0: Střelec gólu do prázdné branky Matěj Bliml říká, co právě do dnešního duelu zlepšit.
1: No, tak já si myslím, že tam byla možná malinko nervozita, nebo tak nějak jsem to trochu cítil, že prostě ten puk odskakoval, samozřejmě ten let nebyl úplně nejlepší, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Ale byly tam prostě nějaký nahrávky, které odskakovaly a já věřím, že si to bude líp a líp sedat a až budeme lepší a lepší.
0: Zápas Česko-Slovinsko začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 20 minut.
2: Nehoda na D10 u Benátek a překážka na D2 u Břeclavy. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Benátky nad Jizerou vyšetřují nehodu. Na 27,5 kilometru srazilo auto strnku a je na krajnici v odstavném pruhu. Následky nehody na vozovce a brzdí se v těchto místech. D2 ve směru z Brna do Bratislavy za sjezdem na Podivín hlásíte porouchané auto. Na 47. kilometru blokuje odstavní pruh a řidič tam řeší defekt, tak ho nepřehlédněte. A ještě tah 38 mezi Jihlavou a Znojmem za Moravskými Budějovicemi zpozorněte. Jde tam po krajnici chodec bez reflexních prvků a není dobře vidět, tak opatrně. 38 Jihlava, Znojmo, Moravské Budějovice, chodec na krajnici. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Noc je zatažená, na severozápadě oblačná až polojasná, v Čechách ojediněle s přeháňkami nebo občasným deštěm. Na jihovýchodě může postupně deště přibývat. Teploty 9 až 5, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. Dnes má být zataženo s deštěm místy i trvalejším a v oblasti Beskyd i vydatným a ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě čekáme místy přeháňky a na západě až polojasno. Později odpoledne k večeru bude od západu, kromě východu a jihovýchodu Moravy a Slezska déšť ustávat a na západě bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Island je země neuvěřitelně hýřící barvami nejen při erupcích sopek a tak i většina fotografií odtud se v barevnosti doslova předhání. Volil jsem opačný přístup a do portfolia pro Evropskou federaci profesionálních fotografů jsem zařadil výhradně černobílé fotografie islandské krajiny. Za tento soubor jsem získal certifikaci Evropský fotograf. Píše na svém webu Jan Sucharda, který je dnes naším hostem. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
3: Hovory.
4: Čím je pro vás Island?
5: Jo, těžká otázka vším. Jezdím tam víc než 25 let a prostě se tam cítím dobře. V začátku to bylo takové to poznání, jako tu zemi. Hrozně byl člověk překvapený vším, nebo hlavně tou krajinou. A samozřejmě fotografuju, takže jsem tam i fotografoval. A tak trošku se to vyvíjelo, ten můj vztah k Islandu, protože zpočátku jsem třeba na těch záběrech se úzkostlivě vyhýbal tomu, abych tam měl nějaký elektrický vedení nebo nějaký barák nebo i člověka. Mm-hmm. A postupně, protože jsem tam byl v roce 2001 poprvé, takže už je to více jak čtvrtstoletí, jsem dospěl k tomu, že teď se víc věnuju třeba takovým objektům, který dokumentují ten život na Islandu v minulých dobách. Třeba opuštěné farmy, ztroskotané lodě, které jsou na pobřeží a tak dále. Čili asi takhle se to vyvíjelo a pochopitelně od toho prvního poznání, oslnění tou krajinou, jsem začal se taky zabývat tím, že jsem četl o historii a tak dále, čili myslím si, že v době, kdy jsem tam začínal jezdit, to třeba tak 2001 až 5, že jsem přečetl všechny knížky, které o Islandu vyšly u nás.
4: Nebylo jich zdaleka tolik, vy jste přispěl, ale k tomu se dostaneme. Kolikrát jste tady Island už od toho roku 2001 navštívil?
5: To vím naprosto přesně, protože letos tam pojedu po 40.
4: No ale kdy jste tam byl naposledy na Islandu?
5: No naposledy jsem tam byl loni v létě, bylo to 5 týdnů, celý červenec a kousek srpna. A
4: No a počítáte kilometry, které jste na ostrově najezdil?
5: No, ostatně, kilometry jsem počítal ještě asi tak před dvou.
4: Jmenuje Island autem 4x4.
5: Ano, tak ty kilometry jsem počítal, měl jsem asi třikrát kolem země koule, teď už je nepočítám a jako v těch posledních letech, protože tak jako všude, tak i na Islandu je ta turistická tsunami. Takže takový ty fláky turistický, tam je strašný lidi. No a já už léta jezdím do vnitrozemí, kde teda tahle tsunami ještě nezasáhla a myslím, že ještě léta nezasáhne.
4: A vracíte se tedy na stejná místa?
5: Vracím se i na stejná místa. Já si myslím, že jako ten Island už mám projetej dost, že jsem byl na hodně místech, řekl v uvozovkách 100krát, ale po každý je to tam jiný, protože tam je hrozně proměnlivé počasí, že jo, záleží na tom, v kterou dobu jste tam, ráno, večer, v noci, navíc v létě je tam polární den, takže fotíte ji třeba o půlnoci, pokud není zamračeno. Takže mě vůbec jako nevadí, jako nikdy neříkám, je, tam už jsem byl, tam nepojedu. To v žádném případě.
4: Kolik knížek o Islandu jste vydal?
5: 11.
4: A začal to průvodci?
5: První byla fotografická, to byla Island země neznámá, ta vyšla někdy 2006 nebo 2005. A potom, když jsem začal jezdit do vnitrozemí, tak já jsem hledal nějakého průvodce po vnitrozemí. Toho jsem nenašel, tak jsem si na Islandu koupil knížku, která se jmenovala Adventure in Iceland. Byla to v angličtině taková tenká brožurka a začal jsem ji číst a začal jsem jezdit po některých těch vnitrozemských silnicích a zjistil jsem, že ten autor na mnoha místech nebyl. Mm-hmm. Protože i tak nějak to formuloval, no říká se, že tady a tak dále, takže to mě odradilo a tak jsem říkal, já si toho průvodce po Islandu, po vnitrozemí teda, napíšu sám. No a začal jsem systematicky všechny ty cesty projíždět, diktoval jsem si to do záznamníku, potom jsem to upravoval a tak vyšla moje první knížka, která se jmenovala Island autem.
4: No, já tady mám třeba Island, země vzdálená. Jak je míněn ten titul, ten název? Zas tak vzdálená není, ne?
5: No, dneska už není. Dneska je to strašně jednoduchý, že jo? Že jsou přímé linky z Prahy, za 4 hodiny jste na Islandu. Ale ona je vzdálená, myslím, hodně třeba mentalitou lidí, krajinou, čili takhle bych to vzal jako přeneseně, ne geograficky, že to je hodně kilometrů. Ono to je to 4000 kilometrů, že jo, a když jedete trajektem, tak tam jedete 2 dny.
4: Hmm. Ale tohle jste tam za chvilku, no, je potřeba k pochopení Islandu rozumět islandštině?
5: To si myslím, že není potřeba. Já teda islandsky umím pár slovíček, ani se islandštinu nesnažím učit. Je to velmi těžká řeč, v podstatě je to staronorština, protože ti Vikingové, když přijeli z Norska v tom 9. století, že jo, tak si přivezli svou řeč a díky tomu, že ten Island byl vzdálený a oddělený, tak se ta řeč nevyvíjela. Tak je tam i taková zajímavost, že třeba my dva, když si vzpomeneme, co jsme se učili třeba v češtině, o staročeštině, tak lestery nebudeme spoustě věcí rozumět, když nám někdo dá tady ve staročeštině něco. Ale když ta dětská, bych řekl, v základní škole na Islandu, těm ságám, který byly psaný ve 12. ve 13. století, těm úplně normálně rozumějí, protože ten jazyk se příliš nevyvinul. I když zase poslední léta, ten vliv angličtiny, tam je jako mimořádné, že jo, to.
4: 19. července oslavíte 80. Stále ještě přespáváte i na Islandu ve stanu?
5: Jedině. Teda v sezóně, v létě. Aha. V létě, abych neříkal, že byl jsem tam xkrát na podzim, byl jsem tam i v zimě, tak to samozřejmě potom v nějakých penzionkách a podobně, ale v létě jedině ve stanu a to dává člověku obrovskou svobodu.
4: No, ani v létě nemusí být zrovna příznivé počasí pro stanování.
5: Ne, to padá sníh třeba, to několikrát jsem zažil, že jsem vlez večer do stanu a ráno byl ten sníh, stan zapadaný sněhem. Nemyslím metr sněhu, ale třeba 5-6 centimetrů.
4: A když jsem skočil do řeči ve chvíli, kdy jste mluvil o té svobodě, tam se dá kdekoliv volně stanovat?
5: Ne, já jsem to myslel svobodu cestování v tom smyslu, že Když jste vázané na nějaký ubytování, tak tam musíte dojet prostě a musíte tam bejt. Když jezdíte se stanem, tak řeknete, tady je hnusně, prostě padají tady mraky na zem a nic, tak pojedu o 100 km nebo o 20 dál a tam si najdu další kemp a podobně. Čili v tom je ta svoboda. Ale v žádném případě se na Islandu nedá kempovat takzvaně na divoko. Mm. Je to zase, vyvíjí se to, zpočátku, když jsem tam jezdíval, na začátku 3. tisíciletí, tak se dalo kempovat všude, že tam skoro nebyl žádný turista, nebo minimálně. Ale dneska je to velmi přísně a policie a rangeři to jako stíhají a je to potřeba dodržovat. Ale mě to nevadí, já to respektuju, protože jako ta příroda je tam hrozně křehká, byla by hrozně devastovaná.
4: Teď držím v ruce váš kapesní obrazový průvodce po Islandu. Island 133 nej, proč toho číslo 133?
5: To je zase jednoduchý. Já jsem před několika lety vydal knížku Island 111 nej. To se mi líbil ten název, že to byly tři jedničky. A ta se vyprodala za několik let, byl to docela v uvozovkách trhák. Tak jsem říkal, udělám pokračování, ale ještě tam přidám další místa, o kterých jsem třeba předtím nevěděl. Takže jsem to rozšířil. Bylo by sice hezčí 333, jo, ale to by bylo asi moc a nikdo by to nečet.
4: No třeba příště, ale je nějaké nej Jana Suchardy?
5: Místo? Určitě, jsou dvě. Je to na jihovýchodním pobřeží taková oblast, které se říká země bez života. Sandfell, bývala tam farma, ta dávno zanikla, kostel zanikl, je tam a je to taková planina úplně rovná, jak tam to rovnali ty výbuchy těch sopek, ale naplavenina a je tam jeden strom, tam je. Čili je to úžasně silné místo. Málo kdo se tam zastaví, přesto je to kousek od té silnice číslo 1, ale já tam vždycky zajedu a podívám se na ten hřbitůvek a k tomu stromu si sednu a prostě, takže to je to místo nej. A potom druhé místo mám na severozápadě, na západních fjordech. Je to místo, které se jmenuje Djupavík a tam je bývalá rybí továrna, která byla postavená ve 30. letech, když byl ten sleďový Klondike. Asi za rok byla postavená, byla to největší betonová továrna na Islandu. No a potom sledě zmizely a všechno to šlo prostě, jak se říká, do kytek. A byla z toho už v podstatě jakoby téměř zřícenina z té továrny. Našli se takový zajímavý lidi, rodina, která bydlela v Reykjavíku a tu továrnu koupila, rozpadající se, a koupili takovou ubytovnu, kde kdysi bývaly ty dámy nebo ty holky, které řezali těm rybám ty krky a solili je, že jo. Z toho udělali hotýlek a celý život tam od té doby už, já nevím, 40 let žijou a továrnu dávají pomalu dohromady. Takže už se nerozpadá, naopak můžete vidět třeba to zařízení vevnitř a tak dále. No a je to zase silný místo, že to vypráví hodně právě o Islandu jako takovým a o tom životě. A i o tom, jak prostě něco, co dneska jste strašně vysoko, protože díky těm sledům máte všechno, je to obrovské bohatství a pak se přesune pár let a nemáte nic, úplně nic. Takže a Island to prožil mockrát takovouhle. A je to v těch lidech určitě, takže prostě i tím je ta vzdálená, jako vzdálenost, jak jste se mě ptal na začátku, od té naší mentality.
4: Fotograf a grafik Jan Sucharda je hostem Hovoru.
3: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Kdy jste vzdal focení, jak říkáte, na poctivý film a začal fotografovat jedničkami a nulami?
5: Kdy? Definitivně tak 2007-2008 asi. První cesty na Islandy jsem fotil ještě zásadně na diapozitivy, střední formát, takže jsem tahal docela velký závaží na zádech, byl to Pentax 6x4,5 a 6x7, takže každý ten foťák něco vážil a nějaký objektiv, takže jsem na zádech tahal nějakých 15 kilo. No a byl jsem taky mladší, že jo, o těch 20 let nebo 25 let. No ale Samozřejmě taky se fotografií živím, no a dneska prostě doba je rychlá, digitální, takže uděláte zakázku a hned zákazník nastaví ruku a řekne, já chci fotky, že jo, čili hned, a ne, že diák se vyvolá a tak dále a to do, takže nějak asi od toho roku 2010-11 jsem i ten Island začal fotit digitálně.
4: Jak se fotí aurora borealis, tedy polární záře?
5: Celkem jednoduše, hlavně, aby byla.
4: Takže musí mít člověk štěstí, aby na Islandu spatřil?
5: No, tak je jí možný vidět jedině v zimě nebo na podzim a časně jaro, aby byla tma. Ona kolikrát je polární záře v létě, ale nevidíte, protože je světlo. Takže to je první předpoklad. Druhý předpoklad je, že aby nebylo zamračeno. Ona je třeba je, ale za mrakama ji stejně nevidíte. A potom, když je silná, když je slabší, tak potom třetí předpoklad je, abyste byl někde mimo mimo ten světelný smog, to znamená mimo městečko, vesnici, někde kousek dál na nějakým odlehlejším místě. Pokud je silná, tak ji samozřejmě uvidíte i ve městě. Čili to jsou takový ty základní předpoklady. A jinak fotografování není až nějak složitý, samozřejmě potřeba stativ, nastavit ISO tak kolem 1000, kontrolovat si to, zavostřit si na nekonečno, odslonit, mít třeba na 1,8, na 2 s objektivem třeba 20 mm nebo trošku kratším, no a prostě to divadlo fotit. A já kolikrát lituju, já už jsem tu v polární záři fotil, já nevím, třeba 20krát. Člověk se prostě nedovede odtrhnout od toho hledáčku nebo od toho displeje a furt to fotí a pak si řekne, jejda, já už těch fotek mám tady, proč jsem si jenom nesednul a nekoukal jsem prostě na to, že to je divadlo, ono se to hejbe, ono to je jako záclony, když máte pootevřený okno a venku je trošku vánek a pohybuje vám záclonama, čili takhle ta polární záře taky se pohybuje. A je to opravdu nebeský divadlo.
4: V čem tkví fotogeničnost islandské přírody?
5: Já nevím, jak bych to vyjádřil. No je zvláštní, no. Je zvláštní a je samozřejmě velice různorodá. Pochopitelně jsou tam i místa, která se jakoby trošku podobají třeba naší Vysočině, takový ty zvlněné kopečky a dneska už tam jsou i lesy docela jako i zrostlý, což zase nebývalo. A potom ale jsou oblasti třeba v tom vnitrozemí, tak kde jsou obrovský Sahary, ale černý, že tam je černý písek, no tak jedete autem třeba a jedete 20-30 kilometrů a jste pořád v černém písku. Čili to je zase velmi působivý. Potom samozřejmě jsou tam lávové pole, které jsou porostlý mechem. Ten mech v létě je takový zašedlej a na podzim potom trošku zesvětlá. Na podzim jsou na něm potom borůvky a ty jsou červený. Ty lístečky nejsou hnědý, ale červený. Samozřejmě základní rostlina Islandu je zakrslá bříza, ta původní. No a dovedete si představit, jak na podzim ty břízy krásně jsou zabarvený. Takže to je prostě jako podzim jako takový považuji za nejhezčí období pro fotografa.
4: Ať na Vysočině, tak
5: ano,
4: na Islandu.
5: To v každém případě, že jo, ale samozřejmě člověk, já tam nejezdím jenom kvůli těm barvám. Jak jste, začínal jste tím, že jsem na schvál zvolil černobílou, protože ta krajina má taky svoje tvary, vypovídá vám něco, prostě ty kameny sami o sobě, tím světlem a tak dále, čili nejenom tou barvou. Tak prostě tím vším je fotogenická.
4: Jak je velká vaše sbírka ztracených poznávacích značek?
5: No ta je obrovská, já mám asi 150 značek.
4: Všechny z Islandu?
5: Z Islandu, samozřejmě.
4: A kdy jste začal sbírat a vlastně proč?
5: No proč, to je jednoduchý, to nesbírám jenom já, to sbírají hlavně rangeři, protože ty značky z těch aut se ztrácejí v brodech. A takový běžný turista si půjčí auto v půjčovně, přijede k prvnímu potoku a to musím hrozně rychle. No tak jede rychle, ona se vyloupne z toho předního rámečku, on to zjistí za 30, za 50 kilometrů, už je bez šance. Samozřejmě půjčovna si zamne ruce, protože mu to naúčtuje, jde přihlásit znovu auto. No a ty značky tam jsou v těch potokách nebo v těch řekách a podobně. No a ranger, když tam jde, jak to samozřejmě pozbírá, aby ten hliník tam nebyl v té vodě. No a tak to sbírám taky.
4: Máte nějakou vyslovenou raritu?
5: Raritu značkovou teď si nevybavuju. Prostě. No mám i samozřejmě francouzskou značku, německou, holandskou, švýcarskou. To, co tam jako ztratili, to jo, ale teď si nedovedu vybavit nějakou paralitu. Pro mě jsou všechny milí, říkám, čistím tím prostředí životní. Uh-huh. A navíc, když jste třeba v kempu v Landmalaugaru, což jsou ty takzvané barevné nebo duhové hory, tak tam mají ti záchranáři, kteří pečují o to vnitrozemí a o ty turisty, který tam málem zahynou a podobně, tak tam mají ten domeček a ten mají celý obitej těma značkama. Jo? Takže nejsem sám jako to.
4: Co vás vedlo ke psaní povídek o Islandu?
5: No právě proto, že

0: jsem se začal víc zajímat tou historií, víc zajímat vlastně životem, víc zajímat těma místama třeba těch opuštěných farem a to na člověka nějak působí. Já jsem povídky psával už kdysi před spoustou let, ještě hrozně dávno řeknu, když vycházel časopis nebo tak nějak sešity pro mladou literaturu a Host do domu a takovýhle, tak do těch jsem přispíval povídkama. První povídkovou knížku jsem vydal asi v 70. roce, jmenovala se Setkání. No a pak přišly takový ty spíš ty rodinné starosti, stavili jsme barák a podobně, takže jsem nějak na to zapomněl a ten Island ve mě se zase probudil a některé místa jsou takový, že tam na vás ten příběh úplně vyskočí. Aniž byste musel něco říkat, tady se muselo něco stát a teď se vám něco jako v té fantazii o to. A mnohdy ale jsem vycházel třeba z reálné skutečnosti, které se někde odehrály a prostě dal jsem jim svou podobu. Nechci tady zdržovat, jo, protože nemáme moc času. Dal bych vám nějaký příklad třeba.
1: No, já se chci zeptat, co je devátá vlna.
0: Devátá vlna, no to je úplně jednoduchý. Devátá vlna, víme všichni, o co jde, jo? Na jižním pobřeží je taková pláž, jmenuje se to Reynisfjara, je to černá pláž, velmi oblíbená turistama, takže tam všichni chodí a jsou tam obrovský informační tabule, že lidi nemají chodit blízko k té vodě, protože tam to moře dělá takový zrádný vlny, která najednou jako se udělá obrovská vlna, která šplouchne na tu pláž třeba i několik desítek metrů. No a občas nějakého turistu tam chytla ta vlna a byly tam i smrtelné případy. Takže to je známá věc tohleto. Samozřejmě se nacházejí v uvozovkách pitomci, kteří tam chodí a čekají, až ta vlna je trošku s nima povalí a tak dále, jsou zmáchaný a podobně. A já jsem tam byl jednou v únoru, je to asi 3 nebo 4 roky. Bylo tam takhle poměrně dost lidí, to moře bylo rozbouřené. A kousek dál od té pláže, tam, kde nebyli lidi, tak tam stála nějaká žena, úplně nezvykle oblečená, měla bílou sukni, nějaký svetr, nějaký čepeček a dívala se na ty vlny. No a to mě, jako ve mně to vzbudilo takovou asociaci a pak jsem napsal povídku na to, že, jako, že jsem tam byl sám a ji jsem viděl a když jsem odjížděl, tak už tam nebyla ta žena. A bylo tam jenom to její auto. Takže třeba ta devátá vlna si ji vzala.
1: No, vy jste takto pojmenoval třetí sbírku povídek z Islandu. Ty druhé povídky se jmenují Ryby v soli, ale když jsme mluvili o té deváté vlně, ta se vám na cestách i v životě dosud vyhýbá?
0: No, teď on se říká, že po té deváté vlně zase přijde takový uvolnění a tak dále. Tak zatím, jo, neměl jsem žádný průšvih ani v době, když jsem jezdil jako průvodce, což jsem jezdil 10 let. Aha. Tam jsem taky nazbíral dost těch cest. Jako, že jezdím tam 26 let, ale byl jsem tam 40krát, že jo. To jsem tam byl třeba na jaře, v létě, na podzim. Tak mě osobně takhle nepotkala, ale potkala jiný lidi, třeba loni, když jsme pluli na Island, tak najednou tam kapitán hlásí, že bude přistávat vrtulník a byli jsme už daleko na širý moři a opravdu přiletěl záchranářský vrtulník a přiletěl z Shetlandských ostrovů, což je teda docela, bylo v té době asi 100 kilometrů nebo víc, no a nějaký dva lidi evakuovali. A protože byl silný vítr, tak ten vrtulník nemohl přistát na tom heliportu, tak se ten záchranář spustil po laně, vzal toho jednoho pasažéra, vytáhli ho tím jeřábem nahoru, pak se spustil znova, vzal tu paní.
1: A to bylo ze zdravotních důvodů?
0: To bylo ze zdravotních důvodů.
1: Chystáte teď nějakou knihu o Islandu?
0: Mám jako ještě jednu knížku, která by se snad jmenovala Muž dům na prodej a v podstatě zase inspirovaná jednou farmou, která je opuštěná léta na takovým zvláštním místě, od kterého je výhled na moře pěkný, daleko od ostatních farem, tak mě inspiruje, nebo inspirovala k napsání povídky, že to chce realitní makléř prodat a prostě je to na výborný místě a výborná cena a vždycky přijde nějaký zájemce a potom couvne a sejde z toho obchodu. A proto vždycky, že on je provádí tou farmou nebo tím domem a sejdou do sklepa a tam v tom sklepě úplně Nějak netypicky je červená pohovka. Přitom je všechno tam rozlámaný, schnilý a tak dále. Tam je krásná červená. A oni si potom ti klienti vždycky řeknou, no já to radši nekoupím. A přijde potom nakonec ten majitel toho domu, který prostě už je nervózní na tu reklam, na tu realitku, že mu to neprodala. A on říká, víte, ono to je asi kvůli té červené pohovce, která je tam ve skle. On říká, tam není žádná. Tak tam jdou spolu, vejdou do toho sklepa, tam samozřejmě žádná pohovka červená není. No tak on říká, vidíte, tak ještě máte týden a buď to prodáte, nebo neprodáte. A ten realitní, a odjede autem a ten realitní makléř se sebere a říká, já jsem tam nezamknul, tak se vrací do toho domu a sejde do toho sklepa a tam ta červená pohovka je.
1: Fotograf, spisovatel a vydavatel Jan Sucharda byl hostem hovoru. Moc děkuji za vyprávění, ať se vám daří. Mějte se hezky, naschledanou.
0: Děkuji, naschledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Skoro desetina maturantů neuspěla u didaktických testů, informovalo o tom ministerstvo školství. Letos je poprvé psalo přes 81 tisíc studentů. Loni jich neuspělo zhruba 12%. Didaktické testy jsou pro všechny studenty povinné z češtiny. Jako druhý předmět si vybírají matematiku nebo cizí jazyk. Dětský ombudsman Martin Beneš varuje před tím, aby ze zákona o médiích veřejné služby vypadl požadavek na pořady pro děti a mládež. Je to i součástí připomínek k návrhu zákona. Tvorba a vysílání tohoto typu pořadů je podle Beneše jedním z hlavních úkolů veřejnoprávních médií. K tomu ale potřebují také jistotu financování. Minister kultury Otto Klempíř za motoristy chce do několika dnů předložit studii hodnocení dopadů zákona. Americký prezident Donald Trump zakončil návštěvu Pekingu, kde jednal se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Tématem rozhovoru byla podle Trumpa například americká válka s Íránem. Diskutovali ale i o Tajvanu, což je podle čínského prezidenta nejdůležitější otázkou americko-čínských vztahů. Xi Jinping varoval, že by kvůli ostrovu mohl vzniknout konflikt se Spojenými státy. Podle Trumpa ale v této otázce nejsou mezi Washingtonem a Pekingem rozpory. Ve Špindlerově mlýně a jeho okolí začalo třídenní sbírání odpadků z krkonošské přírody. Do akce organizované správou Národního parku se ve volném čase přidávají dobrovolníci z firem, úřadů, ale také žáci z místních škol. V loňském roce se podařilo v okolí Špindlerova mlýna se sbírat přibližně 800 kg odpadu. Čeští hokejisté vyhráli v úvodním zápase mistrovství světa ve Švýcarsku nad Dánskem 4-1. Dnes Češi ve 2020 nastoupí proti Slovinsku v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Švýcarští hokejisté vstoupili do domácího šampionátu výhrou v repríze loňského finále nad Spojenými státy americkými 3-1. Kanada porazila Švédsko 5-3 a Finsko vyhrálo nad Německem 3-1.
4: Překážka na D10 u Benátek, také na D2 u Podivína. Na D10 na výjezdu z Prahy směrem do Mladé Boleslavy za sjezdem na Benátky nad Jezerou dejte pozor na 27,5 kilometru. Stojí tam auto po nehodě, je nabourané v odstavném pruhu a okolo se jede plynule. Následky nehody z jízdních pruhů už se podařilo odstranit. Dálnice D2 na trase z Brna směrem do Bratislavy za sjezdem na Podivín máme hlášené porouchané auto, je v odstavném pruhu na 47. kilometru. Okolo se projíždí plynule. Stejně tak na všech dálnicích po republice nemáme na nich hlášené žádné další překážky, nehody ani kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes bude zataženo s deštěm, místy i trvalejším a v oblasti Beskyd i Vydatným a ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě čekáme místy přehánky a na západě až polojasno. Později odpoledne a k večeru bude od západu, kromě východu a jihovýchodu Moravy a Slezska, déšť ustávat a na západě bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Mimořádné schůze sněmovny, Benešovy dekrety a zájem České republiky či lovecká sezóna hnutí Naše Česko. Nejenom tato témata rozebrou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárec.
2: Názory a argumenty.
5: V minulém volebním období bylo v Poslanecké sněmovně svoláno více mimořádných schůzí než těch řádných. A v této praxi sněmovna pokračuje, i když se vyměnila vládní garnitura. Včera se konala mimořádná schůze k chystanému setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně, které vládní koalice odmítá. Dnes vládní koalice svolala mimořádnou schůzi, aby při pevně daném termínu hlasování prosadila rozvolnění rozpočtových pravidel, které odmítá opozice. A o tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
6: Dobrý den.
5: Co vedlo k tomu, že se obě věci projednávaly na mimořádné schůzi a co této praxi říkáš?
6: Je to postup velmi neobvyklý, byť jsme ho zažívali už v tom minulém volebním období Poslanecké sněmovny a kdysi dávno v minulosti jsme byli svědky mimořádných schůzí, které byly svolávány na žádost opozice, protože opozice usoudila, že potřebuje upozornit na nějaký problém nebo že chce projednávat svůj nějaký návrh, který vládní koalice odmítala zařadit na program řádných schůzí, takže to byly schůze kvůli tomu mimořádné, většinou končily tím, že nebyl schválen program. V tom uplynulém volebním období jsme byli svědky toho, že v tehdejší vládní koalice čelila opakovaně nekonečným obstrukcím z řad opozice a rozhodla se, že některé body, které byly kontroverzní, tak zařadí na program mimořádných schůzí. Proto jich hodně přibylo a lišili se od těch svolaných opozicí tím, že v tomto případě byl většinou schválen, tedy nebo vždy schválen program té schůze a ta schůze se normálně konala a pak dříve nebo později vládní koalice prosadila svou, takže nynější vládní většina pod vedením hnutí ANO se rozhodla, že bude tento postup kopírovat a týká se to například právě rozvolnění určitých rozpočtových pravidel, které vyvolávají kontroverzi a kdy opět jsme byli svědky určitých obstrukcí, zatím nebyly úplně nekonečné, ale přesto vládní většina se rozhodla, že zařadí pevný bod hlasování a že tímto ty obstrukce ukončí a samozřejmě ta opozice se rozhodla na to reagovat tak, jak reagovala opozice v tom minulém volebním období, tedy že to napadne u ústavního soudu, takže u ústavního soudu už jsou na to v uvozovkách zvyklí a řeší tyto problémy a řeší je většinou takovým způsobem, že konstatují, že byl sice porušen jednací řád Poslanecké sněmovny, ale že zkrátka opozice dostala dostatečný prostor k tomu, aby se k danému problému vyjádřila a zároveň, že musí mít vládní většina možnost dobrat se k hlasování a prosadit svůj názor, protože jinak by volby do Poslanecké sněmovny ztrácely smysl, kdyby ta většina, která po volbách získá dostatek mandátů v Poslanecké sněmovně, nemohla prosazovat to, co chce a nese za to samozřejmě i politickou odpovědnost. Takže je poněkud úsměvné, když například nyní současná opozice vyčítá právě té vládní většině, že použila pevný bod hlasování a že kvůli tomu se tedy bude obracet na ústavní soud. Uvidíme, jak do toho zasáhne případně změna jednacího řádu, protože ta se projednává rovněž ve sněmovně a jak vládní většina, tak i opozice tvrdí, že najdou nějakou schodu a že právě smyslem té úpravy jednacího řádu by mělo být to, aby ty obstrukce nebyly nekonečné, aby se daly ukončit pomocí pravidel nastavených v jednacím řádu a nemusel být porušován. Takže uvidíme, k čemu dospějí a zda k tomu dojde. A když už hovoříme o těch mimořádných schůzích, tak přece jenom jedna trochu z toho zavedeného rytmu vybočovala. To byla mimořádná schůze svolaná k tomu, aby Poslanecká sněmovna odsoudila konání sudetoněmeckého sněmu v Brně a mimořádná ta schůze, i když tak byla nazvaná, tak přece jenom mimořádná byla ještě z jiného důvodu, a to z toho, že se do toho úplně ani nechtělo některým představitelům vládní koalice a výsledek byl takový, že to hlasování se zúčastnilo pouze 77 poslanců, byť vládní většina má 108 v dolní parlamentní komoře a za vládu se zúčastnili pouze ministři za motoristy sobě, pan Šťastný a pan Červený, a pan Šťastný ten návrh podpořil a pan Červený se zdržel.
7: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
6: Naslyšenou.
5: Na včerejší mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny k setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně navazuje i následující komentář. Benešovy dekrety poškozují Českou republiku, říká dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
8: Rozhodnutí opozice nezúčastnit se čtvrteční parlamentní diskuse o nadcházejícím sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně bylo naprosto správné. Už proto, že tím vzala Okamurou řízené vládní koalici vítr z plachet. Absurdní výčitky o údajném ignorování obětí nacismu nebylo komu adresovat. A tím pádem se nekonala ani obvyklá show Okamurovců a spol, co by jediné záchrany České republiky před prolomením Benešových dekretů a tudíž i před údajnými nároky sudetských Němců na poválečný majetek. Což je vábnička, na kterou v této zemi slyší i po 81 letech od konce druhé světové války až překvapivě mnoho občanů. Benešovy dekrety jsou pro český národ každopádně cosi jako písmo svaté. Sáhnout se na ně nesmí. A málo kdo ví, že by dekrety, pokud by se o nich mělo jednat, byly samozřejmě odstraněny ze sbírky zákonů k aktuálnímu současnému datu a nikoli zpětně. Jakékoliv restituční nároky by tedy a priori neměly šanci. V interview ke 20. výročí Česko-německého fondu budoucnosti o tom mluvil například Johann Böhm, člen jeho první správní rady a bývalý předseda Bavorského zemského sněmu, když řekl, že zrušení Benešových dekretů by nemělo žádné materiální důsledky, ale, cituji, zhojilo by rány na duších těch, kteří odsun prožili. A v České republice by mohlo pomoci překonat blokádu k vyrovnání se s minulostí. Podle Böhma má každý státní akt automaticky zdání legality a proto nesmí zůstat v platnosti nic, co se legalitě příčí. Faktem v každém případě je, že lpět na poválečných dekretech znamená ospravedlňovat kolektivní vinu a trvat na tom, že etnická čistka není bezprávím. Česká republika tím poškozuje sama sebe nejen v morální rovině, ale škodí i vlastním občanům. A především těm z nich, kteří patří ke zdejší německé menšině. Kolem 200 tisíc jich tu po válce sice smělo zůstat, ale hlavně proto, že je stát potřeboval jako pracovní síly. V rámci dekretů nejen, že přišli o majetek, ale byly jim odebrány i vysokoškolské tituly a až do roku 1953, kdy dostali zpátky československé občanství, je přidělovali na práci a konfiskovali jim pětinu platu. A o něch 7 let nucených prací jim pak stát nezapočítal ani do důchodu. Po listopadu 89 se jim z oficiálních míst nedostalo jediného slova omluvy. Vedení zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se tehdy marně obracelo na české politiky. Nenašli nikoho, kdo by se jejich věcí ujal. Je to nejen porušení článku 20 česko-německé smlouvy o dobrém sousedství, který zakazuje diskriminaci menšin. Je to především porušení věrohodnosti demokratického státu vůči vlastním občanům. Až se za týden bude v Brně konat sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, nebudou Benešovy dekrety zcela jistě na pořadu dne. Jak už mnohokrát zdůraznil jeho mluvčí Bernd Posselt, jsou Benešovy dekrety poté, co sudečtí Němci vypustili ze svých stanov pasáže vztahující se ke znovu nabití domova a nároku na odškodnění, už výhradně jen záležitostí České republiky. Občanské sdružení Meeting Brno k tomu otevřelo cestu. Teď už je to na nás.
5: Slyšeli jste komentář dlouholeté komentátorky Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lídy Rakušanové. Ukrajinská metropole Kyjev i další ukrajinská města se v noci stala cílem masivního ruského vzdušného útoku. Poprvé bylo nad Ukrajinou zaznamenáno za 24 hodin více než 1000 útočících dronů. Ruská armáda vyslala i 56 raket, včetně 3 střel Kinžal a 18 balistických raket Iskander. Ukrajinská protivzdušná obrana dokázala zlikvidovat 93% ruských dronů a raket. Ty, které dopadly, ale v Kyjevě zabily přes 20 lidí, včetně 2 dětí. Ukrajina zase drony úspěšně zaútočila na jednu z největších ruských ropných rafinérií v Ryazani. Poté, co neuspěly pokusy amerických vyjednavačů vyslaných prezidentem Donaldem Trumpem válku na Ukrajině ukončit, Kreml přišel v posledních dnech s návrhem na nového prostředníka jednání. Podle editora Práva Roberta Schustra však tímto návrhem chce rozdělit Německo.
9: Pátým rokem trvající válka na Ukrajině se blíží ke svému konci. Zaznělo během nedávných oslav Dne vítězství nad fašistickým Německem opakovaně z Kremlu. Nikdo přesně neví, o co prezident Vladimir Putin a jeho mluvčí Dmitrij Peskov svá tvrzení opírají, když se postup jejich okupační armády na Ukrajině zastavil a na některých úsecích téměř 4000 km dlouhé fronty se dokonce změnil v mírný ústup. Ale faktem je, že prohlášení ruského vedení vzbudilo znovu, už po XT, v některých částech Evropy naději. Třeba v Německu. Tamní veřejnosti proto Putin nabídl ještě jednu vějičku. Jen tak mimoděk zmínil, že zprostředkovatelem míru mezi Ruskem a Ukrajinou by mohl být za Evropu někdejší německý sociálně demokratický kancléř Gerhard Schröder. Je zajímavé, že ruský prezident tím snad poprvé naznačil účast Evropanů při vyjednávání o míru, což dosud Moskva nepřipouštila. Přesto ale přišla odmítavá reakce Bruselu obratem, a to ústy šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové. Podle ní by Schröder v případných jednáních kopal za Rusy, tudíž by nebyl objektivní. Faktem je, že někdejší kancléř po svém odchodu z vrcholné politiky takřka okamžitě zakotil v přístavu ruských státních energetických koncernů, ať už šlo o Gazprom nebo Rosneft. Mandátů v jejich správních a dozorčích radách se s těžkým srdcem vzdal až docela dlouho po ruském vpádu na Ukrajinu. Na vlastní invazi mimochodem reagoval skoro shovívavě, když viděl vinu za eskalaci hlavně na straně západu. Vládě v Kyjevě vytknul údajné řinčení zbraněmi, na což prý Moskva nemohla nereagovat. V Rusku museli proto velmi dobře vědět, jak bude tah se Schröderem přijatý a že to u něj doma v Německu vyvolá částečné sympatie. A skutečně, několik poslanců vládních sociálních demokratů očekávání Kremlu okamžitě splnilo a návrh se Schröderem přivítalo. Co na tom, že jejich strana je součástí vlády, jež má na válku a na to, jak by měla skončit, celkem jasný postoj. A to sice, že nikdo nemůže Ukrajinu nutit, aby přistoupila na ruské podmínky. Jakoby se tak znovu potvrdila často opakovaná teze, že Rusko považuje současné Německo, které je zmítáno řadou vnitřních problémů, za slabý článek v evropském a potažmo širším západním společenství. Proto se snaží stůj co stůj na největší členskou zemi Evropské unie působit, ať už vlivovými operacemi, které mají posilovat nejistotu u veřejnosti, nebo prostřednictvím ochotných kompliců mezi německými politiky. Zdaleka nejde jen o zástupce radikálních uskupení, jako jsou protimigrační alternativa pro Německo, postkomunistická levice či levicově konzervativní sdružení Sary Wagenknechtové. I mezi sociálními a křesťanskými demokraty se najdou tací, co stále znovu a znovu ochotně sednou Putinovi na lep. Třeba, že když pán Kremlu řekne slovo mír, myslí tím totéž, co si pod tím představujeme my. Čili trvalé smluvní uspořádání společného soužití, kde jedna strana nemusí mít strach z toho, že ji ta druhá, co nevidět, zase vojensky přepadne.
5: U mikrofonu byl editor Práva Robert Šustr.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Hnutí Naše Česko, jeho českého hejtmana

0: A zatímco naše Česko ještě nepředstavilo program ani vedoucí struktury, o to větší pozornost vzbuzuje hejtmanovo lákání do nové politické formace, což vyvolává napětí zejména v řadách občanských demokratů, na které má odpadlík Kuba přednostně políčeno. Přitom v ODS, stejně jako v dalších stranách, se schyluje k tvrdému boji o omezená volitelná místa na kandidátkách do podzimních komunálních voleb. A Kuba jako zkušený politický praktik dobře ví, že je na čase rozhodit sítě do předvolebních tlačenic a lákat někdejší stranické souputníky na daleko volnější kandidátky ve svém hnutí. Což samozřejmě může leckde zabrat, a hejtman nebude mít nouzy o úlovky. Zatím to ale nevypadá, že se v dalších regionech zopakuje hromadný exodus jihočeských a českobudějovických zastupitelů za ODS. Ten byl především důsledkem jejich letité mocenské provázanosti s úspěšným hejtmanem. Nic ani teď nenasvědčuje tomu, že by Martin Kuba mohl zlákat ve větší míře některé výraznější osobnosti ODS z jejího vedení nebo poslaneckého klubu, což se povedlo v roce 2009 Miroslavu Kalouskovi při úspěšném startu jeho odštěpenecké TOP 09, kdy s ním od lidovců odešlo hned několik členů sněmovny, včetně šéfa jejich poslaneckého klubu. Paradoxně zatím největší úlevek pro Kubu představuje někdejší sociální demokrat a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který v kraji nepřetržitě vládne od roku 2012, což ovšem zapůsobilo jako inspirace pro některé bývalé i současné sociální demokraty hlásící se do hnutí Martina Kuby. Jestli se tedy naše Česko přece jen začíná rýsovat, tak spíš jako skrumáž lidí různého ražení, které nebude spojovat společný program, ale podřízenost vůdci hnutí, jenž bude ovšem rozhodovat nikoli podle společných hodnot a ideí, ale svých mocenských zájmů. Což je asi přesně ten útvar, s níž bych chtěl jednou vládnout Andrej Babiš, který už nyní vysílá k Martinu Kubovi vstřícné signály, přičemž se od hejtmana nedočkal ani náznaku odmítání. Samotný Kuba se snaží prodávat veřejnosti svůj příběh profesionála, který po dvojitém hejtmanském triumfu nyní vtrhává do celostátní politiky, aby do ní namísto bujících konfliktů a hádek přinesl konkrétní řešení problémů běžných lidí. Martin Kuba ale v celostátní politice působil už před 15 lety jako první místopředseda ODS a ministr ve vládě Petra Nečase. Tedy v čase, kdy strana procházela svým nejtemnějším kmotrovským obdobím a Kuba byl jedním z nejbližších spojenců zákulisního vládce jižních Čech, místostarosty Hluboké a podnikatelského Šíbra Pavla Dlouhého. Právě tuhle etapu své politické dráhy Martin Kuba se svými mediálními poradci už příliš nezdůrazňuje. Tím spíš by ale neměli přehlédnout voliči, kterým Kuba se svým hnutím, stejně jako leckdo před ním, bude slibovat novou politickou kulturu a teď už opravdu lepší Česko.
1: O personálním posilování hnutí naše Česko hovořil Jiří Leština. Na řadě už je páteční okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. Dnes o dvou odchodech postav z ruských lepších časů.
2: Optikou dneška se všechno, co se týká Ruska, včetně ruské kultury, spojuje u většiny soudných lidí jen s negativními emocemi. Není divu. Fašistické rysy současného ruského státu, vyhřezlé mimo jiné v zvěrstvech na území Ukrajiny, k tomu přímo svádějí. A chtít detailnější pohled o lidech, kteří se nikdy neměli potřebu Ruskem zabývat, by nebylo moudré. Přesto i tato země měla své krátké, lepší chvíle. V končícím týdnu hned po sobě opustily tento svět dvě osobnosti, z nichž byla každá tváří právě těch období, kdy se v Rusku, přesně řečeno ještě v Sovětském svazu, mohlo dýchat o něco volněji. Zoja Boguslavská odešla v úctyhodném věku 102 let. Zůstala

0: stala donedávna téměř jediným žijícím účastníkem dění v 60. letech, které se obvykle označuje jako tání. Původně politický impuls, aktivovaný prvním tajemníkem UVKSSS Nikitou Chruščovem v boji s vnitrostranickou stalinistickou opozicí, uvolnil nakrátko atmosféru v sovětské společnosti a inicioval také vývoj v Československu, který vyústil v pražské jaro 1968. Paní Boguslavská byla sice kritičkou a spisovatelkou, do dějin se však dostala v jiné roli. Chruščov nebyl žádný milovník svobody a už v roce 1963 na setkání s tvůrčí inteligencí doslova seřval tehdejší mladé spisovatele a básníky, kteří se tak dostali do společenské izolace. Zoja Boguslavská však neváhala spojit život s jedním z tehdejších stroskotanců a samozvanců, vynikajícím básníkem Andrejem Vozněsenským. Byla s ním až do jeho smrti v roce 2010. Starala se o něho na sklonku jeho života, zatíženého nemocemi, a vzorně chránila básníkovo umělecké dědictví. Den před ní zemřel v věku 77 let Vladimír Molčanov, tvář další krátké chvíle svobody. V začátcích Gorbačovovy přestavby, kdy tento reformátor sváděl těžké boje především se svým stalinistickým okolím v komunistické straně, využil Molčanov zmatku v myslích funkcionářů, kteří najednou nevěděli, co je a co není povolené, a nastartoval na tehdejší ústřední sovětské televizi pořád před půlnocí a po ní. To už si pamatuji velmi dobře. Sovětská televize se tehdy najednou dala dobře chytat i v Československu, což byl nepřímý úder Gorbačova a jeho lidi na husákovské skameněliny. A proti pořadům, které vysílali Sověti, by v ČSSR zasahovala STB. Molčanov jako kdyby přišel z jiného světa, což bylo do jisté míry pravda, protože předtím jako jeden z mála sovětských odborníků na nizozemštinu působil dlouho v zahraničí. Najednou se smělo vysílat o stalinismu, o bělogvardějské emigraci, ale také o strašlivých podmínkách, ve kterých musí pracovat a žít sovětští havíři. Netrvalo to dlouho. Molčanov pak už točil hlavně historické a kulturní dokumenty. Ale když zemřel, ukázalo se, kolik lidí v dnešním Rusku zahaleném putinovskou tmou si ho pamatuje a lituje odchodu posledního mohikána doby, kdy se mohlo mluvit svobodně a člověk za to nešel do vězení.
1: Uzavřel Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz. Už zbývá pouze závěrečná glosa, jako každý pátek od hudebnice a publicistky Evy Turnové.
2: Na konci šesté třídy dostali děti za úkol vystoupit na besídce s rodiči. Můžete předvést nějaký akrobatický kousek, kouzelnický trik nebo scénku ze života, řekla paní učitelka. Ještě, že máme doma kytaru. S Johankou jsme se rozhodli zaspívat Sweet Jane od Velvetů. Druhý den mě po škole oslovila jedna z maminek. Nemohli bychom se k vám s Natálkou přidat. My jsme strašní dřeva a nemáme nic nacvičenýho. Ale zpívat umíme. Jasně, naučte se Sweet Jane. Ale já neumím anglicky. Nemohla bys zahrát třeba Stanky? Stanky neznám. To nevadí. Přinesu ti zpěvník, ty to zahraješ a my to odspíváme. Během týdne mě oslovili další čtyři maminky se stejnou prosbou. Jasně, proč ne, hlavně zpívejte. Nadešel den akce. Vzala jsem si zpěvník a kytaru, sbor holčiček s maminkami se rozesadil kolem mě. Na úvod předvedl Matěj Zůna s tatínkem instruktážní pantomimu, jak správně nafouknout duši u kola. Věra Šprdlíková s mamkou složili za 10 vteřin povlečení do kuličky a Franta Bradáč s macechou simulovali 5 minut tichou domácnost. Když přišla řada na naši partu, otevřela jsem zpěvník na stránce se stánky a začala hrát. Všechny holčičky s maminkami seděly jako zařezané, rudé až za ušima. Nikdo nevydal ani hlásku. Tak jsem začala zpívat sama. Po skončení besídky mě před školou dohonila Zdena. Ty jsi tu písničku úplně zničila, to ti nezapomenu. Víš, co to je moje srdcovka? Já? Vy jste měli zpívat, já tu melodii neznám. Ale já mluvím o textu, má tam být pár tahů z trávy. No teď jo, zpívala jsem to, co jsem viděla. Parta, hus, tráví. Od té doby jsme si s Johankou na podobné akce nacvičili mluvení břichem. Parta hustá ví.
1: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
3: Katolíci, pravoslavní, evangelíci, buddhisté i hinduisté. Ti všichni na jednom místě mezi nebem a zemí. Bohoslužby i aféry, požehnání, hříchy i odpuštění. To vše ve vertikále v neděli po 8. na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. 3 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Na střední školy a gymnázia se v prvním kole přijímacích zkoušek dostalo více než 93% uchazečů. Příměří mezi Libanonem a Izraelem bude o 45 dní delší. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál kilometrový závod světového poháru v Brandenburgu. Dnes bude zataženo s deštěm, od západu se bude vyjasňovat, teploty do 13, na severozápadě až 16 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázie uspělo přes 93% žáků, to je podobně jako loni. Celkově se na střední školy hlásilo přes 156 tisíc uchazečů. Podle ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO by se mohly přijímací zkoušky přesunout na základní školy. Žáci by je pak skládali ještě před podáním přihlášek. Plaga ve vysílání Českého rozhlasu zopakoval, že změna by mohla začít platit na jaře roku 2028.
5: Teď se spíše kloním k tomu, vzhledem k tomu, co všechno se na základní školy bude řídit v roce 2028, že ten správný termín je jaro 2029, takže buď 28 nebo 29.
4: Podle Plagy by to pomohlo žákům, kteří nemají ambice jít studovat, přestože na to mají schopnosti. Izrael a Libanon se dohodli na prodloužení příměří o 45 dní. Po jednáních ve Washingtonu to oznámilo americké ministerstvo zahraničí. Jde o příměří, které americký prezident Donald Trump oznámil 16. dubna a mělo vypršet v neděli. Ministerstvo uvedlo, že prodloužení příměří předcházely produktivní dvoudenní rozhovory, které budou pokračovat 2. a 3. června. Spojené státy doufají, že jednání povedou k trvalému míru mezi Izraelem a Libanonem. Policii chybí zhruba 5 000 zaměstnanců. S jejich náborem má pomoci nové kariérní a rekrutační centrum v centru Prahy. Informace tam získají nejen zájemci o práci u sboru, ale taky policisté o možnosti kariérního postupu. Prostory v ulici Na Prštýně bude policie využívat rovněž jako komunitní centrum, říká vedoucí personálního a náborového oddělení Petra Literová.
6: Tento prostor je i tak konstruovaný, že můžou tady být akce pro veřejnost, různé workshopy od 7 hodin do 16.45 pondělí až čtvrtek a pátek máme teda zkrácenou dobu, což je od 7 hodin do 14.30.
4: Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku výhrou nad Dánskem 4-1. Další zápas čeká národní tým už dnes od 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku. Přímý přenos odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál 2. závod světového poháru v řadě, zvítězil na kilometrové trati v německém Brandenburgu a navázal tak na zlato z minulého týdne z maďarského Segedu. Tam se musel český olympijský vítěz dělit o první příčku s Rusem Petrovem, kterému zlato dodatečně přiznali organizátoři. I na to Fuchsa před závodem v Brandenburgu myslel.
7: Byl jsem mnohem víc nervózní než obvykle, protože jsem cítil ve vzduchu, že je potřeba jako něco dokázat. Těch komentářů a negativních zpráv z východní země prostě bylo docela dost a jsem se to snažil jako vytěsnit. Samozřejmě oni fandí svýmu koni, doufám, že Češi fandí mě, to je naprosto normální, ale věděl jsem, že nejlíp, jak někomu zavřít pusu, je vyhrát závod a to se mi povedlo.
8: Překáž Vyška na D2 u Podivína a také na D10 u Benátek. Na dálnici D2 na trase z Brna směrem do Bratislavy za sjezdem na Podivín porouchané auto na 47. kilometru je v odstavném pruhu, tak ho nepřehlédněte, okolo projedete však plynule. D10 na trase z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Benátky nad Jezerou na 27,5 kilometru stále v odstavném pruhu, auto po nehodě srazilo zvěř a okolo se tak jede plynule. Kolony čekat nemusíte. A jinak obecně po dálnicích a hlavních tazích po republice je provoz plynulý, nesledujeme žádné fronty, nemáme hlášené ani nehody na dálnicích. Provoz plynulý také po Praze, tunely, průjezdné, všechny bez omezení a noční údržby. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Noc je zatažená, na severozápadě oblačná až polojasná, v Čechách ojediněle s přeháňkami nebo občasným deštěm. Na jihovýchodě může postupně deště přibývat. Teploty 9 až 5, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. Dnes má být zataženo s deštěm, místy i trvalejším a v oblasti Beskyd i Vydatným a ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě čekáme místy přeháňky a na západě až polojasno. Později odpoledne a k večeru bude od západu, kromě východu a jihovýchodu Moravy a Slezska, déšť ustávat a na západě bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Po sametové revoluci se to v Československu a následně v České republice zahraničními návštěvami jen hemžilo. Jaká byla atmosféra na pražské Kampě po příjezdu britské královny Alžběty II. A jejího chotě? Proč bylo na bývalého diktátora Augusta Pinocheta podáno trestní oznámení?
10: Které pražské náměstí bylo přejmenováno za přítomnosti Margaret Thatcherové? A jakou roli sehrál Dismanův rozhlasový dětský soubor na koncertu Michaela Jacksona na Letné? Více ve třetím a závěrečném díle pořadu Archiv Plus o zahraničních návštěvách Československa a České republiky. Zdraví vás autoři František Šedivý
9: a Radim Štícha.
3: Archiv Plus.
9: George Bush se stal v listopadu 1990 úplně prvním americkým prezidentem, který v úřadu navštívil naši republiku. Ve svém projevu mimo jiné řekl: dlouhé rozdělení Evropy nyní končí. Dnes je Československo opět svobodné.
10: Bush vystoupil na Václavském náměstí v den prvního výročí sametové revoluce a setkal se jak s tehdejším prezidentem Václavem Havlem, tak s Alexandrem Dubčekem, klíčovou postavou pražského jara v roce 1968.
11: A v tuto chvíli vidíme manželky obou prezidentů, a teď už i Václava Havla a George Bushe, jak přicházejí za neprůstřelnou skleněnou stěnu.
12: We want to help you proclaim your new liberty throughout all this proud and beautiful land, and so today we give to you our last replica of the Liberty Bell.
13: Chceme vám pomoci vyhlásit vaši novou svobodu po celé této zemi, hrdé a krásné zemi. A proto dnes odevzdáváme tuto poslední repliku zvonu svobody.
12: You know, one of our patriotic songs proclaims sweet land of liberty, from every mountain side let freedom ring.
13: V jedné naší vlastenecké písni se zpívá: ty sladká země svobody, nech svoboda zní z každého horského úbočí.
12: And so when bells ring in Wenceslas Square or in Bratislava or in anywhere in this glorious country, think of this bell and know that all bells are tolling for your precious liberty, now and forever.
13: A tak, kdykoliv se rozezní zvony na Václavském náměstí nebo v Bratislavě či kdekoliv jinde v této nádherné zemi, vzpomeňte si, že na tento zvon a vězte, že to všechny zvony zvoní na znamení vaší drahocenné svobody v této chvíli až na věky.
12: And so now I am proud to ring this bell three times.
13: Jsem hrdý na to, že v této chvíli mohu tento zvon nechat třikrát rozeznít.
12: Once for your courage.
13: Jednou za vaši odvahu.
12: Once for your freedom.
13: Jednou za vaši svobodu.
12: And once for your children.
13: Jednou za vaše děti.

0: May God bless Czechoslovakia. Thank you all very much.
1: Vedle amerického prezidenta byla další významnou diplomatickou událostí po sametové revoluci návštěva britské premiérky Margaret Thatcherové, a to v září 1990. Jednalo se o jednu z prvních návštěv západního státníka po pádu komunismu.
2: Návštěva měla silný symbolický význam. Potvrzovala mimo jiné, že Československo patří zpět do Evropy. Železná lady se setkala s Václavem Havlem a také promluvila ve federálním shromáždění. O závěru jejího nabitého dvoudenního programu už více archivní nahrávka.
3: Z federálního shromáždění odešla předsedkyně britské vlády k pomníku svatého Václava, kde položila květy. Na závěr svého pobytu v Praze se zúčastnila aktu přejmenování náměstí Antonína Zápotockého v Praze 3 na náměstí Winstona Churchilla. O odpoledním programu britské premiérky v hlavním městě Slovenské republiky v Bratislavě informuje Martina Balážová.
4: Paní Margaret Thatcherová vystoupila z letadla královské letky RAF na bratislavském letisku přesně 25 minut po 12. hodině. Po oficiálnom privítaní najvyššími predstaviteľmi slovenského politického života prijala britská premiérka v rámci starého slovenského zvyku z rúk mladej krojovanej dvojice kúsok chleba so soľou. Potom nasledoval slávnostný obed a po ňom sa už britská predsednička venovala oficiálnym pracovným rozhovorom. Ako prvý ju na Bratislavskom hrade prijal predseda Slovenskej národnej rady František Mikloško. Vo svojom krátkom uvítacom vystúpení vyzdvihol strategickú geografickú polohu nášho štátu, ktorý, ako povedal, je priesečníkom kultúr z východu i zo západu. Vychádzajúc z týchto súvislostí navrhol, aby sa práve naša krajina stala miestom budúcich stretnutí svetovej inteligencie. Ďalej ocenil snahu Veľkej Británie založiť v hlavnom meste Slovenska britskú radu, ako aj otváranie nových anglických škôl. Po rozhovoroch s Františkom Mikloškom sa pani Thatcherová stretla so slovenským premiérom Vladimírom Mečiarom. Aj výsledok týchto rozhovorov hodnotila v úvodných slovách na tlačovej konferencii, keď povedala:
5: These peoples have won their great battle for freedom brilliantly, courageously and decisively.
4: Vaši ľudia vybojovali svoj veľký boj o slobodu. Urobili to udatne, odvážne a rozhodne. Teraz chcú získať ekonomickú podporu pre svoju demokraciu. Vedia, že ich cieľom je trhová ekonomika, ale nevedia celkom presne, ako ju dosiahnuť. Podľa môjho názoru treba urobiť tri dôležité kroky, aby sa veci pohli dopredu. Vstúpiť do Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky. Usilovať sa o členstvo v Európskej rade a pokiaľ ide o dojednávanie štatútu pridružených člena európskych spoločenstiev, musíte dosiahnuť istú ekonomickú úroveň, aby ste sa stali jeho riadnym členom.
1: Václav Havel po svém zvolení pozval do Československa také 14. tibetského dalajlámu, který přijel už v únoru 1990. Spřátelili se a dalajláma byl v Praze ještě několikrát. Během svých pražských zastávek dalajláma zdůrazňoval potřebu soucitu, vzdělání a respektu k lidským právům.

0: arcibiskupským palácem, až je z balkónu pozdraví nejen František kardinál Tomášek, ale především vzácná návštěva. Osobní, tedy nikoli státní host pana prezidenta Havla, jehož původní jméno, tedy toho hosta samozřejmě, zní Tenzin Gyamtso. Mám pochopitelně na mysli jeho svatost 14. tibetského Dalajlámu, nositele Nobelovy ceny míru za rok 1988.
1: Is it peace? No, yes. So I consider peace doesn't mean simply the absence of war. Peace.
0: Co je podle mě mír, kterému mimochodem vaše země teď vyučuje svět, uvedl Dalajláma v sobotu na tiskovce plné zahraničních novinářů a snad i místních snobů. Ti všichni pronikli sítí bezpečnostních opatření, které tudíž nešlo označit za nezdolatelné. Ale k věci. Mír, říká Dalajláma, není jen tehdy, když se zrovna neválčí. Skutečný mír znamená víc. Musí ho vytvářet lidé bez zášti a zloby, lidé opravdu míru milovní. Proto je tak těžké ho na tomto světě dosáhnout. Když do Prahy přiletěl papež Jan Pavel II., poklekl a políbil českou zem. Svatý otec u nás byl v roce 1990 podruhé. V roce 1973 se ještě jako krakovský arcibiskup Karol Vojtila zúčastnil pohřbu kardinála Štěpána Trochty v Litoměřicích. Návštěva v osvobozeném Československu byla nejenom pro věřící velmi významná a také ostře sledovaná. Společné bohoslužby na Letném se zúčastnilo přes 500 000 lidí.
2: Vaše svatosti, vítám vás v Československu.
3: Vážený pane prezidente, vážení zástupci československé vlády, ctihodný bratře kardinále Františku Tomášku a vy všichni drazí spolubratři v biskupském úřadě, přijměte můj úctivý a srdečný pozdrav.
4: Ještě sice nevidíme, ale už lidé povstali ze svých sedadel a z horní části třídy obránců míru, prakticky od vesměru od svatovítské katedrály, od stanice Hradčanská, přijede ten známý papamobil, ten 3,5-tonový Mercedes, kde bude stát hlava římskokatolické církve, bude projíždět Letenskou plání podle předem vypracovaného plánu, tak, aby ho co nejvíc lidí vidělo. Několikrát projede mezi koridory, které jsou zřízeny a které jsou stále udržovány tady na Letné.
3: Modleme se, dokonej v nás, Bože, velikonoční dílo vykoupení a dej, ať plně žijeme z toho, co jsme od tebe přijali skrze Krista našeho Pána.

0: Velké davy příznivců přilákal i historicky první koncert kapely The Rolling Stones, a to v Praze 18. srpna 1990. Akce na Strahově se stala symbolem pádu komunismu, přilákala přes 100 000 diváků a osobně ji zaštítil prezident Václav Havel. K nevšednímu zážitku přispělo i obří pódium ve tvaru ropné rafinérie, které přivezlo 11 kamionů. Dále 3 velkoplošné obrazovky a mamutí zvukový park s efekty, díky němuž byla hudba slyšet takřka po celé Praze. Nadšení publika nestlumil ani vydatný déšť.
1: Atmosféru očekávajícího Strahova nám teď zprostředkuje přímý účastník Jan Pokorný.
2: Tak to vypadá, že Strahovský stadion má zase na chvíli svůj smysl. Zatím se tady hraje muzika z magnetofonového záznamu, ale už více než 3 hodiny se zaplňuje stadion fandy rockové muziky. Za pár minut to začne. Předkoncertní organizace je přísná, slušná, prostě perfektní. Chybí mi odhad sportovních reportérů, ale myslím, že teď takových 70-80 tisíc diváků tu je. Ostatně je vyprodáno. Všech 100 tisíc vstupenek zmizelo z předprodeje a před chvilkou se operativně začalo prodávat ještě dalších 10 000 lístků. Rolling Stones přijeli odpoledne z Pražského hradu, kde z balkónu společně s prezidentem republiky pozdravili prý velice četné shromáždění. Odvezli si i pěknou pozornost z Krystalexu, jak jsem se dozvěděl. No a už je téměř jisté, že Václav Havel jim návštěvu tady na Strahovském stadionu oplatí.
3: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: V létě 1993 zavítal do České republiky ruský prezident Boris Jelcin. Jeho blesková návštěva se odehrála krátce po rozpadu Sovětského svazu a zároveň po vzniku samostatné České republiky. Hlavním tématem byly česko-ruské vztahy po odchodu sovětských vojsk. Jelcin se omluvil za okupaci z roku 1968 a podpořil vlastní zahraničně politickou orientaci České republiky, včetně zbližování se Západem. Více k jeho krátké návštěvě v rozhlasové nahrávce.
5: V celém světě samozřejmě neunikla pozornosti okolnost, že po 2 dnech ve Varšavě si vrcholný ruský představitel nenašel čas na delší jednání v Čechách. Přičítám to výhradně na vrub dramatické situaci v Rusku, kde se předpokládá, že v nejbližších týdnech vyvrcholí politický zápas o moc. Lze si však také vzpomenout na diplomatický prapůvod Jelcinovy návštěvy u nás. Letos 8. května na recepci a oslavě výročí konce války při rozhovoru na ruském velvyslanectví informoval velvyslanec Alexandr Lebeděv prezidenta Havla, premiéra Klause a ministra Želence, že Boris Jelcin navštíví v srpnu Varšavu a náš prezident promptně navrhl, aby se ruský prezident třeba jen krátce zastavil u nás. Pánové Klaus a Želeněc to tehdy souhlasně označili i hned za dobrý nápad.
6: Vyvrcholením bleskové zastávky Borise Jelcina na cestě z oficiální státní návštěvy Polska byl podpis nové česko-ruské mezistátní smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci. Na následné tiskové konferenci pak prezident Václav Havel označil pracovní návštěvu Borise Jelcina za výraz sympatií k naší republice. Díky ní mohla být podepsána zmíněná smlouva, která je první svého druhu mezi novými, suverénními a rovnoprávnými státy.
0: Velkou kontroverzi vyvolala soukromá obchodní cesta bývalého chilského diktátora Augusta Pinocheta v roce 1994. Česká vláda jeho návštěvu neblokovala a prezentovala ji jako neformální obchodní jednání. U části české veřejnosti a médií vyvolal Pinochetův příjezd nevoli, a to v souvislosti s porušováním lidských práv za jeho diktatury. Podrobnosti přinesly rozhlasové noviny.
7: Chilský generál Augusto Pinochet přijel dnes ráno s doprovodem do vojenského opravárenského závodu ve Šternberku na Olomoucku. Závod se zabývá hlavně demontáží vojenské techniky, zejména nákladních automobilů, kterou armáda uvolňuje v souladu s mezinárodními smlouvami. Podle některých zdrojů by měl bývalý chilský diktátor, nynější vrchní velitel pozemních sil Augusto Pinochet, navštívit ještě zbrojovku v Uherském Brodě. Z informací pracovníků Omnipolu vyplývá, že společnost dosud neuzavřela žádné dohody s chilskou vojenskou delegací.
8: Na chilského generála Augusta Pinocheta, který je na návštěvě v České republice, dnes podal trestní oznámení pražskému státnímu zastupitelství šéfredaktor časopisu A Kontra, člen organizace Amnesty International Jakub Polák. Jak uvedl, existuje důvodné podezření, že se na Pinocheta vztahují ustanovení úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení, která je součástí našeho právního řádu. Další trestní oznámení na generála Augusta Pinocheta podalo 6 osob, mezi nimi signatáři Charty 77, John Bock, Herman Chromý a Stanislav Penc. Naopak křesťansko-demokratická mládež bývalého diktátora vítá a považuje ho za jednoho z mála světových státníků, který se dokázal postavit komunismu v Chile a porazit je. Kampaň proti generálovi v některých sdělovacích prostředcích označuje za neslušnou.
4: Trestní oznámení podaná proti Augustu Pinochetovi během jeho návštěvy v roce 1994 skončila bez jakéhokoliv reálného postihu. Policie je buď odložila, nebo k zahájení trestního stíhání vůbec nedošlo. Po této kontroverzi následovalo v roce 1996 výrazné zlepšení vztahů s Chile, které stvrdil svou oficiální návštěvou Chile prezident Václav Havel.
0: Zatímco Pinochet společnost rozdělil, tak britská královna Alžběta II. Ji v roce 1996 naopak spojila. Jednalo se o první návštěvu britského panovníka v Čechách a na Moravě v tisícileté historii česko-britských vztahů. Královna přijala z rukou prezidenta Václava Havla nejvyšší státní vyznamenání, řád Bílého lva s řetězem.
4: Havel na oplátku obdržel velkokříž řádu lázně. Britská delegace obdivovala při svém pobytu také krásy hlavního města. Úvodní slova královny i atmosféru na pražské kampě zachytil Český rozhlas.
9: Mr. President, thank you so much for the welcome.
10: Pane prezidente, velice vám děkuji za uvítání, kterého se princi Filipovi a mně dostalo. Oba nás těší, že tu dnes můžeme být, zvláště pak proto, že toto město, klenot v srdci Evropy, vidíme poprvé.
11: Přicházíme s informacemi z pražské kampy, kde se tísníme mezi davy Pražanů. Myslíme, že královna už je velmi blízko, protože už právě teď projíždí kolona několika desítek policejních vozidel. Přijíždí čestná stráž na motorkách a podle mávání Pražanů zdá se, že její veličenstvo, britská královna Alžběta II., právě teď vjíždí ve svém Rolls-Royce do prostoru pražské kampy.
12: Já bych k tomu jenom dodal, že ty davy, které teď právě tleskají, mávají vlaječkami, se netísní jen tady dole na kampě, ale také nahoře na Karlově mostě, kam královna za chvíli vystoupí a podívá se tady na část královské cesty, té cesty, po které chodili někteří z jejich dávných krajanů, jako magistr Kelly, dobře známý i u nás, a další zástupci britské monarchie, kdysi v minulosti královna, tu opět připomínám, je vlastně poprvé ve svém životě jako první hlava britské monarchie.
11: Já bych teď uvedl, že kolona policejních vozidel objela celou starou kampu a právě teď vozidla zastavují a teď do prostoru před schody na Karlův most přijíždí i královský Rolls-Royce, takže předpokládám, že během několika vteřin bude královna Alžběta vystupovat ze svého vozu. Právě teď Rolls-Royce zastavil a já poprosím Martina, protože je vyšší, aby okomentoval, co vidí.
12: No teď právě královna vystupuje z automobilu ze svého Rolls-Royce, vítá jí potlesk. Doprovázená prezidentem republiky Václavem Havlem, pokud tam dobře vidím. Pražané ji opět zdraví stejně jako její ochotě prince Filipa. A teď právě stoupají po schodech na Karlův most.
11: Připomeneme, že královna by se teď měla projít po Karlově mostě a poté, co skončí její královská procházka, tak by se měla odebrat do své pražské rezidence, která je odtud přibližně 200 metrů a je to pražský Lichtenštejnský palác.
12: Já bych k tomu jenom dodal pro úplnost, že architektura, kterou tady královna shlédne, a pražská architektura speciálně, je v královské rodině doménou prince Charlese, který se o Prahu velmi zajímá a je taky společně s Václavem Havlem patronem pražského památkového fondu a Prahu také několikrát navštívil.
0: V přátelském duchu se nesla i návštěva amerického prezidenta Billa Clintona. Ten vystoupil za projekt Partnerství pro mír, to jest iniciativu NATO zaměřenou na zapojení bývalých komunistických států střední a východní Evropy do bezpečnostních struktur. Během návštěvy se Clinton setkal s významnými osobnostmi české kultury, třeba se spisovatelem Bohumilem Hrabalem. O bližším programu promluvil do rozhlasu přímo z Národní třídy mluvčí Václava Havla Ladislav Špaček.
13: Silná policejní asistence a davy přihlížejících před Jazz klubem Reduta svědčí o tom, že sem každou chvíli přijede americký prezident Bill Clinton, doprovázený českým prezidentem Václavem Havlem. Už od 8 hodin, jak sem vyslyšíte, probíhá dole v Redutě vystoupení volného sdružení jazzových hudebníků. V publiku je mimo jiné premiér Václav Klaus. Je tu se mnou Ladislav Špaček, mluvčí českého prezidenta. Právě se otáčí, kolona ještě nejede, je čas na otázku. Jak probíhá dosavadní neoficiální program obou prezidentů?
14: O neoficiálním programu předem, než prezident Clinton přijel, tak bylo vlastně velice mlhavo, protože, jak víme, prezidentovi Clintonovi zemřela maminka, takže bylo dost problematické organizovat nějaký soukromý program. Nakonec po vzájemné dohodě obou prezidentů se rozhodlo, že se zachová procházka po Karlově mostě, protože prezident Clinton si vzpomíná na svoji návštěvu v 70. roce, na Karlův most si vzpomínal zejména. No a potom návštěva typické pražské restaurace. Takže v tuto chvíli ještě prezidenti sedí u Zlatého tygra, možná v těchto chvílích už se vydávají na cestu a míří sem do Reduty, kde je jakýsi večer spirituálu. Má to být trošku taková jakási i vzpomínka na Clintonovu matku a má to být takový trošku klidnější večer, nikoliv jazzový, jak bývá v tomto klubu zvykem.
13: Bude hrát americký prezident na saxofon?
14: To je věc, kterou samozřejmě předem nemůžeme určit, nicméně mohu prozradit, že náš pan prezident má pro amerického prezidenta velice zajímavý dar.
4: O ním zajímavým darem byl právě nový saxofon, zhotovený ve známé české dílně Amaty v Kraslicích. Jednalo se o osobní a symbolický dárek. Clinton saxofon vyzkoušel a s kapelou na něj zahrál několik skladeb.
0: A u hudby zůstaneme i v závěru dnešního Archivu Plus. Americký zpěvák Michael Jackson si v roce 1996 vybral českou metropoli jako místo, kde zahájí světové turné k albu History. Na Tletnou tehdy nechal zpěvák vztyčit svou obří sochu, paradoxně na místě, kde jen několik desítek let předtím stál maršál Stalin. Důležitou roli během koncertu sehrál i Dismanův rozhlasový dětský soubor.
15: Dobré odpoledne tady z Letné. Já jsem teď zase zašel mezi diváky, respektive čekající. Mám tady dvě děvčata, faninky Michaela Jacksona, takže se zeptám, odkud jste přijeli?
16: Z Bratislavy jsem.
15: A jak se vám tady zatím čeká, protože to čekání je asi dost úmorné.
16: Tak čeká se mi celkom dobré, jakože ale mě je trošku zima, lebo se nepohybujem.
17: Já jsem přijela spozdě. Čeká se mi blbě, protože nemám kámošku.
15: Jak to, že nemáte kámošku? Ona se vám někde ztratila?
17: Ztratila. Hned stávali u vchodu.
7: Na vystoupení americké megastar se bude přímo podílet i Český rozhlas. V hlavním programu se představí Dismanův rozhlasový dětský soubor, který bude spoluúčinkovat ve dvou písních. Na to, jak se děti na večerní vystoupení těší, jsme se zeptali jedné ze sbormistrů dětského souboru Českého rozhlasu, Zdenky Fléglové.
18: No, vzhledem k tomu, že to jsou děti, které mají ledaco za sebou a mnohé už zkusili a mnohokrát stály na prknech, která znamenají svět možná, a mají za sebou i nejrůznější noční bojovky, tak možná i tato noční hra s Michaelem Jacksonem bude pro ně jednou z mnoha událostí jejich života. Asi na to budou vzpomínat velmi dlouho, ale nemyslím si, že by měli trému nebo že by se báli. Myslím, že určitou výjimečnost to všem pociťují všichni.
4: Archivními nahrávkami z významných porevolučních návštěv v Československu a České republice vás provedli František Šedivý
0: a Radim Štícha. A za technickou spolupráci děkujeme mistrovi zvuku Janu Braunerovi a Peteru Markovskému z rozhlasového archivu.
3: Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
19: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden dva metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
3: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
20: Policisté našli ukradenou lebku svaté Zdislavy, pachateli zalil do betonu a chtěli pohřbít v řece. Nesouhlasí totiž s vystavováním svatých ostatků, k krádeži se přiznal a teď mu hrozí až 8 let vězení. Policisté po relikvii z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku pátrali od úterý. Stovky lidí v Praze sledovali veřejné projednávání návrhu tzv. Akceleračních zón. Jde o oblasti, které mají urychlit výstavbu větrných a solárních elektráren. V Česku by jich měla být necelá stovka. Část lidí v Radiopaláci na Vinohradech od začátku jednání narušovala. Kritizovali hlavně nedostatečnou komunikací úřadů. Po ukrajinském útoku na ruskou Ryazaňskou oblast zemřeli 4 lidé, včetně dítěte, uvedl to gubernátor regionu Pavel Malkov na platformě Telegram. Podle zdravotnických úřadů je dalších 28 lidí zraněných. Velení ukrajinských sil oznámilo, že terčem ukrajinského útoku byla místní rafinerie. Ve Zlínském kraji přestal platit zákaz rozdělování ohňů v přírodě. Rozhodl o tom hejtman Zlínského kraje Radim Holiš z hnutí ANO na návrh ředitele krajských hasičů. Kvůli změně počasí a ukončení výstrah Českého hydrometeorologického ústavu. Opatření platilo od 6. května kvůli suchu a zvýšenému počtu požáru lesů a trávy. Golfistka Sára Kousková je po dvou kolech German Masters na druhém místě. Je tak v boji o třetí titul z evropského okruhu Ladies European Tour. Česká jednička byla v pátek suverénně nejlepší ze všech 132 hráček. V polovině turnaje v Hamburku má skóre minus 8. O jedinou ránu je lepší domácí Němka Hensalajtová.
1: Překážka na D2 u Podivína a situace po republice. Na dálnici D2 na trase z Brna směrem do Bratislavy za sjezdem na Podivín máme hlášené porouchané auto. Na 47. kilometru blokuje odstavný pruh, okolo se jede plynule, pouze auta občas vybočují z pravého pruhu, tak ho nepřehlédněte. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy už dobré zprávy za sjezdem na Benátky nad Jizerou. Na kilometru 27,5 už průjezdné všechny pruhy, nabourané auto z odstavného se podařilo odstranit a jinak obecně jsou dálnice průjezdné po celé republice. Nemáme na nich hlášené žádné nehody ani na hlavních tazích. A přidáváme varování před silným deštěm a vrstvou vody na vozovce. Hlásíte aktuálně kaluže a vrstvu vody na mnoha místech, vydatné pršení a jede se tak plynule a pomalu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
20: Noc je zatažená, na severozápadě oblačná až polojasná, v Čechách ojediněle s přeháňkami nebo občasným deštěm, na jihovýchodě může postupně deště přibývat, teploty 9 až 5, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. Přes den má být zataženo s deštěm, místy i trvalejším a v oblasti Beskyd i vydatným a ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě čekáme místy přeháňky a na západě až polojasno. Později odpoledne a k večeru bude od západu déšť ustávat a na západě bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Chybný americký postup v otázce Tajvanu může vést ke střetu obou zemí, varoval svého amerického protějška Donalda Trumpa během jeho návštěvy v Pekingu čínský vůdce Xi Jinping. Americká strana přitom uvedla, že její postoj k Tajvanu zůstává neměnný. Vztah k ostrovu, který Čína považuje za svou odtrženeckou provincii, zasahuje i do české politiky. Premiér Andrej Babiš zveřejnil na serveru i dnes komentář, ve kterém obhajuje rozhodnutí vlády nevypravit armádní speciál pro předsedu Senátu na Tajvan. Obvinil v něm minulý kabinet z morálního pozérství a zdůraznil nutnost normalizovat vztahy s Čínou.
3: Pro a proti.
21: A dnes vás pořadem provede Tomáš Pavlíček. Já už zdravím dva hosty dnešního Pro a proti. Na Tajvan sinoložku z projektu Synopsis Simonu Fantovou. Dobrý den.
22: Dobré dopoledne.
21: A také na dálku Martina Pecinu, bývalého ministra vnitra, který působil jako odborný mluvčí SPD pro bezpečnost, spolumajitele ostravské inženýrské a projekční společnosti VLC Group. Dobrý den.
23: Dobrý den, VCL Group. Ne, VLC.
21: VCL.
23: Dobrý den.
21: Děkuji za upřesnění.
23: Pořádku.
21: Pane Pecino, když říká pan premiér, že je potřeba normalizovat vztahy s Čínou, souhlasíte s ním?
23: No, rozhodně. Proč
21: je to nutné?
23: No tak Čína je náš výrazný obchodní partner a byla daleko větší historicky a v posledních 4 letech se ty vztahy bohužel zpřetrhaly. Ono obchodovat s Čínou není jednoduché. My jsme tam jako společnost, jedna ze společností skupiny, tam měla dokonce dceru, dceřinou společnost v Pekingu a stavěli jsme tam aditivační jednotky, ty, co jsou v Evropě běžné, v Číně to tenkrát začínalo, potom se ten rozvoj trošku zastavil, ale v okamžiku, kdy se začalo letat nad Tchaj-wan, tak jsme dopadli asi tak jako Škodovka se svýma autama, no prostě bude tam dodávat Volkswagen a místo nás tam taky bude dodávat někdo jiný a my jsme skončili, pobočku jsme zavřeli a už v Číně nepůsobíme, bohužel.
2: K tomuto příběhu se ještě dostaneme, ale já bych se teď obrátil na Simonu Fantovou. Premiér se vyjádřil v tom smyslu, že vláda nechce rezignovat na rozvoj ekonomických vztahů s Tchaj-wanem, ale hodlá také pragmaticky rozvíjet vztahy s druhou největší ekonomikou světa, tedy s Čínou. Nemyslíte si, paní Fantová, že právě tuhle část zahraniční politiky předchozí vláda podcenila, že se, jak říká pan Pecina, zpřetrhaly vztahy s Čínou?
5: Já si myslím, že to byla převážně Čínská lidová republika, která zpřetrhávala vztahy s námi. A nebylo to kvůli našemu chování. Je to zejména proto, že je to právě Čínská lidová republika, která tady provozuje hodnotovou politiku. A to tím způsobem, že staví vlastní politické zájmy nad své ekonomické zájmy, a weaponizuje jak vlastní import, tak export. A tohle to byl jenom důsledek. A je samozřejmě obtížné podnikat v Číně, protože je to prostředí, kde bohužel je jako velmi problematická vymahatelnost i čínského práva.
2: Tak a je to slovní spojení normalizace vztahu, pane Pecino, na místě, protože zatím se třeba podle profesorky sinologie Olgy Lomové tenhle termín používal na situaci mezi dvěma státy, mezi nimiž panovalo nepřátelství, neměli mezi sebou navázané diplomatické vztahy. A tady ambasády normálně fungují. Ministr zahraničí Jan Lipavský se v únoru 2025 setkal se svým čínským protějškem Wangem.
23: Ne, to, co říká paní Fantová, je naprosto pravda. Akorát víte, co si může dovolit Čína, to si nemůžeme dovolit my. No jasně, že oni se na to dívají politicky a jasně, že zpřetrhali ekonomické vazby kvůli tomu, co my tam děláme, nebo dělali jsme, bohužel, za politické kroky. To je všechno pravda. Že se nám to nelíbí, že by to tak nemělo být, je taky pravda. No ale nikdo jiný to nedělá. Z Evropy všichni uznávají politiku jednotné Číny, nikdo nejezdí za Dalaj Lámou a v té nejvyšší úrovni nikdo nejezdí nad Tchaj-wan, protože si nikdo ty vztahy jako nechce rozhodit. Taky by se mi líbilo, kdyby to fungovalo, ten biznis, tak jak nad Tchaj-wanu. Prostě delegace nad Tchaj-wan nemá žádný ekonomický smysl. Nad Tchaj-wan jezdíme nakupovat. Ti, jak správně říká paní Fantová, to, co dělají Číňani, to nedělají Tchaj-wanci, čili ty příliš moc nezajímá ta naše politická pozice. Ti dělají biznis tak jako my, tak jako Evropani, tak jako Američani. No a ti Číňani se chovají jinak. Zpřetrhali s náma vztahy, protože se začalo jezdit na Tchaj-wan. To je všechno pravda. No a jestli jsme jediní hrdinové na světě, kteří jako chcou tu svoji ekonomiku obětovat a nechají tam jezdit Němce, Francouze, dneska Američany a všechny ostatní, kteří nejezdí na Tchaj-wan, ale jezdí prostě do Číny a chceme to tak udělat, no tak se nám to podařilo. Jestli z toho máme radost, já teda ne, protože na tom jsme samozřejmě trátní, ale jinak ano. Je to všechno pravda, tak jak ona ano. To popsala.
2: Paní Fantová, nebyly tedy vztahy s Čínou, já bych položil s dovolením otázku, nebyly ty vztahy s Čínou za předchozího kabinetu skutečně výjimečně na bodu mrazu ve srovnání s jinými zeměmi, vrcholní čeští politici tam vůbec nejezdili, na rozdíl například od německého kancléře Friedricha Merce, britského premiéra Keira Starmera, kanadského premiéra Marka Carneyho a nemluvě teď ani o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi.
5: Tak s Čínou samozřejmě komunikovat musíme a to také děláme a předchozí vláda to určitě dělala. Nicméně my jsme už s Čínou vlastní takzvaný restart česko-čínských vztahů měli za prezidenta Zemana. Zajímavé bylo, že třeba o expanzi na čínský trh se tehdy pokoušely různé české firmy. Nejzajímavější případ je určitě firmy Home Credit, která měla veškerou podporu, veškerou, vzpomeňme si jenom na to, že třeba prezident Zeman létal jejich letadlem do Číny. Přestože Home Credit měl takto velikou politickou podporu, tak v Číně neuspěl právě z důvodu problematického právního prostředí. Přednedávnem čínský trh za velikých problémů opustil, což nebylo snadné, a za velikých ztrát. Takže vidíme, že to byla zejména Čínská lidová republika, která se u nás v Česku chovala k nám jaksi nesprávně
2: Dobře,
22: myslím já bych si, že teď, to ty vztahy poškodilo nejvíc.
2: Já bych teď přidal slovo zase panu Pecinovi. Ministerský předseda Babiš dříve uvedl, že cesty českých politiků na Tajvan zničily biznis českých firm v Číně. Vy jste zmínil svůj vlastní případ. Můžete doložit, že jste skutečně museli uzavřít pobočku přímo kvůli cestám českých politiků na Tajvan?
23: Ale to nemůžete doložit, samozřejmě, to je jako návodná otázka. Jasně,
2: ne, počkejte, ale
23: že
2: se, někdo
23: počkejte,
2: vám to přímo
23: počkejte,
2: řekl.
23: Pane redaktore, jasně, že v Číně se podniká těžce, to má paní Fantová naprostou pravdu. A možná bychom tam skončili i tak, a možná bychom tam začali s jiným biznisem. Tu firmu, kterou jsme museli prodat nakonec jako za korunu, tak bychom prodali aspoň za zůstatek, který byl na účtu. Peníze si z Číny nemůžete vyvést, je to složité prostředí. Podniká se tam těžce. A my se bavíme jenom o to, jestli na to chceme úplně rezignovat a říct si jasně, ještě ty Číňany zaprovokujeme, a nebo ne, taky stejné je to se Škodovkou. Taky vám nikdo neřekne, uzavřeli jsme jenom kvůli tomu, že se jezdilo na Tchaj-wan. Jasně, že čínská konkurence je jakoby masivní, podporovaná, že je to těžké a třeba by tam prodávali jenom motory nebo by tam prodávali něco jiného, ale třeba by to fungovalo, ale my jsme to prostě úplně zarazili na rozdíl od ostatních zemí. A ano. Nikdo vám neřekne, že to bylo jenom kvůli cestě na Tchaj-wan, jenom kvůli navštěvě u Dalaj Lámy, to tak není. Ale prostě naše pozice v Číně je dneska katastrofická, protože jsme nepřátelé čínského lidu, jak oni říkají, komunisti čínští, taky se mi to nelíbí, ale takový je fakt. A buď si budeme hrát na hrdiny, anebo budeme dělat biznis.
2: Neukazuje právě příklad firmy pana Peciny, paní Fantová, že politika předešlé vlády opravdu poškodila biznis českých firm v Číně?
22: Já si nemyslím, že to byla politika předchozí vlády. Je to zejména Čínská lidová republika, která vstupovala do Světové obchodní organizace už s falšovanými daty a s tím, že systematicky od samého začátku porušovala veškerá pravidla mezinárodního obchodu. Od samého začátku mají velmi nepříznivé biznisové podmínky, je velice těžké tam investovat, jak říká pan Pecina ostatně. Díky tomu, že oni sami porušují tyto podmínky, tak například vyrábějí, tak nepouštějí zahraniční investory na svůj vlastní trh. Takže ten případ Škodovky byl zase učebnicovým příkladem, který nemohl fungovat bez ohledu na to, jak se k tomu česká vláda stavěla, protože Škodovka mohla v Číně působit jenom v režimu joint venture, takže zde docházelo k transferu technologií, nedobrovolnému transferu. A Čínská lidová republika vyrábí subvencovaná auta za mnohem nižší ceny a za dumpingové ceny je chrlí na naše trhy. A to Dobře. Nejvíce poškozuje náš trh.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: A dnes se bavíme se Simonou Fantovou a Martinem Pecinou. Ono to tady zaznělo už před chvílí od pana Peciny, ale i vicepremiér Karel Havlíček připomíná, že za poslední desítky let nebyl na Tajvanu nikdo z hlavních ústavních činitelů velkých evropských zemí. Čili nevymyká se v tomhle Česko, paní Fantová?
22: Určitě není standardní, nebo není běžné, aby pravidelně evropští lídři cestovali na Tajvan. Nicméně nevidím důvod, proč bychom to nemohli dělat ve chvíli, kdy vidíme, že z toho máme nějaký zisk. Připomínám, že je to Čínská lidová republika, například je zcela malým investorem v České republice, zatímco Tajvan vytvořil přibližně 25 tisíc pracovních míst. Jedná se nám s ním lépe a v rámci naší politiky jedné Číny sice s Tajvanem udržujeme neformální, leč produktivní vztahy a je otázka naší suverenity, že si ty vztahy sami určujeme, jakým způsobem mají vypadat. A pokud je pro nás prospěšné, což jsme si nyní řekli, že evidentně je, aby se na Tajvan jezdilo, tak se na Tajvan bude jezdit, protože ta spolupráce byla a je produktivní. Máme z ní konkrétní výsledky. Ze spolupráce s Čínskou lidovou republikou takovéto konkrétní výsledky nebyly a nejsou.
2: Je Česko v těch vazbách na Tajvan úplnou výjimkou, pane Pecino, protože přece jenom na Tajvan jezdí europoslance. Také tam byla Nancy Pelosiová, která v té době zastávala pozici předsedkyně americké sněmovny reprezentantů.
23: No, protože se chtěla předvést proti Donaldu Trumpovi. To byl nějaký vnitřní spor a taky z toho byla velká nepříjemnost. A taky Spojené státy si můžou dovolit něco jiného, než si můžeme dovolit my. Ale já bych se vrátil k tomu, co říkala paní Fantová. Jako, jasně, já to tady opakuju, s Čínou se jedná těžce. S Tchajvanem se jedná normálně, tam normální biznis. Já pro vaši informaci, když jsem byl šéf u OHS, tak tam byl, a to jsem byl vysoký státní úředník, tak tam byla konference, já jsem na Tchajvanu byl, nikomu to nevadilo, akorát jsem z toho nedělal jako velké divadlo a velké prezentace.
2: Tak zase nevadilo, jste nebyl tak vysoký ústavní činitel, že to je přece jenom
23: jasně. Jasně, jo, ale jako kdybych to nějak šíleně prezentoval, tak by to možná problém byl, on to problém nebyl, protože jako rozdíl je v tom, já se vám to pokusím vysvětlit oběma i posluchačům, rozdíl je v tom, že Tchajvan dělá normální biznis, to, že tam jede delegace, nic neznamená. Tchajvanci se rozhodují biznisově, jestli tu fabriku postaví u nás nebo v Drážďanech, na to nemá žádný vliv, jestli tam přijede německý ministr nebo český. Na to mají vliv peníze, jestli se jim to rentne nebo nerentne. To je ten rozdíl mezi těma zeměma. A ta Čína, tam ten český podnikatel, tu politickou podporu potřebuje, anebo tam nebude podnikat. To je rozdíl mezi těma zeměma. To, že je to škaredé od Číňanů, to já se vším souhlasím, to, že se mi to nelíbí, že by se tak Čína chovat neměla, to je všechno pravda, ale tak to prostě je. To znamená, když budeme jezdit na Tchajvan, na rozdíl od jiných států, tak nebudeme dělat biznis v Číně. A export do Číny, to je to klíčové číslo, je 7x vyšší než export na Tchajvan. That's all. Děkuju.
2: Tak to, že tedy jede delegace, nebo jezdili delegace a zase pojede delegace českých politiků na Tchajvan, paní Fantová, tak má to nějaký význam pro ty obchodní vztahy? Neobchodoval by s námi Tchajvan i bez toho?
22: Já hlavně mám pocit, že když tady mluví pan Pecina, tak si plete soukromé obchodní zájmy za národní zájmy. Bylo by dobré to možná nějakým způsobem oddělit. Nevím, jestli je v českých zájmech, v našich národních zájmech to, abychom třeba více obchodovali s Čínskou lidovou republikou a jakým způsobem tam máme podporovat své lidi ve chvíli, kdy pan Pecina sám tvrdí, že je to prostředí takhle problematické. Ano. Já jenom připomínám, že Čínská lidová republika je dle našich bezpečnostních složek druhou nejvyšší hrozbou hned po Rusku a Rusko vede útočnou válku proti Ukrajině.
2: Dobře, ale otázka zněla, jestli jsou nutné tyto politické cesty, jestli by s námi neobchodovalo Tchajvan i tak.
22: Já si myslím, že ty cesty nám velice pomohly. S kýmkoliv se na Tchajvanu baví, Českou republiku znají lidé velice dobře a vnímají nás velice pozitivně. A to nejenom politici, ale také běžní lidé. Myslím si, že nám to velice pomohlo najít zde stabilního partnera, se kterým, jak sám pan Pecina říká, se dá obchodovat velice solidně a který dodržuje právo a dodržuje zákony.
2: Tohle je pořad pro a proti. Našimi hosty jsou Martin Pecina a Simona Fantová. Co konkrétního se, pane Pecino, podle vás dá očekávat od pootočení kurzu zdejší politiky směrem k Číně, tak jak se teď zdá se podle vyjádření některých českých politiků připravuje?
23: Dá se očekávat to, že s Čínou

0: Ona je mi na nic. Já když jedu do Norska, tak ani nevím, kdo tam je velvyslanec. Mě to nezajímá. Ale když jedu do Afriky, do Nigérie, když jedu do Konga, když jedu do Egypta, nebo když jsem jezdíval do Ruska, nebo jedu do Kazachstánu a když jedu do Číny, tak prostě tu podporu státu potřebuju, jinak ten biznis neudělám. A všechny jako rozumné vlády na světě si to uvědomují a tu podporu těm podnikatelům dávají a my dáváme podporu podnikatelům tam, kde ji nepotřebujeme a tím provokujeme Čínu, což nikdo jiný nedělá. Dobře. To je fakt.
1: Tak paní Fantová, nemyslíte si, že opravdu na kvůli vstupu na čínský trh je nutná ta politická podpora daleko víc než na Tajvan?
2: Já bych se nejprve zeptala, jestli je to v našich národních zájmech. Když jsem hledala, jaké jsou vlastně naše národní zájmy, tak ministerstvo vnitra mluví o životních zájmech. Definovalo je už v roce 2003 a od té doby tam jsou ty zájmy definované neměně, což znamená, že tam jsou i přes ty dvě období, kdy tam byl ministrem pan Pecina. Mluví se o tom, že životním zájmem je zajištění existence České republiky.
1: Promiňte, že vás přerušuji, ale není naším národním zájmem, aby české podniky prosperovaly a aby měly přístup na trh druhé největší ekonomiky světa?
2: Dle vyjádření ministerstva vnitra, jak to definuje už od doby, kdy tam byl pan Pecina, je naším životním zájmem obrana demokracie a právního státu a obrana základních lidských práv a svobod obyvatel. Já se s tím nechci nějak dohadovat nebo polemizovat, ale tohleto prohlášení tam vydrželo přes dvě funkční období pana Peciny na stránkách ministerstva vnitra. Tak buď to má pan Pecina jiné zájmy, nebo se to neschoduje.
1: Tak není tedy v rozporu s naším národním zájmem, aby Česko mělo nějaké úzké vztahy s Čínou, pane Pecino?
0: Já se omlouvám, já jsem teď jakoby úplně mentálně vypadl z toho, co říká paní Fantová, to je možná diskuze na filozofickou fakultu, ale my se bavíme o českých národních zájmech a české národní zájmy bez pochyby jsou i to, aby se tady vyrábělo, aby jsme měli kde exportovat. Česká ekonomika je exportní a Čína je druhý největší trh na světě, takže bez pochyby to v našich zájmech je a já se v těchto filozofických disputacích, omlouvám se, neumím bavit, to mi přijde úplně bizarní.
2: To
0: se omlouvám, to jakoby fakt nedávám, to je možná na nějaký jiný pořad nebo na nějakého jiného odborníka.
1: Se
0: bavím o českém exportu, o ekonomických vztazích a ty minulá vláda úmyslně poničila a tato vláda je chce dát do pořádku a pro české firmy to bude mít ten smysl, že budou schopni zase do Číny vyvážet přes všechny těžkosti, které na čínském trhu čekají.
1: Paní Fantová, ale to je možná to, co jste citovala, je nějaká deklarace, ale všichni víme, že prostě do Číny jezdí, jak jsme to zmínili, spousta západních politiků, kteří také ctí demokratické hodnoty a prostě chtějí podporovat nějakým způsobem ten biznis. Čili není to i v zájmu České republiky?
2: V současné době je velikým trendem něco, čemu se říká decoupling, tedy snaha o snížení strategické závislosti na Čínské lidové republice, protože vidíme, že Čínská lidová republika opanovala mnohé odvětví biznesu. Jedná se třeba o ty elektroauta, nebo se třeba jedná o telekomunikační technologie. Kvůli tomu, jakým způsobem nekale proti mezinárodním normám podporuje tento biznis, zejména velikými subvencemi, a chrlí je potom tyhle ty produkty za dumpingové ceny na naše trhy, tak naši podnikatelé tím velice trpí. A trpí tím právě zejména ta škodovka, kterou tady pan Pecina zmiňoval. A samozřejmě je třeba do Číny jezdit, je třeba se s Čínou bavit, ale vidíme, že bez ohledu na to, jakým způsobem tam jezdíme a co děláme, tak to nepomáhá. Naopak, snažíme se o to, abychom s Čínou udržovali nějaké vztahy, ale zároveň na ní nechceme být závislí, a to zejména v odvětvích, které jsou pro nás strategické a klíčové. Třeba právě ty vozy, tu škodovku, kterou pan Pecina zmiňoval, tak si myslím, že je to pro nás jaksi velice důležité téma, protože na výrobě aut stojí naše ekonomika. A ve chvíli, kdy nám Čínská lidová republika toto odvětví takovýmto způsobem poškozuje, tak si myslím, že to jde zcela proti našim národním zájmům, protože potom nebudeme schopni vyrábět, nebudeme schopni bohatnout.
1: Nemělo by být, pane Pecino, Česko a Evropa vůbec poměrně opatrné právě kvůli té závislosti na čínských dodávkách třeba nejmodernějších technologií, léku a tak dále.

0: Nebylo by třeba i pro české firmy, jako je Škodovka, jak říkala paní Fantová, celkem jako nebezpečná konkurence? Třeba kdyby se sem dostalo o hodně víc elektroaut než dosud?
1: No, jako samozřejmě bylo, ale 4 roky tady minulá vláda dělala všechno pro to, aby se to stalo. Vztahy s Čínou zničené, vývoz žádný, Green Deal na plné obrátky, ještě i za našeho předsednictví to dostalo pořádnou forsáž, elektrom na čínských kovech vzácných zemin a na elektromobilech jsme se stali daleko závislejší a na různých obnovitelných zdrojích, kde polovička solárních panelů nebo 90% solárních panelů jde z Číny. Teď toto se tady 4 roky dělo, ano, co tady teď paní Fantová kritizuje.
0: Dobře,
1: toto se stalo
0: si, že
1: a to má Babiš dneska odstranit.
0: Myslíte
1: no
0: si,
1: naopak,
0: že to
1: tomu je třeba bránit, ale tomu musíme bránit tím, že my budeme silnější, my budeme schopni exportovat a import z Číny samozřejmě podporovat nechceme. To jsme úplně někde mentálně jako jinde. Přesně to se stalo současně s tím, že se začalo jezdit nad Tchaj-wan, tak se začaly podporovat čínské technologie, které nás tady dneska drtí. Když to se dělo 4 roky a tomu chce Babiš zabránit. Doufám teda.
0: Nemyslíte si, paní Fantová, že je třeba omezovat, jak vy říkáte, ten čínský příliv toho levného tamního zboží, ale na druhou stranu umožňovat víc ten příliv českého zboží na ten čínský trh, protože ta obchodní bilance je skutečně velmi v neprospěch České republiky?
2: Ta bilance sice v neprospěch je, ale stále se jedná o zemi, přes spolupráci s níž varují naše bezpečnostní složky. V tuhle tu chvíli si myslím, že by bylo velice zvláštní, kdyby vláda podporovala nějaký výrazný export do Čínské lidové republiky, zejména v technologiích, které jsou třeba citlivé. Protože ve chvíli, kdy bezpečnostní složky před tímto varují, tak nemůžu očekávat, že vláda bude můj soukromý biznis v Číně podporovat. To nedává smysl a jde to proti našim zájmům. Zároveň si myslím, že je třeba si nějakým způsobem také stanovit tedy, nebo je třeba převzít určitou zodpovědnost za to. Když někdo chce podnikat v Číně, tak samozřejmě může, jenomže vzhledem k tomu, jako jak problematické je to prostředí, tak nemůžeme očekávat, že vláda bude slevovat ze svých strategických a bezpečnostních zájmů. Znovu připomínám,
0: děkuji,
2: že Čínská lidová republika je největším podporovatelem války Ruska proti Ukrajině.
0: Tak děkuji, už navíc nemáme čas, bohužel, omlouvám se. Takové bylo dnešní Pro a proti za účast v debatě. Děkuji Martinu Pecinovi, díky a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: A také synoušce Simoně Fantové. Díky a naslyšenou.
2: Děkuji vám a děkuji panu Pecinovi. Naslyšenou.
0: Tomáš Pavlíček se loučí.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Josef Kořenský byl český pedagog, cestovatel a spisovatel na přelomu 19. a 20. století. Zasloužil se o rozšíření obzorů tehdejší české společnosti.
5: Narodil se v roce 1847 v nevelké obci Sušno. Rodina se z existenčních důvodů často stěhovala, nakonec zakotvila v Mladé Boleslavi, kde mladý Josef vychodil reálku. Dalšího vzdělání se mu dostalo na učitelském ústavu v Praze.
4: Tam se také seznámil s Emilem Holubem a jako nadšený přírodovědec také s Antonínem Fričem, kterému asistoval v Národním muzeu. Většinu učitelské kariéry prožil v měšťanské dívčí škole na Smíchově.
5: Kořenský hodně cestoval a o svých cestách dokázal poutavě psát. V roce 1878 navštívil světovou výstavu v Paříži. Jako jeden z prvních o ní informoval českou veřejnost. Čtenářům přiblížil například Bellův telefonní přístroj nebo Edisonův válečkový fonograf.
4: V 80. letech před minulého století procestoval celou Evropu a vypravil se i na Kavkaz, Ural a Sibiř. V letech 1893 až 94 absolvoval svou nejznámější výpravu.
5: V Otově nakladatelství o ní později vydal knihu s názvem Cesta kolem světa. Tento název sice nebyl úplně pravdivý, ale i tak Josef Kořenský navštívil řadu exotických míst. Jediným společníkem na výpravě mu byl Karel Řezníček, dobrodruh a sládek z pivovaru pod Hrubou skálou.
4: S Brem se vydali do Spojených států, odkud informovali české čtenáře o Niagarských vodopádech a Yellowstoneském parku. Setkali se také s legendárním apačským náčelníkem a šamanem Jeronymem. Poté pokračovali přes Pacifik do Japonska a Číny. Když prozkoumali téměř celý Dálný východ, Austrálii a Oceánii, vydali se přes Rusko zpět do Čech.
5: Kořenský nikdy neprozkoumával nová místa, ale jeho spisovatelské umění přiblížilo Čechům téměř celý svět. Stejně jako o několik dekád později knihy Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Josef Kořenský zemřel v Praze v roce 1938 ve věku 91 let.
3: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Relikviář svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí dostane po krádeži pancéřové sklo. Peking po návštěvě amerického prezidenta Trumpa vyzval k ukončení války v Íránu. Čeští hokejisté vyhráli první zápas na mistrovství světa, Dánsko porazili 4-1. Dnes bude zataženo s deštěm, od západu se bude vyjasňovat, teploty do 13, na severozápadě až 16 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Barokní vyřezávaná schránka, ve které byla lebka svaté Zdislavy v bazilice v Jablonném Podještědí, dostane nové bezpečnostní sklo. Zloděj se k ní dostal právě tak, že rozbil skleněnou část schránky. Sklo ale bylo obyčejné. Výroby pancéřového skla se ujme odborník na historické vitráže Zdeněk Kudláček ze spolku Sakristal.
7: Tady musíme zohlednit taky památku, že jsme v baroku, takže tím cílem je, aby vy jako laik nebo památkář se podíváte na ten relikviář, tak nepoznáte, že tam je to pancéřový sklo. Vy to budete vnímat, že tam je barokní ručně foukaný sklo, ale ono ve skutečnosti bude pancéřový. Aby jsme splnili všechny ty požadavky, nejenom to bezpečnostní.
6: Lebku pachatel z baziliky ukradl v úterý. Policie ho dopadla ve čtvrtek a relikvii zajistila. Pachateli zalil do betonu a podle kriminalistů ji chtěl pohřbít v řece. Čína vyzvala k ukončení války v Íránu. Je několik hodin poté, co z Pekingu odletěl americký prezident Donald Trump. Podle něj čínský vůdce Xi Jinping na společných jednáních vyjádřil ochotu pomoci s otevřením Hormuzského průlivu.
8: Mluvčí čínského ministerstva zahraničí novinářům řekl, že nemá smysl pokračovat v tomto konfliktu, který podle něj vůbec neměl vzniknout. Nalezení rychlého řešení situace je prý v zájmu nejen Spojených států a Íránu, ale i zemí v regionu a celého světa, prohlásil. Během zpátečního letu volal Donaldu Trumpovi i německý kancléř Friedrich Merz. Vyzval Írán, aby zasedl k vyjednávacímu stolu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Nové turistické trasy zpřístupnil geopark Krajina Břidlice u Budišova nad Budišovkou na Opavsku. Vedou kolem bývalých dolů. Turistům nabízí desítky rozcestníků, altánů a odpočívadel s dobovými fotografiemi, mapami a dalšími podrobnostmi o historii těžby Břidlice. Největší turistický altán je ve Starých Oldřůvkách, dodává starosta Budišova Patrik Šram z ODS.
9: Staré Oldřůvky, to je vlastně naše místní část, která má s Břidlicí nejvíc společného. Dá se říct, že tu je to gro, to nejkrásnější, a proto jsme se taky rozhodli ten největší altán postavit tady. Si zrovna stojíme na staré Břidlicové haldě, která je krásně obrostlá břízkami. To je jedno z nejmíst tady pro nás Budišováky.
6: Hokejová reprezentace porazila v prvním zápase na mistrovství světa Dánsko 4-1. Góly dali Kubalík, Voženílek, Červenka a Bliml do prázdné branky. Ve stejné skupině ve Friburgu porazila Kanada Švédsko 5-3, byl u toho i zkušený Sidney Crosby. Kanadský útočník hraje svůj čtvrtý světový šampionát a po konci Pittsburghu v playoff NHL si znovu zvyká na evropské kluziště.
10: Jo, myslím, že je to něco, co bude třeba ještě trochu v mojí hře poupravit, ale to přijde s dalšími zápasy. Zkoušet se víc dostat blíž k brance. Není to ono, hrát po mantinelech, tam ani nemůžete být nebezpeční. Je nutné se dostat blíž, víc do středu kluziště.
6: Ve skupině A v Curychu vyhráli domácí Švýcaři nad Spojenými státy 3-1. Finové porazili Německo také 3-1. Český tým nastoupí dnes ve 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku.
11: Chodec na 65 urádla a nehoda na tahu Liberec-Chrastava. Na silnici 65 mezi Turnovem a Jabloncem nad Nisou jde chodec. Kousek za sjezdem ze silnice 35 je v okolí Rádla na Krajnici a není dobře vidět, tak ho nepřehlédněte. A právě na 35 se bouralo, konkrétně v úseku z Liberce do Chrastavy za stráží nad Nisou. Auto tam srazilo srnku, následky nehody jsou na vozovce, brzdí se a následně nabourané auto je na Krajnici, opatrně. A připomínáme překážku na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy za sjezdem na Podivín. Na 47. kilometru auto s defektem v odstavném pruhu, okolo se však jede plynule. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Noci zatažená, na severozápadě oblačná až polojasná, v Čechách ojediněle s přeháníkami nebo občasným deštěm, na jihovýchodě může postupně deště přibývat. Teploty 9 až 5, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. Dnes má být zataženo s deštěm, místy i trvalejším a v oblasti Beskyd i Vydatným a ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě čekáme místy přeháňky a na západě až polojasno. Později odpoledne k večeru bude od západu, kromě východu a jihovýchodu Moravy a Slezska déšť ustávat a na západě bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
12: Příběh katolického kněze Jáchyma Jaroslava Šimka, jemuž je věnován náš dnešní pořad, mimo jiné ukazuje, jakým způsobem mohl komunistický aparát systematicky ničit a navždy poničit lidský život. Řekněme hned v úvodu, že pozdějšího opata Želivského kláštera registrovala podle archivních dokumentů v 80. letech státní bezpečnost jako tajného spolupracovníka. Pater Šimek, jemuž tehdy bylo asi 35 let, vždy odmítal, že by spolupracovníkem byl. V pořadu Osudy, který vysílala stanice Vltava roku 2018, k tomu mimo jiné docela razantně a sebevědomně řekl.
13: Mě navštívili poprvé státní tajná bezpečnost. Estébáci z Benešova, ten vykonavatel byl ostrý, nabízel mi hned spolupráci. Já jsem říkal, já nic takového dělat nebudu. Že jenom ať to podepíšu, že datum tam napíšeme jindy. Já jsem říkal, no to snad nemyslíte vážně. Nepodepsal jsem jim to nikdy. Přitom jsem, prosím vás pěkně, v těch seznamech, archívech státní tajné bezpečnosti jako agent pod krycím jménem Mikeš. Já, který jsem nikdy v životě nic nepodepsal. Estebáci mě tam potravovali asi 3,5 roku. Až do roku 87 na podzim, kdy jsem je vyrazil.
12: Z toho by mohl vzniknout dojem, že si státní bezpečnost mohla své záznamy vymýšlet, že vytvářela tajné spolupracovníky z lidí, kteří s ní neměli nic společného. Je to pochopitelně o hodně složitější. Z archivní dokumentace nevyplývá, že by otec Šimek někoho konkrétního udal nebo že by odhalil nějaké protikomunistické aktivity. Současně z ní však také plyne, že se s příslušníky STB během 3 let sešel asi 60krát a že za nimi chodil do konspiračního bytu ve Vlašimi. K tomu se ale dostaneme později. Smyslem dnešního pořadu není skandalizace patera Šimka. Jeho příběh je důležitý z řady důvodů. V neposlední řadě dokládá, že samotný záznam v registru tajných spolupracovníků STB má jen velmi malou výpovědní hodnotu. Neříká nic o životě, o tom, co měl člověk za sebou a co skutečně dělal. Dnešním pořadem vás provází Adam Drda. Zásadně se na něm podílela Hana Čápová z Paměti národa. Jáchym Jaroslav Šimek se narodil 3. června 1952. Dětství prožil v Níškově na Vysočině. Jeho matka Věra byla dcerou velkostatkáře Jana Růžičky.
14: Maminka tedy pocházela z dědiny, která se jmenuje Matějov. To je kousíček od Níškova, asi takových 4 kilometry. A tam byl zajímavý příběh. Můj děda se zamiloval do jedné mladé hezké holky a jezdil za ní na bílém koni. Jo, to byla prostě taková frajeřina taky. No a děda se oženil a za 7 měsíců děda tvrdil teda, že to bylo předčasný porod, se jim narodila dcerka. A když prostě čekali to baby malinký, tak to bylo v roce 1925. V tu dobu zrovna dědova manželka, babička moje, onemocněla tuberkulózou. A lékař jí říkal, třeba gravidní, tak jí říkal, dej to pryč, dejte to pryč a budete se, zachráníte se. Jestli to neuděláte, tak určitě riskujete svůj život a samozřejmě asi i toho dítěte. Ale ona ho neposlechla. Nechala si to dítě a prostě asi 10. den po tom porodu zemřela. To dítě ovšem bylo takový neduživý. Dítě, když se narodí, tak pláče. A tohleto baby zůstalo, bylo ticha, bylo takový namudralý. O to se starala tedy prababička, která prostě to dítě vzala a dala ho za kamna, vytvořila inkubátor a že mu kapátkem do pusinky kapala mléko rozřezené vodou, vlažné, a to dítě po několika dnech začalo jevit známky života, začalo křičet a začalo být prostě už normálním dítětem. To byla vlastně moje maminka. Děda se potom oženil znovu, vzal si ještě další, byla ještě, myslím, že mladší holku, než byla tady ta první. Nás to potom měli ještě dva syny, to jsou moji strejcové, už jsou taky oba na věčnosti, po smrti.
12: Otec Jáchyma Jaroslava Šimka pocházel na rozdíl od matky ze skromnějších poměrů. Jmenoval se Josef a podle synových vzpomínek se vypracoval takřka z ničeho.
14: Tatínek byl zemědělec a měl veliký plány ve svém zemědělství. Bohužel pak přišla doba, kdy mu to všechno zebrali, a takže nemohl vlastně nic dokázat. Můj tatínek byl vlastně takový chudý rolník chudýho původu. A když se našel s maminku, tak děda, který byl velkostatkář z maminčiny strany, tak mamince řekl, že se jí zřekne. A to taky udělal, ale potom po letech se zase vrátil a bylo to všechno zase v pořádku. A já jsem ho nakonec smířil s Pánem Bohem a smířil s lidma, s náma, se všema. A bylo to moc hezký. Tatínek začínal vlastně s takovým malým vepřínem. Pěstoval šlechtěná selátka a ta potom prodával a tím šel pomalinku nahoru. Jemu bylo 37, když se ženil, nebo když se narodil. Mamince bylo 26, když si vzala tatínka. Hlavně byl pro vylepšení tom v zemědělství, takže měl první v dědině traktor, ty různé mašiny, samovaz, no prostě ty dostupné, co byly v tehdejší době dostupné. Dokonce ten traktor, který měl, tak to byl traktor americký od Unry. Prostě svoji pílí a svoji houževnatostí se dokázal vyšvihnout nahoru. Takže pomáhal ještě nejenom svým blízkým, ale třeba i sedlákům a všem těm zemědělcům v okolí. Opravdu se mu dařilo a bylo to stále lepší a lepší. Bohužel do té doby, než potom zabírali majetky, a tak prvně šli ne za sedlákama, ale mýmu tátovi sebrat všechno.
15: A když byste se narodil, tak to už hospodářství neměl?
14: To už neměl. To už bylo, já jsem byl 52. ročník, čili on hned, myslím, že hned na začátku těch 50. let mu to vyvlastnili.
15: A jak to nesl, mluvilo to?
14: Velice těžce. Velice těžce a docela bych řekl, že se i psychicky zhroutil. Že to bylo pro něj velice těžké a prostě on měl velikou radost, že třeba jeho maminka, moje babička, kterou já jsem neznal, jak je na něho pyšná, že dokázal takovéhle krásné věci.
15: A potom dělal tatínek co teda, když ho všecko přišel?
14: Pracoval v tom družstvu, v Kravině a tak různě. Pro něho on měl pořád ještě veliký ideály a velké sny, co by dokázal vlastně pro tu celou dědinu, no ale to už pak všechno vzalo za svý.
12: Líčí Jáchym Jaroslav Šimek. Jeho rodinu komunisté poznamenali opravdu důkladně. Zmíněného děda Jana Růžičku v 50. letech nejen okradli o veškerý majetek, ale také ho poslali do vězení.
14: Toho komunisti zavřeli, protože můj děda byl bohatý, byl to richtář a velkostatkář. On měl obrovský majetky. To byly obrovské, já nevím kolik, to bylo přesně několik desítek hektarů půdy a lesa a rybníků. Takže on byl docela, bych řekl, zámožný. Což někdy taky úplně nebylo dobrý, protože to všechno někdy vede člověk třeba k nezdraví píše, já jsem já a já jsem někdo a tak dále. Tak docela bych řekl machroval, když říkal, já, až já budu chtít, tak tady budou komunisti. No tak komunisti mu pak ukázali, jak to je. Když dědu vystěhovali s babičkou a dědu prostě zavřeli do Jáchymova, do dolu. Děda potom, když se vrátil z toho kriminálu, tak k nám začal jezdit a s tatínkem se velice zpřátelili a bylo to moc dobrý. A já jsem potom samozřejmě, když jako kněz už jsem byl, tak jsem zase jim poskytnul všechen duchovní servis před smrtí.
16: Posloucháte příběhy 20. století.
12: V roce 1965 zapálil otec Jaroslava Šimka vlastní dům a o pár dní později kravín jednotného zemědělského družstva. Obě události popisuje kronika Níškova. Cituji. Dne 26. listopadu, asi ve 6:45, byl Níškov vzrušen požárním poplachem a zlověstnou rudou září, která se náhle objevila u kostela. Brzy bylo patrno, že hoří celé stavení i stodola družstevníka Josefa Šimka. Ten prý ležel na pohovce a nic netušil. Jeho žena byla v nemocnici, syn ležel v horečce na posteli. Občan Jindřich Tůl šel vsí, pozoroval požár, přiběhl, upozornil na věc Šimka a pomohl mu vyvést obě děti i psa z hořícího domu. Konec citátu. Ještě jsme neřekli, že Jaroslav Šimek měl sestru. Požárníci tehdy dorazili rychle, ale opět citát, přívod vody uvázl. A než se podařilo začít čerpat vodu z potoka, bylo už celé stavení jeden plamen. A záznam v kronice pokračuje. Dne 6. prosince zažil Níškov opět mocné vzrušení. Po 6. hodině večer přiběhla do vsi vytěšená dujička, že hoří v přípravně krmiv kravína. Tentokrát už ale lidé nepovažovali požár za nešťastnou náhodu. I hned vzniklo podezření, píše se v kronice, že mezi oběma časově tak blízkými požáry je nějaká souvislost. A když byly ve Slámě nalezeny nádoby od benzínu, změnilo se podezření v jistotu. K založení obou požárů se Josef Šimek krátce poté přiznal a skončil na psychiatrii. Po pár měsících mu soud uložil 3,5 roku vězení a náhradu škody ve výši 28 000 korun. Založení požáru v Kravíně zdůvodnil Josef Šimek slovy, že v družstvu se nedodržovaly protipožární předpisy a ohněm chtěl na tento nedostatek upozornit. Proč zapálil svůj vlastní dům, neřekl.
14: Takhle na tom byl špatně. A už jsem byl na světě, to už mi bylo 14 let, nebo 13 let, když se to stalo. No prostě on vlastně už ani nevěděl, co dělá. On v tu chvíli byl, myslím si, že takhle to pak diagnostikovali psychiatři, že byl vlastně mimo svý vědomí, že v nepříčetném stavu.
15: Maminka to nesla jak tady, to, co se stalo?
14: Maminka to nesla velice těžce, no ale tak jsem se snažil jí pomáhat, protože mě v mých 14 letech policajti, nebo tehda VB, řekli, mladý, nezbývá ti nic jiného, než si namazat svaly a makat. Bylo to velice těžké. Si vzpomínám, že jsme kolikrát neměli třeba ani na chleba, protože tatínek prostě byl vyřízený, no maminka taky nepracovala, no takže tak pomalinku. Já jsem pak vlastně celý ten další náš majetek, dům, věnoval všechno rodičům, že jsem tam opravil to všechno a vybudoval všechno a takhle jsem jim pomáhal. A bylo to pro mě takový docela rád, že se můžu o ně starat. Já rád vzpomínám na dětství, ale ještě předtím. To už bylo dost těžký.
15: No a jak na vás ten Níškov jako hleděl, když tatínek všecko přišel a zhroutil se?
14: Tak... Já si myslím, že lidi, aspoň teda jak já jsem slyšel od nich, tak ho hodnotili velice, vysoce ho hodnotili. Vždycky mi říkali lidi, tvůj táta, tvůj otec, to byl nesmírný dříč, který dokázal vždycky pro druhých ještě udělat další věci. Takže si myslím, že celkově to hodnotí tam všichni dobře.
12: Vzpomíná katolický kněz Jáchym Jaroslav Šimek v rozhovoru s Hanou Čápovou.

0: Proč jsem chtěl být farářem? Já si myslím, že to mám už jako kořeny. Jsem to takhle nějak přijal od rodičů a od toho okolí. Můj tatínek se staral třeba ještě o jednu takovou lady na faře, která tam zůstala v Níškově po děkanovi Mackovi. No a tak on se o ní pak staral a když tatínka pak zavřeli nebo do psychiatrie dali, tak potom jsem se staral o ní já, až do její smrti. To byla paní hospodyně pod mým místním děkanovi. Ona měla takový malý hospodářství, měla slepice, kozy, jednu kozu nebo králíky. A tak o tohle to jsem se jí tam staral. Já jsem pak dokonce u ní bydlel, co potřebovala, tak se mi pomáhal. Ona taky třeba, dejme tomu, zvala ty kněze z okolních farností jednou za půl roku na buď to na pout nebo na posvícení. Připravila nějaké jídlo, většinou cukroví nebo jídlo, který mě nařídila, abych já to udělal a ona mě přesně radila, jak to mám dělat, protože abych to neuměl býval. No ale tam bylo úžasné to, že já jsem takovým způsobem jsem přišel k tomu církevnímu světu. Ti faráři, když se sešli, a teď já jsem je slyšel mluvit, já je hrozně rád poslouchal, protože oni měli spoustu krásného moudra. A já jsem v životě neslyšel takové věci, které jsem slyšel právě na faře. Který jsem slyšel na faře, když prostě jeden, druhý nebo pátý farář a všichni jednotně vyprávěli. A tam jsem viděl, jak je důležitý, aby se prostě člověk nenechal nikdy od někoho chytit k nějaký spolupráci nebo k něčemu špatnému. Tam jsem tam měl 20 metrů od mého bydliště nebo od našeho domu do kostela, takže kostel to byl můj naše taková domácnost, kde já jsem vyrůstal. Tam bylo taky zajímavé to, že zase z tatínkové strany byl můj strýc. Tatínek byl asi z pěti dětí, sami kluci, a jeden z bráchů tatínka se stal knězem. Byl v Kaňku tady na Kutnohorsku. A ten potom v 50. letech byl taky zavřený. Čili já jsem byl vlastně, musím říct, vyrůstal v náboženské rodině a pod silným náboženským vlivem. Já jsem si jako kluk třeba stavil oltáře, sloužil jsem jako mši, nebo jsem kázal, víte, a takhle jsem si hrál jako kluk už.
1: A z čeho jste stavil ty oltáře?
0: No to já nevím, třeba nějaký jsem našel sklenice, do toho jsem dal kytky a někdy jsem sehnal nějakou sošku, kterou jsem si tam dal taky a prostě vytvořil jsem si přesně takovou to, co jsem viděl v kostele. My jsme tam měli výborného kněze, který tam potom po smrti toho pana děkana jezdil z Velké Losenice sousední farnosti. A to byl farář, na kterého rád taky vzpomínám, který nás měl všechny rád. No a tak já jsem mu pak, když jsem byl zase velký, dospělý, tak jsem mu chodil pomáhat třeba, když potřeboval něco. To bylo asi 8 kilometrů od Níškova. Pro mě bylo už jenom to vidět toho kněze, tak já už jsem věděl, že budu farářem taky. Těšil jsem se na to a dělal jsem všechno pro to, abych tak byl.
2: Po základní škole chodil Jaroslav Šimek na všeobecně vzdělávací školu ve Žďáru nad Sázavou, která se v průběhu studia změnila na gymnázium. Končil před sovětskou okupací v době politického uvolnění za pražského jara. Roku 1968 nastoupil do kněžského semináře v Litoměřicích.
0: To bylo zajímavé, že jeden rok jsme říkali soudruhu profesore, soudružko profesorko, a druhý rok jsme si nemohli hned zvyknout na pane profesore, paní profesorko. Ale bylo to milý nesmírně. Pro nás, pro všechny.
1: Spojovala s tím třeba vaše rodina nějaký naděje s nějakou změnou?
0: No, tak to jako v celém národě. Všichni koukali, nebo toužili, nebo doufali, že se to už změní, to praskne. A že začne nová éra. Bohužel to se nestalo. No a teďka já jsem se snažil dávat dohromady celý ten barák, který byl schořelý. Jenom pár zdí tam zůstalo, tak jsem se snažil chodit o prázdninách. Koupil jsem si 350 javu, motorku. A denodenně o prázdninách jsem jezdil do cihelny, abych získal podíl na cihly peníze. Jsem nechtěl, ale hlavně, abych mohl nakoupit cihly a začít stavět. Teď byl problém, že tatínek, ta jeho nemoc se vždycky nějakým způsobem vrátila a on měl takovou manii, že mu někdo chce ještě ublížit, že ho chce třeba zlikvidovat, nebo že si tam někdo něco udělá a tatínek zase půjde znovu do kriminálu.
1: A když teda ten barhan vyhořel, kde bydlela maminka potom a kde teda by asi...
0: My jsme bydleli v jednom domě, nebo vlastně v několika domech, asi ve třech domech takhle. To byly většinou prázdní, takový bych řekl, opuštěný domky. Nebo třeba, dejme tomu, někdo měl prostě majetek a k tomu měl ještě tenhle domek třeba po rodičích, tak tam jsme tam potom bydleli. Asi na třech místech.
1: A to vám jako sousedi nabídli, že...
0: Lidi ze solidárnosti nám pomohli takhle. Tak já musím ještě říct taky jednu věc, když jsem byl na tom gymnáziu, že první, co bylo, když já jsem věděl, že půjdu do semináře, ale tak jsem se nějakým způsobem obával to říct, ale šel jsem za mojí třídní profesorkou a ti jsem to svěřil, že bych chtěl být, a ona měla obrovskou radost. Já jsem k mým překvapení zůstal koukat, jak je to možný. A okamžitě mě chytla za ruku a odvedla mě k ředitelovi. A ředitelovi se pochlubila. Bohužel potom ředitel na to doplatil, že ho vyhodili z gymnázia. Že měl ve svý třídě právě budoucího faráře. On samozřejmě, oni mu tam přičetli ještě něco dalšího, ale tohle byla jedna z těch, že já jsem šel studovat teologii. To byl problém pro ně. Takováhle byla doba, no.
2: Studium Jaroslava Šimka na římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích přerušila v letech 72 až 1974 povinná vojna.
0: To jsem na vojnu nechtěl jít a já jsem se snažil něco získat, nějakou nemoc, abych nemusel. No a mně se to povedlo, že jsem měl takovou alergii už někde od dětství, že jsem prostě, mě udělali doktoři test na prach, na pil. A zjistili, že jsem alergický na různé alergeny a ten doktor, který mi to dělal, tak říká, na vás se vojáci nemůžou chytit. No, když jsem přišel k odvodům v těch Litoměřicích, tak ten vojenský doktor říká, odveden. Tak jsem protestoval a on říká, je drzej, jako ten doktor říká svý nějaký tý sestřičce nebo úřednici, napište mu tam schopen jako knihovník. A takhle jsem šel na vojnu s tím, že jsem měl klasifikaci schopen jako knihovník. No a když jsem přišel na vojnu, tak já jsem byl na vojně v Chebu, to je dost daleko, tak hned po měsíci po přijímači za mnou přišel politruk, politický náčelník, který říká, soudru vojne, vy tam máte napsáno, že máte být knihovník, ale já vám musím upřímně říct, že vás nemůžeme chtít, protože my tam potřebujeme někoho, kdo bude agitovat. A my jste na úplně opačné straně, na druhém břehu. A my to od vás ani nechceme. Ale potřebovali bychom dobrýho člověka a poctivýho člověka, který by nás neokrádal do důstojnického baru a sauny. Celou dobu jsem jim nalejval alkohol a staral se tam o všechny ty jich, protože oni tam měli saunu a měli tam dvakrát týdně tam chodili taky jejich manželky, tak jsem tohle všechno měl na starosti.
2: Vzpomíná v rozhovoru s Hanou Čápovou pro Paměť národa Jáchym Jaroslav Šimek. V příbězích 20. století je teď potřeba udělat obvyklou přestávku na zprávy. Tak prosím, zůstaňte s námi, pokud vás pořad zaujal. Brzy bude pokračovat.

0: čemu všemu nám slouží koruna?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
0: Kurz koruny ukazuje, kolik naše měna stojí v jednotkách jiných měn. V našem případě tedy to, kolik stojí koruna dolarů nebo eur a opačně. V tržních ekonomikách, a tedy i u nás, se směnné kurzy měn určují na devizovém trhu. To, jak je koruna drahá nebo levná vůči ostatním měnám, je pro nás důležité, protože nám to buď prodražuje nebo zlevňuje zahraniční nákupy a dovozy zboží do Česka a naopak cenově zvýhodňuje nebo znevýhodňuje zboží a služby, které ven vyvážíme. Silná koruna je dobrá pro ty, kteří utrácejí své peníze v zahraničí a nakupují zboží ze zahraničí u nás, protože jejich nákupy to zlevňuje, ale naopak znevýhodňuje vývozce, pro které je lepší koruna slabší. Díky ní se totiž víc vydělají a při slabším kurzu měny mohou navíc své ceny v zahraničí snížit a zlepší si tak svoji konkurenceschopnost na zahraničním trhu.
1: Půl páté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Vládní poslanci schválili spornou novelu rozpočtových pravidel. Některé výdaje by se tak nově nezapočítávaly do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu. Šlo by například o výdaje na obranu nebo peníze na výstavbu silnic a dálnic. Opozice novelu kritizuje a chce se obrátit na ústavní soud. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázie uspělo přes 93% uchazečů, to je podobně jako loni. Výsledky zveřejnila státní organizace Cermat. Celkově se letos na střední školy hlásilo přes 156 tisíc uchazečů, ti neúspěšní se můžou přihlásit do druhého kola. Celkem 36 zemí, včetně České republiky, se připojí ke zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině. V prohlášení o tom informovala Rada Evropy. O tribunálu se jednalo během dvoudenní schůzky ministrů zahraničí v moldavském Kišiněvě. Českou republiku tam zastupoval šéf diplomacie Petr Macinka. Nejzajímavější produkci užitkového skla a bižuterie za poslední 3 roky vystavuje Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Do konce září si mohou návštěvníci prohlédnout nejžádanější výrobky 50 sklářských a bižuterních firem z Česka i zahraničí. Trienále je zaměřené na komerční produkci firem, která ukazuje hlavní trendy v současném užitkovém skle a bižuterii. Čeští hokejisté vstoupili vítězně do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B ve Friburgu porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Dalším soupeřem národního týmu budou zítra Slovinci. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
3: Překážka na D2 u Podivína a nehoda na tahu Liberec-Chrastava. Na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy za sjezdem na Podivín stále stejná situace na 47. kilometru. Je tam v odstavném pruhu auto s poruchou a okolo se projíždí plynule, pouze občas auta vybočují z pravého pruhu. Silnice 35 v úseku mezi Libercem a Chrastavou za stráží nad Nisou hlásíte nehodu. Na krajnici stojí auto po srážce se srnkou, následky nehody jsou na vozovce, zpomaluje se, kolony však čekat nemusíte. A ještě okolí Žďáru nad Sázavou, konkrétně silnice 388 mezi Zvole a Bystřicí nad Perštejnem. U Radkova vyšetřují nehodu, auto je mimo vozovku v příkopu a na místě i záchranáři. Přibrzdíte s obou směrů. Bez kolon provoz je slabý. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes bude zataženo s deštěm, místy trvalejším a v oblasti Beskyd i Vydatným, ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě místy přehánky a na západě až polojasno. Od západu bude dešť ustávat a oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
4: Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes vzpomínky katolického kněze Jáchyma Jaroslava Šimka, který byl v letech 2013 až 2022 opatem kláštera premonstrátů v Želivi. Před chvílí jsme opustili vzpomínku Patera Šimka na povinnou vojenskou službu, kterou vykonával na začátku 70. let. Měl zvláštní funkci, spravoval důstojnickou saunu.
5: No pro mě to bylo vyloženě frajerská vojna, protože jsem už nikdy nezdálo, že bych mohl takhle způsobem prodělat tu vojnu. A dokonce to je zajímavé, jak jsem měl někdy problémy s tou tajnou policií nebo bezpečností, tak to bylo zajímavé, že mě nechali, nebo dali ten bar, byl místě, kasáren, kde jsem měl svůj vlastní vchod do kasáren. Já si myslím, takhle, nebo vím stoprocentně, že mě hlídali. Já jsem tam měl ještě taky dva kotelníky a ten jeden kotelník mě jednou říkal, já mám za úkol tě tady hlídat. Kdo za tebou chodí, co tady říkáš, co čteš a takhle. Tak já jsem mu ještě přil trošku víc, abych se dosvěděl ještě víc od něj.
6: To bylo
5: v kterém roce? Tohle bylo těch 70. letech, 72 až 74.
6: Jasně. A mohl jste si taky dát saunu a...
5: Určitě.
6: Nalít si něco dobrýho.
5: No samozřejmě. To bylo, když já jsem, třeba dejme tomu, že tam byli většinou důstojníci a jejich manželky ty měly jiný den. A když tam byli důstojníci a oni většinou dlouho seděli, ale když tam neseděli, tak mě už volali z roty absolventi, ti tam většinou za mnou chodili, vysokoškoláci, že prosím tě, můžeme přijít do baru nebo do sauny. Takže takovým způsobem to byla vojna snů.
4: Vzpomíná Jaroslav Šimek v rozhovoru s Hanou Čápovou z Paměti národa. Po vojně dokončil studium bohoslovecké fakulty a stal se knězem. I to bylo poznamenáno tehdejším komunistickým aparátem, konkrétně udáním, zájmem a výhruškami státní bezpečnosti.
5: Jsem byl vysvěcený na kněze v roce 2. července 1977 v katedrále svatého Víta v Praze s rukou kardinála Františka Tomáška. A potom vysvěcení, já jsem samozřejmě to zase taky moc neměl lehký, protože se stala taková věc, že těsně před svěcením jsme vždycky měli duchovní cvičení. To znamená, to byly takový duchovní témata na celý týden, kdy jsme museli mlčet a přemýšlet o těch věcech, které nám ten duchovní vůdce dal před nás, abychom o tom přemýšleli, abychom to na sebe nechali působit. No a mně se stala taková věc, to bylo v roce 1977, že to jsme byli vlastně na těch duchovních cvičeních na Vranově u Brna. A byli jsme tam jeden den nebo dva dny, když to se samozřejmě muselo mlčet. Najednou při jedné přednášce přišel náš duchovní spirituál, duchovní vůdce, doktor Josef Knédl, a říká, pánové, dneska přijede státní tajná bezpečnost z Ústí nad Labem až do Brnu. Tak zůstaňte doma, abych vás nemusel nikde hledat, protože nevím, koho z vás budou volat. Já jsem byl hned asi druhej, mě zavolali a to bylo STB, který přijelo ze severních Čech. Já si už přesně nevím, co tehdy mě drátovali, ale vím jednu věc, že mě řekli, že oni zařídějí, abych nebyl vysvěcený. A když mě přesto někdo vysvětí na kněze, takže oni zařídějí, že nebudu nikdy moc sloužit oficiálně pro církev. A proč se to stalo ještě? Stalo se to, protože nás bylo na pokoji v Litoměřicích 5 a jeden z nás, z našich spolužáků, prostě natáčel Chartu 77 z rádia ze Svobodné Evropy. To natáčel na magnetofon někde. No a takže jsme byli vyslyšeni všichni. Pak jsme nakonec zjistili, že jeden náš spolužák byl ten, který to na nás nahlásil.
6: Kdo to byl, ten spolužák?
5: To byl spolužák, který taky je dneska knězem.
6: A jméno chcete říct nebo ne?
5: Ani ne. To bych nerad. Jako. Protože už je to všechno jinak, víte. Důležitá věc je taky odpuštění a nebo taková dobrá věc je prostě nenechat se zatížit hned nějakým zlem vůči druhému.
6: A proto teda přijeli ty
5: SPáci
6: z Ústí k tomu Brnu.
5: Ano. Pro mě byla třeba dost těžká věc, že jsme tam byli týden na duchovních cvičeních zavřený, nemohli jsme, neměli jsme mobil a já trošku měl, trnul jsem hruzou, co se děje doma, jestli tam nejdou a něco tam nepřehracej nebo nehledají, víte, nějaký tiskoviny a tak. Tak jsem z toho měl trošku obavy, ale nakonec se ukázalo, že je lepší spíš se spoléhat na ty nahoře, nemyslím ve vládě nebo v církvi, ale ještě vejš a na ně spoléhat. Oni vždycky strašili a tak já jsem prostě si toho ani moc nevšímal a pak, když jsem byl vysvěcený na kněze, tak to trvalo sice asi 2 nebo 3 měsíce, než já jsem dostal státní souhlas, protože jsme museli mít státní souhlas duchovenské činnosti. No a tak jsem ho dostal asi 2. července, tak já jsem to dostal až v polovině srpna. Přesně na, a tam je taky třeba souvislost veliká, na svátek nadevzetí Panny Marie. To já považuji za ohromnou souvislost.
4: Vytouženou kněžskou dráhu zahájil Jáchym Jaroslav Šimek v Křížové u Havlíčkova Brodu, kde rok působil jako kaplan. Pak byl přeložen do Náchoda. Bylo mu 27 let, byl velmi aktivní a začala se o něj opět zajímat státní bezpečnost jako o nepohodlného kněze. Pokračuje novinářka Hana Čápová, která příběh patra Šimka zpracovávala. Natáčeli jsme spolu rozhovor v poněkud polních podmínkách, tak prosím, omluvte hluk ulice.
7: Státní bezpečnost se o něj začala zajímat vlastně, když byl v Náchodě. Tam tehdy byl farář, předtím pan Vacek, který dokázal kolem sebe nabalit mladí lidi, kteří se scházeli i po bytech a STB tehdy podezírala tehdy kaplana Šimka, že se podílí na organizaci těchto schůzek a nějakého laického apoštolátu, to znamená věřících, kteří víru chtějí šířit neoficiálně. A on vlastně z počátku tomu tlaku vzdoroval, byl takovej frajer, bych řekla, že po estébácích chtěl, aby mu citovali zákon, podle kterého ho pozvali, aby ho předvolávali. On byl nejdřív prověřovaná osoba a chtěla bych popsat, že ve chvíli, kdy se o něj začali zajímat jako o prověřovanou osobu, tak ty faráře vlastně měla státní moc v rukou, že jo? Protože byli závislí na státním souhlasu k výkonu duchovenské služby. Zároveň ho ta státní moc mohla překládat z místa na místo. Takže z toho Náchoda, kde ta obec věřících byla nadšená, jako hojná vlastně, tak ho přeložili někam do Ostružna. V Ostružně, jak on sám říkal, chodilo do kostela 20 babiček, takže a on zase s nějakým nadšením mladého faráře se snažil tohle změnit, takže mladé zval na faru na čaj, staré vozil na nákupy, jezdil po domácnostech, agitoval pro to, aby chodili do kostela. Takže z Ostružna ho zase přeložili, tehdy ho přeložili do Pardubic. O těch Pardubicích on mluvil jako o polepšovně, kam dávali nepohodlné kněze. A tam byl farářem Oldřich Hendrich, skrycí jménem Udal Rikus, tajný spolupracovník. A ten dával těm svým kaplanům, co proto.
4: Navazuje Jáchym Jaroslav Šimek.
5: To bylo jako nepříjemný, já jsem třeba, dejme tomu, byl v Pardubicích v té polepšovně a krajský církevní tajemník, myslím, že se jmenoval Kameník nebo Zázmečník, ale spíš Kameník, to je jedno. Ten mě přímo nenáviděl, jako to bylo až takový ponižování nás, mladých kněží, že jsme si museli dovolovat třeba jít koupit zubní kartáček, nemohl jsem jít ven jen tak, kdybych chtěl. Na všechno jsem si musel dovolovat. To byl kancléř diecéze, o kterém se říkalo, že snad s ním ani nespolupracuje, že to je přímo vysoký důstojník STB, tenhle kancléř. A u něho já jsem byl teda 3 roky. Oldřich Hennich. Nakonec to byl třeba ten, který mě jednou řekl, když už jsem odcházel z Pardubic, tak Jaroslave, od zítřka už nemůžeš sloužit mše pro veřejnost jenom za zavřenýma dveřma. To znamená, že budu bez státního souhlasu. Na to já jsem se teda rozplakal teda tam a on zase, ať byl jaký byl to darebak, tak zase měl docela měkký srdce, tenhle ten kancléř, Myslím si, že mu to hodně přišlo trapně, když tam před ním mladý kněz najednou brečel a že on potom jako, pak nakonec jsem byl bez státního souhlasu jenom měsíc. To bylo takový týrání, no.
7: Ten souhlas mu vrátili a zároveň Hendrich přišel s nápadem, že pan Šimek mluví o tom, že z těch svých spolužáků už on je poslední kaplan, ostatní jsou faráři, takže ho přeložili do Keblova, kde dostal svoji farnost. No a v tu chvíli vlastně STB zatlačila a Jáchym Jaroslav Šimek už byl tehdy tak zpracovaný na jednu stranu tím tlakem, překládáním z fary na faru, polepšovnou v Pardubicích, odebráním státního souhlasu, zároveň mu nabídli to, co si přál, vlastní faru, a tehdy k té spolupráci svolil. On souhlasil, že se ze státní bezpečností bude scházet, vymezil se, že nepodepíše žádný závazek, že nebude dávat nic písemně. 84, 85, 86, tak v těch letech proběhlo schůzek zhruba 60. Nejčastěji za ním chodili na faru v Keblově, zároveň ale chodil do konspiračního bytu ve Vlašimi s plným vědomím, že chodí do konspiračního bytu. A z těch zhruba 60 schůzek státní bezpečnost sepsala asi 23 zpráv. Dá se dohledat, že je použila po linii římskokatolické církve.
1: Posloucháte příběhy 20. století.
4: S tím, že už je Jáchym Jaroslav Šimek unavený častým stěhováním a bojí se, že přijde o státní souhlas, státní bezpečnost kalkulovala. Estébák Josef Vilíšek se s ním sešel hned v roce 1983, kdy přišel z Pardubic do Keblova. Pod legendou zájmu o objasnění krádeže ozdobných oken z bývalého kostela, jak se píše ve spise. Během dalších 14 schůzek si s ním farář Šimek povídal o situaci v církvi. Začátkem října 84 se kapitán Vilíšek, referent státní bezpečnosti Praha v Benešově, domníval, že by farář Šimek na spolupráci s STB mohl kývnout. 18. října 84 se psala státní bezpečnost záznam o získání ke spolupráci. Za přítomnosti kapitána Josefa Vilíška a jeho nadřízeného Vladimíra Horkého přijal Jáchym Jaroslav Šimek krycí jméno Mikeš a souhlasil s pravidelným 14-denním stykem. Rozhovor s Patrem Šimkem vede Hana Čápová.
6: Ten váš postoj k těm estébákům se vlastně změnil. Jo? Vy jste zpočátku byl opravdu takový vzdorovitý frajer, který říkal, když mě chcete vidět, tak si mě předvolejte písemně. Jo? A pak ale se něco stalo a najednou jste přistoupil na to, že budete někam chodit dobrovolně do nějakého konspiračního bytu. Co se
5: ne, stalo? To jsem, ne. To bylo
6: co
5: opravdu...
6: Co se tam změnilo? Jako?
5: Ne, tam se nezměnilo nic. Můj postoj byl stále stejný. A oni jsou vlastně byli hloupí, že si to mysleli, že já nějakým způsobem... Jak jsem mohl s nimi spolupracovat, když já jsem spolupracoval s úplně s opačným polem, s tajnou církví.
6: Proč jste se s nima scházel teda?
5: No prostě to bylo klamání nepřítele.
6: A co to znamená?
5: To znamená, že prostě já jsem na ně opravdu kašlal. A oni to taky věděli, však nakonec mi to tam i napsali, nakonec těch posledních stránkách. Ale... Co jsem měl dělat? No, jako prostě chtěl jsem prostě to vydržet za každou cenu.
6: No, třeba to, co ze začátku, jako držet si vodní odstup, jestli mě chcete vidět, zavolejte si mě písemně. Nebo pak byli třeba kněží, kteří drželi postoj i za cenu, že přijdou o státní souhlas, jo. Byly i jiné možnosti.
5: Ano, ano, ale já jsem zase nechtěl tedy přijít o státní souhlas.
6: Vy jste od podzimu 84 do roku 88 byl tajný spolupracovník státní bezpečnosti s krycím jménem Mikeš. A
5: ano.
6: Dá se říct, proč jste na tuhle roli přistoupil?
5: Tak já musím říct jednu věc, že jsem nikdy nechtěl, bylo mi vždycky protivný, když jsem se dozvěděl o někom, že je to prostě udavač a spolupracovník a já jsem prostě k tomuhle tomu, můžu říct, nikdy ani nepropůjčil. To, že mě takhle prostě vedli, oni si dělali prostě v mé přítomnosti, co chtěli. Prostě teď samozřejmě, že zkoušeli to, jestli bych to podepsal, nebo zkoušeli bych, jak to, co tomu říkám. Já jsem, to bylo vlastně nějaké tichý utrpení, který jsem nesl jako kříž.
7: A vy jste na to, že budete spolupracovník vlastně na schůzce toho 18. nebo na podzim roku 84 vlastně přistoupil?
5: Ten pan Velíšek to byl tehda, který byl dost takový vlezlý, tak mě tam do toho

0: potkal. Estébáci tam mluvili o tom, že to je, že ten styk je vzájemně výhodný, konkrétně, že nebudete znovu přeložen, nepřijdete o státní souhlas výkonu náboženské funkce. Chtěli teda, abyste se k tomu styku písemně zavázal. To jste odmítl. Proč
1: já jsem to považoval za zradu, abych takýmto způsobem nějakým způsobem někde o někom něco povídal, vydával svědectví nebo informace. To se mi vyloženě protivilo. A dobře, když si takhle chtěli, tak já jsem prostě zase rezolutně tedy neprotestoval.
2: Jáchym Jaroslav Šimek v té době spolupracoval s katolíky z Dizentu, s paterem Otto Mádrem nebo s Jaroslavem Zvěřinou. A podle všeho státní bezpečnosti o těchto lidech a jejich činnosti nikdy nic neřekl. Hana Čápová.
0: Spolupracoval s Josefem Zvěřinou, s Otto Mádrem, věděl o tajné tiskárně, věděl o jejich aktivitách, možná se účastnil nebo pomáhal i s nějakými semináři a nic z toho neprozradil. Nakonec tohle tlak státní bezpečnosti, aby prozradil něco o Zvěřinovi nebo Mádrovi, ho přiměl k tomu, že se vzepřel té státní bezpečnosti. On popisoval, že v roce 87 mohl vycestovat do Vatikánu a že měl od Zvěřiny a Mádra úkol, s kým se tam setkat, vlastně dělal takovou spojku a státní bezpečnost zřejmě od někoho jiného věděla, že nějaký takový úkol a setkání tam byly. A on líčil, že vlastně na něj tlačili, tak nám řekněte, s kým jste se sešel, co se tam dělo. On neřekl v podstatě nic, rozhodně nic důležitého. A oni odcházeli se slovy, my víme, že tam bylo něco víc, my vám to připomeneme. A v tu chvíli, asi to byla nějaká kombinace toho, že se zhroutil a vzepřel. Vyprávěl, že na ty estébáky křičel a pohrozil jim, že bude kněžská konference, na kterou on pojede a všem farářům to tam řeknu. Nakonec to všem farářům neřekl, bavil se s okresním církevním tajemníkem o tlaku státní bezpečnosti a že už ho má tak akorát. A estébáci si k tomu poznamenali, že porušil konspiraci, mluvil s církevním tajemníkem a vlastně pro ně pomalu přestával být zajímavý. Ta spolupráce skončila na konci roku 88 a já tady jsem si otevřela článek, který jsem o tom napsala pro magazín Paměti národa a odcituju závěrečné hodnocení státní bezpečnosti. Dvojtečka. Jím předané zprávy se týkaly převážně konání oficiálních církevních akcí. Na jejich základě nedošlo k realizaci osob a nebyly dosaženy ani žádné jiné výsledky. Během spolupráce neobdržel žádnou odměnu. To znamená, estébáci úplně nebyli spokojeni s tím, co za ty 3 roky se od něj dozvěděli. A vlastně já, když jsem se s panem Šimkem bavila, tak jsme vedli dlouhý rozhovor, kdy on opakovaně říkal, já jsem ze státní bezpečností nespolupracoval. A já jsem mu oponovala, no nespolupracoval. Vy jste byl vedený jako tajný spolupracovník, věděl jste, že máte krycí jméno Mikeš, svolil jste k tomu, že se ze stebáky budete scházet, i když jste nic nepodepsal a nedával písemně. Nejenže za vámi chodili na faru, ale chodil jste za nimi do mého bytu, takže a bavil jste se s nimi, sepsali 23 zpráv, tak jak nespolupracoval? Kdo je potom podle vás tajný spolupracovník? Jo, vy jste přijal krycí jméno Mikeš, přijal jste... Jako,
1: to si vymysleli oni.
0: Jo, ale bylo to ve vaší přítomnosti, nějak jste to neodmítal, přijal jste, že se s nima budete scházet v konspiračním bytě, chodil jste na schůzky, z těch schůzek vznikaly nějaký zprávy, těch schůzek nebylo málo. Tak když tohle nenaplňuje definici tajného spolupracovníka, tak jako, kdo je teda tajný spolupracovník?
1: No podle mě je spolupracovník ten, kdo třeba dejme tomu se snaží druhým lidem ještě ubližovat, škodit. Když prostě třeba dejme tomu slídí a čmuchá, co kde se děje, už aby to šel hlásit. Bylo to pro mě samozřejmě zkouška, ale já jsem věděl, pane Bože, i když jako jsem tohle, že se, jednak jsem jim nic nepodepsal, v žádném případě mě vždycky ten velíšek nosil, ten závazek, jenom to tam podepište a datum tam napíšem někdy jindy a já jsem se poděkoval, neudělal jsem to. Ale stejně, vidíte, stejně jsem jako trochu, jako bych řekl, si v tom jel jako bych sám. Jo, že jsem třeba tu plnou důvěru Pánu Bohu úplně nedal, no.
2: Říká katolický kněz a v letech 2013 až 2022 opat kláštera v Želivi Jáchym Jaroslav Šimek. Nakonec jsem Hanu Čápovou požádal, jestli by mohla shrnout, proč jsme se tomuto příběhu věnovali.
0: My jsme se vlastně k příběhu pana Šimka dostali kvůli tomu, že ho zpracovali studenti Vlašimského gymnázia v rámci příběhu našich sousedů. A ten příběh, tak jak on se jim představil, vychází strašně barvotiskově. On sám sebe těm studentům prezentuje jako člověka, na kterého státní bezpečnost tlačila a který tlak státní bezpečnosti hrdině ustál. Jako příklad tam dává dlouhý výslech po cestě do Polska, který vydržel díky tomu, že vytáhl růženec a začal se modlit. Jednoduše vychází z toho jako člověk, který byl pod extrémním tlakem, ale všechno zvládl. A mě na tom při konfrontaci s tím svazkem nebo s tím skutečným příběhem vlastně zlobilo, že to popisuje nějakou minulost, tak jak se neodehrála, to nebylo takhle jednoduchý. On prošel nějakým vývojem od toho, že byl na začátku frajer, že ho nějak udolali, až ho dostali. A připadalo mi, že popisovat jako minulost takhle barvotiskově, že je špatně, že by jsme my a děti a jejich děti měli vědět, že žít v režimu, to nebyla takováhle barvotisková procházka, jo? Že se tam lámaly charaktery jako, a že ten režim to uměl. Jo, že to není nic proti panu Šimkovi, není to nic, že bych chtěla soudit nějakou jeho vinu, nevinu, ani míru spolupráce. Mě na tom zajímalo ten mechanismus, ten tlak, kterým ta státní bezpečnost a jakoby státní moc vůbec dokázala toho člověka zválcovat. Jo. Tohle bylo to, co jsme tady zažívali přece jako v 70. 80. letech.
2: Kněžský život Jáchyma Jaroslava Šimka byl bohatý a zajímavý. Více se o něm můžete dozvědět na Paměti národa nebo v již zmíněném pořadu Osudy, který najdete na webu stanice Českého rozhlasu Vltava. Z dnešních příběhů 20. století je to všechno. Za pozornost vám děkuje a loučí se s vámi Adam Drda.
3: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.
4: K čemu nám slouží hospodářská politika?
5: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Hospodářská politika představuje činnost státu, tedy především vlády a parlamentu, ale i dalších státních institucí, která ovlivňuje chod celé ekonomiky. Stát se prostřednictvím své hospodářské politiky snaží pro své občany zajistit co největší společenský blahobyt, podporovat dlouhodobý hospodářský růst, udržovat nízkou nezaměstnanost a stabilní cenovou hladinu a tím i celou ekonomiku v rovnováze. Používá k tomu různé nástroje – měnovou politiku, rozpočtovou politiku, důchodovou a obchodní politiku. S jejich pomocí se obecně v dobách ekonomické recese stát snaží podporovat poptávku po zboží a službách, která upadá. A naopak v době ekonomického boomu, kdy je poptávka větší než nabídka, by se stát měl snažit dělat kroky, které budou poptávku spíš tlumit tak, aby se poptávka a nabídka dostaly zase do rovnováhy. V takovém případě totiž hospodářství funguje nejlépe.
5: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Restaurátoři se snaží zachránit nalezenou lebku svaté Zdislavy. Americký prezident Donald Trump odmítl po návštěvě Číny potvrdit případnou vojenskou pomoc Tajvanu. Čeští hokejisté v prvním zápase na mistrovství světa porazili Dánsko 4-1 a bude zataženo s deštěm. Od západu se má vyjasňovat. Teploty do 13 stupňů, na severozápadě až 16.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Lebku svaté Zdislavy mají v péči restaurátoři. Muž, který ji v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí, podle policie relikvie zalil do betonu. Skoro 800 let staré ostatky chtěl pohřbít v řece, řekl velitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit.
7: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne, tak dneska podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracena nenávratně.
6: Muži hrozí až 8 let vězení, je v policejní cele. O vazbě rozhodne Českolipský soud. Americký prezident Donald Trump při návratu z Pekingu odmítl potvrdit, že by Spojené státy v případě čínského útoku vojensky bránili Tajvan. Otevřená podle něj zůstává i už schválená dodávka amerických zbraní ostrovu za 14 miliard dolarů. Čínský prezident Xi Jinping přitom právě Tajvan označil za nejdůležitější bod čínsko-amerických vztahů.
8: Donald Trump na palubě prezidentského letounu na cestě z Pekingu odmítl odpovědět, zda by Spojené státy Tajvan v případě čínského útoku bránili. O tom nemluvím, řekl novinářům. Xi Jinping mu prý položil tutéž otázku a dostal stejnou odpověď. K dodávce už schválených amerických zbraní ostrovu za 14 miliard dolarů Trump dodal, že o ní rozhodne v krátké době. Nejdřív prý chce mluvit s tajvanským prezidentem. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Český rozhlas dnes pořádá Den otevřených dveří. Návštěvníci si můžou prohlédnout regionální vysílací studia i komplex v Praze na Vinohradech. Tam budou komentované prohlídky mezi 9:30 ráno a 17:30 večer. Producentka Zuzana Foglarová upřesňuje, že vstup je přes recepci v Římské ulici.
9: Bylo potřeba si na ně rezervovat časovou vstupenku. Ale pokud jste to neudělali, tak neváhejte, každou celou hodinu máte pořád možnost tu časovou vstupenku získat tady přímo na místě. No a druhá možnost je nechodit na komentovanou prohlídku a přijít se podívat jenom na doprovodné programy.
6: Na doprovodný program, kde lidé můžou například poslouchat přímý přenos pořadu Tobogán s Alešem Cibulkou, bude vstup z historické budovy na Vinohradské 12. V pražských Holešovicích dnes kvůli protipovodňovému cvičení nejezdí tramvaje. Dopravní podnik provoz přerušil v úseku nádraží Holešovice, Dělnická, Vltavská. Jinudy jezdí tramvaje číslo 1, 6 a 25. Linka 34 je dočasně zrušená. Cestující můžou využít náhradní autobusovou dopravu. Omezení potrvá zřejmě až do půlnoci. Čeští hokejisté vyhráli první zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Dánsko porazili 4-1. Z Čechů se trefili Kubalík, Voženílek, kapitán Červenka a Blimel. Pokračuje právě jeden ze střelců, Daniel Voženílek.
10: Tak já si myslím, že to byl kvalitní zápas, že jsme do něj dobře vstoupili a to vedení 2-0 nám trošku pomohlo, ačkoliv v té druhé třetině jsme povolili, ale jsem rád, jak jsme ho zvládli a ten vstup do turnaje je vždycky důležitý.
6: Druhý zápas ve skupině B čeká národní tým už dnes večer. Ve 20 hodin a 20 minut rozehraje duel se Slovinskem. Utkání odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
11: Nehoda na 50. u Uherského Hradiště a překážka na 38. u Znojma. Na tahu 50 na výjezdu z Uherského Hradiště ve směru na Uherský Brod dejte pozor kousek za městem, konkrétně za Kunovicemi. Vyšetřují tam nehodu, srážka nákladního osobního auta. Na místě už jsou policisté a přibrzdíte v těchto místech. Silnice 38 na trase ve směru do Znojma od Hatí. V tomto úseku stojí auto s defektem na krajnici, je ve směru od hranic a musí se tak vybočovat. Kolony nevznikají, provoz je slabý. A silnice 388 mezi Zvole a Bystřicí nad Perštejnem u Radkova došetřují nehodu. Auto je stále mimo vozovku v příkopu na místě záchranáři. Přibrzdíte obou směrně, kolony čekat nemusíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Bude zataženo s deštěm, místy i trvalejším, v Beskydech i Vydatným, ojediněle bouřky. Odpoledne na severozápadě Čech místy přehánky, na západě i polojasno. Později odpoledne a k večeru budou kromě východu Moravy a Slezska srážky ubývat a má se vyjasňovat. Teploty 8 až 13 stupňů, na severozápadě 12 až 16 a na horách kolem 6. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Hrál v předních pražských orchestrech a jezdil po světě. V 27 letech se nechal pokřtít, opustil bohemský život i úspěšnou kariéru a vstoupil do semináře s úmyslem stát se knězem. Varhaník a emeritní hoboista Jaroslav Konečný, farář a vikář, sice pověsil svůj frak na hřebík, ale hudební svět nikdy neopustil. V roce 2002 s ním pro pořad Pamětníci natočil rozhovor Milan Hanuš.
5: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

O hudbě, konverzi a kněžském povolání. To je podtitul dalšího pořadu z cyklu Pamětníci, osudy, na které se nesmí zapomenout. Tentokrát uslyšíme příběh hoboisty, varhaníka a kněze Jaroslava Konečného.

No, pak tady máme ještě menší roh, sopránový, ten hraje o oktávu výše. Teďka beru do rukou roh z Kamzíka, je to úplně maličký růžek, který má krásný, vysoký tón. Poslechněte.

0: Pak mám tady ještě i obrovité.
1: Takže kolik má? Asi takových 80 cm možná. Je to roh, který je vyrobený z afrického turovitého zvířete zebu.
2: U pátera Jaroslava Konečného jsem na vlastní oči viděl a na vlastní uši slyšel, že hudba může být ve všem a všude kolem nás. Po stěnách fary visely rozmanité hudební nástroje. Čelné místo zaujímala historicky cenná sbírka hobojů z nejrůznějších dob. Krucifixy, staré tisky a stylový nábytek se ku podivu dobře snášely s dvěma počítači a elektrofonickou Yamahou. Můj hostitel si totiž z jedné farní komnaty udělal malé nahrávací studio. A než jsem se stačil nadechnout k první otázce, ukázal mi, jaká neskutečná kouzla a triky se s hudbou dají v naší digitální době provádět. Ale jeho cesta sem, na faru ve Zruči nad Sázavou, kde páter Konečný slouží už třetím rokem, vůbec nebyla jednoduchá.
1: Já jsem vyrůstal bez víry. Rodiče mě ani mé sourozence nedali pokřtít, takže jsem žil jako dítě své doby. Že jo?
3: Kdy to bylo a kde?
1: Narodil jsem se teda v roce 1961, takže i to své dětství jsem prožil, že jo, v té době, té komunistické, kdy nám ve škole říkali, že Bůh není. Ve sdělovacích prostředcích to také člověk mohl slyšet, vidět.
3: Vy jste vlastně příslušník té takzvané znormalizované generace.
1: Přesně tak.
3: Pamatujete si ještě na ten přelom 60. a 70. let?
1: Tak já jsem byl sídlišťové dítě. Žil jsem, ano, v Praze, na pražském sídlišti Spořilov, kde do dneška žijí moji rodiče. Takže jsem tam navštěvoval taky školu 9letku a žil jsem tak jako většina mých vrstevníků, že?
3: Ale vy jste takový hudební vlastně nadšenec a určitě se ten talent hudební začal projevovat i v dětství.
1: Ano, takže za tu hudbu já vděčím především svému tatínkovi, který je profesionální hudebník. Dnes už je v důchodu, ale hrál v symfonickém orchestru Československého rozhlasu tenkrát. I můj bratr je hudebník, houslista. A já jsem od 8 let hrával už na klavír, navštěvoval jsem lidovou školu umění na Spořilově a od 13 let jsem potom začal hrát na hoboj. Měl jsem štěstí, že jsem studoval u vynikajícího profesora Oldřicha Číška, tenkrát už důchodce, ale byl to také první hobojista v symfonickém orchestru Československého rozhlasu tenkrát. A ten mě dokázal pro hoboj tak nadchnout, že jsem se připravil na zkoušky na konzervatoř.
3: Čili vy jste tu hudební výchovu necítil jako, já to mám pořád zafixovanou, trošku takovou tu drezuru, víte, jak se držou ty housle nebo jiný nástroj, tak to zřejmě jste nic takového asi nepocítil.
1: Taky to mám za sebou, samozřejmě v určitém věku jsem vůbec nechtěl cvičit na klavír, tenkrát ještě jsem na hoboj nehrál, ale pamatuju si, že jsem měl někdy kolem té 5., 6. třídy obrovskou krizi, nechtěl jsem hrát na klavír, chtěl jsem spíš lítat po venku, hrát fotbal s klukama a tak dále. A rodiče mě tenkrát dokázali u toho klavíru přidržet i takovým trošku fyzickým násilím, za což jsem jim teda velice vděčný, protože když jsem z takových těch telecích let vyrostl, tak mě ta hudba začala ale strašně moc bavit. Bylo to kolem těch 13 let, kdy jsem tedy začal hrát taky na ten hoboj. A objevil jsem, že v té hudbě je opravdu veliká krása a toužil jsem být profesionálním hudebníkem, což se mi potom teda i podařilo.
3: A rodiče vás tomu samozřejmě podporovali?
1: Samozřejmě, tu rodičovskou podporu jsem měl.
3: Takže to bylo z konzervatoře, jste šel potom studovat dál, nebo jak jste...
1: Já jsem to měl takové trošku složitě. Takže nejdřív jsem po vystudování základní 9leté školy šel na konzervatoř, kde jsem vystudoval hoboj. Měl jsem to štěstí, že jsem studoval u vynikajících pedagogů, u profesora Langa, bývalého člena českého Noneta. Dokonce jsem zažil ještě legendárního profesora Adolfa Kubáta, kterým já si půl roku učil. A potom hlavně na toho profesora nejvíc a nejradši vzpomínám, jsem studoval a absolvoval u profesora Františka Xavera Turyho, posledního českého žijícího barokního skladatele, který měl na můj hudební, ale i duchovní další vývoj velký vliv.

0: Abych se přiznal, tak té hudbě jsem zcela propadl, protože když jsem byl v pátém ročníku na konzervatoři na hoboj, tak mi přišlo, že to je strašně málo, protože ve čtvrtém ročníku konzervatoře se dělá maturita a pátý, šestý ročník je takový už vyloženě hudební, i těch předmětů teoretických už je tam méně. Takže já jsem si vzal ještě k tomu hoboji varhany. Studoval jsem taky u našich vynikajících varhaníků, u profesora Jiřího Robka varhany a u profesora Jaroslava Vodrášky varhaní improvizaci. Na profesora Vodrášku taky velice rád vzpomínám, protože ty hodiny, to nebyly jenom hodiny jaksi varhaní hry a varhaní improvizace, ale byly to také hodiny protknuté duchovností a tou duchovní osobností profesora Vodrášky, který se později stal i mým kmotrem. Takže jsem studoval současně hoboj a varhany, když jsem už tedy absolvoval s hobojem u profesora Turiho, tak jsem přešel na Akademii muzických umění. Nejdříve jsem studoval u profesora Jiřího Kaňaka, absolvoval jsem později u profesora Jiřího Mihule, bývalého prvního hobojisty České filharmonie.
1: Jak se utvářel vůbec váš přístup k životu a to, čemu se říká světonázor? Protože v té době, kdy jste se formoval, pořád tady vládla ta ideologie marxistická. Jak to bylo s vámi?
0: Přesně tak. Takže já jsem trošku o těchto otázkách začal přemýšlet na konzervatoři, tak někdy kolem maturity. Protože já jsem zjistil jednu zajímavou věc, a sice tu, že velká část mojich přátel, studentů, ale i profesorů, jsou lidé věřící. Jak už jsem vzpomenul profesora Turiho, tak velice rád vzpomínám na události, které tedy zasáhly do toho mého života. Pan profesor Tury nás, své žáky, vždycky, než jsme měli nějaké veřejné vystoupení, koncert, tak nás bral sebou do kostela Všech svatých na Pražském hradě, kde je do dneška varhaníkem. Tam, když jsme hráli teda nějakou takovou vhodnou skladbu, barokní třeba, pamatuju si, že jsem hrál Vivaldiho koncert A-mol pro hoboj, tak jsme si ty skladby mohli zahrát při liturgii, při mši svaté. Pan profesor hrál na varhany a při obětování nebo při přijímání, všem tomu jsem tenkrát nerozuměl, jsme s panem profesorem zahráli určitou skladbu. A já si pamatuju, že mi tam pan profesor vzal před maturitou, abych si právě toho Vivaldiho A-mol zahrál částečně na veřejnosti, ale částečně ještě tak jako schovaný na kůru. Takže člověk si bezvadně ohrál tu trému, kterou měl, ale zase až tak moc na něho nebylo vidět. No a já si vzpomínám, že pan profesor se při té mši choval úplně normálně jako katolický křesťan, že se modlil, odpovídal, poklekal. A to byl tenkrát takový velký impuls pro mě, protože já jsem vlastně tenkrát si myslel ještě, že víra patří někam do středověku nebo někam do minulosti a že dneska už věří jenom hodně staří lidé a takový lidé jednodušší. A teďka jsem najednou byl konfrontován s tím, že ten můj pan profesor, který...
1: Autorita.
0: Ano, autorita pro mě veliká a opravdu báječný muzikant, skladatel, hobojista, varhaník, čembalista, tak dále.
1: Si taky pokleká.
0: Se také pokleká a nestydí se i v těch těžkých dobách, které tenkrát byly, za svoji víru. Takže to bylo opravdu pro mě takové jaksi vyburcování z takového toho poklidného života, z těch větých kolejí, kdy nám tedy všude říkali, že Bůh není, že všechen svět je prostě dílem jenom náhody a slepých přírodních sil, tak se si říkal, jak je to možné, že ten můj pan profesor věří v Boha. Dnes, v tenkrát teda ve 20. století.
1: Čili jakési semínko tady bylo zase?
0: Určitě z jeho strany nějaké semínko tam bylo. Potom jsem zjistil, že i moji přátelé jsou věřící. Vzpomínám na Michala Wernera. S Michalem jsme studovali vlastně od prvního ročníku konzervatoře i celou akademii dohromady asi 11 let. Já jsem jaksi zastával takový ten ateistický pohled na svět, on ten křesťanský, tak jsme se různě jaksi hádali, třeba i při dýmce nad lahví dobrého vína, protože jsme spolu třeba už i jezdili na zájezdy, tak pamatuju na krásné hovory v Itálii, které jsme spolu měli. Vím, že tenkrát jsem začal jaksi hodně přemýšlet.
1: Ale rodinné prostředí bylo ateistické.
0: Rodinné prostředí bylo takové vlažné. Jaksi vlažné, abych jaksi nekřivdil, tak bych řekl spíše takové jako vlažné. No. K víře nás jako rodiče nevedli.

0: Posloucháme příběh Jaroslava Konečného, talentovaného hobojisty a varhaníka, na kterého čekala slibná hudební kariéra.
1: Jak jsem zmínil profesora Vodrášku, tak když jsem chodil na ty hodiny varhaní improvizace k němu, tak se mi otevřel úplně zase nový pohled, protože pan profesor měl doma spoustu duchovní literatury, krásných knih. Víte, že tenkrát v té době sehnat nějakou duchovní literaturu bylo velice těžké, nové knihy u nás nevycházely, vozilo se to různě z Říma a tak dále, těch knih bylo málo, ale pan profesor měl právě ještě knihy staré z první republiky a poválečné a tak. Pan profesor mi vždycky půjčil spoustu knih, vím, že jsem to sebou tahal, vždycky v taškách celý ověnčenej a vždycky, když jsem je zase přečetl, tak mi půjčil další. Takže já v té době takového toho hledání jsem přečetl strašně moc knih od pana profesora Vodrášky, za což jsem mu strašně vděčný.
2: A pomalu, ale jistě se blížil konec studia. Jakou jste vůbec měl představu o svém budoucím životě? Asi hudební kariéra, jo?
1: Já jsem totiž kus té hudební kariéry i stihnul. Už když jsem studoval na Akademii muzických umění, tak jsem byl zaměstnaný v činoherním orchestru Národního divadla. Takový malý soubor, který doprovází živou hudbou činohry. Takže taky rád vzpomínám na ta léta, kdy jsem se setkal i s velkými herci. Vzpomínám velice rád na pana Kemra, taky hudebníka, se kterým jsme hrávali mezi odpoledním a večerním představením triové sonáty, ještě i s dirigentem činoherního orchestru Pavlem Vondruškou.
2: On muzicíroval na housle, myslím, že?
1: No, on hrál pan Kemr na violu. Ale na violu takovou prazvláštní. On měl violu strašně velikou. Myslím, že violisti tomu říkají padesátka. Na té viole měl natažený struny, ale o septimu níž. Jako on chtěl zřejmě o oktávu, aby na ní hrál jako na čelo, ale pak už to Cčko dole neznělo, no tak to dal celý ještě o tón vejš. Takže měl vlastně o septimu níž než na normální viole. A on neuměl, pan Kemmer, basový klíč. Takže to četl jako v houslovém klíči, přičetl k tomu tři křížky a prostě hrál baso continuo. Takže já jsem hrával na hoboj, pan Kemmer na takovouhle zvláštní violu, hrál generál bas a pan dirigent Vondruška na piano. Tak na to velice rád vzpomínám, že jsme přehráli spoustu krásné literatury.
2: Vnímal jste tu jeho zbožnost, protože o něm je známo, že to byl velice zbožný člověk.
1: Je to o něm velice známo, dokonce to mohu potvrdit, protože pan Kemmer chodil normálně na mši svatou po pražských kostelích a chodil velice často i do Týnského chrámu nebo k svatému Havlovi, kam já jsem už potom jako čerstvý konvertita chodil taky ministrovat, takže často jsem ho tam vydával.
2: Čerstvý konvertita, to je zajímavý obrat, jak k tomu došlo.
1: Já jsem tady ještě zapomněl zmínit jednu velice důležitou osobu, která sehrála jaksi velké, nebo měla velké místo v té mé konverzi, a to je páter Václav Malík, karlštejnský farář, který mě doprovázel během té mé konverze a který mě také pokřtil na Karlštejně v kostelíku svatého Palmácia. To byl opravdu svatý kněz, na kterého strašně rád vzpomínám, dnes už tedy zesnulý, který měl velký vůbec vliv i při tom mém povolání, při tom mém hledání té mojí životní cesty. Vzpomínám si, že jsem tenkrát jezdil jako tramp na Ameriku k Mořině nad Karlštejn a tam jsem trampoval a v té krásné přírodě jsem tam taky jaksi hledal Boha a tak dále. A vždycky jsem se vracel vláčkem potom do Prahy přes Karlštejn. Tam jsem nastoupil do vlaku a jel jsem potom na Smíchov. No a vždycky, když jsem měl třeba ještě čas, než mi ten vlak jel, tak jsem se zastavil v kostele. No a když jsem tam byl po druhý, po třetí, tak si mě pan farář Malík všimnul, tak se mě zeptal, kdo jsem zač, tak jsem mu řekl, co jsem zač, a že jsem muzikant, a on říkal, to je výborný, no tak to nám přijďte někdy zahrát. A já jsem říkal, že přijdu a skutečně jsem tam jaksi hrál na pouti, na hoboj, později i na varhany. Ten náš vztah vyústil ve velice takové krásné přátelství. Já jsem pak chodíval vždycky pravidelně po mši i na faru za Pátrem Malíkem, tam jsme si povídali o všech možných věcech, otázkách, velice dobře jsme si rozuměli. No a já jsem ho jednoho dne potom požádal o křest, takže on mě po období katechumenátu asi ročním připravil na křest a byl jsem ve svých 27 letech v roce 1988, 18. září, pokřtěn v kostele svatého Palmácia. Takže to byl takový opravdu můj velký kněžský vzor.
2: Žil jste sám, nebo jste měl nějaký vztah v té době?
1: V té době kolem té mé konverze jsem měl velice hezký vztah s jednou dívkou, ze kterou už to i vypadalo, že bychom se mohli vzít, už jsme tak přemýšleli, že bychom i chodili na nějakou tu přípravu na manželství, jenže mě tenkrát do toho přišlo povolání ke kněžství. Takže nějaký čas jsme si dali na rozmyšlenou. Já taky vím, když poprvé jsem s ní o tom chtěl začít hovořit, tak to bylo velice pěkný, protože já jsem tak jednou vážně jí řekl, podívej, já si s tebou musím o něčem promluvit. A ona říkala, já vím, co mi chceš říct, ty chceš být knězem, viď? Takže už to na mě poznala asi další dobu.
2: No, ale když říkáte, přišlo na mě povolání, tak člověk se řekne, aha, na vojnu, vy jste řekl ke kněžství, to je velmi zvláštní. Jednak ten obrat je zvláštní a jednak jak k tomu došlo, to stojí za vysvětleno.
1: Já bych to možná přirovnal k tomu, jako když se člověk zamiluje, že jo, tak je kolem vás třeba spousty hezkých děvčat, ale prostě se do jedný zamilujete. Těžko říct třeba proč, tak samozřejmě je tam takový nějaký ten přirozený výběr a tak dále, že se vám líbí, že máte společný třeba zájmy a tak, čili dojde k nějakému vztahu. No a v tom povolání ke kněžství je to něco podobného, i když se o tom hůř mluví. Není to na té rovině přirozené, ale je to na té rovině nadpřirozené. Já vám můžu říct, jak jsem to prožíval já, že čím dál tím více jsem cítil až takové jaksi vábení ze strany Boží, abych se stal knězem. Víte, to povolání, to je vztah opravdu mezi Bohem a člověkem. Něco, já vždycky, když se mě na to někdo ptá, tak cituji z Bible ta místa, kdy Pán Ježíš povolává své učedníky. Zvláště třeba vzpomínám na povolání Leviho, Matouše. Je to v Matoušově evangelium 9. kapitola 9. verš, že Pán Ježíš prošel kolem Matouše, který seděl v celnici a řekl mu, pojď za mnou. A on vstal a šel za ním. Ten text je strašně stručný. Tam to není nějak jaksi obšírně vysvětlováno, co ten Matouš jaksi prožil. Tak silného, že praštil s tím svým místem toho celníka, že, s tou svojí kariérou, s těma prachama, s těma různýma vztahama. Prostě vstal a šel za ním.
2: Vzpomínáte si třeba na ten okamžik, na tu událost, kdy jste v sobě cítil tu jistotu, že ano, bez podmínek, musím.
1: Víte, myslím, že ten první impuls tak nějak se postupně začal objevovat. Vždycky třeba chvilku výrazněji a potom zase na pár dní zapadl. Ale ono to potom vlastně bylo otázkou času. Protože já jsem si taky říkal, že by to měl člověk poznat opravdu s jistotou, že ho volá Bůh, a že to nejsou jenom nějaké takové lidské představy, že by vám to někdo třeba řekl, je, z vás by byl kněz, nebo z vás by byl pan farář takovej, nebo co, jo. To třeba se člověku taky stávalo, ale samozřejmě to už jsou jenom takové jako lidské ohledy. Takže já jsem si dal i určitý nějaký čas, zhruba asi rok, kdy jsem si tedy ozřejmoval, zda to povolání je skutečně od Boha, nebo jestli je to od lidí, anebo je to jenom nějaká moje představa. Samozřejmě, že jsem to taky konzultoval se svými spovědníky, takže i to duchovní vedení jsem tam měl.

0: té zkušenosti, kterou prošel zrůčský farář Jaroslav Konečný, se obvykle říká konverze. Ale co je tím slovem vlastně řečeno? Skoro nic. Ze slovníku cizích slov pravý význam toho slova rozhodně nevyčteme. Lepší způsob je naslouchat těm, kteří duchovní proměnou sami prošli.
1: Tenkrát, když jsem se rozhodoval teda, že půjdu do semináře, respektive do konviktu, tak jsem předtím hrál už v opeře Smetanova divadla. Tenkrát, dnes je to Státní opera Praha, kde jsem tedy hrál na hoboj v operním orchestru. A když jsem se tedy rozhodl, že budu knězem, tak jsem nejdříve vstoupil do toho teologického konviktu. Pan biskup Liška mi tenkrát moudře radil, abych nedával rovnou výpověď v tom divadle, abych si vzal jenom neplacenou dovolenou a že během toho roku se opravdu uvidí, teda jestli mám to povolání nebo nemám. Takže já jsem ho poslechl.
0: Kolegové se na vás dívali jako na blázna, předpokládám.
1: Kolegové se na mě dívali velice zvláštně, někdo jako na blázna, ty věřící, až ne tak jako moc na blázna, i když se tomu třeba taky divili. Rodiče se tomu taky divili, nedokázali to asi úplně tenkrát pochopit. Myslím si, že to pochopili až potom později, když už jsem byl seminář nebo když jsem se stal knězem, když viděli, že jsem v tom kněžství opravdu šťastný, tak se s tím tak nějak, myslím, velice dobře vyrovnali.
0: Ještě povězte, jak když jste to pověsil teda na hřebíček a odešel jste tam do toho konviktu, jak to tam probíhalo?
1: Tak tam to bylo velice zajímavé v tom konviktu. Já jsem si teda vzal v divadle zatím tu neplacenou dovolenou, sehnal jsem si za sebe takový záskok, aby mě tam teda měl kdo nahradit a začal jsem teda studovat v tom konviktu. Takže tam se studovala především latina, řečtina a ještě teda další samozřejmě duchovní předměty a byl už tam takový ten duchovní život, včetně denního řádu, tak, jak ho potom člověk poznal i v semináři. Takže samozřejmě ráno člověk musel brzy vstát, modlitby v kapli, mše svatá, rozjímání, potom teprve snídaně a výuka. Bylo velice zajímavé to, že jsme se tam sešli poměrně v hojném počtu, takový jaksi starci. Mě bylo tenkrát 30 let, když jsem šel do konviktu.
0: To byl rok?
1: To bylo v roce 1991. A takových těch starších nás tam bylo víc, já jsem zjistil, že nejsem tam nejstarší a další zajímavá věc byla, že se nás tam sešlo poměrně dost muzikantů. Já jsem i s tou muzikou měl naprosto upřímné předsevzetí, že se rozloučím, že ji pověsím na hřebík a tak dále, ale velice jsem se zmýlil, protože hned ten, ani ne první den, ale ještě týden před nástupem do konviktu, když jsem se tam byl podívat, tak mě pan rektor vzal do kaple, tam otevřel varhany, byl tam tenkrát krásný takový malý pozitívek, který stavil páter Karel Bříza, no a řekl mi hraj, takže já jsem hrál a on říkal, to je výborné, budeš tady hrát na varhany, při mši a budete tady dělat muziku. Takže to bylo docela zajímavé takové zjištění, že to neznamenalo konec hudby, ale začátek trošku hudby jiné, té liturgické, duchovní.
0: Vlastně, ano, přenesl z toho světského prostředí,
1: do toho duchovního prostředí, no přesně tak. I v tom konviktu jsme hráli při liturgii s klukama, sešlo se nás tam opravdu hodně hudebníků, zpěváci, jo, takže opravdu jsme tam byli schopni třeba udělat i dva takové veliké koncerty pro veřejnost, jeden o Vánocích, druhý na konci potom školního roku v červnu.
0: A ti všichni cítili, že jsou povoláni ke kněžství, nebo jaké měli důvody, motivy?
1: Tak všichni zřejmě měli povolání ke kněžství, respektive si ho tam ověřovali. No a v tom konviktu teda tam je asi největší odpad. Začínalo nás tam tenkrát 70 a končilo nás, já nevím, asi 50 nebo tak nějak. Ty čísla už přesně nevím, ale vím, že jako hodně kluků odcházelo buď během roku, anebo až na konci roku, když zjistili, že to není jejich cesta. Já jsem tenkrát už vlastně o Vánocích, když jsme měli vánoční prázdniny a jeli jsme domů, tak jsem se už rozhodnul definitivně, že tedy půjdu touto cestou, takže jsem popadl doma hoboj a frak erární, který jsem měl půjčený z divadla. a šel jsem na správu opery, kde jsem jim to vrátil, jak ten krásný nástroj.
0: Tak ten krásný frak
1: a dal jsem výpověď. Bylo tam trošku to jaksi zvláštní, všichni se tomu hrozně divili, ale mě potom bylo krásně, když jsem odešel z té správy opery a měl jsem v kapse tedy tu výpověď podepsanou a věděl jsem, že to, co mám jaksi před sebou, že to je skutečně boží vůle.
0: Čili potom vaše kroky směřovaly na teologickou fakultu?
1: Potom ročním konviktu, který byl tenkrát v Litoměřicích, jsme tedy přešli Češi, protože tam jsme byli Češi a Moraváci. Takže Moraváci šli do Olomouce a Češi jsme šli do Prahy. Takže jsem začal studovat na Pražské teologické fakultě a stal jsem se tedy bohoslovcem Pražského semináře. Na ta léta vzpomínám, když jsem je tenkrát prožíval, tak jsem říkal, že jsou to nejkrásnější léta mého života. No, dneska už zase mám za sebou trošku něco jiného, i pár let kněžství, takže zase říkám, že toto jsou nejkrásnější léta mého života. To neznamená, když člověk řekne, že prožívá hezký léta, že je všechno jenom jako krásný a růžový a tak dále, teď to tak v životě není, že jo. Jsou samozřejmě různý krize, já jsem si taky prožil krize a i lidskou zlobu a zášť a všechno tohle to má člověk za sebou, to patří k životu. Všem, když se na to člověk dívá, tak jak si z toho vyššího hlediska, tak všude jsem mohl vidět, že Bůh byl se mnou a že to, co jsem prožil, tak to byl velký boží dar. Navzdory různým třeba potížím, které jsem třeba i v semináři měl.
0: Tak se dotkněme těch potíží anebo těch krizí, protože to patří k náboženskému životu. Svatý Jan od kříže tomu říká temná noc duše. Jsou to takové ty chvíle pochybností? Přepadlo vás to?
1: Určitě. Já si myslím, že to zákonitě patří k duchovnímu životu. Víte, my konvertité po té konverzi prožíváme takové krásné období, mohl bych to možná nazvat jako líbánky s Pánem Bohem. Člověk prožije rok, dva, tři opravdu v takové nádherné té boží náruči, že opravdu prožívá tu boží přítomnost, že raduje se z neustále nových pokroků na té duchovní cestě.
0: Jste to přirovnal k zamilovanosti?
1: Asi tak. Všem dobře víme, že zamilovanost ještě není láska, že jo. Láska se musí vybudovat, to je něco mnohem hlubšího a trvalejšího než jenom zamilovanost, že jo, kterou třeba člověk taky může prožívat. Takže potom i do toho duchovního života samozřejmě patří ta temná noc, jak jste zmínil svatého Jana od kříže, pochybnosti, krize nebo určité věci. Když člověk začne potom studovat do hloubky, tak vidí, že jsou opravdu trošičku jinak, než si tak v tom konvertickém nadšení představoval, ano. I to mám samozřejmě za sebou a i to vím dnes, že patří do duchovního života. Jako když se vám schová prostě slunce za mraky, tak to slunce nevidíte, no tak člověk může mít špatnou náladu, že je ošklivě, anebo něco takového. Ale rozumem dobře ví, že to slunce neustále je, že ho jenom zakryje mraky, které zase odletí. Takže v duchovním životě je to taky tak.
0: Jak to řešíte, nebo jak jste to řešil, že jste si vzal antidepresivum, nebo jste se ještě hlouběji ponořil
1: do modlitby? Ne. Víte jak... co, je to taky záležitost, bych řekl, duchovního vedení, že člověk zjistil, že ten duchovní život není jenom věcí citů a emocí. Protože tomu člověk z počátku té duchovní cesty v určité nezralosti mohl trošku jaksi propadnout nebo myslet si, že to tak je. Takže člověk potřebuje opravdu potom i mít rozumově podložené některé věci, že když přijde krize a třeba Bůh i odejme člověku na nějaký čas tu svoji útěchu v té sféře emotivní a pocitové, tak člověk je opravdu jenom odkázán na ten svůj rozum a na ty věci, které má podloženy rozumově.

0: člověk si musí vybrat určitý takový řád nebo systém nebo něco, podle čeho žije. My máme takové latinské úsloví Esse ordinis et ordo servabitte, zachovej řád a řád zachová tebe. My jsme měli už v tom konviktu takový zvonek, velice nepříjemný, který nám zvonil na ty společné akce ráno, tedy na modlení do kaple, potom zvonil, já nevím, na Anděl Páně v poledne a večer ještě zase nás volával na modlitbu a tak dále. A my jsme tomu říkali Boží vůle, protože jsme jaksi opravdu to považovali za to, že teď v tuto konkrétní hodinu tedy Bůh chce, abychom se třeba modlili, protože to má velký rozhodující vliv na tu naši další duchovní formaci. A ono vůbec potom zjistíte, že i třeba to povolání ke kněžství je spojením dvou svobod. Svoboda je tam, se protíná svoboda Boha, který povolává, a svoboda toho dotyčného člověka, který na toto povolání svobodně odpovídá. Čili svobodně člověk na sebe bere určitý řád, pro který se rozhoduje. To není taky něco, co by uzrálo ze dne na den v člověku. Zmínil jste, že i v církvi je hierarchie, což je zajímavý vědět, že to znamená vlastně božský počátek, hierarchie. To pochází z řečtiny. Hieros je svatý a arché je začátek, čili hierarchie je něco, co má svůj svatý začátek. Čili vidíme to i v určité té hierarchii církevní, že ta hierarchie vede až k apoštolům a k samotnému Ježíši Kristu.
1: Hierarchie, ale pak je tam i princip subordinace. Přece jenom, jak si váš nadřízený a církevní otcové jsou určité autority, které je nutno ctít, ale na druhou stranu jsou to zase jenom lidé, kteří jsou omylní. Já si myslím, že i v té subordinaci je třeba se naučit žít. To pro dnešního člověka není tak úplně přirozené.
0: Není to přirozené, lidem se do toho nechce. Opravdu lidi mají takový falešný pocit, že se opravdu mohou dělat, co chtějí. Ale k čemu to vede, tak vidíme, že jo, velice často kolem sebe. A co se týče církve, jak jste zmínil i tu určitou teda subordinaci, že v církvi jsou lidé omylní, to je právě to úžasné, co Kristus vložil do církve. Protože vemte si, na kom on tu církev postavil. Na apoštolech, kteří nebyli nějak jako lidsky osobně jako si vynikající osobnosti. Nebyli to nějací super vzdělanci. Nebyli to ani jaksi zpočátku mravně nějací výtečníci. Jo? No a vidíte, přesto na nich Kristus zbudoval církev, které dal příslib, že ani brány pekelné ji nepřemohou. Takže i v té církvi, kterou tvoří omylní lidé, fungují Kristem ustanovené principy, které dávají církvi tu její životnost i ten nadpřirozený rozměr, který v církvi je. Jinak samozřejmě jsem studoval taky dogmatiku na teologické fakultě, kdy si nám říkal bývalý pan rektor semináře Pilík, že teologie se musí studovat na kolenou, a je to pravda, protože můžete studovat nejrůznější obory.
1: Ne s knihou na kolenou teda.
0: Ne, jako, ale jak si je myšleno studovat opravdu s tou vírou a s pokorou a s modlitbou, ano. Protože to není prostě jako se naučit nějaký předmět, který se člověk nabifluje jaksi do hlavy. Tam opravdu taky člověk, když teda samozřejmě je věřící a má tu pevnou víru, tak vidí, jak Bůh ho vede i skrze tu nauku církve.

0: Ta cesta k tomu oltáři je postupná. Já, když jsem skončil seminář a fakultu, tak jsem byl vysvěcen na Jáhna v Pražské katedrále a byl jsem ustanoven k jáhenské službě v Řevnicích. To znamená, že jsem byl k dispozici tamnějšímu panu farářovi, pateru Josefu Pecinovskému, na kterého velice rád vzpomínám i na celý ten jáhenský rok, protože zase to byla taková ta určitá gradace. Jo. Jestliže jsem říkal, že v semináři jsem zažil nejhezčí leta svého života, tak pak jsem říkal, že vlastně ten jáhenský rok byl nejhezčí rok, pak i ten kaplanský, no a teďka zase ty farářský tři roky, které už tedy prožívám tady ve Zruči nad Sázavou.
1: No, já se vás zeptám naopak, co pro vás naopak bylo těžké?
0: Samozřejmě, že člověk se musel učit žít trošku jinak, že jo, tak vidíte, jak tady člověk žije, že jsem tady na poměrně veliké faře sám, tedy když nepočítám psa Ajdu, který mě tady hlídá, takže člověk si musí trošku osvojit způsob života, který je teda odlišný, že jo, od toho, který prožíval předtím. Takže člověk žil v rodině, že jo, byl kolem sebe neustále spoustu lidí, pak jsem hrál v orchestru, takže taky spoustu těch vztahů, interakcí, zkoušek a nevím čeho všeho. Ten život byl takový velice rušný a teďka vlastně člověk žije trošku jinak. Ono je to velice zajímavé, že kněz teda prožívá ten svůj život jakoby sám, ne v normální rodině, ale tu jeho rodinu mu nahrazují farníci. Takže vlastně zřekne se toho života rodinného na té přirozené úrovni a musí prožívat vztahy na úrovni, bych řekl, jaksi dost nadpřirozené, když člověk prostě slouží těm lidem, vysluhuje svaté svátosti. A i to, že tedy žijí sám třeba na faře, tak to neznamená, že je člověk osamocen. Člověk má určité zázemí, teda své soukromí, ale kde čerpá sílu pro to, aby se mohl rozdávat těm lidem, aspoň tak to beru já, že ani nechci tedy žádnou hospodyni nebo nějakou takovou dámu, která by se třeba starala o takové ty věci, jako je vaření a praní a šití a tak dále, protože právě si vážím toho svého soukromí, kdy člověk čerpá sílu pro to, aby mohl ostatním sloužit. Takže to je asi takové docela těžké, než se člověk naučí, samozřejmě je na to připravováno v tom semináři, kde je to ale jiné, že jo, tam člověk žije s těmi spolubratry a se spoustou lidí na fakultě i v semináři a pak ten osobní život kněze je trošičku jiný. Řada i novokněží si myslím, že s tím má jako trošku problémy, o čem svědčí třeba i jejich odchody z kněžství hned v těch prvních pár letech po svěcení. Zase si myslím, je to asi opravdu otázka povolání, protože když člověk opravdu věří tomu, že právě toto Bůh po něm chce a velkory se na to odpoví, tak Bůh mu dá sílu řešit i tyhle ty těžké věci.
1: Myslím, že mnoho lidí si klade otázku po celibátu, jestli ano či ne. Jaký je vůbec váš vztah k téhleté záležitosti?
0: Podívejte se, v církvi jsou věci práva božského a práva lidského. Všechny záležitosti práva božského jsou neměnné a věci práva lidského podléhají určitým změnám. Takže třeba tam patří i ten tolik diskutovaný celibát. Takže to lze samozřejmě různým způsobem měnit. Víte, že celibát nebyl, dneska je a v budoucnu třeba zase může být třeba zdobrovolněn, ale přísluší to určité církevní autoritě, aby to prohlásila. A samozřejmě, když to církevní autorita prohlásí, pak je to závazné pro ty, kterých se to týká. Takže naše generace vyrůstá v tomto prostředí, ve kterém je ten celibát pro římskokatolické kněze povinný. Takže já třeba i to tak beru. Jsem se na to připravoval i dlouhá léta a jsem velice rád, že to tak je. Samozřejmě o celibátu se strašně mluví, mluví o tom většinou lidé, kteří sami celibát nežijí a kteří tomu nerozumí. Tady bych připomněl ta Kristova slova, kdy Pán Ježíš o tom hovoří, že jsou panicové, kteří jsou od narození a potom jsou teda skutečně ty, kteří se toho zříkají pro Boží království. Takže první, ten nejdůležitější důvod pro celibát, prosím vás, je ten duchovní, že se toho člověk, toho přirozeného vztahu mezi mužem a ženou zříká pro Boží království. A pak jsou teprve všechny ostatní. Takže lidé diskutují o těch druhých, třetích, čtvrtých důvodech, ale jaksi moc nediskutují o tom prvním a základním, protože tomu člověk moc nerozumí, že jo?

0: Jaroslav Konečný je nejen katolickým knězem, ale i tím, čemu hudebníci říkají multiinstrumentalista. A nejenže hraje na různé nástroje, ale sám si své skladby také nahrává a vypaluje na kompaktní disky. O čemž jsme se mohli přesvědčit jak v tomto pořadu, tak i v minulých pamětnících. Svým životem svědčí o pravdivosti vyřčených slov. Hudbu je skutečně možno prožívat jako bránu zbožnosti a víry.
1: To, že třeba dneska lidí věřících ubývá u nás, neznamená, že nikde jinde nepřibývá. Dneska je třeba veliký vzestup křesťanství v Africe. Takže já věřím, že zase třeba za nějakých 100 let se to všechno otočí a bude to trošku jinak. A přál bych si, aby to bylo dřív než za 100
0: Ale
1: let.
0: Ale oni výzkumy říkají, že poměrně hodně hledajících, ale naopak velmi málo těch, kteří potom naleznou tu pravou podobu víry právě v katolické církvi. Jestli není problém v tom, že ta katolická církev pro tu mladou generaci jaksi přestává mít přitažlivost?
1: Tady asi záleží na konkrétních podmínkách té třeba které farnosti, na osobě kněze a na ostatních věcech, na farnicích, na spolupracovnicích toho dotyčného kněze, protože dovedu si představit, že ne úplně třeba každý stařičký už nemocný kněz je velice přitažlivým pro nějakého mladého hledajícího člověka samozřejmě. Takže spíše ho osloví zase jiný kněz, mladý, který to umí s mladýma a tak dále.
0: Jak to děláte vy?
1: Já se snažím tedy využít i třeba té hudby, že, kterou jsem vystudoval, protože velice dobře vím, že hudba a duchovní hudba je takovou určitou předsíní právě k duchovnímu životu, protože zrovna já

ve svém volném čase o prázdninách. Zrovna nedávno jsem se vrátil právě z takového turné po vlastech českých a moravských, které dělám se svým přítelem Milošem Rejmanem z Děčína, který je vyhledávaným hráčem na historické hudební nástroje. A máme spolu několik už takových programů, kdy se právě ve spojení té duchovní hudby a mluveného slova snažíme dotknout těch našich posluchačů. A právě skrze tu hudbu, která zaznívá v prostředí kostelů, našich chrámů, tak je vést k těm hodnotám duchovním.

I za týden se setkáme, milí posluchači, se zajímavým životním příběhem. Zachováte-li ovšem pořadu pamětníci, osudy, na které se nesmí zapomenout, svou přízeň. Takže se opět těší naslyšenou Milan Hanuš.

Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci

0: rozhlas. Katolíci, pravoslavní, evangelíci, buddhisté i hinduisté, ti všichni na jednom místě mezi nebem a zemí. Vertikála. To jsou domácí i mezinárodní zprávy o věřících, s věřícími i pro věřící. V neděli po 8. na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Jak fungují emisní povolenky?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
1: Emisní povolenky jsou ekonomický nástroj na omezování objemu skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry při spalování uhlí, benzínu, nafty a zemního plynu, tedy takzvaných fosilních paliv. Každý, kdo tímto způsobem znečišťuje ovzduší, musí platit. Na každou tunu vypuštěných emisí musí mít zakoupenou jednu povolenku. Vzhledem k tomuto principu by bylo možné povolenky nazvat ekologickou daní. Na rozdíl od klasických daní se ale tady sazba dynamicky proměňuje, vysvětluje Kateřina Kolouchová z organizace Fakta o klimatu.
2: Těch povolenek je v oběhu omezené množství, což znamená, že to vytváří tlak na cenu té povolenky a toto množství se navíc v čase snižuje, tedy ten tlak na růst ceny povolenky je ještě vyšší.
1: Upřesňuje Kateřina Kolouchová tento tržní mechanismus. Evropská unie zavedla systém obchodování s emisními povolenkami v roce 2005. V první fázi do něj byly zahrnuti hlavní evropští znečišťovatelé z oblasti průmyslu a dopravy, kteří vypouštějí stovky až tisíce tun emisí ročně.
2: Tedy například výroba elektřiny a tepla, výroba oceli, hliníku, cementu, nebo například i letecká doprava.
1: Vypočítává Kateřina Kolouchová. Společnostem v těchto sektorech vzrostly kvůli emisním povolenkám výrobní náklady, což musí promítat do ceny svých produktů a ztrácejí tak pozici na trhu. Z toho pro ně vzniká ekonomická pobídka k přechodu na moderní technologická opatření, která jsou šetrnější k přírodě a klimatu a s nimiž už povolenky nakupovat nemusí. Tento proces přechodu se nazývá dekarbonizace. Není to jen ekonomická teorie. Podle Kateřiny Kolouchové z Fakt o klimatu přinesl systém obchodování s emisními povolenkami už hmatatelné výsledky.
2: Od té doby se v sektorech, které tomuto systému podléhají, snížily emise o přibližně 50%.
1: Upřesňuje Kateřina Kolouchová. A plní se i další významný cíl, totiž snižovat evropskou závislost na dovozu fosilních paliv ze zahraničí. V Evropské unii se taky chystá spuštění dalšího systému obchodu s povolenkami, takzvaných ETS2. Týkat by se měl silniční dopravy, malých energetických a průmyslových provozů a také vytápění budov, pokud se přitom používá plynový kotel nebo kotel na uhlí. Tento systém tedy více pocítí i evropské domácnosti, včetně těch českých. Jak ale upozorňuje Kateřina Kolouchová, určitě to neznamená, že si budeme muset na doma kupovat emisní povolenky.
2: Ta povinnost nakupovat emisní povolenky dopadne na dodavatele paliv, nikoli na domácnosti, ale na domácnosti to samozřejmě dopadne tak, že se ta povolenka promítne do ceny paliva. Zároveň je potřeba říct, že domácnosti, které jsou připojeny na dálkové teplo, tak v podstatě za tu povolenku platí už dnes, jelikož velké teplárny spadají do obchodování s emisními povolenkami už v této době.
1: Vysvětluje Kateřina Kolouchová z organizace Fakta o klimatu. Peníze utržené z povolenek ETS2 poputují do sociálního klimatického fondu, z něž bude možné pro domácnosti čerpat finanční podporu. Vlastní systémy obchodování s emisními povolenkami pro znečišťovatele ovzduší zavedla také Čína nebo některé části Spojených států amerických.
3: Hezké ráno, je 6 hodin.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Izrael po domluveném prodloužení příměří zaútočil na Libanon. Skončilo veřejné projednání návrhu akceleračních zón pro obnovitelné zdroje energie. Český rozhlas dnes pořádá Den otevřených dveří. Příjemný poslech zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Izrael i po domluveném prodloužení příměří zaútočil na centrum civilní obrany v jižním Libanonu. Úder zabil nejméně 6 lidí, z toho 3 jsou zdravotníci. Dalších 22 lidí je zraněných. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na libanonskou státní tiskovou agenturu. Americké ministerstvo zahraničí dnes oznámilo prodloužení klidu zbraní mezi Izraelem a Libanonem o 45 dní. Také uvedlo, že tomu předcházely produktivní dvoudenní rozhovory, které budou pokračovat 2. a 3. června. Téměř 12 hodin trvalo veřejné projednání návrhu akceleračních zón pro obnovitelné zdroje energie. Úředníci představili návrh 94 lokalit, kde by šlo zrychlit povolování větrných a solárních elektráren. Veřejnost toho většinově kritizovala. Zaznívaly hlavně obavy z dopadů na krajinu a zdraví i výtky ke komunikaci. Ministerstva průmyslu a pro místní rozvoj uvádějí, že i v těchto zónách zůstane standardní povolovací řízení. Jen v upravené podobě. Legislativa má být hotová do konce srpna.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Čína vyzvala k ukončení války v Íránu jen několik hodin poté, co z Pekingu odletěl americký prezident Donald Trump. Podle něj čínský vůdce Xi Jinping na společných jednáních vyjádřil ochotu pomoci s otevřením Hormuzského průlivu.
4: Mluvčí čínského ministerstva zahraničí novinářům řekl, že nemá smysl pokračovat v tomto konfliktu, který podle něj vůbec neměl vzniknout. Nalezení rychlého řešení situace je prý v zájmu nejen Spojených států a Íránu, ale i zemí v regionu a celého světa, prohlásil. Během zpátečního letu volal Donaldu Trumpovi i německý kancléř Friedrich Merz. Vyzval Írán, aby zasedl k vyjednávacímu stolu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Starostové z Jesenicka kritizují zdlouhavé procesy při obnově zaplavených obcí. Po společném jednání označili za hlavní problém příliš složitou administrativu. Zástupci Jeseníku, Mikulovic nebo České Vsi tvrdí, že projekty na obnovu mají připravené, ale čekají na zdlouhavé stavební povolení nebo vyřízení žádostí o dotace. Kritizují taky nedostatek administrativních pracovníků. Pokračuje starosta Mikulovic Roman Šťastný z Hnutí STAN.
5: Opravdu ty procesy výběrová řízení, která po skončení stavu nebezpečí člověk musí procházet, protože ten aparát na té obci opravdu nemáme, tak nemáme ani možnost to příliš ovlivňovat. A jestliže chcete opravit kanalizaci a čistěnu odpadních vod a výběrové řízení a podklady pro to zpracování vám trvá rok a půl, tak není něco v pořádku. Jo. Myslím si, že tady by se ten legislativní proces, který mají poslanci před sebou, o tom zamyslet.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Zhruba 30 tisíc lidí dnes vyráží na tradiční dálkový pochod Praha-Prčice. Tras je celkem 21. Nejdelší z nich je dlouhá přes 70 kilometrů. Startovací místa se od minulého roku nezměnila. Účastníci si ale musí dávat pozor na drobné změny v trasách, říká organizátorka Dana Horáková.
6: Počty tras se nezměnily a vedení jednotlivých tras více méně taky ne, ale může dojít k drobnému přetrasování, takže vždycky doporučujeme, aby lidi opravdu nechodili po paměti.
3: Pro účastníky pochodu vypravili České dráhy mimořádné vlakové spoje. Posluchači můžou dnes nahlédnout do zákulisí Českého rozhlasu. V rámci dne otevřených dveří se veřejnosti otevřou studia v regionech i historická budova na Pražských Vinohradech. Komentované prohlídky začnou v 9 hodin ráno. Poslední skupina vyrazí ve 4 hodiny odpoledne. Připravená jsou taky setkání s moderátory a autogramiáda. Další informace nabízí web rozhlas.cz/DOD. Dnes bude zataženo z deště místy i trvalejším a v Beskydech i Vydatným, ojediněle i s bouřkami a s teplotami od 8 do 13 stupňů. Na západě Čech by mohlo být až polojasno jen s lokálními přehánkami a teploty na severozápadě Čech vystoupí na 12 až 16 stupňů. Tolik zprávy a teď už Interview Plus.
7: Ve slovenské STVR pokračuje vlna hromadného propouštění. Management Telerozhlasu tvrdí, že jde o úsporná opatření. Odcházejí ale hlavně ti, kteří dávali veřejně najevo nesouhlas s jeho vedením. Kdo dnes na Slovensku plní veřejnoprávní službu? A jsou na místě obavy opozice, že se Česko ubírá stejným směrem? O tom bude dnešní Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
0: Interview Plus.
7: A naším dnešním hostem je slovenská novinářka, která v minulosti pracovala ve slovenských veřejnoprávních médiích, dnes ale působí v deníku SME, Zuzana Kovačič-Hanzelová, kterou zdravím do Bratislavy.
8: Dobrý den do Prahy.
7: My se Zuzanou známe řadu let, ještě z mého působení na Slovensku, takže si budeme i v tomto rozhovoru tykat.

0: reportérov ČT, na Václava Moravca, ale aj iných moderátorov. To všetko sú faktory, ktoré zásadne vplývajú na to, ako slobodne dokáže pracovať verejnoprávne médium, ale tie peniaze sú absolútne kľúčové, čiže ak by som mala pomenúť jednu vec, jednoznačne tie koncesie.
1: Ešte pripomenu, že Český rozhlas Plus tento týden spouští třídílnou dokumentární sérii Slovenská lekce, ktorá mapuje zmeny, ktorými v uplynulých 15 letech prošla slovenská verejnoprávní média. I hlas Zuzany Kovačič-Hanzelové v něm uslyšíte. Zuzano, těch kroků transformace rozhlasu a televize na Slovensku byla celá řada. Od sloučení obou médií, převedení pod státní rozpočet i zániku RTVS, vzniku nového média STVR. Které milníky ty ale považuješ za nejzávažnější? Které, jestli to můžeme říct, skutečně zlomila slovenskému telerozhlasu vás?
0: Tak ja si myslím, že tie úplné základy boli postavené zle. Ja som to hovorila, že nastúpil Vladimír Mečiar, ktorý si urobil z týchto médií svoju vlastnú propagandu a slúžku, a to keď celé postavíš na úplne zlom princípe, tak už sa potom vlastne trápiš celé roky. Ale keby sme mali pomenovať tie jednotlivé kroky toho, že čo postupne podkopávalo verejnoprávnu televíziu a rozhlas, tak vždy to bola politická voľba riaditeľa. A kým neprišiel Václav Mika, myslím, že to bolo v roku 2012, tak žiadny z riaditeľov nedokončil svoje funkčné obdobie. Tá nestabilita tejto funkcie bola úplne neuveriteľná. V podstate po každých dvoch rokoch skončil nejaký riaditeľ s tým, že politici s ním boli nespokojní, čiže ten politický vplyv na voľbu riaditeľov bol vždy obrovský a nesprávny.
1: Takže inými slovy, oni si ho zvolili, ale on nedoručil to, co požadovali, takže väčšinou pak svého nominanta odvolali.
0: V podstate. Alebo nastúpila nová vláda, ktorá bola nespokojná s tým, že toho riaditeľa zvolila a predošla vláda a tým pádom nedoručoval, čo si predstavovali. Čiže takto sme sa v tom vlastne za tie roky celý čas točili. No a potom prichádzali postupné kroky toho, že kto je v rade Slovenskej televízie a rozhlasu, kto rozhoduje o tom, ako sa dofinancováva televízia a rozhlas, pretože tie koncesie sa vlastne ani nevalorizovali o infláciu naozaj dlhé 10 ročia a v podstate polovicu rozpočtu tvorilo to, že ministerstvo financií muselo dofinancovať televíziu a riaditeľ musel rokovať priamo s ministrom financií, čo už samo o sebe jednoducho dáva pozíciu tomu riaditeľovi, že keď potom príde Hanzelová alebo niekto iný na tlačovku ministra financií a vytočí ho nejakými otázkami, tak automaticky sa dostáva riaditeľ do pozície náročnej na vyjednávanie rozpočtu. To sú proste veci, ktoré formálne nedávajú šancu ani tej televízii, ani tomu rozhlasu, aby boli naozaj skutočne nezávislé, ak naozaj závisí ich existencia a výplaty vôbec od toho, že či budú poslúchať politikov, ktorí o tom rozhodujú.
1: Ty si zmiňovala Vladimíra Mečiara a tedy situácie v 90. letech. Ono v podstate často veľmi v Českej republice, kdy sa mluví o slovenském scénáři, tak je to takovým trošičku myšlen ako synonymum pro vládu Roberta Fica. Ale televizi i rozhlas slučovala vlády. Vláda Ivety Radičové o převedení pod státní rozpočet rozhodla vláda Eduarda Hegera. To znamená, že je to v podstate mylná zkratka, že není proste za všechno zodpovedný Robert Fico.
0: Jednoznačne, ako treba povedať, že Robert Fico má na tom zásadný podiel už samo o sebe, pretože jednoducho je 16 rokov premiér, čiže ak z polovice tých rokov niekto je vo vedení 16 rokov, tak má veľký podiel jednoznačne, ale nie je jediný. Ja iba doplním to, čo si povedala, že to zlúčenie a zrušenie koncesií to celé presadzovala strana Sloboda a Solidarita, čiže to sú vlastne pravicoví liberáli, ktorí mali neustále pocit, že koncesie sú vlastne nejaká záťaž pre občana, že prečo by to občan mal platiť, keď to môže byť zo štátneho rozpočtu, oni o tom hovorili už dlho. Pri tom zlúčení, ja myslím, že ten zámer bol správny na to spojenie, pretože Slovenská televízia a rozhlas boli naozaj v ekonomicky veľmi zlej situácii a prinieslo to aké si nadýchnutie možno tej inštitúcie. Len aj tá sloboda, ktorá vlastne vtedy na pár rokov nastala, bola len preto, že riaditeľ Václav Mika mal politické krytie od Mareka Maďariča, vtedajšieho ministra kultúry, ktorý bol Robertovi Ficovi veľmi blízko a sám si nejako stanovil, že on by chcel, aby tá televízia a rozhlas boli trochu nezávislejšie, ale bola to jeho osobná ambícia, ktorá sa skončila, keď Marek Maďarič odstúpil po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a jednoducho odišiel aj zo strany Smer a tým pádom sa skončilo aj to politické krytie.
1: No, když si říkala, že to přineslo trošičku to sloučení nadechnutí televize a rozhlasu, zároveň ale od slovenských kolegů veľmi často slýcháváme, že v podstate k tomu úplnému sloučení nikdy nedošlo.
0: to sa ani z podstaty nedá, pretože sú to dve rôzne inštitúcie a rozhlas je niečo úplne iné ako televízia, ale ja som bola pri tom zlučovaní znútra, bolo to veľmi náročné, ale prinieslo to na konci dňa aj nejaké synergie, ktoré boli pozitívne a nejaké výpomoci, ktoré sme si vedeli vlastne navzájom poskytnúť. To, čo je riziko, keď zlučíš takéto dve inštitúcie, je, že potom, ak má nejaký politik ambíciu ovládnuť takú inštitúciu, tak nemusí ovládnuť dve, ale stačí ovládnuť jednu. Hej? Čiže to bola tá večná diskusia, ktorú sme viedli aj na Slovensku a myslím, že ktorá visí vo vzduchu aj v Českej republike.
1: Byly všechny ty kroky, ať už sloučení rozhlasu a televize, nebo třeba právě zrušení veřejnoprávních poplatků součástí politických slibů v předvolební kampani, bylo to tak silné téma, které mělo promlouvat k veřejnosti?
0: Vôbec nie. Vôbec nie. U nás toto nie je nejaké silné téma, ale ja by som len chcela pripomenúť pre českých poslucháčov, že Slovensko prechádza od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej takými politickými krízami, že možno je to pre českého poslucháča ťažko predstaviteľné. My sme na tom veľmi zle ekonomicky, ale zažili sme tu za posledné roky naozaj niekoľko závažných prípadov, trestných prípadov viacerých nominantov strany Smer, veď ostatne teraz sa len začal súdny proces v kauze Očistec, kde Tibor Gašpar, ktorý je podpredseda parlamentu za stranu Smer, je obžalovaný z toho, že viedol zločineckú skupinu, ktorá mala úplne ovládnuť políciu v prospech podnikateľa Norberta Bödera, mali vypalovať podnikateľov. Tie prípady, ktoré sa vyplavili po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, boli tak závažné a tak obludné, že ja sa vôbec nečudujem, že toto momentálne nie je nejaká každodenná téma pre ľudí, pretože tu sa riešia tak ťažké a závažné témy, ktoré by v iných normálnych krajinách za normálnych časov boli absolútne politické krízy na dlhé mesiace a my to tu máme v podstate servirované tak raz do týždňa minimálne.
1: Hostem Interview Plus je slovenská novinářka z deníku SME Zuzana Kovačič-Hanzelová. I před těmito kauzami, o kterých si teď mluvila, ale v podstatě slovenská veřejnoprávní média slábla, jak si vysvětluje, že neměla nikdy tak silnou podporu veřejnosti?
0: No, tak keď prejdeš rovno z televízie za komunistov, kde bola tá propaganda úplne jasná, do druhej propagandy, tak ľudia ani nemajú čas si vlastne zvyknúť na to, že by to malo vyzerať nejako inak a ani to neočakávajú od takej inštitúcie. Čiže my sme vlastne nemali v histórii Slovenskej republiky žiadne obdobie, kde by ľudia si povedali, že OK, toto je niečo, čo mi prináša benefity a čo hájí moje záujmy a záleží mi na tom. V podstate u nás vždy tie verejnoprávne hodnoty zastávali súkromné médiá z hodou okolností. A aj to bola možno trochu náhoda, že tam práve v tom čase a priestore buď bol nejaký majiteľ, ktorému na tom záležalo, alebo nejaká partia novinárov, ktorým na tom záležalo. Ostatne inak veď nepodceňovala by som aj Česko, lebo za Mečiara, keď naozaj tu novinárom rozmlatili auta a hrozilo im naozaj fyzické násilie, tak veď predsa jeden z hlavných novinárov Eugen Korda pracoval pre televíziu Nova a robil naozaj poctivú prácu, ktorá zastupovala aj práve tieto verejnoprávne hodnoty. Čiže u nás vždy ľudia mali väčšiu dôveru k súkromným médiám, ktoré suplovali často práve túto úlohu.
1: Nedávno v tomto pořadu byl hostem komentátor Jindřich Šídlo. A ten říkal, že pakliže dojde k určitému oslabení veřejnoprávních médií v Česku, tak kromě jiného může ta změna představovat i příležitost pro soukromý sektor, protože se na trh dostane řada zkušených novinářů. Posílila tak tedy se i tímto způsobem slovenská soukromá média?
0: Posilnila, ale zas by som to na mieste Jindřicha nepreceňovala, pretože keď sa pozrieme na niektoré súkromné médiá v Českej republike, tak napríklad PPF nejaví nejaké známky, že by chcela na Slovensku aspoň teda robiť kvalitné demokratické spravodajstvo.
1: Dodám, že PPF vlastní televízie Markíza stejne ako u nás v televízii Nova.
0: Áno, takže tiež to závisí od toho, že kto tie médiá vlastní, veď časť médií dlhé roky vlastnil Andrej Babiš, u nás vlastní časť médií Penta, takže nie je to také jednoduché, ale jednoznačne to dáva priestor na to, aby možno aj dlhoroční novinári, ktorí odídu z verejnoprávnych médií, rozhlasu alebo televízie, s obrovskými skúsenosťami, ktoré sú veľmi cenné a sú to naozaj profíci, mohli buď založiť nejaké nové inovatívne projekty, alebo odísť do niektorých iných slobodných tých súkromných médií a robiť tam presne tú kvalitnú prácu, ale myslím, že nepreceňovala by som to preto, čo sa týka Jindřicha a jeho slov, že ten dosah televízií je stále aj v Česku, aj na Slovensku obrovský versus to, keď niekto prejde alebo si založí nejaký malý projekt. Naozaj to vidí 100 000 ľudí v českej televízii alebo vás počúva naozaj 100 000 ľudí v Českom rozhlase versus tie malé projekty, ktoré potom majú už taký ako niž dosah. Čiže je to jednoducho rozdiel.
1: No, když jsi říkala, že v podstatě na Slovensku dlouhodobě mají větší sledovanost, větší důvěryhodnost soukromá média, tak ale i z televize Markýza, která je předpokládám nejsledovanější, tak třeba z televize Joj posléze někteří novináři odešli právě kvůli politickým tlakům, tak stále jsou tato média důvěryhodná?
0: Tak ohlásim sama svoj konflikt záujmov, pretože jeden z ľudí, ktorí odišli z televízie Markýza, je môj manžel. Takže ten konflikt záujmov jednoducho mám, ale áno. Tak tá zmena, ktorá nastala v televízii Markýza, bola zmenou majiteľa, pretože dlhé roky vlastnila televíziu Markýza CME, čo bola teda americká firma, až potom to kúpilo PPF a tam prišla vlastne až tá zmena. Ale dovtedy naozaj tí americkí majiteľia nevstupovali nejakým spôsobom do slovenského diania, ani nemali žiadne iné finančné záujmy na Slovensku, čiže nebol ani dôvod. Televíziu Joj u nás vlastne finančná skupina JNT, ktorá tiež má aj iné biznisy na Slovensku, čiže zmenil sa aj mediálny trh na Slovensku ešte od tých 90. rokov. Odvtedy teda naozaj veľkú časť médií skúpila aj finančná skupina Penta, tá teda kúpila obidva najčítanejšie bulváre, ale aj iné týždenníky, mesačníky, čiže tí sú skôr v tom printovom, v tej printovej oblasti. Ale stále tu máme silné nezávislé médiá, ktoré naozaj robia kritickú prácu, denník SME, Aktuality, denník N, alebo teda môj manžel založil projekt 360, ktorý sa venuje televíznej investigatíve, ktorá vlastne už skoro vo všetkých televíziách neexistuje, takže nie sme na tom tak zle ako Maďari, ale mohlo by to byť určite lepšie.
1: No, verejnoprávna služba ale není pouze o spravodajství, ale také třeba o vysílání pro menšiny, vzdelávací, kultúrnych, vedeckých pořadech. Plní teď tuto někdo funkci? Můžou mít soukromá média vůbec zájem o takový obsah?
0: Myslím si, že toto je najväčšia škoda, ktorá by nastala napríklad aj v Českej republike, ak by verejnoprávne médiá neustáli túto situáciu. A je to aj tá najväčšia škoda, ktorá je na Slovensku, pretože veľmi veľa sa hovorí o spravodajstve, čo nepochybne je mimoriadne dôležité, aby boli novinári strážcami demokracie, ale tie úlohy, ktoré spĺňa aj verejnoprávna televízia, aj rozhlas, sú ďaleko širšie. Majú proste prinášať príbehy ľudí, ktorí sa inak do súkromných médií nedostanú. Majú reprezentovať tú rozmanitosť spoločnosti alebo proste úplne menšinové žánre kultúry, ktoré sú nepochybne obohacujúce pre celú spoločnosť a vnímam v tomto najväčší problém práve, že túto verejnoprávnu zložku a túto úlohu nebude spĺňať. A teda ešte by som pripomenula, že vôbec nie je vylúčené, že zažije ľudstvo ešte nejaké ďalšie pandémie a ja teda naozaj veľmi pochybujem o tom, že čo by Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas vysielali za vedecké informácie, keby náhodou nastalo niečo podobné, ako bola pandémia covidu, že či by teda naozaj informovali svojich občanov, že to najlepšie, čo môžu pre seba spraviť, je očkovanie a že by vysielali teda vedecké informácie, pretože aj vládna koalícia je teda popredkávaná antivaxermi a ľuďmi, ktorí veria na chemtrails a rôzne iné bizarnosti, takže nepodceňovala by som úlohu verejnoprávnych médií aj pri takýchto krízach a dávala by som si na to veľký pozor.
1: Myslíš si, že existuje ještě cesta zpět? To znamená, že je ještě možné vybudovat znovu dostatečně silná veřejnoprávní média, přesvědčit veřejnost o tom, že mají svou funkci, pakliže tedy budou dostatečně stabilní, nebo že to je něco, co bylo jednou zničeno a na Slovensku už se to prostě nevrátí?
0: Ja si myslím, že sa to dá. A hovorím to aj preto, že som vlastne zažila tú tranzíciu, keď nastúpil do rozhlasu a televízie Václav Mika a videla som, ako dokázal aj pomerne rýchlo zmeniť jednak mysle ľudí, ktorí pracovali vo vnútri inštitúcie, ale aj dôveru verejnosti. Nepochybne, ak niekto sa rozhodne zvrátiť tento proces, bude treba zrušiť STVR, to je nemysliteľné. Veď ostatne Európska komisia sa už pozerá na to, že či dodržiavame všetky európske smernice, pretože naozaj ten systém, ako to vystavali, je politická inštitúcia v politickom vplyve, takže toto naozaj nemôže takto vyzerať verejnoprávne médium, ale ak by sa to malo vrátiť naspäť na RTVS, myslím si, že sa to bude dať, ale je to obrovská škoda, že sa vlastne v tom neustále motáme a že každých 5 rokov príde niečo nové, nejaký nový nápad a zasa všetko odznova. Je to trošku únavné a osobne sa priznám, že som nad tým vlastne už viackrát aj premýšľala, že keby teraz prišiel aj niekto osvietený a chcel by ma naspäť zavolať do televízie, do verejnoprávnej televízie, že neviem, či by som sa už do toho Pavlína pustila, lebo stalo ma to veľa energie, síl, aj ten odchod bol veľmi náročný. A tá perspektíva pre hoci ktorého skúseného novinára je vlastne veľmi vrátka, pretože tebe síce niekto sľúbi, že tak pôjdeme to vybudovať, ale o 4 roky sú ďalšie voľby, ktoré môžu dopadnúť nejako inak a ty zasa budeš musieť stať v takejto istej situácii a bojovať za nejaké princípy a zasa niekam odísť. Čiže je ťažké presvedčiť skúsených ľudí, aby šli pracovať pre takúto inštitúciu, pokiaľ nemáš záruku, že to bude trvať dlhšie ako jedno volebné obdobie.
1: Říká slovenská novinářka Zuzana Kovačič-Hanzelová, která byla dnes hostem Interview Plus. Zuzano, děkujeme a zdravíme do Bratislavy.
0: Ďakujem pekne a držím palce.
1: A připomenu ještě, že pakliže vás zajímá ještě obšírněji to, jakým způsobem se vyvíjela slovenská veřejnoprávní média, Český rozhlas Plus tento týden spouští třídílnou dokumentární sérii Slovenská lekce. Další pozorný poslech přeje Pavlína Nečásková.
2: Pěkné ráno, bylo 6:30.
3: Český rozhlas Plus.
2: Izrael a Libanon se dohodli na prodloužení příměří o 45 dní. Po jednáních ve Washingtonu to oznámilo americké ministerstvo zahraničí. Izrael ale i přesto podle agentury Reuters zaútočil na centrum civilní obrany v jižním Libanonu, kde zemřelo 6 lidí a dalších 22 utrpělo zranění. Bankovní aplikace a internetové bankovnictví některých tuzemských bank dnes čekají technické odstávky. Komerční banka kvůli servisním pracím počítá se zpomalením online systému až do 10 hodin večer. Česká spořitelná klienty informovala, že během noční údržby systému George nebude možné provádět platební operace. Indický premiér Narendra Modi dnes bude v Hágu jednat se svým nizozemským protějškem Robem Jetenem. Rozhovory se zaměří například na rozšíření spolupráce v oblasti obchodu, obrany a nových technologií. Po dvoudenní návštěvě Nizozemska pak bude pokračovat do Švédska, Norska a Itálie. Cílem je posílit strategická a ekonomická partnerství Indie v Evropě. Beskydy dnes zasáhnou vydatné deště. Do zítřka tam může podle Českého hydrometeorologického ústavu spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. V pražské Oboře Hvězda se dnes poběží charitativní běh pro paměť národa. Připomene příběhy politických vězňů, válečných veteránů, obětí holokaustu a bojovníků za svobodu. Výtěžek ze startovného využije organizace Postbellum k natáčení dalších vzpomínek pamětníků. Připravené jsou tratě na 10 a 5 kilometrů i kratší rodinný okruh. Start a cíl je na pláni na Vypichu po 9:30 dopoledne. Součástí je i doprovodný program. A čeští hokejisté na úvod mistrovství světa ve Švýcarsku porazili Dánsko 4:1. Další zápas čeká národní tým už dnes od 20 hodin 20 minut proti Slovensku. Sobota bude zatažená a deštivá. V Beskydech hrozí i vydatný déšť. Ojediněle se objeví i bouřky. Na severozápadě Čech se přehánky čekají jen místy a na západě bude i polojasno. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 8 a 13 stupni. Na severozápadě Čech vystoupí na 12 až 16 stupňů a na horách bude kolem 6. To byly zprávy a teď už si poslechneme názory a argumenty.
4: Mimořádné schůze sněmovny. Benešovy dekrety a zájem České republiky či lovecká sezóna hnutí Naše Česko. Nejenom tato témata rozebrou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
3: Názory a argumenty.
4: V minulém volebním období bylo v Poslanecké sněmovně svoláno více mimořádných schůzí než těch řádných. A v této praxi sněmovna pokračuje, i když se vyměnila vládní garnitura. Včera se konala mimořádná schůze k chystanému setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně, které vládní koalice odmítá. Dnes vládní koalice svolala mimořádnou schůzi, aby při pevně daném termínu hlasování prosadila rozvolnění rozpočtových pravidel, které odmítá opozice. A o tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
5: Dobrý den.
4: Co vedlo k tomu, že se obě věci projednávaly na mimořádné schůzi a co této praxi říkáš?
5: Je to postup velmi neobvyklý, byť jsme ho zažívali už v tom minulém volebním období Poslanecké sněmovny a kdysi dávno v minulosti jsme byli svědky mimořádných schůzí, které byly svolávány na žádost opozice, protože opozice usoudila, že potřebuje upozornit na nějaký problém nebo že chce projednávat svůj nějaký návrh, který vládní koalice odmítala zařadit na program řádných schůzí, takže to byly schůze kvůli tomu mimořádné, většinou končily tím, že nebyl schválen program. V tom uplynulém volebním období jsme byli svědky toho, že v tehdejší vládní koalice čelila opakovaně nekonečným obstrukcím z řad opozice a rozhodla se, že některé body, které byly kontroverzní, tak zařadí na program mimořádných schůzí, proto jich hodně přibylo a lišili se od těch volaných opozicí tím, že v tomto případě byl většinou schválen, tedy nebo vždy schválen program té schůze a ta schůze se normálně konala a pak dříve nebo později vládní koalice prosadila svou, takže nynější vládní většina pod vedením hnutí ANO se rozhodla, že bude tento postup kopírovat a týká se to například právě rozvolnění určitých rozpočtových pravidel, které vyvolávají kontroverzi a kdy opět jsme byli svědky určitých obstrukcí, zatím nebyly úplně nekonečné, ale přesto vládní většina se rozhodla, že zařadí pevný bod hlasování a že tímto ty obstrukce ukončí a samozřejmě ta opozice se rozhodla na to reagovat tak, jak reagovala opozice v tom minulém volebním období, tedy že to napadne ústavního soudu, takže u ústavního soudu už jsou na to v uvozovkách zvyklí a řeší tyto problémy a řeší je většinou takovým způsobem, že konstatují, že byl sice porušen jednací řád Poslanecké sněmovny, ale že zkrátka opozice dostala dostatečný prostor k tomu, aby se k danému problému vyjádřila a zároveň, že musí mít vládní většina možnost dobrat se k hlasování a prosadit svůj názor, protože jinak by volby do Poslanecké sněmovny ztrácely smysl, kdyby ta většina, která po volbách získá dostatek mandátů v Poslanecké sněmovně, nemohla prosazovat to, co chce a ne za to samozřejmě i politickou odpovědnost. Takže je poněkud úsměvné, když například nyní současná opozice vyčítá právě té vládní většině, že použila pevný bod hlasování a že kvůli tomu se tedy bude obracet na ústavní soud. Uvidíme, jak do toho zasáhne případně změna jednacího řádu, protože ta se projednává rovněž ve sněmovně a jak vládní většina, tak i opozice tvrdí, že najdou nějakou schodu a že právě smyslem té úpravy jednacího řádu by mělo být to, aby ty obstrukce nebyly nekonečné, aby se daly ukončit pomocí pravidel nastavených v jednacím řádu a nemusel být porušován. Takže uvidíme, k čemu dospějí a zda k tomu dojde. A když už hovoříme o těch mimořádných schůzích, tak přece jenom jedna trochu z toho zavedeného rytmu vybočovala. To byla mimořádná schůze svolaná k tomu, aby Poslanecká sněmovna odsoudila konání sudetoněmeckého sněmu v Brně a mimořádná ta schůze, i když tak byla nazvaná, tak přece jenom mimořádná byla ještě z jiného důvodu, a to z toho, že se do toho úplně ani nechtělo některým představitelům vládní koalice, a výsledek byl takový, že toho hlasování se zúčastnilo pouze 77 poslanců, byť vládní většina má 108 v dolní parlamentní komoře, a za vládu se zúčastnili pouze ministři za motoristy sobě, pan Šťastný a pan Červený, a pan Šťastný ten návrh podpořil a pan Červený se zdržel.
6: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
5: Naslyšenou.
4: Na včerejší mimořádnou schůzi poslanecké sněmovny k setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně navazuje i následující komentář. Benešovy dekrety poškozují Českou republiku, říká dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
7: Rozhodnutí opozice nezúčastnit se čtvrteční parlamentní diskuse o nadcházejícím sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně bylo naprosto správné. Už proto, že tím vzala Okamurou řízené vládní koalici vítr z plachet. Absurdní výčitky o údajném ignorování obětí nacismu nebylo komu adresovat. A tím pádem se nekonala ani obvyklá show Okamurovců a spol, co by jediné záchrany České republiky před prolomením Benešových dekretů, a tudíž i před údajnými nároky sudetských Němců na poválečný majetek. Což je vábnička, na kterou v této zemi slyší i po 81 letech od konce druhé světové války až překvapivě mnoho občanů. Benešovy dekrety jsou pro český národ každopádně cosi jako písmo svaté. Sáhnout se na ně nesmí. A málo kdo ví, že by dekrety, pokud by se o nich mělo jednat, byly samozřejmě odstraněny ze sbírky zákonů k aktuálnímu současnému datu a nikoli zpětně. Jakékoliv restituční nároky by tedy a priori neměly šanci. V interview ke 20. výročí Česko-německého fondu budoucnosti o tom mluvil například Johann Böhm, člen jeho první správní rady a bývalý předseda Bavorského zemského sněmu, když řekl, že zrušení Benešových dekretů by nemělo žádné materiální důsledky, ale, cituji, zhojilo by rány na duších těch, kteří odsun prožili. A v České republice by mohlo pomoci překonat blokádu k vyrovnání se s minulostí. Podle Böhma má každý státní akt automaticky zdání legality a proto nesmí zůstat v platnosti nic, co se legalitě příčí. Faktem v každém případě je, že lpět na poválečných dekretech znamená ospravedlňovat kolektivní vinu a trvat na tom, že etnická čistka není bezprávím. Česká republika tím poškozuje sama sebe nejen v morální rovině, ale škodí i vlastním občanům. A především těm z nich, kteří patří ke zdejší německé menšině. Kolem 200 000 jich tu po válce sice smělo zůstat, ale hlavně proto, že je stát potřeboval jako pracovní síly. V rámci dekretů nejen, že přišli o majetek, ale byly jim odebrány i vysokoškolské tituly a až do roku 1953, kdy dostali zpátky československé občanství, je přidělovali na práci a konfiskovali jim pětinu platu. A o něch 7 let nucených prací jim pak stát nezapočítal ani do důchodu. Po listopadu 89 se jim z oficiálních míst nedostalo jediného slova omluvy. Vedení zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se tehdy marně obracelo na české politiky. Nenašli nikoho, kdo by se jejich věcí ujal. Je to nejen porušení článku 20 česko-německé smlouvy o dobrém sousedství, který zakazuje diskriminaci menšin. Je to především porušení věrohodnosti demokratického státu vůči vlastním občanům. Až se za týden bude v Brně konat sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, nebudou Benešovy dekrety zcela jistě na pořadu dne. Jak už mnohokrát zdůraznil jeho mluvčí Bernd Posselt, jsou Benešovy dekrety poté, co sudečtí Němci vypustili ze svých stanov pasáže vztahující se ke znovu nabití domova a nároku na odškodnění, už výhradně jen záležitostí České republiky. Občanské sdružení Meeting Brno k tomu otevřelo cestu. Teď už je to na nás.
4: Slyšeli jste komentář dlouholeté komentátorky Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lídy Rakušanové. Ukrajinská metropole Kyjev i další ukrajinská města se v noci stala cílem masivního ruského vzdušného útoku. Poprvé bylo nad Ukrajinou zaznamenáno za 24 hodin více než 1000 útočících dronů. Ruská armáda vyslala i 56 raket, včetně 3 střel Kinžal a 18 balistických raket Iskander. Ukrajinská protivzdušná obrana dokázala zlikvidovat 93% ruských dronů a raket. Ty, které dopadly, ale v Kyjevě zabily přes 20 lidí, včetně 2 dětí. Ukrajina zase drony úspěšně zaútočila na jednu z největších ruských ropných rafinérií v Ryazani. Poté, co neuspěly pokusy amerických vyjednavačů vyslaných prezidentem Donaldem Trumpem válku na Ukrajině ukončit, Kreml přišel v posledních dnech s návrhem na nového prostředníka jednání. Podle editora Práva Roberta Šustra však tímto návrhem chce rozdělit Německo.
8: Pátým rokem trvající válka na Ukrajině se blíží ke svému konci. Zaznělo během nedávných oslav Dne vítězství nad fašistickým Německem opakovaně z Kremlu. Nikdo přesně neví, o co prezident Vladimir Putin a jeho mluvčí Dmitrij Peskov svá tvrzení opírají, když se postup jejich okupační armády na Ukrajině zastavil a na některých úsecích téměř 4000 km dlouhé fronty se dokonce změnil v mírný ústup. Ale faktem je, že prohlášení ruského vedení vzbudilo znovu, už po XT, v některých částech Evropy naději. Třeba v Německu. Tamní veřejnosti proto Putin nabídl ještě jednu vějičku. Jen tak mimoděk zmínil, že zprostředkovatelem míru mezi Ruskem a Ukrajinou by mohl být za Evropu někdejší německý sociálně demokratický kancléř Gerhard Schröder. Je zajímavé, že ruský prezident tím snad poprvé naznačil účast Evropanů při vyjednávání o míru, což dosud Moskva nepřipouštila. Přesto ale přišla odmítavá reakce Bruselu obratem, a to ústy šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové. Podle ní by Schröder v případných jednáních kopal za Rusy, tudíž by nebyl objektivní. Faktem je, že někdejší kancléř po svém odchodu z vrcholné politiky takřka okamžitě zakotil v přístavu ruských státních energetických koncernů, ať už šlo o Gazprom nebo Rosneft. Mandátů v jejich správních a dozorčích radách se s těžkým srdcem vzdal až docela dlouho po ruském vpádu na Ukrajinu. Na vlastní invazi mimochodem reagoval skoro schovývavě, když viděl vinu za eskalaci hlavně na straně západu. Vládě v Kyjevě vytknul údajné řinčení zbraněmi, na což prý Moskva nemohla nereagovat. V Rusku museli proto velmi dobře vědět, jak bude tah se Schröderem přijatý a že to u něj doma v Německu vyvolá částečné sympatie. A skutečně, několik poslanců vládních sociálních demokratů očekávání Kremlu okamžitě splnilo a návrh se Schröderem přivítalo. Co na tom, že jejich strana je součástí vlády, jež má na válku a na to, jak by měla skončit, celkem jasný postoj. A to sice, že nikdo nemůže Ukrajinu nutit, aby přistoupila na ruské podmínky. Jakoby se tak znovu potvrdila často opakovaná teze, že Rusko považuje současné Německo, které je zmítáno řadou vnitřních problémů, za slabý článek v evropském a potažmo širším západním společenství. Proto se snaží stůj co stůj na největší členskou zemi Evropské unie působit, ať už vlivovými operacemi, které mají posilovat nejistotu u veřejnosti, nebo prostřednictvím ochotných kompliců mezi německými politiky. Zdaleka nejde jen o zástupce radikálních uskupení, jako jsou protimigrační alternativa pro Německo, postkomunistická levice či levicově konzervativní sdružení Sary Wagenknechtové. I mezi sociálními a křesťanskými demokraty se najdou tací, co stále znovu a znovu ochotně sednou Putinovi na lep. Třeba, že když pán Kremlu řekne slovo mír, myslí tím totéž, co si pod tím představujeme my. Čili trvalé smluvní uspořádání společného soužití, kde jedna strana nemusí mít strach z toho, že ji ta druhá, co nevidět, zase vojensky přepadne.
4: U mikrofonu byl editor Práva Robert Šustr.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Hnutí Naše Česko jeho českého hejtmana Martina Kuby se v průzkumech preferencí pohybuje většinou pod hranicí vstupu do poslanecké sněmovny. Personálně však posiluje o regionální politiky jiných stran, především z ODS, v níž strávil dlouhá léta i Martin Kuba. Lovecká sezóna Hnutí Naše Česko začíná, komentuje to publicista Jiří Leština.
9: Co jsme se vlastně až dosud dozvěděli o Hnutí Naše Česko, které založil jeho český hejtman Martin Kuba? Zatím o něm víme jen tolik, co nám horem dolem servírují jeho marketingové manuály. Tedy, že Naše Česko vzniká pro lidi, kteří nejsou spokojeni se současnou politikou. A zatímco Naše Česko ještě nepředstavilo program ani vedoucí struktury, o to větší pozornost vzbuzuje hejtmanovo lákání do nové politické formace, což vyvolává napětí zejména v řadách občanských demokratů, na které má odpadlík Kuba přednostně políčeno. Přitom v ODS, stejně jako v dalších stranách, se schyluje k tvrdému boji o omezená volitelná místa na kandidátkách do podzimních komunálních voleb. A Kuba jako zkušený politický praktik dobře ví, že je na čase rozhodit sítě do předvolebních tlačenic a lákat někdejší stranické souputníky na daleko volnější kandidátky ve svém hnutí. Což samozřejmě může leckde zabrat a hejtman nebude mít nouzy o úlovky. Zatím to ale nevypadá, že se v dalších regionech zopakuje hromadný exodus jihočeských a českobudějovických zastupitelů za ODS. Ten byl především důsledkem jejich letité mocenské provázanosti s úspěšným hejtmanem. Nic ani teď nenasvědčuje tomu, že by Martin Kuba mohl zlákat ve větší míře některé výraznější osobnosti ODS z jejího vedení nebo poslaneckého klubu. Což se povedlo v roce 2009 Miroslavu Kalouskovi při úspěšném startu jeho odštěpenecké TOP 09, kdy s ním od lidovců odešlo hned několik členů sněmovny, včetně šéfa jejich poslaneckého klubu. Paradoxně zatím největší úlevek pro Kubu představuje někdejší sociální demokrat a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který v kraji nepřetržitě vládne od roku 2012, což ovšem zapůsobilo jako inspirace pro některé bývalé i současné sociální demokraty hlásící se do hnutí Martina Kuby. Jestli se tedy Naše Česko přece jen začíná rýsovat, tak spíš jako skrumáž lidí různého ražení, které nebude spojovat společný program, ale podřízenost vůdci hnutí, jenž bude ovšem rozhodovat nikoli podle společných hodnot a ideí, ale svých mocenských zájmů. Což je asi přesně ten útvar, s níž bych chtěl jednou vládnout Andrej Babiš, který už nyní vysílá k Martinu Kubovi vstřícné signály, přičemž se od hejtmana nedočkal ani náznaku odmítání. Samotný Kuba se snaží prodávat veřejnosti svůj příběh profesionála, který po dvojitém hejtmanském triumfu nyní vtrhává do celostátní politiky, aby do ní namísto bujících konfliktů a hádek přinesl konkrétní řešení problémů běžných lidí. Martin Kuba ale v celostátní politice působil už před 15 lety jako první místopředseda ODS a ministr ve vládě Petra Nečase. Tedy v čase, kdy strana procházela svým nejtemnějším kmotrovským obdobím a Kuba byl jedním z nejbližších spojenců zákulisního vládce jižních Čech, místostarosty Hluboké a podnikatelského Šíbra Pavla Dlouhého. Právě tuhle etapu své politické dráhy Martin Kuba se svými mediálními poradci už příliš nezdůrazňuje. Tím spíš by ale neměli přehlédnout voliči, kterým Kuba se svým hnutím, stejně jako leckdo před ním, bude slibovat novou politickou kulturu a teď už opravdu lepší Česko.
4: O personálním posilování hnutí Naše Česko hovořil Jiří Leština. Na řadě už je páteční okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. Dnes o dvou odchodech postav z ruských lepších časů.
10: Optikou dneška se všechno, co se týká Ruska, včetně ruské kultury, spojuje u většiny soudných lidí jen s negativními emocemi. Není divu. Fašistické rysy současného ruského státu, vyhřezlé mimo jiné v zvěrstvech na území Ukrajiny, k tomu přímo svádějí. A chtít detailnější pohled o lidech, kteří se nikdy neměli potřebu Ruskem zabývat, by nebylo moudré. Přesto i tato země měla své krátké, lepší chvíle. V končícím týdnu hned po sobě opustily tento svět dvě osobnosti, z nichž byla každá tváří právě těch období, kdy se v Rusku, přesně řečeno ještě v Sovětském svazu, mohlo dýchat o něco volněji. Zoja Boguslavská odešla v úctyhodném věku 102 let. Zůstávala donedávna téměř jediným žijícím účastníkem dění v 60. letech, které se obvykle označuje jako tání. Původně politický impuls, aktivovaný prvním tajemníkem UVKSSS Nikitou Chruščovem v boji s vnitrostranickou stalinistickou opozicí, uvolnil nakrátko atmosféru v sovětské společnosti a inicioval také vývoj v Československu, který vyústil v pražské jaro 1968. Paní Boguslavská byla sice kritičkou a spisovatelkou, do dějin se však dostala v jiné roli. Chruščov nebyl žádný milovník svobody a už v roce 1963 na setkání s tvůrčí inteligenci doslova seřval tehdejší mladé spisovatele a básníky, kteří se tak dostali do společenské izolace. Zoja Boguslavská však neváhala spojit život s jedním z tehdejších stroskotanců a samozvanců, vynikajícím básníkem Andrejem Vozněsenským. Byla s ním až do jeho smrti v roce 2010. Starala se o něho na sklonku jeho života, zatíženého nemocemi, a vzorně chránila básníkovo umělecké dědictví. Den před ní zemřel ve věku 77 let Vladimír Molčanov, tvář další krátké chvíle svobody. V začátcích Gorbačovovy přestavby, kdy tento reformátor sváděl těžké boje především se svým stalinistickým okolím v komunistické straně, využil Molčanov zmatku v myslích funkcionářů, kteří najednou nevěděli, co je a co není povolené, a nastartoval na tehdejší ústřední sovětské televizi pořád před půlnocí a po ní. To už si pamatuji velmi dobře. Sovětská televize se tehdy najednou dala dobře chytat i v Československu, což byl nepřímý úder Gorbačova a jeho lidi na Husákovské skameněliny. A proti pořadům, které vysílali Sověti, by v ČSSR zasahovala STB. Molčanov jako kdyby přišel z jiného světa, což bylo do jisté míry pravda, protože předtím jako jeden z mála sovětských odborníků na nizozemštinu působil dlouho v zahraničí. Najednou se smělo vysílat o stalinismu, o bělogvardějské emigraci, a také o strašlivých podmínkách, ve kterých musí pracovat a žít sovětští havíři. Netrvalo to dlouho. Molčanov pak už točil hlavně historické a kulturní dokumenty. Ale když zemřel, ukázalo se, kolik lidí v dnešním Rusku zahaleném putinovskou tmou si ho pamatuje a lituje odchodu posledního mohikána doby, kdy se mohlo mluvit svobodně a člověk za to nešel do vězení.
11: Uzavřel Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz. Už zbývá pouze závěrečná glosa, jako každý pátek od hudebnice a publicistky Evy Turnové.
12: Na konci šesté třídy dostali děti za úkol vystoupit na besídce s rodiči. Můžete předvést nějaký akrobatický kousek, kouzelnický trik nebo scénku ze života, řekla paní učitelka. Ještě, že máme doma kytaru. S Johankou jsme se rozhodli zaspívat Sweet Jane od Velvetů. Druhý den mě po škole oslovila jedna z maminek. Nemohli bychom se k vám s Natálkou přidat. My jsme strašní dřeva a nemáme nic nacvičenýho. Ale zpívat umíme. Jasně, naučte se Sweet Jane. Ale já neumím anglicky. Nemohla bys zahrát třeba Stanky? Stanky neznám. To nevadí, přinesu ti zpěvník, ty to zahraješ a my to odspíváme. Během týdne mě oslovily další čtyři maminky se stejnou prosbou. Jasně, proč ne, hlavně zpívejte. Nadešel den akce. Vzala jsem si zpěvník a kytaru, sbor holčiček s maminkami se rozesadil kolem mě. Na úvod předvedl Matěj Zůna s tatínkem instruktážní pantomimu, jak správně nafouknout duši u kola. Věra Šprdlíková s mamkou složili za 10 vteřin povlečení do kuličky a Franta Bradáč s macechou simulovali 5 minut tichou domácnost. Když přišla řada na naši partu, otevřela jsem zpěvník na stránce se stánky a začala hrát. Všechny holčičky s maminkami seděly jako zařezané, rudé až za ušima. Nikdo nevydal ani hlásku. Tak jsem začala zpívat sama. Po skončení besídky mě před školou dohonila Zdena. Ty jsi tu písničku úplně zničila. To ti nezapomenu. Víš, co to je moje srdcovka? Já? Vy jste měli zpívat, já tu melodii neznám. Ale já mluvím o textu, má tam být pár tahů strávy. No teď jo, zpívala jsem to, co jsem viděla. Parta, hus, tráví. Od té doby jsme si s Johankou na podobné akce nacvičili mluvení břichem. Parta hustá ví.
11: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
3: Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
13: 7 hodin, sobota 16. května, otevíráme Ranní Plus. Dobré jitro vám přeje Ondřej Látal.
3: Český rozhlas Plus.
13: Co nás bude zajímat hned po zprávách v Ranním Plusu? Co přinesla jednání amerického prezidenta Trumpa v Číně ohledně Tajvanu? Jaké motivy vedly zloděje ke krádeži lebky svaté Zdislavy? A zamíříme na Mezinárodní filmový festival v Cannes. Začínáme ale zprávami, o které se dnes stará Monika Vrchotová.
2: Přeji klidné sobotní ráno. Čínský prezident Xi Jinping na podzim navštíví na pozvání prezidenta Donalda Trumpa Spojené státy. Uvedl to čínský ministr zahraničí Wang Yi. Trump čínského prezidenta na návštěvu pozval ve čtvrtek během své dvoudenní návštěvy Pekingu, kterou včera zakončil. Prezidenti jednali především o obchodu, ale řeč přišla také na konflikt mezi Spojenými státy a Íránem nebo na problematiku Tchaj-wanu, který Čína považuje za své území. Detaily přidáme v Ranním Plusu hned po zprávách. Armáda spásy spustila kampaň s názvem Nenechme je do toho spadnout. Upozorňuje na to, že lidé, kteří vyrůstali například v azylových domech, se často do těchto nevyhovujících podmínek vracejí s vlastními rodinami. A to kvůli špatnému systému pomoci, hlavně co se týče dostupného bydlení. Právě děti tvoří 55% obyvatel azylových domů armády spásy. Trendu si všímají i další organizace, které lidem v nouzi pomáhají. Třeba Člověk v tísni. Pokračuje vedoucí sociální práce Kateřina Dosoudilová.
14: V Praze, kde se rodiny dostávaly do sociálních bytů, tak jsme náhle věděli, že se i zlepšil jejich zdravotní stav. Když bydlíte někde delší dobu, tak samozřejmě jste schopni si zajistit lékaře, a ne když každý měsíc nebo půl roku bydlíte někde jinde, nejste schopni zajistit lékařskou péči pro sebe a už vůbec třeba ne pro děti.
2: Podle platformy pro sociální bydlení je v bytové nouzi přes 60 tisíc dětí. Do centra Londýna dnes dorazí tisíce lidí na propalestinský pochod ke dni Nakby. Palestinci si připomínají 78 let od vyhnání a útěku ze svých měst a vesnic na území dnešního Izraele. Protest je ve stejný den jako demonstrace s názvem Spojme království, kterou organizuje protiislámský aktivista Tommy Robinson. Britské muslimské komunity a menšiny se bojí, že by mohli čelit většímu násilí a nenávisti. Kvůli obavám ze střetů v případě souběžných protestů londýnská policie povolala více než 4 000 policistů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Je den otevřených dveří Českého rozhlasu. Pro zájemce budou otevřená regionální studia po celé republice i historická budova v Praze na Vinohradech. Tam zpravodajské stanice nabídnou setkání s moderátory a autogramiády. Z dalšího doprovodného programu vybírá producentka Českého rozhlasu Zuzana Foglarová.
15: Kromě toho bude možnost si vyzkoušet natočit malou rozhlasovou hru minutovou. Takže kdokoliv přijde, dostane roli a paní režisérka Ivona Žertová anebo pan režisér Petr Mančal s nimi budou pracovat, budou jim říkat, jak se taková hra točí, jak si mají dát pozor na svůj hlas.
2: Více informací najdou zájemci na webu rozhlas.cz/dod. Nad náměšťskou základnou se dnes budou znášet i letouny a vrtulníky ze Španělska a Slovenska. Návštěvníci můžou celý den sledovat ukázky letecké i pozemní techniky. Den otevřených dveří začíná v 9 ráno. Pro řidiče jsou připravené parkovací zóny v okolí letiště, kde můžou nechat odstavené auto. V areálu bude kvůli bezpečnosti platit přísný návštěvní řád, přibližuje mluvčí základny Štěpánka Tříletá.
16: Určitě sebou neberte drony, zbraně, pyrotechniku, drogy, návykové látky, jakéhokoliv charakteru, hořlaviny, spreje. Určitě si prosím sebou neberte laserová ukazovátka. Nafukovací balonky jsou také pro nás nebezpečné, stejně jako rádiové modely letadel, anebo i radiostanice s leteckými frekvencemi.
2: Chodci a cyklisté se dnes nedostanou na Štvanickou lávku v Praze. Technici musí zkontrolovat její technický stav a provedou zkušební zdvih konstrukce. Takzvaná holka, která spojuje Karlín a Holešovice, bude uzavřená až do odvolání. Akce je součástí rozsáhlého protipovodňového cvičení hlavního města. Hasiči na březích Vltavy rozmístí až 1,5 kilometru mobilních zábran. Kvůli cvičení nejezdí tramvaje v úseku nádraží Holešovice, Dělnická, Vltavská. Omezení potrvá nejspíš do půlnoci. Dnes se čeká zataženost deštěm, místy trvalejším a v Beskydech i vydatným. Podle výstrahy meteorologů tam do zítřka může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Ojedinělé se dnes objeví i bouřky. Teploty vystoupí na 8 až 13 stupňů. Na severozápadě Čech ale bude tepleji 12 až 16 stupňů. V západní polovině Čech totiž bude až polojasno, jen místy s přeháňkami. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Ranní Plus.
13: Skoro 6 minut po 7 ráno přejeme hezkou sobotu. Americký prezident Donald Trump odmítl potvrdit, zda by Spojené státy přišly Tajvanu na pomoc v případě čínské invaze. Trumpa se na to ptali novináři na palubě jeho letounu přes cestě z Číny. Americký prezident v Pekingu jednal s čínským vůdcem Xi Jinpingem. A právě Tajvan byl jedním z témat rozhovorů. Detaily má Marcel Faltis ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
17: Dobré ráno.
13: Znamená to tedy, že je čínská invaze na Tajvan na spadu?
17: To ze schůzky Donalda Trumpa a Xi Jinpinga vyvozovat nemůžeme. Americký prezident při odletu z Pekingu řekl, že o Tajvanu se Xi Jinpingem dopodrobna diskutovali. Dokonce podle Trumpa v této otázce mezi USA a Čínou neexistují rozpory.
18: Prezident Xi a já jsme mluvili hodně o Tajvanu. Nesouhlasí s tím, co dělají. Je velmi proti tomu. Nechce, aby bojovali za nezávislost. Byla by to pro něj velká konfrontace. Vyslechl jsem ho, nekomentoval jsem to.
17: Trump taky řekl, že se ho čínský prezident zeptal na to, jestli by přišly USA ostrovů v případě čínské invaze na pomoc. Trump mu prý řekl, že to nebude komentovat. Xi Trumpa na summitu varoval, že Tajvan by se mohl stát předmětem vzájemného střetu a vést extrémně nebezpečné situaci, pokud by se Washington k věci postavil chybně. Podle Trumpa ale Xi nechce válku, stejně jako USA, které podle něj nechtějí konflikt více než 15 000 kilometrů od Washingtonu. Čína v posledních letech ale zintenzivnila vojenská cvičení kolem ostrova, při kterých se připravovala na možnou invazi na ostrov. V minulosti čínští představitelé taky řekli, že jejich cílem je znovu sjednocení s Tajvanem.
13: Spojené státy jsou nejdůležitějším vojenským partnerem Tajvanu. Znamená to, že je této podpoře konec?
17: Tak to hodnotit nemůžeme, alespoň zatím. Spojené státy totiž prodávají Tajvanu klíčové zbraně a bez nich by se případné čínské invazi ostrov bránit nemohl. Návrh na další prodej zbraní za 14 miliard dolarů, tedy asi 290 miliard korun, ten už ale leží několik měsíců na americkém ministerstvu zahraničí a Trump podle deníku New York Times v Pekingu naznačil, že by tento balíček schválit nemusel, ale řekl, že v této otázce rozhodnutí rozhodne velmi brzy. Šéf diplomacie Marco Rubio, který Trumpa v Pekingu doprovázel, řekl, že postoj Washingtonu vůči Taipei se nezměnil. Bílý dům i kongres na konci loňského roku schválili předchozí balíček zbraní pro Tajvan v hodnotě více než 11 miliard dolarů. Na další pomoc, respektive možnost koupit další americké zbraně teď, ale Tajvan tedy čeká.
13: A jak na to reagují přímo na Tajvanu?
17: Tajvanský ministr zahraničí Lin Xialong řekl, že summit sledují a že si uchovávají dobré kontakty se Spojenými státy. Podle ministra je Tajvan strážcem míru a stability v regionu a Čínu ministr obvinil z eskalace a agresivního chování její armády. Spojené státy uznávají politiku jedné Číny, to znamená, že formálně považují Tajvan za součást pevninské Číny. Zároveň ale Tajvan vojensky podporují. Ostrov ve skutečnosti funguje jako suverénní země s vlastním demokratickým zřízením, i když její nezávislost většina zemí neuznává. A to ani Česko, jehož politici na ostrov v minulosti několikrát přicestovali a další návštěvu chystá třeba předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS.
13: Vraťme se ještě prosím k tomu setkání v Číně, o kterém Donald Trump mluvil jako vlastně o největším summitu v historii. Přinesl nějaké konkrétní výsledky?
17: Podle amerického deníku New York Times se zdá, že tu a tam je pryč Trumpova ostrá rétorika vůči Číně. Připomeňme, že loni americká cla vůči Číně zrostla až na 145%.

0: v Jablonem v Podještědí skončilo. Policie ve čtvrtek zloděje dopadla a našla i 800 let starou relikvii, kterou muž zalil do betonu. Kriminalistům řekl, že mu vadilo její vystavování v kostele a chtěl jí pohřbít. Hrozí mu až 8 let vězení.
1: Muž relikvii ukradl v úterý večer při přípravě bohoslužby, když byly vypnuté alarmy. Rozbil ochranné sklo a slepkou utekl. Zachytila ho přitom sice kamera, ale záznam byl velmi nekvalitní, proto policie žádala lidi o pomoc. Dopadnout se jim ho podařilo ve čtvrtek v Mladé Boleslavi. 35-letý muž ještě předtím ale lebku zalil do betonu a následně ji chtěl hodit do řeky a tak pohřbít, popisuje ředitel Českolipského územního odboru policie Petr Reit.
2: Čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit, podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracena nenávratně.
1: To se ale naštěstí nestalo. Muž po 7-hodinovém výslechu přiznal, kam lebku ukryl. Z čeho je obviněný, říká za kriminalisty Jan Ujka.
3: Muž je obviněn z trestného činu krádež a dále z přečinu výtržnictví a přečinu poškozování cizí věci. Nejvyšší je tam zločin krádež, kde je trestní sazba 2 až 8 let odnětí svobody.
1: Jestli se podaří lebku z betonového zajetí vyprostit, zatím není jasné. Chybí podstatná část kostí v obličejové části a je po staletích velmi křehká. O jejich záchranu se budou pokoušet restaurátoři. Čekají nejdřív rentgen, aby bylo jasné, kde přesně je v betonu uložená, a pak jeho postupné odstraňování. A pokud se vše podaří, bude na příště mnohem lépe chráněná. V plánu je její zakrytí pancéřovým sklem. Vyrobit by ho měli regionální skláři a navržené by mělo být tak, aby památku vizuálně nenarušovalo, popisuje odborník na historické vitráže Zdeněk Kudláček ze spolku Sakristal.
4: Tady musíme zohlednit taky památku, že jsme v baroku, takže tím cílem je, aby vy jako laik nebo památkář se podíváte na ten relikviář, tak nepoznáte, že tam je to pancéřový sklo. Vy to budete vnímat, že tam je barokní ručně foukaný sklo, ale ono ve skutečnosti bude pancéřový.
1: Kdy se podaří relikvii na její místo vrátit, zatím není jasné. Představený baziliky v Jablonem Pavel Maria Majer je ale rád, že vše dobře dopadlo.
5: Máme velikou radost, nejenom já, ale i spolubratři, sestry dominikánky, co tady slouží, i farníci, že pachatel je zajištěn.
1: Místní lidi krádež lebky svaté Zdislavy z Lemberka velmi zasáhla. Co pro ně světice znamená, vysvětluje paní Jarmila.
6: To je taková jako naše patronka města, že jo, všech lidí. Já si myslím, že tady ho má každý rád. Každý jako ji obdivoval.
1: Svatá Zdislava z Lemberka byla šlechtična, zakladatelka klášterů a špitálů. Narodila se kolem roku 1220 a podle Dalimilovy kroniky proslula svým milosrdenstvím, dobročinností a ošetřováním nemocných. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášená v roce 1907. Papež Jan Pavel II. Ji svatořečil v roce 1995. Je uctívaná nejen jako patronka rodin, ale i českého národa. Římskokatolická církev si ji tradičně připomíná 30. května. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: 7.14, posloucháte Ranní plus. A taky dnes jsme připravili přehled hlavních politických událostí uplynulého týdne. Ve sněmovně se tématem opakovaně staly změny rozpočtové odpovědnosti, které prosazuje vládní koalice. Včera už návrh navzdory opoziční kritice vládní politici v dolní komoře prosadili, využili k tomu pevný čas hlasování. Týden v politice shrnuje reportér Vojtěch Tomášek.
7: Velké politické téma uplynulých dní – rozpočtová odpovědnost. Ve sněmovně je prozatím hotovo. Třetí čtení poslanci dokončili díky pevnému času hlasování. To je nástroj, který vládní koalice použila poprvé v tomto volebním období. V praxi to znamená, že se nestihli vyjádřit všichni přihlášení poslanci. Tento způsob prosazení zákona opakovaně využívala i minulá koalice. Tehdejší opoziční politici to kritizovali, ale dodávali, že jim to ukázalo cestu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO se poslance pokoušela přesvědčit, že pokud by nová pravidla Česko nepřijalo, znamenalo by to razantní škrty.
8: Jedinou alternativou našeho zákona je rozpočtová paralýza. Stát by nemohl investovat, rezignoval by na svou bezpečnost, anebo by měl rozpočet v kolizi se zákonem. Chceme snižovat deficity, ale takovou dráhou, která nepošle naši ekonomiku do recese.
7: Ministryně chce rozšířit seznam výdajů, které by se nezapočítávaly do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu podle evropských pravidel. Doteď výjimka platila pro část výdajů na obranu nebo dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Alena Schillerová k tomu chce přidat třeba peníze na infrastrukturu, tedy na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice upozorňuje, že půjde o vysoké desítky miliard a varuje proto, že návrh bude znamenat masivní zadlužování země. Kritizuje to třeba předseda Pirátů.

0: Zdeněk Křip.
1: Ten problém není jenom ekonomický, ten problém je i ústavní a demokratický. Pokud si vláda tady začne ohýbat ty pravidla tímhle způsobem, my s tím nemůžeme souhlasit. Není možné, aby si tady z toho Alena Schillerová udělala politické kasíno z rozpočtu a ten účet poslala mladým a rodinám s dětmi.
0: Alena Schillerová naopak kritizuje bývalou vládu za to, jak s veřejnými penězi nakládala. Teď návrh posoudí Senát. Sněmovna se tento týden taky znovu zabývala usnesením k chystanému sjezdu sudeckých Němců v Brně. Koalice ve čtvrtek prosadila usnesení, kterým se sněmovna postavila proti uspořádání akce na českém území. Předseda dolní komory Tomio Okamura z SPD si myslí, že cílem organizátorů sjezdu není smíření.
2: Nejde vůbec o to urovnat nějaké vztahy, ale naopak je rozjitřit a naopak rozdělit společnost.
0: Rozhodnutí sněmovny je pouze deklaratorní, pořadatelé se usnesením řídit nebudou. Opozice se čtvrteční mimořádné schůze nezúčastnila. Postup koalice kritizovala obsáhle už při dřívějších pokusech návrh prosadit. Podle opozičních politiků takové usnesení do sněmovny nepatří. Koalici kritizoval třeba poslanec KDU-ČSL František Talíř.
3: Podle mě to i na hraně ústavnosti vůbec říkat vůči právu na shromáždění, kdo kde se má potkávat.
0: 76. sjezd sudeckých Němců začne příští týden. Na českém území bude vůbec poprvé. Tripartita se tento týden znovu neshodla na zastropování důchodového věku na 65 letech. Odbory chtějí, aby kabinet ANO, SPD a motoristů změnu urychlil. Naopak zaměstnavatelé jsou zásadně proti. Podle reformy předešlé vlády má věk odchodu do důchodu postupně růst až na 67 let. Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO naopak shodl, a to na čtyřech změnách v nominacích velvyslanců. Blíže ale komentovat nechtěl. Usnesení o vyslání diplomatů schválila už předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Babišův kabinet ho ale koncem ledna zrušil.
4: Respektuji jeho snahu mít v některých zemích lidi, ke kterým má možná větší důvěru, a domluvili jsme se na čtyřech změnách.
0: A sněmovní mandátový a imunitní výbor dostal podnět kvůli výrokům Filipa Turka z motoristů o deratizaci parazitů na ministerstvech. Zabývat se tím ale nemůže, neumožňuje to jednací řád. Po jednání výboru to řekla předsedkyně Helena Válková z hnutí ANO. Turkův výrok nezazněl v poslanecké sněmovně, ale na akci soukromé internetové televize. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO koaličního poslance kritizoval. Předseda motoristů Petr Macinka ale říká, že titulky médií k těmto výrokům byly zkreslené. Sám Turek odmítl, že by za parazity označil všechny úředníky. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
5: V 7 hodin 18 minut přidáme taky krátké zprávy v Ranním plusu. Izrael i po domluveném prodloužení příměří o 45 dní zaútočil na centrum civilní obrany v jižním Libanonu. Úder zabil nejméně 6 lidí, 3 z toho jsou zdravotníci. Dalších 22 lidí je zraněných, informovala o tom agentura Reuters. Beskydy dnes zasáhnou vydatné deště. Do neděle tam může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdantu nad Ostravicí anebo Jablunkova a Třince. A teď je čas pro výběr z dnešního domácího tisku. V Ranním plusu nabídneme ho s editorem dnešního ranního vysílání Ladislavem Dvořákem. Vítej.
6: Dobrý den. Mladá fronta dnes rozebírá například statistiku úspěšnosti deváťáků, kteří se letos hlásili na gymnázia a další střední školy. Ke čtyřletému studiu bylo přijato 9 dětí z 10. V Praze to bylo ale méně, 80%, čili každý pátý.
5: Zatímco nejvyšší úspěšnost zaznamenali na Vysočině, v metropoli a středních Čechách, je naopak nejvíc dětí, které se budou muset přihlásit do druhého kola. Další podrobnosti se dočtete v dnešní Mladé frontě dnes.
6: V deníku N se pod titulkem Praha platí miliony za kosoukupu v areál dozvídáme, že za budovy, které magistrát hlavního města získal v podezřelé dražbě, platí Pražané skrze své daně vysoké částky. Zatímco bývalý šéf televize Barrandov Jaromír Soukup v nich sídlí už rok a půl zadarmo bez nájemní smlouvy. Totéž platí i pro dvě firmy Jana Čermáka. Ten zadlužené mediální impérium po Soukupovi převzal.
5: Areál 5 budov získala metropole za velmi vysokou cenu, téměř 650 milionů korun, v dražbě, kterou šetří policie. Do finále se totiž město dostalo s dceřinou firmou fondu, jenž budovy do dražby sám poslal. A panuje taky podezření, že z magistrátu někdo vynesl limit, který se Praha stanovila, zmíněných 650 milionů. Regulérní účastníci dražby totiž přestali přihazovat na 380 milionech, uvádí deník N.
6: Peníze, které město v dražbě zaplatilo, jsou zatím zablokované policií. Magistrát ale podle článku potvrdil, že metropole má, co by poškozená strana, o areál i nadále zájem. Původně Praha plánovala, že v areálu vznikne prostor pro nové střední školy. Dosud však v tomto směru město neudělalo žádné kroky, upozorňuje deník N.
5: A ještě zpátky k Mladé frontě dnes, která také přináší rozhovor se slovenským ministrem obrany Robertem Kaliňákem. Politik v něm mimo jiné vysvětluje, proč se jeho země politicky distancuje od pomoci Ukrajině. Slovensko first, říká například.
6: Podle Kaliňáka udělali i Ukrajinci Slovensku 100 milionové škody s obecným rozhodnutím na přelomu let 2008 a 2009, kdy Kyjev neplatil Rusům za plyn. Ti ho vypnuli, ale plyn dál trubkami mířil na západ.
5: Slovensko pak muselo podle něj vypnout Volkswagen, Duslo, Šala a další fabriky, aby lidé nezmrzli, tvrdí slovenský ministr obrany v dnešní Mladé frontě dnes.
6: A ještě krátce pohled do deníku. Ten se mimo jiné věnuje asijským sršňům. List upozorňuje, že predátor dokáže denně ulovit až 50 včel přímo z úlu. Asijská sršeň, invazní druh hmyzu, který má potenciál decimovat tuzemskou populaci včel, se v Evropě objevuje čím dál častěji. Dostává se sem především nákladní dopravou. Častější výskyt ale zvyšuje i riziko trvalého uhnízdění královen a narození nových generací.
5: V tomto období v polovině jara hrozí největší riziko založení nových hnízd. Sršní královny, které přezimovaly, zakládají kolonie. Že se s nimi lidé setkávají stále častěji, to potvrzují pozorování z mnoha částí Evropy. V Česku se už letos sršeň asijská objevila. Jednalo se ale o jednorázový výskyt, konstatuje deník, kterým taky uzavíráme dnešní přehled domácího tisku s editorem dnešního Ranního plusu Ladislavem Dohořákem. Díky.
6: Naslyšeno.
5: Stavba nového telefonního vysílače začala v Čakové na Bruntálsku. Anténu na topcí vztyčí společnost Cetin. Má ale malé nebo vůbec žádné pokrytí mobilním signálem, tam omezuje běžný život i podnikání. Podobných míst jsou přitom jen na Bruntálsku desítky.
7: Tady to teda jako není vůbec, tady si nezavoláte. Tady musíte k zrcadlu, když si odeslat třeba SMSku nebo něco.
8: Monika Baranová je majitelka místního obchodu. Já jsem teď vytáhl svůj telefon a v místě, kde je normálně napsaný operátor, teď stojí žádná služba.
7: Mám vlastně balíkovnu, to se vlastně musí zadat kód, na základě toho se vydávají vlastně ty balíky. No a někdy je taky problém. Když neprojde balík, musím si napsat ručně kód na papírek a až nějak zjistím, že mi to neprošlo, tak ten kód tam zadám ručně a tak dlouho ho tam dávám, až to prostě projde.
8: Nový vysílač by měl takové problémy odstranit. Nezávislý starosta Čakové Petr Náhlý ve špatném pokrytí vidí i bezpečnostní rizika.
9: Telefonní signál není, takže záchranka, hasiči a pak už jako i ty běžné služby, to tady je problém, a takže se nepřipojíte vůbec, tady je to hluché místo jako je.
8: Vysílač bude hotový nejspíše do konce června, říká Ondřej Zetka ze společnosti Cetin. Ještě tento rok chce společnost postavit na Bruntálsku 8 nových vysílačů, tím ale práce nekončí.
10: Momentálně vidím asi 30 lokalit zadaných tady na Bruntálsku.
8: Ubyde tak dalších bílých míst. Co takové místo znamená, přibližuje mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Tereza Meravá.
11: Kritéria pro bílé místo jsou nastavena velice přísně. Bílé místo je vlastně taková základní sídelní jednotka neboli část obce, kde pokrytí sítěmi 4G a 5G aspoň jednoho operátora nedosahuje hranice 97% populace. Což vlastně znamená, že může jít o lokalitu, kde se normálně dovoláte, kde většina obyvatel má dobře dostupný mobilní internet, ale pokrytí aspoň jednoho z těch operátorů stále nedosahuje té přísné hranice 97% populace.
8: Tereza Meravá dodává, že bílých míst v posledních letech přibývá, protože technici stále doměřují další oblasti v republice. V Česku je podle posledních dat zhruba 1800 takových míst.
11: Vlastně v rámci stanovené povinnosti pro mobilní operátory jsme určuje závazek postupného dokrytí bílých míst a každý operátor by měl zajistit, že 200 bílých míst pokryje vlastní infrastrukturou a dalších 300 bílých míst bude pokryto v rámci sdílené infrastruktury.
8: Závazek musí operátory splnit do roku 2030. Z Čakové Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Za chvíli bude 7:30, konkrétně za 5,5 minuty. Teď míříme na Mezinárodní filmový festival v Cannes. Ten vstupuje do filmově hektického víkendu. Včera večer získal na festivalu čestnou zlatou palmu za celoživotní dílo americký herec a tanečník John Travolta, který na festivalu představil svůj nový film Noční linka do Los Angeles. První, který natočil jako režisér. Festival už taky uvedl filmy slavných režisérů Pavla Pavlikovského a Asghara Farhadího, ve kterých hrají slavní herci jako Sandra Hillerová, Isabel Iperová nebo Catherine Deneuve. Nevová. Ve vysílání Ranního plusu už je naše kolegyně, editorka plusu a taky filmová publicistka Martina Vacková. Zdravím tě přímo do Cannes.
12: Dobrý den.
5: Tak s jakým úspěchem včera proběhl večer s Johnem Travoltou?
12: John Travolta měl včera večer v sále ohromný aplaus. On ukázal se tam jako celebrita, která je nesmírně skromná. Tu Zlatou palmu, ta celoživotní dílo, dostal jako překvapení a bylo vidět, že je nesmírně dojatý. On se tady představil, jak jsme řekli, poprvé jako režisér na ten svůj film. A nejenom jako režisér tedy, ale on v tom filmu i hraje jako scénárista. I si ho sám produkoval a napsal si teda podle toho svého, ten scénář napsal podle své knihy, promiňte. A ten film byl vybrán do Cannes a on se při tom ceremoniálu přiznal, že brečel jako mimino, když mu oznámili loni v listopadu, že film se v Cannes bude promítat. Jak jsem říkala, on si to napsal, tu knihu, kterou napsal v roce 1997 a právě jde o adaptaci této dětské knihy. A on před filmem vysvětlil, že jde vlastně o základy jeho života. A ono je to na tom filmu vidět, protože on je to takový malý film o vášni pro letadla, pro létání a o vášni i pro film. A vypráví o tom, jak se s matkou stěhuje do Meky filmu, do Hollywoodu, a je to o malém chlapci, který tedy prožívá různé zajímavé věci během tohoto letu, jak je vším fascinován letuškami, jídlem, cestujícími, leteckými brožurami. A ten večer před tímto filmem ještě byl sestřih Travoltových filmů a i ten měl ohromný divácký ohlas a diváci v průběhu toho sestřiha tleskali, hlavně když se objevily takové legendární filmy, jako třeba Pulp Fiction, Tenká červená linie, Pomáda nebo Horečka sobotní noci.
5: Hned mě ty filmy taky napadly. S jakým hlasem jsou přijímány ty první soutěžní filmy, které, o které jsme vlastně už mluvili, třeba filmy slavných režisérů, pana Pavlikovského nebo Farhadího?
12: Ano, ano, Pavel Pavlikovský ten přijel s filmem Vlast, ten nás zavádí do roku 1949 do Německa, kam přijíždí slavný spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu Thomas Mann, který utekl před nacisty ve 30. letech do Ameriky. První zastávku má ve Frankfurtu, druhou ve Weimaru, má převzít Goethovu cenu. A to jsou města, která jsou s Goethem spjatá. Ve Frankfurtu se Goethe narodil, ve Weimaru žil. A slavného spisovatele doprovází dcera Erika. A dceru Eriku hraje právě ta slavná herečka Sandra Hillerová. To je herečka německá, která, kde hraje, tak ten film dostane nějakou cenu. A my v tomto filmu je zajímavé, že my navštěvujeme vlastně už dvě Německa ve východní a západní části. V roce 1949 už to byly dvě naprosto rozdílné země. Takže třeba ve Weimaru je přivítán nadšený podporovatel sovětského vlivu, spisovatel Johannes Becher, zatímco ve Frankfurtu je kontaktuje americká CIA. A my tady na tom filmu, kromě mnoha Goethových i Mannových myšlenek, vidíme i to, že Thomas Mann je pořád ještě nositel takových, řeklo by se, starých pořádků, kdežto jeho dcera Erika je v tomto tak trochu protipol. Ona vidí víc, jak se celá Evropa změnila. Je to film náročný na vnímání, jak jsem řekla, cituje z různých projevů, z literatur, různé myšlenky, které můžou být nadčasově, i když v tom období těsně po válce má možná každý trošku jiné starosti. Ale je to film, který tady z těch soutěžních vyvolal zatím jeden z nejlepších ohlasů. Oproti třeba právě tomu filmu iránského režiséra Asghara Farhadího Paralelní příběhy, který se odehrává ve Francii, celý je ve francouzštině, hrají tam ty slavné hvězdy Isabelle Huppertová, Catherine Deneuvová a mnoho další, ale film nemá s Íránem vůbec nic společného. Je to takový literární příběh, malinko trošku vymyšlený, a Farhadí chtěl navázat tak trochu na Krištofa Kieślowského, polského vlastně režiséra, který také točil ve Francii, akorát bych řekla, že se mu to nepodařilo tak dobře jako Kieślowskému.
5: Mezinárodní filmový festival v Cannes vstupuje, jak už jsme říkali, do filmově hektického víkendu. Bude ho určitě sledovat i naše editorka Českého rozhlasu Plus, taky filmová publicistka Martina Vacková. Toho času právě na filmovém festivalu v Cannes. Martino, díky.
12: Naslyšenou.
5: A o čem budeme mluvit po plosmé v Ranním plusu? Hajlování a nacistická hesla ve vlaku na tradiční rakouský festival. Případ Styrolska teď v Rakousku otevírá debatu o sílícím pravicovém extremismu, reakcích okolí i nenávisti na sociálních sítích. Budeme o tom mluvit. Teď je půl 8, zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
13: Český rozhlas Plus.
14: Pěkné ráno. Druhý nejvyšší velitel Islámského státu je po smrti. Na sociální síti Truth Social o tom informoval americký prezident Donald Trump. Abu Bilala al-Minukiho zabili v Nigérii americké

0: síly ve spolupráci s místními ozbrojenými složkami. Trump ho označil za nejaktivnějšího teroristu na světě. Operace podle něj byla pečlivě naplánovaná a velmi složitá. Problémy s bydlením se podle armády spásy často dědí z generace na generaci. Organizace upozorňuje, že lidé, kteří v dětství žili v azylových domech, se do nich mnohdy vracejí i jako dospělí. Loni armáda spásy pomohla více než 1700 dětí, které dnes tvoří 55% klientů jejich azylových zařízení. Nejvyšší soud Spojených států zamítl žalobu státu Virginie o změnu volebních obvodů pro volby do sněmovny reprezentantů. Úpravou by demokraté získali další 4 křesla, informovala o tom agentura AP. Americký nejvyšší soud tím potvrdil předchozí rozhodnutí nejvyššího soudu ve Virginii. Ten změnu hranic okrsku odmítl, i když ji minulý měsíc schválili voliči v referendu. Na severovýchodě Konga v provincii Ituri propukla epidemie eboly. Na síti X to uvedlo Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. V oblasti už zemřelo 65 lidí, u 250 je podezření na nákazu virem. Jednoho mrtvého eviduje i sousední Uganda. Ebola se šíří přímým kontaktem tělními tekutinami a přes poraněnou kůži, způsobuje horečky, silné krvácení a selhání orgánů. Podle Světové zdravotnické organizace je průměrná smrtnost kolem 50%. Problémy s invazivní lupinou dnes přiblíží den pro novohradky v pohoří na Šumavě na Českokrumlovsku. Odborníci společně s dobrovolníky od 9:30 vyrazí do okolí odstraňovat nepůvodní rostlinu z přírody. Lupina přímo v Novohradských horách vytlačuje původní druhy a rychle se šíří. A věřící dnes můžou přijít na mši do jeskyně v Moravském Krasu. Bohoslužby budou během odpoledne 2. Lidé mají přijít s baterkami a s čtvrthodinovým předstihem kvůli průchodu jeskyní. Císařská jeskyně u ostrova u Macochy na Blanensku není běžně přístupná veřejnosti a slouží jako léčebna pro děti s dýchacími problémy. Místo se přezdívá Moravské Lurdy podle mariánské sochy v jeskyni i léčebných pobytů dětí. Dnes bude většinou zataženo deštivo a chladno, jen 8 až 13 stupňů, místy hrozí trvalejší a v Beskydech i vydatný déšť, ojediněle i bouřky, na západě Čech se naopak čeká až polojasno, přes den jen místy přehánky a teploty od 12 do 16 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Ranní Plus.
2: Ten sobotní s datem 16. května přesně 3 minuty po půl osmé. Příměří mezi Izraelem a Libanonem bude trvat dalších 45 dnů. Na prodloužení klidu zbraní se ve Washingtonu dohodli zástupci obou znepřátelených stran. Už třetí přímá jednání jsou součástí historického dialogu, který spolu Libanon a Izrael nikdy dřív nevedli. Příměří je přitom často doprovázené střelbou a útoky. A aktuální informace má náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Dobré ráno. Štěpáne, vítej v Ranním Plusu.
3: Hezké ráno.
2: Prodloužení příměří o měsíc a půl tedy zní optimisticky, přesto ale z bojiště slyšíme denně zprávy o útocích. Jak tedy v praxi tohle příměří vypadá?
3: To příměří trvá už měsíc, alespoň teoreticky, tedy od 16. dubna. Víceméně během něj ustaly předchozí izraelské nálety na Bejrút, neustaly ale boje na úplném jihu Libanonu. Tam jsou izraelští vojáci v tom pohraničí stále přítomní na libanonském území a svádí tam boje ne s libanonskou armádou, ale s ozbrojenci Hizbaláhu. Teď v pátek například izraelská armáda zaútočila na cíle u města Týr, je tam 37 zraněných a izraelská armáda tvrdí, že cílila na infrastrukturu Hizbaláhu. Hizbaláh naopak i nadále občas posílá salvy raket nebo drony nad izraelské území, takže tohle skutečně jako příměří nevypadá, ale v podmínkách toho příměří, které, nebo tu dohodu v podstatě vypracovali Spojené státy, tak stojí, že izraelská armáda může útočit na ozbrojence Hizbaláhu, kteří budou izraelské vojáky ohrožovat a to se očividně tedy podle intenzity bojů děje velmi často.
2: Ta izraelsko-libanonská jednání jsou už, a já už jsem to zmiňoval v úvodu, označovaná za historická. Proč?
3: V podstatě od vzniku Izraele v roce 1948 se nikdy ty dvě země neuznaly, takže technicky jsou celých 78 let ve válečném stavu. Nebyla žádná přímá jednání, jejich cílem by třeba bylo nějaké navázání vztahu a uznání se. A teď je to poprvé a je to i díky vůbec změněné konstelaci politické na Blízkém východě, kdy v Bejrutu je skutečně politická vůle tu situaci změnit. Je tu i velký tlak ze strany Washingtonu a v pátek už to bylo třetí kolo těch přímých jednání, která skutečně jsou historická, jednání ve Spojených státech. Zatím to byla jednání znovu diplomatů a vojáků z obou zemí, z Libanonu a z Izraele. Zatím se nekonal summit, o který tolik stojí americký prezident Donald Trump, to znamená summit libanonského prezidenta Josefa Auna a izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Josef Aun tvrdí, že se setká s izraelským premiérem až ve chvíli, kdy libanonské území opustí skutečně všichni izraelští vojáci a až skutečně ustanou boje, ale ta jednání pokračují a teď se jedou, tedy odehrávají ve dvou liniích, jednak po vojenské lince, kdy se spolu baví vojáci, zástupci, tedy armád obou zemí, Libanonu i Izraele, a po druhé linii, kdy se spolu baví zatím diplomaté o tom, zda by bylo možné pokročit v budoucnu k nějaké mírové dohodě.
2: No a Štěpáne, prosím už jenom stručně, jak je na tom vojensky a politicky hnutí Hizballáh?
3: V posledních letech politicky výrazně oslabilo. Ještě před pár lety bylo vládní stranou v Libanonu, teď je v opozici. Hizballáh přišel o spojence v podobě Asadova režimu v sousední Sýrii, přes kterou proudily zbraně z Iránu. Takže tohle všechno svědčí o tom, že by hnutí mělo být výrazně slabší, přesto stále ještě vojensky tedy útočí a je aktivní a odmítá složit zbraně tak, jak to požaduje tedy bejrútská vláda.
2: Prosím ještě, ale opravdu stručně, na další frontě v pásmu Gazy Izrael údajně cílí na posledního z žijících architektů teroristického útoku ze 7. října 2023. Byl ten atentát úspěšný?
3: My máme informace, že izraelská armáda se spíše kloní k tomu, že ano, že skutečně nálet zabil Izzudína Haddáda, což je velitel vojenského křídla Hamásu a je zodpovědný údajně za únosy a držení těch izraelských rukojmích, ale Hamás zatím jeho smrt nepotvrdil, takže musíme si počkat, jestli skutečně tedy z izraelského hlediska byl ten nálet úspěšný.
2: Blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček s námi byl v Ranním plusu. Moc za to děkuju.
3: Naslyšenou.
2: A teď je čas ohlednout se za událostmi končícího týdne s komentátorem Petrem Švarcem.
4: I druhý květnový svátek je za námi a ocli jsme se až po uši ve všedních, zcela normálních dnech. Takže schůzka prezidenta Pavla s premiérem Babišem na Pražském hradě skončila dalším vyhrocením jejich vztahů, když Babiš přišel bez omluvy o čtvrt hodiny později, prý tak reagoval na předchozí výroky hlavy státu v médiích. Nejsledovanější fotbalové derby mezi pražskými S Slaví a Spartou skončilo nedohrané skandálem a vládní koalice svolala v poslanecké sněmovně hned dvě mimořádné schůze. Z nich ta první, ale přece jen byla mimořádná i na poslaneckou sněmovnu. Koaliční většina na ní přijala rezoluci proti setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně, což jí nedalo moc práce, protože opozice se na protest proti samotnému projednávání této záležitosti v parlamentu nedostavila. A nakonec se nedostavili ani zdaleka všichni koaliční poslanci, z vlády dokonce skoro nikdo, s výjimkou ministrů za motoristy sobě šťastného s červeným. Ministr školství za hnutí ANO Plaga se na sociální síti dokonce od usnesení distancoval s tím, že nadále stojí za deklarací smíření a společné budoucnosti, pro kterou před lety jako brněnský zastupitel hlasoval, což si následně musel vyříkat se svým ministerským kolegou Šťastným, jemuž se to pranic nelíbilo. Ale abych nezapomněl ani na tu druhou mimořádnou schůzi, koalice na ní na sílu prosadila rozvolnění rozpočtových pravidel, masivní zadlužování budoucnosti bude jednodušší a opozice se už chystá k ústavnímu soudu. Pro byli i motoristé, kteří svým voličům před volbami slibovali jako jedno ze svých hlavních hesel, že budou prý Babiše ohledně rozpočtu hlídat, ale jak vysvětlil už zmíněný ministr pro sport, prevenci a chůzi do schodu Šťastný, tenhle slib platil do doby, než motoristé podepsali programové prohlášení vlády. Nyní slibují, že budou dodržovat ono prohlášení. Takže v překladu, aby se motoristé dostali do vlády, vykašlali se na jeden ze svých hlavních slibů voličům a nyní slibují, že budou jednat přesně naopak. To je přece pochopitelné. Také pár obvyklých zpráv ze světa. Americký prezident Trump oznámil, že osobně navštíví Fort Knox, aby se přesvědčil, že americké zásoby zlata jsou stále na svém místě. Prý se ve Fort Knoxu strašně krade. A také zveřejnil na své sociální síti mapu, na níž je Venezuela označena za 51. stát USA. Což je pravda už trochu divné, protože předtím liforoval ze Spojených států statisíce venezuelských uprchlíků jako nežádoucí imigranty, Venezuelany en bloc označil za členy nepřátelského gengu a nyní by jim všem chtěl dát občanství. Rusko oznámilo úspěšný test obří mezikontinentální rakety Sarmat, která měla vstoupit do služby před 6 lety a před 2 lety vůdce Putin tvrdil, že už byly první sériově vyráběné Sarmaty dodány jednotkám. Pravda, mezi tím měly několik havárií. Ještě pár méně obvyklých událostí. Trump jednal v Pekingu s vrchním čínským komunistou Xi Jinpingem a pak bombasticky ohlásil uzavření velkých obchodních dohod. Nevíme ovšem jakých, kromě čínského nákupu letadel Boeing, ovšem jen zlomku oproti očekávání, takže akcie Boeingu prudce klesly. Pro Čínu byl hlavním bodem jednání Tchaj-wan. Dopředu hlásila, že od toho se odvine vše ostatní. O výsledcích tohoto jednání Trump ovšem cudně mlčí. V Hormuzu přetrvává pat. Obě strany žádají, aby svět uznal jejich jasné vítězství. Podle zdrojů z amerických tajných služeb citovaných New York Times má Irán znovu přístup k většině svých raketových základen a k dispozici zhruba 70% svého původního raketového arzenálu. Trump zveřejnění označil za vlastizradu, jenže Irán bezesporu ví, čím disponuje. Tomu nikdo žádné tajemství neprozradil. Policie ve středních Čechách zadržela muže, který z chrámu ukradl uctívanou relikvii, lebku Zdislavy z Lemberka a zalitou v betonu ji chtěl pohřbít v řece. Pentagon začal podle Trumpova slibu zveřejňovat dokumenty, které má americké ministerstvo obrany o údajných setkáních s UFO. Ať mi radši moc ufonů v životě nepotkáváme, přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus, sobě i celému světu, Petr Švárc.
2: V 7:42 posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Rakousko řeší sérii incidentů s nacistickými hesly a rasistickými výroky kolem jednoho z největších lidových festivalů v Tyrolsku. Policie už vypátrala 3 mladíky podezřelé z toho, že začátkem května hajlovali a vykřikovali nacistická hesla ve vlaku plném lidí cestou na tradiční Gauderfest. Ani samotný festival se přitom podle svědků neobešel bez dalších extremistických incidentů. Případ teď navíc míří i do politiky. Opozice chce vysvětlení od ministra vnitra. Téma pro zpravodajku Báru Vránovou. Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
2: Co přesně se podle policie odehrálo?
5: Celý ten případ začal videem z regionálního vlaku v tyrolském Zillertálu. Ten 1. května vezl návštěvníky na tradiční Gauderfest, tedy lidovou slavnost spojenou s folklorem, pivem, taky koncerty. No a na záběrech je slyšet skupina mladých mužů, která opakovaně vykřikuje nacistická hesla, také po takzvané Hitlerovi pozdravy, jak to překládají Rakušané. Podle svědků hajlovali a to video se rychle šířilo po sociálních sítích a také vyvolalo v Rakousku velkou debatu. Deník Der Standard pak zveřejnil i další svědectví návštěvníků festivalu. Ti mluvili o rasistických a antisemitských výrocích během té cesty na festival, nebo třeba i o kreslení hákového kříže a zkratek SS v hotelovém baru poblíž akce.
2: No a co teď víme o podezřelých a vyšetřování?
5: Ten případ převzal Tyrolský úřad pro ochranu státu a boj proti extremismu. Policie nejdřív zveřejnila fotografie podezřelých a požádala veřejnost o pomoc. Ve čtvrtek pak oznámila, že se jí podařilo identifikovat všechny 3 hledané mladíky. Rakouská média uvádějí, že jim je 15, 16 a 18 let. Vyšetřovatelé zároveň dál sbírají svědectví, protože podle nich mohlo kolem festivalu dojít i k dalším extremistickým incidentům. V Rakousku je přitom propagace nacismu nebo veřejné používání nacistických symbolů trestným činem a podobné případy tam úřady sledují velmi citlivě i kvůli historické zkušenosti země.
2: No a Báro, proč ten případ vyvolal v Rakousku tak silnou reakci?
5: Nešlo jen o samotné pokřiky, ale i kvůli tomu, jak na ně reagovalo okolí. Někteří svědci tvrdí, že většina lidí ve vlaku mlčela a nikdo tu skupinu výrazněji nezastavil. Rakouská média i politici teď řeší, jak se extremistické projevy, jestli se ty extremistické projevy vůbec nezačínají ve společnosti více normalizovat a tolerovat. Zelení a sociální demokraté chtějí kvůli případu interpelovat ministra vnitra Gerharda Karnera. Tento trend už se v podstatě rozšířil napříč parlamentem. Všichni chtějí odpovědi na to, co se děje. děje a opozice kritizuje vládu, že podle ní postup proti pravicovému extremismu není dostatečný. Karner čelí podobné kritice opakovaně, odmítá ale, že by stát problém podceňoval. Tvrdí naopak, že policie proti extremistům zasahuje důsledně a že Rakousko patří v postihování nacistické propagandy mezi nejpřísnější země v Evropě.
2: Velkou debatu ale vyvolaly taky reakce na sociálních sítích. Co se dělo tam?
5: Když rakouská veřejnoprávní televize ORF zveřejnila video z toho vlaku, objevily se pod ním desítky nenávistných komentářů, včetně antisemitských urážek, homofobních výroků nebo obhajoby nacismu. Část lidí pak ORF obviňovala z cenzury, když některé z těch komentářů mazala. Expert na mediální a internetové právo z Innsbruckské univerzity Matthias Ketemann ale upozornil, že média mají naopak povinnost podobné příspěvky odstranit. Podle něj už část komentářů mohla být trestná a internet rozhodně není právní vákuum. Zároveň upozornil, že mnoho lidí psalo podobné výroky pod svými skutečnými jmény a policie tak může poměrně snadno dohledat.
2: A co tedy dnešní Rakousko a pravicový extremismus? Je to tam větší problém než dřív?
5: Rakouské bezpečnostní složky i odborníci upozorňují, že pravicový extremismus v zemi v posledních letech sílí. Podle statistik ministerstva vnitra tvoří pravicově extremistické trestné činy jednu z největších skupin extremistické kriminality v Rakousku. Velkou část pachatelů přitom tvoří mladí muži. Politici i experti teď řeší hlavně to, že podobné projevy už nezůstávají jen na okraji internetu nebo nějakých uzavřených skupin, ale objevují se i na velkých veřejných akcích. Právě to podle profesora Ketemana část rakouské společnosti šokovalo na té kauze nejvíc, tedy že si lidé s podobnými názory cítí dostatečně jistě na to, aby nacistická hesla vykřikovali veřejně ve vlaku plném lidí.
2: Rakousko řeší sérii incidentů s nacistickými hesly a výroky. V Ranním plusu nám to zprostředkovala zpravodajka Bára Vránová. Díky moc.
5: Naslyšenou.
2: A chvíli po 7:45 přidáme krátké zprávy. Americké síly ve spolupráci s nigerijskými ozbrojenými složkami v Nigérii usmrtili druhého nejvýše postaveného velitele Islámského státu Abu Bailala al-Minukiho. Na sociální síti True Social o tom napsal americký prezident Donald Trump. Bankovní aplikace a internetové bankovnictví některých tuzemských bank dnes čekají technické odstávky. Komerční banka kvůli servisním pracím počítá se zpomalením online systému až do 10 večer. Česká spořitelna pak klienty informovala, že během noční údržby systému George nebude možné provádět platební operace. Švédská vojska odvezla během 30leté války v 17. století z českých zemí cennosti, umělecká díla a taky celé knihovny. Proč ale stáli švédští panovníci zrovna o středoevropské knihy a jaký je na severu čekal další osud? Tím se zabývala Lenka Veselá z knihovny Akademie věd České republiky, která své závěry představila na jaře na švédské ambasádě v Praze. A byla u toho i Daniela Vrbová.
6: Na té přednášce bylo plno a švédský velvyslanec Håkon Jevrel mi potom říkal, že vždy, když Česko prohraje se Švédskem v hokeji, tak do pošty velvyslanectví přicházejí dotazy, co ty knihy ukořistěné v 17. století, jestli Švédsko nehodlá vracet. To směřuje asi hlavně na ta nejznámější díla, tedy Kodex Gigas, tu takzvanou Ďáblovu Bibli a Stříbrnou Bibli. Čím vy si vysvětlujete, že to téma je dodnes tak živé a Češi se zajímají o knihy ukradené v 17. století?
7: Já se obávám, že se nedá úplně říct, že by se Češi jako intenzivně zajímali opravdu o celé ty ukradené nebo ukořistěné, skonfiskované knihovny. Ale je to prostě pořád takové jako citlivé téma, protože z českých zemí, na rozdíl třeba od jiných zemí, jako z Polska a z Německé říše, byly odvezeny spíše tedy shodou jako náhod a okolností, než nějakým záměrem ty nejvýznamnější české knihovny. Takže v té české paměti zhruba od toho 19. století to téma jako začíná být takové lehce traumatické, protože se očekávalo, že ty ukradené knihovny budou obsahovat nebo obsahovaly cenné nějaké historické prameny. A já vlastně, když jsem se tím tématem začala zabývat, tak mě samotnou překvapilo na to, jak to téma je pořád živé a bylo živé už od konce 18. století v tom českém prostředí, tak se vlastně dosud nikdo ani nepokusil zmapovat ty dochované knihy a vůbec celý ten kulturně historický fenomén nějakým způsobem vyhodnotit, analyzovat a podobně.
6: Ještě bychom měli dodat vlastně, jak rozšířené byly tehdy knihy a jaký společenský status svým vlastníkům dávali.
7: Pokud se budeme bavit o celé Evropě, tak v tom 16. 17. století je tam poměrně silná disproporce třeba mezi Jižní Evropou, kde knihtisk, knižní obchod fungoval velmi dobře už od 15. století. Čím jdeme víc jakoby na sever, tak tím později se tam ten knižní obchod a knihy dostávají. Nicméně střední Evropa, české země, Německo vlastně patřili, zvlášť třeba u nás v době Rudolfa II., opravdu k místům, kde už knihy byly úplně běžnou součástí života českých obyvatel, samozřejmě s výjimkou venkovského obyvatelstva, kde ani čtení nebylo běžnou záležitostí. Ale třeba máme dobré výzkumy pro Prahu, kde i v měšťanských domácnostech řemeslníků typu řezník, pekař, tak v každé vlastně domácnosti už byly třeba 4, 6, někdy 10 knih. Byly to jazykově české knihy, hlavně z produkce veleslavínské nebo melantrižské tiskárny. Samozřejmě to nebyla úplně levná záležitost, ale už ani ne drahá. Opravdu tu knihu už si mohl dovolit středně bohatý měšťan úplně bez problému. A čím vlastně víc bychom šli ještě na sever té Evropy, tak mizí jak ten knižní obchod, tak i ty střediska knihtisku. Takže právě Švédsko a ty severské země v podstatě ještě v polovině 17. století neměly téměř žádné knihovny. Knižní obchod tam nefungoval vůbec. Takže opravdu to Švédsko, které se dostalo jako hodně do popředí z hlediska té politické a vojenské moci, tak potřebovalo velice jako rychle a nějakým jednoduchým způsobem dohnat i tu kulturní stránku, aby se mohlo rovnat těm evropským státům typu Habsburská říše nebo Francie. Takže odvést ty knihy z těch okupovaných území vlastně pro ně byla velmi snadná cesta, jak zaplnit prázdné regály.
2: Říká Lenka Veselá z knihovny Akademie věd České republiky v rozhovoru s Danielou Vrbovou. Celý ten rozhovor s ní přinese pořad Leonardo Plus, který můžete slyšet zítra po 10. hodině v našem vysílání nebo na našem webu plus.rozhlas.cz.
1: Posloucháte Víkendový ranní Plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7 do půl 10. na Plusu.
2: V Česku vychází podle zprávy o českém knižním trhu, kterou vydává Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 14 až 15 tisíc nových knižních titulů ročně. Naprostá většina ale ve velmi omezených nákladech, pár tisíc kusů. Jen málo titulů pak dosáhne desítek nebo dokonce stovek tisíc prodaných kusů. Jak se v takových podmínkách českým nakladatelům daří? O tom teď budeme v ranním vysílání Plusu mluvit s Radovanem Auerem, ředitelem největšího knižního veletrhu v Česku, Světa knih, který se v těchto dnech koná na výstavišti v pražských Holešovicích. Dobré ráno, pane Aurere.
8: Dobré ráno vám i posluchačům.
2: Jak je na tom po ekonomické stránce teď knižní branže? Prodávají se knížky?
8: Já myslím, že knihy se prodávají. Knižnímu oboru velmi pomohla zavedená nulová DPH na knihy. To byl takový moment, který díky kterému se ten knižní obor u nás do značné míry stabilizoval a ta situace teď je docela pozitivní.
2: U toho DPH bych se zastavil, respektive zrušení DPH. Zvýšili díky tomu nakladatelé třeba honoráře chronicky špatně placeným překladatelům, redaktorům a korektorům?
8: Určitě tam dochází k nějakému narovnání toho dlouho podfinancovaného stavu. Nedokážu posoudit, jestli se to stalo v nějaké míře větší nebo menší, ale vlastně pomohlo to i třeba těm autorům, protože ty dostávají podíl z té prodejní ceny a ten vlastně ta prodejní cena tím, že teďka je bez DPH, tak vlastně to se přelilo přímo do těch tantiem těm autorům.
2: Když ještě ale zůstaneme u nakladatelů, tak může dnes vůbec nakladatel na vydávání knih vydělávat?
8: Samozřejmě může, je to těžký a složitý biznis. V nejlepší pozici jsou ti, kteří mají vlastně, kteří kromě toho, že knihy vydávají, tak je i distribuují a mají třeba i svoje prodejní kanály, myslím teď jak kamenné obchody, tak online obchody, protože jak právě těch knih je hodně a ten trh je roztříštěný, tak ty jednotlivé marže jsou poměrně vysoké, ale když právě vlastníte celý ten řetězec, tak pak to začíná být ten zajímavý biznis.
2: Teď ještě k tomu, k těm číslům, která jsem zmínil už v úvodu, 14 až 15 tisíc nových knižních titulů ročně. Nevychází těch knížek prostě moc? Není to velké číslo?
8: No, v tomto se asi budu protivit různým kolegům, ale můj názor takový je, že těch titulů u nás prostě vychází hodně. Ono je to v poměru na počet obyvatel opravdu rekordní číslo. Jsme někde čtvrtí, pátí na světě. Před námi jsou jenom světové jazyky, které vlastně nevydávají ty tituly jenom pro sebe, ale pro celá jazyková teritoria, jako anglický, španělský a podobně. Takže určitě těch titulů za mě je prostě hodně a způsobuje to všechny ty na to nabalené problémy, jako je právě to, že ty knihy potom vychází v malých nákladech a je těžké zaplatit vlastně ty profese, které na těch knihách pracují.
2: Na českém knižním trhu probíhá už vlastně několik let výrazná konsolidace. Ekonomicky silnější hráči skupují menší nakladatelství. Spějeme k tomu, že zůstane třeba jenom 5-6 nakladatelských domů, které budou vlastně desítky značek? Je to ta cesta?
8: To si myslím, že tak úplně se to nestane. Ta konsolidace samozřejmě probíhá. Pořád je velmi slabá oproti tomu, jak fungují jiné trhy na světě, kde to ovládají silní nadnárodní hráči, kteří u nás neoperují. A ono obecně vydávání knih nikdy nebylo čistě ekonomickou záležitostí. Spousta lidí vydává knihy, protože prostě vydávat chce a ti to také nikdy neprodají těm velkým hráčům a podobně. A vždycky tady bude nějaká poměrně silná skupina, řekněme, nezávislých nebo menších hráčů, kteří budou ty knížky vydávat, i když to třeba nebude úplně ekonomické terno.
2: A jak, pane Aurere, ovlivňuje knižní ekonomiku ten sekundární trh? Je dobře, že se knížky prodávají přes ty platformy, jako je třeba Knihobot, Restorio a další?
8: To je teď velké téma, protože jenom ti největší hráči, jako je třeba Knihobot, tak podle různých informací jejich tržby dosahují někde 500 000 a podobně. A když si vemete, že celý trh má objem 8 miliard, tak je jasné, že to ukusuje velký díl z toho koláče. Na jednu stranu je to asi dobře třeba pro planetu, že ty knížky se jako vrací stále do oběhu. Na druhou stranu, jak říkám, je to problém, že vlastně i relativně novou knížku dneska koupíte z druhé ruky relativně levně a bere to vlastně zase další peníze z toho nákladu.
2: Myslí se Radovan Auer, ředitel Světa knih. Díky za váš čas pro Ranní plus.
8: Já děkuji také, nashledanou.
2: No a ve studiu už je editor dnešního ranního vysílání Ladislav Dvořák. Pročteme zahraniční média. Dobré ráno.
9: Dobré ráno. Nejvyšší africká zdravotnická agentura v pátek vyhlásila ohnisko eboli v Demokratické republice Kongo ve východní provincii Ituri. Server BBC s odkazem na Africké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí informuje, že je hlášeno přibližně 246 případů a 65 úmrtí.
2: Laboratorní testy potvrdily výskyt viru v ohniscích Mongvalu, Ruampara a taky Bunia. Všem postiženým komunitám a ohroženým oblastem bylo doporučeno, aby se řídili pokyny národních zdravotních orgánů.
9: Africké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí varuje před vysokým rizikem šíření nákazy kvůli hustému osídlení měst a těžební činnosti v zasažených oblastech. Vzhledem k čilému pohybu obyvatelstva je podle odborníků nezbytná úzká koordinace se sousední Ugandou a Jižním Súdánem.
2: Konžská vláda zatím nevyhlásila epidemii. Aktuálně probíhají mezinárodní jednání o prioritách krizové reakce a taky posílení přeshraničního zdravotního dohledu. Ugandské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že identifikovalo jeden importovaný případ eboli.
9: A ještě pohled do CNN. Izrael provedl útok namířený proti nejvyššímu vojenskému veliteli Hamásu, Izza ad-Din al-Hadáda. Server píše, že ze společného prohlášení izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a izraelského ministra obrany Izraele Katze al-Hadadát je považován za jednu z nejvýznamnějších osobností Hamásu.
2: Záchranné služby v Gaze uvedly, že Izrael v pátek odpoledne zaútočil na obytnou budovu ve čtvrti Al-Rimal poblíž města Gaza. Ředitel nemocnice Al-Shifa sdělil CNN, že při útoku zahynula nejméně jedna žena, dalších 6 lidí bylo zraněno, z toho jeden je v kritickém stavu.
9: Vysoký izraelský bezpečnostní úředník uvedl, že podle prvních informací byla vražda al-Hadáda úspěšná. Hamás na žádost o komentář okamžitě nereagoval. CNN není schopna nezávisle potvrdit, zda byl politik při útoku zabit.
2: Ladislav Dořák, díky.
9: Naslyšenou.
2: Teď je 8 hodin, sobota 16. května. Zdraví vás Ondřej Látal.
1: Český rozhlas Plus.
2: Naše další nabídka, co přinesla schůzka amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínskou hlavou státu Xi Jinpingem, jak vyrůstají v azylových domech nebo na ubytovnách, ovlivňuje další život těchto lidí. A přiblížíme online sňatky, které jsou teď velkým fenoménem ve válečné Ukrajině. Zprávy má Monika Vrchotová.
0: Dobré ráno. Izrael i po domluveném prodloužení příměří zaútočil na centrum civilní obrany v jižním Libanonu. Úder zabil nejméně 6 lidí, 3 z toho jsou zdravotníci, dalších 22 lidí je zraněných. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na libanonskou státní tiskovou agenturu. Americké ministerstvo zahraničí dnes oznámilo prodloužení klidu zbraní mezi Izraelem a Libanonem o 45 dní. Také uvedlo, že tomu předcházely produktivní dvoudenní rozhovory, které budou pokračovat 2. a 3. června. Klienti některých bank v Česku by dnes měli počítat s odstávkou systémů. Až do 22. hodiny může docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací komerční banky, a to kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Lidé nebudou moct zadávat platby v noci na neděli a na pondělí, dodává mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
10: Placení kartou a výběry z bankomatů budou fungovat po celou dobu aktualizace internetového bankovnictví bez problémů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Americké ministerstvo spravedlnosti připravuje obžalobu na bývalého kubánského ministra ozbrojených sil Raula Castra. Nese podle nich odpovědnost za sestřelení 2 amerických letadel před 30 lety, při kterých zemřeli 3 Američané. Ředitel CIA John Ratcliffe kvůli tomu nedávno přiletěl do Havany. Nabídl humanitární pomoc výměnou za reformy.
11: Donald Trump v rozhovoru pro televizi Fox naznačil, že jeho administrativa usiluje o změnu režimu na Kubě. Úsilí Američanů podle jeho slov povede ministr zahraničí Marco Rubio, jehož rodiče z Kuby emigrovali. Současně do Havany nečekaně přiletěl šéf CIA John Ratcliffe a Kubě nabídl 100 milionů dolarů humanitární pomoci výměnou za reformy. Kuba je podle vlastních úřadů bez paliva i elektřiny. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Nabídka letních brigád se často nesetkává s poptávkou. Zatímco studenti vyhledávají hlavně práci pod střechou a ideálně v kancelářích, firmy nejvíce potřebují brigádníky na venkovní práce, například na stavbách. Českému rozhlasu to řekl Radovan Burkovič z Asociace pracovních agentur. Podle něj je navíc často pro firmy výhodnější místo studentů přijmout například seniory.
12: U těch seniorů firmy vnímají to, že jsou pro ně výhodnější v tom, že mají čas celoročně, dokáží si s ním velice dobře hospodařit a hlavně mají perfektní návyky pracovní. To znamená, chodí do té práce, v té práci odevzdávají to, co se po nich chce, a mnohdy mají ten benefit, který mladí nemůžou ani mít, to znamená zkušenosti.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na bezmála 70 místech po celém Česku si dnes můžou lidé vyzkoušet stopování zvěře nebo zblízka poznat práci lesníků. Speciální program připravili Lesy České republiky. Podle čeho si místo k návštěvě vybrat, vysvětluje mluvčí státních lesů Eva Jouklová.
13: Každá lokalita je jedinečná. Lidé si tak nemusí vybírat jen podle toho, kde bydlí nebo mají chalupu, ale taky podle programu. Mimořádným zážitkem bude určitě na řadě míst společné vypouštění zachráněných zvířat zpět do přírody. Naším partnerem je totiž většina záchranných stanic Českého svazu ochránců přírody.
0: Rodný dům Sigmunda Freuda v Příboře na Novojičínsku má novou expozici. Ke 170. výročí narození zakladatele psychoanalýzy město připravilo dobrodružnou prohlídku plnou tajemných místností a předmětů z dětství slavného rodáka.
14: Divák dostane svazek klíčů a těma klíčema si může odemykat jednotlivý objekty.
15: Procházíme vnitřkem skříně do místnosti s kolébkou.
16: My umožňujeme návštěvníkům se všeho dotýkat.
15: Říkají autoři nové expozice Zdeněk Durděl a Jakub Deml.
16: To znamená, když jenom přijdete a budete koukat, tak odejdete s velmi málem.
15: Sigmund Freud se v obyčejném domku narodil a prožil rané dětství. Jak ale víme z jeho textů, byly to roky naprosto zásadní. Z Příbora Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Sobota přinese zataženou oblohu a déšť, místy trvalý a v Beskydech i vydatný, ojediněle hrozí i bouřky. Na severozápadě Čech se ale jen místy objeví přehánky a postupně se má na západě Čech vyjasňovat, proto tam bude až 16 stupňů, zatímco jinde jen 8 až 13. Zprávy Plusová Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Ranní Plus.
2: 5:30 po 8 ráno, hezkou sobotu. Velkolepé přijetí a okázalost čekalo tento týden na Donalda Trumpa během jeho návštěvy Pekingu. Po 9 letech a za přísných bezpečnostních opatření přijel americký prezident do Čínské lidové republiky. Trump označil tuto misi za velmi vzrušující. Jedním z výsledků Trumpovy cesty je pozvání pro čínského prezidenta Xi Jinpinga na návštěvu Washingtonu. Ta by se měla uskutečnit 24. září letošního roku. A my jsme teď v Ranním plusu ve spojení s amerikanistou Tomášem Klvaňou, který působí na New York University Prague. Dobrý den.
17: Dobrý den.
2: Pane Klvaňo, tak jak hodnotíte tu Trumpovu návštěvu v Číně? Co kromě recipročního pozvání pro čínského prezidenta přinesla nebo může přinést? Jaké čitelné výsledky?
17: Je docela překvapivé, že právě kromě toho pozvání tam nebylo skoro nic substantivního. A to je přece jen jakýsi signál, že kdyby na tom jednání došlo k nějakým jasným dohodám, tak bychom se jejich obrysy už dozvěděli. To znamená, byla to spíš jakási návštěva dvou velmi významných světových státníků, která měla ujistit světovou veřejnost, že přichází období nové stability mezi Čínou a Spojenými státy. To znamená, že Spojené státy ustupují od takové té politiky konfrontace. Ale pokud se týká něčeho konkrétního, tak toho bylo opravdu velmi málo. Čína například slíbila, že nakoupí nějakých 200 letadel Boeing, ale to je daleko méně, než se čekalo, takže ty akcie společnosti Boeing paradoxně klesly. Dojde tam k nějakému obchodu v zemědělství. Čína nakoupí sojové boby a maso ze Spojených států, ale to je zřejmě tak všechno a budeme si muset počkat, jak to bude vypadat s ohledem na to strategické. To znamená, jestli vůbec dojde k nějakému průlomu třeba na Středním východě s ohledem na válku v Iránu.
2: No a jaké jsou vlastně americko-čínské obchodní vztahy i v souvislosti s loňským uvalením amerických cel na čínské výrobky? Dala by se tahle návštěva považovat za jakýsi průlom?
17: Nemyslím si to, protože ta americká celní válka byla oslabena rozhodnutím Nejvyššího soudu Spojených států. Řada těch cel byla stažena. Některá ta cla jsou pořád ještě v platnosti, ale o tom prezident Trump s prezidentem Xi pravděpodobně nejednal nijak zvlášť dlouho, nebo alespoň něco takového signalizoval médiím. A vznikne pravděpodobně nějaký board podle ministra financí Spojených států Scotta Bessenta, který se bude zabývat těmi sankcemi a pravděpodobně dojde k některým snížením těch jednotlivých tarifů, těch cel, ale zase říkám, nevíme nic moc konkrétního a kdyby k nějaké jasné dohodě došlo, tak bychom ty konkrétní věci od prezidenta Trumpa velmi hlasitě slyšeli.
2: A platí to i o tom, že oba prezidenti mluvili také o Iránu, přinesli alespoň v tomto ty jejich rozhovory něco konkrétního, nějaké řešení?
17: Donald Trump se zmínil o tom, že jako gesto dobré vůle by mohl přestat sankcionovat Čínu za to, že nakupuje ropu z Iránu, a to víceméně signalizuje, že on má zájem o stabilní vztahy s Čínou. To znamená, on se v tuhle chvíli tu nestabilitu, kterou on sám vnesl do toho vztahu s Čínou před těmi 8 lety, a vůbec do celé té světové ekonomiky, jednak tedy svojí celní válkou a pak také napadením Iránu, tak on se snaží tuhletu nestabilitu v tuhle chvíli nějakým způsobem hasit a urovnávat. A k tomu potřebuje mít dobré vztahy s Čínou. Takže v tomto smyslu tady to vypadá tak, že celý ten vztah s Čínou prochází jakýmsi rebalancováním a ta konfrontační politika v tuhle chvíli skončila. Otázka ale je, jestli se dá spoléhat na to, že to tak dále bude trvat, protože Trump je pochopitelně známý svou nestabilitu.
2: Jednu z citlivých kapitol mezi Spojenými státy a Čínou je Tajvan. Jak na toto téma má reagoval si tím?

0: vůči Číně a Tajvanu, ale tady byl Trump docela disciplinovaný a neustoupil. Připomeňme ale, že Trump zatím ještě neschválil prodej zbraní na Tajvan ve výši nějakých 14 miliard amerických dolarů, takže uvidíme, jestli třeba tady prezident Xi Jinping neznamená nějaký úspěch.
1: Teď ještě jiné téma, ale zajímá mě váš názor na tu věc. Spojené státy stupňují tlak na Kubu, plánují obžalovat bývalého prezidenta Raula Castra, nese podle nich odpovědnost za sestřelení dvou amerických letadel před 30 lety. Zemřeli přitom tři Američané. Jak tohle čtete? Je to snaha o změnu režimu na Kubě?
0: Je to jednoznačně snaha o změnu režimu nebo minimálně o změnu celé té situace v Karibiku proměnou toho té kubánské vlády. Podle mého názoru by Spojené státy chtěly udělat na Kubě něco podobného, co udali ve Venezuele. To znamená nesnad možná úplně změnu toho režimu, ale odstranění některých představitelů toho režimu a dosazení takových představitelů, kteří vyšli Washingtonu na ruku. Koneckonců teď tam byl na návštěvě šéf CIA John Ratcliffe, který jednal právě s kubánskými představiteli a ten tlak signalizuje, že ten neúspěch Spojených států na středním východě v Iránu by mohl být postupem času nahrazen daleko větším soustředěním se Spojených států právě na tuhleto otázku, protože tady cítí Donald Trump, že by mohl zaznamenat diplomatický a politický úspěch.
1: Analýza amerikanisty Tomáše Klvani z New York University Prague. Děkuju vám, naslyšenou.
0: Hezký den přeju.
1: A vracíme se zpátky do Česka chvíli před 8:45. Řada lidí, kteří v dětství bydleli v azylových domech nebo na ubytovnách, se do nich pak vrací s vlastními rodinami. Pozorují to neziskové organizace, které v často vyloučených lokalitách pracují a pomáhají. A tento týden na to upozornila Armáda spásy. My vám o tom teď povíme taky s Terezí Richterovou z domácí redakce. Přeju dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Víme, kolik dětí nebo mladých na ubytovnách a v azylových domech žije?
2: Jen Armáda spásy evidovala minulý rok přes 1700 dětí v azylových domech pro rodiny. Prý děti tvoří 55% klientů. Komplexně to pak uvádí platforma pro sociální bydlení zatím v poslední zveřejněné výroční zprávě z roku 2024. Píše se v ní, že v bytové nouzi se nachází asi 161 tisíc lidí, včetně zhruba 62 tisíc dětí. A jak vysvětluje Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy, bývá těžké najít z toho prostředí cestu ven.
3: Taková ta celorodinná jako rezignace, frustrace na ten systém, nedůvěra, že se něco může změnit, tím pádem rezignace na vzdělávání, na nějaký jako progres, neschopnost vidět světlo na konci tunelu je podle mě jako klíčový faktor, který vlastně ovlivňuje to, jak se podaří té rodině, tomu jednotlivci, tomu dítěti v tom životě udělat nějakou změnu, někam se posunout.
2: Proto Armáda spásy spustila taky kampaň Nenechme je do toho spadnout. Lidé v ní můžou finančně podpořit služby pro znevýhodněné děti, mládež a rodiny. Jak Krupa dodává, je totiž důležité potřebné motivovat. A k tomu je potřeba dobře propojený systém sociální práce, finančního zabezpečení potřebných a dostupného bydlení.
1: No a zkusme prosím přiblížit to zázemí, ve kterém děti žijí a vyrůstají.
2: Třeba prostředí ubytoven není nic hezkého, často jsou v nevyhovujícím stavu, vybavení jako postele, skříňky, dveře bývá poničené, kuchyň nebo koupelnu, toaletu třeba sdílíte s celým patrem, bývá tam permanentní hluk, celé rodiny se často mačkají v jedné místnosti, takže máte špatné hygienické podmínky, děti nemají kde se pořádně připravit do školy. Mluvila o tom s námi vedoucí sociálních služeb Člověka v tísni Kateřina Dosoudilová.
4: Máme případ dětí, kteří se styděli jít do školy, protože byly poštípány určitě nic takovým způsobem, že by se jim spolužáci smáli. Takže to má pak i vliv na tu školní docházku a celkově i na školní úspěšnost těch dětí. Ty děti pak můžou prožívat i úzkosti, zvýšený stres, kdy nevíte, jestli zítra ještě na té ubytovně budete bydlet nebo ne.
2: Malé děti se pak stresu můžou bránit třeba zvýšenou agresivitou. Podle Kateřiny Dosoudilové se ale ukazuje, že když rodiny nebo lidé v nouzi mají k dispozici třeba sociální byt, i jejich osobní situace se pak zlepší. Stabilizují se a mají kapacitu na to najít si třeba lékaře. Řeší zkrátka pak další potřebné věci, než je ten základ, ta nejistá střecha nad hlavou.
1: A bydlení se ale obtížně hledá spousta lidí.
2: Je to tak a proto organizace upozorňují dlouhodobě na tuto problematiku. Ve sněmovně je aktuálně

0: aktuálně návrh novely zákona o podpoře bydlení, kterým chce líp zacílit pomoc potřebným. Počítá například taky s možností, že žádost o podporu budou individuálně posuzovat úřady práce, jenže změny kritizují právě organizace, jako je Armáda spásy, Člověk v tísni nebo Platforma pro sociální bydlení. Ty podmínky jsou podle nich příliš přísné a naopak ohrožují nízkopříjmové domácnosti, jako jsou třeba seniori nebo samoživitelé. Navíc se domnívají, že pomoc nebude efektivní a včasná. Výtky ale Ministerstvo pro místní rozvoj, které úpravy připravuje, zatím odmítá.
1: Dodává Terezie Richtrová z domácí redakce. Děkuju, hezkou sobotu.
0: Naslyšenou.
1: A teď se přesouváme na Ukrajinu. V blízkosti válečné fronty mizí restaurace, kavárny i běžné služby. Nejdéle vydrží army shopy, pobočky nové pošty nebo obchody s potravinami. V Kramatorsku, pár kilometrů od fronty, během války ale překvapivě prosperují také klenotnictví. Když lidé nevědí, co přinese další ráno, tak utrácejí. Do ostřelovaného města navíc za vojáky přijíždějí jejich manželky, partnerky a milenky a právě tam se odehrávají krátká setkání, zásnuby i rychlé online svatby.
2: Před horkým sluncem na Donbase a také před drony se Alexandra s Konstantinem schovali pod stromy do stinné aleje. Před válkou žili v Dnipru, kde se jim narodili tři děti.
3: Stará se o ně babička, já jsem tu asi měsíc. Když tu člověk nějakou dobu žije, zvykne si, i když je to tady trochu napjaté.
2: Popisuje Alexandra situaci ve městě, kam každý den dopadají letecké bomby, rakety, útočné drony a do východní části dokonce i dělostřelecké granáty.
4: Situace nedovoluje, abych dostal dovolenou.
2: Vysvětluje stručně voják Konstantin. Jak tu spolu budou dlouho, nevědí.
5: Neznaju. Měsíc, dva, tři, čtyři.
3: Uvidíme, jak to vyjde.
5: Jak получится.
2: Dodává matka tří dětí ve věku od 6 do 8 let. Podobných párů je v Kramatorsku mnoho.
6: Víte, že tohle je nejromantičtější město na Ukrajině, protože je to město setkání, město schůzek.
2: Říká v malém obchodním centru padesátnice Irina. Dříve vedla několik prodejen, postupně je ale uzavřela a nechala si jen klenotnictví.
6: Přijíždí sem spousta žen za svými muži. Kupují jim krásné šperky a prsteny, protože ani oni nevědí, jestli budou zítra naživu.
2: Pečlivě upravená žena v černém svetříku a zmatně lesklým náhrdelníkem kolem krku se na obchody nemůže stěžovat.
6: Kupují opravdu hodně dárků. Přitom byste řekli, že lidi potřebují spíš chleba. A myslíte, že stříbro a zlato nepotřebují? Teď spolu pijeme kávu a ani nevíme, co se s námi stane za 30 sekund.
2: Válka donutila ke změně uvažování i státní aparát. Uzavírání sňatků je zjednodušené na minimum.
6: Ráno podáte žádost a večer vás oddají. Když je člověk mezi životem a smrtí, hodnoty se změní. Vztahy jsou náhle mnohem důležitější.
2: Online svatby zavedla Ukrajina před 2 lety v aplikaci Dia. Snoubenci žádají elektronicky, obřad absolvují s matrikářem přes video a rozhodně to není okrajová záležitost. Podle úřadů toho využili tisíce párů.
7: Nás bylo 22 juvelírních předpřijatí.
6: Jak dlouho budu v Kramatorsku prodávat snubní prsteny, nevím. Jsem připravená a pokud bude potřeba odjet, můžu zboží zbalit za pár minut a kdykoliv vyrazit.
2: Dodává klenotnice Irina, která už si ale pro jistotu koupila dům daleko od fronty u slovenských hranic. Z Kramatorsku Lubomír Smatana, Český rozhlas.
1: Je 8 hodin 20 minut, tady je Ranní plus a víme, co se děje. Izrael i po domluveném prodloužení příměří zaútočil na centrum civilní obrany v jižním Libanonu. Úder zabil nejméně 6 lidí, 3 z toho jsou zdravotníci. Dalších 22 lidí je zraněných, informovala o tom agentura Reuters. A Beskydy dnes zasáhnou vydatné deště, do neděle tam může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku, Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince.

0: asi je jasné, o čem teď bude řeč v Ranním plusu, o slavném pochodu Praha-Prčice, který kdysi inspiroval i Ivana Mládka. Už 60 let s jedinou výjimkou v době covidu se lidé v řádu 10 000 vydávají na různě dlouhé trasy s cílem ve středočeské Prčici. A s odstupem těch desítek let můžeme říct, že dlouhé roky tento pochod dostatečně prověřili. Naším hostem je teď Ivan Pres, předseda Pražské oblasti klubu českých turistů. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak předpokládám, že pochod Praha-Prčice je největší a vlastně nejvýznamnější akcí tohoto druhu u nás. Má konkurenci jinde v Evropě?
1: Je to určitě největší akce jinde v Evropě. O jednodenním pochodu v tomto rozsahu přímo nevím, ale nicméně konají se například v Německu Deutsche Wandertag nebo potom takzvané olympiády IVV, což bývají ale vícedenní akce.
0: Že jasně, rozumím. Ty první roky se pochod Praha-Prčice konal v dubnu, od roku 1973 se pak tedy přesunul na květen, co ještě zvýšilo ten zájem turistů. Čím si, pane Presi, vysvětlujete popularitu už v době socialismu pochodu Praha-Prčice?
1: No tak jednak ten zájem zvýšila jednak tradice a jednak zejména v době socialismu to patřilo tak trošku i k recesi, prostě jít do Prčic, protože v té době kde kdo posílal někoho do Prčic, moc se nemohlo nikam do zahraničí, tak se lidé realizovali u nás a toto se stalo opravdu takovou tradicí a trošku i projektem proti tomu socialismu.
0: No a v návaznosti na to vznikaly v minulém období na tento pochod podobné akce jinde v republice?
1: No, vím, například existuje pochod takový trošku recesistický, který měl přímo v názvu nejen Praha-Prčice, ale také Námlněž Čučice. To byl takový pochod, který aby měl odlákal trošku i lidi z těch Prčic, kde opravdu ty počty přesahovaly už vůbec únosnost, takže v té době se konal třeba i pochod jarním českým krasem a vím, že dnes třeba v Lančkrouně nebo v Sopotnici dělají veliké pochody, ale Prčicím se nevyrovnají.
0: Po roce 1989 došlo zpočátku k útlumu zájmu o pochod Praha-Prčice, postupně se ale zase počty zájemců navyšovaly. Může to být podle vás i pestrou škálou tras a délek, které uspokojí vlastně i ty nejnáročnější turisty?
1: Určitě je to pestrou škálou tras, je snaha, ty trasy jdou z různých míst, takže to tak trochu hvězdicově do té Prčice, aby lidé nemuseli jet přes půl republiky na start a pak se vracet, a samozřejmě to dělá i ta tradice a hodně záleží na počasí.
0: Teď obecně, pane Presi, jak velký zájem je o turistiku v Česku?
1: Zájem je určitě velký. Já myslím, že lidé si uvědomují potřebu pohybu a chůze, pěší chůze je nejpřirozenější a nejzdravější pohyb. A zejména lidé z kanceláří, kteří mají sedavé zaměstnání, opravdu vyrážejí na túry. V cizině už kolikrát byli, navíc je to u nás levnější, takže my třeba v Praze děláme každé úterý a čtvrtek takzvané podvečerní pochody, kdy lidé po práci se mohou přijít projít a lidí tam přibývá. Nepřibývá členů, většinou to jsou neorganizovaní lidé, protože se nechtějí organizovat, ale zájem o turistiku opravdu roste.
0: No a je stále zvyšující se zájem lidí dán i, řekněme, změnami životního stylu směrem ke zdravějšímu způsobu života?
1: Určitě je to změnami životního stylu, protože lidé, jak říkám, mají často sedavé zaměstnání, uvědomují si tu potřebu pohybu, více se zaměřují i více se o tom hovoří, o tom zdravém životním stylu. A ta chůze je opravdu nejzdravější, nejpřirozenější pohyb lidský, takže opravdu vyrážejí jak jednotliví lidé, tak i celé rodiny s malými dětmi a tak podobně.
0: No a jaké formy turistiky jsou u nás nejzásadnější? A prosím už jenom stručně.
1: Já bych řekl, nejzásadnější je ta pěší turistika, ale také cyklistika nabývá hodně na rozmachu.
0: Ivan Pres, předseda Pražské oblasti klubu českých turistů, mluvili jsme spolu v kontextu dnešního pochodu Praha-Prčice. Tak ať se pochod povede, přeju hezký den.
1: Hezký den, nashledanou.
0: No a teď máme 4 minuty před 8:30, je čas na přehled dnešních českých novin a serverů. Ve studiu už je editor ranního vysílání Ladislav Dvořák. Dobré jitro.
2: Dobré jitro. Česko je dnes splnění aliančních závazků asi úplně nejhorší, říká nový vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci Jakub Landovský v rozhovoru pro Novinky. Zdůrazňuje, že jeho úkolem bude s tou situací pohnout. Podle něj má vláda stejnou ambici.
0: Na otázku, jaké argumenty hodlá spojencům přednést, odpovídá, že první věcí je přiznat, že se to předtím nedělalo úplně dobře. A za druhé, budeme muset spojence přesvědčit, že rok 2026 je rokem, kdy se to zvrátí. Já proto budu dělat maximum, třeba se podaří dosáhnout i dílčího cíle a překonat 2%, ale to teprve uvidíme.
2: Zároveň by Landovský chtěl spojence přesvědčit, že tato vláda i ty další, které tu budou do roku 2035, dodrží závazek ze summitu v Hágu o růstu obranných výdajů. Jeho ambicí je, aby tam byl růst a aby končil cílem, který byl mezi spojenci nastaven, říká mimo jiné Jakub Landovský pro Novinky.
0: Dnes vyšla taky Mladá fronta dnes. Ta přináší rozhovor se slovenským ministrem obrany Robertem Kaliňákem. Politik v něm mimo jiné vysvětluje, proč se jeho země politicky distancuje od pomoci Ukrajině. Slovensko first říká například.
2: Podle Kaliňáka udělali Ukrajinci Slovensko 100 milionové škody, a to s obecným rozhodnutím na přelomu let 2008 a 2009, kdy Kyjev neplatil Rusům na plyn. Ti ho vypnuli, ale plyn dál trubkami mířil na západ.
0: Slovensko pak muselo podle něj vypnout Volkswagen, Duslo, Shell a další fabriky, aby lidé nezmrzli, tvrdí mimo jiné slovenský ministr obrany v rozhovoru pro dnešní Mladou frontu dnes.
2: Server Aktuálně.cz se věnuje realitnímu trhu, když upozorňuje, že správné nastavení ceny, rozumná investice do rekonstrukce i práce s emocemi kupujícího mohou výrazně ovlivnit prodejní cenu nemovitosti.
0: Prodej bytu patří pro většinu lidí mezi největší finanční transakce, které v životě uskuteční. Díky současné vysoké poptávce po nemovitostech se může zdát, že jde o snadný biznis a na prodeji na trhu s nedostatečnou nabídkou nelze prodělat. Ve skutečnosti ale i zdánlivé drobnosti výrazně ovlivňují cenu směrem dolů.
2: Špatně nastavená nabídková cena, nepromyšlená investice do rekonstrukce nebo podcenění psychologie kupujících mohou prodávajícího připravit o stovky tisíc, které by inkasoval při lepší strategii. Jaké chyby nejčastěji prodávající dělají a jak se jich vyvarovat? To se dočtete na serveru Aktuálně.cz.
0: A ještě Deník N, ten přináší fotografie bývalé přítelkyně předního sponzora strany Motoristé sobě, podnikatele Richarda Chlada. Ten měl údajně ženu v minulosti napadnout, jednou v Chorvatsku a později na jihovýchodním pobřeží Floridy ve Spojených státech. Motoristé teď podle listu stojí před rozhodnutím, jak se s obviněními vypořádat.
2: Deník N přibližuje osobu Richarda Chlada, když konstatuje, že asi nejznámější sponzor Motoristů podle svých vlastních slov pomohl do politiky Filipu Torkovi a strana by se bez jeho přičinění loni do parlamentu vůbec nedostala. Deník N přitom vypočítává, že Chlad po roce 1989 zbohatl na hazardu a ke konci první dekády druhého tisíciletí na solárních elektrárnách. Motoristé přitom, jak připomíná Deník N, vystupují proti podpoře obnovitelných zdrojů elektřiny a proti Green Dealu.
0: Dodává editor Ladislav Dvořák. Děkuju.
2: Hezký den.
3: Laboratoř.
4: Jak přelstila evoluce ryba, která se množí bez sexu? Proč mají invazní štiky na Aljašce stále větší pocit hladu? A která mořská ryba krade světlo a proč?
5: Ryba, která krade světlo, se jmenuje metařík žlutý a krade světlo proto, aby se ochránila před predátory.
6: Ta ryba nám vlastně dokazuje, že evoluce nám může být ukradená.
7: Hlavně proto, že můžeme mít nějakou vlastnost, třeba svítit a nemít proto vůbec žádné geny.
3: Laboratoř Martiny Maškové. Dnes dopoledne po 10. na Plusu.
0: V 8:30 má zprávy ranního Plusu Monika Vrchotová.
3: Český rozhlas Plus.
8: Pěkné ráno. Washington se chystá obvinit bývalého kubánského vůdce Raula Castra kvůli sestřelení dvou letadel armádou Kuby v roce 1996. Dnes 94-letý Castro byl tehdy ministrem obrany. Letouny americko-kubánské skupiny Brothers to the Rescue pomáhali zachraňovat Kubánce, kteří se snažili emigrovat do Spojených států. Podle Havany stroje narušili vzdušný prostor Karibského ostrova. Washington naopak tvrdí, že se to stalo v mezinárodních vodách. Podle Organizace amerických států tím Kuba porušila mezinárodní právo. Beskydy dnes zasáhnou vydatné deště. Do Zícka tam může podle Českého hydrometeorologického ústavu spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. Zástupci 6 lotyšských parlamentních stran budou dnes pokračovat v jednání o nové vládě. Rozhovorů se účastní i lotyšský prezident Edgars Rinkevič. Ten po schůzce rozhodne, koho z nich pověří sestavením nového kabinetu, který by po odstoupení premiérky Evy Kyselinové dovedl zemi k říjnovým parlamentním volbám. Pomocí projektu Paměť národa můžou dnes lidé na 19 místech po republice, mimo jiné v Praze, Neratovicích nebo Třebíči. Benefiční závody pořádá organizace Postbellum. Výtěžek z nich podpoří natáčení a archivaci životních příběhů válečných veteránů, politických vězňů nebo obětí holokaustu. Historická budova Českého rozhlasu na Vinohradech se dnes otevírá pro návštěvníky. Součástí dne otevřených dveří budou komentované prohlídky studií i doprovodný program s osobnostmi z rozhlasu. Vstup na prohlídky je z Římské ulice, na ostatní program pak z adresy Vinohradská 12. Veřejnosti se otevřou i regionální studia. A diváci společně s Porotou dnes večer ve Vídni rozhodnou o vítězi Eurovize. Mezi 25 finalisty mezinárodní soutěže je i český zpěvák Daniel Žižka z písní Crossroads. Ve finále jsou taky zástupci Austrálie, Norska, Ukrajiny, Polska nebo Izraele. Kvůli jeho účasti pěveckou soutěž 5 zemí bojkotuje. Odpoledne bude v rakouské metropoli i demonstrace. Dnes bude zataženo s deštěm místy trvalejším a v Beskydech i vydatným, ojediněle i s bouřkami a s teplotami od 8 do 13 stupňů. Na západě Čech by mohlo být až polojasno jen s lokálními přeháňkami a teploty na severozápadě Čech vystoupí na 12 až 16 stupňů. Na horách dnes bude kolem 6. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Ranní Plus.
0: 3 minuty po 8:30, dobré ráno. Kancelář ukrajinského prezidenta, rezidence hlavy státu a další centra rozhodování ukrytá v podzemních bunkrech. To mají být cíle, na které se v nejbližší době zaměří ruské útoky. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky s odvoláním se na informace ukrajinské vojenské rozvědky. Má jít o 20 politických center a vojenských cílů. Kyjev zároveň upozornil, že Rusko se snaží zapojit do války Bělorusko. Co to znamená pro další vývoj války? O tom teď budeme v Ranním plusu mluvit s vojenským analytikem Lukášem Dičkou z Vojenské akademie ve Vyškově. Přeju vám dobré sobotní ráno.
9: Také přeju dobré ráno.
0: Pane Dičko, jak tyto informace o útocích na centra rozhodování na Ukrajině hodnotíte? Mají reálný základ?
9: Musíme to brát tak, že jsou to ukrajinské informace. To znamená, nejde říct, že by nebylo nutno brát je vážně. Oni samozřejmě nějaký reálný základ mají, ale zároveň to není nezávisle ověřený ruský operační plán. To znamená, může to být klidně součást nějaké ruské zpravodajské protihry, nebo ta informace nemusí být úplně úplná.
0: Volodymyr Zelensky v reakci na nové ruské útoky slíbil odvetu. Jakou by měla mít podobu a na jaké cíle se má zaměřit?
9: Já bych neřekl, že ve chvíli, kdyby Rusové zaútočili na ta centra řízení státu, takže Ukrajinci budou reagovat symetricky, to znamená útočit na stejná rozhodovací centra Ruska. Spíše bych očekával, že budou dělat to, co dělají dosud, to znamená útoky na energetickou infrastrukturu, sklady paliv, vojenská letiště, radarová a protivzdušná stanoviště. A celé to je vlastně děláno z ukrajinské strany s cílem prodražit ruskou válku. A že bych očekával, že toto je nejlogičtější reakce.
0: Pokud existuje snaha zapojit do války i Bělorusko, jak jsem už zmínil v úvodu, znamená to, že Moskvě takzvaně dochází dech?
9: To jsou věci, které se opakují dlouhodobě a to v úvozovkách strašení Běloruskem není nic nového v ruské strategii. A zároveň my nevíme, jaké informace nebo s jakými informacemi operují Bělorusové a co vlastně ovlivňuje přímo jejich rozhodování. Každopádně je zřetelný určitý vzorec. Vždycky ve chvíli, kdy se Rusům na frontě buď nedaří, nebo kdy nastává nějaká pauza, nebo kdy dochází ke zvyšování západní pomoci Ukrajině, tak Rusové operují buď s jaderným strašením, to znamená používají tu jadernou kartu, a nebo používají možnost vstupu Běloruska do války, a to s cílem samozřejmě odlákat pozornost Ukrajinců někam jinam. To znamená, když to dáme do tohoto kontextu, tak patrně se děje opět něco takového ve smyslu, že se Moskvě nedaří a potřebuje Ukrajincům rozmělnit pozornost.
0: Jak se, pane Dičko, díváte na to, že Moskva v minulých dnech útočila na některá místa na západní Ukrajině, která dřív neostřelovala, například Zakarpatsko, blízko slovenské hranice?
9: No, těch útoků na třeba Užhorod nebylo tak mnoho a vždycky byly poměrně medializovány. Jedna z věcí, která mě napadá, proč to Rusové mohou dělat, je vyslání vzkazu současné nové maďarské vládě, která má samozřejmě maďarskou menšinu v naší bývalé podkarpatské Rusy. A dosud vlastně Maďarsko s Ruskem kooperovalo za bývalé vlády, současná vláda se k Rusku staví výrazně rezervovaně. To znamená, vyslání signálu právě tímto směrem mě přijde jako poměrně logický důvod těchto útoků.
0: Ruský prezident Vladimír Putin mluvil před několika dny o tom, že prostředníkem v mírových rozhovorech by mohl být bývalý německý kancléř Gerhard Schröder. Tato slova mohla působit dojmem, že Putin uvažuje o míru a že válka se nějakým způsobem může chýlit ke konci. Jak tato slova chápete i v souvislosti s těmi novými útoky, které má Moskva připravovat?
9: Já bych jim nepřikládal extrémně velkou závažnost. Oni samozřejmě ty strany o míru jednají v zásadě od začátku války s různou intenzitou a děje se to víceméně ve všech konfliktech. Spíše to může být bráno jako signál domácímu ruskému obyvatelstvu, jako snaha dát nějaké to světlo na konci tunelu a ukázat, že ta válka nepotrvá věčně. A samozřejmě ruská populace, byť není unavená zase tak moc, jako od nás z médií se někdy zdá, tak přece jenom vykazuje poměrně značnou míru opotřebování tím válečným úsilím Ruska.
0: Před soudem tento týden se ocitl bývalý šéf Zelenského kanceláře, někdejší klíčový vyjednavač na jednáních s Ruskem a Spojenými státy Andrej Jermak. Co na tuto kauzu říkají Ukrajinci? Může to mít vliv na jejich důvěru vůči prezidentovi?
9: Nesporně ano, ale zatím se zdá, že přímo prezidenta to nezasáhlo tak přímo, aby to ovlivnilo důvěru v něj samotného. Ale ta eroze důvěry v ukrajinský stát může potenciálně podkopat schopnost Ukrajiny se bránit. A dá se to ilustrovat na informacích, které Ukrajinci uvolnili nedávno, a to je výrazný pokles počtu obyvatel. Já bych to rád dal do kontextu. Ukrajinci ztratili zhruba 15 milionů lidí, samozřejmě emigrací, ne fyzickými ztrátami, což je výrazně více než třeba ruská strana, a ten stát pořád je schopen se bránit. Nicméně málo kdo samozřejmě chce žít v zemi, kde je vysoká korupce, ještě probíhá nekonečný válečný konflikt. A toto si myslím, že je jeden ze strategických cílů Ruska, vlastně vylidnit Ukrajinu a takto tu válku vyhrát.
0: Analýza Lukáše Dičky z Vojenské akademie ve Vyškově. Děkuji za váš čas pro Ranní plus. Hezkou sobotu.
9: Také přeji pěknou sobotu. Nasledanou.
0: Německý kancléř Friedrich Merz se v nejbližší době na Slovensko asi nedostane. Jeho soukromá návštěva, kterou si domluvil se slovenským premiérem Robertem Ficem, se neuskuteční. Měla být původně 29. května, potom co Slovensko jednostranně zveřejnilo její přesný termín, ji německý kancléř zrušil. Ten měl výhrady taky k nedávné Ficově cestě do Moskvy a taky k nelichotivým výrokům politiku ze strany Smer na adresu Friedricha Merze. Ten Ficovi nadstandardní vztahy s ruským prezidentem Vladimírem Putinem kritizoval. My jsme teď ve spojení s politologem Petrem Spáčem z Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity Brno. Dobrý den.
10: Dobrý den.
0: Pane Spáči, nakolik závažný diplomatický přešlap to pro Slovensko podle vás je?
10: Je to rozhodně mimořádně nepříjemná situace. Sú tam vlastne dve možnosti. Tá prvá je taká trochu až paradoxne znejúca, že Nemecko vôbec neplánovalo žiadne stretnutie a v takom prípade je to vyslovene taká situácia, ako keď Viktor Orbán plánoval ten summit Putin-Trump, ktorý sa reálne nikdy nekonal. Alebo druhá možnosť je, že Nemecko to plánovalo a nakoniec to zrušilo. A to je v takom prípade až dosť tragické pre slovenskú reputáciu z hľadiska nejakej medzinárodnej politiky, pretože to vlastne ukazuje, že Nemecko to zrušilo z nejakého dôvodu. A aj keď tá slovenská strana momentálne snaží to zahrať do nejakej technickej roviny, že to je nejaká logistika, ktorá Mercovi nevyšla, tak to rozhodnutie, ak padlo, že teda stretnutie malo byť a nebude, tak je rozhodne politické a súvisí nepochybne s tým, ako Fico vystupoval v Moskve.
0: Nedávno probiehl podobný diplomatický skandál, když Robert Fico navštívil amerického prezidenta Donalda Trumpa v jeho sídle Mar-a-Lago na Floridě a následne slovenský premiér v bruselských kuloárech vyprávěl, že ho Trumpův stav vyděsil. Americká strana se pak vůči tomu ohradila. Co tím podle vás Fico sleduje?
10: Toto je taká dlhodobá, Ficova, nechcem povedať, že stratégia, ale to rozhodne ako jeho postup, ktorý používa bežne. On veľmi často upravuje svoju retoriku a svoje kroky, vyjadrenia v súvislosti s tým, voči komu ich adresuje. Takže úplne inak vystupuje voči domácim voličom, svojim vlastným. A potom úplne inak vystupuje na medzinárodných fórach. A ešte tam to potom teda odlišuje v závislosti od toho, či jedná s Donaldom Trumpom, alebo s Vladimírom Putinom, alebo s európskymi spojencami. Napríklad veľmi často podrobuje veľmi silnú kritiku vlastne používa proti Európskej únii, ale nie vtedy, keď sa jedná vyslovene s Európskou úniou, keď jedná s niekým iným. Takže neviem presne, čo týmto sleduje, ale je to mimoriadne ako reputačně jako devastujúce.
0: Když se teď vrátíme tedy k té návštěvě kancléře Merce, Německo je vlastně největším obchodním partnerem Slovenska. Proč slovenská vláda nedělá všechno pro to, aby si s Německem udržela ty dobré vztahy?
10: To je výborná otázka. No teda Robert Fico a jeho strana minimálně od posledních volieb razí takovou tu politiku na takzvané všetky čtyři světové strany, kde se snaží jako vystupovat v pozici toho, že Slovensko nie je nejakým pešiakom, s ktorým môže ktokoľvek pohnúť po tej šachovnici, ale že je suvereným aktérom. Akurát to teda vychádza tak, že z tých štyrosvetových strán reálne sa najviac naplňa tá východná. A preto vlastne by Robertovi Ficovi malo záležať na tom, aby každé stretnutie, ktoré môže realizovať niekým zo západu, ako by takto ako mohol kapitalizovať. Takže ako celé toto doslova až divadlo pôsobí strašne ako amatérsky, pretože Slovensko to avizovalo ako hotovú vec, že Merc príde a bude stretnutie ako doklad toho, že Fico je ako rešpektovaný na západe. A naozaj tomu nerozumiem, buď niekto veľmi zlyhal, alebo jednoducho podcenilo to, že Nemecko bude reagovať na niektoré kroky Slovenska, ktoré sa ukázali ako pre Nemecko nepríjemné.
0: Teď, pane Spáče, ešte prosím na slovenskou domácí scénu. Slovenský premiér sa včera vrátil do Handlové, kde byl pred dvěma lety postřelen. Proč sa premiér Fico na toto místo vrací? Protože v Handlové byl i pred rokem ve stejný deň.
10: To nie je iba o tom, že sa tam vracia. On tú situáciu z Handlovej, teda ten atentát alebo ten pokus o atentát pripomína neustále. Ako toto už sa v rámci nejakej domácej politiky vyskytuje takmer ako taký folklór. Ako slovenský premiér tú situáciu pripomína opakovane a neviem presne, čo tým sleduje. A je ako naozaj pravda, že on tam teda chodí alebo sa o tom zmieňuje a naposledy tam teda bol teda na to druhé výročie a vyslovoval sa za to, že Slovensko by malo akoby sa upokojiť, mala by sa znižiť nejaká polarizácia. Čo je extrémny paradox, pretože on teda je v slovenskej politike už naozaj matadore, tam niekoľko dekád. A ak si odmyslím Vladimíra Mečiara, tak práve Robert Fico je ten aktér, ktorý tú slovenskú politiku snáď polarizuje spoločnosť, polarizuje snáď najviac, pretože keď si vezmete jeho vyjadrenia k politickým rivalom, k občianskej spoločnosti, k menšinám, k západu, k Európskej únii, tak naozaj on je ten zdroj polarizácie.
0: Dodává politolog Peter Spáč z Masarykovy univerzity Brno. Díky za vaši analýzu a přeju hezký víkend.
10: Ďakujem pekne.
0: Bude 8:45, no a už za chvíli, konkrétně v 9 dopoledne, se dveře Českého rozhlasu otevřou všem svým posluchačům. Prohlédnout si dnes můžou, jak vypadá rozhlasová práce v historické budově na Pražských Vinohradech i ve všech regionálních studiích. Celým dnem nás ve vysílání provedou i naši reportéři, mezi nimi i Adéla Burešová. Dobrý den.
11: Hezké dopoledne. Já teď jsem na recepci Českého rozhlasu v Římské ulici, odkud budou návštěvníci přicházet. Někteří z nich už jsou tady, ale teď, protože venku trošku prší, takže tu zatím tak vyčkávají a posedávají na židlích. Já jsem si ráno rozhlasovou budovu v rychlosti ještě prošla. Na chodbách už jsou cedulky s vyznačením směru prohlídky. Na obou recepcích, tedy zde na Římské i na Vinohradské ulici, přibyly třeba bezpečnostní rámy, kterými návštěvníci musí před vstupem projít. Jinak se tu ale samozřejmě pracuje. V newsroomu sedí třeba kolegové zpravodajství, což ale neznamená, že by tam prohlídka nevedla. Naopak i centrum zpravodajského dění, kde společně jsou tedy redaktoři zahraniční, domácí nebo sportovní redakce, tak i to samozřejmě návštěvníci uvidí.
0: Ty jsi tedy na Pražských Vinohradech, co konkrétně čeká návštěvníky právě tam v hlavní budově Českého rozhlasu?
11: Ten program je tady hodně nabitý, proto vyjmenuju jen některé z těch akcí. Třeba rozhlasové studio S1 nabídne od 11 hodiny přímý přenos pořadu Tobogan s Alešem Cibulkou. Odpoledne, konkrétně mezi 13. a 14. hodinou ve vedlejším studiu S2, se můžou lidé setkat s moderátory Radiožurnálu Janem Pokorným a Liborem Boučkem. A určitě bych pak pozvala i na takovou interaktivní část dnešního dne otevřených dveří, rovněž ve studiu S2. Vyzkoušet si totiž tam budou lidé moci práci sportovního komentátora, konkrétně v čase mezi 15. a 17. hodinou. Sami si můžou totiž zkusit okomentovat legendární hokejový zápas ze zimních olympijských her v Nagánu z roku 1998.
0: Návštěvníci si můžou prohlédnout i regionální studia. Jaký ta si připravila program?
11: Opět vyberu jen některá z těch studií, protože jich máme celkem 14, nicméně bohatý program mají všechny z nich. A třeba v pardubickém studiu si můžou lidé zkusit načíst vlastní zpravodajskou relaci a stát se tak na chvíli zprávařem. Český rozhlas Olomouc pak zavede návštěvníky do úplně nových studií, které využívá teprve od roku 2022. A třeba rozhlasová budova v Brně pak dnes symbolicky oslaví 100. výročí. A na závěr ještě připomenu, že většina rozhlasových budov je otevřena od 9 do 17:30 večer. Je ale potřeba se podívat na naše stránky, kde jsou všechny konkrétní časy zveřejněné.
0: Reportérka Adéla Budešová mluvila o dnu otevřených dveří Českého rozhlasu. Děkuju.
11: Díky, naslyšenou.
0: Těšíme se na vás. A přidáme krátké zprávy chvíli po 8:45. Izrael i po domluveném prodloužení příměří o 45 dní zaútočil na Centrum civilní obrany v jižním Libanonu. Úder tam zabil nejméně 6 lidí, 3 z toho jsou zdravotníci. Dalších 22 lidí je zraněných, informuje agentura Reuters. A diváci společně s Porotou dnes večer ve Vídni rozhodnou o vítězi 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Mezi 25 finalisty je i český zástupce Daniel Žiž z písní Crossroads. A navážeme, vedle českého zástupce Daniela Žižky se do večerního finále letošního ročníku Eurovize dostala také chorvatská dívčí kapela Lelek. Členky skupiny i jejich fanoušky ale pobouřil komentář, který po jejich semifinálovém vystoupení zveřejnila na svém instagramovém účtu izraelská veřejnoprávní stanice Kan. Víc o letošních napjatých momentech kolem Eurovize si teď povíme s naší spolupracovnicí v Chorvatsku Teou Veselákovou. Dobré ráno.
12: Dobrý den.
0: Teo, co konkrétně izraelská stanice napsala, čím urazila chorvatské interpretky?
12: Na svém Instagramu zveřejnila video z vystoupení kapely Lelek a doplnila ho komentářem, že dívky vypadají, cituji, jako žena, která to v Eilatu přehnala s tetováním henou. Pro kontext dodám, že Lelek je folkpopová skupina a její píseň Andromeda, se kterou se probojovala na letošní Eurovizi, se dá popsat jako taková mystická etnopopová skladba. To je krátká ukázka, ta píseň je koncipovaná jako podsta ženské odolnosti, kolektivní paměti a identitě, která se uchovává a předává z generace na generaci. A tomu tématu odpovídá i pódiová prezentace, jenomže ta tetování na tvářích a tělech zpěvaček, ze kterých si izraelská televize vystřelila, nejsou vůbec náhodná, nejsou jen estetická a odkazují na starodávný a téměř už zapomenutý zvyk známý jako sicaně.
0: A co to bylo za tradici?
12: Jde o tradiční tetovací zvyk praktikovaný mezi katolickými Chorvaty, především ve střední Bosně, ale taky v některých částech Hercegoviny a Dalmácie. A ačkoliv má ta tradice svoje kořeny nejspíš ještě v předkřesťanské éře, tak získala na významu po roce 1463, tedy když se Bosna dostala pod osmanskou nadvládu. Rodiče pak tetovali svoje děti v naději, že je to ochrání chlapce před odvedením, obrácením na islám a výcvikem na janičáře, a v případě dívek to mělo chránit před zotročením i sexuálním násilím. Kromě toho měla ta tetování sloužit i jako obrana před násilnou islamizací a asimilací, a to tak, že jejich nositelům měla navždy připomínat jejich pravou identitu a původ.
0: No a jak kapela Lelek reagovala na komentář izraelské televize?
12: Na svůj Instagram skupina napsala, že jí znepokojil výsměch její kultuře a obětem utlačování katolických žen, kritizovala zesměšňování žen, které zpívají o bolesti a utrpení a současné projevení naprostého nedostatku soucitu a úcty k utrpení druhých. Televize Kan svůj komentář smazala, chorvatské delegaci na Eurovizi se veřejně omluvila a na platformě X napsala, že nebylo jejím záměrem urazit chorvatskou skupinu ani zdejší veřejnost. Nicméně na sítích se na stanici snesla kritika z mnoha koutů světa s tím, že její poznámka byla zkrátka neprofesionální a ostudná.
0: No, ono je to celé pikantní i v kontextu toho, že právě kvůli účasti Izraele se letos některé země rozhodly Eurovizi bojkotovat. Uvažovalo se o tom i v chorvatské veřejnoprávní HRT?
12: Zvažovalo se to, i když bych řekla, že tady v Chorvatsku to nebylo nějak velké téma. Každopádně Chorvatsko je mezi 35 zemí, které se Eurovize letos účastní, a jde o nejmenší počet soutěžících od roku 2003. 5 zemí se rozhodlo neúčastnit se jubilejního 70. ročníku a důvodem byly zejména protesty spojené s účastí Izraele právě kvůli jeho působení v pásmu Gazy. Těmi 5 státy jsou Island, Irsko, Španělsko, Nizozemsko a Slovinsko. No a právě slovinská veřejnoprávní stanice stanice RTV se k věci postavila asi nejtvrději s tím, že Eurovizi letos ani nevysílá a místo toho zařadila do programu cyklus Hlasy Palestiny, což je taková série palestinských dokumentárních a hraných filmů, která má přiblížit život a osudy lidí z pásma Gazy.
0: Jak zatím publikum reagovalo na vystoupení izraelského zástupce?
12: Bylo to trochu podobné jako loni. Část publika tleskala, část ho naopak takzvaně vypískala. To semifinálové vystoupení Noama Betana navíc narušily hlasité protesty na podporu Palestiny a vídeňskou arénou, kde se Eurovize letos koná, se v jednu chvíli rozléhaly slogany odsuzující izraelskou válku v Gaze. Ochranka pak několik demonstrantů taky vyvedla z areálu.
0: A za ten nízký počet účastníků na letošní Eurovizi ale nemůže jenom bojkot Izraele.
12: Je to tak, to máš pravdu. Některé země, mezi nimi například Bosna a Hercegovina, vynechávají z finančních důvodů. Zrovna bosensko-hercegovská veřejnoprávní stanice je totiž ve velmi těžké situaci, čelí sankcím Evropské vysílací unie kvůli dluhům vůči ní, které se táhnou ještě z roku 2016. Finančně na tom není nějak zvlášť dobře ani Severní Makedonie, byť tamní veřejnoprávní stanice alespoň vysílá soutěž a doufá, že se na Eurovizi příští rok vrátí. Jinak ale už léta chybí například Turecko, které akci ústy prezidenta Erdoána kritizovalo za propagaci LGBTQ+ komunity. Rusko je diskvalifikované od roku 2022 kvůli invazi na Ukrajinu. Na druhé straně jsou ale i země, které by se Eurovize chtěly účastnit, jenomže zatím nesplňují podmínky pro plnohodnotné členství v Evropské vysílací unii, a to je příklad Kosova.
0: Spolupracovnice v Chorvatsku Téa Veseláková s námi byla v Ranním plusu. Díky.
12: Hezký den, naslyšenou.
3: Posloucháte Víkendový Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7:30 na plusu.
0: Příčinou technická závada a škoda kolem 10 milionů korun. To jsou dosavadní závěry vyšetřování hasičů po požáru v Nové Pace na Jičínsku. Ve čtvrtek odpoledne tam hořelo bateriové úložiště. Jde přitom o technologii, která se s rozvojem ukládání elektřiny ze solárních panelů bude pravděpodobně v budoucnu čím dál víc rozvíjet. Jak je zabezpečená proti podobným nehodám? I na to se zeptáme technického konzultanta asociace Akubat Tomáše Galezioka. Přeju dobré ráno.
13: Krásné dobré ráno.
0: Když hasiči mluví o technické závodě na úložišti v Nové Pace, tak jaké technické závady můžou být u baterií nejčastější?
13: V dnešní době asi nejčastější systém, nebo respektive nejčastější ta porucha, která je, tak je závada na systému řízení vlastně celé té bateriové sekce. A dochází k nějakému přebíjení vlastně baterií a následně vlastně ke zvyšování teplot, které vedou až k vývoji vlastně chemické reakce, kdy už celý ten systém je následně nezastavitelný a při nějakých teplotách 120 až 200 stupňů Celsia dochází v podstatě ke vzniku požáru, takže to je asi jedna z nejčastějších problémů, která může být.
0: Jak vypadají vlastně kontroly bateriových úložišť před jejím spuštěním? Testují se nějak podrobněji, aby se případným požárům předešlo?
13: Určitě. V obecné rovině bateriový systém padá do takzvaného zařízení vyhrazeného technického podle vlastně českého legislativního procesu. Tím pádem podléhá minimálně výchozí revizní zprávě a následně vlastně probíhá ještě kontrola ze strany požárního úřadu, technikem požární ochrany, kontrola vlastně systému, který je instalovaný v celém tom kontejnerovém úložišti.
0: No a můžou být ty technické závady způsobené třeba i při instalaci baterie, prostě lidská chyba, tedy že technologie je v pořádku, ale nějakou chybu při zprovozňování baterie se prostě ten požár způsobí?
13: Určitě, ono je potřeba trošičku vyvrátit to bagatelizační riziko nebo tu bagatelizační rovinu, že se jedná vlastně o ledničku a to zařízení jako takové není úplně složité, takže je potřeba výběr dodavatele, kvalitního, výběr kvalitní technologie, znát pravidla, znát bezpečnost a mít vlastně dobrou instalační společnost, která ví, co dělá a nemůže tam nastat nějaké zvýšené riziko v podstatě při té montáži.
0: Vy jste vlastně zároveň autorem i protipožární příručky pro asociaci Akubat. Tak jaká jsou základní doporučení, aby se zamezilo požáru baterií v té vaší příručce?
13: Je to samostatný požární úsek, kdy vlastně ta bateriová To baterový systém je umístěný v samostatné místnosti. V případě jakéhokoliv problému se dá z objektu bezpečně uniknout, protože ta baterka je někde za dveřma a není k ní přístup v běžné rovině a tím pádem veškeré to riziko zůstává v samostatné místnosti, potažmo v samostatném požárním úseku. A to je asi jeden ze nejzásadnějších bodů vlastně celé té brožurky, se kterou jsme se nějak poprali v minulém roce.
0: Platí tato pravidla i pro samostatné baterie, když je má třeba někdo u svého rodinného domu? Respektive, jak můžou lidé u těchto domovských baterií preventivně zamezit případné nehodě?
13: Ta preventivní nehoda, nebo respektive to preventivní zamezení je určitě prostředí. Víme, jak vypadají rodinné domy, potažmo byty, do kterých se v podstatě baterky instalují. Takže zamezit zaskládání regálama, barvy, laky a tyhle ty záležitosti, které nám v podstatě v doma nějakým způsobem zůstávají z průběžných oprav. A hlavně to o prostředí, čili měla by být nějaká stabilnější teplota, stabilnější vlhkost a to prostředí by mělo být trošičku přizpůsobené instalaci vlastně toho bateriového systému a trošičku k tomu přistupovat s respektem.
0: Jak jsou zabezpečená bateriová úložiště, tak nejen o tom jsme mluvili s Tomášem Galeziokem, technickým konzultantem Akubat. Díky moc, že jste si udělal čas na Ranní plus.
13: Děkuji za pozvání a přeju krásný den.
0: Za chvíli bude 9 hodin. Ve světové premiéře uvádí Městská divadla pražská adaptace tří knih současného francouzského autora Eduarda Luise. Inscenaci s názvem Jak se stát jiným připravil slovenský režisér David Paška, který do hlavních rolí matky a syna obsadil Tomáše Daleckého a Evu Salcmanovou. Představení řeší otázku, do jaké míry lze psát velmi otevřené knihy o vlastní rodině.
14: I když se v inscenaci řeší především domácí konflikty, na jevišti nestojí dekorace kuchyně nebo obývacího pokoje. Naopak, celý jeho prostor zaplnilo projekční plátno, na kterém se během hry promítají záběry třeba i z prostoru před divadlem a především obří zelená maketa pijavice,
15: která prská, saje a vysává všechno naokolo. A my jsme se právě rozhodli zvolit takovýhle trošku kafkovský metaforický obraz, jak je viděn autor svou rodinou a jak je viděna rodina svým autorem.
14: Hlavní postavou hry je Eddie B., tedy alter ego samotného autora. Toho hraje Tomáš Dalecký.
16: Ta pijavice je dobrá v tom, že on se, aby se mohl dostat, aby se mohl stát jiným, aby se mohl dostat z těch poměrů, tak se do jisté míry musel přisát někomu jinému a vyšplhat se potom žebříčku nahoru. A když se dostal nahoru, tak svým způsobem vysál i tu rodinu tím, že o nich napsal ty knihy, využil je.
14: Rozhodnutí Eddieho odejít se pro něj stává radikálním životním zlomem. Změní si jméno, začne psát a prostřednictvím literatury veřejně pojmenuje vše, o čem se doma mlčelo. Právě tato nekompromisní otevřenost udělala z Eduarda Luise jednu z nejvýraznějších osobností současné francouzské literatury.
15: Opisuje v dětství vyrostání prostě v chudobné dělnické třídě někde na severu Francie a rodinný stav plný homofobie, rasismu, sexismu, útlaku, alkoholismu.
14: Slovenský režisér David Paška pracuje v Česku poprvé. Narodil se v Bratislavě, gymnázium vychodil v Praze a pak odešel studovat do Vídně. Pro herce Evu Salcmanovou a Tomáše Daleckého jsou jeho režijní postupy dost přínosné.
17: No to jsme ještě nezmínili, že součástí celé té inscenace je live cinema, to znamená, v tom bylo to zkoušení specifické, že jsme museli trénovat doslova a do písmene tedy tu spolupráci s tím kameramanem, stavět se do záběru, stát přesně na přesném místě.
18: Příběh mohla tvořit kapitolu nové odiseje zadosti učinění. Pro mě, když strávila většinu života ve stínu.
14: Představení s názvem Jak se stát jiným v režii Davida Pašky uvádí Pražské divadlo Komedie. Trvá necelou hodinu a půl a hraje se bez přestávky. Michaela Betešková, Český rozhlas.
19: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Tady je pozvánka na dnešní Zaostřeno, dnes po půl desáté dopoledne na Plusu. Téma: cesta za dobrým výdělkem v jihovýchodní Asii se může změnit v noční můru. Osudným se už mnoha lidem stala takzvaná scam centra. Miliony lidí po celém světě přijdou kvůli něm každoročně o miliardy dolarů. Zaostří na to David Jakš. Teď je 9 hodin, z ranního plusu vám hezkou sobotu přeje Ondřej Látala.
3: Český rozhlas Plus.
0: A naše nabídka do 9:30, proč chtějí opoziční strany napadnout u ústavního soudu sněmovnou schválenou novelu o veřejných rozpočtech. Jak zablokování hormuzského průlivu ovlivňuje světové zemědělství a co dnes nabídne svět knihy. Nejdřív zprávy má je Monika Vrchotová.
8: Přeji hezké ráno. Ruské střely zasáhly oděskou oblast na Ukrajině. Cílem útoků byla kritická infrastruktura i rezidenční budovy. Na místě jsou dva zranění, informoval o tom šéf zprávy oděské oblasti Oleh Kyper.
20: Oděská oblast byla v noci podle úřadů terčem masivního útoku ruských dronů. Na snímcích, které zveřejnil šéf oblasti Oleh Kyper na Telegramu, zasahují hasiči u poničené pětipatrové budovy ve městě Izmail. Dům má poničená okna, fasádu a jeden z bytů hoří. Podle ukrajinské agentury Unian je ve městě asi 20 000 lidí bez elektřiny. Během ruského útoku byl zasažen taky přístav v Oděse. Rusko na jihu Ukrajiny útočilo pár dní po rozsáhlém útoku na Kyjev, při kterém zemřelo více než 20 lidí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský slíbil odplatu. Zelenský taky tvrdí, že Rusko plánuje útoky na rozhodovací centra na Ukrajině, včetně prezidentské kanceláře nebo podzemních bunkrů v Kyjevě. Marcel Faltis, Český rozhlas.
8: Druhý nejvyšší velitel Islámského státu je po smrti. Na sociální síti Truth Social o tom informoval americký prezident Donald Trump. Abu Bilala al-Minukiho zabili v Nigérii americké síly ve spolupráci s místními ozbrojenými složkami. Trump ho označil za nejaktivnějšího teroristu na světě. Operace podle něj byla pečlivě naplánovaná a velmi složitá.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Lidé, kteří v dětství žili v azylových domech, se do nich v dospělosti často vrací. Informoval o tom národní ředitel sociálních služeb armády Spásy Jan František Krupa. Podle něj se problémy přesouvají na další generaci. Armáda Spásy loni poskytla pomoc více než 1700 dětí. Právě ty tvoří v azylových domech organizace 55% klientů. Krupa taky uvedl, že pro případnou změnu a zlepšení situace je důležitá hlavně motivace.
21: Taková ta celorodinná jako rezignace, frustrace na ten systém, nedůvěra, že se něco může změnit, tím pádem rezignace na vzdělávání, nějaký jako progres, taková ta neschopnost vidět světlo na konci tunelu je podle mě jako klíčový faktor.
8: Řešení Krupa vidí v prevenci a dostupném bydlení, podpoře sociálních pracovníků i finanční pomoci potřebným. Do centra Londýna dnes dorazí tisíce lidí na propalestinský pochod ke dni Nakby. Palestinci si připomínají 78 let od vyhnání a útěku ze svých měst a vesnic na území dnešního Izraele. Protest je ve stejný den jako demonstrace s názvem Spojme království, kterou organizuje protiislámský aktivista Tommy Robinson. Britské muslimské komunity a menšiny se bojí, že by mohli čelit většímu násilí a nenávisti. Kvůli obavám ze střetů v případě souběžných protestů londýnská policie povolala více než 4000 policistů. Posloucháte zprávy Plusu. Český rozhlas dnes pořádá Den otevřených dveří. Návštěvníci si můžou prohlédnout regionální vysílací studia, ale i komplex v Praze na Vinohradech. Tam budou komentované prohlídky až do 17:30. Producentka Zuzana Foglarová upřesňuje, že vstup na ně je přes recepci v Římské ulici.
22: Bylo potřeba si na ně rezervovat časovou vstupenku, ale pokud jste to neudělali, tak neváhejte, každou celou hodinu máte pořád možnost tu časovou vstupenku získat tady přímo na místě. No a druhá možnost je nechodit na komentovanou prohlídku a přijít se podívat jenom na doprovodné programy.
8: Na doprovodný program, kde lidé můžou například poslouchat přímý přenos pořadu Tobogán s Alešem Cibulkou, bude určený vstup z historické budovy na Vinohradské 12. Turisté v Krkonoších můžou ode dneška opět každý den využívat lanovku na Černou horu. Do pravidelného denního letního provozu se vrací i lanová dráha na Sněžku. Většina ostatních lanovek bude dál jezdit jen o víkendech. Na letní provoz ale postupně přechází většina turistických služeb v Krkonoších, upozorňuje mluvčí střediska Černá hora Pec Zina Plchová.
23: Na víkend se ve ski resortu Černá hora Pec rozjíždí i sedačková lanovka Portážky ve Velké Úpě, lanové centrum s novými překážkami přímo v Peci pod Sněžkou a dětský park na vrcholu Černé hory.
8: Začaly castingy na příštího Jamese Bonda, píše o tom zpravodajský server BBC s odvoláním na oznámení amerického filmového studia, které se na vzniku snímku podílí. Mezi favority bookmakerů aktuálně patří například Henry Cavill nebo Jacob Elordi a další čtyři britští herci. Úspěšný uchazeč bude sedmým hercem, který stvární roli agenta 007 ve 64-leté historii Bondovek. Zatím není jasné, kdy se o obsazení rozhodne. Sobota bude převážně zatažená a deštivá, v Beskydech hrozí i vydatný déšť, ojediněle i bouřky a teploty 8 až 13, na severozápadě Čech až 16 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Ranní Plus.
0: Skoro 6 minut po 9. dopoledne, dobrý den. Sněmovna schválila spornou novelu rozpočtových zákonů. Do maximálních schodků by se tak nově nemuseli počítat strategické stavby dálnic nebo železnic a výdaje na obranu nad 2% hrubého domácího produktu. Opozice novelu kritizovala, rozvolnění pravidel by podle ní znamenalo nekontrolovatelné utrácení. Zároveň se chce obrátit na ústavní soud. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Ministryně financí Alena Schillerová s ANO s kritikou nesouhlasí. My to teď v Ranním Plusu probereme s ekonomem, někdejším rektorem Vysoké školy ekonomické Richardem Hindlsem. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeji.
0: Pane profesore, co pro české veřejné finance bude tedy v praxi znamenat, pokud ten zákon vstoupí v platnost?
1: Pro českou ekonomiku a pro nás všechny vlastně to bude znamenat jediné v tom, že si budeme muset nadále hlídat to, jak české rozpočty figurují, jak fungují, jaký deficit budou mít. To, že byl přijat tento zákon, neznamená ještě vůbec nic v tom, že by se ty rozpočty měly výrazně zhoršit nebo zlepšit. Záleží skutečně na tom, jaká bude hospodářská politika současné vlády. Ten příběh o tom, o té změně pravidel je poměrně dlouhý. My už se 7 let trápíme vlastně z deficity státního rozpočtu a někdy v polovině tohoto období, někdy před 3 lety po covidu a po odeznění covidu se zpřísnila pravidla paragraf 10a zákona o státním rozpočtu, který stanoví schodky v určité trajektorii až do roku 2028. Ale stanovuje na tak nízké úrovni ty schodky, že prakticky žádná vláda by v tuto chvíli nebyla schopná těm pravidlům nebo těm požadavkům dostat, proto ta změna.
0: Ty prostředky mají do investic na dopravní a energetickou infrastrukturu a také na obranu. To jsou vlastně oblasti, které se považují i ekonomy za zásadní, takže co je na tom tak špatně, že se kvůli nim Česko zadluží?
1: Já si myslím, že to, co se odehrává, je především politický boj. To zadlužování samozřejmě určitý problém je, ale v současné době vlastně nevidím příliš mnoho věcí, které by zase zadlužování zvyšovaly. Dokonce pokud se podíváme na některé výroky, nebo aspoň pokud jsem to stačil zachytit ve veřejném prostoru, tak třeba vláda zatím ustoupila od svého původního plánu snížit korporátní daň z původních 21% na 19, odložila zatím tuto záležitost, také jsem zaregistroval, že se zatím nepočítá v tomto roce s úpravou způsobu valorizace důchodů, že zatím ponechává ten systém valorizace, jak byl nastaven asi před 3 nebo před 2 lety. Tak z tohohle důvodu já zatím nevidím žádnou velkou rozmařilost současné vlády. Skutečná pravda je, že ten náš deficit je vysoký, ale bohužel je to odraz současné naší ekonomické situace a musíme stále věřit, že se to začne zlepšovat. Velmi jsem zvědav na taková ta čísla o plnění státní pokladny, která jsou vždycky 1. měsíce. Jsem zvědav, jak se tahle věc bude vyvíjet teď v následujících měsících, to znamená 1. června, 1. července, to už bude určitý signál.
0: Přidejme ještě prosím pohled z toho evropského úhlu pohledu. Ta novela měla původně jen, řekněme, převést ta nová evropská fiskální pravidla do českého práva. Ministryně financí Alena Schillerová s ANO ale těmi pozměňovacími návrhy zásadně rozvolnila tato pravidla. Tak jak se na tento posun může tvářit Evropská komise?
1: Pokud je mi známo, a myslím, že to dokonce proběhlo i v nějakém rozhovoru v Českém rozhlase, tak ministryně chce jednat s evropským komisařem pro ekonomiku, pro hospodářství, panem Dombrovskisem, právě o změně těch fiskálně strukturálních pravidel. To jsou ta pravidla. Evropská unie před zhruba 3 lety přešla od takového toho jednorázového stanovování deficitu k určité rozpočtové deficitní trajektorii. To je ten náš postupný to naše postupné snižování deficitu až do roku 2028. Ta naše pravidla a zákon o rozpočtové odpovědnosti jsou velmi přísně navázány na evropskou strukturu, takže každá takováhle změna se musí projednávat i v Evropě. Pokud jsem viděl i váš rozhovor, tak paní ministrině chce jednat s ministrem Dombrovskisem, evropským ministrem Dombrovskisem, právě o úpravě toho fiskálně strukturálního plánu, tak aby se sice dodržela 3% strukturálního deficitu, ale aby současně nebyl ten limit tak přísný, jak je v našem zákoně, v té novele zákona z roku tuším 2023. A pokud se týká o ty ostatní parametry, které ve vztahu k Evropě jsou, tak Evropa zpřísněla tu věc, což je docela logické, zejména po covidu, a ne všechny země se s tím vyrovnávají úplně dobře, ale tenhle ten způsob naší úpravy asi je zcela legitimní a zcela oprávněný.
0: No a opozice se chce kvůli té novele obrátit na ústavní soud. Mohlo být projednávání nestandardní? Mám na mysli, že se podle opozice nemohlo několik zákonodárců vyjádřit. Za

0: jestli ta pravidla byla porušena, nebyla porušena, to já nedokážu úplně posoudit. Já nejsem velký znalec z parlamentních procedur, tak tohle posoudit nedokážu, ale spíš si myslím, že se začíná až příliš mnoho lidí nebo situací řešit v ústavním soudu a to není dobře řešit, je mají politici.
1: Pohled ekonoma někdejšího rektora Vysoké školy ekonomické Richarda Hindlse. Díky, že jste s námi byl v Radním plusu.
0: Hezký den, děkuju pěkně.
1: Pokračuje Mezinárodní veletrh a festival Svět knihy. Dnes se ve Stanovém městečku na pražském výstavišti představí hvězdy evropského thrilleru. Chystá se debata s držitelem Nobelovy ceny za literaturu Abdulrazakem Gurnahem. U stánku Českého rozhlasu si můžou návštěvníci poslechnout rozhovor s americkým historikem Timothy Snyderem. Dění na světě knihy sleduje reportérka Kateřina Svátková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Program třetího dne startuje za necelou hodinu. Co dnes návštěvníky čeká?
2: Ona sobota je tradičně návštěvnický velmi silný den a odpovídá tomu i program. Dneska naposledy bude možné vypravit se na setkání s těmi jmenovanými největšími hvězdami letošního ročníku. Ta jména se objevují vlastně tři hlavní a kromě Timothyho Snydera a britsko-tanzanského nobelisty Abdulrazaka Gurnaha dnes bude na stánku Českého rozhlasu i Boalem Sansal. Už jsme tady o tom mnohokrát mluvili ve vysílání. On je specifický francouzsko-alžírský autor. Je, vlastně dnes budeme mluvit o jeho příběhu disidenta. Donedávna byl i politickým vězněm v Alžírsku a je spojen vlastně i s Českem, protože tady má část rodiny, dvě dcery. Jeho první manželka byla Češka. No a právě i Boalem Sansal bude tedy na stánku Českého rozhlasu dnes odpoledne po třetí hodině. A budou tady i hosti, kteří se primárně neživí literaturou na celém veletrhu. To jsou jména, která táhnou vlastně tu širokou veřejnost. Budou tady spousta autogramiát, třeba Dana Barty. Hodina programu je rezervovaná třeba pro populárního pediatra Cyrila Děckaře. Zatím půjdou jak mladí rodiče, tak si myslíme děti, to je velmi vlastně takový populární influencer teď na sociálních sítích. No a abych se vrátila ke klasické literatuře, tak tady se ti, co jí mají rádi, můžou vydat třeba na program věnovaný z tému výročí narození Arnošta Lustiga. A současnou českou literaturu dnes zastoupí vítěz Magnézie litery Dora Kaprálová, kdo ji nestihl v žádném z pořadů, tak tady se bude mluvit nejen o její mariborské hypnoze knize roku 2025.
1: Já už jsem o tom před chvílí mluvil v úvodu, část programu dnes zaplní i světový thriller. Koho z populárních autorů si můžeme přijít poslechnout?
2: On, kdo má rád tenhle žánr, tak pravděpodobně už ví svoje. A dneska tady bude debatovat britsko-francouzská dvojice Helen Fieldsová, Bernard Minier. Já můžu mluvit třeba o tom Minierovi, protože to je opravdu bestsellerista. Helen Fields patří k tomuhle žánru, k bestselleristům zase v Británii, by mě velmi populární u nás. A kdo si oblibuje třeba více středoevropský region v tomhle žánru, tak tady bude i Robert Brinza nebo Josef Karika ze Slovenska. No a ten sobotní program je samozřejmě přizpůsobený i tomu, že se očekává největší nával návštěvníků. Uvidíme, jak to bude vypadat. Zatím tady v Holešovicích trochu poprchává. Snad se všichni schováme v tom Stanovém městečku, debatovat se bude až do večerních hodin. No a je tady spousta dalších jmen, aby to nebyl telefonní seznam, tak k těm zajímavým objevům letošního festivalu bude patřit třeba chorvatský spisovatel Damir Karakáš nebo slavný izraelský režisér a taky romanopisec Šemi Zahrin. Proč o nich mluvím, rozhovory s nimi budu připravovat právě i do naší rubriky Kniha dne, takže i ti, co nestihnou vlastně ten dnešní program, tak nebudou ochuzeni. No a Svět knihy zatím naplňuje pořadatelská očekávání, možnost online rezervací míst na těch jednotlivých programech funguje, řekla bych, velmi dobře.
1: Tipy na to, co navštívit během soboty na Světě knihy, shrnula v Ranním plusu Kateřina Svátková. Katko, díky.
2: Díky, hezký den.
1: 9 hodin, 16 a čtvrt minuty. Pokračující blokáda hormuzského průlivu žene nahoru ceny umělých hnojiv. Vyrábí se z plynu a ropy. Podle odhadů Světové banky by hnojiva letos mohla zdražit o třetinu. Podle Mezinárodního obchodního centra by to mohlo znamenat, že světové ceny potravin vzrostou o 6%. Nedostatkem jídla by kvůli tomu mohlo trpět až 45 milionů lidí. Problémy, které způsobují přerušené dodávky pohonných hmot a hnojiv, nejrychleji dopadají na menší ekonomiky závislé na jejich dovozu. Pro zemědělství potřebujeme hnojiva, například močovinu na pole. Potřebujeme taky hnojivo NPK, ale to teď není. A když už se objeví, je jeho cena dvojnásobná. Jenže výkupní ceny plodin tomu neodpovídají. Farmáři jsou kvůli tomu pod obrovským tlakem.
3: Pytle hnojiva v regálech obchodů podle agentury Aninews marně hledají například někteří farmáři v Indii. Zmiňovaná močovina je v současném zemědělství nezbytná pro pěstování základních plodin, jako je rýže, pšenice nebo kukuřice. Bez ní klesnou výnosy, upozorňuje vedoucí analytička Mezinárodního obchodního centra Julia Spisová.
4: Sledujeme, že se farmáři situaci přizpůsobují. Někteří přecházejí na plodiny, které potřebují méně hnojiv. Jiní odkládají dobu hnojení a nebo používají menší množství hnojiv. A to má přímý dopad na výnosy i na objem potravin, který bude k dispozici v této i v dalších sezónách.
3: Indie přitom společně s Brazílií potravinami zásobují i další země a pokud budou prodávat méně a dráž, pocítí to trh s potravinami celosvětově. Problémy hrozí například Bangladéši. Ten dovoz potravin doplňuje vlastní produkcí. Ta je ale téměř úplně závislá na hnojivech z Perského zálivu. Navíc 4 z 5 bangladéských továren na průmyslová hnojiva dočasně přerušily provoz. Hnojiva se totiž vyrábějí z ropy a plynu a ty se teď hormuzským průlivem taky nedostanou.
4: Na dovozu močoviny ze zemí Perského zálivu jsou závislé i další asijské a africké státy. Například v Nigérii víc než 90% dovozu hnojiv pochází právě z Perského zálivu. Podobně je tomu taky ve Středoafrické republice, Somálsku, Jihoafrické republice a nebo v Keni.
3: Dodává Julia Spisová z Mezinárodního obchodního centra. Sedba začala už v částech Asie, ale taky v Evropě. Čeští farmáři byli většinou na jarní hnojení předzásobení. Na podzim už ale vyšší ceny zřejmě taky pocítí, říká mluvčí agrární komory Barbora Pánková.
5: Většina farem kombinuje organická hnojiva s těmi průmyslovými, tedy nahradit jeden typ druhým může fungovat jen do určité míry a nemusí zjistit požadovaný výnos, což se může podepsat na celkovém objemu produkce. Co se týká domácí produkce průmyslových hnojiv, Česko má vlastní kapacity, ale problém může být s dostupností jednotlivých složek pro jejich výrobu.
3: Podle Mezinárodního obchodního centra by celosvětovému trhu pomohlo, kdyby vývoz hnojiv navýšily země, které na to mají kapacitu i suroviny, například Egypt, Alžírsko nebo Čína. Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Krizi v hormuzském průlivu z pohledu zemědělství v ekonomicky slabších zemích světa se podrobněji věnuje nový díl pořadu Českého rozhlasu Plus Za obzorem. Poslechnout si ho můžete v premiéře zítra po 1:30 odpoledne. A teď v 9:20 přidáme krátké zprávy. Ruský prezident Vladimir Putin navštíví Čínu. Se svým protějškem Xi Jinpingem by se měl podle Kremlu setkat příští úterý a středu. Ruské střely zasáhly oděskou oblast na Ukrajině. Cílem útoku byla kritická infrastruktura i rezidenční budovy. Na místě jsou 2 zranění. A Beskydy dnes zasáhnou vydatné deště, do neděle tam může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Blíží se období letních brigád a s ním i každoroční schánění přívýdělků, jenže o nabídky, které lidé chtějí nejvíc, bývá na trhu často největší nouze. O jaké brigády je teď největší zájem a nakolik si brigádníci přijdou, to zjišťovala redaktorka Magdalena Machová. Dobré ráno.
6: Hezké ráno.
1: O jaký příležitostný přivýdělek se tedy lidé nejčastěji zajímají a je takových pozic dostatek?
6: Já jsem oslovila několik personálních agentur a v jednom se všechny shodují. Nabídka a poptávka se úplně nepotkávají. Největší zájem je totiž o klidnější práci uvnitř, tedy kanceláře, administrativu nebo třeba recepce. Jenže zaměstnavatelé to mají nastavené opačně. Hledají hlavně lidi do výroby, skladů, gastronomie, hotelů nebo třeba i do zemědělství. A ten nepoměr je letos opravdu výrazný. Třeba na Vysočině podle personální agentury Index Noslu na jednu atraktivnější brigádu v administrativě nebo právě kultuře připadá 20 až 30 zájemců. S rozvojem umělé inteligence navíc některá odvětví, kde se typicky pohybovalo hodně brigádníků, postupně upadají. Jedná se třeba o práce na zákaznickém servisu, kde pracovníky postupně nahrazují AI chatboti.
1: Schání letní brigády jen studenti nebo si chtějí přivydělat i jiné skupiny obyvatel?
6: Brigády už dávno nejsou jen studentskou záležitostí, i když se to tak pořád často zdá. Firmy čím dál častěji hledají pomocníky nejen na léto, ale potřebují je průběžně během celého roku, třeba podle sezóny nebo podle provozu. A mění se zároveň i samotná skladba lidí, kteří o brigády stojí. Vedle studentů dnes schání přivýdělek rodiče na rodičovské dovolené, důchodci nebo taky cizinci. Výrazně je to vidět i u ukrajinských pracovníků, kteří v některých regionech tvoří už významnou část zájemců o práci. No a zvlášť u těch seniorů pak zaměstnavatelé často oceňují zkušenosti, spolehlivost, ale i to, že mají čas právě mimo hlavní sezónu.
1: A na jakou mzdu si dnes brigádníci přijdou?
6: U těch nejběžnějších brigád, jako je práce v obchodě, ve skladu nebo v logistice, se mimo Prahu a Brno pohybuje mzda zhruba mezi 140 a 160 korunami na hodinu. V některých případech, podle směn nebo náročnosti provozu, to může být o něco více. No a v těch velkých městech, jak jsem zmiňovala právě Brno nebo Praha, může být hodinová mzda asi o 10 až 20% vyšší. U lépe placených nebo kvalifikovanějších brigád je ten rozdíl pak více znatelný. Tam se mzda může pohybovat kolem 200 korun na hodinu. Typicky jde třeba o specializovanější práci, administrativu nebo pozice, kde už je potřeba konkrétní dovednost nebo zkušenost.
1: Zjistila redaktorka Magdalena Machová. Moc za to děkuju. Hezký víkend.
6: Hezký den.
1: Sigmund Freud odemykal tajemství lidské duše. V jeho rodném domě v Příboře na Novojičínsku teď můžou návštěvníci odemknout vzpomínky na dětství zakladatele psychoanalýzy. Otevírají právě na 170. výročí Freudova narození.
7: Jmenuji se Sigismund Schlomo Freud a jsou mi 3 roky. Maminka mi říká mein goldener Sigi. Jednou odhalím velké tajemství.
8: Uvítání od věhlasného obyvatele a jdeme objevovat dům snů Sigmunda Freuda s jedním z autorů expozice Zdeňkem Durdilem.
9: Divák dostane svazek klíčů a těma klíčema si může odemykat jednotlivý objekty.
8: Procházíme vnitřkem skříně do místnosti s kolébkou.
9: V té době malým chlapcům se zpívaly u kolébavky, který je směřovali k tomu, aby byli významní, aby vlastně byli moudří.
8: Dá se říct, že si to vzal k srdci a naplnil.
9: Myslíme, že jo.
8: Další z autorů expozice Jakub Deml vysvětluje, jak to tady funguje.
10: My umožňujeme návštěvníkům se všeho dotýkat. Naopak jako bez toho dotýkání vlastně ta expozice moc nefunguje.
8: A já si teda tím pádem můžu nasadit brýle Freudovky?
10: Můžete.
8: Z Freudova dětství toho tady moc nezůstalo. V expozici si hýčkají knihu o alpské zvířeně s věnováním. Podle nezávislého starosty Příbora Jana Malíka si ale Rodákova odkazu velmi cení.
11: Tady žil pouhé 3 roky a zároveň i z jeho učení jsou to ty nejdůležitější, to dětství. Ono je zajímavé právě to, že Freud je takový velikán, a v tom domečku je vidět to, že každý jsme normální lidi.
8: Přitom Freudův rodný dům měl na mále a sanace židovského geta za komunismu přečkal jako jediný. Snad díky pamětní desce, za kterou příborským vyhlasný rodák stihl ještě za života poděkovat. Z Příbora Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Karel Pfeiffer pochází ze Slovenska. Před téměř 90 lety se tam narodil do německé rodiny účetního, který pracoval ve Vápence. Přímo u továrny měl i malý byt a šťastnou rodinu. Za války se z něj stal SSák. Jeho syn Karel, o kterém bude řeč, se s tím potýkal celý život. Tady je pozvánka k dokumentu z cyklu Příběhy 20. století, který připravil Mikuláš Kroupa.
12: Jmenuji se Karel Pfeiffer. Narodil jsem se 14.6.1936 v Margecanech. Můj táta byl SSák a můžu říct, že sloužil v Jablonci nad Nisou. SSáci, my víme, co nadělali, co Hrdice a podobně. Tak mě zajímalo, co asi dělal on, kde tam byl, že tak oni byli malá posádka a byli umístěni v takové velké továrně. Ty, co to dělali, byli zajatkyně, ruská děvčata. Ty vojáci, co tam se mnou byli, ta malá posádka, je jako hlídali a já jsem nikdy nikoho nehlídal, protože já jsem dělal to, co je moje povolání, můj tatínek byl účetní celý život. Od začátku až do jeho smrti, pořád byl účetní. Já jsem dělal účetní práci, tohle to mi říkal. No.
13: Tatínek pana Pfeiffera pracoval jako účetní SSák ve zbrojní továrně Getevent u Jablonce. Nebyla to obyčejná fabrika na zbraně, ale prováděl se tu i výzkum a vývoj specializovaných zbraní. Například se tu vyrábělo nebezpečné zařízení. Mělo krycí jméno Nordpol, dálkové navádění raket.

0: Karel byl malým klukem a svět kolem sledoval svýma dětskýma očima. Vztah k tatínkovi neměl vůbec nic společného s politikou, nacistickou ideologií, Hitlerem, němectvím. To podstatné je pro děti jinde. Prostě být společně s mámou a tátou.
1: Nikdo mi nic neřekl, najednou nebyl a vím, že jsem ho pořád jsem ho chtěl. Já jsem tatínka strašně miloval, pořád jsem po něm toužil, pořád jsem chtěl a furt jsem se na něj ptal, kdy přijde domů a tak.
2: A maminka nevysvětlovala?
0: Ptá se Petra Verzichová, spolupracovnice Paměti národa.
1: Co mohla říkat, kolik mě bylo 6 let, že v té době.
0: Jeho tatínek se podle pozdějšího vyšetřování žádných válečných zločinů nedopustil. Vyšetřovali ho čeští důstojníci, drželi ho ve vězení, kasárnách, v internačním táboře a pak byl odsunut do Německa. Svoji rodinu, tu českou část, tedy svoji manželku a dva syny, tu nechal. Zůstali v Novém Městě nad Metují. Rodiče se pak rozvedli, oba si našli nové partnery. Karel prožíval peklo. Hledal cestu k novému tatínkovi, děti se mu vyhýbali, říkali mu, že se s ním nesmí kamarádit, protože jim to zakázali rodiče. Objevil ale skauting. Jenomže ten mu brzo soudruzi zrušili. A protože v 8. třídě provedl malér na fotce Stalinovi v nějakém časopise, přikreslil knírek a udělal z něj Hitlera. Soudruzi ve školské komisi rozhodli, že tento synek někdejšího SSáka musí do učení a nikoliv na gymnázium, kam se chtěl přihlásit. Známky a píly na to měl. Karla doslova zavřeli do internátu. Učil se na zámečníka. Tady si našel spřízněnou duši.
1: Náš hlavní vychovatel v té době byl pan Wurm, kterýmu jsem strašně fandil, protože jsme viděli, že bojoval na barikádách v Praze a dostal prezidenta Benešovy znamenání. A já jsem si jednou tak dozvěděl, že když jsi byl scout, a já jsem v tu chvíli věděl, že to je můj spojenec. Jo. On se moc neprojevoval jako komunistický, ani ve straně nebyl samozřejmě, tak ho ty další ho vyštípali.
0: Panu Wurmovi nešťastný Karel napsal dopis. Jak je to hrozné, že scouting takto pomalu umírá. A pan Wurm mu odepsal, ať se drží svých zásad. Je opatrný a dá pozor, aby tento dopis nikdo nečetl. Jenomže dopis zachytili na internátu. Na obálce poznali vychovatelé rukopis vyhozeného Wurma. Dopis otevřeli, přečetli si ho, vtrhli do pokoje Karla a objevili jeho tajný skautský deník. Ten byl samozřejmě plný nelichotivých poznámek na adresu komunistů. Dopis a deník pak odnesli na místní policejní stanici. Soudruzi z přátelství dvou skautů udělali protistátní činnost.
1: On sám za to pak šel sedět na 16 měsíců, za to, že mě napsal, aby byl opatrný. A dával pozor. Nic jiného. A za takové věci se zavíralo. Představte si.
0: I 15-letého Karla Pfeiffera soudili. Jak to s ním dopadlo, si nechám do příběhu 20. století.
3: Tolik Mikuláš Kroupa, dokument vysíláme v repríze v neděli večer po 20. hodině. Sobotní Radní plus je na konci, přejeme hezký víkend, loučí se Ondřej Látal.
4: Bylo 9:30.
5: Český rozhlas plus. Zprávy.
4: Ruský prezident Vladimír Putin navštíví Čínu. Se svým protějškem Xi Jinpingem by se měl podle Kremlu setkat příští úterý a středu. Jednat mají o vzájemných vztazích i o klíčových mezinárodních otázkách. V pátek z Pekingu odletěl americký prezident Donald Trump, který Čínu navštívil po 9 letech. Bankovní aplikace a internetové bankovnictví některých tuzemských bank dnes čekají technické odstávky. Komerční banka kvůli servisním pracím počítá se zpomalením online systému až do 10 hodin večer. Česká spořitelná klienty informovala, že během noční údržby systému George nebude možné provádět platební operace. Muž, na kterého v sobotu u pobřeží západní Austrálie zaútočil žralok, podlehl zraněním. 38-letého muže zvíře napadlo poblíž oblíbené turistické destinace ostrova Rottnest. Australské státní úřady doporučili lidem, aby byli v této oblasti obzvlášť opatrní. Jde o druhý smrtelný útok žraloka v Austrálii v tomto roce. Posluchači můžou dnes nahlédnout do zákulisí Českého rozhlasu. V rámci dne otevřených dveří se veřejnosti otevřela studia v regionech i historická budova na Pražských Vinohradech. Poslední skupiny vyrazí na komentovanou prohlídku ve 4 hodiny odpoledne. Připravená jsou taky setkání s moderátory a autogramiáda. V Číně se dnes poběží 23. ročník maratonu na Velké čínské zdi. Účastníci během toho zdolají přes 5000 schodů. Právě velké převýšení a zdolávání schodů dělá z maratonu náročný závod, který je i na seznamu světového dědictví UNESCO. Vytrvalci se mohli přihlásit do klasického maratonu o délce 42 kilometrů, půlmaratonu nebo běhu na 8,5 kilometru. A lidé v Praze dnes na Letenské pláni uvidí přehlídku skoro 30 moderních i historických autobusů. Společnost Ropid tam pořádá 9. ročník autobusového dne. Návštěvníci uvidí například trolejbus Škoda Solaris nebo elektrobusy a další vozidla. Připravený je taky kulturní program, výstavy a vyhlídkové jízdy okolo Pražského hradu nebo třeba do Karlínského studia Českého rozhlasu. Dnes bude většinou zataženo, deštivo a chladno, 8 až 13 stupňů naměříme, místy hrozí trvalejší a v Beskydech i vydatný déšť, ojediněle se objeví i bouřky, na západě Čech se naopak čeká až polojasno, k večeru až skoro jasno, přes den jen místy přeháňky a teploty od 12 do 16 stupňů. Zítra bude pršet hlavně na východě Moravy a ve Slezsku, kde bude jen kolem 10 stupňů, jinde teploty vystoupí na 13 až 18. Tolik zprávy a teď už další díl pořadu Zaostřeno.
3: Cesta za dobrým výdělkem v jihovýchodní Asii se jim změnila v noční můru, které se budou těžko zbavovat. Kvůli vysokým cenám, exotické nemoci ani nebezpečným zvířatům to ale nebylo. Osudným se jim stala takzvaná scam centra, díky kterým přijdou miliony lidí po celém světě každý rok o miliardy dolarů. A mizí v nich i lidé. Hrozí nebezpečí také Čechům? Fenomén asijských scam center je námětem dalšího dílu pořadu Zaostřeno. U jehož poslechu vás vítá David Jakš.
5: Zaostřeno.
3: Anglické slovíčko scam znamená podvod nebo boudu, ve smyslu někoho podvést, obalamutit nebo uvést v omyl. Na velmi nebezpečnou kriminální činnost, která se blesku rychle šíří světem, hlavně jihovýchodní Asií, sedí tenhle překlad dokonale. Platební karty a QR kódy nám sice neskutečně zjednodušily práci s penězi, ale současně pozvali do našich mobilů a počítačů podvodníky, kteří ve virtuálním prostoru umějí velké věci. Vyluxovat účet nebo použít cizí peníze pro vlastní potřebu dokáží v řádu několika vteřin. Naštěstí mnohem víc než české účty je zajímají bankovní konta ve velkých lidnatých zemích Asie, Severní Ameriky a Západní Evropy. Aby efektivně oslovili potenciální oběti, telefonicky nebo e-mailem, potřebují stovky tisíc rodilých mluvčích, kteří se podvodně vydávají za správce systémů, bankéře nebo policisty.
6: Nalákali mě na pracovní inzerát, že prý budu pracovat na nákladní lodi, která teď kotví v Thajsku. Zaplatili mi letenku do města Chiang Mai na severu Thajska a odtamtud, že mě převezou na jih do přístavu. Jeli jsme v noci, ale ne do přístavu, nýbrž na hranici s Barmou, což jsem nevěděl. Tam se na mě vrhlo několik ozbrojených mužů. Zbili mě a malou lodí převezli přes hraniční řeku do Barmy. Za pár hodin už jsem byl ve scam centru.
3: Líčí čínský námořník Xiao Chao, kterého vidina stabilní práce a výdělku vyhnala z rodné provincie Shantung až na sever Thajska. Abyste jako člověk, který je mozkem finančních podvodů, mohli efektivně ovládat celosvětovou síť kybernetických podvodníků, musíte své oběti zaujmout. Musí vám uvěřit na první dobrou. První telefonát, kterým na ně udeříte, je musí zaujmout, vystrašit, přesvědčit.
7: Hi, this is Amazon Support. My name is Rosie. How can I help you?
3: Ani sebenajmnější korist vám ale neuvěří, pokud perfektně nemluvíte jejím jazykem. Nejrozšířenějším světovým jazykem z pohledu rodilého mluvčího je mandarínská čínština, ale jako pracovní jazyk dnes 1,5 miliardy lidí používá angličtinu. Pro svět kyberzločinu obrovská výzva. A do call center se proto snaží dostat buď rodilé mluvčí s angličtinou, nebo ty, v jejich zemích je úroveň běžné angličtiny na velmi vysoké úrovni.
8: India has become a global leader in the international tech support scamming industry, taking more than $1 billion US dollars a year
9: from the United States alone.
10: Známými lokalitami se stovkami scam center jsou indická města Hyderabad, Gurugram nebo Kolkata s vyhlášeným distriktem číslo 5, odkud najmutí operátoři telefonují do celého světa. Primárně se zaměřují na oběti ve Spojených státech, Británii, Austrálii, také v Irsku a Kanadě. O svou zkušenost s takovou prací se před časem podělila s televizní stanicí Channel News Asia slečna Victoria, mladá vzdělaná Indka. Vidina rychlých peněz ji zlákala a nastoupila do jednoho z telefonních center v Kolkatě. Dobrovolně a s jasným povědomím, že bude podvádět a okrádat lidi na druhém konci světa.
11: Is working for tech support.
4: Tahle call centra nejsou žádné špinavé brlohy. Zvenku naopak působí dojmem luxusu a serióznosti. Často patří mezi nejmodernější budovy ve městě. Pracuje se tam hlavně v noci, protože cílí na lidi v Severní Americe a kvůli časovému posunu mezi USA a Indií vychází nejvíc telefonování na dobu, když už je tady v Indii hluboká noc.
11: So I said that no, sir, I will continue. The very first...
4: Všechno začalo tak, že jsem se přihlásila na inzerát, který hledal anglicky mluvící ženy na pracovní pozici technická podpora IT. Až po pár dnech mi šéf na rovinu řekl, že nás naučí, jak bezpečně okrádat bohaté lidi na druhém konci světa a že na tom nic není. Hned první den řekl, že nikoho nenutí a komu se to nebude líbit, může kdykoliv bez problémů odejít. Mně se to zalíbilo a byla jsem v přesvědčování obětí velmi úspěšná, jedna z nejlepších.
10: Není těžké uhádnout, že hlavní motivací pro podobné telefonní operátory jsou rychle vydělané peníze.
4: Do nástupu v call centru jsem vydělávala maximálně $150 měsíčně a najednou byly měsíce, kdy jsem měla v kapse 1000 nebo dokonce $1200. Ale stejně jsem po několika měsících odešla. Začala jsem si uvědomovat, že jsem podvodnice a nechtěla jsem v tom pokračovat.
11: Yes, we are going to...
10: Victoria také vysvětlila, že strach z odhalení nikdy neměla.
4: Ano, zažila jsem policejní razii, ale byla velmi symbolická a nikdo nebyl zatčen nebo dokonce obviněn. Ve velkých scam centrech v Kolkatě policie dělá razie prakticky každý týden. Byly měsíce, kdy u nás policie byla 5x až 7x, ale jen na oko. Chce úplatek od provozovatelů a také ho dostane. Pokud call centra platí policii, bude to pokračovat.
10: Skutečnost, že dělá něco, k čemu ji rodina rozhodně nevychovala a ona svou skutečnou práci před ní musí tajit, postupně slečnu Victorii začala trápit.
4: Vše se zlomilo ve chvíli, kdy jsem po telefonu okradla jistou paní Elizabeth. Už nevím, z jaké byla země, možná z Anglie nebo Austrálie. Zcela dobrovolně mi přeposlala velkou částku na účet, který jsem jí nadiktovala. Prostě to udělala a na nic se mě neptala. V tu chvíli jsem si uvědomila, že jsem obyčejná džáb katra. Tak se u nás říká prach s prostým kapsářkám, které vás okradou o peníze. Nejčastěji na nádraží nebo ve vlaku. Každý jimi opovrhuje. Nebyla jsem žádná IT podpora, nýbrž džáb katra.
10: Singapurským novinářům ze stanice Channel News Asia Victoria prozradila, že dnes pracuje v klasické, poctivé firmě a skutečně se zabývá technickou podporou. Do šedé zóny indických scam center se prý už vrátit nechce. Doteď jsme mluvili o scam centre, kde organizátoři i řadoví telefonisté pracují dobrovolně. O tom, že páchají trestnou činnost, vědí, ale v podstatě toho mohou kdykoliv nechat a odejít za poctivějším výdělkem. Scam centra ale mají i mnohem horší, doslova krvavou podobu. Potenciálních obětí jsou v lidnatých zemích Evropy, Severní Ameriky a Asie stovky milionů. Volat jim je třeba pouze v určitou část dne, nejlépe odpoledne a v podvečer, takže na pevně dané hodiny je nutné sehnat celé zástupy telefonních operátorů. Navíc je nutné počítat s časovým posunem. Pokud nechtějí dobrovolně, existují i jiné metody.
12: Oběti jsou vylákány ze svých zemí, hlavně ze států jihovýchodní Asie, dále z Nepálu, Pákistánu, Bangladéše, Srí Lanky a hlavně z Číny. Čím chudší země, tím větší zranitelnost potenciálních obětí. Falešné cestovní agentury jim nabízejí dobře placenou práci, extrémně levné zájezdy, zážitkovou turistiku nebo předstírají výhru v loterii, kterou je třeba si převzít osobně. Pak následuje únos, odebrání pasu a oběť musí začít pracovat v přísně hlídaných areálech jako telefonní operátor. Často i 16-18 hodin denně, včetně víkendu.
10: Vysvětluje Andrej Savčenko z asijské pobočky organizace Forced Labor Program. Pracovní areály těchto novodobých otroků jsou perfektně střežené, opevněné objekty. Někdy v centru velkých měst, jindy naopak ukryté v džungli nebo v horách. Utéct odtamtud je vyloučeno a naopak ten, kdo se podřídí předepsaným normám, může v obrovských areálech po pracovní době využívat restaurace, bary, herny, bazén, někdy dokonce masážní salon i nevěstinec. Tlak a normy se ale postupně zvyšují. Z unesených lidí se stávají spolupachatelé závažných kybernetických a bankovních podvodů. Většina pracovníků chce po pár týdnech nebo měsících zpátky domů. To ale majitelé Scam Center a jejich ozbrojená ochranka nedovolí.
9: Nejčastějším trestem je bití rákoskou, holí nebo elektrický paralyzér. V horším případě i znásilnění. Osobně jsem zažil i výhrušky, že tyhle mafie jsou napojeny na obchodníky s lidskými orgány. A pokud děláte problémy, pohrozí, že vás těmhle gangům prodají. A oni si potom vezmou vaše ledviny, oči nebo další orgány a prodají je na obrovském čínském trhu. Human organ,
10: kidney, eye. Popisuje děsivou zkušenost na hongkongské zpravodajské platformě The South China Morning Post Bangladéšan jménem Faisal, jeden z mužů, kterého ze Scam Center osvobodila na barmsko-tajském pomezí armáda. Právě oblast někdejší Indočíny je místem, kde vojáci a policisté zasahují proti Scam Centrum nejčastěji. Není to ale jednoduché. Tyhle objekty mají v podstatě svou vlastní, dobře vyzbrojenou armádu a placené informátory přímo ve státních ozbrojených složkách. Právě korupce je to, co provozovatelům Scam Center nahrává a ty největší ryby často uplavou ještě před samotnou akcí. The suspect,
13: a.k.a. Jack Yang. Občan čínské národnosti známý pod jménem Jack Yang je hledaný v několika zemích současně. Používal falešný pas Dominikánské republiky, podvedl minimálně 600 lidí a připravil je dohromady o 20 milionů dolarů. Nejúčinnější formou podvodu bylo online sázení a jako výchozí místo pro tyhle nelegální aktivity sloužilo Scam Centrum na filipínském ostrově Mindanao. Which are based in a scam center in the town
10: of Cagayan de Oro in Mindanao of the Philippines. Informoval například o jedné bezpečnostní akci letos na jaře jeden z anglických podcastů v Tajsku.
5: Posloucháte Zaostřeno.
10: Jedním ze států, který velmi aktivně bojuje s mezinárodním zločinem v podobě podvodných scam center, je Čína. A to bez ohledu na politickou situaci nebo dodržování lidských práv v zemi. Agenti čínské policie i tajných služeb se už řadu let pohybují v Kambodži, Myanmaru nebo v Laosu a detailně tam mapují činnost nelegálních kasín a scam center. Jejich informace potom slouží jako podklady při mimořádných policejních a vojenských razích. Na jejich intenzitu a časté opakování tlačí zejména čínské ambasády v těchto zemích, protože počet podvedených klientů čínských bank prudce roste. Čínské banky pravidelně vyzývají centrální vládu, aby využila svého vlivu v zemích jihovýchodní Asie a ta se jim snaží vyhovět, protože právě čínské banky jsou hnacím motorem ekonomické expanze Pekingu ve světě. Major scam center raids across Southeast Asia. In Cambodia, police arrest dozens of South Korean and Chinese nationals, seizing computers and phones. Policejní zátahy ve scam centrech připomínají vojenské manévry a ozbrojená ochránka se prakticky pokaždé aktivně brání. Pokud jsou mezi zadrženými čínští občané, Peking striktně trvá na jejich vydání a repatriaci do Číny. Tam je čekají rychlé soudní procesy a padají tresty do životí a pro nejvyšší špičky a organizátory i tresty smrti.
13: Čína bojuje proti tomuto typu mezinárodního zločinu plnou silou a čísla zadržených jsou ohromující. Například v prosinci loňského roku provedla tajská, barmská a čínská policie speciální akci na několika místech v Myanmaru a v Tajsku a zadržela bezmála 1200 lidí. Naprostá většina z nich měla čínské pasy, takže Číňané pro ně museli poslat několik letadel. Jedním z největších úspěchů je zadržení muže jménem Chen Zhe, asi momentálně největšího světového kybernetického podvodníka. Dlouho po něm šly Spojené státy, Británie i Čína, ale teprve čínské bezpečnostní složky, respektive čínský stát, dokázal přinutit Kambodžu, aby ho na svém území zatkla. Kambodža ho letos v lednu vydala do Číny a myslím, že ho tam čeká ten nejvyšší trest.
10: Spekuluje kambodžský novinář Sun Prom.
13: V Kambodži a Myanmaru jsou scam centra často pod jednou střechou z kasíny a primárně cílí na čínské klienty, protože v pevninské Číně je jakýkoliv hazard oficiálně zakázaný. Kambodžská a barmská kasína jsou svět sám pro sebe. Obrovské areály s nočními kluby, diskotékami, hodinovými hotely. Ochranka je připravena chránit majitele s použitím zbraní a cizinci do většiny těchto podniků nemají šanci se dostat. Je to velmi nebezpečný a krutý svět.
10: Varuje pan Prom. To, co se děje za vysokými zdmi a žiletkovým plotem scam center, už rezonuje i ve vztazích mezi jednotlivými zeměmi. Čína, Jižní Korea nebo Vietnam obvinili barmskou vládu, že novodobé otroctví nepotírá dost důrazně. Vyhrožují, že tam, kde je vězněno nejvíc jejich občanů, vyšlou vlastní armádu a své krajany osvobodí. Mezinárodní právo to sice zakazuje, ale vlády v Kambodži, Tajsku nebo Barmě se zalekly a začaly jednat. Jednu z největších razí předvedla před časem barmská junta v obřímském centru jménem KK.
14: KK Park. These scam compounds, hidden along Myanmar's border, are infamous for running romance and investment frauds.
10: Hermeticky uzavřený areál KK leží na území Barmy, jen 7 kilometrů od hranic s Tajskem a západní tiskové agentury tvrdí, že ho provozují čínské mafie ve spolupráci s drogovými kartely. V říjnu loňského roku podnikla barmská vojenská junta se spřízněnou karenskou národní armádou útok na celý areál. Použila přitom houfnice a další těžké zbraně, ale počet zatčených ani osvobozených lidí neupřesnila. Tajské ministerstvo obrany později oznámilo, že v areálu pracovalo několik tisíc lidí, přičemž ze 40 různě velkých budov prokazatelně uteklo za hranice Barmy přes 1000 lidí. Někteří z nich přeplavali pohraniční řeku Moj do sousedního Tajska a tam je pozatýkala tajská královská armáda. Mezi prchajícími byli Tajci, Vietnamci, Indonézané, Číňané, Barmánci a řada dalších národností.
14: The scam industry across Southeast Asia has grown into a multi-billion dollar empire, swindling victims of up to $37 billion last year.
10: Do čínsko-tajských vztahů před časem zasáhl příběh mladého čínského herce Wanga Singh. Podle tajské královské policie ho z Číny do Tajska vylákala pod záminkou produkce na novém filmu falešná tajsko-čínská produkční skupina a nakonec ho při speciální akci osvobodila ze scam centra v Myanmaru tajská policie spolu s armádou.
15: Jsem velmi vděčný tajské straně za záchranu, vládě, vojákům i své rodině. Děkuji všem a můžu s plnou odpovědností říct, že Tajsko je naprosto bezpečná země. Rád se sem vrátím.
10: Ačkoliv čínský herec po úspěšné akci takto děkoval tajským zachráncům a ujišťoval, jak je Tajsko pro Číňany bezpečné, čínské ministerstvo zahraničí pohrozilo směrem do Bangkoku, že pokud se únosy čínských občanů z území Tajska budou opakovat, zakáže jim cesty do téhle vyhlášené turistické destinace. Pokud uvážíme, že Číňané každoročně utratí v Tajsku na svých dovolených skoro 10 miliard dolarů, měla by jejich absence pro Tajce tvrdý dopad.
16: Čínské velvyslanectví v Tajsku bude situaci nadále pozorně sledovat a pravidelně vyhodnocovat. Případ pana Wanga dopadl dobře, ale raději bychom podobné situace neřešili.
10: Varoval tajskou mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kuo Tia-kun.
5: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: S pokusem o nabourání účtu nebo prolomení hesla v internetovém bankovnictví se už setkali statisíce, možná miliony Čechů. Ale to, co se děje v asijských scam centrech, je daleko silnější káva. Do téhle fáze to ale v Evropě zatím nedošlo. Nemusí se tedy Češi ve světě obávat? Otázka pro Petra Koupského, publicistu, pedagoga a novináře deníku N.
17: Do téhle fáze to nedošlo, dokud se nenecháte přemluvit, že tam máte na místo odjet a něco tam udělat osobně. I takové případy se stávají, pokud vím, tak v Česku ne, ale v Evropě a ve Spojených státech je to doloženo, že se lidi tímhletím způsobem vydali někam do nějaké nebezpečné země.
10: Může nás uklidnit, že hlavní ohniska kybernetických podvodů, ta sofistikovaná scam centra, jsou přeci jen daleko na východě v Asii?
17: To, že jsme ve střední Evropě, to neznamená, že jsme tak docela v bezpečí, protože základ těch podvodů, o kterých tady mluvíme, se dneska odehrává v online prostoru a ten je celosvětový, nezná hranice a dneska taky nezná jazykovou bariéru, což je značná novinka. Čili obětí takového podvodu, přinejmenším v tom smyslu, že z vás vytahají peníze nebo identitu nebo něco takového, se může stát naprosto kdokoliv. Dneska pochopitelně jsou části světa, kde jde vysloveně o fyzické bezpečí. A to je jiná pohádka. Tak daleko tady ještě nejsme.
10: Pojďme zpátky do Česka. Dá se říct, že podvody v kybernetickém prostoru se i tady u nás zdokonalují, že se vyvíjejí?
17: Ano, to se rozhodně říct dá. Ten problém se zprofesionalizoval, řekněme. To, co dřív byly aktivity takové zkusmé, řekl bych tomu, pocházející velice často z rovníkové Afriky, ze zemí jako Nigérie, Kenya, tak dneska je na vysloveně profesionální úrovni. Ve dvou rovinách, řekl bych, jednak to jsou nástroje politické propagandy, které s tím hodně souvisejí. V tomhle je asi světovým přeborníkem Rusko. Země, která na tom má zájem, za B je technicky vyspělá. A potom podvody, ve kterých jde o ty peníze, o osobní doklady, identitu, zatahování lidí na nejrůznějších zločinných schémat jako pasivní spoluviníky. O tom víte určitě vy víc než já, protože centrem je vaše oblast zájmu, to znamená jihovýchodní Asie. Ten posun spočívá v technologické úrovni, nejenom v tom, jak jsou ti podvodníci organizováni, ale v technologické úrovni. Protože když vám přijde mail napsaný velice neobratnou češtinou, blbě přeloženou, tak většinu lidí asi trkne, že na tom není něco v pořádku. To bylo kdysi. Dneska to takhle už není. Dneska za prvé ty textové zprávy, které přicházejí, jsou psány velice kvalitně, přesvědčivě. Občas se stane, že na ně naletí třeba i odborník na bezpečnost. A za druhé, už to není jenom text, už to jsou i telefonické hovory, hlasová komunikace všeho druhu, poslední dobou videokomunikace. To jsou všechno věci, které přišly s technickým rozvojem a s umělou inteligencí.
10: Bezpečnostní služby zmiňují v souvislosti s kybernetickou kriminalitou stále častěji Rusko. Co odtamtud aktuálně hrozí?
17: Tak oni byli vždycky zaprvé technicky vyspělí, mají vynikající univerzity pořád, mají vynikající technické vzdělání, čili mají lidský potenciál, to za prvé. Za druhé, už Sovětský svaz velice silně rozvíjel takové ty psychologické operace a snažili se tím vyrovnávat to, že jsou chudší v tom geopolitickém soupeření, tak prostě hledali způsoby, jak svého nepřítele zasáhnout levným způsobem. A když tohle zkombinujete, tyhle ty dvě dovednosti, tak v tom kybernetickém prostoru to je pro ně ideální místo působení. Je to asymetrická informace, válka, řekněme. Dovedou tam působit velmi levně, velmi jednoduše. Osadit nějaké centrum někde v Petěrburgu nebo za Uralem chytrými lidmi je levnější než jedna řízená střela.
10: Je pro ně 10 nebo 11 milionové Česko zajímavé?
17: Je, určitě je zajímavé, je to členská země NATO, je to členská země Evropské unie, rozvracet tady morálku a přivádět lidi k názorům, řekněme, přátelským k Rusku. A opakuju, levně, velice levně, to je pro mě naprosto žádoucí cíl.
10: A daří se jim to? Jsme my Češi tvární, náchylní k mystifikacím nebo dezinformacím?
17: Trochu méně než některé jiné národy, ale řekl bych, že není národ nebo není země v Evropě, řekněme, která by o sobě mohla říct, že je absolutně odolná. Možná Pobaltí a Polsko se svými historickými zkušenostmi, ale i na tyhle země oni se zaměřují velice silně a mají na ně zase svoje metody. Čili říct o nějaké zemi, že se jí to netýká, je pošetilé.
10: Před začátkem ruské okupace Ukrajiny byla jako největší nebezpečí v českém kyberprostoru vnímána Čína. Změnilo se to ohrožení směrem z Pekingu poté, co Rusko vtrhlo na Ukrajinu v únoru roku 2022?
17: Ne, určitě ne. My teď máme tady to Rusko zvýrazněné aktuální situací na Ukrajině a aktuální pozicí Rusko versus Evropa a tak dále. Čili je to bezprostřední a je blízko. Čína je daleko, takže ji nevnímáme tak silně. Ale to neznamená, že by se o nás čínská propaganda nezajímala. To neznamená, že oni by nechtěli působit svým vlivem. Na rozdíl těch Rusů to dělají, řekl bych, nenápadněji, méně viditelně, méně intenzivně asi taky zatím, protože asi pro ně nejsme žádná vysoká priorita, ale rozhodně bych je nepodceňoval, oni jsou trpěliví, zase to je druhá věc. A pokud jde o tu technickou úroveň, tak jsou na tom podstatně lépe než Rusové, jsou na stejné úrovni se Spojenými státy, čili absolutní světová špička.
10: Vy se téhle tematice věnujete jako pedagog a novinář dlouhodobě, tak zkuste teď prosím tohle složité téma zjednodušit. Existuje nějaký univerzální návod, jak se úspěšně bránit?
17: Buďte maličko podezřívaví. Já vím, že to je taková rada, která nezní moc pěkně, ale v tom online světě to jinak nejde. Když se na vás obrátí někdo neznámý, anebo i známý a na oko a chce po vás něco neobvyklého, důkladně se nad tím zamyslete. Prostě vnímejte to prostředí ne jako měkké pohodlné hřiště, tak jako jsme na to dost často zvyklí, ale jako na cizí město plné všelijakých nástrah, kde se člověk pohybuje trochu ostražitě. Konkrétnější radu asi dát nelze, protože forma těch útoků je velice proměnlivá, ale buďte trochu na pozoru.
10: Radí Petr Koupský, publicista, pedagog a novinář deníku N. Utrpením v asijských skemcentrech si už podle Interpolu prošli občané z více než stovky zemí světa a momentálně v nich živoří 200 až 300 tisíc lidí od Indie po Filipíny a od Indonésie po Myanmar. Podle českých zastupitelských úřadů českým občanům v Asii aktuálně nebezpečí únosů a osud, který popisujeme, nehrozí. Česká republika není na seznamu zájmových zemí, na které cílí kriminální skupiny, operující v tomto segmentu z Asie. Podle policie míří kybernetické podvody na české občany nejčastěji z Číny, Ruska, postsovětských zemí nebo ze států jižní a západní Evropy. Naopak ubylo pokusů o podvody směrem z Afriky. Podle České bankovní asociace za první tři měsíce letošního roku způsobili podvodníci v Česku škodu za bezmála 800 milionů korun, což je dvakrát víc než za stejné období loňského roku. Po celém světě potom útočníci v kyberprostoru ukradli lidem z účtů bezmála 50 miliard dolarů. Takové bylo dnešní zaostřeno na téma skemcentra a kybernetické podvody v Asii. Při jeho kompletaci jsme využili informace mediálních agentur AP, Reuters, AFP a zpravodajských platform Channel News Asia a South China Morning Post. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Jakš.
18: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
19: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
20: Osobnost plus.
21: Velkým zdrojem inspirace jsou pro mě staré kuchařky, rád se vracím například k vydání z roku 1883 nebo ke kuchařce po prababičce z roku 1904, říká šéf kuchař Jan Knedla. Restaurace Papilio, kde působí, získala jako první v Česku dvě michelinské hvězdy. Co z kuchyně svých babiček nabízí svým hostům?
20: Osobnost plus Světlany Vitovské dnes po půl jedenácté dopoledne na Plusu.
22: Hezké dopoledne, je 10 hodin.
20: Český rozhlas Plus. Zprávy.
22: Libanon a Izrael se dohodli na prodloužení příměří o další měsíc a půl. Komerční banka i Česká spořitelna upozorňují klienty před odstávkami a výpadky systémů. Hasiči dnes v Praze závodí ve výběhu do schodu žižkovského vysílače. U sobotních zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Příměří mezi Libanonem a Izraelem bude trvat dalších 45 dnů. Ve Washingtonu se na tom dohodli zástupci obou znepřátelených zemí. Klid zbraní trvá už měsíc, není ale úplný. Na jihu Libanonu nadále svádí boje izraelští vojáci s ozbrojenci pro iránské organizace Hizballáh. Od začátku příměří v půlce dubna přišlo při přestřelkách a izraelských náletech o život 600 Libanonců.
0: Ve Washingtonu se k přímým jednáním poprvé sešli vojenští zástupci Libanonu a Izraele. Podle amerických diplomatů budou rozhovory pokračovat po dvou liniích, vojenské a politické. Jednání mají historický význam. Poprvé od vzniku Izraele v roce 1948 se obě strany baví napřímo o možnosti dospět k mírovému urovnání a vzájemnému uznání. Technicky jsou Libanon a Izrael celých 78 let ve válečném stavu. Současná libanonská vláda a prezident Josef Aoun chtějí v jednáních s Izraelem pokračovat. Bejrút potvrdil svůj záměr odzbrojit Hizballáh, který s Izraelem vede válku. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
22: Na riziko vrácení se do chudoby upozorňuje nová kampaň armády spásy Nenechme je do toho spadnout. Podle organizace se děti vyrůstající v azylových domech do podobných podmínek často vracejí i v dospělosti se svými rodinami. Podle sociálních organizací zatím stojí hlavně nedostatek dostupného bydlení a slabá podpora lidí v nouzi.
20: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
22: Klienti některých bank v Česku by dnes měli počítat s odstávkou systémů. Až do 22. hodiny může docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací Komerční banky, a to kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Lidé nebudou moct zadávat platby v noci na neděli a na pondělí, dodává mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
1: Placení kartou a výběry z bankomatů budou fungovat po celou dobu aktualizace internetového bankovnictví bez problémů.
22: Nejvyšší soud Spojených států zamítl žádost státu Virginie o změnu volebních obvodů pro volby do sněmovny reprezentantů. Úpravou by demokraté získali další 4 křesla, informovala o tom agentura AP. Americký nejvyšší soud tím potvrdil předchozí rozhodnutí nejvyššího soudu ve Virginii. Ten změnu hranic okrsků odmítl, i když ji minulý měsíc schválili voliči v referendu. Soud zákonodárcům vytkl, že návrh voličům předložili příliš pozdě. Rozhodnutí soudu oslabilo pozici demokratů v boji s republikány v letošních volbách. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Profesionální i dobrovolní hasiči dnes v Praze závodí v běhu na žižkovský televizní vysílač. Jde o jeden ze série závodů Pražské a Středočeské ligy soutěže s názvem TFA. Při tomto sportu hasiči simulují výjezdy v zásahovém obleku a s dýchací technikou, například lezou přes bariéru, táhnou figurínu, nesou závaží, prolézají úzkým prostorem a přehazují pneumatiku. V dnešním závodě pak pokračují právě během na vysílače, říká hlavní organizátor Josef Mandis.
2: Závodu TFA Žižkov při Pražské a Středočeské lize se poběží 544 schodů až do prostor, kde se standardně návštěvníci můžou rozhlídnout na celou Prahu.
22: Na vyhlídku Žižkovské věže můžou lidé jezdit výtahem bez omezení. 26 kulturních institucí v Brně a okolí se zapojí do dnešní brněnské muzejní noci. Zájemci můžou mezi 6. večerní a půlnocí navštívit přes 50 míst. Řada z nich, třeba Moravská galerie nebo Technické muzeum, bude mít k dispozici i program pro rodiny s dětmi. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně poskytne prohlídky svých budov, ve kterých se nachází odlitky antických soch, také nevidomým návštěvníkům. Dnes bude převážně zataženo s deštěm, místy trvalejším v Beskydech i Vydatným, ojediněle i s bouřkami a s teplotami od 8 do 13 stupňů na severozápadě Čech, kde bude až polojasno, bude 16 stupňů. A po zprávách už se otevírá laboratoř.
23: Jak kreativní je anebo byla evoluce v případě ryb?
24: No, mě na tom nejvíc fascinuje, že vlastně jsme se vůbec rozhodli z toho moře vyjít pryč, protože kdo se kdy potápěl a zažil něco pod tou vodou, tak to je přece tak krásný svět.
23: Je dobré říkat my, protože my jsme byli také ryby.
25: Strašně záleží na tom, jak definujete ryba. Jo? Kdybyste tu otázku položila anglicky jako fish, tak v podstatě do toho spadne téměř cokoliv, jako od korýšů, že říkají shellfish, meduzy, jellyfish, takže všecko, co je vlastně evolučně blíž, tak by bylo bráno jako ryba. Vzhledem k tomu, že nikdo asi nebude zpochybňovat, že třeba latimerie je ryba. A jestli latimerie je ryba, tak my taky, pochopitelně, protože vlastně my máme bližšího společného předka s latimerií, než má latimerie třeba s kaprem. To znamená, že my jsme vlastně vnitřní skupina ryb. Na nás je přímo vidět, jak to dotáhli daleko v případě evoluce, že si dokonce můžou dělat small talk ohledně toho, kam to dotáhli. Laboratoř.
3: Kmen Amazonek byl čistě ženský kmen. U této ryby to platí doslova.
4: Kradou protein, tak se tomu teda říká kleptoproteinismus, to je nový termín.
25: Ona vlastně jako krade spermie těm samcům.
4: Když už losos je unavený horkem a musí někam zalíst, tak štíka se teprve pořádně rozehřeje a právě ty lososy loví.
23: Hosty tohoto dílu laboratoře jsou Karel Janko, biolog, specializuje se na ryby. Vítám vás srdečně, dobrý den.
25: Krásný den.
23: Jan Pačes je molekulární genetik a bioinformatik, vítejte.
4: Dobrý den.
23: Simona Slováková je studentka oboru bioinformatika, jsem ráda, že jste přišla. Dobrý den.
6: Dobrý den.
23: Nová studie z časopisu Nature objasňuje, jak si v evoluci poradila malá americká sladkovodní a živorodá rybka bez samců. Během dělení jejich buněk se totiž mažou škodlivé mutace, které při tom klonování nabrala. Podobně přežívají rybí hybridi v Evropě. V našich řekách jsou to například sekavci. Tady nejsme daleko od společné studie obou našich vědeckých hostů, je to tak?
25: Ano.
23: K sekavci nepotřebují sex.
25: V našem evolučním pojetí, když řekneme sex, tak tím myslíme míchání genomů. V tomhle ohledu určití sekavci ho nepotřebují, ti se ho sekundárně zřekli, protože jako všichni jsme pořád tak nějak ryby, tak zároveň jsme všichni eukaryota a to jsme definovaný přítomností rekombinace. Ale některé organismy se toho potom jakoby sekundárně v evoluci zřekli. Jiným takovým příkladem je právě ta Amazon Molly, o které je tenhle ten článek, středoamerická živorodka.
23: Ten stojí za pozornost kvůli čemu?
25: Tady se jedná třeba o prvního obratlovce, na kterém si lidé vůbec všimli, že se dá množit bez sexu, když to tak řeknu, právě bez toho míchání genomu. Jo? To bylo objeveno manželi Hubsovými, popsáno v časopise Science. Někdy v roce 1930 nebo 33 publikovali práci o tom, že ve Střední Americe existují jako ryby, které jsou vlastně takzvané jakoby all female, čili jako čistě samičí jako linie, a že se vlastně množí klonálně. To znamená, jako nemíchají genomy tatínka a maminky, že ti potomci jsou identičtí těm maminkám. Což hned jako pár měsíců na to, v době před internetem, jo, prostě vyšel článek nebo série článků různých odborníků, kteří to z mnoha důvodů prostě zhazovali, že to je absolutně nesmysl, protože takhle jako komplexní organismy, jako jsou obratlovci, nemůžou nemít mejozu a tak dále. Prostě se tomu nevěřilo. Od té doby se našly stovky případů klonálně se množících obratlovců, včetně těch našich sekavců, ale abych jako se dostal zpátky, tak teprve před nějakými asi necelými 10 lety, a to bylo u nás v laboratoři, jsme ukázali, že na rozdíl od všech těch ostatních klonálních obratlovců, kteří mají normálně funkční mejozu, tak tahle ta ryba vlastně nemá. Ona jakoby úplně záhadným způsobem, který se jako nezná, vypne to iniciální párování chromozomů. Jo, my máme vždycky dvě dělení, no tahle ryba to první prostě nemá.
23: Takový varan, kterého zmiňují taky kolegové, kteří se tím článkem nějak tady přečítají, tak ten normálně se dokáže množit, má to jako vedlejší alternativu, ale tahle rybka je teda nějak zajímavá a zvláštní. Dobře, poznámky k téhle studii od Simony Slovákové.
3: Právě ten název odkazuje na kmen Amazonek řecké mytologie, což byl čistě ženský kmen, a u této ryby to platí doslova, že celý druh výhradně samičí.
23: Tak Amazonky to.
3: Amazonky.
4: Tahle ta ryba vlastně vznikla tím, že se potkali dvě příbuzní ryby. Tím spojením vznikl teda takzvaný hybrid, což je ryba, která má ty genomy dva, ale ten otec je z jiného druhu než ta matka. Třeba mula a mezek, který mají za rodiče osla a koně. To je podobný případ, ale u naprosté většině případů, když se tohle to stane, tak se třeba ten tvor narodí a může mít dokonce skvělé vlastnosti, ale už se dál nešíří. Právě proto, že neumí udělat tu mejozu, neumí se rozdělit zase na ty dvě půlky, protože oni už to nejsou půlky, každá je trošku jiná. No a tahle ta ryba to obešla a obešla to tím, že to teda nerozděluje. Ono to není tak, že by úplně nepotřebovala sex. Ona pořád musí najít samečka, ale jeli svoje samečky nemá, tak musí potkat samečka jednoho nebo toho druhého druhu. Ale tomu samečkovi už nedovolí, respektive té spermii nedovolí vniknout do toho vajíčka. Takže všechno proběhne, jak má, ale Ona prostě tu jeho genetickou informaci tam nepustí a použije jenom tu svoji.
23: To je unikátní.
4: Proč se tomu dlouho nevěřilo, je to, že to křížení je hrozně důležité, protože tím se můžeme zbavovat všech možných vad. Namícháte ty genomy tak, že když tam nějaká vada zůstane, tak ten jedinec se nenarodí. A když tam jsou jenom ty dobré vlastnosti, nebo tam není žádná vyloženě špatná, tak ten jedinec se dál množí. Ale tady se to nedá udělat, protože je to pořád ten samý jedinec, který jenom sbírá další a další vady. A podle všech pravidel jsme si mysleli, to není možný, takhle to nemůže existovat. No a tahle ryba vymyslela takový elegantní způsob, jak přesto, že se jí tam hromadí ty vady a ona nemůže se jich zbavit pomocí meiozy, pomocí křížení, tak se toho zbavuje jiným způsobem. A sice, když se jí někde udělá ta vada, tak ona z toho druhé kopie to přepíše. A vlastně úplně nový mechanismus, jak ta příroda je geniální v tom, jak si vždycky najde cestičku. A když to nejde jedním způsobem, tak si vymyslí úplně nečekaný druhý způsob.
23: A když to odstraňování vad přeneseme do medicíny, tak z toho bude Nobelova cena.
25: Ono je to opravdu jako složitější tady v tomhletom. O tom, že si ty asexuální obratlov

0: Většinou tam, kde třeba ten jeden druh vykazuje rychlejší mutační rychlost, kde by byla šance, že to zvíře pak nabere tím škodlivý mutace, tak tam je to přepsáno tím druhým parentálem. Ale že by někdo jako dokázal za A, že ta ryba vůbec žije dost dlouho na to, aby ty mutace sbírala, jenom upozorním, že ona je stará asi 100 000 let, což je vlastně z evolučního hlediska včera, a že by ukázal, že ona reálně ty mutace sbírá, to se jako neukázalo jako v té studii, že ještě k Nobelovce jako jistá cesta jakoby bude. Ale zajímavý na tom je i genomy něčeho, o čem jsme jako byli přesvědčeni, že se množí klonálně, tak nejsou úplně statické jako pro tu evoluci, ale jakýmsi způsobem k té mixi může docházet.
1: Vůbec mi nevadí, že když jsme v evoluční biologii, tak před 100 000 lety to bylo jako včera.
2: Na tohle to vyšla moc hezká studie na myších, kde ty autoři za posledních 20 let pořád takhle klonovali myši. Myši to sami neumí, ale my to v laboratoři umíme. A tam právě se ukázalo, že se časem to nahromadí, protože po 48. generaci už se prostě nedá ta myš dál klonovat. Takže když není ten speciální mechanismus, který si vyvinula tahle ta Amazon Molly, tak to nefunguje u těch obratlovců.
1: Tak v tomto smyslu ať žijí Amazonky.
0: Ale to je zase Amazonky. Klonování jako přes somatickou linii, jo? Čili jako ta ovce doly, že jo? Zatímco tahle ta ryba, ona je ve všech jako ohledech, bych řekl, normální, až na tom, že prostě jednu věc má divnou, a sice, že prostě vypne tu první část mejozy, ale jinak jako ty genomy normálně prochází celým tím epigenetickým resetem, ona si znovu jako prodlužuje ty telomery a tvoří normálně jako vajíčka, akorát prostě ten trik jako s tou rekombinací musela se ho nějak zbavit, jinak by prostě byla sterilní a šluz, jinak by dopadla jak ta mula nebo mezek. Laboratoř.
1: V dnešním díle laboratoře účinkují biologové Jan Pačes a Karel Janko a studentka bioinformatiky Simona Slováková. Posluchači to nevidí, ale já mám tady vypůjčenou od našeho hosta Karla Janka krásnou tušku, která je ve tvaru ryby. První, co mi to připomnělo, malého pstruha, tak puntíky má na sobě, ale krásná teda tuška. Tak to jsem si teď tady udělala poznámky k druhému tématu. Invazní štiky severní, které žijí na Aljašce, jsou s pokračujícím oteplováním tamních řek o dost hladovější než dřív. Všechny věkové kategorie těchto štik, nejčastěji ty mladé, aktuálně konzumují o 60% více ryb než před 10 lety. Častěji lovit je nutí zrychlený metabolismus. Ta změna představuje problém hlavně pro původní populace lososů, které tady na té Aljašce konzumují. Je to nějak řešitelné? Klimatickou změnu bohužel zastavit příliš neumíme.
2: Je, protože řeky, které jsou v Africe a které jsou teplé, tak jsou taky plné ryb. Jde jenom o to, že ty změny jsou rychlé a některé ty problémy vlastně vznikají jako hrozně zajímavě. Něco, co by nás nikdy nenapadlo. I štika, i ten losos jsou obě dvě chladnomilné, mají rádi studenou vodu a tenhle ten výzkum se odehrával v té řece Deška, což je na Aljašce jedna z nejteplejších řek, že jako jediná není napájená z ledovců. Takže tam ty teploty můžou v létě jít výš. No a ty lososy se tam prostě, když je horko, jak se musí skovávat v těch studených tůních. No a do těchto těch řek se dostala invazní štika, která tam normálně dřív nežila. A ta štika ty lososy loví. Zajímavé je, že když začíná stoupat teplota, tak ta ryba ze začátku plave lépe, ale ta štika vydrží o trošku víc než ten losos. Takže když už losos je unavený horkem a musí někam zalíst, tak štika se teprve pořádně rozehřeje a právě ty lososy loví strašlivým způsobem. Takže tam klesla ta populace těch lososů, ta řeka tím byla proslula. Ty štiky se zbavuje těžko, protože normálně, když někde nějaký predátor se příliš rozmnoží a vyžere si tu potravu, tak pak vlastně chcípne nedostatek. No ale ona, když vyžere lososy, tak pak jde na bělice a když je štika nejhůř, tak žere svoji vlastní populaci, co je vlastní mladý. Takže vlastně se ty ryby dá strašně špatně zbavit.
1: S těmi invazními druhy je potíž, že? Když jste si tohle četla, tam se Simony Slovákové, tak o čem jste uvažovala tady v téhle souvislosti?
3: Přišlo fascinující, že se právě štikám daří mnohem lépe v těch vysokých teplotách vody a naopak právě těm lososům ti jsou právě nuceni se schovávat například do nějakých chladnější části vod, kde naopak potom ty štěky číhají a ty lososy jsou snadným cílem.
2: Když dělali tenhle ten výzkum, tak oni to dělali ze žaludku těch ryb A letos zjistili, že ty štiky sežraly těch lososů mnohem míň, ale ve skutečnosti je to pro ty lososy horší, protože to znamená, že už je vyžrali.
1: Tak jako by štika tam byla v tom teple ve svém živlu, zatímco ten losos ne.
0: Tam jde o to, že to teplo ve vodě znamená, kolik té vodě může být rozpuštěno kyslíku, jo? Takže vlastně jedna z těch věcí může souviset s tím, ten losos to prostě neudýchá, protože má toho kyslíku v té teplé vodě málo. Když měníte klima a ještě navíc, když to smícháte s nějakými invazemi, tak je to blbý, jo? Protože místní ekosystémy jsou vždycky v nějaké jako rovnováze, že jo, dlouhodobé. A teď to člověk jako rozhodí jednak tím, že tam něco přisype, druhá, že se mění to klima. Jenomže, když máte obecně chladné nebo nízkoenergetické ekosystémy, jako kde je málo tepla, organismy mají nízký metabolismus, tak vlastně ty negativní efekty těch invazí se nebudou projevovat tak rychle. Jenomže když se tady vlastně ještě navíc jako zvedá ta teplota, tak třeba ta štika roste rychleji, co to je známý jako v akvakultuře, když chcete prostě vyvíjet rybu pomalu, tak ji prostě necháte v lednici a ona vám roste pomalinku. Ono se tomu taky dokonce říká jako temperature days, jako jo, jak máte ten vývoj. To může být až třeba, nevím, dvoj-trojnásobná délka jako něco takového. A ty když to jako urychlíte, no tak ty malí štiky prostě rostou daleko rychleji, než by rostly a pochopitelně potřebují víc žrát, jo. A ono se ta změna nejvíc týkala těch štik fish of the year, to znamená jako česky by to bylo té třídy 0+, to znamená jako narozené v tom roce a rok předtím, tam kde jako oni mají co nejrychleji jako přírůstek. Ta změna je daná jednak tím, že tam lidi donesli tu štiku, která tam nemá co dělat, a druhá jako ještě v tom, že ta teplejší voda vlastně umožňuje těm malým rybkám růst rychleji, o to víc jako žerou a o to víc vyvíjejí ten predační tlak na ty místní populace, které by jinak se s tím asi vypořádali, kdyby to nešlo jako tak rychle, ale že tam jde obecně o takový ten jakoby energy mass balance té oblasti. Tak to jsem ani nevěděl, že prostě tyhle konsekvence to může mít jako.
2: Tím souvisí jedna věc, což je článek, který už je asi 5 nebo 10 možná let starý, kde právě ukazují, že se populace lososa zmenšuje. Ale tam to je daný zase tím, že on dřív migruje z toho moře zpátky, protože jak se to všechno stepluje, tak ani v tom moři mu není dobře, tak se rychleji se snaží množit, vrací se menší, slabší. To všechno hraje dohromady a když se prostě několik těch špatných vlivů potká, tak to pak má teda konsekvence, které jsou dramatické. Nicméně tady, abychom to ukončili na pozitivní notu, tak v tom jednom ramenu té řeky se teda cíleně snažili odlovit ty štiky a podlovili 25 000 štik, prostě na já nevím, velkým úseku a pomohlo to teda a ten losos se tam vrací, takže pochopitelně jsou cesty, jak se tomu bránit, jak to napravovat, no ale napravovat ty škody, to je většinou mnohem dražší, než je způsobit.
1: Možná někdo se bál, že si nebude moc dovolit teď lososa na talíři tady z těch důvodů, ale trošku jsme to malinko zmírnili.
2: Štíka na talíři je mimochodem taky vynikající. Laboratoř.
1: V této debatě dnes účinkují Jan Pačes, který je bioinformatik a molekulární genetik, Karel Janko, který je rovněž z oboru biologie a zabývá se především rybami, a Simona Slováková, studentka bioinformatiky. Ryba korálových útesů z Indického a Tichého oceánu, která je českým názvem, se nazývá metařík žlutý, využívá červené pigmenty, její břicho svítí zářivou modří. A látky, které k tomu svícení potřebuje, si neumí vyrobit sama. Takže jak rade své kořisti korýšům, kterým říkáme, nebo budeme pracovně tady říkat mořské světlušky. Proč tahle ryba potřebuje svítit, tam se Simony Slovákové.
3: Ono to asi na první pohled zní jako naprostý paradox, že ryba svítí vlastně proto, aby se stala neviditelnou. Člověk by si řekl, že v temném oceánu bude svítící břicho ryby fungovat jako maják pro větší ryby a přivolává predátory, ale ono je to naopak.
1: Protože ona se snaží, aby predátor neviděl její stín.
3: Přesně tak.
1: Já si říkám, jmenuje se to metařík žlutý, je to na červenale a na modrale. Jak si tu rybu máme představit? Nevím, kdo z vás by se toho ujal. Jan Pačes.
2: No, je to taková krásná korálová rybička, která opravdu hýří všemi barvami. Je na ní hrozně zajímavé to, že my známe ryby, které svítí a které dokonce to používají třeba pro lov nebo tak. Ale tady to svícení, to je naprosto jasný genetický znak, jako fenotyp, ale ona k tomu nemá žádný gen. To studio, které se bavíme, byla geneticky strašně důkladně udělaná, kdy oni přečetli genetickou informaci ty ryby velice důkladně se všema možnýma kontrolama, aby dokázali, že ta ryba by svítit vůbec neměla, protože proto nemá gen, nemá ten enzym, který by to mohl dělat. Mm-hmm. Jo, a dokázat něco negativně, jako že to neexistuje, je mnohem těžší, skoro nemožný, než opačně. Ta ryba opravdu krade ne to světlo, ale ona dokonce krade ten enzym, který to světlo dělá. Právě tím, že sežere ty kolíše. To je mimořádně zajímavé, protože obecně tu potravu máme všichni, ať už jsme bíložravci nebo masožravci, a nechceme si moc tu genetiku z ty naší potravy dostávat sami do sebe. Takže máme strašně účinné mechanismy, jak všechno to, co sníme, rozporcovat, prostě rozmělnit, rozbít enzymaticky na ty prvočinitele, které pak používáme znovu na stavbu sebe sama. A tady nějakým důvodem tato ryba dokáže vytáhnout ten jeden enzym, který potřebuje a neumí si ho sama vyrobit, nemá pro tu informaci a zavzít si ho do sebe.
1: Líbí se mi ta terminologie, že je to vlastně gen pro luciferázu, to je ten enzym odpovědný za svícení.
2: Když ji přestanete krmit těma kolíšema, no tak prostě postupně přestane svítit, protože ten enzym si neumí vyrobit, ten spotřebuje, dojde jí i ta surovina na výrobu a přestane. A když ji začnete krmit jinýma kolíšema, který mají tenhle ten enzym trošku jiný, no tak ona začne svítit trošku jinak.
1: No to je krása. Z toho by byl festival rybí.
0: Já bych jako jenom doplnil, že svícení u ryb se dá zajistit vícero působy. Ryby to umějí tak, že si třeba ve své kůži kultivují bakterie, které jim jako pak dělají to světlo. To není případ tyhle ty ryby, protože jak tady kolegové řekli, že ono se vědělo, že ona má přímo ten enzym luciferázu a teď vlastně dokázali, že ho nemá jak kódovat a tak, jo. No, ale co mě na tom jako velice zaujalo, bylo prostě úplně ten jako primitivní dětský dotaz, přece když něco s ním, tak to prostě jako sežeru a pak to jako by teoreticky nemělo ve mně fungovat, jo. Tak jsem se začal pídit jako literaturou, co jsou další známé případy jako z přírody takovýhle procesu, a ono to ještě jako mnohem větší úlet. Tahle ryba je fascinující tím, že ona sežere kořist, vezme z toho funkční enzym, který nezničí, a pokud vím, tak dosud neznámým mechanismem je schopna ho prostě dostat jako na ty správné místa ve svém těle a tam ho zužitkovat. Ale existují organismy, které to vzali o level trošku vejš, a mořský plš normálně žere řasy, to znamená, on zničí buňku, ale organelu si zachová. Je takový zelený díky tomu a chvíli prostě v něm probíhá fotosyntéza. Prostě. A potom, kdo se potápí, tak třeba si jako všiml na hožábrých plžů, většinou to má na sobě takový jako křídla, nebo jak bych to řekl, takové prostě výrůstky, třeba plži z rodu flabelín, a oni se neživí rostlinama, oni jsou to jako dravci a žerou korály nebo žerou jako nezmarovce, kteří se jak brání tím, že když sáhnete na korál, tak se můžete nejenom jako odřít, že jo, ale může to být jako fyzicky popálen, nebo chemicky popálení, oni mají prostě žhavý buňky, tomu se říká knidocity, ta buňka má v sobě prostě takový osten a smotaný vlákno, prostě mimochodem meduzy mají to samé, jako prostě žhají tímhletím. No a ty flabelíny žerou ty korály, nebo teda ty nezmarovce, celý ho prostě rozšmelcujou, sežerou, ale ty knidocity si nějakým způsobem za A neaktivujou, že by se vypálili prostě do nich, ale obalí je prostě nějakým jakoby slizem. A ta buňka potom z trávicí soustavy přemigruje aktivně, je to řízený, nevím, že by se zjistilo přesně jak, ale právě domigruje celá ta buňka do těch výrůstků nádherných, co charakterizuje ty plže, a slouží to jako normálně obrana toho organismu, že když byste sahala na to, tak se popálíte úplně stejně, jako se popálí o sasanku. Takže vlastně ty krádeže biologické můžou být na úrovni proteinu, což dokazuje tato ryba, můžou být na úrovni organel, nebo dokonce jako celých buněk. A zase na druhou stranu, když jdete jakoby níž, hierarchicky, tak víme, že se krade běžně docela DNA. Vířníci jsou krásným příkladem toho, že oni během prostě toho svého životního cyklu umí do sebe nějakým způsobem prostě pumpovat DNA z okolí a prostě zabudovávat i do svých chromozomů. A dokonce jsou teorie o tom, a to jsem se dál už jako nedostal v tom svém studiu literatury, že se umí krást i RNA, vlastně jako nějak řídit prostě jako syntéza proteinu, že snad paraziti nebo ta semnice by uvažuje se o tom, že by měli být schopni z toho hostitele do sebe prostě dostávat jeho regulační RNA molekuly, které normálně už nikdo nechce, protože jestli chcete něco fakt regulovat a ničit prostě na první dobrou, tak je to RNA.
1: Ona zase není tak stabilní, že? Jako ta DNA.
0: Se myslelo. Já jsem třeba jednou zapomněl zkumavku přes víkend jako smažit na slunku a ukázalo se, že ta RNA byla uvnitř úplně perfektní, tak mám Nobelovský objev, tak protože jsem lempl.
2: A jinak to má moc hezký jméno, ty, jak ty plastidy si vedou, jak to je kleptoplastidie a s těma knídiem je to kleptoknídie a právě pro tento protein, teda, že oni kradou protein, tak se tomu teda říká kleptoproteinismus. To je nový termín, který autoři razí. A...
1: Kleptobiologii jsme v laboratoři v tomto pořadu ještě neotvírali.
2: Kleptobiologie.
0: To je... Konkrétně ryba, jo, ta první, o které jsme se bavili, ta Amazon molly, ona potřebuje spermie. Ona vlastně jako krade spermie těm samcům, protože co se tady nedodalo, tak je vlastně, že ten samec tím, že nemá vlastní děti geneticky, on si užije sexu, to jo, ale jakoby prostě nemá vlastní děti, tak on je selektovaný v podstatě na to, aby se tomu maximálně vyhýbal takovému jako křížení s tímhletím sexuálním parazitem. No a ona zase se snaží vypadat co nejvíc jako ta jeho samička a tak dále, čili tam jde o reálné kradení vlastně spermí a reprodukčního jako úsilí těch samců.
1: Poškozuje samce
2: toho druhu, ze kterého vznikla.
0: Jako třeba u sekavců, ti samci jsou úplně blbí a jdou úplně s každým, jo? Čili ať je to parazitická samička jejich nebo nějaká jiná, jim je to fakt jedno, ti to berou prostě jako masivně. Ale tihle ti samci těch příbuzných druhů, těch živorodek, kdykoliv se dělali pokusy v laborce a dělali to kolegové, já jsem s ním mluvil, jo? Nikdy v životě by ten jeden samec nevybral tuhle tu Amazon molly. Jenomže, a to se vědělo, a takže byl paradox. Jak to, že v přírodě oni přežijou, když my víme, že když dáte těm samcům na výběr, on to nikdy prostě s ní nepůjde. Ukázalo se, že oni udělali ten experiment o něco složitějíc, oni udělali to, že vzali jeho samičku a tu nechali koukat na dva samečky a teď vzali samečka, který byl sám a sameček, který byl s tou parazitickou samičkou. A ukázalo se, že sameček, který se odhodlal mít prostě sex nebo nějaký monkey business s tou klonální, tak to v té samičce jeho říkalo, a to bude nějaký frajer, ten je kvalitní, ten se rozmnoží, tak já chci taky jeho. Takže vlastně tady je to dvojí parazitismus nebo parazitismus na druhou, protože je to jako parazitismus na buněční úrovni ve smyslu krade spermie, protože je potřebuje ale vyloučit ten genom. A za druhé je to behaviorální parazitismus, protože oni parazitují na pohlavním výběru. Protože normálně ta samička je vlastně, ona jenom vidí prostě, tenhle samec se rozmnožuje hodně, toho já chci jako otce svých dětí, protože ty geny snadno předám. Ale ti samci toho zneužívají tak, já jsem loser, já na vlastní samičku nemám a tak si vezmu tu hybridní a taky mi to prostě dodá nějakou atraktivitu a fakt to jako funguje.
1: Tak a když ten metařík žlutý dostane ten gen, tak jak z něj vyrobí to setlo?
2: No, to je klasický enzym, ale ten enzym přemění teda nějakou chemikálii tak, že začne svítit. A to je další záhada, která je vlastně ještě větší, protože tahle ta ryba si z toho kolíše nevezme jenom ten enzym, ale dokonce i tu látku, kterou ten enzym potřebuje pro svoji činnost, ze který potom vyrábí to světlo. Ale jaký mechanismus, že ona sama ty geny nemá, tudíž si neumí vyrobit nejenom to světlo, ale neumí si vyrobit ani ty prekurzory, ten stavební materiál k tomu, nebo to palivo k tomu. Takže tady musí existovat nějaký opravdu mimořádně zajímavý mechanismus, jak ona v tom vlastně rozbitým korýšovi, kde je všechno možný, jak z toho pozná, který ty věci potřebuje, jak jsou důležitý. To je úplná genetická záhada, na kterou bohužel ten článek neodpovídá, ale myslím si, že tady nás ještě čekají velký překvapení. Totiž proč je to tak důležité? Protože to by potom mělo i dlouhodobé implikace do medicíny. Kdyby se podařilo zjistit, jakým způsobem ta ryba dokáže ten jeden konkrétní protein ochránit v žaludku a dostat ho dovnitř a žádný jiný, tak kdybychom tento mechanismus využili, tak by to znamenalo mnohem snazší podávání celé řady léků, které se třeba musí píchat nebo je velmi těžké je dostat do těla skrz právě ten žaludek, tak to by byl úžasný mechanismus, kdybychom na něj přišli, ale o něm zatím nevíme. Zatím jenom máme potvrzeno, že to teda někdo v přírodě už vymyslel a umí. Ale jak to dělá, to je zatím záhad.
1: Dá se na konci téhle laboratoře říct, že jsme osvětlili zajímavé studie. Jsem za to opravdu vděčná našim hostům. Děkuji, že to byla Simona Slováková, studentka bioinformatiky.
3: Děkuji za pozvání.
1: A biologové Jan Pačes.
2: Děkuji za pozvání.
1: A Karel Janko.
0: Děkuji a naschledanou.
1: Těšilo mě. Martina Mašková se těší naslyšenou v tomto pořadu zase za týden. Laboratoř. Laboratoř.
4: Vědci, kteří vidí za hranice svého oboru a kteří dokáží vysvětlit i věci nevysvětlitelné. To je Leonardo Plus. Ekonomika, architektura, historie, biologie, vesmír, ale také vztahy mezi lidmi. O tom všem mluví odborníci seriózně, ale především srozumitelně a atraktivně. Ve vysílání Plusu v neděli po 10. hodině a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových platformách.
5: Bylo 10:30.
4: Český rozhlas Plus.
5: Okresní soud v České Lípě rozhoduje o vazbě pro zloděje lebky svaté Zdislavy v bazilice v Jabloném v Podještědí na Liberecku. Jednání je neveřejné. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Policie pro něj navrhla vazbu kvůli obavám, aby trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Zástupci 6 lotyšských parlamentních stran dnes pokračují v jednání o nové vládě. Rozhovoru se účastní i lotyšský prezident Edgars Rinkevič. Ten po schůzce rozhodne, koho z nich pověří sestavením nového kabinetu, který by po odstoupení premiérky Evy Siliňové dovedl zemi k říjnovým parlamentním volbám. Historická budova Českého rozhlasu na Vinohradech se dnes otevřela pro návštěvníky. Součástí dne otevřených dveří jsou komentované prohlídky studií i doprovodný program s osobnostmi z rozhlasu. Vstup na prohlídky je z Římské ulice, na ostatní program pak z adresy Vinohradská 12. Pro veřejnost jsou dnes otevřená i regionální studia. Pomocí projektu Paměť národa můžou dnes lidé během na 11 místech po republice, mimo jiné v Praze, Neratovicích nebo Třebíči. Benefiční závody pořádá organizace Post Bellum. Výtěžek z nich podpoří natáčení a archivaci životních příběhů válečných veteránů, politických vězňů nebo obětí holokaustu. Na severovýchodě Konga v provincii Ituri propukla epidemie eboly. Na síti X to uvedlo Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. V oblasti už zemřelo 65 lidí, u 250 je podezření na nákazu virem. Jednoho mrtvého eviduje i sousední Uganda. Na základně v Náměšti nad Oslavou začal den otevřených dveří. Návštěvníky čekají ukázky letecké i pozemní techniky. Kromě českých armádních letounů a vrtulníků budou k vidění i stroje ze Španělska a Slovenska. V celém areálu kvůli bezpečnosti platí přísný zákaz vlastních dronů. Sobota je zatažená s deštěm, odpoledne se čekají už jen místy přehánky a ojediněle bouřky. Na severozápadě Čech bude i polojasno, proto tam naměří 12 až 16 stupňů, jinde bude jen 8 až 13. Zítra bude v Čechách slunečno, na východě zataženo s deštěm i trvalejšíma, s teplotami od 13 do 18 stupňů, na východě bude kolem 10. Tolik zprávy a teď už je tu Osobnost plus.
6: V každé kuchyni je určitý styl drillu. Gastronomie u nás hosty strhne. Chci, aby si to užili, říká šéfkuchař restaurace Papilio, která má jako první v Česku dvě michelinské hvězdy, Jan Knedla, a ten je hostem Osobnosti plus. Co z kuchyně jeho babiček nabízí svým hostům a na jaké jídlo ze školní jídelny nerad vzpomíná? Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
4: Osobnost plus.
6: Jste jako šéf v kuchyni spíš diplomat nebo umíte i zařvat?
7: Spíš diplomat, určitě.
6: V každé kuchyni je podle vás určitý druh drillu. Jaký drill máte ve vaší restauraci?
7: No tak samozřejmě ten drill tam musí být, protože máme spoustu hodin práce, abychom připravili to nejlepší možné jídlo. A pokud by tam ten drill nebyl a lidi si dělali, co chtějí, tak to by úplně nefungovalo. Ale já jsem si prošel spoustu skvělých restaurací po celém světě, a přesně tam bylo vidět, nebo já jsem si řekl, že chci být ten šéf kuchař, spíš ten diplomat a spíš inspirovat sám sebou. Takže od rána do večera s klukama v restauraci, v kuchyni, připravovat s nima, ochutnávat, aby vlastně já inspiroval svojí vlastní prací, než abych po nich musel šlapat a řvát po nich a říkat jim, co mají dělat.
6: Říkáte s klukama, máte tam taky nějakou ženu?
7: V kuchyni momentálně, ne? Na place ano.
6: Čím to je, že šéf kuchaři jsou většinou muži? Dokonce jsem slyšela, že je to spíš práce pro muže, protože to je 14 hodin denně na nohách. I těžké věci musí v kuchyni kuchaři nosit. Tak je to víc spíš práce mužská?
7: Já si nemyslím. Já si myslím, že by to mělo být půl na půl. A vlastně všude, kde jsem byl v zahraničí, tak to tak půl na půl bylo. Že jsme tam měli spoustu holek a vlastně si myslím, že tak to je správně, jo, protože holky zase mají trošku jiný vnímání gastronomie a mně přijde, že kluci jsou spíš takový jako volnomyšlenkáři a spíš takový ty kreativní a ty holky to dokážou zase usadit do těch...
6: A mají řád.
7: Přesně tak, mají řád, mají organizaci, jo, a mělo by to fungovat takhle, myslím si, 50 na 50.
6: No. A jak to, že to tam nemáte u vás v restauraci?
7: Já nevím, v Čechách je to trošku jiný, no, protože já vlastně... Nejsem tady, tak teda neprošel jsem moc prací, vlastně byl jsem jenom v hotelu Než jsem nastoupil, jsem teďka do restaurace, ale to už je teďka, už to bude taky 5 let, co jsme v Papíliu. A vlastně těch holek je málo v té kuchyni. A vlastně si to nedokážu vysvětlit proč a je to strašná škoda. Protože ta ženská energie tam dost často chybí.
8: Co za žádných okolností ve vaší kuchyni netolerujete?
7: Lenost. Lenost, nejhorší nemoc celého gastra. Jakmile si někdo chce ušetřit práci a vymyslet si to, jak si to nějakým způsobem udělat jednodušejc a dost často se to, jak to říct slušně, podělá, tak pak to mě jako fakt jako vyloženě jako naštve.
8: Menu ve vaší restauraci se liší v závislosti na sezóně a surovinách. Z čeho vaříte teď v květnu nejčastěji a co?
7: Teď v květnu. My máme takový jako přerod sezóny, protože naše menu se nikdy nemění ze dne na den. Stejně jako suroviny začnou růst v jeden den v přírodě, taky tak vlastně my s tím menu vlastně pohybujeme. Takže je to sezónní. Teď je takový přerod, vlastně máme ještě něco málo ze zimy, ale už samozřejmě máme chřesty, máme smrže, přeštické prasátko máme teďka nově na menu a zrovna zítra dáváme na menu nové věci taky, takže...
8: Já jsem četla, že vy máte v nabídce i jezevce.
7: Ano, to je pozůstatek zimy ještě. Ten nám bohužel končí teď.
8: Co se z jezevce dá udělat a jak to chutná?
7: Jezevec je strašně zajímavé maso. Je to něco mezi divokým prasetem a skopovým. Je to krásně navoněné tím tukem, který ten jezevec má. A nám ho dodává šumavská zvěřina. Takže je to, myslím si, že dokonce jediná společnost, která ho má v nabídce. A když samozřejmě ty zvířata se musí nějakým způsobem redukovat, tak je škoda je vlastně nevyužít v kuchyni. Takže já jsem si našel staré kuchařské knihy, ve kterých jsem našel, jak se používali, jak se připravovali na jaké způsoby a hodně moderně jsme si to zpracovali. My jsme z toho udělali vlastně raviolu plněnou, takže my jsme toho jezevce museli nejdřív teda naložit na den do takového speciálního láku s kořenovou zeleninou, s kořením. Potom na nízkou teplotu se musel odkonfitovat s tím sádlem pěkně a pak se z toho udělala takové krásně šťavnaté ragu plné kořenové zeleniny, petržele, libečku, citronové kůry a zabalil to do ravioli s vývarem toho jezevce a se sírovou pěnou, taky z našeho lokálního síru tady.
8: To nezní úplně jednoduše, to nebude asi na nějaké domácí vaření.
7: No to ne. To já vždycky říkám, že u nás co ochutnáte, tak to jsou věci, které si jednak doma neuvaříte a hlavně ani doma jako nechcete zkoušet vařit. To jsou tak složité technologické postupy, že to jako nechcete.
8: A frčí jezevec?
7: Jo, velice. My máme 6-chodové, 8-chodové a 10-chodové menu. A ten jezevec je jenom v tom 10-chodovém, protože to si opravdu dávají hosti, kteří chtějí toho ochutnat co nejvíc. Chtějí vyzkoušet zajímavé kombinace a právě ten jezevec je až pro ty nejodvážnější. A spoustu lidí to překvapí a dokonce mě vlastně překvapí, že spoustu třeba dam, u kterých bych to neřekl, tak řeknu, že to bylo třeba jedno z nejlepších jídel, co tam ten večer měli. Jo?
8: Na webu vaší restaurace je napsáno: inspirujeme se starými českými recepty, které s respektem modernizujeme, zachováváme jejich podstatu a zároveň je posouváme na novou úroveň. To je asi i ten jezevec.
7: Ano.
8: Co vás na české kuchyni baví?
7: Všechno. Je totiž neuvěřitelně jako pestrá a hlavně jako dobrá. Já miluji omáčky od malička, takže jakmile někde omáčka, tak to je prostě pro mě to nejlepší, co může být. A od malička já jsem skvěle jedl, protože jsme měli oboje moje babičky skvěle vařily a já doteď vzpomínám na jídla i dokonce mojí prababičky, co ještě kdysi vařívala. Tak to jsou věci, které já nedokážu vymazat z paměti.
8: Co třeba je něco takového, na co si rád vzpomínáte a říkáte si, škoda, že už ta babička to neuvaří?
7: Jo, těch věcí je právě strašně moc, ale takové ty věci, co říkám v každém rozhovoru, že miluju králíka na smetaně a takové ty věci, to já si teďka začínám vzpomínat takové ty věci, co ty babičky dělaly a teďka mi to úplně naskočí a říkám si, sakra, kurňa, to bych si teďka tak dal. Třeba moje litomyšelská babička, tak když dělávala v lívanečníku, udělala si normálně jako palčinkové těsto, ale takové hustší a do toho lívanečníku dala malou vrstvu toho těsta a pak měla jabka, jenom nastrouhaný čerstvý jabka s troškou z kořice, dala to na to, pak to zakryla druhou částí toho těsta a v tom lívanečníku z toho udělala takový vlastně vypadá to jako koblížek, plněný těma kyselýma, sladkokyselýma jabkama. A když to dosmažilo, tak se to hodilo do krupicového cukru s vanilkovým cukrem. Mm-hmm. A teď to bylo v tom plechu, vždycky to bylo v té jako troubě, která měla těch 40-30 stupňů, takže každý, kdokoliv prošel, tak si to mohl vzít. A se říkám si, sakra, tyjo, teď bych to tak dal.
8: Vy jste mluvil o tom králíkovi. Mm-hmm. Moje babička mi vařila králičí hlavu a dávala mi ochutnávat mozeček.
7: Mm-hmm. Skvělá věc.
8: Já jsem to jako dítě měla ráda, ale když to někomu řeknu, tak se ty na mě dívají jako, že to by a nepozřeli.
7: Tak to je taková česká ústřice, no.
8: Jíte králičí mozeček?
7: No jasně, já jim úplně všechno. Pro mě neexistuje špatná surovina, jenom špatně uvařená surovina.
8: A nemáte ani ze školní dílny nějaký ten takového toho kostlivce ve skříni, kterého se otřesete, jenom to slyšíte a řeknete si ne, tak to už nikdy nevezmu do pusy?
7: Ze surovin asi ne, ale takové, já třeba jsem nenáviděl polívky, jo, protože si vzpomínám, že to byla vždycky taková ta hnusná vodová s obrovským mastným okem nahoře a vlastně v tom, vždycky, když to byla zelenina, tak byla totálně rozvařená. V tom plavaly ty šedivý kapusty a ty fazolový lusky a to bylo přesně to, co já jsem úplně nenáviděl, protože u nás doma se polívky dělaly skvělý. Poctivý vývar udělaný, skvělá zelňačka, skvělý bramboračky. Zase úplně mi se zbývají sliny, když o tom mluvím. Fazolová bílá polévka třeba s uzeným masem, taky jsem strašně dlouho neměl. Strašně rád bych si to dal.
8: A jakou nejstarší kuchařku nebo kuchařskou knihu doma máte?
7: Úplně nejstarší je 1811. A to psala nějaká hraběnka. Je to psaný teda českým švabachem, takže se to docela blbě jako louská, ale člověk si potom jako zvykne trošku na ty písmenka a jde to.
8: A co jste tam objevil za recept, který dnes už je zapomenutý a vy jste ho vytáhl na světlo, uvařil a je to super jídlo? Je tam něco takového, co by vás zaujalo? Nebo nějaká zapomenutá surovina, se kterou vy rád pracujete, ale moc lidí to nedělá?
7: Já miluju pracovat teda se šneky, miluju potoční raky. Jo, tohle jsou pro mě třeba jako opravdu jako symbol české jako staré gastronomie, která sice není přímo z této knížky o té hraběnky, ale potom mám ty dvě nádherné knížky od paní Luizy Ondráček. A to je ta nejoblíbenější moje z roku 1904. To jsem podědil po své prababičce. A zrovna včera jsem si s ní listoval. To je takové jako nejhezčí, že to tam je x tisíc receptů. A vlastně kdykoliv do toho nahlídnete, tak objevíte něco nového. A to je vlastně to nejkrásnější, s čím lidi dřív pracovali. Jak si vážili všech těch produktů a kam tam je takových věcí z vnitřnosti. Já miluji vnitřnosti. Takže držky na jejich způsobů, plíčky, jazyky, ledvinky, játra. Tyjo, to snad normálně...
8: Vy máte hlad, evidentně.
7: No já mám chuť pořád, já jsem jako strašně rozřešený člověk, takže jako, prostě, když přemýšlím nad jídlem, tak jako intenzivně.
8: Jak dlouho trvá, než ten původní recept ze staré kuchařky vypilujete k dokonalosti a k tomu, abyste mohl říct, tak tohle nabídneme našim hostům?
7: Jsou věci, které mi trvají delší dobu. Ano, to vždycky začíná tak, že já se musím podívat, co v té dané sezóně zrovna je nejlepšího. Musím to vidět u těch našich farmářů nebo pěstitelů, koho máme. A kdokoliv mi přinese něco zajímavého v té nejlepší možné sezóně, tak hned nad tím začnu přemýšlet, co bych si z toho dal. Protože já nemám rád věci, když nejsou v sezóně. Takže když vidím třeba 3 týdny zpátky, nebo ještě dokonce měsíc zpátky, se mě všichni ptali, kdy bude jarní menu. Říkám, no tak když se podíváte na pole a to je hnědý, tak se blbě udělá jarní menu. Protože 10 chodů z medvědího česneku je docela jako výzva udělat. Takže samozřejmě první přijdou chřesty, pak přijde ten medvědí česneky a smrže. A takhle tu pomalečku jako objevuje do toho jara. A vždycky, když to vidím, tak na to musím dostat chuť. Protože i tak vlastně, jak je venku, tak já mám jako náladu, co vařit. Jo? Když je venku zima, je hnusně, tak já mám chuť na lanýže, na houby, na zemitý, hutný chutě, takovéhle věci. Ale pak přesně dostanete ten chřest a už je venku hezky, už zpívají ptáci, všechno kvete a chcete zase jíst něco takového jako svěžího. No a furt přemýšlím na to, jak si to udělat co nejzajímavější.
8: A když to děláte tím moderním způsobem, tak musíte hodně ty recepty původní měnit, nebo ne?
7: No hodně. Ty recepty jsou ve výsledku jako spíš filozofie toho receptu. Co je na tom to nejkrásnější? Protože v těch kuchařkách jsou obrázky. Jo, to je nejlepší. Protože nikdo nechce vařit podle obrázku. Nebo teďka každá kuchařka musí mít obrázek, aby podle toho někdo něco vytvořil. Ale tam máte úryvek textu, který vy si musíte zapřemýšlet a nejsou tam přesně gramáže, jsou tam spíš jako opravdu je to filozofie, jak to ten člověk má uvařit. A potom je další recept na jiný způsob. Jo? Odkazuje se na ten předešlý. Jo? A teď nad tím fakt musíte přemýšlet. A to je pro mě to nejhezčí na tom vaření, že opravdu si musíte zapřemýšlet, na co máte chuť, jak to udělat a přemýšlet tou chutí výslednou, spojit si to a vlastně fakt jako začít jako až slinit, říct jako sakra, tohle bych si teďka dal a mám na to ohromnou chuť. A v té chvíli já se prostě nemůžu zastavit a musím přemýšlet a až to dotáhnu do toho, kdy to má být nejlepší.
8: A z čeho nejradši vaříte a co? Co je to vaše nejoblíbenější jídlo? Protože já předpokládám, že každý má nějaké svoje oblíbené jídlo, které rád vaří, protože jednak mu chutná, jednak se mu daří pokaždé, když ho uvaří. Mají ho rádi i ti lidi okolo. Je takového něco?
7: No, těžko říct. No. Já vždycky zmiňuji toho králíka na smetaně, ale toho nevařím vlastně. Toho si vždycky jako někde rád dám, jo, protože to je takový jídlo, který jako fakt se těším, že mě
8: někdo uvaří. A co si vaříte doma? Vaříte si doma?
7: Doma vaříme pořád. My hodně grillujeme doma, protože když je venku hezky na terase, tak není nic lepšího, než grillovat venku. A přes zimu hodně polívky nebo takové ty věci z jednoho pekáče, jo, že si něco, ale vždycky tu jako dobrou surovinu. Sehnat si dobrý maso, dobrou zeleninu, dobré uzené, dobré kyselé zelí. Prostě fakt to nejlepší. No.
8: Vás inspirovali prarodiče, už jste o tom mluvil, babičky a dokonce jsem četla, že děda vám vysvětloval, kdy se, co se je a sklízí. Pamatujete si svoje vaše první jídlo, které jste uvařil? Co to bylo?
7: No, to si myslím, že možná asi teda byl jako s jesenickou babičkou, asi jako svíčková. No.
8: Svíčková, jo? Takhle první pokus svíčková. A povedla se?
7: No jasně, tak samozřejmě babička, co by se nedopustila, aby se něco pokazilo a vyhodilo, to v žádném případě.
8: Odmítl jste vy sám něco ochutnat v životě? Že vám nabídl někdo něco tak strašně zvláštního, nechutného, že jste si řekl, do toho nejdu?
7: Zatím ne. Já to jsem ochutnal teda hodně věcí.
8: A co nejpodivnějšího jste jedl?
7: No pro mě jako nic podivného není. Jako, jo? To jako, když na to mám chuť, tak jako to není podivný. Jo? Někomu může být přijít podivný, jako že si dám přesně vepřovej čumáček nebo ledvinky králičí a
8: nebo ten mozeček.
7: Nebo žlázy, mozeček, jo, ale třeba v Asii tam jsme ochutnávali. Třeba to mě úplně neoslovilo, byla ta morská okurka. To je taková divná věc. Taky chrupavkovitá, ale to mě, jako, to mě úplně nezaujalo. Ale pro mě je důležité, abych, když to jídlo vidím, abych vlastně na to měl jako ten apetit. Pokud by mi někdo tady daleko, abych vycucnul oko někomu jako čerství a tak, tak to, jako do toho bych nešel, protože to ve mně úplně jako z toho jako nezačnu úplně slintat. Jo.
8: Jaké nejdražší jídlo jste v životě jedl? A stálo to za ty peníze?
7: Nejdražší, no. To je taková jako blbá jako příměra, jo. Protože třeba ty degustační menu, které jako rád strašně jim, tak jsou drahé, ale vždycky to jako
8: tak něco, co nestálo za to, bylo to strašně drahá záležitost. A vy jste si řekl, no, tak to jsem teda naletěl. Jednak to není dobré, je to strašně drahé. Máte něco?
7: To budu muset zapřemýšlet, no, protože to se mi jako úplně často nestává, protože já si vybírám opravdu restaurace jako hodně poctivě, takže se mi to úplně jako nestává, že bych ochutnal něco úplně jako špatného.
8: A jak si teda vybíráte restaurace, aby se nám nestalo to, že půjdeme někam, kde to možná vypadá, že to může být zajímavé a je to zbytečně drahé, ale nedají vám tam to, co za ty peníze stojí. Protože jsou lidi, kteří si vyhledávají podle těch různých hodnocení na internetu. Dá se na to spolehnout?
7: Já si myslím, že se na to dá spolehnout. Nebo když je v meníčku, když jsou v meníčku obrázky, tak tam nejdu.
8: Tak jo. To je základ.
7: To je základ. Jakmile tam jsou obrázky, nebo jakmile to je číslovaný, objednáváte si podle čísla, tak tam taky nejdu.
8: Říká šéf kuchař Jan Knedla, který je hostem Osobnosti Plus.
4: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Já už jsem na začátku říkala, že vy jste první restaurace v Česku, která má dvě michelinské hvězdy. Jak a kdy se šéfkuchař dozví, že v jeho restauraci byli tajní inspektoři společnosti Michelin?
7: No nám pak až přišel e-mail, že jsme teda hodnocení, že u nás byli. Takže oni si to hodně samozřejmě hlídají, chrání si takovou tu auru toho tajemna kolem celého toho Michelinu. Takže se mi taky spousta hostů ptalo, jestli jsem to teda poznal, nepoznal.
8: Někdo z personálu je nepoznal?
7: Tak já jsem tam každý den v té práci. Mm-hmm. Takže se bavím úplně s každým hostem a úplně s každým stolem, takže mě taky jako nikdo neunikne. Hmm. Plus je tam se mnou moje manželka, která se stará taky o chod toho fronthouse nebo té restaurace.
9: A vy jste si nevšimli, že tam jsou teda? Neměli jste podezření, že tam
7: podezření máte jako u spoustu hostů. Jo? A takže jako podezření jsme měli a byli tam samozřejmě. Takže někdo z těch podezřelých to určitě byl. Ale kdo to byl, to nevíme.
9: Víte, podle jakých kritérií pak inspektoři jednotlivé restaurace hodnotí, co jsou ty zásadní věci, podle kterých oni rozhodují, jestli Michelinskou hvězdu konkrétní restaurace dostane nebo ne?
7: Okolo toho taky panuje spousta legend, jo, protože a zvlášť teda u lidí, kteří se v tom vůbec nevyznají. O tom nejvíc, jako nejčastěji mluví o tom Michelin, jak to funguje, jak se to hodnotí, ale když se zeptáte profesionálů, tak před covidem jsem si skoro jako jistý, že ten Michelin hodnotil ještě jinak. Jo, a před 10 lety ti šéfkuchaři se taky bavili o tom, že se to hodnotí jinak. A samozřejmě ten Michelin se nějakým způsobem musí vyvíjet. On musí i brát v potaz různé kultury, ve kterých hodnotí, protože přeci jenom on nemůže srovnávat Paříž a potom třeba Bangkok. Jo, takže on musí se hledět i hlavně na tu kulturu, jak to tam vypadá, jak se tam lidi stravují a podle toho i mít jako nějaké kritéria. Ale co třeba vyšlo, je to rok zpátky, asi na Twitteru, přímo jako Michelinu, tak každá ta hvězda je hlavně teda jako snad jako z 90% jako za jídlo. Jo, že opravdu to je za jídlo a nehodnotí se ubrusy, nehodnotí se, jak luxusní je ta restaurace. Opravdu to je čistě za jídlo.
9: A v tom e-mailu, který vám přišel, tak bylo nějaké rozhodnutí a bylo tam, rozhodli jsme se vám udělit Michelinskou hvězdu proto a proto?
7: Ne,
9: nebo
7: vůbec.
9: Jenom, že jí máte?
7: No, to bylo to vyhlašování v Mariánských lázních. Tam to všichni dozvěděli, do té doby to nikdo nevěděl. Nám všem přišly e-maily jenom, že chtějí informace o restauraci a nějaké fotografie jídel. A to je všechno. Mm-hmm. A pak se nám přišly pozvánky na vyhlášení a nikdo vlastně nevěděl, kdo jak bude ohodnocen.
9: Hvězdu nezískává šéf, kuchař, ale restaurace. Ta vaše ano. Má ty hvězdy už 2, což znamená vynikající kuchyni. V čem si myslíte, že jste výjimeční?
7: No, to se mě taky ptá spousta hostů. A ono je to těžké, protože já strašně jako často říkám, že se jako nechci být jako otrokem toho Michelinu a vlastně nechci vůbec jako přemýšlet, co by jako ten Michelin by se mu mohlo líbit a co by chtěl.
9: Já chápu, že to není váš cíl, ale vlastně vy přece musíte tušit, čem jste jiní než ostatní, když už máte 2 ty hvězdy, ta vaše restaurace.
7: Snažíme se vybírat co nejlepší možné produkty tady od našich dodavatelů. A myslím si, že já to vždycky říkám hostům. Já nevařím pro vás, já vařím sám pro sebe. To, co jíte, tak na to mám já chuť. To je prostě. A vlastně si to vymýšlím, aby to pro mě bylo co nejlepší. A ať už přemýšlím. Mně se totiž nelíbí, když ty jídla jsou extrémně jako opulentní, pompézní. Mně se víc líbí, když je tam perfektní jako kus masa nebo zeleniny a je k tomu vynikající omáčka. Prostě ta omáčka je
9: základ.
7: Prostě ano, a to je prostě to nejdůležitější, to nejsložitější, tam se prostě nesmí udělat žádná chyba. Jo, udělat steak není v podstatě jako žádný problém pro nikoho. Po pár pokusech, přesně tak. Ale udělat x různých skvělých omáček, to je strašně těžký.
9: Změnilo se něco po tom, co jste dostali druhou Michelinskou hvězdu, třeba v očekávání hostů, že čekají ještě něco lepšího, než třeba bylo předtím, že cítíte větší tlak na sebe?
7: Tak tlak je tam akorát větší v tom, že máme těch mnohem víc rezervací teďka dopředu a že ta restaurace je fakt každý večer plná. Takže tím na nás jako ten tlak je a nemůžeme udělat žádnou chybu. Jo, to, ale tak, říkám, takhle to bylo od začátku nastavené, že chceme dělat to nejlepší, posouvat se.
9: A poznáte, když jste říkal, že mluvíte s každým hostem té vaší restaurace, poznáte potížistu? Hosta.
7: No jasně, ale já mám rád potížisty.
9: A stane se i v té vaší michelinské restauraci, že ten host není spokojený a vrátí vám jídlo do kuchyně? Stalo se vám to už někdy?
7: Ne, to se nám ještě nestalo, popravdě. A říkám, já jsem tam fakt každý den a je těžký, každou omáčku tam ochutnáme s mým zástupcem xkrát za ten večer, aby se tam prostě nemohlo stát nic. Jo, fakt to jídlo se pouští, jenom když je perfektní. To, že někomu třeba to jídlo nechutná, To je úplně v pořádku. My taky nejsme restaurace úplně jako pro všechny. Prostě kdo má trošku otevřenou jako mysl a chce prostě ochutnat něco zajímavého a zažít si úplně něco jiného, tak my jsme pro něho restaurace. Jo, já když jedu k vinařům, taky prostě má celé palety vína, který má, nebo tu škálu, tak mi třeba jedno nebo dvě nechutná, nebo je to třeba slabší. To se prostě může stát. Ale ve výsledku, co mě se vlastně líbí, že když nás hosti takhle porovnávají nebo potom mi říkají tu zpětnou vazbu, tak říkají, že vlastně že to není úplně o tom, že by nějaké jídlo bylo nejlepší a nějaké špatné, že jim se vlastně líbí ta harmonie toho, že všechny ty chody jako jsou vyrovnané, elegantní a celý ten zážitek je ten dvoumišelinský.
9: A ten zážitek, vy tam nabízíte ve vaší restauraci taky místo u stolu šéfkuchaře.
7: Ano.
9: Co to je za zážitek? Tam vy sedíte s nimi, s těmi lidmi.
7: Ne, já nesedím zadem.
9: A co tedy děláte?
7: My máme otevřenou kuchyň a ten stůl šéfkuchaře je přímo před tou otevřenou kuchyní na takových trošku vyvýšených židlích, takže kdo si objedná ten stůl šéfkuchaře, tak má to samé menu, které my nabízíme, ale s tím, že
9: vidí
7: vy koukáte přímo do té kuchyně a je to stůl, u kterého já se objevím nejčastěji za tu večeři, protože my chodíme zalévat ty omáčky, protože pro mě nejdůležitější je, když vám někdo přinese to jídlo před vás, tak aby k tomu byla ta úplně vařící omáčka, kterou vy dostanete. Aby ta omáčka prostě nebyla vlažná, aby nebyla studená, aby byla fakt jako horká, aby vám voněla okamžitě do nosu. Protože pro mě ještě vím, než když se na to jídlo podíváte, tak ještě vůně je pro mě mnohem důležitější, než to, že se říká jí se očima.
9: A jak si vybíráte dodavatele surovin? Protože jste říkal, že ta surovina je základ.
7: My jsme na začátku měli velkou potíž, protože já jsem byl z produkty, byl jsem zvyklý použít úplně jiné produkty v zahraničí. A to, co jsme použili v Hongkongu a

0: Londýně, tam se vlastně nezastaví jako dveře těch dodavatelů a furt tam někdo cpe něco nejlepšího. No a tady v Čechách to úplně není. Tady najednou mi řekli, ale jestli chceš tady něco do újezda, tak je to prostě pětistovka, že vám to tam dovezeme. A najednou jsme řekli, ale tak jako my nemůžeme si vzít 90 vajíček a zaplatit 500 korun navíc a z naší momentálně 90 dodavatelů ještě dávat takovýhle ceny. Jo. To bychom prostě to menu muselo být naceněný úplně jinak. No takže pro mě to je, že já každé úterý v mém volnu nebo ve středu jedu do Holešovické tržnice, tam nakoupím spoustu věcí, pak objedu nějaké další naše dodavatele, tam nakoupím věci a přivezu s to autem. Naštěstí ten status těch dvou michelinských hvězd už nám teďka trošku pomohl, že už nám to někdo jako vozí, jo, takže ale bylo by to hezčí, kdyby to bylo ještě mnohem lepší, no, s těma produktama.
1: Já jsem četla, že kuchařina nebyl váš dětský sen. Mm-mm. Úplně, ale tak s tím příjmením knedla to vlastně...
0: No, tak jinak to nešlo, no, tak...
1: A čím jste chtěl být?
0: Já jsem chtěl být zpěvák ACDC. Když mi bylo nějakých asi 5 let, tak jsem to říkal ve školce.
1: A umíte zpívat?
0: Ne, vůbec ne.
1: Vy jste teď popsal, co děláte, když nejste v restauraci a co děláte, když máte zavřeno a nenakupujete suroviny?
0: Tak dost často jezdíme za vinaři.
1: A to je pořád práce. Já se ptám na to, jestli máte taky něco jiného než práci.
0: No moc ne, no. Jako to gastro strašně spojuje lidi. A gastro je naprosto nádherná práce. A hlavně je to spíš koníček než práce. Jo, to, že tam ty hodiny musíme oddělat, já nikdy nepočítám vlastně, jak dlouho tam jsem. Prostě dokud ta práce není hotová, no, tak se prostě domů nejde a spíš se chodí dřív, aby se ty věci zvládly. Protože my vlastně, co tam děláme večer, tak rozdáváme tu radost. A když vidíte ty nadšené lidi úplně na konci té večeře, jak jsou úplně šťastní, nadšení, tak vlastně to nám dává strašně moc energie. Jo, a tam potom těžko se jako přemýšlí na něčím jiným. No. Jako to se člověk musí úplně jako odpojit a to se jako taky jako blbě dělá. No. Když jedeme s manželkou na dovolenou, tak se přemýšlí, kde budeme jíst, že? Kde bude umí dobrý víno. Jo, to jako...
1: Prostě je to váš svět.
0: Je to tak, no.
1: Říká šéf kuchař Jan Knedla, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
0: Hezký zbytek dne a děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Rozhovor s Osobností Plus si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Soud dnes rozhodne o vazbě pro muže, který je podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy. Ruský prezident Putin pojede příští týden do Číny. Dobročinná akce Běh pro paměť národa dnes pokračuje v Praze. Klidné dopoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Policie přivezla k okresnímu soudu v České Lípě muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Soud rozhodne o tom, jestli ho umístí do vazby. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Policie navrhla vazbu kvůli obavám, aby neopakoval trestnou činnost, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. To může podle policie trvat i několik dní. Ruský prezident Vladimír Putin navštíví Čínu. Se svým protějškem Xi Jinpingem by se měl podle Kremlu setkat příští úterý a středu. Jednat mají o vzájemných vztazích i o klíčových mezinárodních otázkách. V pátek z Pekingu odletěl americký prezident Donald Trump, který Čínu navštívil po 9 letech. Se Xi Jinpingem jednal o obchodu i o území Tchaj-wanu. Čína ho považuje za svoje. Spojené státy ostrov vojensky podporují. Výsledkem jejich jednání bylo i pozvání čínského vůdce do Spojených států. Washington by měl navštívit v září.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ruská disidentka Nina Litvinovová spáchala sebevraždu. V dopise na rozloučenou napsala, že se dlouhodobě trápila bezmocí vůči těm, kteří trpí ve válce na Ukrajině. Ze své smrti vinila také systematické represe proti odpůrcům Putinova režimu. Lidskoprávní aktivistka zemřela ve věku 80 let. V pátek o její smrti informovala nezávislá média působící v exilu. Dříve smrt Litvinovové oznámily ruské státní agentury. Ty se ale nezmínily o jejím působení v oblasti lidských práv ani o obsahu dopisu na rozloučenou. Armáda spásy spustila kampaň s názvem Nenechme je do toho spadnout. Upozorňuje na to, že lidé, kteří vyrůstali například v azylových domech, se často do těchto nevyhovujících podmínek vracejí s vlastními rodinami. A to kvůli špatnému systému pomoci, hlavně co se týče dostupného bydlení. Právě děti tvoří 55% obyvatel azylových domů Armády spásy. Trendu si všímají i další organizace, které lidem v nouzi pomáhají, třeba Člověk v tísni. Pokračuje vedoucí sociální práce Kateřina Dosoudilová.
4: V Praze, kde se rodiny dostávaly do sociálních bytů, tak jsme náhle věděli, že se i zlepšil jejich zdravotní stav. Když bydlíte někde delší dobu, tak samozřejmě jste schopni si zajistit lékaře, a ne když každý měsíc nebo půl roku bydlíte někde jinde, nejste schopni zajistit lékařskou péči pro sebe a už vůbec třeba ne pro děti.
3: Podle platformy pro sociální bydlení je v bytové nouzi přes 60 tisíc dětí. Takzvaná scientologická církev, známá i z Česka, už nebude v Německu pod soustavným dohledem zpravodajské služby. Důvodem opadnutí zájmu je pokles významu této organizace v průběhu let, informoval Úřad na ochranu ústavy. Scientologové mají v Německu asi 3,5 tisíce členů.
5: Hnutí scientologie založené v roce 1954 autorem sci-fi Ronem Hubbardem považují jeho kritici za nebezpečnou sektu. Německá domácí zpravodajská služba ho sleduje od konce 90. let jakožto uskupení usilující o společnost, která nerespektuje například důstojnost jednotlivce. Úřad na ochranu ústavy nepustí scientologii ze zřetele úplně, ale už je nepovede jako samostatný a celostátní fenomén. Víc se chce soustředit třeba na sabotáže a na terorismus. Není to první letošní reorganizace úřadu. Minulý měsíc zrušil kategorii extremismu postihující delegitimizaci státu, zavedenou před 5 lety během protipandemických opatření. Z Německa Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Plusu. Nabídka letních brigád se často nesetkává s poptávkou. Zatímco studenti vyhledávají hlavně práci pod střechou a ideálně v kancelářích, firmy nejvíce potřebují brigádníky na venkovní práce, například na stavbách. Českému rozhlasu to řekl Radovan Burkovič z Asociace pracovních agentur. Podle něj je navíc často pro firmy výhodnější místo studentů přijmout například seniory.
6: U těch seniorů firmy vnímají to, že jsou pro ně výhodnější v tom, že mají čas celoročně, dokáží si s ním velice dobře hospodařit a hlavně mají perfektní návyky pracovní. To znamená, chodí do té práce, v té práci odevzdávají to, co se po nich chce, a mnohdy mají ten benefit, který mladí nemůžou ani mít, to znamená zkušenosti.
3: Už po 11. se dnes v Praze běží Pro paměť národa. Hned několik závodů pořádá v oboře Hvězda organizace Postbellum, aby vybrala peníze na svou dokumentační práci. Běžci si na startovní čísla píší třeba jména válečných veteránů, obětí totalitních režimů nebo kohokoliv, koho považují za hrdinu. Až do 14:30 je připravený taky doprovodný program, říká ředitel Postbella Mikuláš Kroupa.
7: Je tam spoustu vyžití pro tyto lidi. Máme tam výstavy, máme tam právě kulturní program v podobě hudby a právě zajímavé osobnosti hovoří z pódia, vypráví své příběhy nebo mají krátké přednášky nebo nějaké povzbuzení do dnešní doby.
3: Dnes je běh Pro paměť národa také v Neratovicích a Třebíči. No a dnes je zataženo s deštěm, který během odpoledne kromě východu Moravy přejde v lokální přehánky. Na severozápadě Čech bude až polojasno a až 16 stupňů, jinak se budou teploty pohybovat mezi 8 a 13 stupni. Ze zpráv je to vše a teď už chyba systému.
8: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
9: Já to považuji za velmi, velmi nešťastné.
10: Víte, co je to pasy?
11: Naše země nevzkvétá.
12: To jsou všechno lži.
13: Slibuji věrnost České republice.
14: Že nikdy neodstoupím.
15: Nikdy.
2: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
10: máme v tuto chvíli legislativní prostředí, který není odborům nakloněno.
11: Pravičák má volat po silných odborech, ale potom v tom klasickém smyslu. Poměrně rozvolněný zákonník práce, protože tady máme silné kolektivní vyjednávání.
12: Taxikáři v alternativních taxislužbách, OSVČ nebo činovníci v kultuře, ti všichni si začínají uvědomovat, že takové heslo jako neodcházíme, organizujeme se nám ještě může do budoucna hodit.
14: Souzní David s tím, že odbory v České republice jsou do jisté míry moderní?
11: No tak s tím rozhodně nesouzním. Přímě řečeno,
10: ale
11: já
10: to se
11: vůbec
10: nevylučuje s tím, co já říkám.
11: Já vůbec nevím, co mě doručí český odbory. Jo.
10: Tady si myslím, že bychom měli být v nějakém ohledu agresivnější.
2: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
15: Tuhle epizodu natáčíme v pondělí 11. května v 10 hodin, vlastně to jsou 2 týdny po volebním sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů. Je tady s námi Šárka Homfrey, odborová právnička, místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací, autorka knihy Proč jsme tak naštvané a také spoluautorka podcastu Pay Gap. Další informace o vás poskytnu v průběhu toho natáčení. Srdečně vás tady vítám. Dobrý den.
10: Dobrý den.
15: Dnes jsem četl v ČTK takové avízo, že zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se chystají projednat návrhy změn důchodů. Zaměří se na strop důchodového věku na 65 letech a na penze náročných profesí. Věnovat se budou taky investicím státu v příštích 3 letech či záměrům vlády ve zdravotnictví. Tohle je tedy ta tripartita, že?
10: Ano, je to tak.
15: Co by vy jste tam řekla, kdybyste tam byla?
10: To je dobrá otázka, protože celá řada témat, kterým já se profesně věnuju, se minimálně na toto jednání tripartity nedostalo a pevně věříme, že se dostanou na některá jednání příští. V tuhle tu chvíli my vnímáme jako odbory jako hodně problematické to, že vláda s námi některé ty své záměry či kroky dostatečně neprojednává nebo nekonzultuje nebo nám je nepředstaví předtím, než s nimi vyjde na světlo světa.
15: Jak se vlastně tvoří program tripartity, toho jejího trojčleného jednání? Vy něco navrhnete, vláda vám řekne, no tak tohle ne, navrhne něco jiného?
10: Tak to úplně není. Vychází to z toho, co se aktuálně projednává, co všechny 3 strany považují v tu chvíli za důležité, zejména co se týče třeba legislativního procesu nebo některých termínů v souvislosti s přípravou státního rozpočtu a podobně.
15: Apoleno Davide, jaký vy máte pocit z dosavadního fungování tripartity teď za vlády Andreje Babiše, motoristů a SPD?
12: No zatím celkem žádný, protože se mi zdá, že ta debata neprobíhá. Ona ale konec konců neprobíhá už delší dobu. My jsme ani v období vlády Petra Fialy neviděli úplnou součinnost vlády směrem k odborům. Opakovaně si na to vlastně staronový předseda ČMKOSu Josef Středula stěžoval, že nejsou přizváni k těm jednáním a tudíž nemůžou vyhodnocovat dopady těch vládních kroků na široké oblasti, protože konec konců odbory zastupují v podstatě každou sféru pracovní, na kterou si vzpomeneme a jakákoliv změna, kterou ta vláda projednává a kterou schvaluje a kterou implementuje potom do toho běžného života našeho, se prostě nás jako lidí dotýká, ať už pracujeme téměř kdekoliv. Takže současná vláda se úplně podle mě zabývá jinými věcmi, než je snaha o vytváření nějakého trialogu a toho regulérního vládnutí má očividně jiné starosti, především nějaké ty reputační, které musí neustále řešit.
15: Jak vypadá ten trialog očima Davida Klimeše?
11: No, tady už to bylo řečeno, teď tripartita v podstatě neexistuje. Z mého pohledu říkají mi to zaměstnavatele, že vlastně to, na co byli i zvyklí, že se utkají teda s těmi odbory, obě dvě strany, nebo respektive všechny 3 strany si o těch dalších myslí něco nehezkého, ale je to ta platforma, kvůli čemu je to založeno. Já rozhodně nevolám potom, aby se vrátila ta síla tripartity. Někde jsem to jako metaforicky přenal nějaký třeba roky 2016, 17, 18, kdy jsem měl pocit, že pan Středula tady je faktický premiér a co přinese na tripartitu, tak ta vláda buď vedená ČSSD nebo potom Andrejem Babišem, když se přerodil z toho pravičáka do levičáka, tak je automaticky přijato, tak potom nevolám, ale aby to vůbec nefungovalo, to si myslím, že je problematické jednak sociálně a ekonomicky. Tohle je jakoby vlastně ten korporativismus, který je funkční, ale v tom demokratickém státu. Jo? Tady prostě je to nějaká platforma, kde se dá najít ten sociální smír a konsenzus. No a potom si teda myslím, a k tomu se asi ještě dostaneme, že je to problematické i politicky, protože když ty odbory, i když já asi tady budu nejméně z odboru nadšený z tohle osazenstva, tak když prostě selžou v té své roli, která je neodiskutovatelná, tak tu úlohu převezmou jiní, například Jindřich Reichl a další, kteří ti ty Václaváky taky umí zaplnit. Takže já si myslím, že tripartita by měla fungovat. Myslím si, že je chyba, že současná vláda to podceňuje a vlastně ruku v ruce to jde i s tím, že když ani ty vládní zákony nejdou přes vládu, ale jdou přes nějaké jednotlivé podivné poslance, tak jako předpokládat, že ještě bude fungovat ten závěrečný mezistupeň tripartity, je vlastně naivní.
16: Jak se mají, Šárko, vlastně odbory k té politice? Svého času se říkalo, že odbory jsou něco jako Bčko sociální demokracie, což už dnes neplatí. Mohli být a můžeme říct,

0: pokud odbory a některá konkrétní politická strana nebo směr jsou k sobě příliš blízko a třeba i personálně propojeny. Neříkám, že to je vždycky špatně, nebo že by to mělo být jako důsledně odděleno, ale může to mít prostě nějaké důsledky, které nebudou úplně ideální. Aktuálně, ale i vzhledem k tomu, jak tady procházíme takovou tou krizí toho pravo-levého dělení politické sféry dlouhodobě, už to dá se říct, že dlouhodobě nemáme parlamentní levici a vůbec jako není i možné říct, že by třeba současná vládní koalice byla na takovémhle nějaké politické ose úplně jako pevně ukotvená, tak a spíš jako se současnou opozicí třeba tematicky nachází jako schodu někde, kde bychom si mysleli, že třeba ji ani jako najít nemůžou, tak samozřejmě i odbory tady reagují na tu agendu, která se nastoluje spíš tematicky, kampaňovitě, na základě prostě jednotlivých jako věcí, které se někde objeví, než že bychom tu měli nějaký, a teď to nemyslím pejorativně to slovo, myslím ho jakoby v nějakém popisném slova smyslu, že bychom tady měli nějaký ideologický proud, který by ovlivňoval náš vztah k politice.
1: K čemu může vést, když by odbory tedy suplovaly neexistující politický proud, směr, to znamená v tomhle případě levici a Polena?
2: No, já vlastně si nemyslím, že je nutný o tomhle se bavit jenom z pohledu té levice, protože naopak co sledujeme minimálně třeba v Evropě, a myslím si, že to bude generovat nový typ problémů, na který zatím nejsme úplně připravení, je naopak jako zbližování některých částí odborů s krajní pravicí. Když třeba připomenu, tak ve Španělsku nebo v Německu určité průmyslové sektory vlastně důsledkem toho, že tam naskakují na podobné narrativy odporu k Evropské unii, Brusel, Green Dealu a tak dále a tak dokola, vlastně vytváří koalice spíše dneska s AFD nebo ze stranou Vox, podobně je to třeba i ve Francii, kdy část odborů, ať už jako nově vznikajících, které vlastně vytváří takové paraodbory, tak se politicky identifikuje spíš tady. My jsme měli možnost tohle částečně vidět i třeba u Kovo, jednoho z těch největších odborových svazů, které se na pódium vlastně pozvali Filipa Turka, aby s nimi hájil vlastně zájmy automoto biznisu. Takže vlastně ta představa, že odbory jsou nutně jenom konotovaný s levicí, neplatí ve světě, ve kterém vlastně se hroutí to pravolevé vnímání a ve kterém mnohdy jsou to právě ty krajně pravicové strany, které vytváří dojem těch bojovníků za práva té pracující třídy, když to řeknu takhle jednoduše. Zároveň ale jako je nutné říct, že odbory z podstaty mají prostě hájit zájmy pracujících a to je jako levicová kategorie. A je jako nutné je k tomu vlastně částečně vracet, jo? Vlastně připomínat jim tady tuhle tu historii, která je vlastně pro fungování i nějakých demokratických států a vlastně demokratičnosti ve státech extrémně důležitá a napomohla i tomu, že se prostě rapidně během 20. století zlepšovaly pracovní mzdové a vlastně i životní podmínky prostě širokých mas a širokých vrstev. No.
1: Jak to myslíte, že pracující jsou levicová kategorie?
2: Ne, hájení zájmu pracujících je rozhodně levicová kategorie, prostě tradičně. Politika je jako soubojem zájmu a levice hájila zájmy jako slabších vůči silnějších. To je, myslím, i definice částečně odboru v tom tradičním slova smyslu. Ale jak říkám, ten současný svět vlastně nám ukazuje, jak jednoduše se tyto kategorie můžou měnit, protože i samotná ta politika dneska reaguje na jiné typy výzev a funguje trošinku jinak, než jsme byli zvyklí. A samozřejmě ty odbory se tomu do nějaké míry přizpůsobily. A jak říkám, když se podíváte třeba na vlnu těch nových odborů v Evropě, tak oni jako naopak se vymezují částečně proti levici a spojují se stranami, které vlastně jsou na druhé straně toho politického spektra.
1: Jak by do téhle politologicko-odborářsko-tripartitně, já nevím, co ještě přispěl David.
3: No, já si neodpustím, tak levice hájí zájmy slabších a pravice se snaží o to, aby nakonec všichni prosperovali, tak to já si jenom tady udělám zase svoji agitku. Nicméně já vlastně tady musím souhlasit, já jsem čekal, že budu spíše nesouhlasit s kolegyněmi, které budou vidět. A není to tak zjevně, že je dobré, aby bylo užší propojení těch odborů a třeba nějakých levicových stran, kde sdílejí nějaké hodnoty, ale úplně souhlasím s tím, prostě není to dobré, nemůže se to nikdy dobře uhrát, ať už ty odbory se dostanou v té současné Evropě do takové té pasti, vytváříme nové antifašistické fronty s podobně smýšlejícími levicovými a progresivními stranami, anebo se právě dostanou do té pasti, vytváříme antiextrémní, antiprogresivistické fronty za klasické pracující a vlastně se dostávají velmi blízko k těm krajně pravicovým stranám, tak to nikdy nemůžou uhrát. Jo, chvilku to možná může fungovat, můžete mít na demonstraci o pár tisíc lidí víc jednorázově, ale nikdy to neuhrajete. Když to převedu do Česka, tak já teď

0: jako neříkám já, ale hypoteticky já volím ano, protože mi říkají, že sníží budoucí strop odchodu věku do důchodu 67 na 65. Ano, tam jsem si tu emoci u té urny odbyl a chci to. Když mi to říkají odbory, jak já jim to nevěřím. Prostě jako já, tady se můžeme dostat k těm ekonomickým podmíněnostem. Myslím si, že prostě s tím, jak vypadá demografie, tak vlastně hodně lidí ví, že stejně nakonec se ten věk pro odchod bude posouvat a bude to sociálně drsné. Já spíš čekám, že mě řeknou, jak prakticky vlastně to ošetřit, aby ten posunování věku pro odchod do důchodu v nějakých 30. 40. letech ta společnost nesla právě kvůli tomu, proč tady ty odbory já vnímám jako nezastupitelné, aby se zasazovali o sociální smír. Takže tady se shodnu s tím, že jakmile ty odbory jsou moc blízko u nějakých politických stran, a je pravda, že asi v minulosti to propojení ČSSD odboru bylo poměrně blízké, tak si myslím, že to prostě není dobře. No. Ale myslím si, že stejně tak není dobře, a už to tady padlo, když pan Reichl potřebuje zaplnit Václavák a propůjčí se tomu i šéf Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek a části Kováků, tak si myslím, že to je stejná cesta do pekel.
1: Ono je to svůdné při téhle debatě přejít ústrojně třeba na debatu o důchodové reformě, ale zkusíme to držet tady v těch intencích odborů. Šárko, když se něco takového objeví, když třeba pan Dufek je na takové demonstraci, o které mluvil David, nebo další, vede to k nějaké vnitřní diskuzi v rámci odborů?
2: V první řadě bych to nepersonifikovala, protože to je jeden z problémů veřejné debaty o odborech a netýká se to jenom pana Dufka, který já vnímám jako něco, co i řekněme potenciálu a postavení odborů ve společnosti hodně škodí, že se z toho dělají odbory jednoho či dvou mužů. Jo, tak to bych v první řadě řekla, že bych opravdu nedělala.
1: Skutečnost je jiná, nejsou to odbory jednoho, respektive dvou mužů.
2: Tak a tím se dostanu vlastně i k odpovědi na vaši otázku, protože to s tím úzce souvisí. Odbory jsou tady v podstatě téměř asi poslední opravdu masová organizace, kterou jakoby máme v České republice.
1: 500 tisíc členů?
2: Zhruba tak. Jo, ona ta evidence není úplná, protože prostě je to zkrátka z různých důvodů nejde zjistit na posledního člověka. Ale vidíme tady, že prostě několik set tisíc lidí u nás je členem odboru. Logicky v takové mase nemáte jednotný politický názor, jednotné nějaké hodnotové smýšlení, jednotné zájmy ani v některých těch dílčích otázkách. Takže nejenom takovéhle vystoupení, ale i jakékoliv jiné vystoupení, jakékoliv pozvání někoho z představitelů odboru do nějaké debaty s někým a tak dále, vždycky tu diskuzi vyvolá. A je to dobře. Je to dobře, protože tím pádem si i lidé uvnitř té členské základny můžou uvědomit, že třeba to, co oni vnímají jako nějakou jednolitou názorovou bublinu, třeba je trošku pestřejší, že skutečně, jak jsem říkala, v té masové organizaci nemůžete čekat nějakou jakoby velkou názorovou či politickou jednotu a ta diskuze v tomto ohledu probíhá. Ale zároveň pak to navenek může vypadat tak, že tím, že někdo třeba s tím souzní, s tím konkrétním vystoupením, někdo s ním naopak nesouzní a jak vy na to chcete jako nějakým způsobem jako reagovat. Jo? Jako tady ani není v zásadě možné si říct tohle nikdy a tady s těma vždycky a tady s tím se ve slušné společnosti nebaví a tak dál, protože prostě ta členská základna je v tomto ohledu jakoby velmi rozmanitá a není možný říct, že bychom měli půvar k tomu říct jako s těmihle nikdy v jedné místnosti nebudeme a s těmihle naopak budeme vždycky jednat. Jo, takhle to prostě nemůže fungovat.
3: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
1: A teď přejdeme k tématu odbory a současnost, respektive odbory a 21. století. Šárka Homfrey je místopředsedkyní výboru Českomoravské konfederace odborových svazů pro rovné příležitosti žen a mužů a byla také členkou Rady mladých Českomoravské konfederace odborových svazů. Jsou tedy vašima očima viděno odbory moderní? Aniž bych měl pohotově definici, co to jsou moderní odbory.
2: No, to je velmi dobrá otázka. Zrovna tady touto otázku, co jsou to moderní odbory, se zabývám ve svém doktorském výzkumu, který právě provádím a sama ještě nevím, k čemu dojdu. Takže tuhle chvíli vám na to neodpovím, ale třeba za dva roky, až tu dizertačku budu mít napsanou, tak se možná k otázce toho, co jsou dneska moderní odbory, dostaneme. A jestli české odbory jsou moderní. Kromě těch funkcí, které jste zmínil, tak já jsem i členkou jednoho poradního orgánu Evropské odborové konfederace, takže mám jakoby vhled i do těch evropských odborů, které jsou nám dávány často za vzor, že tady chceme mít ty moderní odbory západního střihu, aniž by někdo věděl, co jsou to moderní odbory západního střihu.
1: Taky ty jediný silné odbory, které umějí stávkovat, tak, jako třeba ve Francii.
2: No, většinou spíš to představuje, že hlavně to nemá být ROH, ale to je tak asi všechno. Já bych řekla, že české odbory jsou do značné míry moderní. Když se srovnám s těmi jinými evropskými odbory, vnímám, a to teda zase ale není moje srovnání, to vychází z nějakých výzkumů, můžeme vnímat třeba v kolektivním vyjednávání nějaký pozůstatek jakési železné opony. Vidíme, že v těch bývalých postsocialistických zemích se hodně soustředíme ještě v kolektivním vyjednávání, taková ta v úvozovkách chlebová témata, zejména výši mest a podobně, hodně ty ekonomické otázky, kdežto na západ od tady téhle z té hranice se tam častěji objevují i věci týkající se třeba tak já přemýšlím, jak to nazvat, jestli moderními tématy, ale tak z Haberma se můžeme říct, že jsou to témata prostě nějakých těch nových hnutí. Jsou ty identitární věci, ty věci týkající se zapojení do společnosti, respektu, nějakého vyrovnávání jako jiných než ekonomických nerovností. Tady samozřejmě nějakou propast máme, ale nebo nějaký rozdíl máme, ale ta železná opona není úplně neprostupná. Není to tak, že my bychom si nebyli schopní zařadit do toho evropského kontextu, že bychom si nebrali nějakou inspiraci, nespolupracovali a že bychom neměli pocit, že třeba na vývoj pracovního trhu, na potřeby mladé generace a tak dále, není potřeba reagovat. Jo? Že prostě tak, jak jsme to dělali vždycky, tak to budeme dělat i nadále. Jestli se nám to daří, to už je zase jiná otázka.
1: Kdybych to zjednodušil, tu otázku, možná i tím učiním složitější. Jsou nynější odbory v České republice a Poleno schopny efektivně reagovat na změny pracovního trhu?
4: No, já vlastně souhlasím s Šárkou v tom, že si myslím, že české odbory nejsou úplně tak zastaralé. Já myslím si, že to docela často ukazuje, kdo sledoval ty sjezdy v těch minulých letech, tak ať si můžeme myslet jako cokoliv o Josefu Středulově, určitě je to jakoby komplikovaná postava, tak minimálně od jeho nástupu do čela jsme vlastně byli svědkem docela rapidní modernizace a vlastně přinášení těch nových témat do oblasti toho pracovního trhu, ať už to byla jako digitalizace, automatizace, platformová práce, debaty o postavení žen, nerovnosti jako zapojení ženy na trhu práce a tak dále. Někdy to mělo až takové jako srandovně efektní momenty. Pamatuju se na jeden z těch sjezdů, kde tam byli ti roboti a vlastně se tam jako řešila ta robotizace. Ale za mě jako tahle efektní show vlastně taky trošku patří k tomu, že chceme ty lidi přilákat. To, že se to dneska u těch odborů, ale to je prostě celoevropský problém, pro odbory opravdu upadají všude po Evropě a potýkají se s celou řadou problémů, takže se to jako úplně nedaří, je jako věc druhá, ale myslím si, že minimálně v některých tématech se odbory, že se jim podařilo odpoutat se od takové té nálepky, která myslím, že částečně ale jako souvisela s tím jako antilevicovým vnímáním odborů v minulosti, ať už to bylo takové to prostě odborový bosové, kteří tady něco vyjednávají a tak dále. Myslím si, že prostě tohleto se podařilo částečně překonat a samozřejmě ten pracovní trh se dneska vyvíjí jako dynamicky, vidíme prostě, jakým způsobem tam bude vstupovat třeba umělá inteligence, opravdu vidíme i důsledkem třeba proměny daňového mixu nebo způsobu, jak se v Česku daní, i jako proměnu toho pracovního trhu. My jsme furt, a pamatuju si, že mi to kdysi řekla právě Šárka, jsme zemí, která má vysoké procento zaměstnanců, což by vlastně teoreticky pro ty odbory mohlo být velmi příznivé, ale i vidíme, že se to dneska mění i kvůli tomu, jakým způsobem je daněna práce, jakým způsobem je vlastně daněn švarc systém a tak dále. Myslím, že pro ty odbory je tam celá řada výzev, na které třeba já, třeba z hlediska jako ženy, furt hledám jako trochu odpovědi a byla bych ráda, kdyby v tomto ohledu oni byli důraznější, minimálně i to vizuální, jako ten vhled na ty odbory, co by jako to mužsky dominovaný sektor mi není příjemný, protože si myslím, že opravdu i v oblastech, které nejsou takzvaně ženské, ať je to jako zdravotnictví nebo pečovatelské služby, vlastně potřebujeme ty ženy v tom vedení těch odborů a bylo by vlastně fajn, kdyby jich tam bylo mnohem více a kdyby vlastně jsme měli třeba předačku odborovou konečně po těch letech. Ale i to je nějaká realita České republiky, takže myslím, že tam furt těch hodně výzev zbývá. Byla bych asi ráda, kdyby se to debatovalo víc šířej, než právě jenom ty standardní témata typu věk odchodu do důchodu, což si myslím, že potom tu debatu vlastně extrémně splošťuje. Ale jako vidíme i snahy prostě vydávat se směrem, který dneska je neobsazený, ale ve kterém se i samotné nějaké nové odbory formují. Já tady připomenu třeba pokus opravdu o odbory v platformové práci. To jsou ti rozvažeči Voltu, Foodory a dalších tady těch platform, které nám vlastně vozí jídlo, nebo taxikáři v alternativních taxislužbách. nebo činovníci OSVČ, nebo činovníci v kultuře. Ti všichni si vlastně dneska i důsledkem toho, jak se utahují šrouby z hlediska vlády, začínají uvědomovat, že takové heslo jako neodcházíme, organizujeme se, se nám ještě může vlastně do budoucna hodit, protože může ukázat minimálně nějakou novou sílu v té společnosti a nějakou soudržnost a solidaritu, kterou budeme potřebovat právě pro ty budoucí roky.
1: Souzní David s tím, že odbory v České republice jsou do jisté míry moderní tedy?
0: No tak s tím rozhodně nesouzním. Já vím, že ta personifikace je jako velmi zjednodušující a asi z těch médií se to nemůžu zbavit, ale prostě ten pocit, že od té neúspěšné prezidentské kampaně panu Středulovi trošku spadnul řetěz a odnáší to celé ty odbory, toho se prostě zbavit nemohu. Vlastně to, o co on měl od toho Středula, je šéfem 2014, od roku 2014, tak perfektně dokázal hrát takovou tu hru. Já, kdybych taky chtěl, tak můžu tady zastavit celou republiku. Já, kdybych taky chtěl, tak můžu tady vám říct sociální demokracii, co přesně máte dělat. Koneckonců tu nabídku na šéfování ČSSD měl a to podle mě ztratil tou prezidentskou kampaní. Jakkoliv určitě je fajn, že se do politiky tahle osobnost pustila, ale potom už to moc podle mě nejde kombinovat. Myslím, že ten pocit je docela silný, byl bych také rád, kdyby byly nějaké jiné osobnosti v odborech, které ho třeba neporazí, ale dokážou ho vyzvat a nějak to má trošku nějakou relevanci, když to bude žena, budu jenom rád. Ale vlastně k té otázce pro mě, co je to moderní, to je vlastně jako skvělá otázka, protože jednak tady se můžeme bavit o všech těch tématech, které reprezentuje Šárka, ale v těch odborech zas tak, jako bych řekl, silnou poptávku nemají, pay gap, zastoupení žen, určitě se to mění, jasně, chápu, už to nevidíme jako pozůstatek ROH, ale skutečně někdo, kdo se musí měnit mimo jiné, protože prostě na těch 500 tisíc spadnul z 5 milionů nebo z kolika, tak už něco asi se sebou musí dělat, ale je otázka, jestli to moderní je toto, nová témata, pojďme se bavit o platformové práci, jak naplnit evropskou směrnici o minimálních mzdách a slaďování rodiny a pracovního trhu, jasně. A nebo je to prostě to staré. Ten základ odboru je, že když se združíme, tak si vyjednáme na příští dva roky lepší mzdy, než kdyby jsme byli samostatní na tom HR oddělení. A v tomhle, tom jakoby tom starém, já nechci říct nemoderním, tak v tom ty odbory jako nejsou úplně v Česku podle mě funkční. A můžeme se bavit proč. Takže jasně, moderní témata určitě, ale pokud odbory mají uspět, tak já vlastně od nich chci to staré. To znamená, že jsou schopní se organizovat a ty manažeři mají trošku na konci, na ten podzim a na konci roku jim trošku vstávají hrůzou vlastně na hlavě, protože se potřebují dohodnout. A vlastně ta síla toho jenom té podnikové buňky, jo, možná je ve Škodovce, možná je v nějaké ocelárně, ale rozhodně v některých sektorech potřebujeme mnohem víc těch kolektivních smluv vyššího stupně a dostaneme se možná k tomu, proč v Česku jich za stolik není nebo nemají tu moc. Vy znáte Francii, tak víte, jako, že to prostě nedemonstruje jedna fabrika. Jo? To celý ten odbor, nejenom ty železničáři, ale prostě celý ten odbor a sektor dokáže prostě tu Francii zastavit právě proto, že se organizují na trošku vyšší úrovni, než je ta jedna továrna.
1: Otázka je, jestli je v tomhle Francie vzorem, nebo by měla být vzorem pro české odbory, když ta historie je o dost jiná, ale musíme říct, že ve Francii, když odbory tedy řeknou, že za to zatáhnou, tak to dovedou, jsou důrazné a zároveň ale nestrácejí úplně podporu těch Francouzů, protože vlastně oni svým způsobem stávkují i za ně. Když se v tomhle slova smyslu obrátím na Šárku Humphrey, vy byste řekla, že kromě toho, že částečně tedy jsou české odbory moderní, že jsou i dostatečně důrazné, razantní?
2: Než na to úplně odpovím, tak bych ještě s dovolením zareagovala trošku na to, co říkal David a Apolena. Protože já jsem právnička a já na tyhle ty věci koukám primárně tím kontextem nebo prizmatem legislativy. A srovnávat nás třeba s francouzskými nebo německými odbory není úplně fér, nejenom kvůli historii, ale zejména kvůli tomu legislativnímu nastavení. Stejně tak, pokud vnímáme třeba tu potřebu, a já ji jako taky vnímám, organizace lidí, kteří nejsou klasickými zaměstnanci, tak ty také naráží na nějaké legislativní limity toho, co my můžeme brát jako, řekněme, výdobytky dělnického hnutí, ale zároveň je to limitující pro lidi, kteří nejsou klasickými zaměstnanci. My tady máme v tuto chvíli legislativní prostředí, který není odborům nakloněno. A je to výsledkem ne minulého volebního období, ale mnohem delšího nastavování. V některých ohledech, jako je třeba zakotvení kolektivního vyjednávání už v 90. letech, si můžeme říct, že jsme se tady v uvozovkách zabetonovali sami, ale v mnohem více ohledech je to opravdu spíš systematická práce na tom, aby legislativní prostředí prostě odborům jako tu práci neusnadňovalo. Neusnadňovalo jim ani sdružování, ani nějakou funkční aktivitu a už vůbec ne vyjednávání na těch vyšších úrovních sektorových nebo dokonce i celonárodních. To je proces, který odbory rozhodně nemůžu jakoby zvrátit ani změnit sami, už jenom protože my nejsme zákonodárci a já si nedokážu představit žádnou vládu na žádné části politického spektra, která by si řekla, tak teď tady vymyslíme legislativu, která nám ty odbory posílí. Jo? To si opravdu při nejlepší vůli optimismu představit nedokážu. Takže
1: tady je potřeba, posilovali média třeba.
2: Tak, tady je potřeba prostě vnímat ten celkový kontext. Jo? A jak říkám, i to vlastně ona i ta legislativa výsledkem toho historického vývoje, takže ano, i tady to jsou důvody, proč třeba se srovnávat se skandinávskými odbory, s německými, s francouzskými, není jakoby úplně, je to takové srovnání trošku jako kulhající. Tak, a teď ale druhá otázka je, jestli my toho současného nastavení a toho, co teda v té legislativě jakože máme, jsme jako odbory schopní vlastně dostatečně využít. A tady musím říct, že vždycky jsou nějaké rezervy. Jo, tady si myslím, že jak na té nejvyšší úrovni, to znamená na té prezentaci jakoby odboru opravdu třeba v rámci, já nevím, tripartity nebo těch výsledků a těch tripartitních jednání, si můžeme představit, že bychom v mnoha ohledech mohli být důraznější, tak ale si dokážu představit, že i při využití všech těch limitů, které máme, bychom třeba v organizování na té nejnižší úrovni mohli předvádět ještě trošku jako lepší výsledky. Já bych tady teď mohla vyjmenovávat 150 argumentů, proč to jako nejde, jo, kdo za to může a jak je to těžký a jak je to složitý a že to nejsme sami, že i ty francouzský odbory ztrácejí na členech a tak dál, že všude po Evropě stárne členská základna, nejenom u nás. To bych tady jakoby všechno mohla říct, jo. Ale myslím si, že bych neřekla nic nového, nebo to, co někdo už jako neslyšel. Každýho ty důvody asi napadnou, kdo se o odbory trošičku zajímal, nebo sám je odborář či odborářka. A pro mě je prostě mnohem důležitější hledat ty cesty, jakými by to šlo, co jakoby můžeme udělat. Já třeba to, že jsem vlastně 3 roky místo předsedkyně našeho odborového svazu, tak ty 3 roky, stejně jako předtím, ale hlavně ty 3 roky jsem věnovala tu svoji energii, zejména posilování kapacity té naší členské základny, toho nejnižšího funkcionářstva, tomu, aby oni se prostě lépe orientovali v tom prostředí, ve kterém jsou, aby mohli lépe spolupracovat s lidmi, který tam mají. A myslím si, že to je třeba cesta, která jakoby mě dává smysl, ale zároveň si připadám trošku jako Sisyfos, který tlačí vlastně ten šutr někam nahoru celý den a večer mu to zase spadne, protože prostě pokud to nespadne úplně dolů, tak to spadne někam aspoň do spodní třetiny a zase druhý den musí to člověk zase tlačit a zase a tak dále a tak dále. Takže transformace odboru si myslím, že v mnoha ohledech je potřebná, že je nějakým způsobem opožděná, že by si každý, zejména ten, kdo je, řekněme, profesionální odborář a tady si řekněme, že nás není moc, jo, prostě ve srovnání zase s některými jinými státy, těch lidí, kteří by se u nás věnovali jenom odborům na ten svůj plný úvazek, máme jako velmi malý podíl z té členské základny, tak si musí sám pro sebe tuhle tu otázku klást, co on jakoby může udělat pro to, aby odbory byly silnější.
1: Při veškerém pochopení toho, co říkala Šárka, těch legislativních limitů, existuje něco jako vysoká kultura protestu u nás mezi odboráři?
4: Já nevím, jestli mezi odboráři, já bych se na to dívala spíš možná optikou celé té společnosti a vrátím to ještě o jeden stupeň níž. Já myslím, že bychom mohli vůbec v té společnosti budovat nějakou vysokou kulturu protestu, což mě by se samozřejmě velmi líbilo a myslím si, že je to jako potřeba.
1: Samozřejmě?
4: Tak asi to nikoho nepřekvapí. Já už jsem tady horovala za odbory a stávky tolikrát, že je to takový už můj trademark systému. Ale já myslím, že proto, abychom tohle mohli budovat, tak je nutné budovat taky vysokou kulturu organizování se. A to si myslím, že vlastně při vší úctě k odborům je disciplína, která je ještě trošinku odlišná jenom od toho do těch odborů vstoupit a pak tam prostě pasivně vyčkávat, až nějaký kolega nebo kolegyně za mě něco vyjedná. Mnohdy za opravdu krvavých jako podmínek některé ty historky, když se bavíte s těmi odborovými předáky třeba v těch firmách po celé republice, tak opravdu je to za hranicí nějaké jako šikany, co oni tam mnohdy jako zažívají. A trvá to jako roky vyjednat prostě naprosto minimální parametrické změny. Ale to, co je vlastně důležité, je jako vrátit se k tomu, na čem to ty odbory jako stojí, a to je ta kultura toho organizování, se vlastně pochopit, proč je tohle potřeba a učit se organizovat, jako společně se naučit z té dovednosti, což vlastně v té individualistické společnosti je něco, na co nejsme vůbec socializovaní, nejsme k tomu vůbec zvyklí, opravdu jako ta představa, že se někde scházíme a bavíme se o tom, jak vlastně se organizovat, jaké to může mít důsledky, jaké to může mít pro nás benefity, je i třeba pro mě jako mnohdy jako náročná, prostě z řada lidí, já to jako chápu, si to představí v podstatě jenom jako takovou variaci na schůzi SVJ nebo bytového družstva a je to vlastně něco, co v té společnosti prostě není zakotveno. Ale bez toho se potom nedá ani bavit o nějaké kultuře protestu a musím třeba říct, že ta kultura protestu může mít různé podoby. Já to teďka připorovním takovému popkulturnímu fenoménu. Během minulého týdne vlastně proběhlo jeden z nejslavnějších jako událostí globálních Met Gala v New Yorku, které momentálně je hodně diskutované z hlediska toho, že tam obrovský finanční podíl má Jeff Bezos, majitel Amazonu, druhý nejbohatší vlastně člověk na světě. A to, co udělali odbory Amazonu, které vlastně Amazon se dlouhodobě snažil zlikvidovat, bylo, že si udělali alternativní Met Gala, ze kterého se stal vlastně virální hit, protože ti pracující se také oblékli do nějakých oblečků a vyprávěli o tom, jak jako Jeff Bezos, jaké jsou standardy pracovních podmínek a mnohých podmínek v Amazonu. A tohle je podle mě prostě kultura protestu, která třeba v České republice chybí. Umět využít nějaké momenty, nějaké momentum toho, co může být virální, pracovat s tím na úrovni i jako sociálních sítí a tak dále. Ale to taky nutně znamená umět oslovit třeba mladší lidi, kteří do toho odborového organizování prostě vnesou něco jiného a teďka extrémně stereotypizuju, než vysedávání u chlebíčků, kávy a sklenky piva nebo vína, ale vlastně vnesou tam nějakou novou dynamiku, která bude reagovat i na to, jakým směrem ta společnost se posouvá.
1: A Šárka se zájmem poslouchala do té doby, než přišla řeč na chlebíčky, kávu a sklenici piva.
2: Ne, ale já to považuji za důležitý jako point, který bych tady ráda vznesla, protože já třeba jsem v odborech teď nevím, jestli 15 nebo 16 let. Chlebíčky máme furt a na chlebíčky mi prosím tě nešahej. Ale nejde jakoby o ty chlebíčky. Jo. Jde o to, že pokud se chceš něčemu věnovat dlouhý roky, tak tam si musíš donést i nějaký feel good faktor a nevyhořet. Představa, že někdo velmi radikální prostě a takových lidí jsem za těch 15-16 let viděla tolik, který přišli s opravdu jako radikální energií a do roka do dvou, jako o nich nebylo slyšet, jo, protože prostě to není udržitelný. Takže já si myslím, že to kombinace tak jakoby členská základ měla být kombinace organizovaných aktivistů a nějaký ty masy, co ti jako dělá ty čísla, tak i ty aktivity by měly být do značné míry radikální, ale potřebuješ to kompenzovat jo. I budováním té komunity jo. A fakt něčeho, u čeho se jako oddechneš, i kdyby to byl jenom chlebíček.
4: Já tomu rozumím, já jsem nemyslela nutně nějakou jako radikalitu, ale nějakou novost, vlastně nějakou jako virálnost, nějakou zábavnost, nějakou jako radost i z toho, že se prostě může protestovat a přináší to těm lidem prostě nějaký okamžik jako souznění solidarity, které jsou vlastně v té společnosti strašně potřeba, jako i psychologicky se mluví o těch momentech toho organizování, mluví o tom prostě někteří sociální psychologové jako z hlediska toho, že jsou to momenty, kdy lidi můžou prostě zažívat ve svém životě napojení na ostatní lidi a pocit, že nejsou na něco sami a to není málo, to je jakoby pocit, který v té společnosti zoufale chybí a já myslím, že jako může existovat i tady ta feel good stránka odboru a může přinášet těm lidem i nějakou jako psychosociální podporu v tomhle směru a je to prostě důležitý základ pro to, aby ti lidi si sami potom mohli uvědomovat svoji hodnotu v tom světě nerovností.
1: Takže kultura protestů by se měla rovnat radosti z protestu.
4: Jo, je to přesně tak. Takže, ale David už úplně omdlévá.
1: Počkejte, ale protest, jak, jestli jsem tomu dobře rozuměl, tak spíš takový jako jeden happening vedle druhého.
4: Ne, to nemyslím
1: nutně.
4: Přece
1: ten protest musí tu protistranu trochu bolet, ne?
4: No, a tak co vás dneska bolí víc, než když si z vás někdo umí udělat dobrou srandu, jo? Já myslím, že jako nejenom, ale já mluvím jako o různých patrech, ale jasně, samozřejmě přeju si, aby ty protesty byly jako účinné, aby to dopadlo směrem k nějakým jako změnám, ale ty formy jsou různé a nemusíme se bavit jenom o tom standardním naplňování toho Václaváku. Jako určitě si myslím, že dneska právě ta paleta i důsledkem toho, jak fungují sociální sítě, může být mnohem širší a je dobré se zaměřit na to, jak tohle využít ve svůj prospěch.
1: Chce David něco říct ke kultuře protestu?
0: Právě přemýšlím, jak moc se tady do toho spolu pouštět.
1: Ne, nemusíte.
0: No, jako mně přijde, že tady kolegyně vytváří takový jako odborářský milion chvilek, kde všichni pocítí, jak se mají skvěle a pak zase jdou domů, nic se nestane. Tady to překlápění odborů do oslav instagramových postů a popkulturních rebelí, jako to nejsou odbory, po kterých volám já. Já vlastně jako podle mě pravičák má volat po silných odborech, ale potom v tom klasickém smyslu. Poměrně rozvolněný zákoník práce, protože tady máme silné kolektivní vyjednávání. Místo toho v Česku máme rigidní etatistický zákoník práce, jasně, tady se určitě na tom neshodneme, protože nemáme to silné kolektivní vyjednávání. Jestli to bude oslaveno nějakými reelsami nebo storyčkami nebo na Twitchi, mě to úplně jedno, jo. Ale to jako základ odboru pro mě je, mají silné postavení v tom kolektivní vyjednávání. A klasicky to je, že když vás vyhodí ten manažer z té jedné firmy, tak vy máte právě tu sektorovou kolektivní smlouvu, která se vás zastane, zastane se i ty, co třeba nejsou organizovaní, a to je podle mě nejlepší ten náborový moment, aha, tak ono mi to nějak pomohlo, zvedlo mi to plat, dalo mi to nějaký zdravotní benefit nebo bezpečnostní benefit, tak proto se o ně zajímám, ne proto, že konkurují milionu chvilek. Teď jsem byl v Berlíně a tam třeba kampaň Verdi, což je tuším druhý, třetí největší odborový svaz po IG Metalu, tak to je prostě jedna velká PR kampaň, protože teď byly, že jo, svátek práce, další nějaké nejrůznější demonstrace, ale jako celou dobu je tam to call to action, my vám v těch berlínských službách něco doručíme. Upřímně řečeno,
4: ale
0: já
4: se
0: vůbec
4: nevylučuje s tím, co já říkám.
0: Já vůbec nevím, co mě doručí český odbor, jo. Ale dobře, tady se do toho nepouštějme, já tomu rozumím, že i jaký refreshment toho PR-u, toho image je potřeba, zvláště potom, jako z čeho ty český odbory vychází, ale já prostě volám potom.
4: Ale já mluvím o nějaké PR kampani, která vlastně jako přesně to, o čem ty mluvíš, prostě posouvá na nějakou jinou úroveň, ale, a samozřejmě ten základ tam zůstává furt stejný. Všichni základ, chceme, jako, aby nás odbory hájeli vlastně z hlediska vyjednávání o mzdách a tak dále.
0: Po 30 letech té transformace, teď jsem se koukal na Ministerstvo práce a sociálních věcí, kolik máme těch kolektivních smluv vyššího stupně. Chápu veškerý omezení legislativy, chápu vlastně antipatii tu postkomunistickou, která tady je k jakékoliv kolektivitě neustále, jo. Ale to, že na tenhle rok to mají uzavřený Asociace sklářského keramického průmyslu, odborový svaz skl, keramiky a porcelánu, to jako mi neřeší vlastně to, po čem voláme, jo. Takže to moje připodobnění k tomu Německu, Rakousku je spíš v tomhle, než že bych si myslel, že prostě ta kultura protestu, ať už je vyšší, nižší, ať už nevím, co s ní, tak chápu, že nikdy nebude jako německá nebo francouzská, ale po 30 letech tohle, jako já vlastně chápu, že ten Babiš se může teď na vás vlastně vykašlat a vlastně se moc nestane.
1: To říká David směrem k Šárce Humphrey.
2: Tak, já teď přemýšlím, jak na to reagovat. Nebo spíš
1: jak se posiluje kolektivní vyjednávání?
2: Že se tak kroutí plce u nohou teďko, ne?
1: Můžeme počkat chvilku.
2: Jeden z těch důvodů, proč u nás nemáme víc kolektivních smluv vyššího stupně, je třeba právě ten legislativní, nebo hlavně ten legislativní, protože umožňuje zaměstnavatelům se z těch asociací vyvázat. To znamená, tady není problém v tom, že by odbory nechtěly nebo nebyly schopné ovlivňovat sektorovou úroveň, ale že na druhé straně nemají partnera. To je jakoby, bych se tady bavila spíš o tom, proč politika, která tu legislativu tvoří, tady tohle to umožňuje a neřeší, když jenom co já si pamatuju posledních 9 let se to v jakýchkoliv nápadech na to, když se cokoliv řešilo něco podobného akčnímu plánu na posilování sociálního dialogu, vždycky se tam tohle objevilo a nevím už, která nejmín třetí vláda to prostě ignoruje. Jo, takže tady bych řekla, že pokud bychom se měli bavit o té vizice toho, jak vypadáme 30 let po transformaci, jak vypadá sociální dialog nebo trialog, tak se musíme jakoby úkosem koukat na všechny strany, jo, na všechny aktéry, nejenom na odbory, jakože vy jste si to nechali utíct, protože jste slabí. To je jakoby asi první věc. A teď, na co vy jste se ptal?
1: Já vlastně už ani nevím. Já jsem čekal, až se vám dokroutí palce na nohou. A ptal jsem se, jak se posiluje kolektivní vyjednávání, jaké k tomu vedou cesty.
2: Tak a to je jakoby velmi dobrá otázka, protože my u nás kolektivní vyjednávání máme zase opět velmi legislativně svázáno. Odbory Verdi, což je vlastně náš de facto partnerský odborový svaz v Německu, jo, jako zastupuje podobnou členskou základnu jako my, ale konec konců i odbory Sloves na Slovensku jsou třeba v mnohem jiné situaci, co se týče vyjednávání o platech. U nás je to legislativně vyjednávání o platech vyhrazeno vládě bez toho, abychom měli závazný výsledek sociálního dialogu v této oblasti. V Německu i na Slovensku to je opravdu výsledkem kolektivního vyjednávání o platech ve veřejném sektoru. Tady si myslím, že bychom měli být třeba v nějakém ohledu agresivnější v té změně legislativy. Protože, a já se teda osobně domnívám, že to není ani úplně v souladu s evropskými unijními závazky, že u nás v této oblasti ten výsledek toho sociálního dialogu závazný není, ale to by bylo na dlouhou právní debatu. To je, ale nechci tady zabíhat do nějakých těch specifik, jenom prostě považuji za důležitý zdůraznit, že prostě ten právní rámec je opravdu jakoby klíčový, protože určuje to, co my můžeme dělat a jaký to bude mít důsledek. Co vnímám problematičtější na té úrovni těch jednotlivých pracovišť, a tam je v České republice opravdu jako leží to těžiště toho kolektivního vyjednávání, a teď je jedno, jestli je to dobře nebo špatně, nemyslím si, že na to jako odpověď, jo? Prostě tady je to nějak, někde jinde v jiné zemi je to nějak, prostě ty modely mají své výhody a nevýhody. Tady je skutečně jakoby problém podle mě v tom, že zase tady nemáme kulturu nějakého kolektivního vyjednávání. Tady ani zaměstnavatele, často ani odborové organizace a už a skoro nikdy ani zaměstnanci, jo, zejména ti, kteří nejsou členové odboru, si podle mě dostatečně neuvědomují, proč je dobré mít kolektivní smlouvu, která bude silná, jak se k té silné kolektivní smlouvě dostaneme a co ona nám umožní nebo neumožní, zajistí nebo nezajistí. Ale tohle je to jakoby velké téma, které ani není možné říct, jestli jako slabé odbory jsou překážka kolektivního vyjednávání nebo je to naopak. Jo? To je prostě velmi komplexní jakoby problém. Myslím si, že tady my máme hodně jako odbory nesplněných domácích úkolů, ale zároveň prostě zase operujeme v nějakých podmínkách třeba aktuálně, které nejsou úplně jednoduché a musíme se hodně soustředit na to, co my vlastně můžeme ovlivnit, kde, na jaký úrovni a jak to můžeme udělat.
3: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
5: Víte, co je to pasy?
3: Chyba systému. S Janem Pokorným, Apolenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem.
2: A jak posílit sociální dialog jako celek? Já nevím. Já myslím, že v první řadě bychom ho měli posílit tím, že si budeme vůbec jakoby bavit o tom, co to vlastně je, co to má být a k čemu je to dobré pro všechny, nejenom pro zaměstnance nebo nedej bože jenom pro odbory, protože tak to není. Teprve když jakoby budeme chápat kontext sociálního smíru pro dobro celé společnosti, a tady konec konců na sjezdu ČMKOS prezident Petr Pavel, který teda taky dával to srovnání s těmi jinými státy, výslovně říkal, že tam, kde ten sociální dialog funguje, tak z toho benefituje celá společnost. Tak teprve, když jakoby toto bude nějaká základní myšlenka toho narrativu, která bude tak nějak víc jakoby přijímaná, tak se můžeme bavit o tom, jak tuhle kulturu posílit.
1: Dobře, ale jak to třeba té části společnosti, která se do odborů eufemisticky řečeno nehrne, tak jak jí tohle přeložit? Jak jim říct, hele, my fakt jsme tady pro vás, i když nejste našimi členy, protože to má nějaký smysl?
2: To je otázka za milion dolarů.
1: Zatím jste mě za otázky chválila, nevím, kam jsem se dostal tohle.
2: To nebyla výtka, jo, jenom že to je jakoby otázka,
1: není,
2: kterou...
1: Není klíčová?
2: No je klíčová, ale zároveň je strašně nesnadno zodpověditelná. Vezmu to z jiného konce. Rilsa dělala relativně nedávno, myslím, že to bylo v roce 23, výzkum odborové organizovanosti a takových jako povědomí o odborech na českých pracovištích. A jako vychází z toho, že lidé nejsou příliš často členy odboru, ne protože by byli a priori proti odborům zaujatí, že by měli pořád pocit, že to je ten pohrobek ROH, že to sem nepatří, ale že zkrátka vůbec nemají tucha, k čemu by jim to bylo. Jo? Že odborek neví vůbec nic, anebo teda něco ví, ale nevidí ty výhody. Pro mě tady výsledek toho výzkumu nebyl žádným jako překvapením. Řekla bych, že bychom s ním měli pracovat více, než s ním pracujeme. Myslím si, že tady opravdu, jak jsem říkala, máme hodně těch nesplněných úkolů a tady tyhle ty jsou rozhodně jakoby jedny z nich, kde odbory jako celek, a teď neříkám, jestli to má být vedení ČMK, jestli to mají být jednotlivý odborový svazek, kdo to má být, ale odbory jako celek, opravdu máme co dohánět.
4: A tady přichází moje chvíle, které se vracím tomu, co jsem říkala, že já myslím, že jsou to všechno propojené nádoby. Vy, abyste vlastně odkomunikoval, k čemu ta věc je důležitá a v čem vás může zastupovat, potřebujete samozřejmě nějaké PR strategie. My jsme v 21. století, bez toho se neobejde vůbec nikdo. A pokud opravdu se chceme tvářit, že chceme mít teda moderní odbory, tak mají být moderní i v tom smyslu, že dokážou akceptovat nějaký jako technologický a mediální vývoj, ve kterém se nacházíme. A to není nic proti tomu, že to má být jako. Já nemluvím o nějakém pozlátku, že tohle má nahradit tu skutečnou práci, ale já si přesně myslím, že to, co říká Šárka, je pravda. Kolikrát vlastně lidi vůbec nechápou, k čemu jsou odbory na světě, když půjdu parafrázovat oblíbenou báseň pana Žáčka, která... No, ale proto, aby se to dozvěděli, tak taky potřebují nějaké kanály, skrz které se to k ním dostane. A samozřejmě mnohdy, když máte třeba ty velké pracoviště, tak jako... A možná tady řeknu teďka něco, co naštve Davida, jo? Jako my se tady bavíme o nějaké kultuře protestu a kultuře organizování. Já bych se docela ráda bavila občas i o kultuře zaměstnávání, jo? Protože jako to je taky třetí strana. Pravice chce teda jako prosperující společnost, tak by měla chtít podnikatele a zaměstnavatele, kteří jsou féroví, dávají důstojné mzdy, usilují o kvalitní pracovní podmínky a nebrání odborům v odborovém organizování se na svých pracovištích, což je naprostý leitmotiv, když se bavíte s odboráři fakt v malých městech, na menších podnicích, tak vám řeknou, to, co tady zažíváme, je naprosto jako nesnesitelné, ve výsledku to vede k tomu, že vyhoříme, protože prostě 5 let se tady čelíme jako naprosto agresivní kampani ze strany zaměstnavatele, nikdo nás nebere vážně a ve výsledku prostě odejdeme radši sami, protože na tom pracovním trhu dostaneme nějakou jinou pracovní nabídku a je to v pořádku. A ta kultura toho zaměstnávání je taky klíčová pro to, aby teda ten trialog mohl fungovat a tu v Česku nemáme a když se podíváme na všechny výzkumy kolem minimální důstojné mzdy a vůbec jako toho, jakým způsobem tady rostou mzdy versus jakým způsobem tady rostou náklady na život, tak se ukazuje, že zkrátka část těch zaměstnavatelů nemá zájem na tom, aby ty odbory byly silné a položíme si teda otázku, jakou roli to potom hraje v tom, jestli jsou odbory slabé nebo jaké mají jako překážky a v tom, jak i ty lidi sami chtějí do těch odborů vstupovat, protože když vidí na svých pracovištích tu míru nevole ke zvyšování mest i o pár stovek kolikrát, tak a to hrozné úsilí, které se musí k tomu jako odehrát, tak si logicky samozřejmě řeknou, že něčemu takovému svůj prostě volný čas věnovat nebudou a raději sklapnou podpatky.
1: Co když je to ale tak, že v tom roce 2026 už je ten zaměstnavatel bytostně autenticky přesvědčený, že odbory už vlastně nejsou potřeba, protože všechno bylo vybojováno. Blbost?
0: To si myslím, že není taková situace. Já úplně teď se celou dobu tady budeme o odborech a nějakých problémech, které tam nepochybně jsou. Mohli bychom se bavit o samozřejmě zaměstnavatelích, jejich problémech a mohli bychom začít od toho nejvyššího patra, prostě na tripartitě, kde máte svaz průmyslu, ale zároveň se rychle musí jít za hospodářskou komorou, co si vlastně myslí, tak ta neschopnost vlastně za zaměstnavatele říct na té nejvyšší úrovni nějaké jednotné stanovisko je taky jako velmi problematická. To já vůbec nepopírám tyto problémy. Já si myslím, že žádný rozumný zaměstnavatel nechce vlastně model Baťa, hlavně ať nejsou odbory. Protože myslím, že určitě nechce, aby odbory byly silné. To ani jako, to mě vlastně, možná jsem, to mě nějak nepřekvapuje, já se s tím dokážu docela dobře smířit. Ale chce je mít natolik relevantní, aby v přiměřeném čase na podzim dosáhlo sociálního smíru na další 2 roky. Tohle chce. Chce mít někoho, kdy jedna strana přijde, zvýšíš nám platy o 100% a na druhou stranu druhá strana řekne, já vám maximálně přilepším tady zdravotní prohlídku a nic vám nepřidám. A teď nějaký měsíce to upatlat. A když to nejde, tak pardon, že to znovu omílám, nad tím je nějaká třeba ta kolektivní, nebo je tam prostě nějaké zastání, kde jak ten zaměstnavatel, tak ty lokální odbory vidí, že když se to posune výš, tak se to třeba dohodne trošku přes jejich hlavu, nebo už nebudou, jo, je tam ta motivace se dohodnout v tom podniku. Takže určitě na straně zaměstnavatelů je spousta problémů. Já jako často vnímám, že nepřiměřeně spoléhají na ten vyluxovaný trh práce, kde opravdu není v Česku žádný zaměstnavatel a ještě máme teď v politice silné proudy, ať ty 100 000 Ukrajinců jdou pryč, tak celé sektory by se zhroutily, ale nemyslím si, že zaměstnavatelé, ty inteligentní, jako nechtějí odbory, jestli tomu někdy třeba brání nebo brání, nechtějí to, tak často myslím si, že je to taková nešťastná situace, která je na spoustě pracovišť a teď je otázka, jak se to vyvinulo, kdy ty odbory reprezentují minimum lidí, a často jsou v tom lidi, kteří chtějí mít nějakou funkci, protože jsou hůře vyhoditelní. A proti tomu zaměstnavatelé nemají pocit, že to je ten partner, nebo předstírají, OK, to je ten partner, něco si tady dohodneme, ale celý ten zbytek, který třeba není organizován, tak je pak s tím nespokojený. Takže já určitě nezmenšuju to, že na straně zaměstnavatelů jsou také velké problémy, ale myslím si, že žádný rozumný zaměstnavatel, pokud je střední a větší, takže by jako nechtěl během 2 měsíců ve standardním řízení dohodnout něco, co umí a místo toho mu nějaký lokální Jindřich Reichl organizoval obří demonstraci před vstupní branou do fabriky. To si myslím, že není v zájmu žádného rozumného biznismena.
1: Šárka Humphrey patří k ženám, které přistupují k diskusím s otevřenou myslí. I když si nejsem teď jist, jestli jsem to řekl správně, když jste se takhle zatvářila. Protože
2: ne,
1: to je jenom konstatování,
2: jako snažil se,
1: které směřuje k závěrečné otázce. Odnášíte si něco z téhle besedy?
2: Kromě těch ukroucených palců u nohou. Já jsem do téhle besedy šla s obavou toho, že tady budu zase za apologeta odboru a prostě budu muset konstantně se od nás obhajovat, proč jsme takový a makový. A bohužel teda do určité míry se ta obava jakoby potvrdila, protože to je, řekněme, charakteristický rys české debaty o odborech posledních, já nevím, 10 let třeba. Na druhou stranu, než teda odpovím, tak jen velmi stručně zareaguju na to, co říkal David o těch odborářích. Já nepopírám, že existují takový, co zakladají odbory, aby je nevyhodili, dokonce jich pár takový znám, ale mnohem víc třeba u nás odboráře, který znám, funkcionáře, jsou paní ve věku 55+, který by se mohli na všechno vykašlat, dělat si svoje a místo toho prostě po práci řeší problémy jiných lidí a otravujou se na jednání se zaměstnavatelem, který nepochopil, proč by s ním měl jednat slušně. Jo. Takže vůči tomu bych se jakoby vymezila. Já si z toho odnáším to, že opravdu ty domácí úkoly, které my máme v komunikaci, v PR a v organizování na té nejnižší úrovni, takže nesnesou odkladu. Že to je něco, na čem my musíme nechat minimálně tolik energie a práce, jako necháváme na expertním zhodnocení důchodové reformy například. To je asi jakoby podle mě něco, co si odnáším, byť to není nové, spíš to posiluje to, co jsem si myslela, že bychom stejně měli dělat.
1: Děkujeme, že jste se na nás našla čas. Šárka Humphrey byla naším hostem. Díky.
2: Díky moc za pozvání.
1: A Polena David, děkujeme.
4: Naslyšenou.
0: Díky.
3: Slyšeli jste podcast Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. S Janem Pokorným, Apolenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Osobnosti světové literatury míří do Prahy a Český rozhlas Plus bude u toho. Na veletrhu Svět knihy si můžete v sobotu 16. května v pavilonu D na pražském výstavišti poslechnout natáčení Interview Plus se slavným americkým historikem Timothy Snyderem. Své názory prozradí také kontroverzní alžírský spisovatel Boulem Sansal, který se dostal do vězení kvůli svým geopolitickým názorům. A představíme také sérii Kat K.H. Frank, ve které zazní unikátní archivní záznamy ze soudní síně. Český rozhlas Plus se na vás těší na veletrhu Svět knihy v sobotu 16. května odpoledne. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Policie přivezla podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy k soudu, ten rozhoduje o vazbě. Český rozhlas pořádá den otevřených dveří, přístupná je hlavní budova v Praze na Vinohradech i studia v krajských městech. Brankář Lukáš Dostál neposílí český tým na mistrovství světa v hokeji. Kolona kvůli omezení vzniká na dálnici D1 směrem do Prahy za Jihlavou a bude zataženo s deštěm, odpoledne ustávání srážek, teploty většinou do 13 stupňů. Je sobota 16. května, posloucháte zprávy s Kateřinou Causidisovou.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Soud rozhoduje o vazbě pro muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Policie ho krátce před 10. hodinou přivezla k okresnímu soudu v České Lípě. Jednání je neveřejné a na místě reportérka Jana Pavlíčková.
6: Policie převezla sem muže sem na okresní soud v České Lípě zhruba před 2 hodinami. Autem zajeli rovnou bočním chodem dovnitř, takže obviněného ani nebylo možné spatřit. Soudkyně zatím o vazbě nerozhodla. Před chvíli se v té jednací síni v prvním patře otevřelo okno, ale to spíš vypadá na přestávku v tom jednání. Policisté vazbu navrhují proto, že se bojí, aby muž neovlivňoval svědky na svobodě, případně nechtěl utéct, nebo aby nechtěl svůj čin zopakovat třeba s nějakou jinou relikví. Kriminalisté toho 35-letého muže dopadli 48 hodin po krádeži, tedy kdy vlastně v úterý těsně před večerní bohoslužbou ukradl z baziliky v Jablonném lebku svaté Zdislavy. Tu pak zalil následně betonem a chtěl ji utopit nebo pohřbít v řece. Rozbil přitom dvojité sklo v relikviáři. Teď skláři z Novoborska vlastně to rozbité sklo nahradí novým bezpečnostním sklem, které už nepůjde úderem rozbít. No a za tento trestný čin hrozí obviněnému 2 až 8 let vězení. Jana Pavlíčková, Radiožurnál.
5: V Českém rozhlase pokračuje den otevřených dveří. Návštěvníci si můžou prohlédnout všechna regionální studia i hlavní vysílací budovu na Pražských Vinohradech. Právě tam je teď reportérka Adéla Burešová.
7: Prohlídky rozhlasu po 10-minutových intervalech začaly už v 9 hodin ráno. Návštěvníci si prochází celý rozhlasový komplex s několika zastávkami, třeba v archivu Českého rozhlasu nebo u studií Českého rozhlasu Dvojka. Na prohlídky přišla řada z návštěvníků opakovaně.
8: Já chodím na Den otevřených dveří Českého rozhlasu pravidelně, protože mě vždycky fascinuje ta pozitivní atmosféra, která tady vládne.
7: Kromě atmosféry láká návštěvníky, ale taky bohatá historie rozhlasové budovy na Vinohradech. Kvůli tomu do rozhlasu přijel poprvé třeba posluchač Petr.
9: Ten Český rozhlas mě stihl jako poprvý, no a zajímá mě třeba, jestli tady nebude vystavena ta starší technika, co se dřív používalo, ty mikrofony.
7: Program v Praze potrvá do 17:30 večer. Setkat se tu lidé můžou s některými moderátory Radiožurnálu nebo se podívat do rozhlasové režie. Adéla Burešová, Radiožurnál.
5: Otevřená jsou také regionální studia v krajských městech. Kromě komentovaných prohlídek provázejí Den otevřených dveří taky akce pro děti a třeba koncerty. Ve studiu v Hradci Králové představuje práci rozhlasových reportérů David Macháček.
10: Tady se od dopoledne vystřídalo už více než 100 návštěvníků a za celý den se očekává, že jich přijde přibližně 400. Otázky, na které se ptají návštěvníci, ty se tradičně opakují, kde scháníme témata, jak vypadá naše vysílání. A my trpělivě vysvětlujeme, že musíme naše zprávy sestavovat tak, aby jim porozuměl třeba bagrista, který má zrovna pracovní směnu a pracuje, a stejně tak emeritní profesor třeba gymnázia. Ukazujeme návštěvníkům i naší techniku, jak se za poslední roky stále zmenšuje a zjednodušuje, a některé věci přitom zůstávají stejné, protože nejdůležitější pro práci v terénu je třeba poznámkový blok a k tomu obyčejná tuška, protože propiska nebo fixa, tam hrozí nebezpečí, že ta fixa může být taky vypsaná. Z Hradce Králové ze Dne otevřených dveří David Macháček, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
5: Ruské střely zasáhly oděskou oblast na Ukrajině. Cílem útoku byla kritická infrastruktura i rezidenční budovy. Na místě jsou dva zranění, informoval o tom šéf zprávy oděské oblasti Oleh Kyper.
11: Oděská oblast byla v noci podle úřadů terčem masivního útoku ruských dronů. Na snímcích, které zveřejnil šéf oblasti Oleh Kyper na Telegramu, zasahují hasiči u poničené pětipatrové budovy ve městě Izmail. Dům má poničená okna, fasádu a jeden z bytů hoří. Podle ukrajinské agentury Unian je ve městě asi 20 000 lidí bez elektřiny. Během ruského útoku byl zasažen taky přístav v Oděse. Rusko na jihu Ukrajiny útočilo pár dní po rozsáhlém útoku na Kyjev, při kterém zemřelo více než 20 lidí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský slíbil odplatu. Zelenský taky tvrdí, že Rusko plánuje útoky na rozhodovací centra na Ukrajině, včetně prezidentské kanceláře nebo podzemních bunkrů v Kyjevě. Marcel Faltis, Radiožurnál.
5: Izrael nařídil evakuaci 9 vesnic na jihu Libanonu. V oblasti taky provedl nové údery. V místech svádí boje izraelští vojáci s ozbrojenci pro iránské organizace Hizballáh. Omezené údery pokračují i přes příměří mezi Libanonem a Izraelem. Zástupci obou zemí se ve Washingtonu dohodli na prodloužení klidu zbraní o dalších 45 dnů. Od začátku příměří v půlce dubna zemřelo při přestřelkách a izraelských náletech 600 Libanonců.
12: Ve Washingtonu se k přímým jednáním poprvé sešli vojenští zástupci Libanonu a Izraele. Podle amerických diplomatů budou rozhovory pokračovat po dvou liniích, vojenské a politické. Jednání mají historický význam. Poprvé od vzniku Izraele v roce 1948 se obě strany baví napřímo o možnosti dospět k mírovému urovnání a vzájemnému uznání. Technicky jsou Libanon a Izrael celých 78 let ve válečném stavu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
5: Zhruba 30 tisíc turistů dnes vyrazilo na tradiční dálkový pochod Praha-Prčice. Trasa je celkem 21, nejdelší z nich má kolem 70 kilometrů. V cíli na náměstí v Prčici na Příbramsku je teď i reportérka Alena Junová.
13: Cíl na náměstí v Prčici otevřeli organizátoři v 11 hodin. Od té doby tady projelo několik cyklistů z Tábora a Milevska, pro ty ale cesta nekončí a vrací se do místa startu. Před chvílí tady také doslova proběhlo několik běžců. Hlavní proud chodců ale organizátoři teprve očekávají. V cílové rovince už se zlepšilo počasí a téměř přestalo pršet. Podle předběžných dat se pochodu zúčastnilo kolem 23 tisíc lidí, což je zhruba o 1000 méně než v loni. Podle organizátorů je odradilo právě počasí. Přesný počet zúčastněných ale zatím neznají. Záchranná služba Středočeského kraje podle aktuálních informací na pochodu zatím zasahovat nemusela. Z Prčice Alena Junová, Radiožurnál.
14: Hokejovou reprezentaci nedoplní na světovém šampionátu Lukáš Dostal. Brankář Anaheimu neprošel zdravotní prohlídkou. Národní tým dnes sehraje druhé utkání. Po vítězství nad Dánskem se postaví Slovincům, a to ve 20 hodin a 20 minut. Přímý přenos odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava budou hrát o záchranu v Šancelize. V 17 hodin nastoupí proti Zlínu. Poslední tým tabulky potřebuje, aby pražská Dukla v souběžně hraném utkání v Teplicích nezískala stejně nebo víc bodů než dnes Baník, pokračuje trenér Ostravy Josef Dvorník.
15: Tak je to kritické, to my víme. S tím každý si myslím, že už počítá, když nevyhráváme my, musíme se dívat kolem sebe, tak to prostě teďka je ta situace, už to nemáme ve svých rukou. My musíme vyhrát oba dva zápasy a doufat v to, že Dukla teďka ztratí v Teplicích a pojedeme hrát po vítězném zápase se Zlínem doma o všechno na Duklu.
14: Ve skupině o záchranu nastoupí ještě Slovácko proti Mladé Boleslavi. Finále skupiny o umístění pak rozehraje Karviná s Olomoucí. Všechny zápasy začnou v 17 hodin.
16: Překážka na D46 u Brodku a kolona na D1 u Větrného Jeníkova. Na dálnici D46 ve směru z Olomouce do Vyškova pozor za sjezdem na Brodek na 13. kilometru. Stojí tam porouchané auto na úzké krajnici a zasahuje do pravého pruhu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se kus za Jihlavou popojíždí ze 107. do omezení na 105. kilometru až 20 minut. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov čekejte kolonu za sjezdem k výstavišti. Ze 191. kilometru je to osobním autem 10 až 15 minut do zúžení u D2. A v Praze v Liberec do centra nad Bulovkou do zítřka omezení, předním kolona od sjezdu na Prosek, teď je zdržení kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Stále je většinou zataženo s deštěm, místy i trvalejším. Odpoledne od západu čekáme ustávání srážek a obývání oblačnosti. Teploty maximálně od 8 do 13 stupňů, na severozápadě naměříme od 12 do 16. A stále platí varování, Beskydy dnes zasáhnou vydatné deště. Do neděle tam může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku, dnes s Vladimírem Krocem.
17: Jak upravit systém přijímacích zkoušek na střední školy, aby bylo méně žáků a žákyně, kteří v nich neuspějí? Jaký postup můžou zvolit odborníci ve snaze vyprostit lebku svaté Zdislavy z betonové schránky, do níž ji zalil pachatel krádeže z kostela v Jablonem v Podještědí? A co vyplývá z nového průzkumu Univerzitního Herzlova centra o postojích české společnosti k izraelsko-palestinskému konfliktu a situaci v pásmu Gazy? Výsledky letošních přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia podle odborníků potvrzují, že je třeba rozšířit nabídku především v Praze. V prvním kole přijímaček uspělo víc než 93% žáků, kteří se hlásili z 9. tříd základních škol na 6letých gymnáziích. Bylo letos v Praze úspěšných 24% uchazečů. Celorepublikově se na ně dostalo přes 35% zájemců. Na 8letých oborech uspělo letos v metropoli 37% žáků, celorepublikově je to o 10% bodů víc. Naším hostem je Jan Zeman, analytik výzkumného ústavu PEC Research, který se dlouhodobě zaměřuje i na oblast středního školství. Dobrý den.
18: Dobrý den.
17: Co o systému přijímaček na střední školy vypovídají aktuální výsledky z prvního kola?
18: Tak jedním z hlavních problémů je, že nejsou ty kapacity. To znamená, že i dobří žáci, kteří se hlásí na, dejme tomu, gymnázia, se na ně nedostanou a končí pod čarou, přestože mají dobrý výsledky. Děje se to obzvlášť v Praze, v Brně, kde opravdu žák s nadprůměrnými výsledky oproti České republice se na tu školu nedostane. Potom také moc žáků se dostává z první priority na tu, vlastně zní to zvláštně, ale na tom vidíme, že ty žáci se bojí riskovat a dávat si na první prioritu tu nejtěžší školu. A taková poslední věc, která se možná trochu přehlíží, je až příliš široká nabídka středních odborných škol, těch oborů, protože 80% všech žáků, co se hlásí na střední odborné školy, se vejde do 20 oborů. Jsou přijati na 20 oborů, i když jich máme asi 100-160.
17: Koncem dubna jste zveřejnili rozsáhlou studii, níž na základě šetření z letošního ledna poukazujete na slabiny tohoto systému a doporučujete řadu úprav, třeba aby se nejdřív psaly přijímací testy a až na jejich základě by si žáci a žákyně podávali přihlášky na střední školy. Opravdu by se tak mohly výrazně zvýšit jejich šance na přijetí?
18: Ano, stalo by se to z několika důvodů. První z nich je, že aktuálně každý čtvrtý žák v České republice nepíše jednotnou přijímací zkoušku, neví, kolik může mít bodů, neví, jestli se může přihlásit na maturitní obor. Takže by to pomohlo těm žákům odhalit jejich potenciál a poté by jim to pomohlo taky lépe seřadit si ty školy na přihlášky, protože nyní víme, že až třetina žáků, co se hlásí na maturitní obory, si je řadí na přihlášce špatně, a to znamená, že třeba dají lehkou školu na první prioritu, jsou tam automaticky přijati a zbytek škol se vůbec nebere v potaz, i když by si to měli seřadit, takže tu nejtěžší, nejambicioznější školu si dají na první prioritu, tak v tomhle se chybuje.
17: Voláte taky potom, aby se rozšířil počet možných přihlášek až na 5 nebo 7. Nebyl by pak ale naopak celý systém ještě nepřehlednější?
18: My si myslíme, že ne, že by se to dalo doplnit o nějaký validátor přihlášky, víc informací o školách na jednom místě.

0: jsou samozřejmě kapacity středních škol. Podle čeho i na základě spolupráce státu s kraji by se měly navyšovat?
1: Stát by mohl motivovat kraje prostřednictvím rozpočtového určení daní, že za žáky, dejme tomu na těch žádaných všeobecných oborech gymnázií a liceí, půjde víc peněz. Tím pádem by třeba i Praze mohlo být jedno, že k němu chodí žáci ze Středočeského kraje, ale dostávali by za ně příslušný finanční obnos. Ale v zásadě je problém i toho, že ty kraje už nyní mají naspořeno hodně peněz a jenom rozšiřování kapacit nedávají prioritu, obzvlášť Praha, kde přibylo oproti minulému roku jenom 60 míst na čtyřletých veřejných gymnázií.
0: Upozorňujete, že rodiče žáků a žákyň základek se mnohdy příliš neorientují v tom, jaká je kde nabídka a poptávka po místech na středních školách, nevolí ideální školu jako první prioritu, jak jste o tom mluvil, nevyznají se v takzvaném přijímacím algoritmu. Jak velký v tom je, nebo vidíte problém?
1: No, tím pádem můžeme přicházet o talenty, o žáky, kteří mají dobré výsledky, ale třeba nemají právě rodiče, kteří se v systému orientují, a to je vlastně znevýhodní, a ten stát by jim měl dát nástroje k tomu, aby tohle překonali, protože nemůžeme svádět vinu na rodiče a zároveň poté mít akorát neúspěch toho dítěte. To nám nic nepřinese. Je důležitý právě tohleto zlepšit.
0: Tím spíš, že s pochopením změněného algoritmu přijímají potíže i vysokoškoláci.
1: Jo, je to tak, že my, když jsme jim položili tu nejlehčí otázku, kde si mohli vybrat vlastně na jakou školu bude žák přijat, pokud získal 80 bodů, tak ti vysokoškoláci to vlastně z 20% rozhodli špatně, každý pátý, a byl problém i v tom, že třeba ještě si mysleli, že funguje starý systém, kdy si žák vybere školu po té, co je teprve přijat.
0: Z vaší studie vyplývá, že systém přijímaček na střední školy prohlubuje nerovnosti v přístupu ke vzdělání. Sociálně zajištěnější rodiny si můžou dovolit důkladnější přípravu na zkoušky. Pokud by se podle vás měla zpřístupnit bezplatně, je to reálné s ohledem na finanční a personální nároky, které by se s tím pojily?
1: My si myslíme, že to reálné je vzhledem k tomu, že největší problém může být v zaměstnání těch lidí, kteří by dělali ty úlohy, protože v současné době pracují v soukromých firmách, kde jsou placeni za poměrně štědré příspěvky, nebo čtvrtina rodičů dává přes 5 000 korun, ale vysokoškoláci dvakrát častěji než rodiče bez maturity, tak to je taky takový rozdíl, a právě i tito žáci potřebujou nějaké jako cvičné úlohy navíc, a je špatné, pokud mají pouze zpřístupněné vzorové testy Cermatu bez jakýchkoliv podpory, musí si vyhledávat nějaká vlastně videa, kterým všechno je závislý na tom, jak moc jsou ty žáci zorientovaný, a tohle by tak nemělo být a mělo by se investovat právě ze strany státu, aby všichni měli rovné podmínky.
0: No a vaše hlavní doporučení pro další ročník přijímaček na střední školy?
1: Stále je nutné rozšiřovat kapacity těch žádaných oborů. Bez toho žádná změna nemá smysl. Pokud předsuneme přihlášky, teda testy před přihlášky, tak to nemá smysl, pokud se pořád bude dítě hlásit na málo míst. Takže tohle je opravdu klíčové, protože bez toho se nepohnem. A tento problém je i na středních odborných školách nebo učilištích. Je strašný zájem o automechaniky, informační technologie. A pokud tam nebudeme přijímat ty žáky, kteří na to mají velmi dobré výsledky, tak plýtváme vlastně potenciálem a oni studují potom na nějaké škole, o kterou nemají zájem.
0: Jan Zeman, analytik výzkumného ústavu PEC Research. Děkuju, nashledanou.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Policie dnes krátce před 10:00 přivezla k okresnímu soudu v České Lípě muže podezřelého z krádeže vzácné relikvie lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalili do betonu a chtěli pohřbít. Soud dnes rozhoduje, jestli muže umístí do vazby. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. Ředitel českolipské policie Petr Wright v pátek odhadl, že výsledek jejich snažení bude znám nejdřív za několik dnů. Naše pozvání přijal děkan fakulty restaurování Univerzity Pardubice, Karol Bayer. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchačů i vás.
0: Jedná se podle všeho o unikátní případ. Už se ví, komu nelehký úkol připadne, kdo by se měl pokusit zbavit vzácnou relikvii betonu?
2: Ja by som len na začiatok povedal toľko, že za prvé som chemik alebo technológ, materiálový špecialista v oblasti reštaurovania, aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu. A za druhé, moje informácie sa zakladajú, čo sa týka aktuálneho stavu, predovšetkým na to, čo je známe v médiách. Ako fakultu nás priamo mimo nejakých dotazov z médií ešte neoslovil nikto. Takže
0: to nevíte, jinými slovy.
2: Takže bohužel nevím.
0: Dobře, no ještě se tam na jednu věc, kterou možná také, nebo nevím, jestli víte, lebka svaté Zdislavy je přímo zalitá do betonu, nebo ji pachatel přece jenom uložil do nějakého obalu? Ví se to?
2: Podle těch informací, které mám, je přímo zalitá do betonu. Ale je to s rezervou, prosím.
0: Ano, v jednom z předchozích rozhovorů jste vyloučil chemickou cestu. Proč?
2: Ano, z toho důvodu, protože jako za prvé betón se velmi těžko rozpouští, pokud ano, tak v poměrně silných kyselinách, a tam vzniká riziko obrovské, že sila kysela nerozpustí len ten samotný betón, velmi pomalý sice, ale rozpustí, ale by mohla rozpustit i ten samotný artefakt, to znamená fragmenty lebky svaté Zdislavy.
0: Jak se dá lebka tedy očistit od betonu mechanicky, aniž by utrpěla?
2: Ešte dodám, že to, čo som v tých predchádzajúcich vyjadreniach povedal, zakladá na skúsenosti s iným typom artefaktov, s takýmto niečom, ako naša fakulta ešte konfrontovaná nebola. Ale máme skúsenosti s osraňovaním betónu, cementu, povlakov, doplnkov z iných typov veľmi citlivých artefaktov. Takže podľa môjho názoru je najbezpečnejšia cesta, aby nedošlo k poškodeniu a nejakým stratám zbytočným, je veľmi opatrné, postupné, mechanické odstraňovanie betónu a tých väčších častí až po nejaké finále, s týmto skúsenosť máme. Čiže tu je možné,
0: dobre, ten proces musí byť... Mňa ale zajímá, jakým spôsobem, jak sa to dá udelať, neumím si to predstaviť. Konkrétne.
2: Takže čo my používame, vždycky sa dá nejakých menších nástrojov typu, predstavte si nejakú malinkú uhlovú brúsku v nejakom mikroprevedení s diamantovým kotúčom, kde možné postupným odrezávaním tie väčšie kusy, kde teda človek bezpečne vie, že nebude poškodzovať ten originál. Až vo finále potom tie tenké vrstvy je možné odstrániť jednako takzvaným mikrodlátkom, čo je také malilinké pneumatické kladivko, ktoré veľmi citlivo odstraňuje i z zraniteľných povrchov tenké vrstvy cementu, krehké, s čím teda skúsenosť máme, až po nejaké finále dočistenie mikropieskovačkou, čo je mikroabrazívne čistenie. Mm-hmm. Čiže podľa mňa kombinácia týchto metód zaručuje kontrolu procesu odstraňovania v priebehu celej tej operácie.
0: Pričemž ide zejména o čas, betón tvrdne asi měsíc. Jak se dá hydratace zpomalit?
2: Ano, podľa normy teda dosahuje tu plnú pevnosť alebo hlavnú pevnosť, potom ešte to trochu dobieha po 28 dňoch. A je to tak, že cirka po prvom dni dosahuje nejakú pevnosť 10-15% tej finále, potom po dvoch dňoch cirka 20-30, po týždni okolo 50, po dvoch týždňoch už okolo 80-90%. Takže v skutku záleží na tom, aby sa čím skôr nejak zasiahlo. A naša skúsenosť zase je taká, že je možné relatívne bezpečne a s pohľadom na, alebo s ohľadom na lebku relatívne s malým rizikom, alebo s nulovým rizikom zastaviť hydratáciu pomocou organických rozpúšťadiel. Nám sa najlepšie osvedčilo použitie izopropanolu. Čím sa vlastne zastaví proces hydratácie a tým pádom tvrdnutia betónu.
0: Lebka svaté Zdislavy postrádá většinu skeletu obličejové části a podle posledních zkoumání odborníků je mozková část lebky velmi křehká, se známkami značného poškození kosti. Lícní kosti, které odpadly, byly při průzkumu v roce 1979 podle expertů přitmeleny akrylátovou hmotou. Restaurátor Norbert Riegel v rozhovoru pro Seznam zprávy přišel s kacířskou myšlenkou, jestli není lepší nechat lebku v betonu.
2: No, tak to je otázka. Najlepšie, ako dôležité je urobiť nejaký vstupný prieskum, zistiť, v akom je stave a táto, je to kasírska myšlienka, ale pokiaľ by odstraňovanie malo byť natoľko rizikové, že zrozí poškodenie, tak stojí za zváženie. Na druhej strane, čím dlhšie sa v betóne nechá, tak tým ťažšie sa bude
0: vysloviť. Jakú je ten prúskum? Rengenováním, jaké technológie lze použiť?
2: Je možné rentgen alebo v podstate tomografia sú veľmi dobré na takéto prípady alebo na podobné prípady, neviem či niečo takéto riešili už, vybavení na špecializovanom pracovisku v Telči, je to Centrum Excelence Telč, ktorí sa zaoberajú aj veľmi špecializovanými metodami na prieskum pamiatok. Je to ústav, je to súčasť ústavu, jedného z ústavov Akadémie vied.
0: 30. května se koná pouť zasvěcená. Já vám rozumím, ale už musíme končit, mám poslední otázku. Ano, svaté Zdislavě, která je uctívána jako patronka rodin, mimo jiné. Asi není pravděpodobné, že by do 30. května se restaurování stihlo v tak šibeničním termínu do dvou týdnů.
2: To sa obávam, že to možné není. To riziko sa potom len zbytočne zvyšuje, takže to asi za to nestojí.
0: Karol Bayer, děkan fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Děkuji vám. Naschledanou.
2: Ďakujem. Majte sa pekne. Naschledanou.
0: Izrael dnes nařídil evakuaci 9 vesnic a podnikl nové údery na jihu Libanonu. Izraelská armáda uvedla, že útoky mířily na infrastrukturu militantního hnutí Hezbollah, sponzorovaného Íránem. V noci na dnešek libanonské ministerstvo zdravotnictví informovalo o tom, že izraelský nálet na centrum civilní obrany na jihu země a si vyžádal 6 obětí na životech, včetně 3 zdravotníků. K útoku došlo několik hodin poté, co americká administrativa oznámila, že Izrael a Libanon se domluvili na prodloužení příměří o 45 dní. Dohoda o klidu zbraní platí od poloviny dubna, téměř denně, ale pokračují střety mezi izraelskými silami a Hezbolláhem. Víc teď s Irenou Kalhousovou, ředitelkou Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Jak izraelské velení vysvětluje ty nejnovější útoky na jihu Libanonu nebo nálety na automobily, při nichž bylo před několika dny už jižně od libanonské metropole Bejrutu zabito nejméně 12 lidí?
3: Tak Izrael má tu pozici v tomto celkem konstantní. Izrael prostě tvrdí, že opravdu chce odtlačit tu hrozbu ze strany Hezbolláhu nejdále od svých hranic. A to je prostě vlastně taktika, kterou k tomu uplatňuje. To znamená, vidíme i během toho příměří, že izraelská armáda zasahuje proti infrastruktuře Hezbolláhu, která ovšem, jak také víme, je velmi propojená s tou civilní infrastrukturou ve vesnicích, především v té jižní části Libanonu, takže vidíme, že vlastně Izrael ničí ty vesnice a navzdory tomu, že, jak jste říkal, sice platí od dubna příměří, tak vlastně v praxi, především v té jižní části Libanonu, ta situace vlastně je pořád velmi napjatá a konec konců ani na severu Izraele ta situace není úplně klidná, protože Hezbolláhu se daří pomocí dronů vlastně útočit ne na izraelské vojáky, ale i na civilní obyvatelstvo na severu Izraele.
0: Izraelská armáda oznámila, že v pátek podnikla v pásmu Gazy cílený úder na šéfa ozbrojeného křídla teroristického hnutí Hamas, Izadina Hadáda, kterého Izrael označil za strůjce teroristického útoku ze 7. října 23. Dnes předpolednem přišla zpráva, že byl zabit. O život přišlo podle úřadu v Gaze, přišli i další lidé. Šlo spíš o výjimečnou jednorázovou akci v Gaze?
3: Tak já myslím, že ta akce je výjimečná v tom, že opravdu se jednalo o člověka, který byl jedním z těch veteránů Hamásu. A byl to člověk, který se měl podílet na přípravě 7. října. Byl to člověk, který sám vlastně dohlížel na izraelská rukojmí. To znamená, byl v tom hledáčku Izraele poměrně vysoko, ne-li v tuto chvíli úplně nejvýše. Jinak ani v Gaze ta situace není dlouhodobě klidná. Vlastně izraelská armáda podniká útoky proti, jak ona tvrdí, cílům Hamásu a vzhledem k tomu, že je podniká vlastně v té části Gazy, kde je v tuto chvíli koncentrováno přes 2 miliony lidí, tak pravidelně slýcháme, že při těch útocích jaksi zahynuli i civilní obyvatelé Gazy.
0: Situace v Gaze se do značné míry týká i nový průzkum vašeho univerzitního Herzlova centra. Zaměřil se na postoje české populace k Izraeli. Jak moc se do nich promítá právě pohled na vývoj v Gaze a v izraelsko-palestinském konfliktu?
3: No to je právě poměrně zajímavé, protože my vlastně ty průzkumy děláme už 4 roky a chtěli jsme právě vědět, jestli k nějakému posunu došlo a zajímavé je, že výrazně nedošlo. Že možná, co můžeme říct, je, že ubylo těch, kteří jsou nerozhodnutí či neví a paradoxně možná z určitého pohledu tam přibylo více pro izraelských fanoušků než těch pro palestinských. Na druhou stranu, když se podíváme do těch dat dovnitř, tak vidíme, že 40% Čechů s operací v Gaze nesouhlasí. nesouhlasilo, zatímco pouhých 30 souhlasilo, a že potom tam jsou velké rozdíly například mezi levicovými voliči a středopravicovými voliči. Takže je to barevnější, když se podíváme dovnitř těch dat, ale obecně lze říct, že v České republice pořád ten proizraelský postoj převažuje.
0: A jak si vykládáte, že zjevně ani vážná humanitární krize v Gaze a vysoký počet obětí, které si po teroristickém útoku Hamasu z konce roku 2023 vyžadala izraelská válečná operace, nemají v tomto směru větší dopad?
3: Tak já si myslím, že samozřejmě můžeme pouze spekulovat, proč si tak vlastně Češi toho svého postoje, proč jsou v tom tak konstantní. Myslím si, že do určité míry samozřejmě to souvisí s pozicí české politické reprezentance, která je také poměrně jednotná v tom svém postoji vůči Izraeli. A také si myslím, že opravdu je to hlubší, že ty důvody, proč Češi sympatizují s Izraelem, prostě nezmění ani ta válka v Gaze, že mezi Čechy vidíme určitou sympatii s Izraelem historicky danou. Myslím si, že Češi obecně mají jistou nesympatii vůči muslimům, vůči arabskému světu, že to je kombinace několika faktorů, ale i tak je to opravdu zajímavé, že vlastně se ty pozice na rozdíl od většiny evropských zemí a dneska už i Spojených států amerických, že se výrazně nepohly.
0: Konstatuje Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Děkuji za rozhovor, nashledanou.
3: Děkuji za pozvání.
0: Tolik sobotní publicistika Vladimír Kroc. Teď už jsou tady další aktuální zprávy.
4: Ve studiu je Kateřina Causidisová. Policie dopoledne přivezla k okresnímu soudu v České Lípě muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Soud rozhoduje o tom, jestli ho umístí do vazby. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Policie navrhla vazbu kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Ve Vrančicích na Příbramsku lidé odmítli stavbu větrné elektrárny v obci i v sousedních Míšlovicích. Informovala o tom obec na svém webu. Referendum je platné a závazné. Proti se vyslovilo přes 90% hlasujících. Odmítnutím větrníků skončila i další letošní referenda. Třeba v Třebízi na Kladensku, v Mílíně a Pečicích na Příbramsku. Naopak třeba v Krakově na Rakovnicku lidé se stavbou souhlasili. Více než 30 moderních i historických autobusů jsou dnes vystavené v Praze na Letenské pláni. Společnost Ropit tam pořádá autobusový den. Návštěvníci si můžou prohlédnout třeba trolejbus Škoda Solaris, elektrobusy i další vozidla. Připravené jsou i vyhlídkové jízdy kolem Pražského hradu a nebo i do Karlínského studia Českého rozhlasu. Sport. Brankář Lukáš Dostál z Anaheimu hokejovou reprezentaci na mistrovství světa neposílí. Po vyřazení z play-off NHL neprošel lékařskou prohlídkou. Na světovém šampionátu začal program druhého dne. Slovensko hraje s Norskem. Úvodní minuty viděl ve Švýcarsku František Kuna.
5: Kristián Pospíšil posílá Slováky do vedení 1-0 v 9. minutě. Ve druhé skupině v Curychu vedou Rakušané nad Velkou Británií už 2-0 v 7. minutě utkání. Ze Švýcarska František Kuna, Radio Žurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D11 za Plotištěm a kolona na D1 u Jeníkova. Na dálnici D11 z Prahy na Jaroměř za Hradcem Králové pozor před sjezdem na Smiřice na kilometru 103 v silném dešti nehoda v levém pruhu havarovalo osobní auto. Dojeli hasiči, zatím je to bez kolony, brzdí se ale za levotočovou zatáčkou. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy za Jihlavou čekejte kolonu z kilometru 106,5, na 105. opravují vozovku v levém pruhu zdržení 10 až 15 minut. Taky na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov vázne provoz před zúžením u D2 do kolony se dojíždí kousek za sjezdem k výstavišti na kilometru 192. Osobní auta se zdrží kolem 10 minut, kamiony v pravém pruhu déle. V Praze v Liberecké do centra nad Bulovkou do zítřka opravují vozovku, provoz je stažený do levého pruhu, kolona od sjezdu na Prosek teď zdržení kolem 5 minut. A na nábřežích Kapitána Jaroše a Bubenském pokračuje cvičení protipovodňových opatření. Za Vltavskou je tam zúžení před Argentinskou a uzavírka kolem Tržnice. Fronta se usune pár minut z Hlávkova mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Stále je většinou zataženo s deštěm, místy trvalejším. V Beskydech má dnes sněžit vydatně. Odpoledne od západu čekáme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 8 až 13 stupňů, na severozápadě od 12 do 16. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Jak fungují sankce Spojených států vůči Kubě? O blokacích ruského internetu rozhodují tajné služby. Šéf Českého rezortu spravedlnosti chystá paragraf Babiš. Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
6: Názory a argumenty.
8: Dlouhé výpadky proudu, nedostatek pohonných hmot, kolabující doprava a další vlna emigrace. I to je realita dnešní Kuby. Zdá se však, že absolutního dna v této zemi stále ještě nebylo dosaženo. Více už v komentáři publicistky Leony Šmelcové.
9: Spojené státy v posledních měsících výrazně rozšířily sankce proti Kubě. Nový exekutivní příkaz prezidenta Donalda Trumpa míří nejen na představitele režimu, ale nově i na neamerické firmy, banky nebo lodní společnosti, které s ostrovem obchodují. Jenže se zdá, že ani tvrdší sankce nezabírají a v zákulisí Bílého domu už zaznívá, že prezident Trump ztrácí s kubánským režimem trpělivost. Aktuální zpřísnění sankcí znamená pro Kubu další omezení přístupu k energiím, financování i dovozu základního zboží. Už roky platí, že pokud si zahraniční firma vybere k obchodování Kubu, tak si musí dávat velký pozor na jejího severního souseda. Buď může rovnou zapomenout na obchodování s Američany, nebo je v podnikání velmi opatrná, protože by jí ve státech mohl hrozit soud. A teď Washington své sankce dál rozšířil a posílil jejich vymáhání. Jenže Kuba navzdory přitvrzení stále drží. Byť tamní obyvatelé přežívají v podmínkách, které připomínají permanentní krizový stav. Energetická krize se stala symbolem dnešní kubánské reality. Dlouhé výpadky proudu, nedostatek pohonných hmot, kolabující doprava nebo další vlna emigrace. To všechno Kuba dobře zná a nelze vinit jen Spojené státy. Ostrov dlouhodobě doplácí na neefektivní centrálně řízený systém, zastaralou infrastrukturu i sérii katastrofálních ekonomických rozhodnutí. Kubánci těžkým obdobím neprocházejí poprvé. Za téměř 70 let vlády castrovského režimu zažili hlubokých krizí několik. Nejdramatičtější nastala po rozpadu Sovětského svazu, kdy Kuba ztratila svého štědrého sponzora a její HDP se za 3 roky propadl o 30%. Později za vlády Raula Castra se prohloubily sociální rozdíly. Když pak přišlo krátké oteplení vztahu za Baracka Obamy, zdálo se, že země dostane šanci na ekonomické nadechnutí. Jenže režim se zásadně neotevřel, po návratu Trumpa americká politika znovu přitvrdila, pandemie ochromila turistický ruch a po lednové intervenci USA v Caracasu přestala Venezuela ostrov dotovat levnou ropou. Do toho před 5 lety provedla Havana měnovou reformu, která prudce oslabila peso a rozjela inflaci. Zatímco se odkládaly investice do energetiky nebo infrastruktury, dál se stavěly hotely pro turisty, kteří nakonec nepřijeli. Washington podle zákulisních informací chystá i blokování zbývajících remitencí, tedy peněz, které posílají Kubánci ze zahraničí svým rodinám na ostrově, včetně transakcí přes kryptoměny nebo agentury ve třetích zemích. Pod americké restrikce mají více spadat i firmy napojené na režim, i když jen minimálně. A sankce mají pocítit i společnosti působící v turistickém sektoru. V pozadí je i domácí politika. Tvrdý postup vůči Havaně dobře funguje u kubánsko-amerických voličů na Floridě a Trump by rád vykázal další zahraničně politické vítězství. Americké ministerstvo obrany podle nezávislých exilových kubánských médií aktualizuje možné scénáře intervence, kdyby si je Trump vyžádal. Ten sice v lednu hlásil, že kubánský režim padne sám do konce roku, údajně ale věřil, že ta chvíle nastane mnohem dříve a nyní už začíná být netrpělivý. Havana teď dokonce hrdě odmítla humanitární pomoc ve výši 100 milionů dolarů, kterou ostrovu nabídl americký ministr zahraničí Marco Rubio. Mimochodem syn kubánských emigrantů, kterého by Donald Trump rád viděl v čele ostrova, jak opakovaně zmínil. Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel naopak stále tvrdí, že slovo vzdát se Kuba nemá ve slovníku. Režim tak znovu sází na odolnost a schopnost přežít další kolo tlaku. A právě v tom je největší tragédie celé kubánské reality. Washington i Havana rozehrávají vlastní mocenskou partii. Jedni kvůli geopolitice a volbám, druzí kvůli udržení režimu. Mezi nimi ale zůstávají miliony obyčejných Kubánců, kteří neřeší ideologii ani velkou politiku. Zajímá je hlavně to, jestli zítra poteče proud, seženou benzín a budou mít co dát dětem k obědu.
10: Tolik Leona Šmelcová. Napětí v ruské společnosti roste a tím i nervozita ruského vedení. Stále častěji se také objevují spekulace o možném puči proti prezidentovi Vladimíru Putinovi a zmiňovány jsou analogie se situací v předvečer bolševické revoluce v roce 1917. I to je jeden z důsledků rozhodnutí, jehož závažnost si vedení původně vůbec neuvědomovalo. Stále častějšího vypínání internetu. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
11: Pátá kolona v Kremlu připravuje státní převrat. Liberálové ve vládě se snaží zdiskreditovat Vladimira Putina. Situace začíná připomínat dobu před revolucí v roce 1917. Tyto alarmistické věty v posledních týdnech zaznívají od proválečných blogerů, ale i od jinak hyperloajálního šéfa ruských komunistů Gennadije Zhuganova. Věc, která by ještě před pár měsíci byla nemyslitelná. Důvodů je několik. Prováleční publicisté jsou rozčarováni ze situace na frontě. Někteří obvinují Kreml, že dostatečně nebojuje. Podle nich je nutné vyhlásit mobilizaci a ekonomiku podřídit potřebám války. Skeptičtější z nich tvrdí, že už je na to pozdě. A ani 500 000 nových vojáků by chod války nezměnil, protože Ukrajina má dnes převahu v dronech a byla by schopná podobný útok odrazit. Hlavním důvodem nespokojenosti jsou ale současné blokace internetu. Úřady zablokovaly Messenger, Telegram a nyní se snaží zablokovat i služby VPN, pomocí kterých velká část Rusů blokace obchází. Na počátku této poslední kampaně ještě prováleční publicisté doufali, že se jim podaří Kremlu vysvětlit, že je to chyba, která ve výsledku poškozuje ruskou armádu. Nyní ale pochopili, že to Kreml myslí smrtelně vážně. Oficiálním důvodem jsou právě ukrajinské dronové útoky. Úřady tvrdí, že mnohé z nich používají pro navigaci právě mobilní internet ruských operátorů. Což bezesporu je také pravda. Připomeňme mimořádně úspěšnou operaci Pavučina, kdy drony, vypuštěné z kamionů, zaútočily na 4 ruská vojenská letiště daleko od linie fronty. Jenže to bylo v červnu loňského roku a nyní Ukrajinci používají jiné způsoby navigace. A jak upozorňují sami prováleční blogeři, třeba v belgorodské oblasti na hranicích s Ukrajinou, internet nefunguje už dlouhé měsíce a na nálety ukrajinských dronů to nemá sebe menší efekt. Jak ale říká novinář Andrej Zacharov, který napsal knihu Ruský kyberpunk o snahách úřadů blokovat internet, pro ruské tajné služby to není argument. Pokud vypnutí internetu zabrání bytí jednomu dronu zasáhnout cíl, tak se to v jejich logice vyplatí. Lidi to podle nich musí pochopit a ostatně nikdo se jich ptát nebude, říká Zacharov. A problémem totiž podle něj je, že o blokacích rozhodují tajné služby. V jejich čele stojí lidé vyššího věku, kteří jsou k internetu od počátku podezřívaví a sami ho nepoužívají. Ostatně jako sám Vladimír Putin. A zcela upřímně nechápou, proč jsou lidé nespokojeni kvůli tomu, že se nemohou objednat taxík, dovážku potravin nebo si pustit večer oblíbený seriál.
10: Dodává Ondřej Soukup.
12: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Fungování justice v Česku se znovu dostává do centra zájmu současné vlády. Potvrzují to snahy ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce zásadním směrem změnit trestní řád, a to způsobem, který by pomohl i jeho šéfovi, premiéru Andreji Babišovi. Podrobnosti připojuje spolupracovník internetového deníku Forum 24 Martin Fendrich.
13: Zdrcující většině z nás se asi nemůže stát, že bychom byli obviněni za 50-milionový dotační podvod. Ale zdrcující většinu z nás, kteří nejsme špičkoví politici, třeba premiéři a zároveň miliardáři, by asi soud odsoudil, pokud by měl důkaz, že jsme záměrně vytvořili malou firmu, abychom tak pro velkou firmu získali tak velký balík peněz. Trestní sazba je tu 5 až 10 let natvrdo, docela pálka. Asi tušíte, že mluvím o vlekoucí se kauze dotace pro firmu Čapí hnízdo a o našem premiérovi Babišovi. On sám soudu momentálně díky imunitě uniká. Ale druhá obviněná Jana Naďová byla nedávno městským soudem v Praze nepravomocně odsouzena. Trest je velmi nízký, 3letá podmínka a peněžitý trest 500 000 korun. Soudce Jan Šot se podřídil názoru odvolacího soudu, to jest vrchního soudu v Praze, jehož senát řídila uznávaná soudkyně Eva Brázdilová. Jan Šot ale také řekl, že se nemůže odchýlit od rozhodnutí vrchního soudu, dál je však přesvědčen, že Naďová neměla být odsouzena. To je dobré vysvětlit. Máme dvouinstanční justiční soustavu. Proč? Jde o právo na spravedlivý proces. Expertka ANO Helena Válková opakovaně zdůrazňovala, že soudci dělají chyby. Proto však musí existovat cesta, jak ty chyby napravit. Ústavní soud ve své judikatuře opakovaně potvrdil toto. Fakt, že soud nižší instance je vázán rozhodnutím soudu vyšší instance, není popřením nezávislosti soudu. Je to záruka, že řízení směřuje k zákonnému a předvídatelnému výsledku. Ostatně proto se obhájci a žalobci odvolávají, že Jana Naďová sice dostala velmi nízký nepravomocný trest, ale pro Andreje Babiše je to problém, protože je vysoce pravděpodobné, že dopadne stejně, nebo možná i hůř, vždyť Jana Naďová skoro jistě celou akci nevymyslela. Soudce městského soudu Šot řekl, že by sám Naďovou neodsoudil, důkazy, které nečekaně doplnil odvolací vrchní soud, ho nejspíš nepřesvědčili. Babiš si ale zřejmě myslí, že by Šot neodsoudil ani jeho a začal konat. Přesněji začal konat jeho ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Ten chce naprosto zásadně změnit trestní řád. Pokouší se do něj vložit odstavec, který jednoduše říká, že odvolací soud nemůže nalézací soud zavázat k tomu, jak má v novém rozhodnutí hodnotit důkazy a jaká má učinit skutková zjištění. Jinými slovy, by pak soudce Jan Šot nemusel Janu Naďovou odsoudit. Zároveň se Tejc pokouší prosadit, aby odvolacímu soudu výrazně omezil pravomoc vzít prvoinstančnímu soudci případ, pokud v něm pochybí. Kdyby to Tejc prosadil, a ve sněmovně na to má Babiš dostatečně velkou sílu, pokud ho podpoří motoristé sobě a SPD, pak by se dost možná premiér odsouzení vyhnul. Vznikl by jakýsi paragraf Babiš, paragraf speciálně ušitý k tomu, aby z kauzy Čapí hnízdo premiér vyklouzl. Avšak zároveň by ta změna naprosto zásadně změnila charakter českého dvoustupňového justičního systému. Proto jsem v úvodu řekl, že premiér a miliardář má úplně jiné možnosti než zdrcující většina z nás běžných smrtelníků.
8: To byl Martin Fendrich. Dlouho platilo, že nejvýznamnější postavy amerického Silicon Valley podporovali americké demokraty. To se však zásadně změnilo a dnes patří k nejhorlivějším stoupencům a také sponzorům republikánů. Jaké důsledky to má, nad tím se ve svém příspěvku zamýšlí publicista Jefim Fištejn.
14: Deník New York Times zveřejnil na konci dubna pozoruhodný článek s názvem Jak se Sergej Brin posunul doprava. Jedná se o poměrně rozsáhlý text popisující vývoj politických názorů spoluzakladatele americké technologické společnosti Google, známé především jako provozovatel největšího internetového vyhledávače. Sergej Brin, který se narodil v Moskvě v židovské rodině, je nejen počítačovým vědcem a podnikatelem, ale také jedním z nejbohatších lidí na planetě. Článek stojí za přečtení, neboť nám nabízí víc než jen portrét jedné výjimečné osobnosti. Je to spíš popis určitého společenského jevu. Jímž je názorový vývoj celé sociální a generační výseče. Ještě v roce 2016 Sergej Brin, jako většina z bohatlíků v jeho okolí, nazýval tehdejší volební vítězství Donalda Trumpa hluboce urážejícím a chodil na demonstrace proti jeho imigrační politice. Dnes je tentýž Brin významným donorem republikánské strany, členem Rady vlády pro technologické novinky a pozuje vedle prezidenta v červené kšiltovce s nápisem MAGA. Jinými slovy, udělal ve svých názorech obrat o celých 180 stupňů. V rozhovorech s novináři vysvětluje takový vývoj tím, že sám pochází ze Sovětského svazu, odkud jako dítě odešel s rodiči v roce 1979 a měl možnost poznat, jak destruktivní a utlačovatelskou společnost tam socialismus dokázal vytvořit. Nechci, aby stejně skončila i Kalifornie, říká Brin. New York Times je hlasnou troubou demokratické strany a nemůže jinak, než pro takový vývoj hledat nízké a kořistní důvody. Názorový posun úspěšného podnikatele deník vysvětluje špatným vlivem nové Brinovy přítelkyně Geraldine Gilbert Soto, přezdívané Gigi. Ta totiž je horlivou stoupenkyní hnutí MAGA a vyzývá je nosit dámskou kabelku s touto zkratkou vyšitou štrasem. Jenže pokus vidět za změnou Brinových postojů jen romantické okolnosti a vliv nové ženy by byl velkým zjednodušením. Pak by se jednalo o ojedinělý případ a nedalo by se mluvit o jevu. Skutečnost je taková, že Sergej Brin je jen jedním z dlouhé řady technologických velkopodnikatelů ze Silicon Valley, kteří v poslední době prodělali obdobný radikální obrat. Patří k ním nejbohatší muž světa Elon Musk, majitel společnosti Tesla a SpaceX, Peter Thiel, zakladatel firem PayPal a Palantir a vývojář výzvědných technologií pro vládu a armádu, Mark Andreessen, softwarový inženýr a multimiliardář, který spolu s Benem Horovicem založil největší venture kapitálový fond v Americe a člen představenstva Facebooku, zakladatel Meta platformy Mark Zuckerberg, Jeff Bezos a mnozí další a další technologičtí magnáti. Ti všichni byli kdysi buď to politicky neutrální, nebo aktivně podporovali demokratickou stranu. A nyní se masově posouvají doprava. Důvody jsou nejrůznější. Vysoké daně nebo hluboké rozčarování v demokratech kvůli jejich snaze všechno regulovat. Nebo, jak uvádějí mnozí, nesouhlas s antisemitskými tendencemi levice obecně a zejména jejími protiizraelskými postoji v otázce konfliktu na Blízkém východě. Americká společnost jako celek prodělává nyní rychle a radikální politické změny. Jedna viditelná spočívá v tom, jak se mění nálady křemíkového údolí, technologického tahouna americké ekonomiky. Takové zobecnění přímo vyplývá z článku o Sergeji Brinovi, leč deník New York Times si ho dovolit nemůže.
15: Konstatuje Jefim Fištejn. A teď se ohlédneme za zajímavými příspěvky uplynulého týdne. Konflikt v Perském zálivu nevyhnutelně poškodil trasy, kterými byly exportovány suroviny z této části světa. Už teď tamní vlády řeší otázku, jak z této šlamastiky ven. Logická odpověď je obejít úzké hrdlo Hormuzu po zemi. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
16: Vývoz ropy, plynu a dalších komodit pomocí obřích tankerů po vodě byla dosud až nejlevnější a nejlogičtější cesta. Nebyla bez rizika, ale i pozemní transport má svá nebezpečí a nepochybně vyšší náklady. Otázku zablokovaného Hormuzu řeší i Irán. Objevily se kolony cisteren, ale i motocyklů ověšených kanistry, jak míří do Pákistánu. Problém je to ale i pro arabské země. Zatímco Kuvajt, Irák, Bahrajn a Katar jsou závislé na svobodné plavbě Hormuzem, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty využívají potrubí, které mají k dispozici. To v prvním případě vede 1200 kilometrů přes celý arabský poloostrov do Rudého moře. V druhém případě emiráťané obcházejí Hormuz kratší oklikou, ale o to zranitelnější jejich trasa je. Objevila se totiž současně obava, že ohrožena je nyní plavba i kolem Jemenu, naproti Džibutsku a Eritreji. A také v jiných částech světa se spekuluje o rostoucí chuti některých zemí napodobit Irán. Řešením je tedy postavit nové ropovody, plynovody, ale i železnice a tedy i přístavy a překladiště. I ty je samozřejmě v éře naváděných střel a dronů možné ohrozit. Částečně to posílí postavení Egypta, ale především Turecka, protože většina tras povede právě přes něj. Týká se to nejen ropovodů ze Saúdské Arábie nebo Emirátů, ale i plynovodů, ať už z Kataru nebo ze Střední Asie přes Kaspické moře směrem na západ. Tras, které existovaly a mohly být obnoveny, je víc. Vše záleží na tom, jak rychle by mohly být postaveny, kolik by stály a jak by byly bezpečné. A zda k takovému potrubí vůbec existuje dostatečně silná produkční kapacita, aby se vyplatilo. Nad tím, s čím se vznáší i jiné otázky. Jedna je, jestli se celkově dlouhodobě nesníží role ropy a plynu z oblasti Perského zálivu. To se už částečně stalo. Těží z toho producenti v jiných částech světa, třeba ze Střední Asie, Afriky, Norska a obou Amerik. A také zda v důsledku současného dění nakonec neklesne dlouhodobá důvěra velkých spotřebitelů ve fosilní paliva. S postupným úpadkem ropy a plynu se na Blízkém východě počítalo, ale je možné, že přijde dřív, než se čekalo.
15: Říká Jan Fingerland. Již delší dobu je patrné, že klíčové politické bitvy v zemi mezi vládou a opozicí se již neodehrávají v parlamentu, ale nakonec je rozhodne ústavní soud. Po prvních měsících Babišovy vlády, kdy panoval v tomto ohledu relativní klid, nyní ústavní soudci začnou dostávat jeden podnět za druhým, vysvětluje politický analytik Lukáš Jelínek.
17: První měsíce Babišovy vlády se ústavního soudu nějak nedotkly. Brzy se ale muži a ženy v talárech budou mít co ohánět. V minulém volebním období tomu nebylo jinak. V tomto ale nápor stížností směřujících z Prahy do Brna může zesílit. V míře větší než malé zatím vězí pokrytectví politiků. Na jedné straně často varují před aktivismem justice a před tendencí dělat z ústavního soudu třetí parlamentní komoru. Na straně druhé ale jakmile jim někdo šlápne na kuří oko, nebo když legislativní proces ve sněmovně, v senátu a na hradě nedopadne podle jejich přání, už se pisují podání. První dva zákony, které mohou doputovat k ústavnímu soudu, jsou už na obzoru. Předsedovi Starostů a nezávislých Vítu Rakušanovi vadí snaha rozvolnit zákon týkající se rozpočtové odpovědnosti. Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel má zase spadeno na obnovující se elektronickou evidenci tržeb, do níž mají být zahrnuty i platby kartou. Byl by div, kdyby nepřibyly i další položky. Opozice bude například nepochybně pečlivě zkoumat nový zákon zaměřený na veřejnoprávní média a jejich financování. Tam, kde hrozí kolize s Ústavou České republiky nebo Listinou základních práv a svobod, jsou podobné kroky pochopitelné. Jenže opozice, byť v ní pokaždé sedí někdo jiný, si také zvykla vnímat ústavní soud, co by jedno z mnoha bitevních polí, na nichž válčí s koaliční přesilou. Strany chtějí svým voličům ukázat, že to nevzdávají až do posledního okamžiku. Kromě toho opozice cítí šanci prosadit skrze soudní korekci aspoň něco málo ze svých představ, když už s nimi neuspěla v parlamentu. Jen by si měl uvědomit, že zahlcením ústavního soudu banalitami může oddálit verdikty týkající se skutečně závažných kauz. A to ani nemluvě o tom, že se nakonec můžeme dočkat též oficiálního kompetenčního sporu prezidenta s vládou. Když šlo o nejmenování Filipa Turka ministrem, mohl se kabinet tímto způsobem bránit. K tomu se ale neměl ani premiér Andrej Babiš, ani předseda motoristů Petr Macinka. V této souvislosti z koalice zaznělo, že by soudci mohli jít prezidentovi Petru Pavlovi na ruku, což není v jejím zájmu. Teď je situace opačná. Vláda se chystá hlavě státu reprezentující zemi navenek bránit v účasti na letním summitu Severoatlantické aliance. Nedojde-li k dohodě, Pavel kompetenční žalobu nejspíš podá a ústavní právníci předpokládají, že by mohla mít šanci na úspěch. Také nám ale mohou z Brna vzkázat, že ústava je schválně napsána obecně a volně, aby ji šlo interpretovat na základě politických dohod a zvyklostí. Vzhledem k tomu, že napjaté vztahy mezi vládní většinou a prezidentem, ale i senátem budou pokračovat, mohou následovat i další pokusy přenést konfliktní témata k ústavnímu soudu. Pokud ale zrovna nepůjde o brutální ohýbání zákonů nebo o ignorování elementárních ústavních práv a svobod, měli by být politici zdrženliví. Jinak také mohou jejich voliči získat dojem, že si ulehčují práci a svoji lenost či neschopnost uzavírat kompromisy nahrazují přehazováním míče z politického na justiční hřiště.
15: A slova Lukáše Jelínka zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistryní zvuku byla Helena Málková, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
12: S Českým rozhlasem Plus můžete číst i se zavřenýma očima. Přesvědčit se o tom můžete na veletrhu Svět knihy. V sobotu 16. května popolední představíme unikátní historickou sérii o procesu s K.H. Frankem, která je sestavená ze záznamů přímo ze soudní síně. Přesně ve 2 hodiny odpoledne usedne do křesla Interview Plus Timothy Snyder a po 3. odpoledne bude hostem Plusu kontroverzní alžírský spisovatel Boulem Sansal, který se dostal do vězení kvůli svým geopolitickým názorům. Že literatura je plus a plus je literatura, se můžete přesvědčit na veletrhu Svět knihy. V sobotu 16. května v expozici Českého rozhlasu v pavilonu D na pražském výstavišti.
18: Radiožurnál 13 hodin. Zprávy a Kateřina Sousidišová.
4: Soud v České Lípě dnes neposlal muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy do vazby. Izrael potvrdil smrt šéfa ozbrojeného křídla Hamásu. Hokejový brankář dostal na světový šampionát nedorazí. Reprezentace doplnila na soupisku mandáta a ščotku. Na nehodu pozor, na dálnici D11 z Prahy na Jaroměř za Hradcem na 103. kilometru. A bude zataženo s deštěm, odpoledne ustávání srážek, teploty většinou kolem 13 stupňů, na severozápadě kolem 16.
12: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Soud v České Lípě dnes podle ČTK neposlal muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy do vazby. Státní zástupce ji navrhoval pro 3 možné důvody. Na místě reportérka Jana Pavlíčková.
19: Tak policie už před malou chvilkou potvrdila na síti X, že muž bude opravdu vyšetřovat na svobodě, to znamená, že soudkyně neuznala návrh policie na vazbu za důvodní. To jednání o případné vazbě probíhalo tady v České Lípě zhruba 2,5 hodiny. Mluvit s obviněním nebylo možné, protože jeho advokát pro něj přijel autem přímo do střeženého dvora soudu. Muž tedy vyšel bočním chodem za doprovodu 2 policistů, a to se zakrytým obličejem, a hned sedl do toho auta a se svým advokátem velmi rychle odjel. Za krádež lebky mu hrozí 2 až 8 let vězení. Na Pavlíčková, Radiožurnál.
4: Klienti některých bank v Česku by dnes měli počítat s odstávkou systému. Až do 22 hodin se můžou dočasně zpomalovat bankovní aplikace. Komerční banky kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Izrael potvrdil, že při pátečním úderu zabil šéfa ozbrojených složek Hamásu. Izadína Hadáda označil za jednoho ze strůjců masakru civilistů na hudebním festivalu poblíž pásma Gazy z října roku 2023. Smrt vůdce Hamásu potvrdil i vysoce postavený představitel tohoto hnutí. Podle palestinských zdravotníků při izraelském útoku zemřelo také nejméně 7 lidí, včetně ženy a dítěte. Minimálně 50 dalších úder zranil. Českém rozhlase je den otevřených dveří. Návštěvníci si můžou prohlédnout hlavní budovu na Pražských Vinohradech i všechna regionální rozhlasová studia. V Olomouci v Pavelčákově ulici je reportérka Lenka Kratochvílová.
20: Naši moderátoři a redaktoři tuto chvíli provází už 7. skupinu návštěvníků. Zajímají je nejen prostory v Pavelčákově ulici, kde jsme zahájili vysílání před 4 lety, ale i historie tohoto domu v centru města. Obdivují atrium a jeho prosklenou střechu a pak samozřejmě střižny a studia. Přichází lidé všech věkových skupin, a to i ti, co neměli rezervaci. Poslední skupinka se dnes na cestu budovou olomouckého rozhlasu vydá v 16 hodin. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
21: Sport. Brankář Lukáš Dostal z Anaheimu hokejovou reprezentaci na mistrovství světa neposílí, klub ho po zdravotní prohlídce nepustí. Národní tým mezitím doplnil na soupisku útočníka Jana Mandáta a obránce Jana Ščotku. Poslední volné místo si nechávají trenéři pro brankáře Jakub Dobeše z Montrealu. Do mistrovství světa vstupují Slováci, a to utkáním s Norskem. Ve Švýcarsku je reportér František Kuna.
5: První třetina měla jediného střelce, Kristián Pospíšil z Komety Brno ujel a překonal norského golmana. 1-0 vedou Slováci nad Norskem po první třetině. Ta skončila také v Curychu v úvodním dnešním duelu. Tam zatím Rakousko vede nad Velkou Británií 3-2. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 v Brně, ucpaná šestka před Petrohradem. Na D1 v Brně ve směru z Prahy na Vyškov za sjezdem k výstavišti čekejte kolonu z kilometru 193. U nájezdu z Vídeňské pak na 194. se před chvílí srazil kamion a osobní auto v pravém pruhu, zdržení zatím 5 minut. Na D1 z Brna na Prahu za Jihlavou se krátí kolona před omezením na 105. kilometru, teď už je jen asi 500metrová a zabere 5 minut. D11 z Prahy na Jaroměř je za Hradcem před sjezdem na Směřice po nehodě na 103. kilometru už volně průjezdná před chvílí auta. Eskortovali mimo dálnici. Na tahu 6 Praha Karlovy Vary vzniká kolona kousek za koncem dálnice D6 u Bílence, byla až na půl hodiny, teď se to krátí. Důvod je v Petrohradu u stavby mostu, o víkendu řídí provoz semafory a intervaly nejsou ideální. Směrem opačně na Prahu je to prakticky bez kolony. Šestka ještě jednou přímo na průtahu Karlovými Vary směrem z Prahy na Cheb. Brzdí se u sjezdu na Tohnice, je tam kratší kolona. Za sjezdem v zatáčce nad Kauflandem se srazilo osobní auto s nákladním. A v Praze v tunelu Blanka ve směru na Smíchov, ze Smíchova na Troju vzniká za výjezdem na Letnou kolona, protože kousek před výjezdem do Nové Povltavské blokuje pravý pruh porouchané vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Stále je většinou zataženo, s deštěm místy i trvalejším. Od západu má postupně oblačnosti ubývat. Teploty od 8 do 13 stupňů, na severozápadě od 12 do 16. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
22: Diplomacie bez diplomatů, aneb proč žijeme v éře prostředníků?
23: Proč nejbohatší provincie Kanady usiluje o nezávislost?
22: Francie po neúspěchu v bývalých koloniích obrací pozornost k anglofonní Africe.
23: Indický premiér vyzývá občany k utahování opasků.
22: Lego, hip-hop, deepfake. AI propaganda z Iránu zaplavuje západní sociální sítě.
23: Taková jsou témata následujícího pořadu.
22: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Ondřej Čížek.
23: Od mikrofonu vás vítají
22: Lenka Buriánková
23: a Ladislav Dvořák.
6: Svět ve 20 minutách.
22: Nedávná analýza Tintenku Evropské rady pro zahraniční vztahy varuje, že když se americký prezident Donald Trump spoléhá na přátele a rodinné příslušníky při řešení zahraničně politických krizí, představuje to pro Evropu systémové riziko. Zvláštní vyslanci se stali novými tvůrci míru právě proto, že nejsou zatíženi diplomatickou expertízou, píše v komentáři pro britský deník Financial Times bulharský politolog Ivan Krastev.
23: Využívání zvláštních vyslanců u americké administrativy kopíruje stále stejný vzorec. Nejprve tlačit na slabší stranu, odložit nejtěžší otázky a nakonec uzavírat dohody skrze osobní kontakty a neformální vazby. Evropa by se podle Krasteva měla této diplomacie bez diplomatů obávat. Zároveň se jí ale musí pokusit také pochopit.
22: Geopolitický myslitel Robert Kaplan napsal, že porozumění světovým událostem začíná u map a končí u Shakespearea. V případě Trumpovy Ameriky je ale situace mnohem méně vznešená. Začíná prezidentovými příspěvky na sociálních sítích a končí obchodními zájmy jeho přátel a rodiny.
23: Diplomacie se proměňuje s tím, jak se mění povaha americké moci. Po druhé světové válce Spojené státy, co by světový hegemon, garantovaly otevřené námořní trasy, stabilní finanční systém a kolektivní bezpečnost. Dnes už toho ale Washington není schopen. Místo toho se stylizuje do role hlavního globálního narušitele.
22: Ve světě bez sdílených principů a fungujících institucí jsou zvláštní vyslanci nezbytností. Ti samí lidé, kteří vyjednávají o ukončení válek na Ukrajině, v Gaze nebo v Iránu, mohou kdykoliv zavolat prezidentovi. Golfové hřiště se v takovém světě může stát stejně důležitým místem jako diplomatický jednací stůl.
23: Podle Krasteva jsou pak všechny války jen speciálními operacemi. A všechny neúspěšné speciální operace, jako ta v Iránu, se stávají globálními problémy, které mají řešit ostatní.
22: V Trumpově zahraniční politice je přitom rychlost důležitější než směr. Zběsilá nepředvídatelnost vyvádí z rovnováhy všechny. Spojenci nemohou nic plánovat, protivníci vyhodnocovat svou reakci a instituce se nestihnou přizpůsobovat. Než se svět stačí

0: stačí vzpamatovat z jednoho šoku, přichází další.
1: Trumpův chaotický přístup popisuje americký politický teoretik Stephen Holmes jako hierarchii bez řádu. V takovém systému je odplata vůči nepřátelům i neloajálním spojencům prakticky nevyhnutelná. Podle Krastava přitom nejde o novou verzi politiky sfér vlivu pro 21. století. Současná americká administrativa se totiž neřídí strategickými zájmy, ale hlavně pýchou a hněvem.
0: Být profesionálním diplomatem v Trumpově éře je jako být kočím v době automobilů. Už vás nikdo nepotřebuje a právě vaše expertíza potvrzuje vaši zbytečnost. Naproti tomu zvláštní vyslanci nejsou zatíženi zvyklostmi ani svázáni byrokratickými postupy.
1: Skutečnost, že Trumpovi prostředníci Steve Witkoff a Jared Kushner jsou zapleteni do střetu soukromých obchodních zájmů, je vlastně jejich výhodou. Bez nich by totiž neexistovala motivace řešit vojenské konflikty, píše ironicky bulharský politolog. To, že neustále mluví o biznisu, má svět přesvědčit, že jim jde skutečně o mír.
0: Život v Trumpově světě připomíná jízdu na ruském kole ve vídeňském prátru, kde závrať přináší zisky. Je to svět formovaný spíše prostředníky než středními mocnostmi. A právě státy jako Turecko nebo Pákistán dnes sní o tom, že se sami stanou nepostradatelnými prostředníky při řešení velkých konfliktů.
1: Washington spěchá a tak není čas natáčet skutečné filmy, ale pouze upoutávky. Některé budou dostatečně působivé, jako v případě Venezuely. Jiné se ale obrátí proti svým tvůrcům, jako v případě Iránu. Klíčový je ale podle Krasteva čas.
0: Konflikty mají být krátké. Pokud je Spojené státy nedokážou ukončit sami, přenechají to ostatním. Právě v tom spočívá skutečný význam Trumpovy moci. Nejde o schopnost vnucovat ostatním svou vůli, ale donutit je, aby řešili vaše problémy. Úkolem zvláštních vyslanců je pak přimět svět, aby tuto logiku pochopil, píše v komentáři pro britský deník Financial Times bulharský politolog Ivan Krastev.
1: Po celé dekády platil za nejvíce rebelující provincii v Kanadě frankofonní Quebec. Dnes ale separatistické tendence zesilují v jiné části země. Kanaďané si stále častěji kladou otázku, jestli se už letos v říjnu nebude hlasovat o nezávislosti Alberty. Hnutí za odtržení nejbohatší kanadské provincie pohání frustrace z federální vlády i vliv trumpismu v sousedních Spojených státech. Píše španělský deník El País.
0: HDP na obyvatele loni v Albertě dosahovalo 72 tisíc kanadských dolarů, tedy asi milionu korun. Zdroj tohoto bohatství leží doslova pod zemí. Spíše konzervativně orientovaná provincie má totiž obrovské zásoby ropy.
1: Hnutí za nezávislost Alberty v pondělí předalo úřadům v Edmontonu archy s podpisy na podporu referenda o nezávislosti. Skupina tvrdí, že se sbírala více než 300 tisíc podpisů, tedy téměř dvojnásobek počtu potřebného k vypsání referenda. Podle lídra hnutí Mitcha Silvestra jde o jasný vzkaz, že by otázka nezávislosti měla být součástí říjnového hlasování.
0: Premiérka Alberty Danielle Smithová dala najevo, že separatistické hnutí nepodporuje. Pokud se ale podaří shromáždit a ověřit dostatek podpisů, referendum prý umožní. Podle deníku El País bývá Smithová zároveň obviňována z toho, že hrozbu odtržení využívá jako formu nátlaku na federální vládu, aby vůči Albertě dělala další ústupky.
1: Separatistické nálady v této části Kanady nejsou ničím novým. Už od 80. let se ozývají hlasy volající po tom, aby se provincie vydala vlastní cestou. Argumenty separatistů se v průběhu času příliš nezměnily. Tvrdí, že elity z Ontária a Quebecu mají při rozhodování nepřiměřený vliv a že federální vláda neustále zasahuje do záležitostí jednotlivých provincií. Klíčovou roli ale hraje ekonomika. Zastánci odtržení argumentují tím, že Alberta přispívá do federální pokladny příliš vysokými částkami.
0: Podle průzkumu stanice CBC News z konce dubna by proti nezávislosti Alberty hlasovalo 67% respondentů. Přibližně čtvrtina by byla pro a 6% lidí zůstává nerozhodnutých.
1: Na síle začalo separatistické hnutí nabývat během poslední dekády, a to kvůli souběhu několika faktorů. Souvisejí především s nástupem bývalého premiéra Justina Trudeaua k moci v roce 2015.
0: Tehdy začala dlouhá série sporů mezi federálními

0: Amerika vůči kanadské vládě pak celé debatě dodalo nový impuls.
1: Nemluví se už jen o inspiraci, ale také o možném vměšování. Britský deník Financial Times v lednu uvedl, že představitelé Hnutí za nezávislost Alberty se loni nejméně třikrát setkali s členy americké administrativy.
0: Volební úřad Alberty už oznámil, že bude prověřovat každý podpis. Kanadský premiér Mark Carney navíc v úterý zdůraznil, že v zemi platí právní stát a Clarity Act, tedy zákon, podle kterého musí být každé případné referendum o nezávislosti v souladu s federálními pravidly.
1: Jedná se o zákon přijatý po referendu o nezávislosti Quebecu před více než 30 lety. Podle tohoto zákona musí kanadský parlament rozhodnout o tom, jestli je otázka v referendu dostatečně jasná a jestli výsledek hlasování poskytuje dostatečně silný mandát k odtržení provincie.
0: Kanadská vláda už vůči Albertě podnikla několik vstřícných kroků. Premiér Carney podepsal s premiérkou Smithovou memorandum o porozumění. To mimo jiné zahrnuje určité výjimky z ekologických regulací nebo možnost výstavby nového ropovodu k pacifickému pobřeží. Carney už dříve řekl, že chce z Kanady vytvořit energetickou supervelmoc. Alberta má přitom v tomto plánu hrát klíčovou roli.
1: A zatímco Kanada řeší možné referendum v Albertě, na horizontu se možná znovu objeví i podobné volání z Quebecu. Tamní separatistická strana Quebecu má před příštími volbami výraznou podporu a její vedení už naznačilo, že v případě vítězství vyvolá další hlasování o odtržení této provincie od Kanady. Uzavírá španělský list El País.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Francouzský prezident Emmanuel Macron tento týden navštívil několik zemí východní Afriky. V keňském hlavním městě Nairobi, kde téměř nikdo nemluví francouzsky, zároveň zahájil africko-francouzský summit. Rozhodnutí uspořádat setkání, které se po desetiletí konalo buď ve Francii nebo v bývalých francouzských koloniích, právě v anglofonní Keni, odráží proměnu francouzské diplomacie na africkém kontinentu. Paříž se totiž snaží zvrátit ztrátu vlivu ve frankofonní Africe diplomatickou ofenzivou v té anglofonní. Téma přibližují americký deník The New York Times a katarská stanice Al Jazeera.
1: Na zahájení summitu, kterého se účastní zhruba 30 afrických prezidentů a premiérů, Macron mluvil o možnostech nové spolupráce mezi Evropou a Afrikou. Mezi hosty byli i významní podnikatelé, včetně Nigerijce Alika Dankoteho, považovaného za nejbohatšího muže Afriky.
0: Mnoho řešení nevzniká ve Spojených státech nebo v Číně, řekl francouzský prezident při zahájení summitu po boku svého protějšku z Keni, prezidenta Williama Ruta. Myslím, že nás spojuje společný cíl vybudovat strategickou autonomii pro Evropu i Afriku, dodal Macron.
1: Šéf Elizejského paláce oznámil investice do zemí východní Afriky v přepočtu za téměř 30 miliard dolarů. Africké podnikatele zároveň vyzval, aby investovali také ve Francii. Ve snaze změnit obraz Paříže na kontinentu poznamenaném koloniální minulostí, Macron prohlásil, že Francie není dravcem tohoto století.
0: Web katarské stanice Al Jazeera upozorňuje, že Francie byla po desetiletí dominantní zahraniční mocností v části západní a střední Afriky. Ještě dlouho po získání nezávislosti afrických států si tam udržovala nadměrný politický a ekonomický vliv. Paříž byla často obviňována z toho, že kvůli vlastním strategickým zájmům podporuje nepopulární vůdce.
1: Macron proto také zdůrazňuje, že na rozdíl od svých předchůdců je prvním francouzským prezidentem, který se narodil až po skončení koloniální éry. Zavázal se mimo jiné k navrácení afrických artefaktů ukradených během koloniální nadvlády.
0: Macron během summitu zdůraznil, že Francie chce vůči africkým státům vystupovat jinak než v minulosti. Paříž podle něj musí respektovat nezávislost jednotlivých zemí a opustit dřívější paternalistický přístup. Doba, kdy Evropa Africe nabízela pomoc, je za námi. Chci se soustředit na společné investice, cituje francouzského prezidenta Al Jazeera.
1: Diskuze o novém začátku ve vztazích s anglofonními africkými státy ale probíhá na pozadí rychlého vyklízení francouzských pozic z frankofonní části Afriky. Po neúspěších ve vztazích s bývalými koloniemi Macron hledá nové africké spojence jinde.
0: Macron se snaží zachránit si tvář poté, co ztratil tradiční přátele v západní Africe, říká keňský politolog Amukova Anangbe, podle kterého francouzský prezident rychle hledá záložní řešení v jiných afrických státech.
1: Od roku 2022 byla Francie nucena stahovat své jednotky ze zemí, jako je Mali, Niger nebo Čad. Některé z nich ukončily obranné dohody s Paříží, jiné požádaly o stažení vojsk. Devítiletá francouzská operace proti islamistickým milicím v Sahelu přitom skončila už v roce 2022 poté, co se pařížská vláda rozkmotřila s vojenskou chuntou v Mali.
0: Americký deník New York Times připomíná, že dalším z výčtů západoafrických států, které požadovaly stažení francouzských vojsk, se loni stalo pobřeží Slonoviny. Tato země přitom dlouho platila za spolehlivého spojence Paříže.
1: Současné geopolitické změny vytvářejí pro africké státy nové příležitosti. Rostoucí zájem světových mocností jim umožňuje diverzifikovat investice i posílit vlastní vyjednávací pozici. Vzhledem k rostoucímu zájmu o Afriku mají tamní vlády šanci vyjednat si výhodnější podmínky, dodává závěrem pro americký New York Times Macharia Munene z Univerzity v Nairobi.
0: Indický premiér Narendra Modi vyzval obyvatele země, aby se dobrovolně uschromnili a pomohli tak ochránit ekonomiku před dopady krize vyvolané válkou na Blízkém východě. Web německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle ale v reportáži z jihoasijské země upozorňuje, že mnozí Indové už žijí na hranici svých ekonomických možností.
1: Ramesh Verma provozuje malou jídelnu u silnice nedaleko Dillí. Na začátku války v Íránu každé ráno sledoval ceny plynu na vaření. Dnes už to nedělá, protože ho rostoucí čísla jen znervózňují. Jeho podnik zpomaluje, protože zákazníci začínají omezovat i drobné každodenní výdaje, jako je třeba čaj nebo malé občerstvení během cesty.
0: Cena komerční plynové láhve, kterou pro své podnikání používá, vzrostla během 3 měsíců téměř o polovinu. Provoz malé jídelny je tak pro Vermu stále náročnější. Vyšší náklady totiž ukrajují z už tak nízkých marží, na kterých jeho podnik přežívá.
1: Nemůžu řidičům kamionů a dělníkům účtovat víc za jídlo, říká Verma. Když ceny stoupnou příliš, lidé se přestanou chodit, takže tu ztrátu zatím pokrývám ze svého, dodává.
0: Po dlouhá léta byly války na Blízkém východě pro většinu Indů spíše vzdáleným problémem, který sledovali v televizi, ale málo kdy skutečně ovlivňoval jejich životy. Současný konflikt, který vyvolal útok Spojených států a Izraele na Írán, ale vyhnal ceny energií na celosvětových trzích prudce nahoru.
1: Indie dováží více než 80% své ropy a je proto mimořádně citlivá na otřesy na světových trzích. Země zatím nezavedla žádná povinná omezení ani přídělový systém. Vláda navíc navzdory prudkému růstu cen ropy stále drží ceny benzínu a nafty pod kontrolou.
0: Státní distributoři pohonných hmot ale podle vládních údajů denně prodělávají desítky milionů dolarů. Ceny skapalněného plynu už přitom výrazně vzrostly jak pro domácnosti, tak pro malé podnikatele.
1: Velká část indických domácností je při vaření odkázána právě na propan-butanové lahve. Prudký růst cen plynu proto zasahuje restaurace, čajovny i malé podniky po celé zemi. Podle ekonomů se navíc vyšší náklady nevyhnutelně promítnou i do cen potravin a běžných výdajů domácností.
0: Ceny propan-butanu ovlivňují celý neformální spotřebitelský řetězec, od malých restaurací až po služby spojené s dopravou, řekla Deutsche Welle ekonomka Léka Chakrabortyová z Indického národního institutu veřejných financí a politiky. Rostoucí náklady podle ní nejtvrději dopadají na nízkopříjmové skupiny obyvatel, které většinu svých příjmů vydávají na základní životní potřeby.
1: Indický premiér Modi minulý víkend veřejně vyzval občany, aby se dobrovolně uskromnili a pomohli tak ochránit ekonomiku země před dopady konfliktu s Íránem. Na shromáždění ve městě Secunderabad vyzval Indy k omezení spotřeby pohonných hmot, práci z domova, odložení zahraničních cest i nákupu zlata. Indie totiž každoročně dováží stovky tun zlata, což podle německé stanice přispívá k oslabování rupie.
0: Modi v projevu zdůraznil, že krize na Blízkém východě patří k nejzávažnějším za poslední dekádu. Dodal ale, že stejně jako Indie zvládla pandemii COVID-19, zvládne i současnou situaci.
1: Indický premiér přišel s výzvou ke střídmosti jen několik dní po skončení vyčerpávající série voleb. Kampaně provázely nákladné politické mítinky, rozsáhlá turné i cestování vrtulníky. Opozice proto Módího stranu BJP obvinuje, že zveřejnění nepříjemných ekonomických zpráv záměrně odkládala až na dobu po volbách. Ve své jídelně u silnice nedaleko Dillí mezitím Ramesh Verma počítá denní tržby a přemýšlí, jak dlouho ještě dokáže udržet ceny na přijatelné úrovni. Nikdy necestoval do zahraničí, nekupuje zlato a pohonými hmotami už dávno šetří, protože si plýtvání jednoduše nemůže dovolit.
0: Nepotřebuju, aby mě vláda učila střídmosti, říká Verma. Lidé jako my žijí opatrně celý život. Teď se jen bojíme, že bude ještě hůř. Cituje majitele malé restaurace server německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
1: Od videí z Lego panáčky přes AI generovaný hip-hop až po falešné záběry z bojiště. Írán podle analytiků výrazně zdokonaluje využívání umělé inteligence v propagandě zaměřené na západní publikum. Téma přibližuje v rozhovoru s analytikem Maxem Lesrem z washingtonského think tanku Nadace na obranu demokracií server Rádia Svobodná Evropa Rádia Svoboda.
0: Videa ve stylu Lego, která si utahují z Donalda Trumpa kvůli jeho neúspěších ve válce v Íránu, zaznamenala na sociálních sítích miliony zhlédnutí. Podle Lesera patří k nejúspěšnějším propagandistickým počinům, jaké kdy od Íránu směrem k západnímu publiku viděl.
1: Vedle animací Lega jde také o často falešné záběry z bojiště. Kolik falešného obsahu během konfliktu lidé na sociálních sítích skutečně vidí, se podle Lesra těžko odhaduje. Každý uživatel totiž dostává jiný obsah podle algoritmů a vlastních preferencí. U videí údajně zachycujících útoky nebo záběry z bojiště by ale lidé měli být zdrženliví. Vedle autentických záběrů se totiž stále častěji objevují také zmanipulovaná nebo zcela uměle vytvořená videa.
0: Podobné praktiky přitom podle Lesera nezačaly až současnou válkou v Íránu. Už před několika lety zaznamenal případy, kdy jemenští povstalci Husijové šířili AI generované záběry lodí v plamenech během útoků v Rudém moři.
1: Podle Lesra neslouží podobné kampaně jen k šíření dezinformací nebo vytváření chaosu. Velká část obsahu je cílená na konkrétní skupiny západního publika, například lidi kritické vůči Trumpovi nebo americkým vojenským intervencím.
0: Analytik upozorňuje například na to, že v jednom z populárních Lego videí vystupuje Iránec debatující s liberálním odpůrcem Trumpa z Portlandu. Videa zároveň často odkazují na protesty hnutí Black Lives Matter nebo používají duhovou symboliku. A to přesto, že Irán je jednou z nejrepresivnějších zemí vůči LGBT komunitě.
1: Íránská propaganda zároveň často pracuje s motivem zkorumpovaných elit nebo konspirační symbolikou kolem Jeffreyho Epsteina. Podle Lesra jde hlavně o emotivní storytelling, který má maximalizovat dosah na sociálních sítích.
0: Podle Lesra navíc Írán v online propagandě nepůsobí izolovaně. Přestože neexistují jasné důkazy o přímé koordinaci mezi Íránem, Ruskem a Čínou, jednotlivé autoritářské režimy se podle něj navzájem inspirují, přebírají své narrativy a kopírují používané taktiky.
1: Za inovátora v tomto oboru platí Rusko. To bylo podle analytika průkopníkem falešných účtů, hackerských úniků dat a skrytých vlivových operací. Írán i Čína pak tyto modely postupně převzali a upravili pro vlastní potřeby.
0: Iránské vlivové kampaně zároveň pečlivě přizpůsobují sdělení různým západním publikům. V Evropě například šířili sdělení podporující skotskou nezávislost. Vytvořili také falešná francouzská média a lokalizované kampaně v Evropě.
1: Tato sdělení pak íránská propaganda balí do emocionálně poutavých videí ve stylu Lega, často s chytlavou hudbou, díky které se lidé mohou s obsahem snáze emocionálně stotožňovat. Uzavírá analytik Max Lesser z Nadace na obranu demokracií v rozhovoru pro web Rádia Svobodná Evropa Rádia Svoboda.
2: Svět ve 20 minutách.
0: Dnešní vydání připravil Ondřej Čížek. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistryní zvuku Helenou Málkovou přejí
1: Lenka Buriánková
0: a Ladislav Dvořák.
2: Do všech zemí světa se sami asi nedostanete, ale můžete se tam podívat s reportéry Českého rozhlasu. Zavedou vás na všechny kontinenty, do luxusních čtvrtí, špinavých slamů, do hor i na zaoceánské lodě. Posedíte v luxusních restauracích a projdete se po známých místech. Seznámíte se s lidmi významnými, ale i s těmi neznámými, kteří jsou o to zajímavější. Reportáže zahraničních zpravodajů vás na cestu kolem světa vezmou každou sobotu po 14. hodině odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: 13 hodin 30 minut. Zprávy a Kateřina Cousidisová.
4: Soud v České Lípě dnes se neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Policejní mluvčí Dagmar Sochorová oznámila, že bude stíhaný na svobodě. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Za to mu hrozí až 8 let vězení. Policie ho obvinila také z přečinu výtržnictví a poškozování cizí věci. Na severovýchodě Konga v provincii Ituri propukla epidemie eboly. Na síti X to uvedlo Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. V oblasti už zemřelo 65 lidí, u 250 je podezření na nákazu virem. Jednoho mrtvého taky eviduje sousední Uganda. Muž, na kterého v sobotu u pobřeží západní Austrálie zaútočil žralok, zemřel. 38-letého muže zvíře napadlo poblíž oblíbené turistické destinace ostrova Rottnest. Australské státní úřady doporučily lidem, aby byli v této oblasti opatrní. Jde o druhý smrtelný útok žraloka v Austrálii v tomto roce. A historická budova Českého rozhlasu na Vinohradech je otevřená pro návštěvníky. Součástí dne otevřených dveří jsou komentované prohlídky studií i doprovodný program. Lidé si můžou poslechnout například živé vysílání Tobogánu s Alešem Cibulkou. Vstup na prohlídky je z Římské ulice, na ostatní program pak z adresy Vinohradská 12. Otevřená jsou i regionální studia. Sport. Brankář Lukáš Dostál z Anaheimu hokejovou reprezentaci na mistrovství světa neposílí. Po vyřazení z play-off NHL neprošel lékařskou prohlídkou. Na světovém šampionátu začal program druhého dne. Slovensko hraje s Norskem. Úvodní minuty viděl ve Švýcarsku František Kuna.
5: Utkání má dál jediného střelce Kristiana Pospíšila. Slovensko vede ve 33. minutě nad Norskem 1-0. Víc gólů padá v Curychu, kde Rakousko vede nad Velkou Británií 4-2. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 už jenom kratší zdržení v Brně a u Jeníkova, v Praze problém v Blance. Na D1 v Brně směrem na Vyškov už nehodu u připojení z Vídeňské došetřují stranou. Zbytek kolony se odtamtud ze 194. kilometru sune už jen asi 5 minut do omezení u D2. Na D1 z Brna na Prahu za Jihlavou před omezením na 105. kilometru už se tvoří taky jenom kratší fronta, je to na 5 minut. Na silnici 28 za výjezdem z Loun na most jednak vázne provoz obou směrně přes omezení u Dobroměřic a o kousek dál vznikají kolony v obou směrech u odbočky na Lenešice. Srazila se tam dvě osobní auta, zdržení 5 až 10 minut. Na silnici 38 z Čáslavy na Kolín pozorně u Církvice po srážce dvou osobních aut kyvadlový provoz a kratší fronty vznikají v obou směrech. V Praze v tunelu Blanka ve směru ze Smíchova před výjezdem v Troji blokuje pravý pruh porouchané auto. Kolona před ním asi na 10 minut od sjezdu na Letnou a proto regulují vjezd do Blanky už z Patočkovy u Pyramidy, už i tam vzniká fronta od Kajetánky. A na městském okruhu další porouchané auto překáží ve Strakonické směr Barandovský most hned za výjezdem ze Zlíchovského tunelu v levém pruhu. Kolona z Dobříšské je už od Mrázovky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Většinou je zataženo s deštěm, v Beskydech trvalejším, později odpoledne čekáme ubývání oblačnosti i deště, teploty do 13 stupňů, na severozápadě kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Ve světové premiéře uvádějí městská divadla pražská adaptace tří knih současného francouzského autora Eduarda Luise. Inscenaci s názvem Jak se stát jiným připravil slovenský režisér David Paška, který do hlavních rolí matky a syna obsadil Tomáše Daleckého a Evu Salcmanovou. Představení řeší otázku, do jaké míry lze psát velmi otevřeně knihy o vlastní rodině. V kulturním magazínu dostane také prostor projekt Českého rozhlasu Perníkář. Víc o něm řekne kreativní producentka Kateřina Ratouská a samozřejmě připomeneme i jiné výrazné události těchto dní. Dobrý den od Michaely Veteškové.
2: Kultura Plus.
7: Festival Anifilm ocenil nejlepší animované snímky v mezinárodní soutěži. Hlavní cenu za nejlepší celovečerní snímek pro malé děti a mladé publikum získal film Olivie a neviditelné zemětřesení.
8: Nemají peníze na zbyt, byt se rozpadá. Rodině malé Olivie hrozí vystěhování. I tak ale v složité situaci přesvědčí hrdinka svého mladšího bratra, že jde jenom o hru a všichni jsou součástí natáčení nového filmu.
9: Jedná se o španělský loutkový film, který mapuje sociální problémy současného Španělska.
8: Popisuje programový ředitel Anifilmu Pavel Horáček.
9: Konec konců jsou to problémy, které jsou přenositelné zkrátka kamkoliv. Jde o matku samoživitelku, která je na tom sociálně velice špatně a má dvě malé děti.
8: Jediným českým počinem, který uspěl v mezinárodní konkurenci, je videoklip k písničce Pařezy zpěvačky Juhuš Matuš. Porota udělila animovanému klipu, za kterým stojí Julie Černá a Lene Lekeš, zvláštní uznání. Z Liberce Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
7: V ostravském Trojhalí Karolína finišují přípravy na jednu z největších hudebních událostí v historii regionu. Ve dnech 17. a 18. května tam zazní Mahlerova 8. symfonie, přezdívaná Symfonie tisíců, a to v podání téměř 600 účinkujících. Mahlerova 8. symfonie patří k nejrozsáhlejším a organizačně nejnáročnějším dílům. Projekt spojí nejenom téměř 600 lidí, ale i 3 orchestry, 13 sborů a 8 solistů z několika měst i zemí. V Brně je do 24. května 17. ročník Mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno. Ten zase nabízí přes 90 představení a doprovodných akcí. Hraje se nejen v kamenných divadlech, ale taky ve festivalovém Šapito nebo nových prostorách centra Koulaps. A stejně tak v úterý 12. května začal filmový festival v Cannes, kde máme své zpravodaje a nabízíme vám informace z místa také ve vysílání Českého rozhlasu. A také jsme vám nabídli v tomto týdnu reportáže z koncertu Festivalu klasické hudby Pražské jaro. Letošní 81. ročník odstartovala Smetanová má vlast v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Přímý přenos z obecního domu sledovali v přímém přenosu na velkoplošné obrazovce i desítky lidí v pražských Riegerových sadech.
10: Co vás sem přilákalo i v tomto počasí?
11: Kultura.
12: No, nikdy jsme to nebyli, tak jsme si to chtěli zažít.
8: Mezi diváky byli i manželé Jana a Jaroslav. Pozorně vyslechli všech 6 básní a po Blaníku, který cyklus uzavřel, následoval mohutný aplaus.
13: Mně se to moc líbilo, to je super nápad od Pražského jara, takhle dát to ven open air pro lidi.
10: Proč jste přišla?
13: Tak já jsem houslistka a milovnice klasické hudby, takže já prostě to ráda podpořím, Pražské jaro.
8: Pražské jaro letos nabídne 41 koncertů. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: Je mu čerstvě 17 a jeho hudba už zní na Pražském hradě. Mladý hudebník František Konečný zažil ve středu výjimečný večer. Jeho autorská skladba, kterou složil na motivy básně Jana Skácela, se stala hlavní částí programu zahajovacího koncertu festivalu základních uměleckých škol Zush Open. Orchestr ji zahrál společně s hudbou Janáčka, Bizeta nebo Mozarta a reportáž natáčela Tereza Cedidlová.
14: Nad ním pak poletují
15: Je to prostě úžasný pocit, protože ta rezonance toho celého orchestru, to prostě z té umělé nahrávky, to tam nejde poznat. Že ten prostor činí hodně.
16: Říká František Konečný, který se hudbě věnuje už od malička. Hraje na klavír, varhany a v posledních 2 letech i skládá.
15: Je to v Olomouci, je to Zush Žerotín, Olomouc. Ta skladba vznikla pro účel tady toho koncertu.
16: Takže to byla objednávka?
15: Byla to objednávka, přesně tak. Takže samozřejmě byla to jako pro mě čest mít takovou příležitost, tak jsem to vzal, hned jsem se na to vrhnul a musím říct, že je to taky moje první skladba pro orchestr, první takový pokus a jsem si vědomý, že to má hodně rezerv a proto se chci taky v budoucnu věnovat tady tomu oboru, ale i s těma to jaksi nedostatkama, tak jsem to, udělal jsem pro to vše, co jsem mohl a je mi velkou ctí, že to může zaznít.
16: Na pódiu se v průběhu hodinu a půl dlouhého koncertu vystřídali děti ze 60 uměleckých škol z celého Česka. Byl mezi nimi i nevidomý 16-letý Daniel z Dolních Studének na Šumpersku.
11: Bylo to super, jako já jsem měl takový jako dobrý pocit, že už jako zase ze mě bude taková trošku hvězda, že už budu zase v televizi. Třeba tleskají mi prostě nebo takhle, tak jako z toho cítím prostě tu pozitivní energii, že se jim to prostě líbilo, že mi prostě fanděj a tak.
16: A to je to, co tě nakopává, co ano, tě vlastně
11: ano,
16: moc.
11: Přesně půjde. Tak, ano, ano. Hře na klarinet se věnuju už asi od mých 8 let ve sboru. Zpívám už tak 4 roky.
16: Co tě baví víc tím pádem?
11: Já vlastně ani to nějak nedokážu říct, je to tak jako 50 na 50.
16: Můžu se zeptat ještě teda vás, jako maminky? Jak to prožíváte vy se synem?
17: Já, no tak já jsem jako celkem nervózní, jako každý vystoupení prostě je pro mě úplně šíleně nervozita, aby se mu to povedlo, aby prostě vypadal dobře. A takže já to prožívám jakoby víc než on a on vždycky, ne, to je v pohodě, mamko, nebuď nervózní, to je v pohodě, ale jako rodič prostě nervózní jsem, no.
16: A ještě mi řekněte, co vás vlastně vedlo k tomu, aby se syn věnoval hudbě?
17: Tím, že ho nevidí, tak co jiného dělat? Prostě vyzo tou hudební cestou a on od malička prostě byl hudebně nadaný a ta hudba ho baví a jak říkal sám, rád jezdí vystupovat, rád se ukazuje, rád je vidět jako, jo, aby prostě všichni ho viděli v televizi a takový, takže je to krásný, jo.
16: Festival základních uměleckých škol ZUŠ Open potrvá do začátku června a nabídne stovky akcí ve zhruba 360 městech Česka.
7: Hostem Kultury Plus je v této chvíli moje kolegyně Kateřina Ratouská. Ahoj, dobrý den.
18: Dobrý den.
7: Já jenom přiznám, že s Kateřinou se známe 30 let, tak si budeme tykat. Kateřina pracuje jako kreativní producentka Českého rozhlasu a ta by nám měla představit nové projekty Českého rozhlasu a aktuálně se také zastavit u projektu s názvem Perníkář, který si můžete poslechnout na aplikaci Můj rozhlas.cz.
18: Je to tak. Kniha tedy upřed s ním Romana Pechy a Petra Motýla se jmenuje Perníková chaloupka a z této knihy vznikla divadelní adaptace, dělali ji Vojtěch Štěpánek, ta se tedy jmenuje Perníkář a hraje se v ostravském studiu G. Moc doporučuji zajít do divadla. Je tam tedy jediná role, kterou stvárnil herec Petr Panzenberger a ten za něj získal cenu Thálie v oboru činohra, takže je to opravdu mimořádný herecký výkon. A já, když jsem v loňském roce viděla to představení, tak i hned už asi během prvních 10 minut jsem si říkala, tohle bych chtěla dělat v rozhlase. A skutečně to tak dopadlo. Čili já jsem si vzala tu knihu Perníkovou chaloupku i adaptaci divadelní s názvem Perníkář a vytvořila jsem z toho, můžeme říct, 4-dílnou sérii pro Můj rozhlas. To jsme tedy natočili s Petrem Panzenbergerem, ale ta naše verze je opravdu jiná než ta divadelní, protože my tam máme poměrně bohatý hudební doprovod a také docela dost zvukového designu, takže je to takové jako hodně barvité zvukově. A na webu Můj rozhlas jsou ty nahrávky trvalé. To znamená, kdykoliv, když napíšete do vyhledávače Perníkář Můj rozhlas, tak můžete poslouchat.
8: V následujícím příběhu je tematizováno užívání drog a alkoholu a zaznívají v něm vulgarizmy. Nepropaguje užívání návykových látek. Pokud je pro vás téma citlivé, zvažte prosím poslech pořadu.

0: Český rozhlas uvádí sérii Perníkář, díl druhý. Sedím jednou na pacalůvce s kámošem Arpádem, co byl vyučený havíř, a vidím z okna, jak se po silnici blíží bílý polský Fiat. To jsou naši, zmiznu, poté mi řekneš.
1: Co si ti tu nechali?
0: Povídá Arpád. Z vojenské zprávy, povolávat. Hned se dívám, kam to mám. Do Košic? Táta říkal, že mě dostane do Košic k pipakům. To je jako gradistům.
2: Protagonistou příběhu je Roman, který se narodil v Havířově a potom tedy tam i jinde, třeba v Českém Těšíně, vařil ty drogy, také byl opakovaně ve výkonu trestu, takže ten jeho život po určitou dobu se stával z takové té trojčlenky feťák, vařič, vězeň. Nicméně z drog se dostal a nevím přesně, jaká je jeho situace teď, ale myslím si, že vlastně se mu asi docela daří, nebo rozhodně to má šťastný konec v tom smyslu, že on opravdu s těmi drogami přestal. Nicméně, jak už jsem řekla, vulgarizmy tam jsou a je to celé také v dialektu, což třeba taky nemusí být každému příjemné, ale ten dialekt je autentický, vlastně i Petr Pantzenberger, to pro něj bylo úplně přirozené, čili myslím, že ani žádný jiný herec by tuhle roli stvárnit nemohl.
0: Za pár týdnů už jsem nevěděl, co dál. Takže jsem zašel do telefonní budky. Tu Roman, pane Sivek.
3: Zdáš, Roman.
0: Mám taky problém.
3: Mluv, poslouchám.
0: Tita je na pakárnu.
3: Až tak je to vážné?
0: Je.
3: Dojedu se na ňu podívat.
0: Sivek dorazil ještě ten den. Viděl, že je to vážné. A taky zařídil, aby Ditu přijali na psychiatrii v Opavě. Nebo spíš hlavně zařídil, aby ji tam nemučili. Takže díky Sivkovi se Ditě v blázinci v Opavě dost věnovali. Pak si ji vyžádali rodiče a vzali ji k sobě domů. No a přes jejího bráchu, pastora, mohla jít hned do takového střediska, které tehdy otevírala apoštolská církev a které se jmenuje Teen Challenge. Byla to vůbec první komunita pro léčení narkomanů, která v České republice začala fungovat. A Dita to u nich absolvovala úspěšně. Celkem tam byla jenom půl roku a to stačilo, aby byla z drog venku. Navždycky.
4: S Kateřinou Ratouskou jsme vám právě teď představili projekt Perníkář, který si můžete aktuálně stále poslechnout na aplikaci Můj rozhlas CZ. Já už jsem říkala, Katko, že ty jsi především kreativní producentka Českého rozhlasu. Chodíš do divadla, čteš knížky, chodíš na film a představuji si tě v tom hledišti zanořenou do toho křesla a říkáš si, tak tohle chci dostat do rozhlasu. Ostatně to si i potvrdila. Co tě naposledy takto zaujalo, že jsi řekla mimo Perníkáře, že tohle chceš dělat a dostat sem do vysílání Českého rozhlasu?
2: Musím tohle tvé tvrzení trošku upravit, protože není to tak, že bych v divadle často narazila na látku, kterou bych chtěla dělat v rozhlase. Spíš třeba oslovuji různé autory, a teď například úplně aktuálně natáčíme detektivku od Josefa Mareše pro Dvojku. Ta se bude vysílat někdy na přelomu září a října. Ale kdybych měla říct k těm aktuálním projektům, a tam je opravdu spojitost s divadlem, tak bych upozornila na projekt Dramatapas, který budeme vysílat 30. května od 20 hodin na Vltavě a následně všechny hry, je to 8 krátkých her, budou dostupné jak na webu Můj rozhlas, na vltavském webu, tak i ve třetích stranách, to znamená v podcastových aplikacích. A jenom velice rychle shrnu, o co se jedná. Divadlo Letí letos slaví 20 let a oni mají takový projekt večeří, to znamená, že se tam jí a u toho jsou scénická čtení takových krátkých her, řekněme 10-15 minut, možná maximálně 20. A my jsme teda s kolegyní Zuzanou Sykačovou udělali výběr z těchto her. 8 jich je od 8 různých autorů a autorek a ty jsme natočili pro Český rozhlas i teda u příležitosti toho výročí Divadla Letí.
4: Kateřina Ratouská byla hostem Kultury Plus. Děkuji za to, ať se daří.
2: Děkuji taky, naslyšenou.
4: Režisérkou projektu je Natálie Deáková. Uslyšíte hry Tomáše Rályše, Davida Košťáka nebo Anny Sávedry. A v Kultuře Plus nabízíme další témata.
5: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Jaké to je narodit se v Izraeli do palestinské rodiny? Znamená to žít mezi světy a často i mezi očekáváními, které si protiřečí. Právě tuto zkušenost otevírá berlínský herec Josef Svejt ve svém autofikčním stand-upu Between the River and the Sea, který vznikl ve spolupráci s režisérkou Izabelou Sedlak a které uvádí berlínské Maxim Gorky Theater. Už tuto neděli 17. května bude představení k vidění na 29. ročníku festivalu Divadelní flóra v Olomouci. S Izabelou Sedlak a Josefem Svejdem si povídala kolegyně Českého rozhlasu Vltava Veronika Jošková-Štefanová.
6: Co pro vás osobně znamená být mezi světy? Je to spíš břemeno nebo privilegium?
7: Kdysi to pro mě bylo spíše břemeno. Snažil jsem se pochopit, k čemu vlastně jsem, proti čemu stojím, ale dnes to vnímám jako privilegium. Myslím, že lidé, kteří jsou takzvaně mezi, mají šanci zažít víc světů. Když se narodíte třeba jako běloch a křesťan v Londýně, tak je poměrně jasné, odkud pocházíte a kam směřujete. Zažíváte v podstatě jednu realitu. Ale když jste narozen tak nějak mezi světy, máte možnost zažít více identit a být na více místech zároveň. Myslím, že tímto směrem svět směřuje. Vlastně už takový je. Takže když tohle máte v krvi, je to dar.
6: Kdy ve vašem životě přišlo to přijetí, tedy že jste přijal, jaký jste, odkud pocházíte a že jste mezi světy? Pomohla vám v tom i inscenace Between the River and the Sea?
8: The performance helped me a lot to understand many things that I passed in.
7: Inscenace mi hodně pomohla pochopit spoustu věcí, kterými jsem v životě prošel. Bylo to částečně jako terapie. Ale myslím, že i samotné žití toho života jako Palestinec v Izraeli je vlastně určitý režim přežití. Takový způsob, jak měnit identity, vybírat si, kterou identitu zrovna použiju, která mi pomůže nebo vytvoří zajímavou situaci. Je to i otázka volby. Je to jako být tajný agent s více pasy a podle potřeby použít vždy jiný. A to je vlastně fascinující. Můžu být vlastně vším.
6: Izabelo, jak jste z těchto podnětů jako režisérka a spolupracovnice Josefa vytvořila inscenaci?
9: Začali jsme sbírat příběhy z jeho života a hodně jsme spolu mluvili. Jak říkal Josef, někdy to bylo skoro až terapeutické. Známe se už 10 let, takže občas to nebyla práce, ale spíš rozhovor mezi přáteli. Když to bylo potřeba, odložili jsme práci a prostě jsme si povídali. Většinou jsme nahrávali a pak jsme to přepisovali. A pak přišla výzva najít strukturu, divadelní tvar. Nakonec jsem navrhla systém, který jsme s Josefem přijali. Pohybujeme se z jedné strany na druhou a zpět. Celá inscenace je tedy postavená jako ping-pong, což vlastně odpovídá jeho životnímu příběhu. Židovská školka, arabská školka, židovští i arabští přátelé. A člověk si pořád klade otázku, kam ten člověk vlastně patří, protože se to neustále přepíná. Chtěli jsme ukázat, že existuje i pozice mezi těmito dvěma extrémy a že právě tam nakonec on i jeho rodina a děti nějakým způsobem stojí.
4: Nejenom diváci, ale hlavně obří zelená maketa Pijavice zaplní prostory pražského divadla Komedie. Pro tuto scénu městských divadel pražských vznikly adaptace 3 knih francouzského spisovatele Eduarda Louise. O světové premiéře představení s názvem Jak se stát jiným vám víc řekneme v Kultuře Plus. Navštívili jsme jednu z posledních zkoušek před světovou premiérou 16. května. A naším hostem byl i nejenom David Paška.
9: I když se v inscenaci řeší především domácí konflikty, na jevišti nestojí dekorace kuchyně nebo obývacího pokoje. Naopak, celý jeho prostor zaplnilo projekční plátno, na kterém se během hry promítají záběry třeba i z prostoru před divadlem a především obří zelená maketa pijavice,
10: která prská, saje a vysává všechno naokolo. A to je jeden z těch prvních atestů, protože kuchyň, rodina, domácnost. A my jsme se právě rozhodli zvolit takovýhle trošku kafkovský metaforický obraz nějakého zrcadlení toho třídního stavu, jak je viděn autor svou rodinou a jak je viděna rodina svým autorem jako někdo, co někoho vysává, jako tahle efemérická bytost, která obklopuje celé jeviště. A to je právě tahle ta obrovská pijavice, kolem které se to celé krouží, která se někdy vůbec nemotivuje, že ji ignorují ti herci, takže funguje jenom pro diváky jako znamení memento, že něco se právě odehrává, co je explicitně na to nadstavené, aby vysálo z toho druhého energii, příběh, a zároveň je to i takový postoj označovací, který na každou z těch bytostí v tom prostoru v podstatě je nálepený a poznačený. Takže pracuje se s tím aktivně a zároveň je to taková veliká hypertrofovaná metafora.
9: David Paška volně spojil tři Luisovy romány, Jak se stát jiným, Boje a proměny jedné ženy a Monik na útěku. Hlavní postavou hry je Eddie B., tedy alter ego samotného autora. Toho hraje Tomáš Dalecký.
11: Ta pijavice je dobrá v tom, že on se, aby se mohl dostat z těch poměrů, tak se do jisté míry musel přisát někomu jinému a vyšplhat se po tom žebříčku nahoru. A když se dostal nahoru, tak svým způsobem vysál i tu rodinu tím, že o nich napsal ty knihy, využil je.
9: Rozhodnutí Eddieho odejít se pro něj stává radikálním životním zlomem. Změní si jméno, začne psát a prostřednictvím literatury veřejně pojmenuje vše, o čem se doma mlčelo. Právě tato nekompromisní otevřenost udělala z Eduarda Luise jednu z nejvýraznějších osobností současné francouzské literatury.
10: Opisuje v dětství vyrostání prostě v chudobné dělnické třídě někde na severu Francie a rodinný stav plný homofobie, rasismu, sexismu, útlaku, alkoholismu a všech těchto stereotypních obrazů, které známe. A prostřednictvím toho, že napsal takovouhle knihu, která se jmenuje Skoncovat s Eddiem B., což je skvělá knižka, je to takový coming of age roman, ergo mladý člověk se dostává z dětství, které je negativně konotováno, do budoucnosti a dospělosti, která je pozitivní a afirmativní. A zároveň tam opisuje vztah k rodině, která je hodně negativně vnímána.
9: Slovenský režisér David Paška pracuje v Česku poprvé. Narodil se v Bratislavě, gymnázium vychodil v Praze a pak odešel studovat do Vídně. Aktuálně patří k výrazným osobnostem současného středoevropského divadla a dlouhodobě působí v mezinárodních koprodukcích. Pro herce Evu Salcmanovou a Tomáše Daleckého jsou jeho režijní postupy dost přínosné.
12: Vychází teda především z textu a příliš nepreferuje to, co je v českém divadle často k vidění, jako psychologismus, rozvláčné slovanské pauzy, tak toho není přítelem.
11: Po pocházení
12: jsem tam, takže je to, ta jeho režie je velice precizní, zaměřená na detaily, nic nám neodpustí a to zkoušení bylo pro mě inspirativní a přínosný.
4: Asi chápu, že vás to může nějak jako obohatit právě ten jeho styl. Nicméně bude to sdělné pro české publikum?
12: Já myslím, že snad jo, protože ten příběh tam je docela převyprávěn přehledně a nakonec je to snad i dojemný, říkají, no, že tam je happy end, dopadne to dobře, tak to mají v Čechách rádi.
4: Dopadne to dobře, že potom jdete s mámou do Mekáče, do Vodičkovy ulice?
11: Ano, dopadne to dobře, že jdeme podívat do Mekáče, což bylo taky zajímavý natáčet na jeden záběr. Scénu do toho my vlastně na jevišti komentujeme.
12: No, to jsme ještě nezmínili, že součástí celé té inscenace je live cinema, to znamená, v tom bylo to zkoušení specifické, že jsme museli trénovat doslova a do písmene tedy tu spolupráci s tím kameramanem, stavět se do záběru, stát přesně na přesném místě.
13: Příběh mohla tvořit kapitolu nové Odyseje zadosti učinění.
14: Pro mě, když strávila většinu života ve stínu, v maličkých vesnicích severní Francie a potom ve stísněném pařížském služebním bytě. Zadržovaná doma muži, skrytá, zneviditelněná, umlčovaná všemi možnými podobami moci.
12: No a ještě bych ale chtěla říct, že jsme možná opomněli jedno důležitý téma té inscenace, a to je vytržení se z poměrů. Tak to je docela zajímavá věc, protože obě ty postavy, jak ta moje matka, tak ten můj syn, pocházejí původně ze strašně chudých poměrů a oba se nějakým způsobem z těch poměrů touží vyrvat. Jemu se to povede a pak pomůže té matce, aby se jí to povedlo taky.
4: Autorovým knihám se podařilo změnit nejenom jeho vlastní život, ale i osud jeho matky, které otevřely možnost odejít z prostředí dlouhodobého útlaku. Zároveň ale zveřejnili intimní rodinný život před očima celého světa. Inscenace se proto soustředí i na otázku, jakou hranici má osobní emancipace a zda je vůbec možné osvobodit sebe sama, aniž by člověk zároveň neublížil svým nejbližším.
12: No já myslím, že ta postava, kterou hraju já, tak to je téma naopak žen v pokročilém věku, které nejsou spokojeny s tím, jak žijí a v jakém prostředí žijí, a že jim to dává nějaký, řekněme, impuls k tomu, že by to mohlo být taky i jinak a že by to mohli dokázat to prostě změnit. Tak to si myslím, že je velký téma pro nás starší ženy.
4: Představení s názvem Jak se stát jiným v režii Davida Pašky uvádí Pražské divadlo Komedie. Trvá necelou hodinu a půl a hraje se bez přestávky. Ke spolupráci s českými divadelníky ho přizval umělecký šéf městských divadel pražských Marian Amsler, který též pochází ze Slovenska. Kultura Plus je ve finále. Za pozornost vám děkuje Michaela Vetešková. Naslyšenou za týden.
5: Týdeník Kultura Plus si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Radiožurnál 14 hodin. Zprávy má Kateřina Causidisová.
16: Muž podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy do vazby nepůjde. Začal casting na příští roli Jamesa Bonda. Do mistrovství světa vstupují Slováci, a to utkáním s Norskem. Kolona vzniká na silnici Praha Karlovy Vary před omezením v Petrohradu a bude zataženo s deštěm odpoledne. Ustávání srážek, teploty většinou do 13 stupňů, na severozápadě kolem 16.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
16: Obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky zacházela. ČTK to řekl jeho obhájce. Soud v České Lípě dnes totiž neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Policejní mluvčí Dagmar Sochorová oznámila, že bude stíhaný na svobodě. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Za tomu hrozí až 8 let vězení. Lidé, kteří v dětství žili v azylových domech, se do nich dospělosti často vrací. Informoval o tom národní ředitel sociálních služeb Armády spásy Jan František Krupa. Podle něj se problémy přesouvají na další generaci. Krupa taky dodal, že pro případnou změnu a zlepšení situace je důležitá hlavně motivace.
17: Taková ta celorodinná jako rezignace, frustrace na ten systém, nedůvěra, že se něco může změnit, tím pádem rezignace na vzdělávání, na nějaký jako progres, taková ta neschopnost vidět světlo na konci tunelu je podle mě jako klíčový faktor.
16: Řešení Krupa vidí v prevenci a dostupném bydlení, podpoře sociálních pracovníků i finanční pomoci potřebným. Americké filmové studio Amazon MGM začalo vybírat nového představitele Jamesa Bonda. Podle serveru BBC mezi favority patří 5 známých britských herců a 1 Australan. Kdy se o obsazení hlavní role rozhodne a kdo stvární vedlejší role, zatím není jasné.
18: The name's Bond. James Bond.
19: Jmenuji se James Bond. To zopakoval poslední představitel role Daniel Craig v 5 filmech. Teď se produkce rozhoduje, kdo ho nahradí. Novým Bondem by se mohl stát například Henry Cavill, známý v roli Zaklínače, nebo Jacob Elordi, který hrál naposledy hlavní roli ve filmu Bouřlivé výšiny. Důležitý bude při výběru herců podle BBC i jejich věk. Má totiž jít o několikaleté angažmá. Za skoro 70-letou historii filmu se v roli Jamesa Bonda vystřídalo celkem 6 herců. Rozálie Machartová, Radiožurnál.
16: Českém rozhlase jeden otevřených dveří návštěvníci se můžou podívat nejen do hlavní budovy na Pražských Vinohradech, ale i do všech regionálních studií. Desítky lidí od rána proudí sídlem Českého rozhlasu i ve Zlíně. Nahlédnout můžou do historické vily Jana Antonína Bati v ulici Osvoboditelů, kde stanice sídlí. Mezi nimi byl i pan Marian, který na prohlídku přišel s malou dcerkou.
20: Já poslouchám Radiožurnál především, Český rozhlas Zlín tady taky, když občas naladím, taky můžu poslouchat. A mně se líbí právě zase vyváženost hudby a informací.
21: Sport. Čeští hokejisté odehrají druhé utkání na světovém šampionátu. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Slovincům. Do mistrovství světa už vstoupili Slováci, a to utkáním s Norskem. Ve Švýcarsku je náš reportér František Kuna.
22: 13 sekund před koncem druhé třetiny Slováci přišli o vedení a teď v 41. minutě je stav zápasu Slovensko-Norsko nerozhodný. 1-1 ve druhé skupině v Curychu vede Rakousko po dvou třetinách nad Velkou Británií 5-2. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
21: A fotbalistky Slávie nastoupily proti Spartě v předposledním kole ligové sezony. Slávistky potřebují zvítězit, aby soupeřky nezískaly titul. Úvodní minuty viděl František Typovský.
23: Ve třetí minutě platí stav utkání Slavia Sparta 0-0. Z Prahy František Typovský, Radiožurnál.
24: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
25: Překážka na D10 u Boleslavy, taky v Praze u Zlíchovského tunelu. Na D10 z Turnova na Prahu stále velmi opatrně. U Mladé Boleslavy za sjezdem na Kosmonosy na 45. kilometru poletuje po dálnici velká plachta. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za Jihlavou před omezením na 105. kilometru u Větrného Jeníkova už vzniká jenom kratší kolona na 5 minut. Na silnici 6 z Prahy na Karlovy Vary v Petrohradu u stavby mostu řídí provoz semafor. Nemá ideální intervaly, směrem na Prahu je to sice skoro bez zdržení, ale na Vary se popojíždí i přes 20 minut od Bílence. Na silnici 28 na příjezdu do Loun z mostu u odbočky na Lenešice havarovala dvě auta, zdržení v kolonách obousměrně kolem 5 minut a o kousek dál k Lounům pak ještě jedno kratší zdržení před omezením u Dobroměřic. A v Praze v Liberecké do centra čekejte kolonu od sjezdu na Prosek, je to na 5 minut do víkendového omezení nad Bulovkou, a pak dole v Troji pod mostem Barikádníků se tvoří fronta před Blankou v Nové Povltavské. Do tunelu regulují vjezd, protože na druhé straně městského okruhu za Mrázovkou je ucpaná Dobíšská až za Zlíchovský tunel. Tam směrem na Barandovský most blokuje levý pruh porouchané auto. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
24: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
16: Dál je většinou zataženo s deštěm. Teploty odpoledne od 8 do 13 stupňů, na severozápadě od 12 do 16. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
26: Obří pralesní mravenci, včely bez žihadel, hlasitý cvrkot cikád a prales, který ještě před 100 lety vůbec neexistoval. Unikátní experiment navštívíme v Malajzii. Jízda na slonu je oblíbená turistická atrakce, ale už se od ní leckde ustupuje. Jedno takové místo vám ukážeme v Kambodži. V Polsku vzniká lékařská legie, do které se školí zdravotníci z řad civilistů. Podíváme se, jak jim to jde. V Budapešti si můžete vzít do ruky šídlo, kladívku a kus barevné kůže a vyrobit si třeba kabelku.
5: Reportáže zahraničních zpravodajů.
26: Ještě před 100 lety pokrývaly oblast Kepong severně od Kuala Lumpuru travnaté pláně s mělkými jezery po těžbě cínu. Krajina byla pustá, ale si vykácené. Dnes se tam rozkládá divoký prales, plný tropických ptáků, motýlů, hadů a hlavně obrovských stromů. Je k nerozeznání od přirozeného pralesa, přitom byl uměle vysazený jako experiment. Na místě sídlí Malajzijský ústav pro výzkum lesa, který navštívila Zdeňka Trachtová.
27: Tohle jsou bezžihadlové včely. Vidíte, že jejich úl vypadá úplně jinak.
28: Můj lesní průvodce Lim Chung Lu ukazuje na přírodní trychtýřek, který vede do dutiny obrovského kmene fíkovníku. Tudy se prý včely dostávají dovnitř.
27: A tady obří pralesní mravenci. Tohle je největší druh mravenců v Malajzii. Naštěstí nejsou agresivní.
28: Postupujeme hlouběji a hlouběji do pralesa a velmi intenzivně tu bzučí cikády.
29: This one is our national tree.
27: Tohle je náš malajzijský národní strom, merbau. Je to velmi těžké, tvrdé dřevo. Je odolné vůči útoku termitů i vůči plísním, takže se často používá pro venkovní podlahy nebo bazénové terasy.
28: A teď přicházíme prý na nejuchvatnější místo celého pralesa.
27: Tady odsud je nejkrásnější výhled ve Frimu.
28: Really? Nejsem úplně přesvědčená. Je to stejný prales jako před chvílí.
27: Tak se podívejte nahoru.
28: Oh, wow. Koruny stromů desítky metrů nad námi vytvářejí nádherný obrazec. Vypadají jako přírodní skládačka, jako takové zelené pucle, které do sebe přesně zapadají, ale nikdy se úplně nedotknou a zůstávají mezi nimi úzké mezery.
27: Říká se tomu plachost korun stromů. Tenhle jev se vyskytuje častěji v člověkem vysázených lesích, kde jsou stromy stejně staré a stejně vysoké. Když fouká vítr, tak větve se navzájem očesávají, takže jejich konečky se olamují. A díky tomu mezi nimi vznikají tyto mezíry.
28: O kus dál potkáváme Limova kolegu Nasrima, který zkoumá nějaký drát připevněný ke stromovému kmeni.
0: To je hromosvod. Chrání strom během bouřky.
28: Bouře jsou tady v Malajzii skoro na denním pořádku. I dnes už máme za sebou jednu pořádnou průtrž mračen.
27: Kvůli omezenému rozpočtu vybíráme jen nejvyšší stromy a ty, které jsou blízko našich budov. Během posledních 8 dnů hromosvod na tomhletom stromě uzemnil 5 blesků. Rekord za posledních 8 dní je ale u jiného stromu. Ten zasáhl blesk 23.
28: Tady ve Frimu prý pracuje víc než 200 vědců a vědkyň.
27: Zkoumáme les od kořenů stromů až do nebe. Všechny aspekty lesa, rostliny, živočichy, klimatickou změnu, půdu, všechno, co se lesa týká.
28: Americký botanik Frederick William Foxworthy tady u Kuala Lumpur začal vysazovat lesy jako experiment v roce 1926, tedy přesně před 100 lety.
27: Frim dává lidstvu naději, že i nejvíc zdevastovanou krajinu můžeme znovu proměnit v les.
28: I nejvíc zničenou půdu si tak příroda dokáže vzít zpátky. Od loňského roku je tento umělý prales zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO. Z Kuala Lumpur, Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Projet se na slonovi nebo se s ním vykoupat, to vypadá jako skvělý zážitek, ale pro slony samotné je to leckdy stres a bolest. A tak přibývá míst, kde ježdění na sloním hřbetu zakazují. Už několik let to platí taky v oblíbeném chrámovém komplexu Angkor Wat v Kambodži. V zemi žije asi 600 divokých slonů a 70 slonů zůstává v zajetí. Lepší podmínky zvířatům ale bohužel často nenabízejí ani turistické rezervace. Reportérka Jana Karasová ale vyhledala jedno chráněné území na severovýchodě Kambodži, které získalo mezinárodní ocenění za etický přístup k turismu.
2: Zůstaňte vždy 5-6 metrů daleko a nechte slony být slony. Nedotýkáme se jich, nekrmíme je z ruky. Ví, jak přežít v lese. A při focení nepoužívejte blesk.
3: Tak se tady procházíme kambodžským lesem a najednou před námi vrtí ocasem slon.
2: Tohle je perla.
3: Průvodce Tygny nám tady představuje slonici, která se jmenuje Perla.
2: Je to mladá slonice, letos je jí 35.
3: A kousek od Perly stojí ještě o trochu starší 60-letá slonice Ruby. Každý slon tady má i své strážce, takové průvodce. Ti mají mimo jiné zabránit tomu, aby se sloni dostávali k farmám a tam lidem pojídali úrodu.
2: Když úrodu poničí slon z rezervace, tak musíme farmářům vyplatit kompenzaci. Když to udělá divoký slon, tak žádnou kompenzaci nedostanou.
3: Všichni strážci a taky naši průvodci jsou z domorodého kmene Bunong.
6: In Bunong language, if we said elephant, we say rawe.
3: Rawe?
6: Yes.
3: Slon v bunongštině je rawe.
6: Rawe.
3: Rawe.
6: Rawe.
3: Nedokážu to správně vyslovit. Rawe?
6: Yes.
3: Okay.
2: Věříme v animismus, v to, že v lese žijí různí duchové, duch stromů, duch lesa, duch vodopádu. K lesu máme velmi silný vztah.
4: V Kambodži je asi 30 000 bunongů a další žijí za hranicí ve Vietnamu a tam se před 40 lety narodil i náš průvodce.
2: V době režimu rudých Kmérů tam naši lidé uprchli. Až do roku 1993 jsme na jednom místě žili třeba jen 3 roky. A když několik lidí zemřelo, tak si řekli, že už jim lesní duchové na tom místě dál žít nedovolují. Dřív tu byli lidi chudí. Cesta do hlavního města trvala 1 až 3 měsíce. Teď je to na 7 hodin. Silnici jsem postavili až v roce 2007 japonské a čínské společnosti.
4: Bez lovní rezervace a taky peněz od turistů by ale další rozvoj třeba různých plantáží ty původní obyvatele připravil i o les. Procházíme lesem kloním tempem doslova, protože tak, jak se pomalu pohybuje perla, se zastavuje, pojídá tedy bambus a banán, tak se s ní pár metrové vzdálenosti pomalu posouváme i my s naším průvodcem. Hlínu na sebe sloni hážou, aby se ochladili, ale taky chránili proti slunci a hmyzu. Nakupou si hlínu nohou.

0: You know what kind of food elephant eat? Bamboo, yes.
1: Víte, co žerou sloni? Ano, bambus. Taky listy, trávu, ovoce. Můžou jíst 137 různých rostlin tady z lesa.
2: Každý den slon sní asi 10% své váhy a přestože ti asijští sloni jsou trochu menší než afričtí, tak stále mají okolo 2 tun. Takže denní dávka jídla je okolo 200 kilogramů.
1: Perla se do rezervace dostala poté, co v její původní vesnici po odlesňování nezůstal žádný les. Takže pro její majitele bylo náročné ji dál živit, protože bez lesa neměla dost jídla.
2: Kromě Perly a Ruby v rezervaci žije ještě dalších 5 slonů a mimo ní v lese žijí taky sloni divocí. Ti žádné své strážce nemají a potkat je tak není vůbec snadné.
3: Kambodža a sloni, to jsou dvě klíčová slova, kterých se ještě budeme chvíli držet. A to s Janou Karasovou, autorkou předchozí reportáže. Vítej.
2: Pěkný den.
3: Jano, prosím tě, jak vrtí ocasem pes? To vím, ale jak vrtí ocasem slon?
2: No trochu podobně. A slon má ten ocas delší, takže to vypadá jako takové jako kivadýlko, kterým si tak jako vrtí houpa a občas třeba ho vystřelí až na svůj hřbet. A já, když jsem se dívala teď na videa, která jsem natočila na té cestě, tak jsem si všimla, že kromě toho, že si dokáže vrtět ocasem, tak si třeba i jednou nohou dokáže poškrábat tu druhou. To mi přišlo teda hodně roztomilý.
3: Ráda bych se o tebe dozvěděla, odkud přichází tlak na to, aby se slonům, konkrétně tedy v Kambodži, dostalo lepších podmínek.
2: Tak jsou to především ochránci zvířat, ale často třeba zasahují i místní úřady. V Kambodži neplatí ten zákaz úplně celoplošně, jak třeba začalo od letošního roku platit v Indonésii a ochránci zvířat, ale třeba i někteří turisté upozorňují na to, že pro slony to ježdění je fyzicky náročné, bolestivé, dochází přitom k deformacím páteře a taky sloni, kteří se mají setkávat s těmi lidmi, tak často prochází velmi krutým výcvikem už od malička, kdy jsou oddělováni od matek, jsou třeba i svazováni, nemají dostatek pohybu, ale přitom, když ten slon žije v přirozeném prostředí, tak skoro celý den se nějak jako potuluje po tom lese, hodně žere a pak spí třeba jenom 5 hodin, protože kdyby spal další dobu, tak už mu nebude mít dostatek energie. On už se potřebuje vzbudit, aby zase mohl žrát a opravdu měl tu svoji denní dávku zhruba těch 200 kilogramů potravy.
3: Mě právě zajímalo, co je špatného na tom, nebo proč by mělo slonovi vadit, když se s ním někdo vykoupe. Takže tam zřejmě nejde jenom o ten pobyt ve vodě, ale o to, co tomu předchází.
2: Přesně tak, ale i ten pobyt ve vodě může být pro ty slony, pokud jsou tam další lidé, stresující. Sloni se jinak velmi rádi koupou a jsou dobří plavci a dokážou si to i užívat, ale dělají to, kdy oni chtějí, ne když jim to tedy přikazují, protože tam přichází turisti, ale dívat se na slona, který se koupe v některých těch etických rezervacích je možné, zase ze vzdálenosti, a to je taky hezký zážitek.
3: V reportáži padla zmínka o kmeni Bunong. Jak tihle lidi vnímají, že jim tam přicházejí turisti, nebo vlastně civilizace jako taková?
2: Ti lidé z toho kmene nebo z té etnické skupiny Bunong mají zhruba od 10 000 až 37 tisícům členů, dá se říct, a samozřejmě mají různé názory, ale třeba ten náš průvodce, tak ten popisoval, že když vyrůstal před těmi 40 lety, tak to bylo ještě takové nomádské společenství, když třeba chtěl jít na trh, tak musel jít třeba několik dnů, a že třeba on by nechtěl, aby jeho děti tady takhle prožívali to dětství, že je rád za to, že mají větší možnosti. Ale taky zmiňoval to, že předtím, než pracoval v té rezervaci, tak pracoval na kávové farmě a měl tam jako velmi nízkou mzdu za velmi náročnou práci. A viděl, že v některých vesnicích i třeba kvůli rozšiřováním různých plantáží dochází k tomu odlesňování a ztrátě toho přirozeného prostředí, jak pro lidi, ale taky pro ty slony. A to je zase druhá stránka, kterou on vnímal kriticky. Ale samozřejmě říkal, že i někteří třeba lidé z té jeho komunity ty civilizační výdobytky nevnímají úplně pozitivně, bojí se třeba, že se ztratí taková ta jejich jako přirozená znalost toho, jak vyrábět třeba chýše, ale taky třeba tradiční medicína.

0: Nebo i ta víra, kterou oni mají, tu animistickou.
1: Ještě bych se vrátila ke slonům. Když se takový slon, který váží pár tun, dostane do úrody, tak by určitě nikdo nechtěl být na místě postiženého farmáře. Jak se zemědělci před slony brání?
0: Ti lidé tam stále, pokud tam nejsou ty velké plantáže, tak to zemědělství funguje na takovém tom systému, že přijdou, vypálí část lesa a tam mají to své políčko. A často u něho stojí i nějaká chýše nebo domek, ve kterém bydlí. A většinou si ho postaví na nožkách za prvé, ale proti těm slonům často obkládají ty nožky, na kterých ten domeček stojí, něčím, co je ostré, třeba i hřebíky. Je to takový vlastně trochu elektrický ohradník pro ně, ale ne vždycky to funguje. My jsme viděli jeden domeček, který slon zbořil, byl to teda ten divoký slon, takže to ne vždycky dopadne dobře pro ty farmáře.
1: Za slony do Kambodže jsme se podívali s Janou Karasovou. Moc ti děkuju a přeju ti hezký den.
0: Děkuji a naslyšenou.
2: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Do Polské lékařské legie se už přihlásilo kolem tisícovky lidí. Tahle dobrovolnická iniciativa má připravit pracovníky civilního zdravotnictví na to, aby mohli sloužit jako podpora polských ozbrojených sil. Naše zpravodajka Kateřina Havlíková se na to zajela podívat.
3: Je noc, venku je teplota těsně nad nulou. V nerovném, částečně zalesněném terénu nedaleko Varšavy zrovna skupina zdravotníků nacvičuje evakuaci raněných. Nejdřív je musí pomocí vlastních sil vynést z lesa a naložit do evakuačního vozu. Scénář je takový. Vojáci přežili útok dronem. Lehce zraněná, ale otřesená žena navádí zdravotníky v balistické ochraně k nepohyblivému, těžce raněnému. Zdravotníci si mohou svítit jen červeným světlem a musí si pospíšit. Hrozí jim totiž další dronový útok. Další část cvičení se odehrává v prostorách, které simulují stabilizační pracoviště. Pod dohledem zkušených bojových mediků vyšetřují raněné a předvádí postup jejich stabilizace. V případě těžce zraněného se musí postarat o velkou ztrátu krve, zaškrcenou dolní končetinu s několik hodin starou otevřenou ranou, mrtvou tkání a infekcí.
4: Tady cvičíme prvky bojové medicíny i bezpečného pohybu v terénu. Naše cvičení jsou postavená na tom, co jsme zažili při práci na Ukrajině.
3: Popisuje záchranář a instruktor nadace mezitím Viktor Rybický.
4: Pro začátek nacvičujeme samotný moment evakuace ze zóny nula, ze zákopové linie. Následně cvičíme přepravu do zóny, která je trochu bezpečnější a kde už můžeme poskytnout pokročilejší pomoc. Ta válka se pořád mění. Například to, co je dnes bohužel normou, tedy velmi dlouhé čekání na evakuaci, bylo dřív nepředstavitelné. To, že se ta válka pořád mění, nás nutí, abychom i my měnili svoje postupy.
3: Ještě dříve účastníci školení nacvičovali zákroky v laboratorních podmínkách. Byl to třeba nácvik zastavení masivního krvácení, zabezpečení dýchacích cest a podávání léků.
4: Potom, když už jsme měli všechny kurzy zakončené, jsme přešli na to nejdůležitější. Tedy spojili jsme to do jednoho celku, do jednoho řetězce evakuace.
3: Polská nadace mezitím, tedy v Międzyczasie, na Ukrajině spolupracuje s bojovými jednotkami. Její zdravotníci evakuují raněné vojáky z bojové zóny do stabilizačních center, často umístěných v podzemních prostorách nedaleko fronty. Zpátky do Polska přiváží zkušenosti, které předávají dál vojákům, policistům i záchranářům. I po jejich zkušenostech sahají polské instituce, které nyní budují lékařskou legii.
5: Celá zdravotní péče se musí připravit na krizi, čili de facto celý stát.
3: Říká Karol Ližiňský z oddělení medicíny katastrof a první pomoci Jagiellonské univerzity v Krakově.
5: Ideálním cílem je kooperace civilního a armádního sektoru. Pokud nastane válka nebo obecně krize, to nebojuje jenom armáda, ale bojuje celý stát. Ukrajina nám ukazuje, že válka urychluje procesy a že se změnila doktrína zabezpečení zdravotní pomoci. Například, že řešení vypracovaná Severoatlantickou aliancí v podmínkách plnohodnotné války nefungují.
3: Například se prodloužila doba čekání na evakuaci raněných. Ne na několik hodin, ale i dní. Změnil se charakter zranění. Kvůli dronům se změnila i bezpečnostní situace stabilizačních center a polních nemocnic.
5: My samozřejmě nemůžeme univerzálně převzít všechny zkušenosti z války na Ukrajině, ale co musíme převzít, je schopnost rychle se adaptovat a zdravotní péče se nerada rychle přizpůsobuje.
3: Do lékařské legie, která je otevřená nejen lékařům, ale také dalším zdravotnickým profesím, se od ledna zaregistrovalo přes 1000 lidí. Prvních 800 zdravotníků právě podstupuje první důstojnická školení. Podle Ležiňského vybudování legie potrvá ještě dlouho. Uplatnění ale nenajde jenom ve válce, ale také v případě přírodních katastrof, jako byly například povodně v roce 2024. Z Polska Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Maďarsko mělo ještě v polovině 20. století jednu z nejlepších kožedělných tradic v Evropě. Maďarské rukavice se vyvážely do celého světa. Jenže po nástupu komunismu staré řemeslo téměř zmizelo. V centru Budapešti se ho teď snaží oživit malá dílna, kde si návštěvníci vlastníma rukama vyrábějí kožené doplňky. Navštívila ji naše zpravodajka Bára Vránová.
6: Nejlepší suvenýr je prý vlastnoručně vyrobený. Anna Roza Mitterová to bere doslova a otevřela proto v centru Budapešti ateliér Mitter Sisters, kde se zákazníci vyrábějí vlastní kožené kabelky. Před 2 lety přidala i DIY bar Budapest, tedy takovou dílnu vyrob si sám, plnou barevné kůže, kladívek a šídel.
7: Cítila jsem, že svět je přeplněný věcmi, oblečením, kabelkami. A říkala jsem si, že pokud budu nabízet jedinečné výrobky, lidé si jich budou víc vážit a budou je používat déle. A taky si při výrobě uvědomí, kolik času a úsilí to stojí.
6: Na workshop se není potřeba objednávat. Stačí prostě přijít a vybrat si, co člověk chce vyrobit. Od klíčenek přes obaly na notebooky až po kabelky. Proto jsem se rozhodla i já a na stůl tedy dostávám připravené kusy kůže. Vybírám barvu a taky začínám děrovat otvory na cvočky.
7: Nejsou potřeba žádné speciální znalosti nebo schopnosti. Každému tu se vším pomůžeme.
8: Kůže je sice tenká poměrně, ale jde to trošku stuha. Zároveň musím dávat pozor, jednak aby se mi nepohnula ta papírová šablona a abych se nepropíchla prst, protože to šídlo je poměrně dost ostré.
7: Máme tu i zkušené instruktory. Většina z nich má za sebou studium designu a umí poradit s jakýmkoliv problémem.
6: Kabelka je přece jen trochu pokročilejší úroveň, protože zahrnuje i řezání, rozklepávání, skládání jednotlivých částí do sebe a tak mi s ní pomáhá Luca.
9: Nevěděla jsem, co chci po škole dělat. Módní průmysl je strašně neudržitelný a já jsem v něm prostě pracovat nechtěla. A pak jsem se dostala sem a najednou to dávalo smysl.
6: I využívání zvířecí kůže ale zatěžuje životní prostředí. Její zpracování spotřebovává velké množství vody a zatěžuje taky okolí kože lužen. Podle Anny Rozy Mitterové je to ovšem stále menší zlo než umělé materiály a u pravé kůže se tak snaží řešit alespoň původ.
7: Kůži nakupujeme v Itálii. Veškerý materiál je z masného průmyslu. Zvířata tedy nezemřela proto, abychom tady mohli vyrábět. Udržitelnější by samozřejmě bylo, kdyby pocházela z Maďarska, ale u nás už kůži bohužel nespracováváme.
6: Za úpadkem maďarského kožedělnictví stojí příběh, který potkal mnoho jiných řemesel a zná ho většina východní Evropy. Po druhé světové válce totiž přišlo znárodnění. Rodinné dílny zanikly. A když pak přišla levná průmyslová výroba, tak jí státní závody neustály. A z kdysi slavné tradice téměř nezbylo vůbec nic. To se ale tým Anny Rozy snaží změnit.
7: Naši předci kdysi přijeli v sedlech koní. Existoval dokonce způsob zpracování kůže, kterému se říkalo uherské nebo maďarské činění. Máme to prostě zakořeněné v sobě.
8: A závěrečnou fází je kůži trošku pomačkat nebo popřehýbat, aby vznikly hezké linie na krajích té kabelky, na bocích té kabelky, na dně, aby dostala tvar.
7: Chodí za námi lidé z celého světa a ptají se, jestli by mohli otevřít něco podobného u sebe. I na tom už pracujeme.
6: A podle Anny Rozy Mitterové by se tak pozapomenuté maďarské řemeslo mohlo už brzy znovu dostat zase do popředí. Z Budapešti Bára Vránová, Český rozhlas.
1: To byla poslední reportáž našeho pořadu. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.
2: Nejen co, ale taky proč. Analýzy, komentáře, rozhovory, diskuse. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
10: Radiožurnál 14:30 odpoledne. Zprávy a Kateřina Caussidisová.
11: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Nesouhlasí s tím, jak církev s ostatky patronky zacházela a že byla její lebka oddělena od těla. Informoval o tom obhájce Vít obviněného Vít Pavko. Podle něj muže písemně slíbil, že se vyvaruje páchání trestné činnosti. Obviněný podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Za to mu hrozí až 8 let vězení. Stíhaný bude na svobodě. Ruská disidentka Nina Litvinovová spáchala sebevraždu. V dopise na Zloučenou napsala, že se dlouhodobě trápila bezmocí vůči těm, kteří trpí ve válce na Ukrajině. Ze své smrti vinila také systematické represe proti odpůrcům Putinova režimu. Lidskoprávní aktivistka zemřela ve věku 80 let. V pátek o její smrti informovala nezávislá média v exilu. Dříve smrt Litvinovové oznámily ruské státní agentury. Ty se ale nezmínily o jejím působení v oblasti lidských práv ani o obsahu dopisu na rozloučenou. V Ústí nad Labem je tento víkend zavřená silnice číslo 30 u Benešova mostu. Podle hlavního stavby vedoucího Pavla Kuděje potřebují na most namontovat poslední dva příčníky. Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem by měla být hotová do konce roku a Ústecký kraj bude stát 630 milionů korun.
2: Sport.
11: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Slovincům. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut. Teď hrají Slováci proti Norům a je u toho František Kuna.
12: Slovensko vede nad Norskem 2-1, Norové bez brankáře a Slováci mají 22 sekund do konce zápasu a zdá se, že to zvládnou rána přes celé kluziště, ale míjí branku a Slováci i tak směřují ke svému vítězství na turnaji. Ve druhé skupině v závěru utkání vede Rakousko nad Velkou Británií 5-2. Poslední sekundy tady od Slováků, kteří drží kotouč v útočném pásmu a Norsko porazí 2-1. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
11: Fotbalistky Slávie nastoupily proti Spartě v předposledním kole ligové sezóny. Derby vidí František Typovský.
13: 32. minuta, Slávia má převahu, ale gól zatím nedal ani jeden z týmů, proto platí stav 0-0 z Prahy. František Typovský, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Zdržení na D1 u Větrného Jeníkova i na trase Praha-Vary. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se vám za Jihlavou protáhne cesta o 5 až 10 minut v koloně ze 106. do omezení na 105. kilometru, tam do zítřka opravují vozovku v levém pruhu. Na D1 v Brně ve směru z Prahy na Vyškov se tvoří už jenom kratší fronta za nájezdem z Vídeňské z kilometru 194,5 do zúžení u D2, je to na 5 minut pro osobní auta. Na tahu 6 z Prahy na Karlovy Vary v Petrohradu staví most, o víkendu tam provoz řídí semafory Kivadlově a pevné intervaly nejsou ideální. Směrem na Prahu je to bez delšího zdržení, za to směrem na Vary je kolona od Bílence kolem 20 minut. A ještě Praha, v Liberecké do centra se sune kolona od sjezdu na Prosek kolem 5 minut do víkendového omezení nad Bulovkou, jede se tam jenom levým pruhem a kvůli cvičení protipovodňových opatření zůstává na Bubenském nábřeží z centra omezení mezi Vltavskou a Argentinskou kolona předtím přes Hlávku v most až na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Večera v noci bude na východě zataženo a čekejte dál trvalejší déšť, na západě až skoro jasno. V noci teploty klesnou na 5 stupňů až 0, na západě Čech naměříme v noci i kolem minus 2. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: Prezident Edvard Beneš sliboval velmocem, že Československo může být ve střední Evropě novým Švýcarskem. Nebylo tomu tak. Nová ústava sice jednoznačně lpěla na právech občana, nehovořila však o národnostních právech. A reálný výkon národnostní politiky byl přinejmenším v prvních 10 letech politikou československé či české hegemonie. Ať šlo o osidlování německých oblastí, katastrální rozšiřování německých měst o české obce, aby převážil český živel, jako v Jihlavě či Olomouci, nebo o rozdělování konfiskované půdy z pozemkové reformy převážně do českých rukou. Švýcarsko se prostě nekonalo.
1: Píší historici Michal Stehlík a Martin Groman v knize Přepište dějiny. S poměry, především pak těmi mezi národy a národnostmi v tehdejší první republice československé, souvisí také otázka, téma dnešního pořadu, jak to bylo doopravdy. Volby do československého parlamentu v roce 1935 nebyly předzvěstí Mnichova. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Proč bylo vůbec pro Edvarda Beneše právě Švýcarsko s ohledem na uspořádání občanů různých národností vzorem? Otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Jaroslava Šepka.
2: Beneš a Masaryk se především inspirovali švýcarským modelem demokracie. Musíme si ale uvědomit, že Československo v roce 1918 muselo se vyrovnat se situací, kdy například právě Němci i Maďaři se ocitli v tomto státě víceméně nedobrovolně a dávali to poměrně dost jasně najevo. Na rozdíl od Švýcarska, kde ta koexistence byla přirozená a kontinuální.
1: Přesto právě proto, že se ocitlo několik milionů lidí na území státu nedobrovolně, nebyl to důvod, nebyla to výzva k tomu brát jejich občanské představy vážně a snažit se najít nějakou společnou řeč?
2: Já bych se chtěl tady zastat těch státníků první republiky v tom, že ta snaha tady byla. Mnozí dávali najevo snahu po integraci, takže já si nemyslím, že tady a priori ta vůle nebyla, ale přece jenom poměry se vyvinuly nakonec tak, že okamžiku, kdy přišla krize, a to je to důležité, tak se postavili proti tomuto státu.
3: Podobně jako druhé sousední státy, také Československo bylo za krize nuceno uchýlit se k nouzovému zákonodárství. Vztahovalo se však jen na hospodářskou oblast. Bylo silněji vázáno na parlamentní souhlas a platilo jen dočasně. 2 roky. Demokratický provoz fungoval však normálně. Na rok 1935 byly vypsány parlamentní volby, v Československu však svobodné, v nichž manipulace na způsob sousedních, autoritárních a fašistických režimů nepřicházely v úvahu. Tím spíš se jim přikládal velký význam a nechyběli ani ti, kteří od nich očekávali podobné změny jako v sousedství.
1: Textem historika Jana Křena z jeho knihy 2 století střední Evropy jsme vstoupili do 30. let a krize, o které hovořil, byla velká hospodářská krize, která začala v roce 1929 ve Spojených státech amerických, ale do Československa přišla s několikaletým zpožděním. A historik Jan Křen pokračuje.
3: Předvolební napětí a hospodářské těžkosti, umocňované sílícím napětím mezinárodním, navíc komplikovala osobní krize ve vedení státu. Jako v sousedních zemích i v Československu byla zakladatelská generace na odchodu ze života. U 80letého Masaryka se přes jeho obdivuhodnou formu začal projevovat věk, nemoci a úbytek sil. Ačkoliv v Československu žádný prezidentský režim nebyl, Masaryk byl po léta klíčovou autoritou státu, což problému nástupnictví dodávalo mimořádnou váhu.
2: Dá se říct, že Československo před volbami v roce 1935 nebylo v úplně dobré kondici. Sice demokracie fungovala, ale byly tady velké dopady hospodářské krize, které zvýšily sociální napětí.
1: Projevilo se také nějak, že Československo od svého vzniku v roce 1918 mělo téměř každého 3/4 roku, pokud bychom to zprůměrovali, novou vládu, včetně úřednických. Byl to prvek nestability tohoto mladého demokratického státu?
2: No, to souviselo s tím, že se velmi obtížně skládaly koalice, protože tady mimo jiné neexistovala 5% klauzule pro vstup do parlamentu.
1: A jakou roli se hrálo, když se dostali do vládních funkcí, do ministerských funkcí němečtí představitelé některých politických stran? Bylo to velkorysé, vstřícné, uklidňující gesto právě vzhledem k národnostním poměrům?
2: Myslím si, že to byla snaha tu situaci uklidnit. Mimo jiné i německý sociální demokrat Ludwig Čech byl ministrem sociálních věcí, takže měl tyto záležitosti na starost, ale obecně tady bylo mnoho faktorů, které tu situaci komplikovaly, například to, že Němci nebyli v úřednických funkcích a podobně.
1: A nebyly to jen úřednické funkce, byly to i jiné další státní podniky. Proč tam nebyly?
2: Často byly považováni za státně nespolehlivé a samozřejmě tam byly velké i národnostní rivality. Němci se cítili být více ekonomicky postižení dopady krize, protože skutečně velké problémy měl exportní průmysl, který byl právě orientován v těch německy osídlených oblastech.
1: A tak očekávali, že jejich pozici a postavení mohou změnit parlamentní volby v roce 1935. 2 roky předtím, bylo to 1. října roku 1933, založil chebský učitel Konrad Henlein hnutí nazvané Sudetoněmecká vlastenecká fronta. A právě ona se definovala jako sjednocující politická síla sudeckých Němců. Nechejme pokračovat historika Jana Křena a jeho knihu 2 století střední Evropy.
3: Pro liberální a kompromisní československou demokracii bylo příznačné, že tolerovala vznik nového nacionálně politického hnutí Sudetoněmecké vlastenecké fronty. Už sám název a forma hnutí, nikoli strana, signalizoval, že jde o útvar cizí principu politického stranictví, na němž je demokracie založena. Sám iniciátor tohoto novotvaru, Konrad Henlein, hlavní vychovatel nacionalistické tělovýchovné organizace Turnverband, byl sice členem zakázané strany DSNAP, ale k tvrdému nacistickému jádru nepatřil.
1: Nebylo alarmující, že hnutí vzniklo z podnětu zakázaných nacistů, jak psal historik Křen?
2: Rozhodně alarmující to bylo, ale Henlein dával hned od počátku najevo, že je pro Československo a že se neinspiruje Hitlerovými myšlenkami.
1: Věřili mu?
2: Zpočátku mu věřili jak němečtí, tak i českoslovenští politici a sám Henlein se hlásil hlavně k myšlenkám rakouského filozofa Otmara Spana.
1: Vídeňský profesor byl takovou autoritou pro chebského učitele?
2: Ano, protože on hlásal ideu, že nejdůležitější nejsou politické strany, abych to zjednodušil, ale v podstatě stav. To znamená, on hlásal takzvanou stavovskou demokracii.
1: To jsou vlastně principy fašistického řízení státu?
2: Přesně tak. On, Špan, sám se hlásil k myšlenkám italského fašismu.
1: Kdybychom to zjednodušili, znamená to, že každý rezort si zvolí toho svého odborníka či manažera, který bude řídit jistý úsek fungování státu.
2: Především to znamená, že tady budou zbourány ty stranické ideové přehrady.
1: Takže pryč s politickými stranami budou nám vládnout odborníci. Z jakého důvodu z hnutí vzniká v roce 1935 Sudetoněmecká strana?
2: Je to z toho důvodu, že hnutí by nebylo připuštěno k parlamentním volbám, proto se rozhodl Henlein vytvořit Sudetoněmeckou stranu.
1: A tam už můžeme nalézt principy inspirované právě ze sousedního Hitlerova nacistického Německa?
2: Přímo ještě Hitlerem ne, ale jsou tam myšlenky, které jsou velmi blízké i nacistickému pojetí a je to takzvaný princip národního společenství, německy Volksgemeinschaft.
1: V čem spočíval?
2: To znamenalo právě vytvořit společenství všech Němců v Československu bez ohledu na to, k jaké ideové příslušnosti se hlásí.
1: A co s tím zbytkem obyvatel, který tam neměl být účasten?
2: Hnutí fungovalo na vůdcovském principu, takže rozhodoval tedy vůdce Konrad Henlein a samozřejmě někteří lidé dostali stopku z rasových důvodů, což byli Židé, a pak samozřejmě ti, kteří byli odpůrci těch nedemokratických praktik.
1: Sudetoněmecká strana začala samozřejmě vzbuzovat u řady lidí obavy. Dokladem je například text z deníku Rudé právo z 20. května roku 1935.
4: Víc a víc se přetřásá otázka, co počít s Henleinovou Heimatfrontou. Zdali ji registrovat či neregistrovat, bude-li na to vydán zákon, nebo zdali rozpustit či nerozpustit. Mínění je posud rozděleno. Jedna část našich politiků, ta, která je víc napravo, se pokouší ještě vyřešit věc smírně a prostředkovat. Druhá část, levější, se kloní pod dojmem přitěžujících zpráv z německých oblastí k rozpuštění.
2: Dá se říct, že pravicové strany chtěly nějakou dohodu s Henleinovou Heimatfrontou, zatímco ty levé měly strach právě proto, že levicové strany byly silně pronásledovány v Německu. Ale ještě bych dodal, že pro zachování byl z důvodu demokratické plurality i prezident Masaryk.

0: Jasným signálem počátku chmurných let pro masarykovsko-benešovskou podobu republiky se staly výsledky čtvrtých parlamentních voleb v roce 1935, které přinesly nemalé překvapení hlasů. Vítězem voleb na celostátní úrovni se stala sudetoněmecká strana, která získala 15,2% hlasů. Volilo ji celkem 1 249 530 voličů, to jest zhruba o 73 000 voličů více než nejsilnější vládní stranu.
1: Zhrnují výsledky parlamentních voleb historici Michal Stehlík, Andrej Tóth a Lukáš Novotný v knize Národnostní menšiny v Československu v letech 1918 až 1938. Tak jsme to slyšeli. Henleinova sudetoněmecká strana jednoznačným vítězem. Co ona voličům slibovala?
2: No, ona slibovala výrazné zlepšení jejich sociální situace, národnostní situace a v podstatě řekla, my vás ochráníme před národnostním a sociálním propadem.
1: Kdo měl být viníkem tohoto propadu? Byli to českoslovenští politici? Bylo to vedení státu?
2: No, bylo to v podstatě vedení státu, ano. Československé vedení státu, ale také ty německé strany, které to neudělali předtím.
1: Takže můžeme říci, že německá menšina 3milionová nebyla zcela jednotná.
2: No, nebyla, ale dá se říct, že ty demokratické síly byly ve výrazné menšině.
1: V Lidových novinách 21. května téhož roku reagoval na výsledky voleb publicista a spisovatel Eduard Bass.
3: Nebyl by žádný div, kdyby se byla nálada voličstva zradikalizovala takovým způsobem, že by ohrozila dominující državu koalice. To se však nestalo. Především proto, že krajní opozice, nejpravější i nejlevější, postupovali tak, že zřejmě byl ve hře sám demokratický ráz naší republiky. Přes všechnu nespokojenost zůstaly vrstvy českého a slovenského voličstva ve svých kádrech věrny stoupencům demokratických stran.
1: Eduard Bass v tom tedy žádný chmurný signál neviděl. Byla to naivita, důvěřivost, zaslepenost či spíše touha chtít to vidět přesně takto?
2: Já bych řekl, že to byl třeba i nedostatek informací, protože Henleinova strana se skutečně hlásila k tomu, že bude podporovat Československo, že bude podporovat dokonce i demokratický systém, i když to pak neudělala.
1: A začali demokratičtí politici například zpytovat svědomí, zda tomu také nějak oni nepomohli, zda by nemohli udělat, řekněme, vstřícný krok a tím tu radikální část lehce oslabit nebo rozmělnit?
2: Začali dělat kroky směrem k těm demokratickým německým politickým stranám a vznikl takzvaný novoaktivismus. To byl směr, který se snažil znovu vrátit do hry spolupráci československých Němců s vládou.
1: Podařilo se to?
2: Nepodařilo, protože Němci začali ve velkém vzhlížet ke svému vzoru v Německu. Hitler tehdy likvidoval nezaměstnanost těmi velkými zbrojními zakázkami, stavbou dálnic a podobně. Dá se říct, že tohle to velmi zkomplikovalo možnost nějakého demokratičtějšího vývoje.
1: Zcela opačně než Eduard Bass hodnotili výsledky těchto parlamentních voleb v roce 1935 v Rudém právu, tiskovém orgánu československých komunistů. Otištěn tam byl následující text.
4: Volby posílily tábor komunismu. Volební zápas zanesl myšlenku jednotné protifašistické fronty do nejširších dělnických mas. Volby však také posílily reakční síly a ukázaly celé dělnické třídě hrozící fašistické nebezpečí. Proto tyto volby znamenají zostření třídních poměrů v Československu a staví proletariát Československa okamžitě před rozhodující zápasy.
1: Jak se podívat na fakta, která v tomto článku zazněla?
2: No, komunisti viděli v duchu své ideologie fašismus i v jiných stranách, například i v části agrární strany.
1: To znamená, že oni byli jediní spravedliví?
2: Oni se stylizovali do role toho předvoje dělnické třídy a vůbec státu.
1: Do jaké míry jim záleželo na Československu, když víme, že komunistická strana Československa, stejně jako další komunistické strany, byla striktně řízena kominternou z Moskvy?
2: No, ona se řídila právě tehdejšími pravidly kominterny, která začala hovořit o tom, že je potřeba spolupracovat i s těmi sociálními demokraty, které předtím nazývala sociálfašisty.
1: To znamená, že jim záleželo či nezáleželo na osudu Československa, na osudu republiky.
2: Důležitější byla určitě ideologie než demokratický pluralismus, ale i mezi komunisty byla celá řada opravdových vlastenců.
1: 22. května roku 1935, tedy pár dnů po parlamentních volbách, píše ministr zahraničních věcí Edvard Beneš cirkulační telegram pro československé diplomaty. Uvedeno v něm bylo:
5: Sudetendeutsche Partei je tak neorganickým konglomerátem, že ji udržíme v opozici. Sama se rozpadne a Henleinovi zůstane věrných ze 44 poslanců snad jen 25.
1: Vezmeme-li v úvahu, že Edvard Beneš považoval politiku za vědu, tak tento jeho úsudek se zcela míjel na základě dalších událostí.
2: Popis situace byl ale přesný. Skutečně to byl konglomerát různých proudů, ale nerozpadl se.
1: Víme, že silná menšina na Slovensku byla také maďarská, také jsme měli menšinu rusínskou, také byly problémy s českopolskými vztahy a polskou menšinou. Přidali se k ním někteří představitelé národů či národnostních menšin žijících na území republiky?
2: Maďarská menšina také začala vyslovat svoje požadavky na zlepšení národnostní situace, takže dá se říct, že v tomhletom směru tady vznikal velmi silný tlak. Je teda zajímavé, že i samozřejmě Slovenská lidová strana začala vystupovat více i s těmi požadavky autonomie.
1: Neměli tehdy českoslovenští politikové citlivěji vnímat právě tyto názory a postoje, poněvadž pokud spočítáme počet obyvatel Československa, alespoň když bychom vyšli podle, řekněme, jednoduchých nějakých statistických ukazatelů, plus třeba to, jak volili, aby udrželi tento stát pohromadě?
2: Ta reakce směrem ke zlepšení situace přišla až velmi pozdě.
1: Dobový kontext nám přibližuje publicista Ferdinand Peroutka. Napsal stať nazvanou Nebezpečí, v němž jsme.
6: Někteří lidé si myslí, že Hitlerův duch nedá se ukojit vůbec ničím jiným než válkou. A že povede válku jen proto, aby ji vedl. Že si ve válce v zabíjení a mrzačení libuje tak jako pyroman v ohni, že touží brodit se v krvi, že je to něco jako vlkodlak, jako Nero. Netřeba si dělat iluze o dnešním Německu, ale přece můžeme věřit, že by Hitler, kdyby byl takový, seděl spíše v blázinci, než na prvním místě říše.
2: V roce 1936, kdy ten text vznikl, už Hitler velmi jasně prosazuje svoji vůli i v rámci té Henleinovy sudetoněmecké strany, protože tam vítězí právě ten nacistický směr.
1: Když Peroutka píše po výčtu všech těch kritizovaných kroků, které Adolf Hitler jako kancléř Německa udělal, tak vnímáme to, že by podle Peroutky patřil do blázince jako jakousi ironii, nadsázku, a nebo to byl prvek uchlácholení veřejnosti, že ten Hitler přece nemůže být tak hrozný, protože jinak by byl v tom blázinci.
2: Pravděpodobně si Peroutka myslel, že není možné, aby Hitler něco takového udělal. Ale i třeba u Stalina po roce 1945 si mnozí mysleli, že se nebude chovat tak, jak se pak choval.
1: To se leckdy v historii stává, že řešení se hledá, nachází až 5 minut po té pomyslné 12. Do jaké míry je to naivita, bohorovnost, zaslepenost demokratů, kteří vůbec nepředpokládají, že by byly ve společnosti síly, které by chtěly vyskočit z onoho demokratického půdorysu, rozkymácet či přímo zlikvidovat demokratický systém po jednotlivých pilířích?
2: Demokratické strany by měly sledovat nálady ve společnosti a hledat řešení těch konfliktních situací.
1: Jedno z řešení nabízel také v roce 1936 už dnes citovaný publicista Ferdinand Peroutka.
6: Ve světě, jaký dosud je, nemá diplomacie mnoha váhy, není-li za ní silná armáda. Vážnost, již státy vzbuzují, lze vypočítat úměrně k tomu, jaké nepříjemnosti by mohly způsobit.
1: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, volby do československého parlamentu v roce 1935 nebyly předzvěstí Mníchova? A stejná otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Jaroslava Šepka.
2: Podle mého názoru část kolejí, po níž jel vlak Československa do Mníchovského tunelu, už byla v roce 1935 položena.
1: Historie se sice přímo neopakuje, ale principy událostí, příčiny, důsledky jsou častokrát velmi podobné. Sudetoněmecká strana Henleinova byla také stranou, kterou můžeme nazvat antisystémovou.
2: V počátku to tak nebylo, postupně se ovšem stávala výrazně antisystémovou a navíc protistátní.
1: V čem spočívá ona přitažlivost autoritářských vůdců, kteří reprezentují obvykle tyto antisystémové strany?
2: Je to určitě jednoduchost a rychlost řešení, které nabízejí.
1: Osvědčilo se to v historii?
2: Bohužel tenhle princip funguje.
1: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš. A ze studia vás, milí posluchači, zdraví a naslyšenou se těší Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: 80 lety začalo v Praze zúčtování s nacistickým vrahem K.H. Frankem. Někdejší státní ministr v protektorátu Čechy a Morava se měl zodpovídat ze zločinů proti českému národu. Lucie Korcová a Vojtěch Koval spolu s historikem Vojtěchem Kinclem zmapovali klíčové okamžiky největšího poválečného procesu na našem území. Vydali se také na místa, která jsou přímo spojená s tehdejším terorem. Do Lidic nebo do Terezína. V pětidílné dokumentárně publicistické sérii Kat K.H. Frank dokreslují atmosféru doby unikátní nahrávky, které se dochovaly v Českém rozhlase. Díky práci rozhlasových archivářů se tak posluchači mohou přenést přímo do soudní síně a poslouchat mrazivé výpovědi a hrůzná svědectví. Všechny díly si můžete poslechnout v pondělí 18. května na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. A také od pondělí do pátku v 13:30 odpoledne na Plusu. Český rozhlas Plus vás zve na konferenci Křehká bezpečnost, budoucnost Ukrajiny a evropského kontinentu. Ve středu 20. května si v pražském Vzletu můžete poslechnout názory několika výrazných světových osobností. Ukrajinské právničky Oleksandry Matvíčukové, ukrajinské novinářky Natálie Gumeniukové, amerického reportéra Simona Šustra nebo polského publicisty Slavomira Sirakovského. Součástí programu budou i další projekty Českého rozhlasu Plus, například premiéra nové série o procesu s K.H. Frankem a také živé natáčení pořadu Pro a proti o hranicích svobody slova. Konference Křehká bezpečnost ve středu 20. května v kulturním prostoru Vzlet v pražských Vršovicích.
1: Radiožurnál 15 hodin. Zprávy a Kateřina Cousidisová.
2: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy bude vyšetřován na svobodě. Izrael potvrdil smrt šéfa ozbrojeného křídla Hamásu. Ve fotbalové šancelize se můžou rozhodnout o sestupu ostravského Baníku. Kolona popojíždí na dálnici D1 z Brna na Prahu. Je to kvůli omezení za Jihlavou. A zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno a teploty do 18 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Soud dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Okresní soud v České Lípě ale návrhu na vazbu nevyhověl. Uvedla to liberecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Na základě rozhodnutí soudce okresního soudu v České Lípě byl obviněný 35-letý muž propuštěn ze zadržení a jeho trestní stíhání bude dále tedy probíhat na svobodě. Žádné další informace k tomuto případu nebudeme v průběhu víkendu zveřejňovat.
2: Muž vzal vzácnou relikvii v úterý a zalil ji do betonu s cílem ji pohřbít, uvedla to policie. Hrozí mu až 8 let vězení. Obviněný z krádeže podle svého právníka Víta Pavka lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky patronky zacházela. Izrael potvrdil, že při pátečním úderu zabil šéfa ozbrojených složek Hamásu. Izadína Hadáda označil za jednoho ze strůjců masakru civilistů na hudebním festivalu poblíž pásma Gazy z října 2023. Smrt vůdce Hamásu potvrdil i vysoce postavený představitel tohoto hnutí. Podle palestinských zdravotníků při izraelském útoku zemřelo nejméně také 7 lidí, včetně ženy a dítěte. Minimálně 50 dalších úder zranil. Český rozhlas dnes pořádá Den otevřených dveří. Přístupná jsou vysílací studia v celé republice. Návštěvníci mají možnost vidět v akci moderátory, ale třeba i zákulisí zpravodajství. Do ostravského rozhlasu dorazila i paní Jarmila Uhlíková.
5: Já mám třeba naladěnou v pokoji dvojku, tam mám radiožurnál a potom jak jdu, já vím, které pořady kdy začínají, tak si přeladím na Ostravu, na to a strašně dobře usínám při četbě na pokračování. Já nemusím mít prášky, nic.
3: Sport.
6: Fotbalisté posledního Baníku Ostrava můžou sestoupit z nejvyšší domácí soutěže. Budou hostit Zlín a potřebují, aby pražská Dukla v souběžně hraném utkání v Teplicích získala méně bodů než Baník. V předposledním kole nadstavbové skupiny o záchranu se ještě Slovácko utká s Mladou Boleslaví a ve finále části o umístění Karviná s Olomoucí. Všechny duely začnou v 17 hodin. Čeští hokejisté budou na mistrovství světa hrát od 20 hodin a 20 minut se Slovinskem. Radiožurnál i Radiožurnál Sport duel nabídnou v přímém přenosu. Dnes už Slovensko zdolalo Norsko 2-1 a Velká Británie podlehla Rakousku 2-5. Fotbalistky Sparty si můžou zajistit zisk mistrovského titulu v nejvyšší soutěži. Jejich zápas na hřišti Slávistek sleduje František Typovský.
7: Slavia Sparta ve 48. minutě 0-0 z Prahy. František Typovský, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 před Jeníkovem a nehoda na D55 u Otrokovic. Na dálnici D1 z Brna na Prahu počítejte se zdržením za Jihlavou, kousek před sjezdem na Větrný Jeníkov do zítřka na 105. kilometru opravy v levém pruhu. V koloně před tím teď překáží porouchaný autobus vpravo ve stoupacím pruhu na kilometru 105,5, takže se ta fronta zase trochu natáhla. Dojíždí se na 107. kilometru, zdržení 10 až 15 minut. Na dálnici D1 v Brně ve směru z Prahy na Vyškov se jede velmi pomalu. Od exitu 194 od připojení z Vídeňské do omezení u D2 je to pro osobní auta kolem 5 minut, pro kamiony na delší dobu. Na dálnici D55 z Veselí na Přerov u Otrokovic zpozorněte za nájezdem od Zlína. Na kilometru 31 nabourala 3 auta, hasiči zabrali pravý pruh, brzdí se, zatím je to bez kolony. A na silnici 6 z Prahy na Karlovy Vary pořád dlouhé zdržení za koncem dálničního úseku za sjezdem na Žatec. Od Bílence se popojíždí až půl hodiny ke stavbě mostu v Petrohradu. Provoz tam řídí o víkendu semafory, Kyvadlově není to ideální, směrem opačně na Prahu je to prakticky bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na západě místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru i polojasno. Na východě s deštěm i trvalejším. Nejvyšší teploty od 13 do 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a taky ve Slezsku jen kolem 10. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: V dnešním magazínu Mezi námi si poslechneme rozhovor s ukrajinskou psychoterapeutkou Alisou Filčakovou. Popovídáme si s rusko-českou herečkou Janou Ševčenko a na závěr zavítáme na koncert Kypr, křižovatka hudebních kultur. Příjemný poslech vám přeje Taťána Čabáková.
3: Mezi námi.
9: Alisa Filčaková je ukrajinská psycholožka a gestalt terapeutka. Na začátku války přijela do Česka a začala pracovat v neziskových organizacích s ukrajinskými uprchlíky. Pracovala také s dětmi a dospívajícími ve školách. Dostupnost psychologické pomoci pro uprchlíky, kteří v sobě nesou zátěž války, i když jsou fyzicky v bezpečí, je důležitá. Avšak na psychologické služby v tomto roce nedostaly neziskové organizace, které pomáhají uprchlíkům, již žádné peníze. Alisa i v této situaci pokračuje ve své práci s Ukrajinci, kteří psychoterapeutickou pomoc potřebují. Její zkušenost tak otevírá nejen otázku individuální psychické odolnosti, ale i toho, jak česká společnost reaguje na dlouhodobé důsledky války v životech konkrétních lidí. Na začátku rozhovoru s Alisí mě zajímalo, jak v době před válkou byla dostupná psychoterapeutická pomoc na Ukrajině.
10: Na Ukrajině byla a je psychologická, psychoterapeutická a psychiatrická pomoc mnohem dostupnější než v Česku. V nemocnicích a školách je možné získat bezplatnou pomoc téměř okamžitě. A pokud se lidi obrátí na specialisty za úplatu, může si to dovolit mnohem více lidí než v Česku. В Чеську є психіатру мало про самотні чехи, а про мігранти не йсов вільне місто практично жадна. Треба, коли ж мої клієнти потребують психіатрицьку допомогу, діагностику неболеки, давам контакти на українські психіатри, які поскитує консультацію онлайн.
9: Ви сте в Празі працювала в організаціях, яко є Amiga а Центрум про інтеграцію цизинців. Využívali podle vaší zkušenosti Ukrajinci v Česku bezplatnou psychologickou pomoc v velkém počtu, nebo bylo potřeba je k terapii spíše motivovat?
10: Myslím si, na psychoterapii je připraven málo kdo. Z mé zkušenosti mnoho lidí však potřebuje a chce absolvovat několik konsultace. Standardně je to 10 setkání, aby se alespoň základně zorientovali ve svých problémech a získali doporučení. Složitější případy, například se sebepoškozováním, sebevražednými myšlenkami nebo poruchami příjmy potravy vyžadují větší počet setkání. Nejčastěji se lidé obraceli na mě jako psycholožku tehdy, když už bez pomoci bylo téměř nemožné zvládat situaci. Nikdy škola, ospod nebo lékař trvá na tom, aby člověk šel k psychologovi. Protože ці українці фінансово не можуть дозволити навштівувати плачені спеціалісти, в таких ситуаціях допомагали незискові організації. Богужел, уж таких проєктів тим'єрш нені, вже з того поптавка стала екзистує.
9: Алісо, що днес ваші країни, жіючі в Чеську, реші найчастіше?
10: Мезі дітьми, а доспівайцями се часто вискотує шіканове школи. Діти се кволі тому, бо їх ходять до школи, нігди учителе, арже дітел школи ніяк не реагує. Родичі їм пише дописи, ході до школи, млуві з учителі, але проблем ніяк не ржеші. З дітьми вони не комунікує, інформація родичам так і не передаває. Просто ігнорує ситуацію. А пак я мусим родичам висвітлувати, що би мені лі ділати в чеським стілуватим систему. Нігди до конца дохазі к щеканні мезі доспілими в праці от чеху. Знам припади, коли чеші ігнорує українця. Єдна організація на сватек роздава дарки всім замісненцям, але українце винихало з тим, що на ні запомнили. А то ховання є урчита форма агресії, а самозвержемнє, то мих краяну цитливе дотика.
9: Розумім, Аліса, то мусі бути годне тяжке, бути якоби в ніякій зоні невидітельності про české колеги а надрізене.
10: Ано, мусим ржіць, що є то тяжка ситуація, а кволі тому, що у перхліці се снажі бути погодолні, промісні, потлачує в собі много різних емоцій. Найчастіше йде о злость, подражденість, а не спокійність. З того се пак розвіє аутоагресія в формі себепошкозувані, себевражедних мишленок, а депресія. У тих товєцях є лідем часто стидно млувіт, також ліде пжіхази з їними проблеми, а я се на тито темата птам при консультаціях.
9: Алісо, Українці в Чеську жиють фізично в безпечі, але мають близькі, які зустали на Україні. Сеткаваєте се в терапії з поцити вини з того, що тады в Чеську сов в безпечі, затімцо іні членове родини не?
10: Такова ситуація се часто вискитували на самем зачатку валки. Потом си на то ліде троху звикли. Теть найчастіє з поцитом війни жиє младі муж. Їх родичі є послали до заграничі, аби се учили, а будували си свій живот. Але часто з них циті війну, що дома ліде умірає. Сов і таці, ктежі се зде, зділаває в оборих совісіцях з воїнською службою, a plánuje se s těmito znalostmi vrátit na Ukrajinu.
9: Aliso, vy jste pracovala doteď i s ukrajinskými dětmi a dospívajícími. Jak se projevuje traumatizace ukrajinských dětí, s kterými pracujete v Praze?
10: Травма се у українських дітей проявує тоді, коли їм родичі не могли дати достаток своєї позорності. Кволі тому, це діти не ціті, емоційно безпечні, не має сили уходити до школи, учитися, ані навазувати нове приятельство. Таке се у них часто об'явує себе пошкозовані, о котерем се боїм лувіць родичі. А так моц тоужі по домові, а пжет хозім животе, же родичі є нігди мусі послати на Україну прижібу з ним, небо се цела родина уполні враці дома. Нам, доспілим, се нігди зда, же покути сме заїстілі взділані, їдло, абидлені, стачито. В безкутечності діти в якимколі віку потребує především ласку, довіру, а печі. А про те, що родичі годні працює, самі немає енергії на діти. З дітьми є потреба годні млувіт, наслухати їх проблемам, а квалітні сполу травить час. Аби то всяк родичі могли ділати, самі мусі бути в емоційному здрові. К тому й сол потреба організація, ктере поскитує психологічну помоц, консультація, скупінове сеткані, тренінги, а психологічну ніяку едукацію.
9: Узавіра українська психотерапевтка Аліса Філчакова. Od snu stát se herečkou vede k práci na jevišti a před kamerou dlouhá cesta. Když má člověk hrát navíc v jazyce, který není jeho mateřský, je ta cesta ještě složitější. Jana Ševčenko nastoupila na hereckou školu v Praze s ruským přízvukem a řekla si, že se ho zbaví natolik, aby mohla hrát i české role. Podařilo se jí to. Dnes hraje v českých filmech i divadle a zkušenost, kterou si sama prošla, předává dál studentům ve svém autorském kurzu Čistě česky. První otázka Olgy Vasinkevič byla, jaké byly začátky její herecké cesty.
11: Stalo se to tak, že jsem vždycky od dětství chtěla být herečka. Vlastně od 12 už jsem hrála v divadle ve svém rodném městě Magnitogorsku. Pak jsem jela do Česka studovat. Vystudovala jsem animaci ve Zlíně a během svého studia jsem hrála hodně ve studentských

0: stejně jako ostatní mé kolegové z ročníku pracovala nad svojí výslovnosti, nad nějakými vady a krok za krokem prostě jsem k tomu přišla a samozřejmě pomohlo to, že jsme měli praxi v rádiu, pak jsem se dostala na TV Barrandov jako moderátorka. Tam jsem taky měla velký pokrok v češtině, protože jsem tam pracovala a byla to vždycky improvizace, takže musela jsem mluvit spatra a měla jsem kolem sebe různé lektory, ale sbírala jsem úplně takové malinké kousíčky informací během opravdu let. Asi jsem vytvořila svůj vlastní systém, kde je prostě vidět a slyšet, jaký je rozdíl mezi hláskami v češtině a v ruštině a pomohlo to nejen mně a pak i stovkám dalších lidí vlastně.
1: Vy děláte strašně dobrou věc pro všichni, kdo mluví s přízvukem a chce se ho zbavit. Mohla byste povyprávět o tomto kurzu?
0: Ano, já mám vlastní kurz výslovnosti, který se v ruštině jmenuje Čisto pa česky. V češtině to asi by bylo Čistě česky, kde zaměřuji se na to, abych pomohla cizincům, co mluví třeba ukrajinsky, rusky, bělorusky, pochopit českou výslovnost, zbavit se přízvuku, vyčistit nějaké chyby a tam den za dnem, krok za krokem opravdu pracujeme jenom na fonetice a výslovnosti a učím, jak vyslovovat hlásky, samohlásky, souhlásky, intonace, délky, přízvuky, všechno možné, z čeho se skládá vlastně ten náš přízvuk, který není jako aura kolem nás, ale opravdu je tam asi tak cca 30 témat, které se učíme, trénujeme a tak se toho přízvuku zbavujeme. Každý den máme hodiny zaměřené na různé části české výslovnosti. Například vysvětluji, že v ruštině je zvuk, řekneme šž, v češtině to je šž, nebo v ruštině to dítě, v češtině to děťa, nebo máme l a v češtině to je l. Jsou to různé zvuky a já učím prostě každý den, jak se zbavit toho přízvuku, jak se naučit správnému českému zvuku. Už máme 5 let ten kurz.
1: A můžete říct, že vám to opravdu, že jste se zbavila toho přízvuku, pomohlo vám v kariéře herečky?
0: Určitě, 100%. Na začátku jsem hrála ruské a ukrajinské role, pak jak třeba castingoví režiséři nebo agenti už mě poslouchali, už chápali, že nemám takový ten typický cizí přízvuk, tak už i mi i dále nabízeli české role, takže ta třeba role v ulici nebo v zoo a moje poslední, tak jsem hrála už češky, což je super, takže opravdu mě to rozšířilo v mém portfoliu, že můžu hrát nejenom cizinky, ale i češky. Normální role, taky v divadle samozřejmě jsem hrála v češtině. Řekla bych, že celkem ten jazyk nejenom mi něco dal v kariéře, ale třeba i v osobním životě. Kamarádi, nějaké jako partneři, prostě lidi, co jakoby se mnou denně mluví a samozřejmě jsou moc rádi za to, že mluvím dobře. Je to příjemnější i pro mé okolí, i třeba pro, nevím, doktorky a další lidi, co jsou kolem mě. Já bych řekla, že to je i péče nejenom o sebe, bych já se cítila dobře, ale i o své okolí, aby všem bylo jakoby hezky se mnou mluvit.
1: Jak vidíte svoje perspektivy v českém filmu a jak vůbec vidíte rozvoj svoje kariéry tady?
0: No samozřejmě, že bych doufala, že v Česku ještě je a bude hodně rolí třeba z období komunistického Česka, kde můžu zahrát i nějaké přímo například ruské Ukrajinky nebo teď z té války, co je teď, například něco nového vznikne, že můžu taky hrát. Možná opět něco klasického českého, a nebo taky tady je výhoda v Praze, že se točí hodně mezinárodních projektů, přímo z Ameriky nebo z dalších států Evropy, a tady v Česku se dá hrát i v angličtině, i v ruštině, i vlastně tím pádem se zapojovat do mezinárodních projektů, což je taky úplně báječná věc pro herce.
1: Vy jste tady dobře asimilována dneska už občanka. Potkáváte třeba dnes kvůli politické situaci, potkáváte se s nějakými nepříjemnými situacemi kvůli svému původu?
0: Řekla bych, že úplně nepříjemné ne, ale lidi jsou celkem zvědaví a třeba se rádi ptají na můj názor, na mé zkušenosti, na třeba naše rozdíly, například jaký je rozdíl v mentalitě u Čecha a u Rusa a tak dále. A řekla bych, že se Češi ode mě něčemu učí a možná takhle bourají své stereotypy a mají možnost se podívat na nějaké věci z jiného úhlu a rozšířit své představy třeba o různých národech. Takže úplně negativní zkušenosti nemám, možná opět díky tomu, že nemám až tak dramatický jako přízvuk, možná mám štěstí na své okolí. Mám jako hodně i pozitivních zkušeností. třeba i ve Zlíně, i v Praze, že lidi, učitelé šli hodně vstříc a možná i jsem měla nějaké výjimky jako cizinka oproti Čechům, dokonce jakoby v té pozitivní pro mě stránce.
1: Spolupracujete s Národním divadlem, už jste zmínila divadlo Stavovské a mohla byste povyprávět o této spolupráci?
0: Ano, já jsem poprvé hrála ve Stavovském divadle jako herečka. To bylo součástí Prague Shakespeare Company divadla v angličtině, vlastně mezinárodní prostě spolek. A pak jsem byla jako tlumočnice za prvé pro Ivana Vyrypajeva, režiséra, který teď žije v Polsku, a pak pro Dmitrija Krimova, který žije v Americe. Oba dva inscenovali hry v Národním divadle a tak jsem měla možnost tlumočit a zároveň spolupracovat s kolektivem herců a různých tvůrců, režisérů. A opravdu to byla vynikající zkušenost a jsem moc ráda, že jsem byla součástí představení Tří mušketýři a já, který ještě běží ve Stavovském divadle.
2: Říká herečka Jana Ševčenko.
3: Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
2: Kypr, křižovatka hudebních kultur. Takový název měl koncert, který v Praze poprvé představil středověké hudební poklady Kypru. V kostele svatého Václava na Zderaze ho uspořádal spolek Filokalia, a to u příležitosti kyperského předsednictví v Radě Evropské unie. Koncert měl výjimečnou dramaturgii a uvedl byzantské skladby z archivu kyperských klášterů a také české premiéry vícehlasých západních motet z významného kyperského rukopisu, známého jako Turínský kodex. Natáčela na něm Jana Šustová.
4: Koncert Kypr, křižovatka hudebních kultur, představil hudbu dvou církevních tradic, východní a západní, tedy hudbu pravoslavnou a katolickou, jak říká jeho organizátor Marios Christou.
5: Ta západní církev, která je známa jako katolická, má svoji tradici hudební, pochopitelně ty kořeny byly stejné. Ale potom ve středověku už to začalo v tom, dejme tomu, 12. století zhruba, samozřejmě přibližně, každá tradice slezská hudebního měla svoji cestu. Téma koncertu byl Kypr, křižovatka hudebních kultur. Takže na Kypru ve středověku jsme měli tyhle ty dvě tradice. Byla hlavně ta franská nadvláda, která přinesla tu hudební tradici západní, a v té době to byl gregoriánský chorál, který je jednohlasá hudba, ale taky ta středověká polyfonie, a v té době to bylo Ars Nova a Ars Subtilior hlavně, aspoň to, co obsahuje ten slavný kodex turínský. A na druhou stranu máme tu pravoslavnou hudbu a v té době a i do dneška na Kypru, ale ne na celém světě, ale na Kypru v Řecku, je takzvaná byzantská hudba, byzantský chorál, který je jednohlasá hudba. A právě na tom koncertě jsme měli příležitost slyšet ty dvě tradice v dialogu. Takhle vedle sebe.
4: Tyto dvě odlišné hudební tradice se ve středověku setkávaly v kyperských chrámech, někdy od sebe vzdálených jen několik desítek metrů.
5: Některé ty chrámy jsou si jako velmi blízko do dneška a taky máme i zprávy, že někdy dokonce to byl stejný klášter, stejný chrám, ale nesložili se spolu. Složili nejdříve, teď to pořadí správně asi neřeknu, ale že ty pravoslavní a potom ty katolici. Já jsem zrovna četl jeden prámen, který tohle to psalo. Takže někdy i v tom stejném chrámu.
4: Na koncertu zazněly i skladby z významného kyperského rukopisu, známého jako Turínský kodex.
5: Ten název je podle místa, kde je dneska dochovaný, ale ten Turínský kodex, ten rukopis, vznikl právě na Kypru. A je to velmi důležitý rukopis, je známý taky právě jako ten kyperský kodex. A jenom, že tyhle ty rukopisy, tyhle ty kodexy potom mají ten název podle toho, kde jsou dneska, kde se nachází dnes. Ten kodex obsahuje více než 300 skladeb. Je tam i duchovní hudba, i světská hudba, moteta, a jak jsem říkal, tam je ta tradice franská. Je tam gregoriánský chorál a Snovar Subtilior. Takže je to velmi, velmi důležitý prámen slezská muzikologie dneska.
4: Hudbu východního křesťanství na koncertě interpretoval vokální soubor Filokalia Ensemble, který založil Marios Christou v roce 2005.
5: My se zaměřujeme na pravoslavnou hudbu, hudbu východního křesťanství. Na začátku jsme zpívali víc tu slovanskou romantickou tradici, například Rachmaninová, a tak dále, a taky soudovou hudbu, ale teď se zaměřujeme spíše na byzantskou hudbu. To přijde o mnohem zajímavější, i v Čechách to nikdo nedělá. A jednak se snažíme i o autentickou interpretaci byzantské hudby, například právě s námi teď zpívá i Jorgos Dimitriou, který je vynikající psaltist, to je zpěvák byzantské hudby, a další jako Silva Morasten, taky zpívá takhle tím tradičním způsobem východního zpěvu. A zároveň zpíváme i současné úpravy byzantských a bosbyzantských skladeb.
4: Byzantský zpěv má své charakteristické rysy.
5: Jednak je to jednohlasá hudba. Samozřejmě západní gregoriánský chorál taky je jednohlasá hudba. Jsou tam společné rysy. A co není společného, je právě intonace. Je jiná intonace. Nemám rád slovo čtvrtóny, protože je to velmi symetrický. Jo? Je to čtvrt. A to není úplně tak, je to trochu jinak, ale to jsou mikrointervaly. To je jeden aspekt. Další aspekt té hudby je i ta technika zpěvu, která má jako výsledek jinou barvu zvuku. Tak je velmi důležité. A potom jsou ty ornamenty, to jsou specifické ornamenty. Notace je pořád pneumatická, to znamená, že nepoužíváme tu současnou západní notaci, ale takzvané neumy. A taky ta hudba je modální, ale už se dostáváme do asi trochu těžších otázek hudební teorie.
4: Pro české zpěváky, kteří nevyrůstali obklopeni východní hudbou, je interpretace byzantské hudby velmi obtížná.
5: Proto právě tu autentickou interpretaci dělá Jorgos Dimitriou nebo někdy já. A jediná zpěvačka, která se s tím zabývá vážně, je ta Silva Morasten, ale jinak ten sbor Filokalie, oni zpívají ty úpravy, protože právě je to velmi těžké, nebo člověk potřebuje několik let intenzivní studium, aby mohl zpívat takhle tímto tradičním způsobem.
4: Zmíněný kyperský řek Jorgos Dimitriou vysvětluje, v čem spočívá jeho práce psaltise, neboli žalmisty, což je zpěvák byzantské hudby.
6: Je to velké privilegium a jsem opravdu šťastný, že mám tuto příležitost zpívat téměř celý týden. Teď jsem zpěvákem a sbormistrem v řeckém pravoslavném chrámu ve Vídni. Zajímavé na byzantské církevní hudbě je, že bohoslužba je většinou velmi dlouhá, například 3 hodiny. Dá se říct, že je to něco jako druhá práce. Týdně se tomu věnuji minimálně 10 hodin, ale jsem velmi rád, že mám tuto možnost.
4: Jorgos Dimitriou už v Česku koncertoval několikrát.
6: Myslím, že je to 5. nebo 6. koncert, který mám v Česku. Pokaždé jsem od úplného začátku nadšený, protože vnímám velkou pozornost a zájem českého publika o byzantskou hudbu. Musím poděkovat Mariosovi Kristu za ten nápad a za to, že mě pozval. Máme teď 5. nebo 6. koncert díky zájmu Čechů, díky velké práci, kterou dělá Marios, a jsem moc šťastný, že tady mohu vidět takový zájem.
4: Účastníky koncertu pozdravila i kyperská velvyslankyně Aliki Paschaly.
7: Myslím, že dramaturgie koncertu odráží postavení Kypru jako mostu mezi kulturami, a to jak v rámci Evropské unie, tak i ve světě obecně. Dialog mezi západní a byzantskou hudbou symbolizuje toto společné soužití a interakci. Koncert to krásně ukázal, jasně zprostředkoval toto poselství, dojal publikum a zdůraznil kulturní identitu Kypru i jeho mezikulturní roli.
2: Uzavírá kyperská velvyslankyně Aliki Paschaly. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančalová, Olga Vasinkevič, Jana Šustová a Tatiana Čabáková, která vás od mikrofonu zdraví a přeje příjemný poslech Českého rozhlasu Plus.
3: Osobnosti světové literatury míří do Prahy a Český rozhlas Plus bude u toho. Na veletrhu Svět knihy si můžete v sobotu 16. května v pavilonu D na Pražském výstavišti poslechnout natáčení Interview Plus se slavným americkým historikem Timothy Snyderem. Své názory prozradí také kontroverzní alžírský spisovatel Boulem Sansal, který se dostal do vězení kvůli svým geopolitickým názorům. A představíme také sérii Kat K.H. Frank, ve které zazní unikátní archivní záznamy ze soudní síně. Český rozhlas Plus se na vás těší na veletrhu Svět knihy v sobotu 16. května odpoledne.
2: 15 hodin 30 minut. Jsou tu zprávy a Kateřina Causidisová.
8: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky na Liberecku lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Nesouhlasí s tím, jak církev s ostatky patronky zacházela. Řekl to jeho obhájce Vít Pavko. Muž vzal vzácnou relikvii v úterý a zalil ji do betonu s cílem ji pohřbít. Hrozí mu až 8 let vězení. Soud dnes podezřelého neposlal do vazby, je stíhán na svobodě. Policie při bezpečnostní akci Jupiter v Praze zjistila skoro 150 přestupků. Informovala o tom na svém webu. Zároveň rozdala pokuty zdá 164 tisíce korun. Policisté vypátrali taky 14 lidí v celostátním pátrání, 7 řidičů pod vlivem alkoholu a 6 řidičů pod vlivem drog. Celní správa při kontrole jedné z pražských tržnic zabavila možné padělky a masné výrobky neznámého původu. Kvůli tradiční pouti v Podštejně v údolí Divoké Orlice na Rychnovsku posiluje Královéhradecký kraj na celý víkend autobusovou dopravu. Mimořádné linky jezdí mezi Rychnovem nad Kněžnou, Vamberkem a Podštejnem. Každoročně pouť navštíví několik tisíc lidí. Sport. Hokejovou reprezentaci čeká druhé utkání na světovém šampionátu. Po výhře nad Dánskem se utká od 20 hodin a 20 minut se Slovinskem. Stanice Radiožurnál i Radiožurnál Sport nabídnou duel v přímém přenosu. Fotbalistky Slávie hostí v pražském derby Spartianky, kterým stačí bod k zisku ligového titulu. Je u toho reportér František Typovský.
9: V 76. minutě vede Sparta na trávníku Slávie 2-0 z Prahy. František Typovský, Radiožurnál.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Neprůjezdná D11 za Hradcem a nehoda na D55 u Otrokovic. Na dálnici D11 za Hradcem Králové ve směru na Prahu pozor za sjezdem na Nechanice do Břenice. Na 75. kilometru se dojíždí do stojící kolony. Na kilometru 73,5 byl po dřívější nehodě zabraný jenom odstavný pruh. Kvůli dokumentaci ale policie provoz dočasně úplně zastavila. Nemělo by to být na dlouho. Na dálnici D55 z Veselí nad Moravou na Přerov u Otrokovic se bouralo za nájezdem od Zlína na kilometru 31 dvě auta, zabraný pravý pruh zpomaluje se bez kolony, ale dočasně je zavřený nájezd ze silnice 49 směrem ze Zlína na D55 směr Přerov. Hasiči tam uklízejí vyteklé provozní kapaliny, musí se od Zlína do Otrokovic až z města od nadjezdu na dálnici. Na D1 z Brna na Prahu za Jihlavou počítejte s kolonou ze 107. kilometru, v ní na 105. a pultem stojí vpravo ve stoupacím pruhu porouchaný autobus a celé se to sune 10 až 15 minut do omezení na 105. kilometru. A ještě šestka z Prahy na Karlovy Vary, stále kolona před omezením v Petrohradu od Bílence kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na západě místy jinde jen ojediněle s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru až polojasno. Na východě s deštěm i trvalejším. Nejvyšší teploty od 13 do 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 10. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Jedenáctý prosinec roku 2022. Orduna, Baskicko. Předmět číslo 32. Lebka. Nebo aspoň její zbytek. Nožíkem a lopatkou nejde od mazlavé hlíny odlepit. Drolí se. Spodní čelist úplně odpadne. V rukavicích ji archeologové vkládají do igelitového pytlíku. Mezi nepopsanými hroby dřepí všichni na kolenou. Pátrají tu po mrtvých, na které se mělo zapomenout. V jednu chvíli se žena v takové zelenkavé zimní bundě sklání k zemi a pokládá na ní rudou růži. Jako vzpomínku na ty, které v místním žaláři na začátku 40. let zabil bestiální režim španělského kata. Franciska Franka. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Generál Francisco Franco, vůdce Španělska, Caudillo de España. Je o něm další epizoda naší speciální série Kati o krutých diktátorech s krví na rukou. A zase jsem si pozval Jaroslava Bílka, politologa se specializací na autoritářské režimy z Univerzity Karlovy. Dnes je sobota, 16. května. Dobrý den, vítejte už po páté tady u nás ve studiu Vinohradské 12 u série Kati.
13: Dobrý den.
12: Španělsko stále pohřešuje přes 100 000 lidí, kteří se stali obětí frankistického režimu. Ta lokalita v Baskicku, o které jsem mluvil na začátku v tom krátkém příběhu, ta rozhodně není jediná, kde se po těch ostatcích těchto lidí pátrá. Daří se je postupně, tak jak roky plynou, identifikovat? I po těch desítkách let?
13: No tak daří se to pomalu a nejistě a stále to není hotové. Já bych tady na úvod této epizody chtěl říct, že vlastně my se tady stkáme po páté, ale tak trošku to vypadá, že jsme si dramaturgicky nechali ty nejhorší katy na ty pozdní díly, takže s každým dalším dílem přibývá ten počet těch obětí a ty zločiny jsou strašnější a strašnější a v tomto duchu budeme pokračovat i dnes.
12: To říkáte potom, co jsme probrali i videu, třeba například v těch minulých dílech.
13: No ale Franco je zase ještě o level dál.
12: Co se s těmi lidmi stalo? S těmi, po kterých se teď pátrá? Proč přišli o život? Proč je neměl Franco rád?
13: Tak považovali je za nebezpečí a nebo nějak zemřeli v té občanské válce a nebo později. Občanské války bývají hodně kruté, protože se vlastně lidé na sebe vylívají hodně zlosti, frustrace a tak dále. A ta občanská válka ve Španělsku byla extrémně krutým konfliktem, ve kterém umřelo několik set tisíc lidí. Je to podobný příběh, jsme řešili, polarizovaná společnost, spory mezi konzervativní pravicí, nějakou širší levicí, které dopadly takhle. Tam je ještě strašně důležité, když to srovnáme s těmi předchozími vojáky, co vládli, jak byl třeba ten Pinochet nebo ten Videla, byť ta Franco je všechny předchází, vlastně on je takový jeden z prototypů tohoto způsobu, tak tam jde o to, že vlastně oni provedli převrat, ten byl úspěšný. Franco a to jeho okolí zkusilo provést převrat, on nevyšel a byla z toho vleklá občanská válka. Což jako zvětšuje asi to násilí a to množství obětí.
12: Řada těch obětí právě z té španělské občanské války, která předchází období diktátorů v Latinské Americe, o kterých jsme už mluvili v minulých dílech, tak řada z těch obětí byla pohřbena v údolí padlých. Taky tam byl pohřben sám Franco v mauzoleu, ale v tuto chvíli tam jeho ostatky nejsou. Oni byli přemístěné. Z jakého důvodu?
13: Oni je přemístili někam, myslím, že teďka v hrobu s tou svou manželkou. No. Obecně tady to je téma na mnoho hodin, kdybychom chtěli, ale podstatné asi je zmínit, že na konci toho frankistického režimu došlo k nějakému přechodu k demokracii a plošné amnestii pro to zlo, které se páchalo během té občanské války a po ní. No a v rámci nějakého toho vypořádávání se ale postupně snažili někteří politici ve Španělsku i veřejnost přeci jenom ty věci nějak jako revidovat a řešit. A jeden z těch kroků bylo to, že přemístili právě to tělo Franka, anebo teďka, do teďka vykopávají ty ostatky, protože se snaží jakoby nějak dostat aspoň trochu jako spravedlnosti a dělat to jinak.
12: Franco, to byl od počátku vojevůdce, člověk, který chtěl občanskou válku, který chtěl vládnout a bavíme se tady skutečně o době, kdy on se narodil, to je přelom
13: 1890 nebo nějak
12: 19. století. Je to už docela dávno, tak.
13: On původně prý chtěl být námořník, ale nevzali ho na námořní vojenskou akademii, tak šel tady k pěchotě. My jsme tady už několikrát tak trošku jako různě komentovali, že jak už třeba ten Videla nebo Pinochet, že oni za sebou neměli žádnou spektakulární kariéru až do momentu o převratu. Franco je jiný případ, protože on díky svému hrdinství ve válce v Maroku byl nejmladším generálem ve španělské armádě, takže on rozhodně nějaký ten merit jako tady z toho hlediska měl a byl to voják každým coulem. Zároveň byl taky extrémně věřící člověk, na což asi měla vliv jeho manželka, a byl také velmi konzervativní člověk.
14: Tady se opět opakuje ta linka z té Latinské Ameriky, ne?
13: Tak ona se ta linka prolíná i z druhé strany. Zase tu máme na jedné straně nějakou tu konzervativní pobožnou pravici a na straně druhé tu reformistickou levici, která se snaží nějak změnit ty poměry.
14: Nebyl prý moc charismatický. V mládí ho šikanovali. Tak
13: jestli
14: si to
13: ho
14: potom
13: šikanovali,
14: kompenzoval.
13: Jsem nedohledal, ale rozhodně za velmi charismatické prý neplatil, ani za velké řečníky. Dokonce jako prý to jednání s ním bylo složité, na což později upil Hitler. A já myslím, že to zase se nějak opakuje, že ti vojáci nebyli vesměs extra charismatičtí, byli to tvrdí muži, kteří chtěli pozádek vzát a zachovat ten systém, ale nebyly to králové balkónů, jako třeba byli to Mussolini.
14: A on nabýval té moci právě někdy už v těch 30. letech, v době, kdy v centrální Evropě začal hrozit Hitler?
13: No, udělal ten převrat v době, kdy už u moci byl Mussolini a Hitler. Tady je dobré zmínit, my to dneska zapomínáme, ale v těch 30. letech v vážném období ten role model tady toho typu nějakého pravicového diktátora byl Benito Mussolini. Hitler teprve začínal a nikdo nevěděl, jak dopadne historie. Takže pochopitelně ty myšlenky toho Mussoliniho a podobně hodně rezonovaly. Také když potom se jim nepovedl ten převrat, začala ta občanská válka, tak on scháněl podporu a jako první se obrátil na Benita Mussoliniho, který mu ji poskytl, a potom i na Adolfa Hitlera, který taktéž. A on vlastně díky jejich materiální a pak i vojenské pomoci, protože tam posílali ty dobrovolníky, tak dokázal vlastně vyhrát tu občanskou válku, protože ono na počátku ten konflikt byl velmi spletitý v tom, že vlastně obě ty strany měli přibližně stejnou podporu, přibližně stejnou část armády na své straně a podobně. Ty síly byly hodně vyrovnané a zase těm republikánům začal pomáhat Sovětský svaz. Takže i v tomhle to vlastně byla taková jako do jisté míry předobraz druhé světové války, kde si ty velmoci třeba testovali zbraně nové, jestli budou fungovat, nebudou, a taktiky a tak dále.
14: Jak moc krvavý konflikt to tehdy v Evropě byl? Protože jeden z mých nejoblíbenějších obrazů, to je Guernica od Pabla Picassa, ta ukazuje bombardování stejnojmenného městečka v Baskicku Hitlerovou Luftwaffe právě v době, kdy už si Franco jako zažádal o pomoc. Je v tom vidět hodně moc velké utrpení těch lidí. Znovu se vrátím k tomu, kolik krve tehdy Franco měl na rukách.
13: No, já si myslím, že to je dokonce první historický příklad kobercového bombardování. Kde tam vlastně ta německá legie Kondor zkoušela ty taktiky, které pak uplatňovala po Evropě.
14: V Guernice.
13: Že to se zkoušeli. Tak oni tam poslali ty letadla piloty a zkoušeli, co se můžou dělat, co ne.
14: To městečko bylo totálně
13: udává se, několik set tisíc lidí tam zemřelo.
14: Ve španělské občanské válce, kterou vyhrál Franco v roce 39.
13: Tam jde o to, že oni pak obě ty strany páchali hodně vyhrocených zločinů proti lidskosti. Najdeme na to mnoho analogií v literatuře, ve filmech třeba, jestli pamatujete, je třeba zabít Sekala, tak tam ten hlavní záporák má trauma z té občanské války ze Španělska mimo jiné a podobně. Bylo to velmi důležitý konflikt a navíc byl to konflikt, který byl mezinárodní i v tom, jestli do něj zapojovali i třeba dobrovolníci, i třeba z Československa. Takže tam ti lidé bojovali a zase byla to právě nějaká formativní zkušenost pro tu levici, že bojovala s fašismem a naopak. Tam spousta lidí, kteří se pak vyznamenali v tom druhoválečném konfliktu nebo později, získávala své ostruhy a zkušenosti.
14: Za druhé světové války ale Španělsko se cítilo být neutrální, nebo tak to aspoň Franco vyhlašoval, ne?
13: No, samozřejmě, to byla velké zklamání pro Hitlera i Mussoliniho, protože oni ho podporovali v té občanské válce i s viděnou toho, že on pak podpoří je v nějakém konfliktu, třeba jako protiváha Francie či Británie. Mělo by to nějaký efekt. Bohužel Franco pro ně bohužel správně usoudil, že by na tom Španělsko tratilo na tom konfliktu a nemělo by to příliš cenu. Ono je potřeba zmínit, že to mělo racionální základ v tom, že Španělsko bylo po té válce velmi zpustošené. A ta armáda by potřebovala třeba spoustu pohonných hmot a vybavení, kterého, jak víme, tak neměl Hitler a Mussolini ani pro vlastní armádu. A zároveň oni ty lidé kolem Franka a Franco sám chtěli Španělsko, které bude konzervativní, ideálně soběstačné a tak trošku jako izolované, starat se o sebe samo, takže o to velké zapojení neměli zájem. Samozřejmě oni třeba, myslím, že vojenské základny ve Španělsku využívala osa během války a stejně tak s Ruskem bojovala dobrovolnická španělská modrá divize, ale k velkému zapojení nedošlo a vlastně zpětně se ukazuje, že to bylo dobré Frankovo rozhodnutí, protože díky tomu ten režim přežil.
14: Do toho tam teda ještě vstupovala ta boží moc, kterou on cítil a cítil se tím božím bojovníkem a vůdcem z boží milosti, jak si tak říkal.
13: Jo, a dělal to pro Španělsko a jenom pro lidi a to je vždycky taková ta čerta těch vojenských diktátorů, že oni to nikdy nedělají pro sebe, vždycky jim jde o stát a o lid a o historii, pro historie nebo Bůh je vyvolila. To jsou ohraný písničky, já bych
14: nevidíte tam nějakou paralelu třeba se slovenským klerofašistickým státem té doby?
13: Možné to je, ale já myslím, že už se dostáváme trošku do jiných témat a tam bych nerad zabředával.
15: Un estado totalitario harmonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país.
14: Franco vyhlásil totalitní stát.
15: La semilla de nuestro patriotismo regada con la sangre de tantas mártires hará fecunda la cosecha.
14: Jaká ta totalita byla ve Španělsku v té době?
13: No to je právě dobrá otázka, protože když Franco začal vládnout, nebo skončila druhá světová válka, tak ta první generace teoretiků nějaké nedemokratické vlády, jako byla třeba Hannah Arendt nebo Friedrich a Brzezinský, tak oni znali vlastně dva modely, demokracie nebo totalitu. Tak pochopitelně, když ten Franco měl ty vazby na toho Hitlera a Mussoliniho a měl tam ty falangisty a podobně, tak ho přizadili do tohoto spektra. Ale postupem se ukazovalo, že to jako nevystihuje přesně podstatu toho režimu a v 70. letech vlivný americký politolog španělského původu Juan Linz přišel se svou přelomovou prací, ve které definoval vedle totalitního a demokratického režimu ještě režim autoritářský a to podle něj splňovalo přesně to tehdejší Španělsko a ten jeho argument byl, že v totalitním režimu máte nějakou ideologii, která je jasná, zřetelná a ti lidé ji musí dodržovat. A máte mobilizovanou veřejnost. Když to tomu autoritářskému režimu, on může mít nějakou zelenou knihu nebo nějaké ideologické poučky a brožurky světonázor, to se nevylučuje. Ale podstatné je, jak moc to ten režim vymáhá a jak moc vyžaduje, abyste na tom participovali. A právě v tom autoritářství většinou ta veřejnost je depolitizovaná a podstatné je, že vy vlastně chápete tu, že někdo jiný má tu autoritu a jste jí podřízený. Ale nemusíte aktivně něco dělat. Možná to ještě lépe popsala vlastně Hannah Arendt, která v tom svém vymezení totalitarismu považuje za důležité, že ten stát má nějakou myšlenku přerodu člověka v nějakého nového člověka a aktivně vám jí cpe a vy se jí musíte podřídit. Franco se nesnažil změnit lidi, udělat z nějaké nové Španěly, kterými ještě nebyli, nebo něco jako extra měnit. On chtěl zachovat to, co bylo před tou druhou republikou a my tradiční konzervativní Španělsko s láskou k Bohu, ke koridě, k nějakým tancům, který se mu líbili, k nějaké verze španělského jazyka a tak dále.
14: Jak tvrdě, nebo úzce držel pod krkem ale ty Španěly? Třeba ti jeho falangisté, to byli jako kdyby Mussoliniho černokošiláci?
13: V jádru ano, ta falanga vznikla ve 30. letech, založil to, myslím, syn Primo de Rivery, což byl španělský diktátor, který vládl do roku 30. A měla to být analogie na ty, dejme tomu, černé košile Mussoliniho, že jo, tak Italové měli fasces, Španělé měli falangu, pořád je to nějaké pevné sepnutí nějakých lidí, prutů někoho, prostě ty pevná sepnutí, ty fašisty jako fascinovala. No a
14: odkazy na starý Řím a Řecko.
13: Na starý Řím, Řecko, taková tam mekaté civilizace, že jo, jasně.
14: Ozvěny antiky.
13: No, ale on se s těmi falangisty pochopitelně spojil, protože bojovali s těmi republikány. Ale třeba než toho syna Primo de Rivery zastřelili ti republikáni, tak on nebyl úplně pro to spojení, protože mu Franco a ti lidé kolem něj přišli moc zpátečničtí. Že právě nebyli z jeho pohledu dost revoluční. A samozřejmě ta první generace falangistů byla jako relativně revoluční, ale postupně se z toho stala taková byrokratická organizace odborových technokratů a v podstatě byla to úplně jiná organizace potom za Franka někde v pozdní fázi toho režimu než v těch 30. letech, když to jako zakládali.
14: Takže to nebylo kladivo na odboj? Španělský, jestli tam existoval?
13: Pak španělský odboj tam byl v 60. letech, ještě v 50. letech, prostě v 60. letech byly občas nějaké levicové bojůvky, taky tam hlavně byla ETA, jako basketská teroristická organizace, která dokonce
14: separatistická
13: měla několik úspěchů. Zabila nějakého admirála, o kterém se uvažovalo, že by byl následník Franka, a dokonce předtím se jí povedla taková hodně manifestační věc. Oni udělali teroristický útok na vlak, který vezl ty frankistické veterány z občanské války na nějakou slavici nebo z ní, jako, což vlastně z hlediska nějakého symbolického boje vlastně jako dává smysl. No, takže nějaká ohniska odboje tam byla, ale nebyla velká a rozhodně ten režim byl velmi silný. Já jsem dokonce našel srovnání, že bezprostředně po té válce, když Franco nastoupil, tak on zpočátku vládu pomocí dekretů, než zavedl nějaký parlament a tady ty věci a vládu, a že podle některých měl v rukou více moci než Stalin nebo Hitler v píku své moci. Ale potom samozřejmě on se snažil nějak, aby to vypadalo podle ústavy a aby to nějak plnilo nějakou roli, ale vlastně až do konce toho režimu on byl ten hlavní. A...
14: Chápu, a zároveň jste mě přivedl na zajímavou myšlenku, totiž to Baskicko, a my jsme začali i tím Baskickem, tím příběhem, to nebyl jediný národ, který ho štval, on neměl rád třeba ani Katalánce a vůbec bojoval proti všemu nešpanělskému.
13: On byl purista, on dokonce chtěl unifikovat španělštinu, že byla jedna verze v celé zemi a tak dále, že jo. Nějaký tance mu vadili, nějaký ne. Jeho manžel zase hrozně bojovala proti projevům sexuality v kultuře a umění ve Španělsku.
14: Řekněte, jak Franco přišel o moc?
13: Umřel. Franco v klidu umřel ve svém úřadu. On řekl před svou smrtí, že po jeho smrti se zpátky restauruje monarchie. To se stalo a pozdější panovník chtěl tedy, aby se vrátila demokracie, což se velmi složitým manévrem povedlo, jen mezi tím byl ještě jeden nepovedený vojenský převrat, kdy se nějaký ti radikální frankisté v tom jakoby parlamentu měli přezdívku, že jsou sdružení Bunker, což mělo odkazovat k tomu, jak jsou vlastně tvrdí a semknutí, snažili o vojenský převrat, který selhal. Což je možná vlastně zajímavé, že vidíme, že Franco se dostal k moci po nepovedeném převratu, z kterého vznikla občanská válka, a vlastně od moci frankisté odchází zase po nepovedeném převratu, kdy se ukázalo, že ta část armády, která zkusila ten převrat, je extrémně malá a zároveň nemá podporu veřejnosti a nemá podporu krále.
14: Všechny ty oběti, které on má na svědomí, tak to byly právě ti republikáni z té občanské války a potom ty národy, které on neměl rád? To znamená Katalánci, Baskové a republikáni, statisíce těchto lidí.
13: Ano, ale u té občanské války se dneska řeší i ty oběti na druhé straně, protože třeba během té občanské války už pak jako si vypalovali vesnice a věci navzájem a bylo to opravdu velmi jako kruté a hnusné. Ale
14: a to je
13: ano.
14: Taky důvod, proč teď nacházíme po Španělsku jako celou řadu těch neoznačených hrobů, které teď po těch 40 let lidé znovu se snaží otevřít a najít a identifikovat.
13: Ano, ale zase je třeba říci, že když Franco nechal stavět ten památník, kde pak byl pohřben, to údolí, tak tam oni už tehdy Franka začali pohřbívat lidi jako z obou stran, jako mrtví. O nějaké to smíření se asi v čase snažili různě všichni, samozřejmě nebylo nějak zásadní a doteďka se v tom Španělsku vlastně vede debata, jestli jako bylo třeba správně přemístit ty Frankovy ostatky. Myslím, že představitel té strany Vox, hlavní tehdy jako té pravicové, že když vyhrají volby, tak je přemístí zpátky. Zároveň část veřejnosti má nějakou nostalgii k tomu režimu, že byl dobrý. On se Frankovi povedla neoddiskutovatelně jedna věc, která tu ještě nepadla. V 60. letech za něj proběhl bezprecedentní ekonomický vzestup Španělska, což se mu přičítá jako k dobru, protože on vlastně tím, jak nebyl fašista a neměl nějakou velkou ideologii, tak on se obklopoval hodně technokraty a ty jeho vlády byly takové korporativisticko-technokratické a vlastně se jim podařilo v těch 60. letech způsobit hospodářský růst Španělska, který nejde odiskutovat.
14: No podle Centra sociologického výzkumu ve Španělsku víc než pětina Španělů a Španělek si myslí, nebo cítí určitou nostalgii právě po té době, možná i z tohoto důvodu, že se teda Španělsku ekonomicky dařilo přes všechnu tu bídu lidí,
13: to,
14: kteří byli perzekovaní.
13: Je to jako jedno vysvětlení, zároveň, když se podíváte na čísla z České republiky, kolik lidí teskní po minulém režimu, tak ty čísla jsou podobná, prostě tady ty společenské jevy, které diskutujeme, tak my můžeme se shodnout asi na nějaké vědecké úrovni, odborné, ale na úrovni veřejnosti, jejich pocitů, zážitků, zkušeností, to bude vždycky rozdělovat do nějaké míry tu společnost a pochopitelně v každém i tom sebekrutějším režimu jsou lidé, kteří z něj profitují, kteří ho považují za správný a kterým se po něm třeba stýská.
14: Do jaké míry Franco promlouvá do současnosti Španělska? On už totiž promluvil v době ještě předtím, než umřel, protože si vlastně našel svého nástupce. Chodívali spolu na golf tady s Juanem Carlosem I., ten se potom stal pokračovatelem.
13: V tom se vlastně zmýlil svým způsobem, stejně jako se v něm zmýlili ty poslední frankisté, protože oni vlastně svrhávali vládu, zajeli premiéra, ale šli za králem, že teda když jmenuje novou vládu, bude to dobrý a král se mu jako odmít bavit. Takže tady z toho hlediska vlastně je trošku asi zklamal všechny, ale jinak právě pro tady ty kroky, jakože třeba řekl, že po jeho smrti se vrátí král a podobně, tak vlastně je na něj často nahlíženo trošku lépe, než by asi mělo tváří tvář s těm mrtvým obětem, protože to je opravdu taková velmi zvláštní epocha dějin a velmi zvláštní diktatura, která probíhala jen za Franka, on na konci svého života už jasně stanovil, jak vlastně má skončit, nebo co se má jako změnit, co často vidíme, jak ti diktátoři chtějí třeba po smrti vládli jejich syn, nebo aspoň ta strana, ideologie, něco. A ten Franco na to šel vlastně úplně jinak.
14: No ale tak třeba Frankově dceři byl udělen titul vévodkyně a pak se udělala tlustá čára za tou jeho érou. Byla tam i amnestie, ne? Amnestijní zákon.
13: Byla velká amnestie v roce 77.
14: Vyrovnalo se Španělsko teda s frankismem, nebo ne?
13: No, moc ne, protože potom vlastně po roce 2020 přijali ten zákon o tom, že jsme tu demokracii a více jako řešit ty oběti a připomínat si ty oběti a odškodňovat je a najít je. A samozřejmě to se jako měnilo, tam třeba za Franka oni udělili několik desítek šlechtických titulů. Tak ty pak zase zrušili pro ty restaurace a podobně. Ale já už jsem to tady říkal, když jsme řešili, myslím, toho Pinocheta. My jsme zvyklí, že ty diktatury končí podobně jako v tom Československu, že prostě ty komunisti vlastně zdrhli od moci po nějakých jednáních. Ale většinou to je daleko komplikovanější proces. V tom Španělsku byl extrémně komplikovaný, vlastně trval několik let, ať tam byly zapojeny ty různé odborové svazy, armáda, frankisti, karlisti, spousta frakcí. Tak vlastně byl velmi složitý a zase tady z toho hlediska ho lze nazírat jako úspěšný, protože se jim podařilo opravdu ve Španělsku vybudovat funkční demokracii, která tam je do dneška. Byť ten panovník tam stále má nějakou ceremoniální roli, ale tu tam má právě i proto, jak se zachoval ten Juan Carlos, když docházelo k té tranzici, třeba že nevyslechl tu armádu, chtěl demokratizovat a podobně. A vlastně díky tomu ta stát jako dneska rozhodně je z hlediska nějakých lidských práv a demokracie ve velmi dobré kondici.
14: Vyhledávají Frankův hrob nějací jeho uctívači do dnešních dní?
13: Tak určitě, on na ty pravici má asi nějaký zastánce a já myslím, že tady každoročně chodí lidi k hrobu Klementa Gottwalda a podobných lidí, tak asi budou chodit k Frankovi, že jo? Tomu se asi nedá zabránit.
14: Dobrá, tak jo, tak moc díky, že jsme probrali generála, diktátora Franka. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska mluvili o generálu Frankovi, což znamená, že máme za sebou další epizodu z naší speciální série Kati. Opět u toho byl politolog Jaroslav Bílek a já tradičně shrnuju, že Franco vládl Španělsku od roku 1939 do roku 1975. Připomínám, že na celou sérii dohlíží editorka Katka Pospíšilová a rešeršistka Tea Veseláková, skvělý sound design dala dohromady Damiana Smetanová a tuhle tu epizodu tu zvukově smíchal a vyladil Krištof Cejp. Další Kat zase za týden. Naslyšenou příště.
16: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
17: Kontakt rozhlasu s posluchači jde od samého začátku ruku v ruce s technickým vývojem.
18: Takže otvírám si aplikace.
19: Ano, když lidé napíšou zprávu, tak se odpovědi dočkají.
17: Říká editor sociálních sítí Marian Vojtek.
20: Nejprve dopisy a korespondenční lístky, pak telefon a dnes hlavně internet a sociální sítě. Kontakt posluchačů s rozhlasem a rozhlasu s posluchači nikdy nebyl jednodušší. Pokračuje mediální analytik Filip Rožánek.
21: Jsme svědky celkové proměny komunikace, kdy je zjevné, že posluchači třeba, když chtějí něco napsat, tak zvolí tu nejjednodušší cestu e-mail, SMSku a nebo třeba komentář na sociálních sítích.
17: Svého času byl tím zásadním prostředníkem telefon. V 60. letech se volalo třeba do oblíbeného pořadu Mikroforum. Po revoluci posluchači a posluchačky zase živě diskutovali třeba v publicistickém radioforu.
22: Ano, dobré odpoledne.
23: Haló?
22: Ano, slyšíme vás.
23: Paní Kantorkové bych chtěla říct,
0: že ta její kniha, která byla zfilmovaná o té krásné přítelkyni, se mně vůbec nelíbí.
20: Takzvané kontaktní škoda, pořady jsou ale populární i dnes v době internetu, a to hlavně v rozhlasových regionech.
1: Kolegovi, který bude mít také zítra narozeniny, popřál bych ním všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví.
21: Čeští posluchači typicky poslouchají rozhlas léta a jsou věrní jedné stanice.
20: Jde tedy o vztah, který je podle mediálního analytika Filipa Ružánka intimní.
21: Ale na druhou stranu rozhlas je pořád vnímaný ve velké části populace jako to médium, o které se dvakrát v historii bojovalo.
17: Jak si rozhlas vytvářel během uplynulého století vztah se svými posluchači a jak fungovala rozhlasová univerzita? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
20: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
16: Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
5: Ke každému kukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden dva metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
16: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu.
23: Radiožurnál je 16 hodin. Jsou tu zprávy.
8: Obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Libanon a Izrael se dohodli na prodloužení příměří o další měsíc a půl. Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa se Slovinskem. Po nehodě je uzavřený nájezd od Zlína na dálnici D55 u Otrokovic. A zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno a teploty do 18 stupňů.
10: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
8: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Informoval o tom obhájce obviněného Vít Pavko. Podle něj muž nesouhlasí s tím, jak církev s ostatky patronky zacházela.
24: Zejména tedy, že relativně nekřesťansky oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků a tak ona nemohla dojít skutečného pokoje, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě je dle jeho vlastních slov v podstatě nekonečná.
8: Podle policie muž zalil lebku do betonu a chtěli pohřbít. Za tomu hrozí až 8 let vězení. Stíhaný bude na svobodě. Pavko taky řekl, že obviněný písemně slíbil, že se vyvaruje páchání další trestné činnosti. Příměří mezi Libanonem a Izraelem bude trvat dalších 45 dnů. Ve Washingtonu se na tom dohodli zástupci obou znepřátelených zemí. Klid zbraní trvá už měsíc, není ale úplný. Na jihu Libanonu nadále svádí boje izraelští vojáci s ozbrojenci pro iránské organizace Hizballáh. Od začátku příměří v půlce dubna přišlo při přestřelkách a izraelských náletech o život 600 Libanonců.
25: Ve Washingtonu se k přímým jednáním poprvé sešli vojenští zástupci Libanonu a Izraele. Podle amerických diplomatů budou rozhovory pokračovat po dvou liniích, vojenské a politické. Jednání mají historický význam. Poprvé od vzniku Izraele v roce 1948 se obě strany baví napřímo o možnosti dospět k mírovému urovnání a vzájemnému uznání. Technicky jsou Libanon a Izrael celých 78 let ve válečném stavu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
8: Lidé dnes navštěvují budovy Českého rozhlasu ve všech regionech i na Pražských Vinohradech. Během neotevřených dveří si prohlížejí studia, setkávají se s moderátory a seznamují s prací redaktorů. Zjistit, jak vzniká vysílání Českobudějovického rozhlasu, přišla Alena Krejčí.
26: Těšila jsem se na to několik let a konečně se to podařilo. Taky se těším na besedu s panem Sasmanem. Platíme poplatky samozřejmě. Určitě je to důležité, aby byly ty vysílací studia a vůbec média samostatný a nezávislý na státu.
27: Sport. Národní tým se na hokejovém mistrovství světa utká od 20 hodin a 20 minut se Slovinskem. Zápas odvysílají stanice Radiožurnál a Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Ve fotbalové šancelize se může rozhodnout o sestupu ostravského Baníku. Slezané budou hostit Zlín a pro naději na udržení musí získat víc bodů než Dukla v souběžně hraném utkání v Teplicích. V předposledním kole nadstavbové skupiny o záchranu ještě nastoupí Slovácko proti Mladé Boleslavi a ve finále části o umístění Karviná proti Olomouci. Všechny souboje začnou v 17 hodin. Fotbalistky Sparty jsou po 5 letech mistryněmi nejvyšší ligy, na hřišti Slávistek zvítězili 2-0 a kolo před koncem soutěže mají jistotu titulu. A fotbalisté Hearts titul ve skotské lize nezískali a nepřerušili tak 41 let trvající dominanci týmu z Glasgow, tedy Celticu a Rangers. Mistrem je znovu Celtic, který v posledním kole vyhrál nad Hearts 3-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 za Jihlavou a uzavřená silnice 27 u Blšan. Na dálnici D1 z Brna na Prahu za Jihlavou čekejte kolonu ze 106. do omezení na 105. kilometru, teď je zdržení do 10 minut. D11 z Hradce Králové na Prahu za exitem 76 do Břenice už je na kilometru 73,5 volně průjezdná, zaměřování po nehodě skončilo, provoz obnovili, kolona se stačila už úplně rozjet. Na D55 u Otrokovic z Veselí směrem na Přerov uklízejí po nehodě na 31. kilometru je zabraný pravý pruh, jede se tam plynule, ale množství pohonných hmot vyteklo už v nájezdu na dálnici ze silnice 49 ve směru ze Zlína na Přerov. Nájezd je uzavřený a musí se přes město. Na tahu 35 z Turnova na Liberec pozor na kolonu na 29. kilometru u sjezdu na Jeřmanice. Za ním havaroval motorkář, narazil do svodidel, provoz byl chvíli úplně zastavený, teď se projíždí jedním pruhem. Na silnici 27 z Plzně na Žatec vážná nehoda osobního auta, zablšaný, letí tam vrtulník, provoz bude každou chvíli zastavený. A na silnici 6 z Prahy na Karlovy Vary vzniká kolona asi na 20 minut před omezením v Petrohradu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na západě místy jinde jen ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno a k večeru polojasno. Teploty většinou od 13 do 18 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Existuje mnoho publikací, které zpracovávají život a dílo Karla Kryla. Nedávno k ním přibyla nová. Nese název Jako anděl s polámanými křídly. Vydalo ji Centrum pro studium demokracie a kultury v roce 2025. Pavel Hošek se v knize pokouší nahlédnout za veřejný obraz Karla Kryla jako autora písní, které se staly symbolem odporu proti komunistickému režimu. Rozhodl se přiblížit jeho vnitřní svět, jeho duchovní krajinu. Proč a jak, o tom bude řeč v dnešním Ex Libris s Pavlem Hoškem a Jitkou Šlichcovou, která dnešní pořad připravila a knihu za vás přečetla. Uslyšíte v něm také ukázky tvorby samotného Karla Kryla. Jeho písně a postřehy z pořadu Krylogie, vysílaného na vlnách Rádia Svobodná Evropa mezi lety 1975 a 1989. Přejeme vám pěkný poslech.
2: Ex Libris.
6: Mnozí v něm viděli básníka s kytarou, zpívajícího barda, krále českého protest songu. Někteří ho považovali za jasnovidce, pro jiné to byl věčný rebel, vzpurný hochštapler a drzý klaun. Stoupenci i odpůrci u něj nalézali rysy prokletého básníka, samozvaného či naopak bohem povolaného proroka. Pro některé to byl apoštol v civilu, a anděl v lidské podobě, pro jiné permanentně nespokojený štváč a nadsti utrhač. Nebude úplně snadné za všemi těmi portréty, ikonami a karikaturami spatřit skutečného Karla Kryla.
7: Prosím.

0: tvář.
1: Prosím, nehažte kamení. Touto písní začínal každý pořad Krylogie na rádiu Svobodná Evropa. V těch slovech slyšíme cosi podstatného. Vzdor, zranitelnost, ironii i vědomí toho, že básník bývá často souzen i obdivován. A také první biblický obraz. Ve studiu vítám autora knihy, teologa a religionistu Pavla Hoška.
2: Dobrý den, srdečně zdravím.
1: Pavle, tvoje kniha nechce zopakovat známý příběh slavného písničkáře, pokouší se číst Kryla hlouběji. Jako autora jehož texty vyrůstají nejen z té politické zkušenosti, ale také z velmi silného mravního a duchovního napětí. Jak tě to napadlo a jakého Kryla si tedy vlastně objevil?
2: Já jsem v Krylových písňových textech vnímal to napětí, to chvění, to zvláštní opravdu jiskření mezi řádky v podstatě od kolébky. Moji rodiče zažili tu traumatickou událost invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 68 a téměř nad mojí tedy kolébkou zpívali ty smutné a drsně hořce pravdivé Krylovy písně a mně se to nějak vpíjelo do podvědomí, moje duše byla hnětena těmi Krylovými verši, ale zároveň mě samozřejmě jako mnohé jiné posluchače trochu mátl, trochu jsem mýval pocit, že tomu nerozumím, zvlášť když znovu a znovu zajížděl na takovou tu tajemnou rovinu, kašlu vám na fangle, já jsem chtěl kněze, nebo debatujíce o Bohu a hraní na vojáky. Co chvíli se prostě v těch Krylových verších najednou zatřpití jakési tajemství, které nás přesahuje a mě to provokovalo a nakonec jsem si teda řekl, že by možná stálo za to pokusit se tuhle duchovní krajinu Krylova vnitřního světa trochu probádat.
1: Tak si tedy nyní poslechneme, jak si své záměry vylíčil v úvodu k tvé knize ty sám.
3: Chystám se na základě dostupných pramenů zjistit a doložit, jakou roli hrála v Krylově tvorbě jeho víra. Jaká byla ta zvláštní filozofie, která se zrcadlí v jeho písních? Odkazů na Bibli je totiž v Krylově díle mnoho. Už dávno jsem zjistil, že zdaleka nejsem jediný, kdo si celé roky myslel, že Salome je exotické jméno záhadné tanečnice z písně Karla Kryla. Abych se mnohem později dozvěděl, že je to postava biblického příběhu, nad kterým Kryl v tom slavném songu přemýšlí.

0: Přijde mi nesmírně zajímavé zmapovat krajinu Krylova duchovního života, zjistit, co si myslel o Bohu, o světě, o člověku a o smyslu života před tváří věčnosti.
1: Noci už ubývá, císař se usmívá, pokojně mohu žít, všeho lze použít pro dobrý stát.
2: Ano, Salome, no opravdu nejsi jediný, kdo znal mnohem dříve tuhle píseň než tu samotnou biblickou postavu. A když ji použijeme jako příklad, koho nebo co tedy Salome zastupovala v té Krylově tvorbě, jak se ten biblický příběh Salome vztahoval k té československé realitě?
3: Kryl je v téhle práci s pozoruhodným biblickým příběhem naprosto typický také v tom, že s tím, co v Bibli nachází, pracuje velmi tvořivě. My se z Bible vůbec nedozvídáme, co se dělo v srdci nebo v mysli té nádherné princezny Salomé, ale Kryl nás vlastně pozve do jejího vnitřního světa, tedy do jejího velkého selhání, je třeba říct. Ona se prostě zaplete se zlem, ona přistoupí na to, že se stane součástí zločinu, a pak toho pozdě lituje. To je Krylova myšlenka, kterou to propojuje se žhavou současností, tedy druhé půlky 20. století, socialistické Československo, lidé, kteří se zapletou se zlem, kteří prostě přistoupí na to, že se stanou součástí něčeho ohavného, tak jako nádherná tanečnice Salomé. A pak, když toho začnou litovat, tak je příliš pozdě, protože tedy už přinesli na míse hlavu Jana Křtitele. To jest, už došlo k nevratným škodám, což je tedy problém zcela aktuální, který se týká Krylovy generace, a on ho takhle zajímavě promítne do toho prastarého biblického příběhu.
2: Konec konců aktuální možná i pro dnešní dobu. Karel Kryl proměnil ty svoje zkušenosti v jazyk, kterému rozumí i současná generace. Jaké ale ty jeho životní zkušenosti byly? Nechme o těch nejstarších vzpomínkách na cestu ke kytaře promlouvat samotného Kryla. Ukázka je z prvního dílu pořadu Krylogie vysílaného v rádiu Svobodná Evropa.
4: Sbíral jsem známky, později mince, historické do značné míry. Jinak řečeno, zabýval jsem se numismatikou, což každý z nás víceméně činí s oblibou dodnes. Při jedné z kamenových bitev jsem shledal, že kámen, který držím v ruce, je zajímavý a pěkný. I přišlo na řadu sbírání kamenků, šutrologie, jak říkával otec. Přes sbírání kaktusů dospěl jsem věku pubertálního a ve 14 nastoupil cestu sebevzdělávací. Stával jsem se keramikem v Bechyni a spolužáci hráli na kytary. Učil jsem se taky. Rok 59 konečně rok, v němž poprvé mi vlastnili kytaru a stejně poprvé v mém životě, dokonce co dar k vysvědčení. Mám pocit, že kdyby mi rodičové bývali byli tušili, co tenhle špás bude stát nervu, byli by mi snad raději bývali koupili sušenky nebo co.
2: Tak jsme slyšeli, jak se Karel Kryl dostal ke kytaře, ale o čem Karel tady nevypráví, co předcházelo, jaké zkušenosti předznamenaly tu jeho budoucí tvorbu a tu jeho budoucí dráhu?
3: Karel Kryl se narodil v roce 1944 v Kroměříži v rodině knihtiskaře, tedy Karla Kryla, jeho otce, nositele téhož jména, a také dědečka, rovněž Karla Kryla, který tu tiskárnu založil. A malý Karel tedy vyrůstal v prostředí velmi kulturním, vzhledem k tomu, že tiskaři Krylové byli velmi pečliví a v jejich tiskařské firmě přicházely na svět poklady české duchovní poezie, sbírky Jakuba Demla a Bohuslava Reinka, Jana Zahradníčka. Prostě a tohle byla dětská četba Karla Kryla. K tomu jeho dětství a mládí patří i krásné chvíle, třeba právě v té bechyňské střední škole, kde potkal řadu vynikajících osobností, a je to také klíčová doba jeho hudebních začátků. On sice úplně začínal u Moravské lidové písně, kterou maminka s oblibou zpívala a doma jí společně zpívali, to je první jeho hudební impuls, ale pak teda je to trampské písničkářství, se kterým se setkal úplně napřímo v té Bechyni na keramické střední škole, a jsou to trampské osady u Lužnice, kde vlastně se učí postupně jako samouk, tedy vybrnkávat a posléze brzy i také skládat první melodie. To znamená, tohle jsou ty formující zkušenosti té dětské a mládenecké.

0: Byly to dvě teplická období v jeho životě, první před vojnou a druhé po. Poslechněme si nyní ukázku z knihy Pavla Hoška, kde o teplickém období a jeho inspiracích mluví.
1: Důležitým a vlastně otřesným zážitkem teplického období, který natrvalo poznamenal Krylovu představivost, byl pohled na zející ruiny sakrálních staveb. Kryl si na výletech s přáteli se zájmem prohlížel zbytky rozbitých církevních památek a uměleckých děl křesťanské duchovní kultury, které dávaly vysídlené a posléze znovu živelně osidlované sudetské krajině zvláštní děsivé kouzlo. Zkušenost okázalé bezbožnosti, které byl na tradičně katolické Moravě přece jen do jisté míry ušetřen, na něj v Sudetech dolehla plnou vahou. Jedním z opakovaně používaných básnických obrazů Krylova díla se tak stanou ožívající sochy biblických postav, které jsou němými, ale vnímajícími a někdy dokonce mluvícími svědky zkázy a ničení.
2: Zájezdy do Vůkolí s Božolem a Dolfíkem, z nichž prvý Hochem, který přezdívku vlastnil, kdo ví od kdy, minimálně v 17 se mu jinak neříkalo. Dolfík pak jeho autíčko, starý Opel, pakliže se nepletu. Popojížděli jsme krajinami opuštěnými rabovacími gardami, krajinami se zničenými, splundrovanými kostely a božími mukami, rozšlapané dřevěné varhany, vzduchovkami a praky rozstřílenými barokními suškami a zlámanými krucifixy a anděli s ulámanými kříži.

0: To byl úryvek z druhého dílu řady Krylogie na svobodné Evropě. Asi nejznámější, nejhranější Krylova píseň, aspoň co se začátečníků na kytaru týče, mě nevyjímaje. Ty si toho anděla použil i v názvu knihy, i vlastně v jejím jádru jako svého druhu interpretační klíč. Ukazuje to Kryla jako bytost, která je na jedné straně vztažená k výškám a zároveň tak bolestně vržená k zemi jako člověka, který měl mimořádnou citlivost pro spravedlnost, lež, ponížení. Také těžce nesl kompromisy toho světa kolem sebe i světa vlastního nitra. Možná byl také člověkem, který se celý život pokoušel dát řád světu, který se mu znovu a znovu rozpadal pod rukama. Jakou roli v tom hrálo Krylovo duchovní zázemí?
1: Ono je to zřejmé vlastně z toho šoku, který zakusil moravský katolík Karel Kryl, když tedy se najednou ocitl v těch severočeských Sudetech rozmlácených, roztřískaných, teda velmi nemilosrdně. A to zejména právě ty symboly duchovní kultury, ke kterým se jaksi hlásila jeho rodina. On prostě nebyl připraven na to, že až takovéhle barbarství ve vztahu ke kostelům a kaplím a všelijakým těm sakrálním památkám v těch severočeských Sudetech spatří, a k tomu se samozřejmě přidávali také kněží a řeholnice žalářovaní a všelijak pronásledovaní a pronásledované tím režimem. A on na jednu stranu, jak si to nebyl žádný plachý mládenec s modlitební knížkou na prsou, ale byl to člověk, který prostě nějak o těch duchovních věcech přemýšlel, a stali se mu také jakousi výchozí platformou k tomu vzdoru a k tomu docela vlastně statečnému, drzému odporu vůči režimu veličenstva kata, jak on tomu říkal, vůči tomu stalinismu 50. let, v němž mu tedy hold bylo dáno strávit dětství a mládí.
2: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Hostem dnešního dílu Ex Libris je Pavel Hošek a spolu s ním hovoříme o jeho knize Jako anděl s polámanými křídly, duchovní profil Karla Kryla. Mluvil jsi o Krylovi jako divokém dítěti. On byl celkem divoký i jako dospělý, rozhodně nebyl ostrovem, měl kolem sebe spoustu přátel, mužů i žen. Všeobecně známé je i jeho přátelství s opatem Anastázem Opaskem. Jsou i další osobnosti, které formovaly duchovní zázemí Karla Kryla?
1: Rozhodně ano, Karel Kryl měl vlastně štěstí na duchovní, které na své životní pouti potkal už oba kroměříští faráři, páter Bartolomej a páter Konvička, v něm zanechali velmi dobré vzpomínky na to kroměřížské dětství, ale potkával také, když pracoval v Rádiu Svobodná Evropa, řadu kněží, kteří nějak spolupracovali s tím rádiem, a vesměs o nich mluví velmi pěkně. Jo? Třeba Felix Mikula, nebo Alexander Heidler, nebo Karel Vrána, nebo Karel Skalický, se kterým se vídal, když byl v Římě, ale také Václav Malý, se kterým se zblížil po sametové revoluci. Takže je to pěkná řádka kněží. Někteří se k němu hlásili, protože znali jeho rodinné jméno z tiráže těch dobrých katolických knih, které tiskl jeho děda a jeho tatínek. Jo? To znamená, on měl velké štěstí, měl taky přátelé evangelíky, třeba slavného filozofa Erazima Koháka, a zdá se, že tito lidé, zejména v té exilní době, kdy vlastně pro Kryla bylo strašně důležitým novým zázemím a pevnou půdou pod nohama přátelství právě s Anastázem Opaskem, jo, který ho tehdy pozval ke štědrovečernímu stolu a tak se ho otcovsky ujal, jo, a to přátelství skutečně pro Kryla znamenalo strašně moc. Tak také ty kruhy těch českých a slovenských exulantů, kde byla celá řada vynikajících duchovních, vytvořili takové prostředí, ve kterém se Kryl cítil jako doma, a ten duchovní rozměr těch jejich společných setkání, konferencí a všelijakých počinů byl poměrně důležitý, i když zdaleka ne jediný, tam šlo hodně taky o poezii, o umění, o historii, o filozofii, o promýšlení toho, jak by tedy vlastně ti Češi a Slováci žijící v nuceném exilu měli dál, pokud možno, pracovat pro svoji vlast.
0: Ale zdaleka ne všichni Čechoslováci v exilu splňovali tato Krylova očekávání, ne všechna jeho setkání s bývalými Čechoslováky v zahraničí byla pozitivní, a i tuto zkušenost Kryl tematizoval ve svém pořadu na Svobodné Evropě.
3: Uměrně s blahobytem vzrůstalo i prťáctví, souběžně také oportunismus. Zkusil jsem tuhle pohodlnost svědomí zaznamenat. Já sám mám z té písničky pocit poněkud zvracivý. Kain 9.
4: Brate můj, brate můj.

0: úryvku z 6. dílu trilogie Svobodné Evropy je řeč o chování československých emigrantů v prostředí blahobytného západu. Kryl pro popis vlastně těch svých aktuálních zkušeností používá nadčasový jazyk. Mluví tady o vině, soudu, pádu, milosti, zradě, obětech. Kde podle tebe ten rozměr vystupuje nejzřetelněji?
1: Určitě je to v písních, které měly tvořit kytarovou mši. Karel Kryl se svého času natchnul myšlenkou, kterou mu vnukl jeden přítel kněz, jak vzpomíná, že vytvoří pásmo písní, které budou tvořit zpívanou mši. A ačkoliv tenhle projekt nedokončil, tak přece jenom z něho je několik písní, Žalm 71, Zapření Petrovo, Jidáš a píseň Děkuji, které vlastně asi úplně nejzřetelněji vyjadřují to, jak Kryl v návaznosti na ty biblické příběhy, které čítal celý život, na to duchovní zázemí vlastní rodiny prohloubené společenstvím kolem Opata a Anastáze Opaska, tvoří východisko toho jeho pohledu na svět, toho, jakým způsobem on sám prožívá naději a taky ty nadčasové situace, které do lidských životů přináší všelijaké výzvy a pokušení a taky politická nesvoboda, kterou velmi bolestně vnímal ve své vlasti.
0: Když jsi zmiňoval kytarovou mši, pojďme si nyní poslechnout ukázku z písně Žalm 71.
2: Nebe je růžové po cestě křížové, snad konečně spod...

0: hlásat ti lásku.
1: V písni Žalm 71 Kryl hovoří o cestě kříže, o tom, že lidský život přináší taky bolest a že člověk, pokud dokáže tu bolest obejmout, tak jako kříž, tak se mu může stát nástrojem proměny. On sám po sametové revoluci, po té euforii v roce 89, měl před sebou vlastně už jen několik let života a bylo to těžké období. On totiž trval na některých kritických názorech, někteří ho ani vlastně nepoznávali a ztratil velkou část toho chvíli nadšeného, ale pak čím dál tím víc rozčarovaného publika. Takže bylo to už po druhé v jeho životě, kdy vlastně velká část posluchačů se od něj nějakým způsobem odvrátila, poprvé při tom nuceném odchodu do zahraničí a po druhé najednou, protože on měl za to, že musí trvat na některých věcech, že musí bourat některé pomníky a že musí varovat a burcovat tak jako za doby normalizace, tak také po té sametové revoluci, kdy se domníval, že vidí spoustu velmi varovných trendů a příznaků. No a tak se stalo, že ta jeho křídla, pokud použijeme tu metaforu z jeho slavné písně, byla znovu lámána. On si jistě za některé věci taky mohl sám, ale hlavně on některé věci viděl, na které mnozí z nás tehdy nebyli připraveni. Takže se zdálo, že je poněkud příliš kritický a teprve pozdější léta, mnohem pozdější, než aby je sám mohl zažít, protože v roce 94 zemřel, mu v mnohem dala za pravdu. Nicméně tahle doba není ve znamení úplné diskontinuity, že by to byl najednou nějaký jiný Kryl. On v podstatě pokračuje v tom příběhu toho ano, ostrého pranířování věcí, před kterými varoval, protože věřil, že musí. A také z tohoto důvodu se tedy ocital docela často na té křížové cestě. On ale vždycky o té cestě kříže jako dobrý katolík říká, že to je vlastně bytostná součást života, že prostě pokud kříž obejmeme, může se stát nástrojem proměny a takhle to taky sám Karel Kryl, který byl smutný a rozčarovaný z mnoha věcí, ale nebyl zahořklý. Nakonec dokázal brát tedy i ty těžké věci takzvaně z boží ruky, jak to ve své písni Děkuji konec konců říká, děkuji za bolest, jež učí mě se tázat. To je teda nakonec vlastně jeho smířlivá a laskavá perspektiva, která obklopuje i to úplně poslední období jeho života po sametové revoluci.

0: A závěrem písně Děkuji končí i dnešní Ex Libris. Citace z knihy Pavla Hoška Jako anděl s polámanými křídly, duchovní profil Karla Kryla, četl Ivo Timer. Zazněly též ukázky a písně vysílané v pořadu Krylogie na rádiu Svobodná Evropa v letech 1975 až 1989. Dramaturgii měla na starosti Naďa Reviláková, technicky spolupracovala Valerie Racmanová. Hostem pořadu byl Pavel Hošek. Děkuji, že si přijal pozvání.
1: A já moc děkuji za možnost hovořit o Krylovi.
0: Spolu s ním se od mikrofonu loučí Jitka Šlichcová.
2: Aktuální události pohledem těch nejlepších komentátorů. Analýzy, glosy a zamyšlení. To jsou názory a argumenty na Plusu. 7 dní v týdnu v premiéře už půl hodiny popoledni. Názory a argumenty, různé pohledy, různé názory na Plusu. Najdete je i jednotlivě na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích.
3: Radiožurnál je půl páté. Zprávy má Ondřej Látal.
4: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Nesouhlasí s tím, jak církev z ostatky patronky zacházela a že byla její lebka oddělena od těla. Informoval o tom obhájce obviněného Vít Pavko. Podle něj muž písemně slíbil, že se vyvaruje páchání trestné činnosti. Hrozí mu až 8 let vězení, stíhaný bude na svobodě. Ruský prezident Vladimír Putin navštíví Čínu. Se svým protějškem Xi Jinpingem by se měl podle Kremlu setkat příští úterý a středu. Jednat mají o vzájemných vztazích i o klíčových mezinárodních otázkách. V pátek z Pekingu odletěl prezident Spojených států Donald Trump, který Čínu navštívil po 9 letech. Ve Vrančicích na Příbramsku lidé odmítli stavbu větrné elektrárny v obci i v sousedních Myšlovicích, informovala o tom obec na svém webu. Referendum je platné a závazné, proti se vyslovilo přes 90% hlasujících. Turisté můžou ode dneška opět každý den využívat v Krkonoších lanovku na Černou horu. Do pravidelného denního letního provozu se vrací také lanová dráha na Sněžku. Většina ostatních lanovek v Krkonoších bude dál jezdit jen o víkendech.
5: Sport.
4: České hokejisty čeká druhý zápas na mistrovství světa. Po výhře nad Dánskem se utkají se Slovinskem. Duel odstartuje ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Ve švýcarském Friburgu teď hraje Kanada s Itálií. Slovo má reportér Petr Kadeřábek.
6: 7,5 minuty marného dobývání v podání Kanady. Kanada stále hraje s Itálií bez branek 0-0. Stejně je na tom také zápas mezi Finskem a Maďarskem, který se hraje v Curychu. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D5 za Plzní a nehoda na D55 u Otrokovic. Na dálnici D5 z Prahy na Rozvadov za Plzní za sjezdem na Bory dejte pozor, na kilometru 86,5 je tam hlášená srnka, která uvízla před oplocením na straně k provozu. Na dálnici D55 u Otrokovic ve směru z Veselí na Přerov na 31. kilometru je po nehodě provoz stažený do levého pruhu, zpomaluje se bez kolony, úplně uzavřený je nájezd na dálnici ze silnice 49 ze Zlína směr Přerov, musí se přes město, přes Otrokovice a až od nadjezdu na dálnici. Na silnici 35 z Turnova na Liberec vzniká kolona u sjezdu 29 Jeřmanice, asi kilometr za ním se po havárii motorky projíždí jenom pravým pruhem, zdržení kolem 5 minut, krátí se to. Na silnici 6 Praha Karlovy Vary u stavby mostu v Petrohradu řídí provoz semafory Kyvadlově, na Prahu je to bez výraznějšího zdržení, směrem na Vary ještě kolona asi na 10 minut. Silnice 27 z Plzně na Žatec, opatrně za Blšany, po havárii osobního auta zasahují záchranáři, byl tam i vrtulník, provoz byl 20 minut zastavený, teď už se dá projet. A v Praze v Liberecké do centra nad Bulovkou do zítřka omezení, kolona od sjezdu na Prosek, zdržení teď kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na západě místy, jinde jenom ojedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru až polojasno. A teploty 13 až 18 stupňů. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Americký prezident Donald Trump jedná v Číně. Tématem budou samozřejmě obchodní vazby, které svou protekcionistickou politikou narušil nejvíce za poslední dekády. Co reálně může americký prezident v Číně vyjednat a jak to zapadá do jeho politiky směrem k Evropě? Téma pro Janu Matesovou, ekonomku, která zastupovala Česko ve Světové bance a která je se mnou ve studiu. Dobrý den.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
9: Řeč ale bude dnes také o českých důchodech, které se tento týden řešily na tripartitě. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
5: Řečí peněz.
9: Otevřete Čínu americkému biznisu. S tímto prohlášením přiletěl americký prezident Donald Trump na třídenní návštěvu Číny. Sebou veze početnou delegaci zastupující ty nejvýznamnější americké společnosti, například Elona Muska nebo šéfa Nvidia Jensena Huanga. Čína reagovala prohlášením, že Peking je připraven rozšiřovat spolupráci, řešit rozpory a vnášet do tohoto turbulentního světa více stability a jistoty. Tolik oficiální prohlášení čínského ministerstva zahraničí. Tak to téměř idylicky začíná summit, který podle britské BBC může nastavit pravidla hry mezi oběma supervelmocemi na mnoho let dopředu. BBC ale upozorňuje na souboj v oblasti umělé inteligence, kde Číně k technologickému pokroku chybí špičkové americké čipy. Spojené státy zase nutně potřebují takzvané vzácné zeminy, kterých Čína celosvětově zpracovává zhruba 90%. Jednoduchá a pragmatická dohoda by byla očekávaný výsledek, ale před necelým rokem Trump označil Čínu za největšího nepřítele Spojených států a vedl proti ní ostrou celní válku. Tu zastavila až dohoda z loňského podzimu. Trump navíc voličům sliboval, že výrobu z levné Číny vrátí zpět domů a naopak hrozil zemím, že kdokoliv se bude s Čínou chtít více spolupracovat, tak pocítí celní hněv Spojených států. BBC také upozorňuje, že od Trumpovy poslední návštěvy v roce 2017 je Čína silnější a mnohem asertivnější. A podle Reuters Trump vstupuje do jednání ve výrazně oslabené pozici, když americké soudy osekaly jeho možnosti uvalovat dle libosti cla na dovoz z Číny, ale i z dalších zemí. A navíc se ve Spojených státech blíží midterms, tedy volby, ve kterých hrozí, že republikáni ztratí kontrolu nad jednou nebo dokonce oběma komorami kongresu. Tedy pro Donalda Trumpa poměrně horší vstupní podmínky pro jednání. Jano Matesová, my přiznáme, že se spolu bavíme ve středu, tedy v den, kdy jednání začínají. Ten výsledek budeme zdát pravděpodobně až v pátek, až ta jednání skončí. Pojďme se podívat na to, jaké jsou vlastně ty současné ekonomické vztahy mezi Spojenými státy a Čínou.
10: Já na úvod řeknu, že od tohoto jednání se očekává otevření rozhovoru anebo pokrok ve čtyřech oblastech, všechny jsou důležité a konec konců úspěch kterékoliv z nich by mohl asi Donald Trump vydávat za úspěch. Jedny jsou ty obchodní vztahy, tak k tomu se hned vrátím k vaší otázce. Druhá věc je zprůjeznění Hormuzského průlivu. Třetí věc jsou, jak jste zmínil, vzácné zeminy. Zase to souvisí s tím Hormuzským průlivem v tuto chvíli velmi dramaticky. A čtvrtá věc, o té se zmíním rovnou, protože abychom se k ní nevraceli. Spojené státy s Čínou vedou už řadu let, v průběhu celé Bidenovy administrativy vedly dohody o tom, že by spolu našli konsenzus na zákazu využívání umělé inteligence v bojových operacích. Nejenom, že by umělá inteligence tvořila nějaké bojové technologie, ale že by pomocí umělé inteligence byly naváděny třeba teď drony, jak to občas vidíme v Rusku nebo na Ukrajině, vidíme, že to není spolehlivé a může se dostávat mimo kontrolu člověka. Čili obě země se domnívají, že kdyby se těmto technologickým lídrům v té oblasti umělé inteligence jednoznačně podařilo najít souhlas, takže by snadno potom přesvědčili celý svět k celosvětové dohodě. To si myslím, že je významná otázka, velmi významná otázka. A že kdyby tady dosáhli pokroku vzhledem k tomu, že to je kontinuální jednání, kde ani politická změna na straně Spojených států nic nezastavila, nespomalila, neodvrátila, takže to by byl ten možný úspěch. velký úspěch, protože to zřejmě má pro celou světovou populaci největší dopad. Tak k těm obchodním otázkám. V jakém stavu jsou obchodní vztahy? Tak Donald Trump, jak také jste uváděl v úvodu, byl naposledy v Číně v roce 2017 a tehdy, v tom jeho prvním funkčním období, tehdy se jim podařilo sestavit tým, kterému do vyjednávání prezident Trump nemluvil. Ten tým byl neobyčejně kvalitní, jak v té strategii, kterou si stanovil, tak v té vyjednávací taktice a hodně toho dosáhl. Měli 9 oblastí, jednu se nepodařilo vůbec otevřít, to byla ochrana intelektuálních práv, takové to kopírování
9: západních
10: poznatků, což je velmi podstatné, ale všechny ostatní se podařilo aspoň otevřít a skutečně závislost Spojených států na zboží z Číny a na financování, na nákupu dluhopisů amerických, na půjčování americké vládě ze strany Číny se hodně snížila. A je třeba říct, že i od loňska, když srovnáváme leden únor loňského roku, kdy se ještě politika Donalda Trumpa moc neprojevovala, než nastal ten celní chaos. A když srovnáme to období s letošním lednem a únorem, tak pokud jde o obchod čistě se zbožím, protože obchod se službami to prezidenta Trumpa moc nezajímá, tak v té oblasti obchodu se zbožím se ta obchodní bilance, čili o kolik víc Američané dovážejí z Číny, než kolik tam vyvážejí, snížila o 60%. Takže velmi výrazně. A tím pádem samozřejmě také změnou kurzu dolaru se hodně snížila ta závislost financování amerického na Číně. Čili úspěch tam je, už dosud vůči Číně.
9: A souvisí s tím i ten požadavek Donalda Trumpa otevřít Čínu americkému biznisu?
10: Jde úplně v opačném směru. Takže právě. Je to jeden z těch, ano, to jde v úplně v opačném směru. Opačném směru té jeho politiky v prvním funkčním období, jeho cílů teď, americké politiky po celých posledních 23 let, čili to berme jako zas nějaký takový...
9: Takže to nemáme brát jako obrat, protože mě to právě zarazilo, že jsem si říkal, kde se ten obrat nastal, jestli tím Donald Trump nesignalizuje nějakou hlubší změnu přístupu jeho ke globální politice, k Číně, protože on ji opravdu ještě minulý rok označoval za největšího nepřítele, varoval dokonce Evropu, že pokud bude s Čínou uzavírat nějaké výrazné dohody, že to Evropa velmi silně pocítí.
10: Já bych ráda viděla tváře čínských představitelů, když si přečetli nebo poslechli tento výrok, protože pořád v Číně stejně platí jejich zákony, které říkají, když něco vyrobíte na naší půdě, anebo když sem něco přivezete, dovezete, i když je to vyrobené jinde, tak ten technologický, ten vědecký, ten intelektuální obsah je náš, tečka. Čili ne, samozřejmě, pokud možno firmy, které mají velmi pokročilé zboží, se snaží na čínském trhu nevyrábět a popravdě řečeno se snaží bez čínského trhu obejít. Vyrábět v Indii, vyvážet na indický trh a zkusit zmenšit svou závislost na Číně.
9: Ale my vidíme, že s Donaldem Trumpem na ten summit míří právě technologické špičky Spojených států. To také naznačuje to, že se možná ten přístup k Číně ve Spojených státech mění.
10: Možná ano, možná ne, protože vlastně všechny ty 4 body, hlavní body jednání, které jsem řekla na začátku, s tím souvisejí. Tak vezmu si Hormuzský průliv v tuto chvíli. Z Perského zálivu Hormuzským průlivem musí projít naprostá většina hélia potřebného pro výrobu čipů, nejenom v Číně, ale i těch nanočipů v Jižní Koreji a na Tajvanu. Všechny tyto technologické firmy americké jsou na nich absolutně závislé. Ne tak pro tu výrobu telefonu a počítačů, to samozřejmě také, protože ten hardware potřebují, ale pro datová centra, bez kterých jsou ztracené. Umělá inteligence bez nich zkrátka nebude. Čili Je potřeba, aby nanočipy se vyráběly. K tomu potřebujete a i ke spoustě jiných výrob potřebujete helium. Naprostá většina ho jde z Perského zálivu Hormuzským průlivem. Tam se ten průliv prostě musí otevřít. Druhá věc, vzácné zeminy, o to je vlastně další součást toho jednání. Ano, v dnešní době státy, vyspělé státy rozumějí, že aby někdo mohl být na geopolitickém a geoekonomickém, globálně ekonomickém poli brán vážně, vůbec aby mohl být brán vážně, tak musí mít dostatečný přístup k vzácným zeminám, které ten moderní průmysl potřebuje a nemůže bez nich být. Zase magnety, vzácné zeminy, také to potřebují třeba ta datová centra, všechna moderní elektronika, automobily, všechno, na čem vlastně v dnešní době běh moderních společností závisí. A ty vzácné zeminy, jak jste říkal v úvodu, jsou z více než 90% zpracovávány v Číně. Hodně se jich tam také těží, ale velmi mnoho se jich také těží v Africe. Ta těžba je z velké části chemická, chemickou separací. Kyselina sírová a jiné chemikálie, které se k tomu v Africe používají, jsou vyváženy z Perského zálivu. Teď se tam nedostávají, čili ani ta primární těžba neprobíhá, protože docházejí zásoby les, kde už došly. Čili zase, vzhledem k tomu, aby celá ta moderní ekonomika, na níž jsou mimo jiné svými zisky samozřejmě závislé všechny ty velké technologické firmy, i obrané, je tam Boeing, všechny ty velké technologické firmy, tam jsou taky Mastercard třeba, jsou na tom závislé. A je potřeba, aby u toho stolu taky seděli a spolu s těmi oběma stranami hledali, co teda mohou udělat, aby výroba pokračovala. A pak je tam samozřejmě, jak jsem říkala, ta otázka použití umělé inteligence v jakýchkoliv bojových, obranných, útočných operacích, a to se jich taky všech týká.
9: No a když se podíváme na to, co by vlastně bylo pro Donalda Trumpa úspěchem na konci tohoto jednání? Dá se stručně říci, co by bylo pro americkou ekonomiku a i pro tu globální, to zásadní, co je třeba domluvit s Čínou?
10: Domluvit se na zprůjezdnění Hormuzského průlivu by bylo zásadní pro celou globální ekonomiku i pro americkou, protože benzín u amerických čerpacích stanic, jeho cena se zvýšila od 28. února o 60%. Cena hnojiv amerických se zvýšila o 60% od té doby. Farmáři, to jsou voliči
9: Donalda Trumpa.
10: Donalda Trumpa, to je jeho zásadní voličská skupina. A pokud jde o vliv benzínu na politické nálady v Americe, to je ten hlavní ukazatel. Ceny benzínu nesmějí stoupat přes 4,50 dolarů za galon a za americký galon, no a teď je mnohem víc, víš už, čili to by pomohlo z tohoto hlediska. Pomohlo by to také k tomu, že americký biznis by zase znovu mohl používat všechno to, kde se mu dodávky krátí. Dále by to pomohlo snad inflaci, protože americká inflace je hodně přes 3% už.
9: 3,8.
10: Ano, čili tím pádem nový guvernér americké centrální banky,
9: pokud který... Pokud se nepletu, ujímá se funkce tento pátek.
10: Ano, takže on by rád byl vybrán s tím, že bude snižovat základní sazby americké centrální banky, ale teď bude mít velké dilema s tou rostoucí poměrně vysokou inflací.
9: A promiňte, že vám opět skáču do řeči, připomenu, že Jerome Powell nakonec ve Fedu v radě guvernérů setrval, zůstal, neodešel z ní, jak bývá v Americe zvykem. A analytici, kteří Fed sledují podrobně, říkají, že tam bude velmi těžké prosadit to snižování, když tam bude Jerome Powell.
10: Určitě ano, on má samozřejmě i mezi těmi ostatními členy té rady. Má velké renomé, velký respekt, ale taky je pravda, že při těch minulých jednáních těch disentujících členů rady, kteří chtěli už snižovat úrokové sazby, bylo opravdu velké minimum. Takže ano, bude to mít obtížné, ale má tam taky ten fakt, že opravdu inflace teď roste. Roste i to, čemu se říká jádrová inflace, tedy to, co nezávisí na ekonomickém cyklu. Takže to si myslím, že zprůjeznění Hormuzského průlivu potřebuje celý svět. Ale také Američané, zatím americká a čínská strana na těch technické úrovni jednání předjednala založení dvou komisí. Jedné komise pro obchod, která by měla nastavovat ta pravidla, druhé komise pro investice, ta by taky měla nastavovat pravidla, tak to taky asi může vydávat za úspěch, kdyby to stvrdili. Investice v tom roce 2017 Čína se Spojenými státy podepsala dohodu o velkých investicích, konec konců Čína s Českou republikou tehdy také podepsala dohodu o velkých investicích. Dopadlo to obojí stejně, nepřišly žádné peníze.
9: Já, protože se blížíme k tomuto tématu, ke konci, se nemohu nezeptat na nejnovější hrozbu Donalda Trumpa směrem k Evropě, protože Evropa právě sleduje výsledek tohoto jednání. Čína byla jedna z mála zemí, která se velmi ostře v té celní válce minulý rok postavila americkému prezidentovi, šla do toho souboje, nakonec dosáhla toho, že v říjnu loňského roku se ta eskalace po dohodě prezidentů zastavila a teď stojí na jakémsi bodu příměří dočasného a čeká se právě, jak toto jednání dopadne. Jak moc ten výsledek jednání je důležitý pro Evropu, evropskou ekonomiku, Evropskou unii, aby věděla, jak přistupovat k těm nejnovějším hrozbám?
10: Pokud jde o tu nejnovější hrozbu, to znamená zvýšení cla na dovoz evropských automobilů do Spojených států na 25%, tak to je zase takové plácnutí, které má dopad na tom, že zvyšuje nejistotu pro automobilový průmysl, to tedy rozhodně ano, ale že by je Spojené státy zavedly a udržely, to jistě ne, protože jsou vyhlášena opět podle toho zákona, podle kterého smějí být celní sazby maximálně do 15% a maximálně na 150 dní. 15% už je tam teď, čili není co zvyšovat, to znamená, že i kdyby to Donald Trump náhodou zavedl, což nepředpokládá, tak to bude zase soudem zrušeno. Jistě, zcela jistě. Teď jde o to, že Donald Trump tím chce urychlit činnost Evropského parlamentu, aby schválil obchodní dohodu z loňského léta. No to si myslím, že je v zájmu i Evropy, aby Evropský parlament tu dohodu schválil. Tam jsou takové iluze o tom, že šlo vyjednat něco lepšího, to myslím, že vesměs pochází
9: od lidí. A teď se také čeká na schválení jednotlivých států, aby to
10: prošlo. A ještě jednotlivých států, ale on není ještě ani ten Evropský parlament, aha, protože si vyžádal prodloužení. Ono lidem, kteří v životě nevyjednávali žádné mnohostranné nebo i dvoustranné obchodní smlouvy s nějakým silným partnerem, se kterým si nemůžete navzájem zabouchnout dveře. Prostě nemůžete. Tak mají různé velmi naivní představy o tom, že šlo něco lepšího vyjednat.
9: Jana Matesová zůstává naším hostem.
5: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: A my se na závěr podíváme do Česka a podíváme se na penzijní systém. Vláda premiéra Andreje Babiše kráčí ke splnění dalšího předvolebního slibu, a to v podobě zastropování odchodu věku do důchodů na 65 letech. Nic na tom nezmění ani dlouhodobá odborná doporučení, například od Mezinárodního měnového fondu nebo OECD, která jasně před tímto krokem varují, protože se pak podle těchto studií stane systém dlouhodobě neudržitelný. My jsme viděli v tomto týdnu jednání tripartity, kdy se vláda víceméně shodla s zástupci odborů, kteří upozorňují, že to finanční zatížení, které by přišlo tímto zastropováním, by vlastně pouze dorovnalo ty náklady státu, které jsou běžné v Evropě, kdy říkají, že jsou běžné kolem 11% hrubého domácího produktu, zatímco my aktuálně dáváme kolem 8%. A právě zaměstnavatelé varují před tím, že to zastropování na těch 65 letech není nikde jinde v Evropě. Evropa jde opačným směrem, naopak se to postupně navyšuje. Jano Matesová, je to zastropování na těch 65 letech opravdu tak zásadní problém? A já připomenu, že až do roku 2030 se to vlastně nikoho netýká, protože tam se teprve přiblížíme tím postupným vzorcem navyšování k těm 65 letům.
10: Ano, je to naprosto zásadní. A ještě dokonce teď v tom zákonu je, že se to bude týkat až lidí narozených po roce 68, čili ono to vlastně začne naskakovat až dokonce o 2 roky později. Čili věku 67 lidé by odcházeli do důchodu ve věku 67 let v roce 2056. To bude úplně jiná společnost, úplně jiná ekonomika. Nicméně.
9: Takže víme, i ten argument věku dožití ve zdraví bude úplně jiný.
10: Tak já připomenu, že když byl v Československu poprvé zaveden penzijní systém, důchodový systém, pouze pro státní zaměstnance v roce 1924, tak věkem, ve kterém začali dostávat penzisté penzi, bylo 65 let, zatímco průměrná délka dožití u muže tehdy byla 52,7 a u ženy necelých 57 let. Čili to jsou argumenty o těchto výplatách nejsou, jestli jsme na někoho oškliví, ale jestli si to stát může dovolit. A pokud si to dovolit nemůže, tak musí nastoupit něco jiného. Například to, že bude mnohem efektivnější zdravotní péče, že budou lidé motivováni k tomu, aby o sebe pečovali, aby se dožívali, protože argument, že u nás se lidé dožívají ve zdraví nižšího věku než v Německu, no tak ale proč? Vždyť máme stejný životní styl, stejné potraviny. Méně o sebe pečují, mají jiný životní styl. To se nedá napravit z 10 let na 10 let, ale do roku 56 se to určitě napravit dá. Tak, to je jedna věc. Druhá věc je, že my máme spočítané od mezinárodních institucí, dostala Česká republika, dostává pořád, jaký růst zadlužení je pro nás udržitelný. To není stejné pro každou zemi, to záleží na tom, jaké jsou ty struktury výdajů, jaká je demografická struktura dané země. A Česká republika si nemůže dovolit zvyšovat zadlužení na hodnotu 60% HDP v průběhu několika let, třeba 10 let, a myslet si, že nenarazí na ochotu věřitelů ještě jí vůbec něco půjčit. Narazí. Čili to je úplně jedno, co je v zákonu, protože ať je v zákonu, že tohle se nepočítá, investice se nezahrnují do
9: deficitu. Teď mluvíme o zákonu o rozpočtové zodpovědnosti, ano, který je také aktuálně ve sněmovně v tomto týdnu a pravděpodobně v pátek bude prohlasován, protože koalice už se rozhodla, že na pátek zařadí pevné hlasování o tomto zákonu.
10: Je to tak a pokud se všichni poslanci za koalici sejdou, tak ho schválí. Čímž si současná vláda odblokuje jeden problém, že už na podzim schválila zákon o rozpočtu, který byl v rozporu s jiným českým platným zákonem. Tak teď to nebude v rozporu s platným zákonem, ale finančním trhům, které půjčují české vládě a česká vláda to potřebuje. Náš dluh už teď je blízký 3,5 bilionu a pořád se s každým deficitem přidává. A ten 3,5 bilionu to není nějaké, že tam máte na 100 let dluhopisy. Ne, to jsou dluhopisy na 11 měsíců, na 12, na 3 roky a ty se postupně musí splácet a vydat nové a ty už jsou za vyšší cenu a už za tento rok, od začátku roku, se zvýšila ta sazba úroková průměrná, za kterou si český stát půjčuje velmi výrazně, asi o 8 minut, že opravdu výrazně, to je možná i o víc, takže s tímhle nejde hazardovat, no a samozřejmě věřitelé vidí, česká vláda se, nebudeme se dívat na deficit, budeme se dívat na to, kolik si potřebuje půjčovat, jaká je ta absolutní výše, kolik si každý rok půjčuje, čili to na každoroční navýšení státního dluhu a to se může opravdu hodně prodražit. Z toho největší část, ne hned v příštím roce a ne hned v tom dalším už ano, 2028 a v budoucnosti absolutně nejvyšší část by představovalo právě to navýšení důchodů ze zrušení toho zastropování. Protože ono v tom roce, kdyby tedy začali první lidé odcházet do penze v 67 letech, v tom roce 56, by to znamenalo v současných cenách, v současné hodnotě peněz o 300 miliard ročně navíc proti tomu zákonu, jak je teď. To je samozřejmě absolutně neudržitelné pro českou ekonomiku. Zase si představte v současných cenách, že by ekonomika někde vydělala za rok víc o 300 miliard. Nevydělá, čili to by bylo na úkor zadlužení, bylo by to na úkor toho, že nebudou peníze na sociální zabezpečení, na zdravotnické zabezpečení, zdravotnickou službu. Nutně by to vyžadovalo omezení přístupu nebo vysokou spoluúčast, nebo lidé, kteří by neměli soukromé zdravotní pojištění, by se prostě ke zdravotní péči nedostali. Znamenalo by to omezení sociálních služeb. Není to možné. Čili příští vlády budou muset znovu ten strop zavést. O tom není sporu, ale bohužel ten návrh, který teď předkládá vláda, říká, že sice ten věk odchodu do důchodu o měsíc každý rok začne růst až potom roce 32, nicméně předčasné důchody se začnou už od roku 28 počítat, jako by platilo to znovu zastropování, takže ty náklady už začnou narůstat brzy.
9: Varuje ekonomka Jana Matesová, která byla naším dnešním hostem, a já slibuju, že k penzí se podrobně dostaneme v některém z příštích vydání Řečí peněz. Já vám moc děkuji.
10: Děkuji, přeji všem hezký den.
9: A obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
11: Před 80 lety začal proces s nacistickým státním ministrem pro Čechy a Moravu K.H. Frankem. Český rozhlas Plus přináší unikátní sérii Kat K.H. Frank s dosud neznámými nahrávkami přímo ze soudní síně. Sérii doprovodí také několik živých setkání. 16. května můžete na veletrhu Svět knihy debatovat s tvůrci o zákulisí natáčení, historických souvislostech a práci s archivními záznamy. 20. května doplní série o K.H. Frankovi program konference Křehká bezpečnost, kde se bude hovořit také o tom, co mohou procesy s válečnými zločinci znamenat pro dnešní Evropu a proč je důležité si i po 80 letech připomínat hrůzy druhé světové války. A 23. května bude série Plusu součástí doprovodného programu k výstavě Karl Hermann Frank Zrada, zločin, trest. Sérii Kat K.H. Frank poslouchejte každý všední den od 18. května v 13:30 odpoledne na Plusu.

0: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Ondřej Látal.
1: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy bude vyšetřovaný na svobodě. Rusko útočilo na jihu Ukrajiny, prezident Zelenský slíbil odplatu za čtvrteční útok na Kyjev. Fotbalisti Baníku Ostrava dnes můžou sestoupit z nejvyšší domácí soutěže. Na nehodu pozor na dálnici D55 z Otrokovic do Přerova za nájezdem od Zlína. A zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno a teploty 13 až 18 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Soud dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Okresní soud v České Lípě ale návrhu na vazbu nevyhověl. Uvedla to liberecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Na základě rozhodnutí soudce okresního soudu v České Lípě byl obviněný 35-letý muž propuštěn ze zadržení a jeho trestní stíhání bude dále tedy probíhat na svobodě. Žádné další informace k tomuto případu nebudeme v průběhu víkendu zveřejňovat.
1: 35-letý muž vzal vzácnou relikvii v úterý a zalil ji do betonu s cílem ji pohřbít, uvedla policie. Hrozí mu až 8 let vězení. Klienti některých bank v Česku by dnes měli počítat s odstávkou systému. Až do 22. hodiny může docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací komerční banky. Je to kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Lidé nebudou moct zadávat platby v noci na neděli a na pondělí, dodává mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
4: Placení kartou a výběry z bankomatů budou fungovat po celou dobu aktualizace internetového bankovnictví bez problémů.
1: Ruské střely zasáhly oděskou oblast na Ukrajině. Cílem útoku byla kritická infrastruktura i rezidenční budovy. Na místě jsou dva zranění, informoval o tom šéf zprávy oděské oblasti Oleh Kyper.
5: Oděská oblast byla v noci podle úřadů terčem masivního útoku ruských dronů. Na snímcích, které zveřejnil šéf oblasti Oleh Kyper na Telegramu, zasahují hasiči u poničené pětipatrové budovy ve městě Izmail. Dům má poničená okna, fasádu a jeden z bytů hoří. Podle ukrajinské agentury Unian je ve městě asi 20 000 lidí bez elektřiny. Během ruského útoku byl zasažen taky přístav v Oděse. Rusko na jihu Ukrajiny útočilo pár dní po rozsáhlém útoku na Kyjev, při kterém zemřelo více než 20 lidí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský slíbil odplatu. Zelenský taky tvrdí, že Rusko plánuje útoky na rozhodovací centra na Ukrajině, včetně prezidentské kanceláře nebo podzemních bunkrů v Kyjevě. Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: V Severním moři uhynul keporkak přezdívaný Timmy. Voda velrybu vyplavila u dánského ostrova Anholt. Informuje o tom agentura DPA s odkazem na německé úřady. Timmy od konce března opakovaně uvízl na mělčině v Baltském moři. Na konci dubna ho iniciativa dobrovolníků vyprostila u severoněmeckých břehů a nákladním člunem přepravila do hlubších vod Severního moře. Odborníci po celou dobu upozorňovali, že šance na přežití keporkaka jsou nízké.
6: Ve fotbalové šancelize se může rozhodnout o sestupu ostravského Baníku. Slezané hostí Zlín a potřebují, aby pražská Dukla v souběžně hraném utkání v Teplicích získala méně bodů než Baník. Zápas Ostravanů se Zlínem vidí reportér David Procházka.
7: Začíná třetí minuta za stavu 0-0. Baníkovci začali náporem a fanoušci nepovolenou pyrotechnikou. Teď má slovo Tomáš Petra, zápas Teplice Dukla.
8: Teplice Dukla zatím ve čtvrté minutě utkání nerozhodně 0-0. Slovácko s tím Mladou Boleslav a je toho David Nekvinda.
9: Čtvrtá minuta utkání Slovácko Mladá Boleslav 0-0. Začalo také finále skupiny o umístění Karviná hostí Olomouc, u toho je Lukáš Kaleta.
6: 0-0, takové je skóre ve čtvrté minutě. Z Karviné Lukáš Kaleta, Radiožurnál. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa od 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku. Radiožurnál i Radiožurnál Sport duel nabídnou v přímém přenosu. Ve Švýcarsku teď hraje Kanada s Itálií, je u toho reportér Petr Kadeřábek.
10: Po první třetině vedou Kanaďané nad Italy 3-0 v souběžně hraném utkání v Curychu. Je zatím stav mezi Finskem a Maďarskem bezbrankový. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D55 u Otrokovic i na 35 u Jeřmanic. Na dálnici D55 u Otrokovic ve směru z Veselí na Přerov na 31. kilometru stále uklízejí po nehodě. Vyteklo tam množství pohonných hmot. Provoz zůstává stažený do levého pruhu, kolem se jede plynule, byť pomaleji. A hlavně už je zase otevřený volný nájezd na dálnici ze silnice 49 směrem ze Zlína. Na silnici 35 z Turnova do Liberce, kousek za sjezdem na Jeřmanice, došetřují havárie motorky, zabírají levý pruh, provoz už je slabý, kolona nevzniká, zpomaluje se. Na silnici 27 Plzeň-Žatec zhruba kilometr za Blšany se po vážné nehodě osobního auta projíždí kyvadlově, čekejte jenom drobné zdržení, ale dobrzduje se v zatáčkách, opatrně. Na silnici 6 z Prahy na Karlovy Vary už taky provoz polevil, takže před kyvadlovým provozem přes omezení v Petrohradu už se výrazněji nezdržíte. V Praze v Liberecké do centra nad Bulovkou do zítřka opravují vozovku, jede se jenom levým pruhem, tam se kolona ještě tvoří od sjezdu na Prosek, zdržení je kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. To nejlepší z hovorů.
12: Island je země neuvěřitelně hýřící barvami, nejen při erupcích sopek, a tak i většina fotografií odtud se v barevnosti doslova předhání. Volil jsem opačný přístup a do portfolia pro Evropskou federaci profesionálních fotografů jsem zařadil výhradně černobílé fotografie islandské krajiny. Za tento soubor jsem získal certifikaci Evropský fotograf. Píše na svém webu Jan Sucharda, který je dnes naším hostem. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
2: Hovory.
12: Čím je pro vás Island?
13: Těžká otázka vším. Jezdím tam víc než 25 let a prostě se tam cítím dobře. V začátku to bylo takové to poznání, jako tu zemi. Hrozně byl člověk překvapený vším, nebo hlavně tou krajinou. A samozřejmě fotografuju, takže jsem tam i fotografoval. A tak trošku se to vyvíjelo, ten můj vztah k Islandu, protože zpočátku jsem třeba na těch záběrech se úzkostlivě vyhýbal tomu, abych tam měl nějaký elektrický vedení nebo nějaký barák nebo i člověka. Mm-hmm. A postupně, protože jsem tam byl v roce 2001 poprvé, takže už je to více jak čtvrt století, jsem dospěl k tomu, že teď se víc věnuju třeba takovým objektům, který dokumentují ten život na Islandu v minulých dobách. Třeba opuštěné farmy, ztroskotané lodě, které jsou na pobřeží a tak dále. Čili asi takhle se to vyvíjelo a pochopitelně od toho prvního poznání, oslnění tou krajinou, jsem začal se taky zabývat tím, že jsem četl o historii a tak dále, čili myslím si, že v době, kdy jsem tam začínal jezdit, to třeba tak 2001 až 2005, že jsem přečetl všechny knížky, které o Islandu vyšly u nás.
12: Nebylo jich zdaleka tolik, vy jste přispěl, ale k tomu se dostaneme. Kolikrát jste tady Island už od toho roku 2001 navštívil?
13: To vím naprosto přesně, protože letos tam pojedu po 40.
12: No ale kdy jste tam byl naposledy na Islandu?
13: No naposledy jsem tam byl loni v létě, bylo to 5 týdnů, mm-hmm. celý červenec a kousek srpna.
12: No počítáte kilometry, které jste na ostrově najezdil?
13: No, kilometry jsem počítal ještě asi tak před dvou.
12: Jmenuje Island autem 4x4.
13: Ano, tak ty kilometry jsem počítal, měl jsem asi 3x kolem země koule, teď už je nepočítám a jako v těch posledních letech, protože tak jako všude, tak i na Islandu je ta turistická tsunami. Takže takový ty fláky turistický, tam je strašný lidi. No a já už léta jezdím do vnitrozemí, kde teda tahle tsunami ještě nezasáhla a myslím, že ještě léta nezasáhne.
12: A vracíte se tady na stejná místa?
13: Vracím se i na stejná místa. Já si myslím, že jako ten Island už mám projeté dost, že jsem byl na hodně místech, řekl v uvozovkách 100x, ale po každý je to tam jiný, protože tam je hrozně proměnlivá proměnlivé počasí, že jo, záleží na tom, v kterou dobu jste tam ráno, večer, v noci, navíc v létě je tam polární den, takže fotíte ji třeba o půlnoci, pokud není zamračeno. Takže mě vůbec jako nevadí, jako nikdy neříkám, je, tam už jsem byl, tam nepojedu. To v žádném případě.
12: Kolik knížek o Islandu jste vydal?
13: 11.
12: A začal to průvodci?
13: První byla fotografická, to byla Island země neznámá, ta vyšla někdy 2006 nebo 2005. A potom, když jsem začal jezdit do vnitrozemí, tak já jsem hledal nějakého průvodce po vnitrozemí. Toho jsem nenašel, tak jsem si na Islandu koupil knížku, která se jmenovala Adventure in Iceland. Byla to v angličtině taková tenká brožurka a začal jsem ji číst a začal jsem jezdit po některých těch vnitrozemských silnicích a zjistil jsem, že ten autor na mnoha místech nebyl. Mm-hmm. Protože i tak nějak to formuloval, no říká se, že tady a tak dále, takže to mě odradilo a tak jsem říkal, já si toho průvodce po Islandu, po vnitrozemí teda, napíšu sám. No a začal jsem systematicky všechny ty cesty projíždět, diktoval jsem si to do záznamníku, potom jsem to upravoval a tak vyšla moje první knížka, která se jmenovala Island autem.
12: No, já tady mám třeba Island, země vzdálená. Jak je míněn ten titul, ten název? Zas tak vzdálená není, ne?
13: No, dneska už není. Dneska je to strašně jednoduchý, že jo, že jsou přímé linky z Prahy, za 4 hodiny jste na Islandu. Ale ona je vzdálená, myslím, hodně třeba mentalitou lidí, krajinou, čili takhle bych to vzal jako přeneseně, ne geograficky, že to je hodně kilometrů. Ono to je to 4000 kilometrů, že jo? A když jedete trajektem, tak tam jedete 2 dny.
12: No, ale letadle jste tam za chvilku. No, je potřeba k pochopení Islandu rozumět islandštině?
13: To si myslím, že není potřeba. Já teda islandsky umím pár slovíček, ani se islandštinu nesnažím učit. Je to velmi těžká řeč. V podstatě je to staronorština, protože ti vikingové, když přijeli z Norska v tom 9. století, že jo, tak si přivezli svou řeč a díky tomu, že ten Island byl vzdálený a oddělený, tak se ta řeč nevyvíjela. Tak je tam i taková zajímavost, že třeba my dva, když si vzpomeneme, co jsme se učili třeba v češtině, o staročeštině, tak tady nebudem spoustě věcí rozumět, když nám někdo dá tady ve staročeštině něco. Ale když ta dětská, bych řekl, v základní škole na Islandu, těm ságám, který byly psaný ve 12. ve 13. století, těm úplně normálně rozumějí, protože ten jazyk se příliš nevyvinul. I když zase poslední léta ten vliv angličtiny, tam je jako mimořádné, že jo. To.
12: 19. července oslavíte 80. Stále ještě přespáváte i na Islandu ve stanu?
13: Jedině. Teda v sezóně, v létě. Aha. Abych neříkal, že byl jsem tam xkrát na podzim, byl jsem tam i v zimě, tak to samozřejmě potom v nějakých penzionkách a podobně, ale v létě jedně ve stanu a to dává člověku obrovskou svobodu.
12: No, ani v létě nemusí být zrovna příznivé počasí pro stanování.
13: Ne, to padá sníh třeba. To několikrát jsem zažil, že jsem vlez večer do stanu a ráno byl ten sníh, stan zapadaný sněhem. Nemyslím metr sněhu, ale třeba 5-6 centimetrů.
12: A když jsem skočil do řeči ve chvíli, kdy jste mluvil o té svobodě, tam se dá kdekoliv volně stanovat?
13: Ne, já jsem to myslel svobodu cestování v tom smyslu, že když jste vázané na nějaký ubytování, tak tam musíte dojet prostě a musíte tam bejt. Když jezdíte se stanem, tak řeknete, tady je hnusně, prostě padají tady mraky na zem a nic, tak pojedu o 100 kilometrů nebo o 20 dál a tam si najdu další kemp a podobně. Čili v tom je ta svoboda. Ale v žádném případě se na Islandu nedá kempovat takzvaně na divoko. Mm. Je to zase, vyvíjí se to zpočátku, když jsem tam jezdíval, na začátku 3. tisíciletí, tak se dalo kempovat všude, že tam skoro nebyl žádný turista, nebo minimálně. Ale dneska je to velmi přísně a policie a rangeři to jako stíhají a je to potřeba dodržovat. Ale mě to nevadí, já to respektuju, protože jako ta příroda je tam hrozně křehká, byla by hrozně devastovaná.
12: Teď držím v ruce váš kapesní obrazový průvodce po Islandu. Island 133 nej, proč toho číslo 133?
13: To je zase jednoduchý. Já jsem před několika lety vydal knížku Island 111. Ne? To se mi líbil ten název, že to byly tři jedničky. A ta se vyprodala za několik let, byl to docela v uvozovkách trhák. Tak jsem říkal, udělám pokračování, ale ještě tam přidám další místa, o kterých jsem třeba předtím nevěděl. Takže jsem to rozšířil. Bylo by sice hezčí 333, jo, ale to by bylo asi moc a nikdo by to nečet.
12: No třeba příště, ale je nějaké nej Jana Suchardy?
13: Místo? Určitě, jsou dvě. Je to na jihovýchodním pobřeží taková oblast, která se říká Země bez života. Sandfell, bývala tam farma, ta dávno zanikla, kostel zanikl, je tam a je to taková planina úplně rovná, jak tam to rovnali ty výbuchy těch sopek, ale naplaveněna a je tam jeden strom, tam je. Čili je to úžasně silné místo. Málo kdo se tam zastaví, přesto je to kousek od té silnice číslo 1, ale já tam vždycky zajedu a podívám se na ten hřbitůvek a k tomu stromu si sednu a prostě, takže to je to místo nej. A potom druhé místo mám na severozápadě, na západních fjordech. Je to místo, které se jmenuje Djupavík a tam je bývalá rybí to.

0: kdysi bývaly ty dámy nebo ty holky, které řezali těm rybám ty krky a solili je, že jo. Z toho udělali hotýlek a celý život tam od té doby už, já nevím, 40 let žijou a továrnu dávají pomalu dohromady, takže už se nerozpadá, naopak můžete vidět třeba to zařízení vevnitř a tak dále. No a je to zase silný místo, že to vypráví hodně právě o Islandu jako takovým a o tom životě. A i o tom, jak prostě něco, co dneska jste strašně vysoko, protože díky těm sledům máte všechno, je to obrovské bohatství a pak se přesune pár let a nemáte nic, úplně nic. Takže a Island to prožil mockrát takovouhle. A je to v těch lidech určitě, takže prostě i tím je ta vzdálená, jako vzdálenost, jak jste se mě ptal na začátku, od té naší mentality.
1: Fotograf a grafik Jan Sucharda je hostem Hovoru.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Kdy jste vzdal focení, jak říkáte, na poctivý film a začal fotografovat jedničkami a nulami?
0: Kdy? Definitivně tak 2007-2008 asi. První cesty na Islandy jsem fotil ještě zásadně na diapozitivy, střední formát, takže jsem tahal docela velký závaží na zádech, byl to Pentax 6x4,5 a 6x7, takže každý ten foťák něco vážil a nějaký objektiv, takže jsem na zádech tahal nějakých 15 kilo. No a byl jsem taky mladší, že jo, o těch 20 let nebo 25 let. No ale samozřejmě taky se fotografií živím, no a dneska prostě doba je rychlá, digitální, takže uděláte zakázku a hned zákazník nastaví ruku a řekne, jak si fotky, že jo, čili hned, a ne, že diák se vyvolá a tak dále a to do a to do. Takže nějak asi od toho roku 2010-11 jsem i ten Island začal fotit digitálně.
1: Jak se fotí aurora borealis, tedy polární záře?
0: Celkem jednoduše, hlavně, aby byla.
1: Takže musí mít člověk štěstí, aby na Islandu spatřil?
0: No, tak je jí možný vidět jedině v zimě nebo na podzim a časně jaro, aby byla tma. Ona kolikrát je polární záře v létě, ale nevidíte, protože je světlo. Takže to je první předpoklad. Druhý předpoklad je, že aby nebylo zamračeno. Ona je třeba je, ale za mrakama ji stejně nevidíte. A potom, když je silná, když je slabší, tak potom třetí předpoklad je, abyste byl někde mimo obyvatel, mimo ten světelný smog, to znamená mimo městečko, vesnici, někde kousek dál na nějakým odlehlejším místě. Pokud je silná, tak ji samozřejmě uvidíte i ve městě. Čili to jsou takový ty základní předpoklady. A jinak fotografování není až nějak složitý, samozřejmě potřeba stativ, nastavit ISO tak kolem 1000, kontrolovat si to, zavostřit si na nekonečno, odslonit, mít třeba na 1,8, na 2, s objektivem třeba 20 mm nebo trošku kratším, no a prostě to divadlo fotit. A já kolikrát lituju, já už jsem tu v polární záři fotil, já nevím, třeba 20krát. Člověk se prostě nedovede odtrhnout od toho hledáčku nebo od toho displeje a furt to fotí a pak si řekne, jejda, já už těch fotek mám tady, proč jsem si jenom nesednul a nekoukal jsem prostě na to, že to je divadlo, ono se to hejbe, ono to je jako záclony, když máte pootevřený okno a venku je trošku vánek a pohybuje vám záclonama, čili takhle ta polární záře taky se pohybuje. A je to opravdu nebeský divadlo.
1: V čem tkví fotogeničnost islandské přírody?
0: Fotogeničnost, já nevím, jak bych to vyjádřil. No je zvláštní, no. Je zvláštní a je samozřejmě velice různorodá. Pochopitelně jsou tam i místa, která se jakoby trošku podobají třeba naší Vysočině, takový ty zvlněné kopečky a dneska už tam jsou i lesy docela jako i vzrostlý, což zase nebývalo. A potom ale jsou oblasti třeba v tom vnitrozemí, tak kde jsou obrovský sahary, ale černý, že tam je černý písek, no tak jedete autem třeba a jedete 20-30 kilometrů a jste pořád v černém písku. Čili to je zase velmi působivý. Potom samozřejmě jsou tam lávové pole, které jsou porostlý mechem. Ten mech v létě je takový zašedlej a na podzim potom trošku zesvětlá. Na podzim jsou na něm potom borůvky a ty jsou červený. Ty lístečky nejsou hnědý, ale červený. Samozřejmě základní rostlina Islandu je zakrslá bříza, ta původní. No a dovedete si představit, jak na podzim ty břízy krásně jsou zabarveny. Takže to je prostě jako podzim jako takový považuji za nejhezčí období pro fotografa.
1: Ať na Vysočině, tak
0: ano,
1: na Islandu.
0: Ano, to v každém případě, že jo, ale samozřejmě člověk, já tam nejezdím jenom kvůli těm barvám, jak jste, začínal jste tím, že jsem na schvál zvolil černobílou, protože ta krajina má taky svoje tvary, vypovídá vám něco, prostě ty kameny sami o sobě, tím světlem a tak dále, čili nejenom tou barvou, tak prostě tím vším je fotogenická.
1: Jak je velká vaše sbírka ztracených poznávacích značek?
0: No to je obrovská. Já mám asi 150 značek.
1: Všechny z Islandu?
0: Z Islandu, samozřejmě.
1: A kdy jste začal sbírat a vlastně proč?
0: No, proč? To je jednoduchý. To nesbírám jenom já, to sbírají hlavně rangeři, protože ty značky z těch aut se ztrácejí v brodech. A takový běžný turista si půjčí auto v půjčovně, přijede k prvnímu potoku a to musím hrozně rychle. No tak jede rychle a ona se vyloupne z toho předního rámečku, on to zjistí za 30, za 50 kilometrů, už je bez šance. Samozřejmě půjčovna si zamne ruce, protože mu to naúčtuje, jde přihlásit znovu auto. No a ty značky tam jsou v těch potokách nebo v těch řekách a podobně. No a ranger, když tam jde, jak to samozřejmě pozbírá, aby ten hliník tam nebyl v té vodě. No a tak to sbírám taky.
1: Máte nějakou vyslovenou raritu?
0: Raritu značkou teď si nevybavuju. Prostě. No mám i samozřejmě francouzskou značku, německou, holandskou, švýcarskou. To, co tam jako ztratili, to jo, ale teď si nedovedu vybavit nějakou raritu. Pro mě jsou všechny milí, říkám, čistím tím prostředí životní. A navíc, když jste třeba v kempu v Landmalaugaru, což jsou ty takzvané barevné nebo duhové hory, tak tam mají ti záchranáři, kteří pečují o to vnitrozemí a o ty turisty, který tam málem zahynou a podobně, tak tam mají ten domeček a ten mají celý obitej těma značkama. Jo? Takže nejsem sám jako to.
1: Co vás vedlo ke psaní povídek o Islandu?
0: No právě proto, že jsem se začal víc zajímat tou historií, víc zajímat vlastně životem, víc zajímat těma místama třeba těch opuštěných farem a to na člověka nějak působí. Já jsem povídky psával už kdysi před spoustou let, ještě hrozně dávno řeknu, když vycházel časopis nebo tak nějak sešity pro mladou literaturu a Host do domu a takovýhle, tak do těch jsem přispíval povídkama. První povídkovou knížku jsem vydal asi v 70. roce, jmenovala se Setkání. No a pak přišly takový ty spíš ty rodinné starosti, stavili jsme barák a podobně, takže jsem nějak na to zapomněl a ten Island ve mně se zase probudil a některé místa jsou takový, že tam na vás ten příběh úplně vyskočí. Aniž byste musel něco říkat, tady se muselo něco stát a teď se vám něco jako v té fantazii o to. A mnohdy ale jsem vycházel třeba z reálné skutečnosti, které se někde odehrály a prostě dal jsem jim svou podobu. Nechci tady zdržovat, jo, protože nemáme moc času. Dal bych vám nějaký příklad třeba.
1: No, já se chci zeptat, co je devátá vlna.
0: Devátá vlna, no to je úplně jednoduchý. Devátá vlna, víme všichni, o co jde, že jo. Na jižním pobřeží je taková pláž, jmenuje se to Reynisfjara, je to černá pláž, velmi oblíbená turistama, takže tam všichni chodí. A jsou tam obrovský informační tabule, že lidi nemají chodit blízko k té vodě, protože tam to moře dělá takový zrádný vlny, která najednou jako se udělá obrovská vlna, která šplouchne na tu pláž třeba i několik desítek metrů. No a občas nějakého turistu tam chytla ta vlna a byly tam i smrtelné případy. Takže to je známá věc tohleto. Samozřejmě se nacházejí v uvozovkách pitomci, kteří tam chodí a čekají, až ta vlna je trošku s nima povalí a tak dále, jsou zmáchaný a podobně. A já jsem tam byl jednou v únoru, je to asi 3 nebo 4 roky. Bylo tam takhle poměrně dost lidí, to moře bylo rozbouřené. A kousek dál od té pláže, tam, kde nebyli lidi, tak tam stála nějaká žena, úplně nezvykle oblečená, měla bílou sukni, nějaký svetr, nějaký čepeček a dívala se na ty vlny. No a to mě, jako ve mně to zbudilo takovou asociaci a pak jsem napsal povídku na to, že, jako, že jsem tam byl sám a ji jsem viděl a když jsem odjížděl, tak už tam nebyla ta žena. a bylo tam jenom to její auto. Takže třeba ta devátá vlna si ji vzala.
1: No, vy jste takto pojmenoval třetí sbírku povídek z Islandu. Ty druhé povídky se jmenují Ryby v soli, ale když jsme mluvili o té deváté vlně, ta se vám na cestách i v životě dosud vyhýbá?
0: No, teď ono se říká, že po té deváté vlně zase přijde takový uvolnění a tak dále. Tak zatím, jo, neměl jsem žádný průšvih ani v době, když jsem jezdil jako průvodce, což jsem jezdil 10 let. Aha. Tam jsem taky nazbíral dost těch cest. Jako, že jezdím tam 26 let, ale byl jsem tam 40krát, že jo. To jsem tam byl třeba na jaře, v létě, na podzim. Tak mě osobně takhle nepotkala, ale potkala jiný lidi, třeba loni, když jsme pluli na Island, tak najednou tam kapitán hlásí, že bude přistávat vrtulník a byli jsme už daleko na širém moři a opravdu přiletěl záchranářský vrtulník a přiletěl z Shetlandských ostrovů, což je teda docela, bylo v té době asi 100 kilometrů nebo víc, no a nějaký dva lidi evakuovali. A protože byl silný vítr, tak ten vrtulník nemohl přistát na tom heliportu, tak se ten záchranář spustil po laně, vzal toho jednoho pasažéra, vytáhli ho tím jeřábem nahoru, pak se spustil znova, vzal tu paní.
1: A to bylo ze zdravotních důvodů?
0: To bylo ze zdravotních důvodů.
1: Chystáte teď nějakou knihu o Islandu?
0: Mám jako ještě jednu knížku, která by se snad jmenovala Muž dům na prodej a v podstatě zase inspirovaná jednou farmou, která je opuštěná léta na takovém zvláštním místě, od kterého je výhled na moře pěkný, daleko od ostatních farem, tak mě inspiruje, nebo inspirovala k napsání povídky, že to chce realitní makléř prodat a prostě je to na výborný místě a výborná cena a vždycky přijde nějaký zájemce a potom couvne a sejde z toho obchodu. A proto vždycky, že on je provádí tou farmou nebo tím domem a sejdou do sklepa a tam v tom sklepě úplně nějak netypicky je červená pohovka. Přitom je všechno tam rozlámaný, schnilý a tak dále. A tam je krásná červená. A oni si potom ti klienti vždycky řeknou, no já to radši nekoupím. A přijde potom nakonec ten majitel toho domu, který prostě už je nervózní na tu realitku, že mu to neprodala. A on říká, víte, ono to je asi kvůli ty červený pohovce, která je tam ve sklepě. On říká, tam není žádná. Tak tam jdou spolu, vejdou do toho sklepa, tam samozřejmě žádná pohovka červená není. No tak on říká, vidíte, tak ještě máte týden a buď to prodáte, nebo neprodáte. A ten realitní, a odjede autem a ten realitní makléř se sebere a říká, já jsem tam nezamknul, tak se vrací do toho domu a sejde do toho sklepa a tam ta červená pohovka je.
1: Fotograf, spisovatel a vydavatel Jan Sucharda byl hostem Hovoru. Moc děkuji za vyprávění, ať se vám daří. Mějte se hezky, naschledanou.
0: Děkuji, naschledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc. Radiožurnál 17.30. Ondřej Látal a zprávy.
3: Izrael potvrdil, že při pátečním úderu zabil šéfa ozbrojených složek Hamásu. Izadína Hadáda označil za jednoho ze strůjců masakru civilistů na hudebním festivalu poblíž pásma Gazy z října 2023. Smrt vůdce Hamásu potvrdil i vysoce postavený představitel tohoto hnutí. Podle palestinských zdravotníků při izraelském útoku zahynulo taky nejméně 7 lidí, včetně ženy a dítěte. Policie při bezpečnostní akci Jupiter v Praze zajistila skoro 150 přestupků. Informovala o tom na svém webu. Zároveň rozdala pokuty za 164 tisíc korun. Policisté vypátrali taky 14 lidí v celostátním pátrání, 7 řidičů pod vlivem alkoholu a 6 řidičů pod vlivem drog. Problémy s bydlením se podle armády spásy často dědí z generace na generaci. Organizace upozorňuje, že lidé, kteří v dětství žili v azylových domech, se do nich mnohdy vracejí i jako dospělí. Loni armáda spásy pomohla více než 1700 dětí, které dnes tvoří 55% klientů jejich azylových center. Americké filmové studio Amazon MGM začalo vybírat nového představitele Jamese Bonda. Podle serveru BBC mezi favority patří 5 známých britských herců a 1 Australan. Kdy se o obsazení hlavní role rozhodne a kdo stvární vedlejší role, zatím není jasné. Sport. Fotbalistky Sparty zvítězily na hřišti Slávie 2-0 a jsou po 5 letech mistryněmi nejvyšší soutěže. Fotbalisté Hearts titul ve skotské lize nezískali a nepřerušili tak 41 let trvající dominanci týmu z Glasgow, Celticu a Rangers. Mistrem je znovu Celtic, který v posledním kole vyhrál nad Hearts 3-1. A utkání fotbalové šance ligy i hokejového mistrovství světa vás budeme na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport informovat už po zprávách.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D55C u Otrokovic a taky na 35C u Jeřmanic. Na dálnici D55 u Otrokovic ve směru z Napajedel na Přerov opatrněji za nájezdem od Zlína na 31. kilometru uklízejí po nehodě za levotočovou zatáčkou je provoz svedený do levého pruhu, zpomaluje se, kolona nevzniká. Na silnici 35 z Turnova směrem na Liberec, obezřetně za sjezdem na Jeřmanice, je tam zabraný levý pruh, dokončují úklid po havárii motorky, projíždí se pomaleji, bez většího zdržení. V Karlových Varech teď po 17. hodině čekejte až do večera řadu omezení a průběžných uzavírek kvůli běžeckému závodu mezi Doubím, Tuhnicemi a Centrem. V Praze v Liberecké do centra u sjezdu na Prosek opatrně dojíždějte do kolony, sune se asi 5 minut do víkendového omezení nad Bulovkou. A na Bubenském nábřeží z centra pokračuje zkouška protipovodňových opatření mezi Vltavskou a Argentinskou, je proto zúžení, dál kolem Holešovické tržnice uzavírka, tvoří se kolona z Hlávkova mostu, zdržení kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na západě republiky místy, jinde jenom ojediněle s přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru až polojasno, na východě s deštěm, může být i trvalejší. A teploty 13 až 18, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 10 stupňů. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Květen 1945 a konec druhé světové války v Evropě. Nadšené obyvatelstvo u nás vítá Rudou armádu a obnovení Československa. Sice ne úplně v předmichovských hranicích, ale to v nastálé euforii málo komu vadí. Spolu se sovětskými vojenskými jednotkami se však u nás objevují i oddíly jiné. Sice rovněž sovětské, ale operující v skrytu.
2: Historie Plus.

0: My se teď nacházíme ve Střešovicích v Dělostřelecké ulici u takové poměrně pěkné vily. Ta nějak souvisí s jednotkami Směrš. A tyto jednotky se u nás objevily kdy přesně a v jakém kontextu?
1: Stojíme před tou vilou číslo popisné 11, která byla centrem těch oddílů Směrš, které operovaly tady v Praze intenzivně od května 1945. A tady bych chtěl na prvním místě vysvětlit, co to vlastně byly ty oddíly Směrš, protože ten akronym zní tak trochu tajnosnubně.
0: Hovoří historik Petr Hlaváček.
1: Znamená vlastně směr špionám, smrt špionům a údajně ten název vymyslel sám Stalin. Tyhle ty zvláštní jednotky vznikly v roce 1943, kdy se ta situace na té frontě německo-sovětské zásadně proměňuje a Rudá armáda přechází do totální ofenzívy. Byly vyčleněny z toho slavného NKVD a byly vlastně podřízeny přímo tomu ministerstvu obrany, čili lidovému komisariátu pro obranu a měly zajišťovat kontrašpionáž, taky měly na starosti politickou kontrolu v týlu postupující Rudé armády a potom tam byl ještě důležitý úkol a to čištění těch obsazovaných, osvobozovaných území od těch takzvaných protisovětských živlů. Je třeba zmínit, že v čele těch oddílů Směrš stál Viktor Abakumov, který byl zároveň náměstkem toho lidového komisaře, čili ministra obrany, kterým byl v době války sám Josef Vysarionovič Stalin, tedy člověk, který toho hodně pro Stalina, tak říkajíc, udělal a po jeho smrti v roce 1954 byl pak vojenským soudem odsouzen a taky popraven, zastřelen. Prakticky každá jednotka Rudé armády měla v svých řadách nějakého agenta nebo informátora těch speciálních oddílů, které měly na starosti důstojníci, kterých byly 10 000. Vlastně je paradoxní, že tím prvním objektem té kontroly byla samotná Rudá armáda a politické smýšlení rudoarmějců. Takže v podstatě nedělali jenom klasickou špionáž, kontrašpionáž, ale právě se zaměřovali i na tu kontrolu, no a pak právě, jak už jsem zmínil, na tu likvidaci politicky nepohodlných osob na těch takzvaně osvobozovaných územích. V Pobaltí, v tom nově Sověty okupovaném Pobaltí, vlastně už podruhé, tak likvidovali, řekněme, ty demokratické politické kruhy nebo ty takzvané nacionalisty. Podobně se chovali třeba v Haliči vůči Ukrajincům. V Polsku speciálně se zaměřovali na armii krajovou, to znamená na zemskou armádu a protikomunistický odboj a obecně stíhali skupiny ruského, ukrajinského, běloruského a jiného obyvatelstva, které sice nemělo třeba nikdy sovětské občanství, ale bylo potřeba ho prověřit, profiltrovat, no a deportovat do Sovětského svazu.

0: Ty jednotky ale nešly vždycky až za Rudou armádou. Kdy se vlastně poprvé objevily v Praze a v tom blízkém okolí pražském?
1: Tak obecně v Československu začaly operovat hned od konce roku 1944 po vstupu Rudé armády k nám, to jest na Podkarpatské Rusy a na Slovensku, a už tam jejich činnost byla, řekněme, velmi brutální, protože deportovali 10 tisíce Slováků a Rusínů nejen do Gulagu, ale na nucené práce do Sovětského svazu. U nás máme doloženou aktivitu směrš v Ostravě a v Brně proti ruské emigraci, zejména také ukrajinské. V okolí Prahy vlastně byly už v březnu, dubnu 45 vysazeny ne směršovci, ale řekněme čekističtí operativci, kteří měli v rámci akce Voron, Havran, za úkol zlikvidovat generála Vlasova, který stál v čele komitétu pro osvobození národů Ruska a také té právě se formující ruské osvobozenecké armády. A vlastně první dotyk s Prahou je už z počátku května 45 a ten hlavní zájem je ruská a ukrajinská emigrace, což byli často už Čechoslováci, tedy s naším občanstvím, ale přesto pro Sovětský svaz takzvané protisovětské živly. My víme, že pak se vstupem Rudé armády do Prahy 9. května 45 začíná nejaktivnější část a i viditelná ve veřejném prostoru těch směršovců, kteří nejprve sídlili teda v hotelu Centrál v Vyberské ulici. No a potom si vybrali tuhletu vilu tady ve Střešovicích, která byla svědkem výslechů, bití, taky vražd, údajných sebevražd. Také to bylo místo, jakási přestupní stanice pro ty zajištěné přes Ratiboř ve Slezsku, kde byla jedna z centrálních věznic NKVD, do Moskvy nebo někam na Sibiř.
0: A my známe některá konkrétní jména spojená právě tady s tou Dělostřeleckou ulicí?
1: Jedno z těch jmén, které bezprostředně souvisí tady s tou vilou, tak je jméno Vladimír Rafalský, což byl diplomat prozatímní ruské vlády tady v Praze, významný intelektuál nazývaný otcem ruského exilu, který právě už 11. května 45 byl zajištěn oddíly směrš, tady byl v téhleté vile internován a údajně měl spáchat sebevraždu, ale tomu se nedá věřit. Prostě stal se jednou z prvních obětí těchto speciálních oddílů našich osvoboditelů.
2: Po obědě následuje odpočinek. Je to jediná doba, kdy nikdo nepracuje. Je nedotknutelná dokonce i v pražských podmínkách. Také jsem si chtěl odpočinout. Ale neuběhlo ani 10 minut, když mne neobvyklý rámus donutil vyjít ven. Na betonovém dvoře ležel člověk. Pane bože, vždyť je to Rafalský. Kolikrát jsem ho viděl v Nikolajevském chrámu. Vždycky jsem obdivoval jeho ušlechtilý vzhled. Bílé vlasy, bílá bradka, moudrá a výrazná tvář. Umírá, pronesl major Nadvorný. O jednoho bílého banditu míň odtušil major Popov. Hleděl jsem na krví zalitou tvář, na mozek smíšený s prachem. Lubjanka. Proč jezdit do Moskvy, aby člověk viděl Lubjanku? Ta je i tady. Tam se lidé vrhají z okna, aby skončili svůj život sebevraždou. A to též se děje i zde. Lubjanka v Praze, ve Střešovicích, v Dělostřelecké ulici číslo 11.
0: Předchozí, možno říci dokumentární ukázka, pochází z velmi zajímavé publikace.
1: Tady je taková jedna zajímavá věc, že my vlastně máme i určitou literární paměťovou stopu k tomu, co se tady v Praze dělo, protože jeden Rusín, tedy konkrétně Michail Mondič, se v roce 1944 stal tlumočníkem těch oddílů směrš a došel s nimi až do Prahy a on potom utekl z Československa krátce po válce do americké okupační zóny. A v roce 1948 pod pseudonymem Sněvirský vydal takové paměti, takový komentovaný deník. U nás vyšel česky až v roce 2014 mimochodem. A tam právě popisuje vlastně tu tragédii, kdy v té jásající Praze osvobozené, bratřící se tedy i s rudoarmějci, tak probíhá tady ten hon na ty nepohodlné Čechoslováky, na ty ruské, ukrajinské exulanty.
0: A A jak se k tomu stavěly naše tehdejší oficiální orgány k těmto procesům, protože to samozřejmě nešlo utajit?
3: Tak všichni věděli o tom, že z Československa jsou unášeni českoslovenští občané, ať už byli české, slovenské, německé, ruské nebo ukrajinské národnosti. V podstatě v gesci to mělo ministerstvo zahraničních věcí. Jan Masaryk se tím měl zabývat, spíš tady moc nebyl, anebo se tomu tak nevěnoval dostatečně. Na starosti to měl jeho státní tajemník Vlado Klementis, tedy to byl nominant komunistické strany Československa, a ten teda formálně vyzýval třeba ambasádu sovětskou a nebo sovětské vojenské orgány, aby vrátili hlavně teda Slováky zajištěné na Slovensku, ale moc aktivní nebyl. To aktivnější byl ten generál Bohumil Boček, šéf toho hlavního, čili generálního štábu Československé branné moci. Však mu to taky spočítali právě, když pak zahynul v roce 52 ve Valdicích, ale pro vás teda dostal i Vlado Klementis.
1: Ono je totiž důležité nejenom proti komu bojuje, ale za co bojuje. Samozřejmě Rudá armáda bojovala proti nacionální socialistickému Německu, ale nepřinášela jenom svobodu od toho německého útlaku, ale spíš to vákuum po jednom impériu zaplnilo to druhé, neméně brutální impérium. A řada Čechů tady v Praze se divila. I smiršovci vybírali nemocnice a vraždili vlasovce zraněné při pražském povstání, nebo je odtahovali na Olšany a tam je vlastně házeli do masových hrobů. A nebo když jejich sousedy, Čechoslováky, intelektuály ruského a ukrajinského původu brali z jejich domovů z různých důvodů a ti už se nevraceli.

0: Jak dlouho Směrš sídlila tady v té Dělostřelecké ulici, v té vile?
1: Tak v podstatě můžeme říct, že Rudá armáda zůstává u nás do toho listopadu 1945 a tak i ty speciální oddíly Směrš, které měly k dispozici i několik pluků toho takzvaného vnitřního vojska NKVD, tak operovali tady zhruba do podzimu roku 1945. To ale neznamená, že by tady nebyli sofistikovaní nástupci z NKVD, tedy z toho lidového komisariátu vnitřní bezpečnosti, tak potom i KGB, protože ta aktivita tajných služeb Sovětského svazu byla v podstatě od toho období 44-45 na československém území velmi, velmi intenzivní a pracovala na různých úkolech, zajímali třeba uran v Českosaském Krušnohoří, no a samozřejmě bylo potřeba pracovat na sovětizaci naší společnosti, našich zdejších elit a likvidovat případné odpůrce.
0: No, nacházíme se tedy u sochy maršála Koněva v Dejvicích.
1: Je to exponované místo, je docela paradoxní. Jsme vlastně na rozhraní, řekněme, Dejvic a Bubenče. To je oblast, kde během první republiky vznikla celá řada činžovních domů a proto tady taky bydlelo hodně cizinců. Z nich se pak stali třeba i českoslovenští občani a mezi nimi byla celá řada těch ruských a ukrajinských, ale třeba taky běloruských a kavkazských exulantů, kteří utekli před bolševickým terorem a tady získali v Československu nový domov a stali se z nich hrdí Čechoslováci. A to vlastně paradoxnější a smutnější je ta situace, že když v roce 45. 9. května sem vlastně přichází vojska maršala Koněva, tak naše civilní a vojenské orgány tak trochu zavřou oči, i my, ty jásající davy těch osvobozených Čechů a Směrš, čili oddíly Směrč špionám, dělají svoji práci. Připomenul bych, že ještě před vstupem Rudé armády do Prahy, tak pan generalisimus Stalin, ten vošť, vůdce Sovětského svazu, vlastně nařídil velitelům jednotlivých frontů, včetně maršála Koněva, aby začali chystat v podstatě koncentrační tábory pro obyvatelstvo nebo ty skupiny obyvatel, které bude nutno nějak zajistit a nebo deportovat do Sovětského svazu. No a tady to pak všechno začíná v rámci té střední skupiny vojsk Rudé armády, která byla utvořena po osvobození a kam patřilo nejenom Československo, ale také Rakousko a Maďarsko. Vedl vlastně ty oddíly Směrš jistý pan Měšik, což byl generál poručík, který se teda jako velmi zajímal právě o ty ruské a ukrajinské exulanty a taky třeba o ten uran. V tom Českosaském Krušnohoří měl zkrátka svoje také důležité politické zadání a ty jeho oddíly odtahovaly ty pohodlné osoby tady odsud z Prahy, zejména do Ratiboře, do té věznice NKVD, někdejším německém, potom už polském Slezsku.

0: ty jednotky SMERŠ byly nějak logisticky propojeny s Rudou armádou nebo pracovaly úplně na vlastní pěst?
1: Oni byli teda vyděleni z NKVD, měli své speciální oddíly, řadu velmi dobře vyškolených důstojníků, jakožto agentů, ty měli svoje informátory, no a protože bylo potřeba někdy zajišťovat, řekněme, i logisticky ty akce, tak samozřejmě musel o tom vědět jak pan maršál, tak samozřejmě potom ti velitelé těch speciálních pluků NKVD, které byly k dispozici směršovcům, bylo potřeba mít nejenom ty internační tábory, ale taky nákladní vozy, no a taky, řekněme, ty vyšetřovny. My už jsme byli u té vily v dělostřelecké ulici ve Střešovicích, ale takových vyšetřoven bylo třeba i v Praze několik, něco na Malé Straně, něco na Novém Městě na Karláku, taky na Vinohradech. Málo se připomíná, že třeba v Ružomberku na Slovensku byla přímo jedna z věznic NKVD, která byla teda velmi, velmi aktivní. V podstatě rokem 45 se k nám dostává, či to někomu líbí nebo nelíbí, i ta sofistikovaná infrastruktura sovětských tajných služeb. I českoslovenští občani s ní přicházejí do styku, i ti Češi a Slováci, nejenom Rusové, Ukrajinci, a často se diví, co osvoboditel tady koná. A divili se takhle i sousedi tady v Bubenči nebo v Dejvicích, když začali mizet jejich sousedi, kteří třeba ani žádnou protisovětskou činnost nevyvíjeli, anebo to jenom byli intelektuálové. Profesoři třeba Ruské svobodné univerzity, Ukrajinské svobodné univerzity, nebo naší Univerzity Karlovy. No a jak víme, tak i intelektuálové jsou nebezpeční, vedou ke kritickému myšlení a podobně. A po těch teda směršovci šli velmi výrazně a několik osudů si klidně můžeme komentovat.
0: Mezi odvlečenými bylo i několik ve své době opravdu známých jmen.
1: Pokud bychom se měli bavit o těch obětech, každý z nás jméno československého generála Sergeje Vojcechovského, opravdu Čechoslováka a nejvyššího československého armádního důstojníka, který byl taky zajištěn, směrší, odvezen do Moskvy a potom do Gulagu, kde v roce 51 zemřel. Zemřel, to je taky tak trochu eufemismus. Prostě stal se obětí toho obludného sovětsko-ruského režimu. Jehož impérium se nám jaksi zvětšilo i o naše Československo. Ale pak je celá řada zvláštních osudů a strategií přežití. Abych zmínil několik těch Čechoslováků. Na prvním místě asi Alfreda Béma. To byl výrazný ruský intelektuál, literární historik, profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a působil taky na té Ruské svobodné univerzitě tady v Praze a taky byl teda členem Pražského lingvistického kroužku. Toho ještě v květnu 45 tady SMERŠ zajistila, vystýchala právě i v té vile v Dělostřelecké ulici a pravděpodobně ho zabila už tam teda. Další osudy byly i jinačí, třeba Konstantin Čchejdze, ruský spisovatel, jehož novely byly známé i československému čtenářstvu za první republiky, tak ten teda se po svém zatčení tady v Praze dostal do Gulagu, přežil a po 10 letech, to znamená v roce 55, se mohl vrátit ke své československé rodině. Připomínám, že žil v Československu od roku 1923 a byl loajálním Čechoslovákem. Tragický osud ovšem postihnul Avgustina Vološina, ten vlastně nikdy nepatřil mezi občany ruského impéria ani sovětského Ruska. Byl Rusín z Podkarpatské Rusy, byl poslanec prvorepublikového národního shromáždění, tenhle ten řecko-katolický kněz a intelektuál. Byl taky předsedou té autonomní karpatorské vlády a po Mnichovu žil v Praze a mimo jiné byl posledním rektorem pražské Ukrajinské svobodné univerzity. No a toho oddíli SMERŠ jako potenciální nebezpečí, protože Podkarpatská Rus se stala Zakarpatskou Ukrajinou, součástí Sovětského svazu, tak toho zajistili, vezli do Moskvy a tam v podstatě zahubili, umlátili ještě v červenci 45, přičemž oficiálně teda dostal infarkt. Tyhle ty eufemizmy se v materiálech sovětské tajné služby, jak už se jmenovala NKVD nebo KGB, objevují docela běžně.
0: K tomu si poslechněme ještě jednu ukázku z deníkových zápisků. SMERŠ, rok v táboře nepřítele.
2: Nazdar, Koljo. Šibaljov se usmívá. Jeho oteklý růžový obličej prozrazoval uspokojení z právě vykonané práce. Poznáváš ho? podíval jsem se na tělnatého monsignora, který vystupoval z vozu. Vološin. Ano, to je on, váš bývalý prezident. Stařec Vološin se na mne podíval, sotva mne viděl. Jeho pohled bloudil někde daleko v neznámých krajích. Vždycky to byla jen figurka v rukou těch vychytralejších a silnějších. Ti mazanější a silnější čekistům unikají, ale Vološina tu jako pěšáka nechali. Kam koukáš, Pope? Na nebe? Už je pozdě. Měl ses modlit k Bohu dřív a nechat politiku politikou. Vološin bez zájmu poslouchal Šibajlova. Hybaj, tady s tímhle vojákem do sklepa, rychle. Vološin zrychlil krok, jako by dosud nevěřil, že je zatčen.
0: Existuje nějaký takový pozitivnější příklad, kdy se podařilo někoho ano. zachránit?
1: Ano, a rád bych ho zmínil, protože svědčí o tom, že někdy stačila i malá občanská statečnost, skrze níž mohl být zachráněn jednotlivec. A to je případ ukrajinského intelektuála, archeologa Ivana Borkovského. My ho známe v našem českém kontextu jako zakladatel moderní české archeologie a jako hlavní archeologa Pražského hradu. A tohle člověka, který stihnul ještě jako mladík bojovat proti bolševikům na Ukrajině, tak v roce 1945 také zajistila směrš a už byl zařazen do jednoho z těch vlaků, do transportů směřujících směr Sovětský svaz, takže mu hrozil pak nějaký soud někde v Kyjevě nebo v Moskvě a pak gulag. Jenomže doktor Jaroslav Böhm, který byl ředitelem státního archeologického ústavu a Borkovského přítelem, tak ten v podstatě si k těm směršovcům pro něj došel. Vysvětlil jim, že je to československý státní občan, že nespolupracoval s nacionálně socialistickým Německem a jeho okupační zprávou a v podstatě ho z toho vlaku vyreklamoval. Vytáhnul asi k údivu důstojníků s černými výložkami, ale prostě projevil tu statečnost, odvahu a zachránil mu život. A to je, myslím, ten pozitivní příklad, že někdy stačí aspoň trochu se nebát, byť samozřejmě ten dotyčný riskoval život a tady se prostě pak může projevit určitá svobodomyslnost, hodná následování.
0: Existují v našich třeba pamětech, byť publikovaných třeba později nebo dosud v rukopise, nebo něčem z exilu, samizdatu, nějaké alespoň stopy těchto událostí?
1: No určitě stačí sáhnout třeba po pamětech Václava Černého, tam ty zmínky jsou, byť je vidět, že i ten člověk, který byl vlastně docela dobře informovaný, byl vlastně součástí České národní rady a toho povstání, tak vlastně informace neměl úplně dostatečné. On tam třeba zmiňuje právě ten osud toho jeho kolegy, profesora Alfreda Böhma. O němž předpokládal, že asi skončil v nějaké věznici v Rakousku, vlastně o tom jeho osudu toho příliš nevěděl. Taky třeba víme, že i Albert Pražák, jakožto šéf České národní rady a generál Kutlvašer, jakožto ten vojenský velitel pražského povstání, se snažili komunikovat třeba s představiteli Rudé armády, aby ochránili ty takzvané vlasovce, bylo jich asi 200-300, kteří tady zůstali po nemocnicích, protože nemohli jaksi se účastnit toho ústupu do americké okupační zóny, která začínala na Plzeňsku, a prosili v podstatě o nějakou benevolenci, k níž nedošlo. Ti kluci byli někteří stříleni ještě v těch nemocnicích, třeba na Karlově náměstí, anebo byli i přes ta zranění odtaženi na Olšany a tam postříleni a pohřbeni v masovém hrobu.
0: Existují nějaká alespoň rámcová čísla? Víme, kolik lidí bylo odvlečeno, kolik z nich zahynulo, kolik se jich vrátilo?
1: Tak pokud bychom mluvili o samotném hlavním městě, to je o Praze, tak v té evidenci těch obětí nebo těch unesených je více než 200 lidí. Stovky by jich byly, řekněme, z českých zemí. Děsivá čísla máme ze Slovenska, když nechám stranu Podkarpatskou Rus, protože tam bez ohledu na národnost a nebo nějakou politickou angažovanost bylo odhadem možná až 100 000 Slováků odvlečeno do Sovětského svazu na nucené práce, aby v podstatě pomáhli odklízet ruiny a budovat industriální infrastrukturu zničenou během té takzvané velké vlastenecké války. Takže v té české části republiky jsou to stovky lidí, v Praze dejme tomu 200, ale na Slovensku jsou to opravdu 10 000, možná 100 000 lidí, kterých se tahle ta perzekuce ze strany sovětských orgánů nějakým způsobem týkala.

0: cyklu Historie Plus jste slyšeli pořad Směrš s vůní šeříků. Hovořil historik Petr Hlaváček, zvukovým mistrem byl Adam Voneš, ukázky načetl a režii měl David Schneider. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.
1: Katolíci, pravoslavní, evangelíci, buddhisté i hinduisté, ti všichni na jednom místě mezi nebem a zemí. Vertikála. To jsou domácí i mezinárodní zprávy o věřících, s věřícími i pro věřící. V neděli po 8. na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy tvrdí, že tím protestoval proti církvi. Soud ho do vazby neposlal. V Severním moři uhynula velryba Timmy. Záchrana se nezdařila. Hokejovou reprezentaci čeká na mistrovství světa utkání se Slovinskem. Omezení po nehodě na dálnici D55 u Otrokovic ve směru do Přerova za nájezdem od Zlína. A zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno a teploty 13 až 18 stupňů. Je sobota 16. května. Dobrý podvečer, hlavních zpráv vám přeje Ondřej Látal.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jabloném v Podještědí bude stíhaný na svobodě. Dnes o tom rozhodl okresní soud v České Lípě, který zamítl návrh státního zástupce na vazbu.
3: Soud při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Místo vazební věznice byl tak propuštěn, uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Jeho trestní stíhání bude tedy probíhat na svobodě. Nic víc k tomu zveřejňovat nebudeme.
3: Advokát obviněného Vít Pavko sdělil, že jeho klient lituje toho, jak svůj čin provedl.
5: Klient nezvolil dle vlastních slov šťastné provedení protestu proti tomu, jak církev nakladala s ostatky svaté Zdislavy, tedy že oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě dle jeho vlastních slov nekonečná.
3: Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Samotná lebka je teď péče restaurátoru, protože obviněný ji zalil do betonu. Jestli se podaří vzácnou relikvii dostat ven nepoškozenou, zatím není jasné. Jana Pavlíčková, Radiožurnál.
2: Šéf ozbrojeného křídla Hamásu Izzadín Haddad je mrtvý. Agentuře Reuters to řekl vysoce postavený představitel palestinského hnutí. Informaci potvrdila i izraelská armáda, která tvrdí, že velitele zabila v pátek při úderu na město Gaza.
6: Několik mužů v Gaze neslo tělo Izzadína Haddada na nosítkách. Bylo překryté vlajkou Palestiny a Hamásu. Přihlíželi tomu desítky truchlících, pro které je Izraelem zabitý představitel Hamásu mučedníkem. Muži poté Haddadovo tělo položili do mešity, kde se u něj modlili lidé. Izraelská armáda podle serveru Times of Israel šéfa ozbrojeného křídla Hamásu zneškodnila proto, že se pokoušel obnovit vojenské kapacity Hamásu po válce s Izraelem. Údajně taky chystal teroristické útoky proti Izraeli. Izraelská armáda zároveň považovala Haddada za jednoho ze strůjců rozsáhlého teroristického útoku proti židovskému státu 7. října 2023. Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Ruská disidentka Nina Litvinovová spáchala sebevraždu. V dopisu na rozloučenou napsala, že cítí bezmoc kvůli válce na Ukrajině. Vadily jí taky deprese proti odpůrcům kremelského režimu. Disidentce a oceanoložce bylo 80 let.
7: Úryvek z dopisu na rozloučenou zveřejnila na Facebooku její sestřenice novinářka Maria Slonimová. Podle ní Litvinovovou zabil ruský prezident Vladimír Putin. Disidentka do dopisu napsala, že se její život stal po začátku ruské invaze na Ukrajinu nesnesitelný. Šéfa Kremlu Putina ve vzkazu obvinila ze zabíjení a věznění nevinných lidí. V Rusku zakázaná organizace Memorial připomněla, že Litvinovová od 60. let pomáhala politickým vězňům. Její bratr Pavel Litvinov byl zase jedním z 8 lidí, kteří v srpnu 1968 na moskevském Rudém náměstí protestovali proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
2: Švýcarská zpravodajská služba otevře dlouho zapečetěné spisy o nacistickém zločinci Josefu Mengelem. Píše to web britské stanice BBC. Mengele prováděl v koncentračním táboře v Osvětimi pseudovědecké pokusy na lidech a za své činy nikdy nebyl potrestaný. Po válce se mu podařilo utéct do Jižní Ameriky. Historici podle BBC opakovaně žádali o přístup ke švýcarským spisům kvůli podezření, že Mengele v zemi po válce navzdory mezinárodnímu zatykači pobýval. Švýcarské úřady dosud otevření spisů odmítaly.
1: Politika, Biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
2: Stovky posluchačů navštívili Český rozhlas. V den otevřených dveří si mohli prohlédnout regionální studia i hlavní vysílací budovu na Pražských Vinohradech. Vidět mohli třeba natáčení rozhlasové hry, anebo být přímo u živého vysílání.
8: V roce 1923, to znamená 18. května, kdy se tady poprvé ozvalo halo, halo, zde Radiožurnál.
9: Touto větou začalo nejen první rozhlasové vysílání v tehdejším Československu, ale taky komentované prohlídky budov na Vinohradech. Té se zúčastnili třeba i posluchači, kteří přijeli z Polska.
10: Kolem 10 let poslouchám Český rozhlas tak dost pravidelně. Především podcast Vinohradská 12, který mám opravdu rád.
9: Den otevřených dveří přilákal i ty nejmladší. Svou oblíbenou stanici chtěl vidět třeba 11-letý Honza.
11: Já poslouchám Radio Junior. To je moje nejoblíbenější stanice.
9: Posluchači rozhlasová studia zaplnili třeba u přímého přenosu pořadu Tobogán nebo besedy moderátorů Radiožurnálu Jana Pokorného a Libora Boučka. Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Beskydy od zítřka zasáhnou vydatné deště. Do neděle tam může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. Ve Vídni se dnes rozhodne o letošním vítězi Eurovize. Do finále mezinárodní hudební soutěže se probojoval i český zpěvák Daniel Žižka. A na místě je reportér Jiří Štefl.
12: Tisíce fanoušků právě teď přicházejí do eurovizní vesničky, kde budou pod širým nebem sledovat finále na velkoplošné obrazovce. A často je tady slyšet i čeština, protože právě Češi jsou letos jednou z nejpočetnějších skupin na Eurovizi. Český zpěvák Daniel Žižka má za sebou poslední zkoušku a song Crossroads bude zpívat jako 11. v pořadí. Mezi favority letošního ročníku patří Finsko, Austrálie nebo Řecko. Vítěze bychom měli znát zhruba o půl jedné v noci. Během přímého přenosu se na pódiu bude i slavit letošní 70. ročník Eurovize. Z Vídně Jiří Štefl, Radiožurnál.
2: Uhynulá velryba nalezená u břehu dánského ostrova Anholt je keporkak přezdívaný Timmy. Potvrdili to německé a dánské úřady. Na těle kytovce se podle nich našlo zařízení, které mělo sledovat jeho pohyb. Timmy uvázl na Mělčině u severoněmeckých břehů poprvé 23. března. Soukromí dárci zasponzorovali jeho záchranu potom, co úřady veškeré pokusy vzdali. Část expertů považovala naděje na přežití velryby od začátku za malé.
13: České hokejisty čeká na světovém šampionátu druhý zápas. Po výhře nad Dánskem se utkají se Slovinskem. Češi nebyli na úvod mistrovství produktivní v přesilovkách. Podle útočníka Davida Tomáška si tým musí zvyknout i na to, že letos na turnaji nejsou Martin Nečas a David Pastrňák.
14: Nemáme Nečeho, nemáme Pastu, který prostě tady v tomhle tom jsou nejlepší na světě, takže ale máme tam dobrý hráče a nepasují se vůbec do té jejich role. Prostě to všichni víme, ale prostě pokusíme se to sehrát trošku líp a možná jednodušejc.
13: Zápas Česko Slovinsko začne ve 20 hodin a 20 minut. V přímém přenosu ho odvysílají Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Ve Friburgu teď Kanada hraje s Itálií za dohledu Petra Kadeřábka.
15: 4 minuty před startem třetí třetiny je stav Kanada-Itálie 6-0. Třetí část už se 7 minut hraje v Curychu, kde Finsko vede nad Maďarskem 4-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
13: Baník Ostrava může sestoupit z fotbalové šance ligy, hraje se Zlínem a pro naději na udržení musí získat víc bodů než Dukla v souběžně hraném utkání v Teplicích. Zápas Baníku se Zlínem vidí David Procházka.
16: 48. minuta, běží Baník Ostrava vede nad Zlínem 1-0, utkání Teplice Dukla a Tomáš Petr.
17: 51. minuta utkání Teplice Dukla nerozhodně 0-0. Zápas Slovácko Mladá Boleslav sleduje David Nekvinda.
18: V 53. minutě utkání Slovácko Mladá Boleslav 0-2. Hraje se taky finále skupiny o umístění, Karviná v něm hostí Olomouc, je u toho Lukáš Kaleta.
19: 1-1, takové je skóre v 51. minutě. Z Karviné Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
20: Nehoda na D55 u Otrokovic a kolony v Praze na magistrále. Na D55 se ve směru z Napajedel do Přerova obezřetně u Otrokovic hned za nájezdem od Zlína na 31. kilometru je po nehodě zabraný pravý a odstavný pruh. Kolona nevzniká, ale vybočuje se do levého za prudkou levotočovou zatáčkou. V Praze na magistrále čekejte kolonu nejprve v Liberecké směr centrum od sjezdu na prosek do omezení nad Bolovkou, je to asi na 5 minut, a potom v centru ve Velznově se popojíždí od Florence k muzeu až čtvrt hodiny. A z Smetanovo nábřeží u Karlových Lázní je tento víkend průjezdné jenom směrem na náměstí Jana Palacha směrem k Národnímu divadlu se musí objížďkou. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v 19.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: V noci bude na východě zataženo a trvalejší déšť, na západě až jasno, teploty klesnou na 5 stupňů až na nulu, na západě Čech až na minus 2. A zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, s přeháňkami, na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru až polojasno, na východě s deštěm i trvalejším a teploty 13 až 18, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 10 stupňů. To byly hlavní zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Krádež lebky svaté Zdislavy a následné zadržení pachatele, výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, ale taky změna rozpočtových pravidel, kterou prosadila vládní koalice a třeba i návštěva prezidenta Spojených států amerických Trumpa v Číně. To jsou jen některé z hlavních událostí, které přineslo uplynulých 7 dní. My si je teď připomeneme podrobněji, a to v pořadu Týden plus. Jeho autorkou je Václava Marešová.
1: Týden plus.
0: Deváťáci po celé republice, a nejen oni, už ví, jak dopadly jejich přijímací zkoušky na střední školy. Na střední školy se letos dostalo přes 93% deváťáků. Státní organizace Cermat v pátek zveřejnila výsledky prvního kola přijímacího řízení. Pro většinu z více než 156 tisíc uchazečů tak skončilo období nervozity a teď už ví, kam po prázdninách nastoupí. Obecně se na školu, na kterou chtěli nejvíc, dostali 3/4 z přijatých. Stres skončil i pro sedmačku Beatu. Ta se dostala na jedno pražské gymnázium.
21: Tak já jsem nadšená, protože jsem se na to dlouho učila a kdybych se nedostala, tak se vlastně učím zbytečně, což je hrozná otrava, protože se učím furt. Takže jsem ráda, no.
0: Na osmiletá gymnázia se letos dostala necelá polovina uchazečů a na šestiletá něco přes třetinu z nich. Nicméně oproti předchozím rokům je procento přijatých vyšší. Opět bylo nejtěžší dostat se na střední školy v Praze a ve Středočeském kraji. Upozorňuje ředitelka organizace Cermat Barbora Rosulková.
22: Nejvyšší podíl přijatých byl v kraji Vysočina, kde dosáhl 94,5%. Nejnižší podíl tradičně v Praze, do těch čtyřletých oborů bylo přijato 80,2% uchazečů a ve Středočeském kraji pak uspělo 86,4% uchazečů.
0: Nicméně ti, kteří zjistili, že se na žádnou ze škol v prvním kole nedostali, nemusí zoufat. Mají šanci ve druhém kole. Funguje stejně jako to první, jenom už nemusí opakovat jednotlivé testy. Budou se totiž počítat výsledky z prvního kola. A volná místa budoucí studenti uvidí v systému DIPSY anebo na webových stránkách škol. Vysílání rozhlasu i titulky novin a zpravodajských serverů tento týden plnilo jméno svaté Zdislavy. Její 800 let starou lebku, která byla pro věřící vystavená v kostele v Jablonném v Podještědí, v úterý před bohoslužbou někdo ukradl. Policii pátrání po pachateli trvalo do čtvrtka, kdy ho taky zadržela. No a policisté zajistili i lebku. A co pachatel s lebkou plánoval udělat? Podle policie zloděj lebku zalil do betonu. Kriminalistům řekl, že mu vadilo její vystavování v kostele a chtěli pohřbít. Jak doplní redaktor Krištof Jiřík, hrozí mu za to až 8 let vězení.
23: Muž relikvii ukradl v úterý večer při přípravě bohoslužby, když byly vypnuté alarmy. Rozbil ochranné sklo a s lebkou utekl. Zachytila ho přitom sice kamera, ale záznam byl velmi nekvalitní, proto policie žádala lidi o pomoc. Dopadnout se jim ho podařilo ve čtvrtek v Mladé Boleslavi. 35-letý muž ještě předtím ale lebku zalil do betonu a následně ji chtěl hodit do řeky a tak pohřbít, popisuje ředitel Českolipského územního odboru policie Petr Reit.
24: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit, podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracena nenávratně.
23: To se ale naštěstí nestalo. Muž po 7hodinovém výslechu přiznal, kam Lebku ukryl. Z čeho je obviněný, říká za kriminalisty Jan Ujka.
3: Muž je obviněn z trestného činu krádež a dále z přečinu výtržnictví a přečinu poškozování cizí věci. Nejvyšší je tam zločin krádež, kde je trestní sazba 2 až 8 let odnětí svobody.
23: Jestli se podaří Lebku z betonového zajetí vyprostit, zatím není jasné. Chybí podstatná část kostí v obličejové části a je po staletích velmi křehká. O jejich záchranu se budou pokoušet restaurátoři. Čekají nejdřív rentgen, aby bylo jasné, kde přesně je v betonu uložená, a pak jeho postupné odstraňování. A pokud se vše podaří, bude napříště mnohem lépe chráněná. V plánu je její zakrytí pancéřovým sklem. Vyrobit by ho měli regionální skláři a navržené by mělo být tak, aby památku vizuálně nenarušovalo, popisuje odborník na historické vitráže Zdeněk Kudláček ze spolku Sakristal.
4: Tady musíme zohlednit taky památku, že jsme v baroku, takže tím cílem je, aby vy jako laik nebo památkář se podíváte na ten relikviář, tak nepoznáte, že tam je to pancéřový sklo. Vy to budete vnímat, že tam je barokní ručně foukaný sklo, ale ono ve skutečnosti bude pancéřový.
23: Kdy se podaří relikvii na její místo vrátit, zatím není jasné. Představený baziliky v Jablonném Pavel Maria Majer je ale rád, že vše dobře dopadlo.
5: Máme velikou radost, nejenom já, ale i spolubratři, sestry dominikánky, co tady slouží, i farníci, že pachatel je zajištěn.
23: Místní lidi krádež Lebky svaté Zdislavy z Lemberka velmi zasáhla. Co pro ně světice znamená, vysvětluje paní Jarmila.
6: To je taková jako naše patronka města, že jo, všech lidí. Já si myslím, že tady ji má každý rád. Každý jako ji obdivoval.
23: Svatá Zdislava z Lemberka byla šlechtična, zakladatelka klášterů a špitálů. Narodila se kolem roku 1220 a podle Dalimilovy kroniky proslula svým milosrdenstvím, dobročinností a ošetřováním nemocných.
0: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl pak s nadsázkou dodal, že svatá Zdislava si tímto udělala obrovské PR. Podle něj byl taky ohlas veřejnosti na celou událost velmi pozitivní a všem za to poděkoval. Vláda zřejmě bude moci navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce rozpočtu, a to až do roku 2036. Prodloužení této výjimky totiž schválila sněmovna, a to ve sporné novele zákonů, které se týkají veřejných rozpočtů. Vláda bude moci nad rámec povolených rozpočtových schodků navyšovat i výdaje státního rozpočtu, a to na strategické infrastrukturní stavby podle liniové.

0: že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
1: Opozice prosazené úpravy pravidel označuje za protiústavní a chce se obrátit na ústavní soud. Ministryně financí z hnutí ANO Alena Schillerová ale tyto výtky odmítá s tím, že bez zmíněných úprav by nebylo možné dodržet deficity naplánované minulou vládou.
2: Chci jasně říct, že pokud tento zákon prosadíme, Česká republika zůstane mezi rozpočtově nejodpovědnějšími státy Evropské unie, silně pod průměrem států EU, silně pod průměrem všech našich sousedních zemí.
1: Schválená novela teď míří do Senátu. Opravdu hrozí bezhlavé zadlužování země, které budou splácet ještě naše děti a vnoučata, jak říká opozice. A nebo je rozvolnění rozpočtových pravidel teď zkrátka potřeba, jak tvrdí vládní poslanci z hnutí ANO, motoristů a SPD? O komentář jsme požádali Aleše Bělohradského z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy.
3: Celkově to znění, které bylo schválené, tak z mého pohledu fakticky ruší to národní fiskální pravidlo, to znamená a ruší tím pádem smysl toho zákona, který byl o tom, že měl omezovat vládu, i když je to nepříjemné v tom, aby nekontrolovaně navyšovala výdaje. Ty úpravy, které tam byly skrze pozměňovací návrhy dodané, tak opravdu umožňují velmi výrazně zvyšovat výdaje. A to hned několika různými způsoby. Jedním z takových nejvíc do očí bijících je, myslím, ta úniková doložka na infrastrukturní stavby, což je nejen na dopravu, ale i na energetické stavby, které umožní ne navyšovat nutně peníze na nové investice, ale vlastně vyřazuje i investice, které dodnes byly v rámci těch rozpočtů zachycované v deficitu a místo těchto, což může být třeba 120 miliard prostředků, které v těch rozpočtech dodnes byly, tak nahradit jinými výdaji, které můžou jít úplně na cokoliv.
1: Vysvětlil Aleš Bělohradský, ekonom z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy. Stát si chce znovu půjčovat peníze přímo od lidí. Ministerstvo financí po několikaleté pauze obnovilo dluhopisy republiky. Úřad láká na zhodnocení úspor už od 1000 koruny a přidal taky jeden nový druh dluhopisu. Investovat je možné minimálně 1 000 korun, maximálně pak 3 miliony. Takzvané dluhopisy republiky zavedla už předešlá Babišova vláda a teď se tedy vracejí. A my jsme se proto ptali hlavní ekonomické analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové na to, jak výhodné vlastně můžou tyhle dluhopisy být.
4: Tak ministerstvo financí se zjevně u těchto dluhopisů poučilo z vývoje, když to tak řeknu, protože když je vydávalo právě pod taktovkou Aleny Schillerové v tom minulém vládním období, tak tehdy se státu značně prodražily, protože v letech 2022 až 2023, jak si pamatujeme, tak přišla obrovská dvojciferná inflace a minulá vláda, respektive ministr financí Stanjura, potom další emisi zastavil právě protože splatil stát obrovské úroky. Teď je tedy Alena Schillerová ty protiinflační dluhopisy spouští znovu, ale skutečně jednak je v jiné situaci a hlavně s pojistkami pro případ, že by se inflace kvůli nějakým globálním šokům třeba zase nějak výrazně utrhla. Úrok u těchto dluhopisů se bude stanovovat vždy podle květnové meziroční inflace, tedy každý rok, a ještě ji úřad zastropuje na 5% za rok s tím, že pokud by to bylo víc než těch 5%, tak ten rozdíl nad těch 5% se potom vyplatí až jednorázově na konci jako prémie toho celého pětiletého cyklu. Takže kdo si ty peníze vybere dřív, prostě tak o část zisku přijde a stát ušetří.
1: Popsala hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Ministerstvo financí plánuje vydat teď dluhopisy v objemu asi 20 miliard korun.
5: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Americký prezident Donald Trump v tomto týdnu navštívil Čínu. Nejvyšší představitel Spojených států jel do Číny po bezmála 10 letech. Donald Trump jednal s čínským prezidentem Xi Jinpingem o obchodu, Blízkém východu i Tajvanu. Xi podle Trumpa vyjádřil ochotu pomoci vyjednat konec války s Íránem a otevření Hormuzského průlivu. Čínský lídr pak označil Tajvan za nejdůležitější bod čínsko-amerických vztahů. Čínský prezident pak varoval Trumpa, že velmoci se mohou dostat do střetu, pokud by Washington postupoval chybně

0: v otázce Tajvanu. Zatímco Čína považuje ostrov za svou součást, USA podporují jeho nezávislost. Prezident Donald Trump pak při návratu z Pekingu odmítl potvrdit, že by Spojené státy v případě čínského útoku Tajvan vojensky bránili. Otevřená podle něj zůstává už i schválená dodávka amerických zbraní ostrovu za 14 miliard dolarů.
1: Donald Trump na palubě prezidentského letounu na cestě z Pekingu odmítl odpovědět, zda by Spojené státy Tajvan v případě čínského útoku bránili. O tom nemluvím, řekl novinářům. Xi Jinping mu prý položil tutéž otázku a dostal stejnou odpověď. K dodávce už schválených amerických zbraní ostrovu za 14 miliard dolarů Trump dodal, že o ní rozhodne v krátké době. Nejdřív prý chce mluvit s tajvanským prezidentem.
0: Popsala naše americká zpravodajka Jana Cíglerová. Čínský prezident pak podle čínských státních médií označil cestu Donalda Trumpa za přelomovou. Jak ji máme vnímat my? Na to jsme se ptali odborníka na mezinárodní vztahy a bezpečnost z Univerzity Karlovy Vlastislava Břízy.
2: Podstatné ještě je, že se shodli, a to je zajímavost, že setkání těchto dvou představitelů jsou nejdůležitějšími na světě. Tím chtěl prezident si deklarovat, že Čína vstoupila na to pole supervelmocenského soupeření se Spojenými státy, že se odtrhla od toho dalšího zbytku pelotonu, jako je Indie, Rusko a spol, a že již hraje dominantní roli ve světě. To bylo to, co chtěl akcentovat. My dva jsme v tuto chvíli nejdůležitější státníci světa, podle nás dvou se bude točit svět. To bylo to poselství na to první setkání. Čína 2026 není Čína 2017. Proč to říkám? V roce 2017 navštívil Donald Trump Čínu, a ta jednání se odehrávala úplně jinak než teď. V tuto chvíli je vidět, že Čína je podstatně asertivnější, je ekonomicky vyspělejší, než byla, to bezesporu, ač má svoje problémy, svoje neduhy, kdo je však nemá ve světové ekonomice, viz například realitní bublina, odtrženost několika vůbec set tisíc bytů od reality, tržní síla obyvatel, rozdělení větší, rozevření nůžek mezi bohatými chudými, to všechno se v Číně děje bezesporu, je to více než před v tom roce 2017. Vojenské posílení, pokročilost v technologiích, nejenom z hlediska klasické civilní ekonomiky, ale i vojenské ekonomiky, a to všechno se propsalo do toho, že Čína jednoznačně asertivnější. Narážím tím na prohlášení prezidenta Xi, který první den schůzky de facto varoval prezidenta Spojených států amerických, ať nedělá chyby stran Tajvanu. To je něco nemyslitelného, bezprecedentního, že by někdo si dovolil varovat prezidenta nejsilnější supervelmoci světa.
0: Dodává odborník na mezinárodní vztahy Vlastislav Bříza. A čínský prezident Xi Jinping na podzim navštíví na pozvání prezidenta Donalda Trumpa Spojené státy americké. Uvedl to čínský minister zahraničí. Prezident Vladimír Putin a další ruští vrcholní politici a armádní představitelé by mohli v budoucnu čelit stíhání u zvláštního tribunálu pro zločiny ruské agrese. O jeho spuštění v moldavském Kišiněvě jednal výbor ministrů zahraničí států Rady Evropy. Celkem 36 zemí, včetně České republiky, potvrdilo, že se k tribunálu připojí. Jak by měl v budoucnu vlastně fungovat? Tak to popsala naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová.
3: Tak tento tribunál nebude soudit běžné válečné zločiny, jako je mučení, zabíjení civilistů nebo deportace dětí, protože toto už řeší například Mezinárodní trestní soud. Tento zvláštní tribunál bude ale soudit rozpoutání války jako takové. To znamená, že bude cílit na nejvyšší politické a vojenské velení Ruska, včetně Vladimíra Putina. K odpovědnosti by měl hnát zhruba 20 lidí, kteří mají na svědomí to rozhodnutí použít ozbrojenou sílu proti jinému státu v rozporu s chartou OSN. Rada Evropy připouští, že to bude složité, tedy jak je fyzicky vůbec dostat z Ruska do vazby. Nicméně Rada Evropy také uvádí, že mezinárodní právo se stále vyvíjí a osobní politická imunita nemůže představovat nějaký neomezený šek pro beztrestnost. Ruští poslanci tento týden schválili zákon na obranu Rusů stíhaných v zahraničí, což je očividná reakce na zřízení tohoto tribunálu. Tento zákon by Putinovi měl umožnit nasadit ozbrojené síly na obranu Rusů, kteří byli zatčeni nebo trestně stíháni právě v zahraničí na základě rozhodnutí cizích soudů bez účasti Ruska.
0: A další silné útoky podnikalo Rusko na Ukrajinu i tento týden. Vzdušný úder na Kyjev v noci na čtvrtek nepřežilo 24 lidí. Rusové při něm přitom zabili i 3 děti. A rozsáhlé dronové útoky podniklo Rusko ve středu taky na západní Ukrajinu. Právě na západě Ukrajiny žije početná maďarská a slovenská menšina. Maďarsko si v reakci na tyto útoky předvolalo ruského velvyslance. Za Slovensko útoky odsoudil nejdřív tamní minister zahraničí Juraj Blanár. Premiér Robert Fico reagoval na středeční útoky až v pátek. Drony přitom mířily i na okolí města Užhorod, ležícího prakticky na ukrajinsko-slovenských hranicích. Sudetoněmecký sjezd v Brně by podle koaličních poslanců být neměl. Organizátory ke zrušení akce vyzvali usnesením, které sněmovna odhlasovala bez opozice. Ta se schůze nezúčastnila. Usnesení poslanců vládní koalice hnutí ANO, SPD a motoristů pak označil předák sudetských Němců Bernd Posselt za frašku.
4: Sjezd může podle koalice narušit česko-německé vztahy. Mohl by totiž otevřít citlivá témata nacistické okupace a Benešových dekretů, pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
5: Nejde vůbec o to urovnat nějaké vztahy, ale naopak je rozjitřit a naopak rozdělit společnost.
4: Podle opozice téma sjezdu na půdu parlamentu nepatří. Přijetí usnesení zkritizoval třeba poslanec František Talíř z KDU ČSL.
6: Podle mě to i na hraní ústavnosti vůbec říkat vůči právu na shromáždění, kdo kde se má potkávat.
4: Sudetoněmecký sjezd bude příští víkend součástí festivalu Meeting Brno. Usnesením sněmovny se pořadatelé řídit nebudou. Letos bude 670. ročník sjezdu. V Česku se ale akce uskuteční vůbec poprvé.
0: Popsala reportérka Adéla Burešová. Podle Tomáše Jelínka z Česko-německého fondu budoucnosti se ale dál vztahy Čechů a Němců v pohraničí odrážejí hlavně ve vzájemné spolupráci, a to při udržování společné minulosti obou národů a hlavně osobních vzpomínek pamětníků.
7: My máme prostě to štěstí, že známe především ty sudetské Němce, ale já jsem přesvědčen, že jich je dnes drtivá většina, kteří vlastně v duchu té česko-německé deklarace neřeší žádné politické nebo právní otázky z minulosti, ale prostě společně s Čechy vlastně přispívají k rozvoji i českého pohraničí. Oni společně opraví kostel, hřbitov, navazují partnerství mezi obcemi a městy. A co je důležité, já si myslím, že tím vlastně pomáhají těm českým místním obyvatelům navazovat, jak si posilovat ten vztah k tomu místu, kde žijí. Stárnoucí generace pamětníků, oni vlastně často nenachází mezi svými potomky v podstatě nikoho, kdo by se o to pěstování té paměti na tu jejich bývalou vlast staral, a oni nakonec jako darují i ty své předměty a archivy a pozůstalosti zpátky do Čech, a tam jsou zase instituce, tam jsou jednotlivci, kteří se o to vlastně dál starají. My vidíme, že to posiluje tu místní identitu a vlastně v tom důsledku to vede k rozvoji a vlastně prosperitě toho pohraničí.
0: Popsal Tomáš Jelínek z Česko-německého fondu budoucnosti. Fotbalisté Slavie díky výhře 5-1 nad Jabloncem obhájili titul v Šancelize. Po událostech v nedohraném derby se Spartou, kdy domácí fanoušci vtrhli na hřiště, ale slávisté slavili před prázdnými ochozy.
8: Když se ptáte na ty tribuny, tak prostě je vám z toho jako smutno.
9: Řekl trenér Slavie Jindřich Trpišovský k tomu, že slávisté slavili titul před prázdným Edenem. Radost v kabině si ale hráči vršovického klubu vzít nenechali. Slavia hrála první ze 4 ligových zápasů bez diváků, i přesto přišlo před největší stadion v Česku několik stovek fanoušků. A aktivity před stadionem si všimlo i vedení Slavie. Předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík na popud majitele Pavla Tykače navzdory předešlým vyjádřením přislíbil oslavy.
10: Nelze kluky a fanoušky o ten ústej připravit. Něco zkoušíme vymyslet.
0: Shrnul rozpačité získání titulu Slavii náš reportér Karel Schamberger. Slavia Praha taky dostala od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace nejvyšší pokutu v historii české nejvyšší soutěže za to, že v závěru sobotního derby pražských S vtrhli diváci předčasně na trávník a napadli 3 hráče Sparty a házeli do sektoru hostujících pyrotechniku. Zaplatí 10 milionů korun. A to už je závěr výběru událostí, které tento týden přinesl. Naslyšenou se těší Václava Marešová.
11: Radiokniha.
12: Jmenoval se Krejčíř. Radovan Krejčíř. A říkali mu Padrino.
4: To proto, že byl od druhé poloviny 90. let jedním z nejvlivnějších bosů podsvětí. Ve své vile měl mramorové schodiště, výtah se zlatými dveřmi a akvárium se žralokem. Když si tam pro něj policie přišla, dokázal jí zmizet při domovní prohlídce. O příběhu gangstra napsal Jaroslav Kmenta knihu Padrino Krejčíř.
11: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Jak fungují sankce Spojených států vůči Kubě? O blokacích ruského internetu rozhodují tajné služby. Šéf Českého rezortu spravedlnosti chystá paragraf Babiš. Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
11: Názory a argumenty.
12: Dlouhé výpadky proudu, nedostatek pohonných hmot, kolabující doprava a další vlna emigrace. I to je realita dnešní Kuby. Zdá se však, že absolutního dna v této zemi stále ještě nebylo dosaženo. Více už v komentáři publicistky Leony Šmelcové.
13: Spojené státy v posledních měsících výrazně rozšířily sankce proti Kubě. Nový exekutivní příkaz prezidenta Donalda Trumpa míří nejen na představitele režimu, ale nově i na neamerické firmy, banky nebo lodní společnosti, které s ostrovem obchodují. Jenže se zdá, že ani tvrdší sankce nezabírají a v zákulisí Bílého domu už zaznívá, že prezident Trump ztrácí s kubánským režimem trpělivost. Aktuální zpřísnění sankcí znamená pro Kubu další omezení přístupu k energiím, financování i dovozu základního zboží. Už roky platí, že pokud si zahraniční firma vybere k obchodování Kubu, tak si musí dávat velký pozor na jejího severního souseda. Buď může rovnou zapomenout na obchodování s Američany, nebo je v podnikání velmi opatrná, protože by jí ve státech mohl hrozit soud. A teď Washington své sankce dál rozšířil a posílil jejich vymáhání. Jenže Kuba navzdory přitvrzení stále drží. Byť tamní obyvatelé přežívají v podmínkách, které připomínají permanentní krizový stav. Energetická krize se stala symbolem dnešní kubánské reality. Dlouhé výpadky proudu, nedostatek pohonných hmot, kolabující doprava nebo další vlna emigrace. To všechno Kuba dobře zná a nelze vinit jen Spojené státy. Ostrov dlouhodobě doplácí na neefektivní centrálně řízený systém, zastaralou infrastrukturu i sérii katastrofálních ekonomických rozhodnutí. Kubánci těžkým obdobím neprocházejí poprvé. Za téměř 70 let vlády castrovského režimu zažili hlubokých krizí několik. Nejdramatičtější nastala po rozpadu Sovětského svazu, kdy Kuba ztratila svého štědrého sponzora a její HDP se za 3 roky propadl o 30%. Později za vlády Raula Castra se prohloubily sociální rozdíly. Když pak přišlo krátké oteplení vztahu za Baracka Obamy, zdálo se, že země dostane šanci na ekonomické nadechnutí. Jenže režim se zásadně neotevřel, po návratu Trumpa americká politika znovu přitvrdila, pandemie ochromila turistický ruch a po lednové intervenci USA v Caracasu přestala Venezuela ostrov dotovat levnou ropou. Do toho před 5 lety provedla Havana měnovou reformu, která prudce oslabila peso a rozjela inflaci. Zatímco se odkládaly investice do energetiky nebo infrastruktury, dál se stavěly hotely pro turisty, kteří nakonec nepřijeli. Washington podle zákulisních informací chystá i blokování zbývajících remitencí, tedy peněz, které posílají Kubánci ze zahraničí svým rodinám na ostrově, včetně transakcí přes kryptoměny nebo agentury ve třetích zemích. Pod americké restrikce mají více spadat i firmy napojené na režim, i když jen minimálně. A sankce mají pocítit i společnosti působící v turistickém sektoru. V pozadí je i domácí politika. Tvrdý postup vůči Havaně dobře funguje u kubánsko-amerických voličů na Floridě a Trump by rád vykázal další zahraničně politické vítězství. Americké ministerstvo obrany podle nezávislých exilových kubánských médií aktualizuje možné scénáře intervence, kdyby si je Trump vyžádal. Ten sice v lednu hlásil, že kubánský režim padne sám do konce roku, údajně ale věřil, že ta chvíle nastane mnohem dříve a nyní už začíná být netrpělivý. Havana teď dokonce hrdě odmítla humanitární pomoc ve výši 100 milionů dolarů, kterou ostrovu nabídl americký ministr zahraničí Marco Rubio. Mimochodem syn kubánských emigrantů, kterého by Donald Trump rád viděl v čele ostrova, jak opakovaně zmínil. Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel naopak stále tvrdí, že slovo vzdát se Kuba nemá ve slovníku. Režim tak znovu sází na odolnost a schopnost přežít další kolo tlaku. A právě v tom je největší tragédie celé kubánské reality. Washington i Havana rozehrávají vlastní mocenskou partii. Jedni kvůli geopolitice a volbám, druzí kvůli udržení režimu. Mezi nimi ale zůstávají miliony obyčejných Kubánců, kteří neřeší ideologii ani velkou politiku. Zajímá je hlavně to, jestli zítra poteče proud, seženou benzín a budou mít co dát dětem k obědu.
12: Tolik Leona Šmelcová. Napětí v ruské společnosti roste a tím i nervozita ruského vedení. Stále častěji se také objevují spekulace o možném puči proti prezidentovi Vladimíru Putinovi a zmiňovány jsou analogie se situací v předvečer bolševické revoluce v roce 1917. I to je jeden z důsledků rozhodnutí, jehož závažnost si vedení původně vůbec neuvědomovalo. Stále častějšího vypínání internetu. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
14: Pátá kolona v Kremlu připravuje státní převrat. Liberálové ve vládě se snaží zdiskreditovat Vladimira Putina. Situace začíná připomínat dobu před revolucí v roce 1917. Tyto alarmistické věty v posledních týdnech zaznívají od proválečných blogerů, ale i od jinak hyperloajálního šéfa ruských komunistů Gennadije Zhuganova. Věc, která by ještě před pár měsíci byla nemyslitelná. Důvodů je několik. Prováleční publicisté jsou rozčarováni ze situace na frontě. Někteří obvinují Kreml, že dostatečně nebojuje. Podle nich je nutné vyhlásit mobilizaci a ekonomiku podřídit potřebám války. Skeptičtější z nich tvrdí, že už je na to pozdě. A ani 500 000 nových vojáků by chod války nezměnil, protože Ukrajina má dnes převahu v dronech a byla by schopná podobný útok odrazit. Hlavním důvodem nespokojenosti jsou ale současné blokace internetu. Úřady zablokovaly Messenger, Telegram a nyní se snaží zablokovat i služby VPN, pomocí kterých velká část Rusů blokace obchází. Na počátku této poslední kampaně ještě prováleční publicisté doufali, že se jim podaří Kremlu vysvětlit, že je to chyba, která ve výsledku poškozuje ruskou armádu. Nyní ale pochopili, že to Kreml myslí smrtelně vážně. Oficiálním důvodem jsou právě ukrajinské dronové útoky. Úřady tvrdí, že mnohé z nich používají pro navigaci právě mobilní internet ruských operátorů. Což bezesporu je také pravda. Připomeňme mimořádně úspěšnou operaci Pavučina, kdy drony, vypuštěné z kamionů, zaútočily na 4 ruská vojenská letiště daleko od linie fronty. Jenže to bylo v červnu loňského roku a nyní Ukrajinci používají jiné způsoby navigace. A jak upozorňují sami prováleční blogeři, třeba v belgorodské oblasti na hranicích s Ukrajinou, internet nefunguje už dlouhé měsíce a na nálety ukrajinských dronů to nemá sebe menší efekt. Jak ale říká novinář Andrej Zacharov, který napsal knihu Ruský kyberpunk o snahách úřadů blokovat internet, pro ruské tajné služby to není argument. Pokud vypnutí internetu zabrání bytí jednomu dronu zasáhnout cíl, tak se to v jejich logice vyplatí. Lidi to podle nich musí pochopit a ostatně nikdo se jich ptát nebude, říká Zacharov. A problémem totiž podle něj je, že o blokacích rozhodují tajné služby. V jejich čele stojí lidé vyššího věku, kteří jsou k internetu od počátku podezřívaví a sami ho nepoužívají. Ostatně jako sám Vladimír Putin. A zcela upřímně nechápou, proč jsou lidé nespokojeni kvůli tomu, že se nemohou objednat taxík, dovážku potravin nebo si pustit večer oblíbený seriál.
12: Dodává Ondřej Soukup.
11: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: V Fungování justice v Česku se znovu dostává do centra zájmu současné vlády. Potvrzují to snahy ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce zásadním směrem změnit trestní řád, a to způsobem, který by pomohl i jeho šéfovi, premiéru Andreji Babišovi. Podrobnosti připojuje spolupracovník internetového deníku Forum 24 Martin Fendrich.
15: Zdrcující většině z nás se asi nemůže stát, že bychom byli obviněni za 50-milionový dotační podvod. Ale zdrcující většinu z nás, kteří nejsme špičkoví politici, třeba premiéři a zároveň miliardáři, by asi soud odsoudil, pokud by měl důkaz, že jsme záměrně vytvořili malou firmu, abychom tak pro velkou firmu získali tak velký balík peněz. Trestní sazba je tu 5 až 10 let natvrdo, docela pálka. Asi tušíte, že mluvím o vlekoucí se kauze dotace pro firmu Čapí hnízdo a o našem premiérovi Babišovi. On sám soudu momentálně díky imunitě uniká. Ale druhá obviněná Jana Naďová byla nedávno městským soudem v Praze nepravomocně odsouzena. Trest je velmi nízký, 3letá podmínka a peněžitý trest 500 000 korun. Soudce Jan Šot se podřídil názoru odvolacího soudu, to jest vrchního soudu v Praze, jehož senát řídila uznávaná soudkyně Eva Brázdilová. Jan Šot ale také řekl, že se nemůže odchýlit od rozhodnutí vrchního soudu, dál je však přesvědčen, že Naďová neměla být odsouzena. To je dobré vysvětlit. Máme dvouinstanční justiční soustavu. Proč? Jde o právo na spravedlivý proces. Expertka ANO Helena Válková opakovaně zdůrazňovala, že soudci dělají chyby. Proto však musí existovat cesta, jak ty chyby napravit. Ústavní soud ve své judikatuře opakovaně potvrdil toto. Fakt, že soud nižší instance je vázán rozhodnutím soudu vyšší instance, není popřením nezávislosti soudu. Je to záruka, že řízení směřuje k zákonnému a předvídatelnému výsledku. Ostatně proto se obhájci a žalobci odvolávají, že Jana Naďová sice dostala velmi nízký nepravomocný trest, ale pro Andreje Babiše je to problém, protože je vysoce pravděpodobné, že dopadne stejně, nebo možná i hůř, vždyť Jana Naďová skoro jistě celou akci nevymyslela. Soudce městského soudu Šot řekl, že by sám Naďovou neodsoudil, důkazy, které nečekaně doplnil odvolací vrchní soud, ho nejspíš nepřesvědčili. Babiš si ale zřejmě myslí, že by Šot neodsoudil ani jeho a začal konat. Přesněji začal konat jeho ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Ten chce naprosto zásadně změnit trestní řád. Pokouší se do něj vložit odstavec, který jednoduše říká, že odvolací soud nemůže nalézací soud zavázat k tomu, jak má v novém rozhodnutí hodnotit důkazy a jaká má učinit skutková zjištění. Jinými slovy, by pak soudce Jan Šot nemusel Janu Naďovou odsoudit. Zároveň se Tejc pokouší prosadit, aby odvolacímu soudu výrazně omezil pravomoc vzít prvoinstančnímu soudci případ, pokud v něm pochybí. Kdyby to Tejc prosadil, a ve sněmovně na to má Babiš dostatečně velkou sílu, pokud ho podpoří motoristé sobě a SPD, pak by se dost možná premiér odsouzení vyhnul. Vznikl by jakýsi paragraf Babiš. Paragraf speciálně ušitý k tomu, aby z kauzy Čapí hnízdo premiér vyklouzl. Avšak zároveň by ta změna naprosto zásadně změnila charakter českého dvoustupňového justičního systému. Proto jsem v úvodu řekl, že premiér a miliardář má úplně jiné možnosti než zdrcující většina z nás běžných smrtelníků.
12: To byl Martin Fendrich. Dlouho platilo, že nejvýznamnější postavy amerického Silicon Valley podporovali americké demokraty. To se však zásadně změnilo a dnes patří k nejhorlivějším stoupencům a také sponzorům republikánů. Jaké důsledky to má, nad tím se ve svém příspěvku zamýšlí publicista Jefim Fištejn.
16: Deník New York Times zveřejnil na konci dubna pozoruhodný článek s názvem Jak se Sergej Brin posunul doprava. Jedná se o poměrně rozsáhlý text popisující vývoj politických názorů spoluzakladatele americké technologické společnosti Google, známé především jako provozovatel největšího internetového vyhledávače. Sergej Brin, který se narodil v Moskvě v židovské rodině, je nejen počítačovým vědcem a podnikatelem, ale také jedním z nejbohatších lidí na planetě. Článek stojí za přečtení, neboť nám nabízí víc než jen portrét jedné výjimečné osobnosti. Je to spíš popis určitého společenského jevu. Jímž je názorový vývoj celé sociální a generační výseče. Ještě v roce 2016 Sergej Brin, jako většina zbohatlíků v jeho okolí, nazýval tehdejší volební vítězství Donalda Trumpa hluboce urážejícím a chodil na demonstrace proti jeho imigrační politice. Dnes je tentýž Brin významným donorem republikánské strany, členem Rady vlády pro technologické novinky a pozuje vedle prezidenta v červené kšiltovce s nápisem MAGA. Jinými slovy, udělal ve svých názorech obrat o celých 180 stupňů. V rozhovorech s novináři vysvětluje takový vývoj tím, že sám pochází ze Sovětského svazu, odkud jako dítě odešel s rodiči v roce 1979 a měl možnost poznat, jak destruktivní a utlačovatelskou společnost tam socialismus dokázal vytvořit. Nechci, aby stejně skončila i Kalifornie, říká Brin. New York Times je hlasnou troubou demokratické strany a nemůže jinak, než pro takový vývoj hledat nízké a kořistní důvody. Názorový posun úspěšného podnikatele deník vysvětluje špatným vlivem nové Brinovy přítelkyně Geraldine Gilbert Soto, přezdívané Gigi. Ta totiž je horlivou stoupenkyní hnutí MAGA a vyzývá v jej nosi dámskou kabelku s touto zkratkou vyšitou štrasem. Jenže pokus vidět za změnou Brinových postojů jen romantické okolnosti a vliv nové ženy by byl velkým zjednodušením. Pak by se jednalo o ojedinělý případ a nedalo by se mluvit o jevu. Skutečnost je taková, že Sergej Brin je jen jedním z dlouhé řady technologických velkopodnikatelů ze Silicon Valley, kteří v poslední době prodělali obdobný radikální obrat. Patří k ním nejbohatší muž světa Elon Musk, majitel společnosti Tesla a SpaceX, Peter Thiel, zakladatel firem PayPal a Palantir a vývojář výzvědných technologií pro vládu a armádu, Mark Andreessen, softwarový inženýr a multimiliardář, který spolu s Benem Horovicem založil největší venture kapitálový fond v Americe a člen představenstva Facebooku, zakladatel Meta platformy Mark Zuckerberg, Jeff Bezos a mnozí další a další technologičtí magnáti. Ti všichni byli kdysi buď to politicky neutrální, nebo aktivně podporovali demokratickou stranu. A nyní se masově posouvají doprava. Důvody jsou nejrůznější. Vysoké daně nebo hluboké rozčarování v demokratech kvůli jejich snaze všechno regulovat. Nebo, jak uvádějí mnozí, nesouhlas s antisemitskými tendencemi levice obecně a zejména jejími protiizraelskými postoji v otázce konfliktu na Blízkém východě. Americká společnost jako celek prodělává nyní rychle a radikální politické změny. Jedna viditelná spočívá v tom, jak se mění nálady křemíkového údolí, technologického tahouna americké ekonomiky. Takové zobecnění přímo vyplývá z článku o Sergeji Brinovi, leč deník New York Times si ho dovolit nemůže.
17: Konstatuje Jefim Fištejn. A teď se ohlédneme za zajímavými příspěvky uplynulého týdne. Konflikt v Perském zálivu nevyhnutelně poškodil trasy, kterými byly exportovány suroviny z této části světa. Už teď tamní vlády řeší otázku, jak z této šlamastiky ven. Logická odpověď je obejít úzké hrdlo Hormuzu po zemi. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
18: Vývoz ropy, plynu a dalších komodit pomocí obřích tankerů po vodě byla dosud až nejlevnější a nejlogičtější cesta. Nebyla bez rizika, ale i pozemní transport má svá nebezpečí a nepochybně vyšší náklady. Otázku zablokovaného Hormuzu řeší i Irán. Objevily se kolony cisteren, ale i motocyklů ověšených kanistry, jak míří do Pákistánu. Problém je to ale i pro arabské země. Zatímco Kuvajt, Irák, Bahrajn a Katar jsou závislé na svobodné plavbě Hormuzem, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty využívají potrubí, které mají k dispozici. To v prvním případě vede 1200 kilometrů přes celý arabský poloostrov do Rudého moře. V druhém případě emiráťané obcházejí Hormuz kratší oklikou, ale o to zranitelnější jejich trasa je. Objevila se totiž současně obava, že ohrožena je nyní plavba i kolem Jemenu, naproti Džibutsku a Eritreji. A také v jiných částech světa se spekuluje o rostoucí chuti některých zemí napodobit Irán. Řešením je tedy postavit nové ropovody, plynovody, ale i železnice a tedy i přístavy a překladiště. I ty je samozřejmě v éře naváděných střel a dronů možné ohrozit. Částečně to posílí postavení Egypta, ale především Turecka, protože většina tras povede právě přes něj. Týká se to nejen ropovodů ze Saúdské Arábie nebo Emirátů, ale i plynovodů, ať už z Kataru nebo ze Střední Asie přes Kaspické moře směrem na západ. Tras, které existovaly a mohly být obnoveny, je víc. Vše záleží na tom, jak rychle by mohly být postaveny, kolik by stály a jak by byly bezpečné. A zda k takovému potrubí vůbec existuje dostatečně silná produkční kapacita, aby se vyplatilo. Nad tím, s čím se znáší i jiné otázky. Jedna je, jestli se celkově dlouhodobě nesníží role ropy a plynu z oblasti Perského zálivu. To se už částečně stalo. Těží z toho producenti v jiných částech světa, třeba ze Střední Asie, Afriky, Norska a obou Amerik. A také zda v důsledku současného dění nakonec neklesne dlouhodobá důvěra velkých spotřebitelů ve fosilní paliva. S postupným úpadkem ropy a plynu se na Blízkém východě počítalo, ale je možné, že přijde dřív, než se čekalo.
17: Říká Jan Fingerland. Již delší dobu je patrné, že klíčové politické bitvy v zemi mezi vládou a opozicí se již neodehrávají v parlamentu, ale nakonec je rozhodne ústavní soud. Po prvních měsících Babišovy vlády, kdy panoval v tomto ohledu relativní klid, nyní ústavní soudci začnou dostávat jeden podnět za druhým, vysvětluje politický analytik Lukáš Jelínek.
19: První měsíce Babišovy vlády se ústavního soudu nějak nedotkly. Brzy se ale muži a ženy v talárech budou mít co ohánět. V minulém volebním období tomu nebylo jinak. V tomto ale nápor stížností směřujících z Prahy do Brna může zesílit. V míře větší než malé zatím vězí pokrytectví politiků. Na jedné straně často varují před aktivismem justice a před tendencí dělat z ústavního soudu třetí parlamentní komoru. Na straně druhé ale jakmile jim někdo šlápne na kuří oko, nebo když legislativní proces ve sněmovně, v senátu a na hradě nedopadne podle jejich přání, už se pisují podání. První dva zákony, které mohou doputovat k ústavnímu soudu, jsou už na obzoru. Předsedovi Starostů a nezávislých Vítu Rakušanovi vadí snaha rozvolnit zákon týkající se rozpočtové odpovědnosti. Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel má zase spadeno na obnovující se elektronickou evidenci tržeb, do níž mají být zahrnuty i platby kartou. Byl by div, kdyby nepřibyly i další položky. Opozice bude například nepochybně pečlivě zkoumat nový zákon zaměřený na veřejnoprávní média a jejich financování. Tam, kde hrozí kolize s Ústavou České republiky nebo Listinou základních práv a svobod, jsou podobné kroky pochopitelné. Jenže opozice, byť v ní pokaždé sedí někdo jiný, si také zvykla vnímat ústavní soud, co by jedno z mnoha bitevních polí, na nichž válčí s koaliční přesilou. Strany chtějí svým voličům ukázat, že to nevzdávají až do posledního okamžiku. Kromě toho opozice cítí šanci prosadit skrze soudní korekci aspoň něco málo ze svých představ, když už s nimi neuspěla v parlamentu. Jen by si měl uvědomit, že zahlcením ústavního soudu banalitami může oddálit verdikty týkající se skutečně závažných kauz. A to ani nemluvě o tom, že se nakonec můžeme dočkat též oficiálního kompetenčního sporu prezidenta s vládou. Když šlo o nejmenování Filipa Turka ministrem, mohl se kabinet tímto způsobem bránit. K tomu se ale neměl ani premiér Andrej Babiš, ani předseda motoristů Petr Macinka. V této souvislosti z koalice zaznělo, že by soudci mohli jít prezident Petru Pavlovi na ruku, což není v jejím zájmu. Teď je situace opačná. Vláda se chystá hlavě státu reprezentující zemi navenek bránit v účasti na letním summitu Severoatlantické aliance. Nedojde-li k dohodě, Pavel kompetenční žalobu nejspíš podá a ústavní právníci předpokládají, že by mohla mít šanci na úspěch. Také nám ale mohou z Brna vzkázat, že ústava je schválně napsána obecně a volně, aby ji šlo interpretovat na základě politických dohod a zvyklostí. Vzhledem k tomu, že napjaté vztahy mezi vládní většinou a prezidentem, ale i senátem budou pokračovat, mohou následovat i další pokusy přenést konfliktní témata k ústavnímu soudu. Pokud ale zrovna nepůjde o brutální ohýbání zákonů nebo o ignorování elementárních ústavních práv a svobod, měli by být politici zdrženliví. Jinak také mohou jejich voliči získat dojem, že si ulehčují práci a svoji lenost či neschopnost uzavírat kompromisy nahrazují přehazováním míče z politického na justiční hřiště.
17: A slova Lukáše Jelínka zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistryní zvuku byla Helena Málková, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
11: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
20: Odbory se dlouhodobě potýkají s úbytkem svých členů, a to nejen v Česku, ale i jinde v Evropě. Mají vůbec v dnešní době co nabídnout? Jak by měli reagovat na moderní fenomény, jako je platformová práce nebo osoby samostatně výdělečně činné? A proč jsou české odbory v porovnání se zahraničním slabé? Speciálním hostem nového dílu je odborová právnička Šárka Homfrey.
11: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Český rozhlas Plus vás zve na konferenci Křehká bezpečnost, budoucnost Ukrajiny a evropského kontinentu. Ve středu 20. května si v pražském Vzletu můžete poslechnout názory několika výrazných světových osobností. Ukrajinské právničky Oleksandry Matvíčukové, ukrajinské novinářky Natálie Gumeniukové, amerického reportéra Simona Šustra nebo polského publicisty Slavomira Sirakovského. Součástí programu budou i další projekty Českého rozhlasu Plus, například premiéra nové série o procesu s K.H. Frankem a také živé natáčení pořadu Pro a proti o hranicích svobody slova. Konference Křehká bezpečnost ve středu 20. května v kulturním prostoru Vzlet v pražských Vršovicích. Jdeme dál než ostatní v diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
21: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Německý úřad na ochranu ústavy zastavil sledování scientologů. O týmu, který přímo sestoupí z fotbalové šanciligy, rozhodne až poslední nadstavbové kolo. Na stojící auto pozor na D1 za Prahou ve směru na Brno na 15. kilometru. A zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, teploty 13 až 18 stupňů.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
21: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Informoval o tom obhájce obviněného Vít Pavko. Podle něj muž nesouhlasí s tím, jak církev z ostatky patronky zacházela.
1: Zejména tedy, že relativně nekřesťansky oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků a tak ona nemohla dojít skutečného pokoje, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě dle jeho vlastních slov v podstatě nekonečná.
21: Podle policie muž zalil lebku do betonu a chtěli pohřbít. Za tomu hrozí až 8 let vězení, stíhaný bude na svobodě. Pavko taky uvedl, že obviněný písemně slíbil, že se vyvaruje páchání další trestné činnosti. Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Původně mělo od dnešního večera do pondělního poledne spadnout až 70 mm srážek. Podle meteorologů nakonec ale naprší méně, než očekávali. Varování platilo v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji mělo silně pršet, hlavně na Vsetínsku. Takzvaná scientologická církev, známá taky z Česka, už nebude v Německu pod soustavným dohledem zpravodajské služby. Důvodem opadnutí zájmu je pokles významu této organizace v průběhu let, informoval o tom Úřad na ochranu ústavy. Scientologové mají v Německu asi 3,5 tisíce členů.
2: Hnutí scientologie založené v roce 1954 autorem sci-fi Ronem Hubbardem považují jeho kritici za nebezpečnou sektu. Německá domácí zpravodajská služba ho sleduje od konce 90. let jakožto uskupení usilující o společnost, která nerespektuje například důstojnost jednotlivce. Úřad na ochranu ústavy nepustí scientologii ze zřetele úplně, ale už je nepovede jako samostatný a celostátní fenomén. Víc se chce soustředit třeba na sabotáže a na terorismus. Není to první let letošní reorganizace úřadu. Minulý měsíc zrušil kategorii extremismu postihující delegitimizaci státu, zavedenou před 5 lety během protipandemických opatření. Z Německa Tomáš Havlín, Radiožurnál.
21: 3000 posluchačů navštívili Český rozhlas v Praze na Vinohradech. Na den otevřených dveří si mohli prohlédnout vysílací studia, vidět mohli třeba natáčení rozhlasové hry nebo být přímo u živého vysílání.
22: O mužstvu, které přímo sestoupí z nejvyšší fotbalové soutěže, rozhodne až poslední kolo nadstavby. Poslední Baník Ostrava totiž porazil Zlín 2-0 a předposlední Dukla prohrála v Teplicích 0-2. Dukla tak pro udržení prvoligové příslušnosti nesmí za týden s ostravským Baníkem prohrát. Dnes ještě Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3 a na úvod finále skupiny o umístění Karviná Olomouci 1-3. Hokejovou reprezentaci čeká druhé utkání na světovém šampionátu. Po výhře nad Dánskem se utká od 20 hodin a 20 minut se Slovinskem. Stanice Radiožurnál i Radiožurnál Sport nabídnou duel v přímém přenosu. Ve stejný čas bude taky domácí Švýcarsko hrát s Lotyšskem. Slovensko dnes porazilo Norsko 2-1, Velká Británie prohrála s Rakouskem 2-5, Itálie s Kanadou 0-6 a Maďarsko s Finskem 1-4. A fotbalisté Manchesteru City vyhráli anglický pohár. Ve finále porazili Chelsea 1-0.
23: Překážka na D1 u Všechrom a v Praze nehoda ve Kbelské. Na dálnici D1 za Prahu směr Brno za nájezdem Odříčan opatrně na 15. kilometru, těsně před sjezdem na Velké Popovice vpravo ve stoupacím pruhu stojí porouchané auto, u něj je policejní hlídka. V Praze ve Kbelské směrem do kopce na Letňany před Novopatskou překáží auto po drobné nehodě, kolona od křižovatky s Kolbenovou je na pár minut. V Liberecké do centra se ještě i teď tvoří kolona od sjezdu na Prosek, zdržíte se do 5 minut kvůli zúžení nad Bulovkou, do zítřka tam opravují vozovku. A víkendové omezení je i v centru na Smetanově nábřeží. Kolem Karlových lázní je kvůli demontáži lešení zachovaný provoz jen směrem k právnické fakultě. Směrem opačně k Národnímu divadlu se musí objížďkou přes újezd. Vznikají tam kolony na Manasově mostě před Klárovem a ve Valčteňské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
24: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
21: Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na západě místy, jinde jenom ojedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku čekáme zataženo až oblačno, k večeru až polojasno. Na východě s deštěm i trvalejším, teploty zítra 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 10. To byly zprávy.
24: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Obří pralesní mravenci, včely bez žihadel, hlasitý cvrkot cikád a prales, který ještě před 100 lety vůbec neexistoval. Unikátní experiment navštívíme v Malajzii. Jízda na slonu je oblíbená turistická atrakce, ale už se od ní leckde ustupuje. Jedno takové místo vám ukážeme v Kambodži. V Polsku vzniká lékařská legie, do které se školí zdravotníci z řad civilistů. Podíváme se, jak jim to jde. V Budapešti si můžete vzít do ruky šídlo, kladívku a kus barevné kůže a vyrobit si třeba kabelku.
24: Reportáže zahraničních zpravodajů.
3: Ještě před 100 lety pokrývaly oblast Kepong severně od Kuala Lumpuru travnaté pláně s mělkými jezery po těžbě cínu. Krajina byla pustá, ale si vykácené. Dnes se tam rozkládá divoký prales, plný tropických ptáků, motýlů, hadů a hlavně obrovských stromů. Je k nerozeznání od přirozeného pralesa, přitom byl uměle vysazený jako experiment. Na místě sídlí Malajzijský ústav pro výzkum lesa, který navštívila Zdeňka Trachtová.
5: Tohle jsou bezžihadlové včely. Vidíte, že jejich úl vypadá úplně jinak.
6: Můj lesní průvodce Lim Chung Lu ukazuje na přírodní trichtýřek, který vede do dutiny obrovského kmene fíkovníku. Tudy se prý včely dostávají dovnitř.
5: A tady obří pralesní mravenci. Tohle je největší druh mravenců v Malajzii. Naštěstí nejsou agresivní.
6: Postupujeme hlouběji a hlouběji do pralesa a velmi intenzivně tu bzučí cikády.
5: Tohle je náš malajzijský národní strom, merbau. Je to velmi těžké, tvrdé dřevo. Je odolné vůči útoku termitů i vůči plísním, takže se často používá pro venkovní podlahy nebo bazénové terasy.
6: A teď přicházíme prý na nejuchvatnější místo celého pralesa.
5: Tady odsud je nejkrásnější výhled ve filmu.
6: Nejsem úplně přesvědčená. Je to stejný prales jako před chvílí.
5: Tak se podívejte nahoru.
6: Oh, wow. Koruny stromů desítky metrů nad námi vytvářejí nádherný obrazec. Vypadají jako přírodní skládačka, jako takové zelené pucle, které do sebe přesně zapadají, ale nikdy se úplně nedotknou a zůstávají mezi nimi úzké mezery.
5: Říká se tomu plachost korun stromů. Tenhle jev se vyskytuje častěji v člověkem vysázených lesích, kde jsou stromy stejně staré a stejně vysoké. Když fouká vítr, tak větve se navzájem očesávají, takže jejich konečky se olamují. A díky tomu mezi nimi vznikají tyto mezery.
6: O kus dál potkáváme Limova kolegu Nasrima, který zkoumá nějaký drát připevněný ke stromovému kmeni.
7: To je hromosvod. Chrání strom během bouřky.
6: Bouře jsou tady v Malajzii skoro na denním pořádku. I dnes už máme za sebou jednu pořádnou průtrž mračen.
5: Kvůli omezenému rozpočtu vybíráme jen nejvyšší stromy a ty, které jsou blízko našich budov. Během posledních 8 dnů hromosvod na tomhletom stromě uzemnil 5 blesků. Rekord za posledních 8 dní je ale u jiného stromu. Ten zasáhl blesk 23krát.
6: Tady ve Frimu prý pracuje víc než 200 vědců a vědkyň.
5: Zkoumáme les od kořenů stromů až do nebe. Všechny aspekty lesa, rostliny, živočichy, klimatickou změnu, půdu, všechno, co se lesa týká.
6: Americký botanik Frederick William Foxworthy tady u Kuala Lumpur začal vysazovat lesy jako experiment v roce 1926, tedy přesně před 100 lety.
5: Frim dává lidstvu naději, že i nejvíc zdevastovanou krajinu můžeme znovu proměnit v les.
6: I nejvíc zničenou půdu si tak příroda dokáže vzít zpátky. Od loňského roku je tento umělý prales zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO. Z Kuala Lumpur, Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Projet se na slonovi nebo se s ním vykoupat, to vypadá jako skvělý zážitek, ale pro slony samotné je to leckdy stres a bolest. A tak přibývá míst, kde ježdění na sloním hřbetu zakazují. Už několik let to platí taky v oblíbeném chrámovém komplexu Angkor Wat v Kambodži. V zemi žije asi 600 divokých slonů a 70 slonů zůstává v zajetí. Lepší podmínky zvířatům ale bohužel často nenabízejí ani turistické rezervace. Reportérka Jana Karasová ale vyhledala jedno chráněné území na severovýchodě Kambodži, které získalo mezinárodní ocenění za etický přístup k turismu.
4: Zůstaňte vždy 5-6 metrů daleko a nechte slony být slony. Nedotýkáme se jich, nekrmíme je z ruky. Ví, jak přežít v lese. A při focení nepoužívejte blesk.
8: Tak se tady procházíme kambodžským lesem a najednou před námi vrtí ocasem slon.
4: Tohle je perla.
8: Průvodce Tygn nám tady představuje slonici, která se jmenuje Perla.
4: Je to mladá slonice, letos je jí 35.
8: A kousek od Perly stojí ještě o trochu starší 60-letá slonice Ruby. Každý slon tady má i své strážce, takové průvodce. Ti mají mimo jiné zabránit tomu, aby se sloni dostávali k farmám a tam lidem pojídali úrodu.
4: Když úrodu poničí slon z rezervace, tak musíme farmářům vyplatit kompenzaci. Když to udělá divoký slon, tak žádnou kompenzaci nedostanou.
8: Všichni strážci a taky naši průvodci jsou z domorodého kmene Bunong.
9: In Bunong language, if you say the elephant, we say Rawe.
8: Rawe?
9: Yes.
8: Slon v bunongštině je Rawe.
9: Rawe.
8: Rawe.
9: Rawe.
8: Nedokážu to správně vyslovit. Rawe?
9: Yes.
8: Okay.
4: Věříme v animismus, v to, že v lese žijí různí duchové. Duch stromů, duch lesa, duch vodopádu. K lesu máme velmi silný vztah.
8: V Kambodži je asi 30 000 bunongů a další žijí za hranicí ve Vietnamu a tam se před 40 lety narodil i náš průvodce.
4: V době režimu rudých Kmérů tam naši lidé uprchli. Až do roku 1993 jsme na jednom místě žili třeba jen 3 roky. A když několik lidí zemřelo, tak si řekli, že už jim lesní duchové na tom místě dál žít nedovolují. Dřív tu byli lidi chudí. Cesta do hlavního města trvala 1 až 3 měsíce. Teď je to na 7 hodin. Silnici jsem postavili až v roce 2007 japonské a čínské společnosti.
8: Bez slonní rezervace a taky peněz od turistů by ale další rozvoj třeba různých plantáží ty původní obyvatele připravil i o les. Procházíme lesem sloním tempem doslova, protože tak, jak se pomalu pohybuje Perla, se zastavuje, pojídá tedy bambus a banány, tak se s ní pár metrové vzdálenosti pomalu posouváme i my s naším průvodcem. Hlínu na sebe sloni hážou, aby se ochladili, ale taky chránili proti slunci a hmyzu. Nakupou si hlínu nohou, pak je naberou do chobotu a hodí si ji na záda.
4: Strážci pracují od brzkého rána do zhruba 5 večer. V noci používáme 25 metrů dlouhý řetěz, který je připevněný na nohu slona. A každý den má na nocování jiné místo, takže tam má dost bambusu a trávy k jídlu.
8: Perla nejdřív chobot omotá okolo větví bambusu, tak si ho stáhne dolů, přišlápne nohama a začne ho požírat.
4: Víte, co žerou sloni? Ano, bambus. Taky listy, trávu, ovoce. Můžou jíst 137 různých rostlin tady z lesa.
8: Každý den slon sní asi 10% své váhy a přestože ti asijští sloni jsou trochu menší než afričtí, tak stále mají okolo 2 tun takže denní dávka jídla je okolo 200 kg.
21: Perla se do rezervace dostala poté, co v její původní vesnici po odlesňování nezůstal žádný les, takže pro její majitele bylo náročné ji dál živit, protože bez lesa neměla dost jídla.
8: Kromě Perly a Ruby v rezervaci žije ještě dalších 5 slonů a mimo ní v lese žijí taky sloni divocí. Ti žádné své strážce nemají a potkat je tak není vůbec snadné.
0: Kambodža a sloni, to jsou dvě klíčová slova, kterých se ještě budeme chvíli držet. A to s Janou Karasovou, autorkou předchozí reportáže. Vítej.
8: Pěkný den.
0: Jano, prosím tě, jak vrtí ocasem pes, to vím, ale jak vrtí ocasem slon?
8: No trochu podobně. Slon má ten ocas delší, takže to vypadá jako takové jako kivadýlko, kterým si tak jako vrtí houpa a občas třeba ho vystřelí až na svůj hřbet. A já, když jsem se dívala teď na videa, která jsem natočila na té cestě, tak jsem si všimla, že kromě toho, že si dokáže vrtět ocasem, tak si třeba i jednou nohou dokáže poškrábat tu druhou. To mi přišlo teda hodně roztomilý.
0: Ráda bych se o tebe dozvěděla, odkud přichází tlak na to, aby se slonům, konkrétně tedy v Kambodži, dostalo lepších podmínek.
8: Tak jsou to především ochránci zvířat, ale často třeba zasahují i místní úřady. V Kambodži neplatí ten zákaz úplně celoplošně, jak třeba začalo od letošního roku platit v Indonésii, a ochránci zvířat, ale třeba i někteří turisté upozorňují na to, že pro slony to ježdění je fyzicky náročné, bolestivé, dochází přitom k deformacím páteře, a taky sloni, kteří se mají setkávat s těmi lidmi, tak často prochází velmi krutým výcvikem už od malička, kdy jsou oddělováni od matek, jsou třeba i svazováni.

0: vodě může být pro ty slony, pokud jsou tam další lidé stresující. Sloni se jinak velmi rádi koupou a jsou dobří plavci a dokážou si to i užívat, ale dělají to, kdy oni chtějí, ne když jim to tedy přikazují, protože tam přichází turisti. Ale dívat se na slona, který se koupe v některých těch etických rezervacích, je možné zase ze vzdálenosti a to je taky hezký zážitek.
1: V reportáži padla zmínka o kmeni Bunong. Jak tihle lidi vnímají, že jim tam přicházejí turisti? Nebo vlastně civilizace jako taková.
0: Ti lidé z toho kmene nebo z té etnické skupiny Bunong mají zhruba od 10 000 až 37 000 členů, dá se říct, a samozřejmě mají různé názory, ale třeba ten náš průvodce, tak ten popisoval, že když vyrůstal před těmi 40 lety, tak to bylo ještě takové nomádské společenství, když třeba chtěl jít na trh, tak musel jít třeba několik dnů a že třeba on by nechtěl, aby jeho děti tady takhle prožívali to dětství, že je rád za to, že mají větší možnosti. Ale taky zmiňoval to, že předtím, než pracoval v té rezervaci, tak pracoval na kávové farmě a měl tam jako velmi nízkou mzdu za velmi náročnou práci. A viděl, že v některých vesnicích i třeba kvůli rozšiřováním různých plantáží dochází k tomu odlesňování a ztrátě toho přirozeného prostředí, jak pro lidi, ale taky pro ty slony. A to je zase druhá stránka, kterou on vnímal kriticky. Ale samozřejmě říkal, že i někteří třeba lidé z té jeho komunity ty civilizační výdobytky nevnímají úplně pozitivně, bojí se třeba, že se ztratí taková ta jejich jako přirozená znalost toho, jak vyrábět třeba chýše, ale taky třeba tradiční medicína, anebo i ta víra, kterou oni mají tu animistickou.
1: Ještě bych se vrátila ke slonům. Když se takový slon, který váží pár tun, dostane do úrody, tak by určitě nikdo nechtěl být na místě postiženého farmáře. Jak se zemědělci před slony brání?
0: Ti lidé tam stále, pokud tam nejsou ty velké plantáže, tak to zemědělství funguje na takovém tom systému, že přijdou, vypálí část lesa a tam mají to své políčko. A často u něho stojí i nějaká chýše nebo domek, ve kterém bydlí. A většinou si ho postaví na nožkách za prvé, ale proti těm slonům často obkládají ty nožky, na kterých ten domeček stojí, něčím, co je ostré, třeba i hřebíky. Je to takový vlastně trochu elektrický ohradník pro ně, ale ne vždycky to funguje. My jsme viděli jeden domeček, který slon zbořil, byl to teda ten divoký slon, takže to ne vždycky dopadne dobře pro ty farmáře.
1: Za slony do Kambodže jsme se podívali s Janou Karasovou. Moc ti děkuju a přeju ti hezký den.
0: Děkuji a naslyšenou.
2: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Do polské lékařské legie se už přihlásilo kolem 1000 lidí. Tahle dobrovolnická iniciativa má připravit pracovníky civilního zdravotnictví na to, aby mohli sloužit jako podpora polských ozbrojených sil. Naše zpravodajka Kateřina Havlíková se na to zajela podívat.
3: Je noc, venku je teplota těsně nad nulou. V nerovném, částečně zalesněném terénu nedaleko Varšavy zrovna skupina zdravotníků nacvičuje evakuaci raněných. Nejdřív je musí pomocí vlastních sil vynést z lesa a naložit do evakuačního vozu. Scénář je takový. Vojáci přežili útok dronem. Lehce zraněná, ale otřesená žena navádí zdravotníky v balistické ochraně k nepohyblivému těžce raněnému. Zdravotníci si mohou svítit jen červeným světlem a musí si pospíšit. Hrozí jim totiž další dronový útok. Další část cvičení se odehrává v prostorách, které simulují stabilizační pracoviště. Pod dohledem zkušených bojových mediků vyšetřují raněné a předvádí postup jejich stabilizace. V případě těžce zraněného se musí postarat o velkou ztrátu krve, zaškrcenou dolní končetinu s několik hodin starou otevřenou ranou, mrtvou tkání a infekcí.
4: Tady cvičíme prvky bojové medicíny i bezpečného pohybu v terénu. Naše cvičení jsou postavená na tom, co jsme zažili při práci na Ukrajině.
3: Popisuje záchranář a instruktor nadace mezitím Viktor Rybický.
4: Pro začátek nacvičujeme samotný moment evakuace ze zóny nula, ze zákopové linie. Následně cvičíme přepravu do zóny, která je trochu bezpečnější a kde už můžeme

0: poskytnout pokročilejší pomoc. Ta válka se pořád mění. Například to, co je dnes bohužel normou, tedy velmi dlouhé čekání na evakuaci, bylo dřív nepředstavitelné. To, že se ta válka pořád mění, nás nutí, abychom i my měnili svoje postupy.
1: Ještě dříve účastníci školení nacvičovali zákroky v laboratorních podmínkách. Byl to třeba nácvik zastavení masivního krvácení, zabezpečení dýchacích cest a podávání léků.
0: Potom, když už jsme měli všechny kurzy zakončené, jsme přešli na to nejdůležitější. Tedy spojili jsme to do jednoho celku, do jednoho řetězce evakuace.
1: Polská nadace mezitím, tedy v Międzyczasie, na Ukrajině spolupracuje s bojovými jednotkami. Její zdravotníci evakuují raněné vojáky z bojové zóny do stabilizačních center, často umístěných v podzemních prostorách nedaleko fronty. Zpátky do Polska přiváží zkušenosti, které předávají dál vojákům, policistům i záchranářům. I po jejich zkušenostech sahají polské instituce, které nyní budují lékařskou legii.
2: Celá zdravotní péče se musí připravit na krizi, čili de facto celý stát.
1: Říká Karol Ližiňský z oddělení medicíny katastrof a první pomoci Jagiellonské univerzity v Krakově.
2: Ideálním cílem je kooperace civilního a armádního sektoru. Pokud nastane válka nebo obecně krize, to nebojuje jenom armáda, ale bojuje celý stát. Ukrajina nám ukazuje, že válka urychluje procesy a že se změnila doktrína zabezpečení zdravotní pomoci. Například, že řešení vypracovaná Severoatlantickou aliancí v podmínkách plnohodnotné války nefungují.
1: Například se prodloužila doba čekání na evakuaci raněných. Ne na několik hodin, ale i dní. Změnil se charakter zranění. Kvůli dronům se změnila i bezpečnostní situace stabilizačních center a polních nemocnic.
2: My samozřejmě nemůžeme univerzálně převzít všechny zkušenosti z války na Ukrajině, ale co musíme převzít, je schopnost rychle se adaptovat a zdravotní péče se nerada rychle přizpůsobuje.
1: Do lékařské legie, která je otevřená nejen lékařům, ale také dalším zdravotnickým profesím, se od ledna zaregistrovalo přes 1000 lidí. Prvních 800 zdravotníků právě podstupuje první důstojnická školení. Podle Ližiňského vybudování legie potrvá ještě dlouho. Uplatnění ale nenajde jenom ve válce, ale také v případě přírodních katastrof, jako byly například povodně v roce 2024. Z Polska Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Maďarsko mělo ještě v polovině 20. století jednu z nejlepších kožedělných tradic v Evropě. Maďarské rukavice se vyvážely do celého světa. Jenže po nástupu komunismu staré řemeslo téměř zmizelo. V centru Budapešti se ho teď snaží oživit malá dílna, kde si návštěvníci vlastníma rukama vyrábějí kožené doplňky. Navštívila ji naše zpravodajka Bára Vránová.
4: Nejlepší suvenýr je prý vlastnoručně vyrobený. Anna Roza Mitterová to bere doslova a otevřela proto v centru Budapešti ateliér Mitter Sisters, kde se zákazníci vyrábějí vlastní kožené kabelky. Před 2 lety přidala i DIY bar Budapest, tedy takovou dílnu Vyrob si sám, plnou barevné kůže, kladívek a šídel.
5: Cítila jsem, že svět je přeplněný věcmi, oblečením, kabelkami. A říkala jsem si, že pokud budu nabízet jedinečné výrobky, lidé si jich budou víc vážit a budou je používat déle. A taky si při výrobě uvědomí, kolik času a úsilí to stojí.
4: Na workshop se není potřeba objednávat. Stačí prostě přijít a vybrat si, co člověk chce vyrobit. Od klíčenek přes obaly na notebooky až po kabelky. Proto jsem se rozhodla i já a na stůl tedy dostávám připravené kusy kůže. Vybírám barvu a taky začínám děrovat otvory na cvočky.
5: Nejsou potřeba žádné speciální znalosti nebo schopnosti. Každému tu se vším pomůžeme.
6: Kůže je sice tenká poměrně, ale jde to trošku stuha. Zároveň musím dávat pozor, jednak aby se mi nepohnula ta papírová šablona a abych se nepropíchla prst, protože to šídlo je poměrně dost ostré.
5: Máme tu i zkušené instruktory. Většina z nich má za sebou studium designu a umí poradit s jakýmkoliv problémem.
4: Kabelka je přece jen trochu pokročilejší úroveň, protože zahrnuje i řezání, rozklepávání, skládání jednotlivých částí do sebe a tak mi s ní pomáhá Luca.
7: Nevěděla jsem, co chci po škole dělat. Módní průmysl je strašně neudržitelný a já jsem v něm prostě pracovat nechtěla. A pak jsem se dostala sem a najednou to dávalo smysl.
4: I využívání zvířecí kůže ale zatěžuje životní prostředí. Její zpracování spotřebovává velké množství vody a zatěžuje taky okolí kože lužen. Podle Anny Rozy Mitterové je to ovšem stále menší zlo než umělé materiály a u pravé kůže se tak snaží řešit alespoň původ.
5: Kůži nakupujeme v Itálii. Veškerý materiál je z masného průmyslu. Zvířata tedy nezemřela proto, abychom tady mohli vyrábět. Udržitelnější by samozřejmě bylo, kdyby pocházela z Maďarska, ale u nás už kůži bohužel nespracováváme.
4: Za úpadkem maďarského kožedělnictví stojí příběh, který potkal mnoho jiných řemesel a zná ho většina východní Evropy. Po druhé světové válce totiž přišlo znárodnění. Rodinné dílny zanikly. A když pak přišla levná průmyslová výroba, tak jí státní závody neustály. A z kdysi slavné tradice téměř nezbylo vůbec nic. To se ale tým Anny Rozy snaží změnit.
5: Naši předci kdysi přijeli v sedlech koní. Existoval dokonce způsob zpracování kůže, kterému se říkalo uherské nebo maďarské činění. Máme to prostě zakořeněné v sobě.
6: A závěrečnou fází je kůži trošku pomačkat nebo popřehýbat, aby vznikly hezké linie na krajích té kabelky, na bocích té kabelky, na dně, aby dostala tvar.
5: Chodí za námi lidé z celého světa a ptají se, jestli by mohli otevřít něco podobného u sebe. I na tom už pracujeme.
4: A podle Anny Rozy Mitterové by se tak pozapomenuté maďarské řemeslo mohlo už brzy znovu dostat zase do popředí. Z Budapešti Bára Vránová, Český rozhlas.
3: To byla poslední reportáž našeho pořadu. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.
8: Události nemají přestávku. Dějí se pořád. Proto i my pořád vysíláme. Informace přinášíme celých 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Nesouhlasí s tím, jak církev s ostatky patronky zacházela a že byla její lebka oddělena od těla. Informoval o tom obhájce obviněného Vít Pavko. Podle něj muž písemně slíbil, že se vyvaruje páchání trestné činnosti. Hrozí mu až 8 let vězení. Stíhaný bude na svobodě. Britský exministr zdravotnictví Wes Streeting chce kandidovat na lídra labouristické strany. Oznámil to 2 dny po své rezignaci na funkci ministra. Streeting tvrdí, že ztratil důvěru v současného šéfa labouristů a premiéra Keira Starmera. Ten odmítl rezignovat na post předsedy vlády po špatných výsledcích strany v místních volbách na začátku května. Ve Vrančicích na Příbramsku lidé odmítli stavbu větrné elektrárny v obci i v sousedních Míšlovicích. Informovala o tom obec na svém webu. Referendum je platné a závazné. Proti se vyslovilo přes 90% hlasujících. Čeští hokejisté budou na mistrovství světa hrát od 20 hodin a 20 minut se Slovinskem. Radiožurnály Radiožurnál Sport duel nabídnou v přímém přenosu. A fotbalisté posledního Baníku Ostrava porazili v Šancelize Zlín 2-0. A protože Teplice zdolali předposlední Duklu 2-0, o týmu, který přímo sestoupí z nejvyšší soutěže, rozhodne až závěrečné nadstavbové kolo. Dukla bude za týden hostit právě Baník, který musí pro zachování prvoligové příslušnosti v Praze vyhrát. V sobotu ještě Slovácko podle Mladé Boleslovy 0-3 a na úvod finále skupiny o umístění Karviná prohrála s Olomoucí 1-3.
10: Překážka na D1 za Prahou a v Praze kolona v Liberecké. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zbystřete nejdřív za nájezdem od Říčan, kousek před sjezdem na Velké Popovice je na 15. kilometru blokovaný vpravo stoupací pruh, stojí tam porouchané osobní auto a před ním světelná šipka. A potom dál na D1 směr Brno za sjezdem na Trhový Štěpánov na kilometru 58,5 čeká na odtah osobní auto podrobné nehodě. Je zabraný odstavný pruh, kolem jsou kůžely a stojí tam světelná šipka, některé kamiony kolem vybočují z pravého pruhu do levého. A v Praze v Liberecké ve směru z D8 a z Letňan do centra, počítejte s kratším zbytkem kolony za sjezdem na Prosek, zdržení už ani ne 5 minut, jede se pomalu přes zúžení do levého pruhu od Molek dolů nad Bulovku. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, hlavně na západě místy, jinde jenom ojediněle s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru až polojasno, na východě s deštěm, ten může být i trvalejší. A teploty 13 až 18, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 10 stupňů Celsia. To byly zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Ve světové premiéře uvádějí Městská divadla pražská adaptace 3 knih současného francouzského autora Eduarda Luise. Inscenaci s názvem Jak se stát jiným připravil slovenský režisér David Paška, který do hlavních rolí matky a syna obsadil Tomáše Daleckého a Evu Salcmanovou. Představení řeší otázku, do jaké míry lze psát velmi otevřeně knihy o vlastní rodině. V kulturním magazínu dostane také prostor projekt Českého rozhlasu Perní. Víc o něm řekne kreativní producentka Kateřina Ratouská a samozřejmě připomeneme i jiné výrazné události těchto dní. Dobrý den od Michaely Veteškové.
8: Kultura Plus.
3: Festival Anifilm ocenil nejlepší animované snímky v mezinárodní soutěži. Hlavní cenu za nejlepší celovečerní snímek pro malé děti a mladé publikum získal film Olivie a neviditelné zemětřesení.
11: Nemají peníze na zbyt, byt se rozpadá. Rodině malé Olivie hrozí vystěhování. I tak ale v složité situaci přesvědčí hrdinka svého mladšího bratra, že jde jenom o hru. A všichni jsou součástí natáčení nového filmu.
12: Jedná se o španělský loutkový film, který mapuje sociální problémy současného Španělska.
11: Popisuje programový ředitel Anifilmu Pavel Horáček.
12: Konec konců jsou to problémy, které jsou přenositelné zkrátka kamkoliv. Jde o matku samoživitelku, která je na tom sociálně velice špatně a má 2 malé děti.
11: Jediným českým počinem, který uspěl v mezinárodní konkurenci, je videoklip k písničce Pařezy zpěvačky Juhuš Matuš. Porota udělila animovanému klipu, za kterým stojí Julie Černá a Lene Lekeš, zvláštní uznání. Z Liberce Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: V ostravském Trojhalí Karolína finišují přípravy na jednu z největších hudebních událostí v historii regionu. Ve dnech 17. a 18. května tam zazní Mahlerova 8. symfonie, přezdívaná Symfonie tisíců, a to v podání téměř 600 účinkujících. Mahlerova 8. symfonie patří k nejrozsáhlejším a organizačně nejnáročnějším dílům. Projekt spojí nejenom téměř 600 lidí, ale i 3 orchestry, 13 sborů a 8 solistů z několika měst i zemí. V Brně je do 24. května 17. ročník Mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno. Ten zase nabízí přes 90 představení a doprovodných akcí. Hraje se nejenom v kamenných divadlech, ale taky ve festivalovém šapito nebo nových prostorách centra Koulaps. A stejně tak v úterý 12. května začal filmový festival v Cannes, kde máme své zpravodaje a nabízíme vám informace z místa také ve vysílání Českého rozhlasu. A také jsme vám nabídli v tomto týdnu reportáže z koncertu Festivalu klasické hudby Pražské jaro. Letošní 81. ročník odstartovala Smetanová má vlast v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Přímý přenos z obecního domu sledovali v přímém přenosu na velkoplošné obrazovce i desítky lidí v pražských Riegerových sadech.
10: Co vás sem přilákalo i v tomto počasí?
13: Kultura.
14: No, nikdy jsme tu nebyli, tak jsme si to chtěli zažít.
11: Mezi diváky byli i manželé Jana a Jaroslav. Pozorně vyslechli všech 6 básní a po Blaníku, který cyklus uzavřel, následoval mohutný aplaus.
15: Mně se to moc líbilo, to je super nápad od Pražského jara, takhle dát to ven open air pro lidi.
10: Proč jste přišla?
15: Ne, tak já jsem houslistka a milovnice klasické hudby, takže já prostě to ráda podpořím, Pražské jaro.
11: Pražské jaro letos nabídne 41 koncertů. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
13: Je mu čerstvě 17 a jeho hudba už zní na Pražském hradě. Mladý hudebník František Konečný zažil ve středu výjimečný večer. Jeho autorská skladba, kterou složil na motivy básně Jana Skácela, se stala hlavní částí programu zahajovacího koncertu festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Orchestr ji zahrál společně s hudbou Janáčka, Bizeta nebo Mozarta a reportáž natáčela Tereza Cedidlová.
16: Nad ním pak poletují ptáci a spolu na hrdla zpívají.
17: Je to prostě úžasný pocit, protože ta rezonance toho celého orchestru, to prostě z té umělé nahrávky, to tam nejde poznat. Že ten prostor činí hodně.
18: Říká František Konečný, který se hudbě věnuje už od malička. Hraje na klavír, varhany a v posledních dvou letech i skládá.
17: Je to v Olomouci, je to ZUŠ Žerotín, Olomouc. Ta skladba vznikla pro účel tady toho koncertu.
18: Takže to byla objednávka.
17: Byla to objednávka, přesně tak. Takže samozřejmě byla to jako pro mě čest mít takovou příležitost, tak jsem to vzal, hned jsem se na to vrhnul a musím říct, že je to taky moje první skladba pro orchestr, první takový pokus a jsem si vědomý, že to má hodně rezerv a proto se chci taky v budoucnu věnovat tady tomu oboru, ale i s těma to jaksi nedostatkama, tak jsem to udělal jsem proto vše, co jsem mohl a je mi velkou ctí, že to může zaznít.
18: Na pódiu se v průběhu hodinu a půl dlouhého koncertu vystřídali děti ze 60 uměleckých škol z celého Česka. Byl mezi nimi i nevidomý 16-letý Daniel z Dolních Studének na Šumpersku.
19: Bylo to super, jako já jsem měl takový jako dobrý pocit, že už jako zase ze mě bude taková trošku hvězda, že už budu zase v televizi. Jako ti lidi třeba tleskají mi prostě nebo takhle, tak jako z toho cítím prostě tu pozitivní energii, že se jim to prostě líbilo, že mi prostě fanděj a tak.
18: A to je to, co tě nakopává, co ano, tě vlastně
19: ano,
18: motivuje.
19: Přesně tak, ano, ano. Hře na klarinet se věnuju už asi od mých 8 let ve sboru. Zpívám už tak 4 roky.
18: Co tě baví víc tím pádem?
19: Já vlastně ani to nějak nedokážu říct, je to tak jako 50 na 50.
18: Můžu se zeptat ještě teda vás, jako maminky? Jak to prožíváte vy se synem?
20: Já, no tak já jsem jako celkem nervózní, jako. Každý vystoupení prostě je pro mě úplně šíleně nervozita, aby se mu to povedlo, aby prostě vypadal dobře. A takže já to prožívám jakoby víc než on a on vždycky, ne, to je v pohodě, mamko, neboj nervózní, to je v pohodě. Ale jako rodič prostě nervózní jsem, no.
18: A ještě mi řekněte, co vás vlastně vedlo k tomu, aby se syn věnoval hudbě?
20: Tím, že ho nevidí, tak co jiného dělat? Prostě vyzlo tou hudební cestou a on od malička prostě byl hudebně nadaný a ta hudba ho baví a jak říkal sám, rád jezdí vystupovat, rád se ukazuje, rád je vidět jako, jo, aby prostě všichni ho viděli v televizi a takový, takže je to krásný, jo.
18: Festival základních uměleckých škol ZUŠ Open potrvá do začátku června a nabídne stovky akcí ve zhruba 360 městech Česka.
13: Hostem Kultury Plus je v této chvíli moje kolegyně Kateřina Ratouská. Ahoj, dobrý den.
21: Dobrý den.
13: Já jenom přiznám, že s Kateřinou se známe 30 let, tak si budeme tykat. Kateřina pracuje jako kreativní producentka Českého rozhlasu a ta by nám měla představit nové projekty Českého rozhlasu a aktuálně se také zastavit u projektu s názvem Perníkář, který si můžete poslechnout na aplikaci Můj rozhlas.cz.
21: Je to tak, kniha tedy upřesně s ním Romana Pechy a Petra Motýla se jmenuje Perníková chaloupka a z této knihy vznikla divadelní adaptace, dělali ji Vojtěch Štěpánek, ta se tedy jmenuje Perníkář a hraje se v ostravském studiu G. Moc doporučuji zajít do divadla. Je tam tedy jediná role, kterou stvárnil herec Petr Panzenberger a ten za ní získal cenu Thálie v oboru činohra, takže je to opravdu mimořádný herecký výkon. A já, když jsem v loňském roce viděla to představení, tak i hned už asi během prvních 10 minut jsem si říkala, tohle bych chtěla dělat v rozhlase. A skutečně to tak dopadlo. Čili já jsem si vzala tu knihu Perníkovou chaloupku i adaptaci divadelní s názvem Perníkář a vytvořila jsem z toho, můžeme říct, 4-dílnou sérii pro Můj rozhlas. To jsme tedy natočili s Petrem Panzenbergerem, ale ta naše verze je opravdu jiná než ta divadelní, protože my tam máme poměrně bohatý hudební doprovod a také docela dost zvukového designu, takže je to takové jako hodně barvité zvukově. a na webu Můj rozhlas jsou ty nahrávky trvalé. To znamená, kdykoliv, když napíšete do vyhledávače Perníkář Můj rozhlas, tak můžete poslouchat.
11: V následujícím příběhu je tematizováno užívání drog a alkoholu a zaznívají v něm vulgarizmy. Nepropaguje užívání návykových látek. Pokud je pro vás téma citlivé, zvažte prosím poslech pořadu.

0: Český rozhlas uvádí sérii Perníkář, díl druhý. Sedím jednou na pacalůvce s kámošem Arpadem, co byl vyučený havíř, a vidím z okna, jak se po silnici blíží bílý polský Fiat. To jsou naši, zmiznu, poté mi řekneš.
1: Co si ti tu nechali, povídá Arpad.
0: Z vojenské zprávy, povolávat. Hned se dívám, kam to mám. Do Košic? Táta říkal, že mě dostane do Košic k pipakům, to jako gradistům.
2: Protagonistou příběhu je Roman, který se narodil v Havířově a potom tedy tam i jinde, třeba v Českém Těšíně, vařil ty drogy, také byl opakovaně ve výkonu trestu, takže ten jeho život po určitou dobu sestával z takové té trojčlenky feťák, vařič, vězeň. Nicméně z drog se dostal a nevím přesně, jaká je jeho situace teď, ale myslím si, že vlastně se mu asi docela daří, nebo rozhodně to má šťastný konec v tom smyslu, že on opravdu s těmi drogami přestal. Nicméně, jak už jsem řekla, vulgarizmy tam jsou a je to celé také v dialektu, což třeba taky nemusí být každému příjemné, ale ten dialekt je autentický, vlastně i Petr Panzenberger to pro něj bylo úplně přirozené, čili myslím, že ani žádný jiný herec by tuhle roli stvárnit nemohl.
0: Za pár týdnů už jsem nevěděl, co dál. Takže jsem zašel do telefonní budky. Tu Roman, pane Sive.
3: Zdar, Roman.
0: Mám taky problém.
3: Mluv, poslouchám.
0: Tita je na pakárnu.
3: Až tak je to vážné?
0: Je.
3: Dojedu se na ňu podívat.
0: Sivek dorazil ještě ten den. Viděl, že je to vážné. A taky zařídil, aby Ditu přijali na psychiatrii v Opavě. Nebo spíš hlavně zařídil, aby ji tam nemučili. Takže díky Sivkovi se Ditě v blázinci v Opavě dost věnovali. Pak si ji vyžádali rodiče a vzali ji k sobě domů. No a přes jejího bráchu, pastora, mohla jít hned do takového střediska, které tehdy otevírala apoštolská církev a které se jmenuje Teen Challenge. Byla to vůbec první komunita pro léčení narkomanů, která v České republice začala fungovat. A Dita to u nich absolvovala úspěšně. Celkem tam byla jenom půl roku a to stačilo, aby byla z drog venku. Navždycky.
4: S Kateřinou Ratouskou jsme vám právě teď představili projekt Perníkář, který si můžete aktuálně stále poslechnout na aplikaci Můj rozhlas CZ. Já už jsem říkala, Katko, že ty jsi především kreativní producentka Českého rozhlasu. Chodíš do divadla, čteš knížky, chodíš na film a představuji si tě v tom hledišti zanořenou do toho křesla a říkáš si, tak tohle chci dostat do rozhlasu. Ostatně to si i potvrdila. Co tě naposledy takto zaujalo, že jsi řekla mimo Perníkáře, že tohle chceš dělat a dostat sem do vysílání Českého rozhlasu?
2: Musím tohle tvé tvrzení trošku upravit, protože není to tak, že bych v divadle často narazila na látku, kterou bych chtěla dělat v rozhlase. Spíš třeba oslovuji různé autory, a teď například úplně aktuálně natáčíme detektivku od Josefa Mareše pro Dvojku. Ta se bude vysílat někdy na přelomu září a října. Ale kdybych měla říct k těm aktuálním projektům, a tam je opravdu spojitost s divadlem, tak bych upozornila na projekt Dramatapas, který budeme vysílat 30. května od 20 hodin na Vltavě a následně všechny hry, je to 8 krátkých her, budou dostupné jak na webu Můj rozhlas, na vltavském webu, tak i ve třetích stranách, to znamená v podcastových aplikacích. A jenom velice rychle shrnu, o co se jedná. Divadlo Letí letos slaví 20 let a oni mají takový projekt večeří, to znamená, že se tam jí a u toho jsou scénická čtení takových krátkých her, řekněme 10-15 minut, možná maximálně 20. A my jsme teda s kolegyní Zuzanou Sikačovou udělali výběr z těchto her. 8 jich je od 8 různých autorů a autorek a ty jsme natočili pro Český rozhlas i teda u příležitosti toho výročí Divadla Letí.
4: Kateřina Ratouská byla hostem Kultury Plus. Děkuji za to, a se daří.
2: Děkuji taky, naslyšenou.
4: Režisérkou projektu je Natálie Deáková. Uslyšíte hry Tomáše Rályše, Davida Košťáka nebo Anny Sávedry. A v Kultuře Plus nabízíme další témata.
5: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Jaké to je narodit se v Izraeli do palestinské rodiny? Znamená to žít mezi světy a často i mezi očekáváními, které si protiřečí. Právě tuto zkušenost otevírá berlínský herec Josef Sveit ve svém autofikčním stand-upu Between the River and the Sea, který vznikl ve spolupráci s režisérkou Izabelou Sedlak a které uvádí berlínské Maxim Gorky Theater. Už tuto neděli 17. května bude představení k vidění na 29. ročníku festivalu Divadelní flóra v Olomouci. S Izabelou Sedlak a Josefem Svejdem si povídala kolegyně Českého rozhlasu Vltava Veronika Jošková-Štefanová.
6: Co pro vás osobně znamená být mezi světy? Je to spíš břemeno nebo privilegium?
7: Kdysi to pro mě bylo spíše břemeno. Snažil jsem se pochopit, k čemu vlastně jsem, proti čemu stojím, ale dnes to vnímám jako privilegium. Myslím, že lidé, kteří jsou takzvaně mezi, mají šanci zažít víc světů. Když se narodíte třeba jako běloch a křesťan v Londýně, tak je poměrně jasné, odkud pocházíte a kam směřujete. Zažíváte v podstatě jednu realitu. Ale když jste narozen tak nějak mezi světy, máte možnost zažít více identit a být na více místech zároveň. Myslím, že tímto směrem svět směřuje. Vlastně už takový je. Takže když tohle máte v krvi, je to dar.
6: Kdy ve vašem životě přišlo to přijetí, tedy že jste přijal, jaký jste, odkud pocházíte a že jste mezi světy? Pomohla vám v tom i inscenace Between the River and the Sea?
8: The performance helped me a lot to understand many things that I passed in.
7: Inscenace mi hodně pomohla pochopit spoustu věcí, kterými jsem v životě prošel. Bylo to částečně jako terapie. Ale myslím, že i samotné žití toho života jako Palestinec v Izraeli je vlastně určitý režim přežití. Takový způsob, jak měnit identity, vybírat si, kterou identitu zrovna použiju, která mi pomůže nebo vytvoří zajímavou situaci. Je to i otázka volby. Je to jako být tajný agent s více pasy a podle potřeby použít vždy jiný. A to je vlastně fascinující. Můžu být vlastně vším.
6: Izabelo, jak jste z těchto podnětů jako režisérka a spolupracovnice Josefa vytvořila inscenaci?
9: Začali jsme sbírat příběhy z jeho života a hodně jsme spolu mluvili. Jak říkal Josef, někdy to bylo skoro až terapeutické. Známe se už 10 let, takže občas to nebyla práce, ale spíš rozhovor mezi přáteli. Když to bylo potřeba, odložili jsme práci a prostě jsme si povídali. Většinu jsme nahrávali a pak jsme to přepisovali. A pak přišla výzva najít strukturu, divadelní tvar. Nakonec jsem navrhla systém, který jsme s Josefem přijali. Pohybujeme se z jedné strany na druhou a zpět. Celá inscenace je tedy postavená jako ping-pong, což vlastně odpovídá jeho životnímu příběhu. Židovská školka, arabská školka, židovští i arabští přátelé. A člověk si pořád klade otázku, kam ten člověk vlastně patří, protože se to neustále přepíná. Chtěli jsme ukázat, že existuje i pozice mezi těmito dvěma extrémy a že právě tam nakonec on i jeho rodina a děti nějakým způsobem stojí.
4: Nejenom diváci, ale hlavně obří zelená maketa Pijavice zaplní prostory pražského divadla Komedie. Pro tuto scénu městských divadel pražských vznikly adaptace 3 knih francouzského spisovatele Eduarda Louise. O světové premiéře představení s názvem Jak se stát jiným vám víc řekneme v Kultuře Plus. Navštívili jsme jednu z posledních zkoušek před světovou premiérou 16. května. A naším hostem byl i nejenom David Paška.
9: I když se v inscenaci řeší především domácí konflikty, na jevišti nestojí dekorace kuchyně nebo obývacího pokoje. Naopak, celý jeho prostor zaplnilo projekční plátno, na kterém se během hry promítají záběry třeba i z prostoru před divadlem a především obří zelená maketa pijavice,
10: která prská, saje a vysává všechno naokolo. A to je jeden z těch prvních atestů, protože kuchyň, rodina, domácnost. A my jsme se právě rozhodli zvolit takovýhle trošku kafkovský metaforický obraz nějakého zrcadlení toho třídního stavu, jak je viděn autor svou rodinou a jak je viděna rodina svým autorem jako někdo, co někoho vysává, jako tahle efemérická bytost, která obklopuje celé jeviště. A to je právě tahle ta obrovská pijavice, kolem které se to celé krouží, která se někdy vůbec nemotivuje, že ji ignorují ti herci, takže funguje jenom pro diváky jako znamení memento, že něco se právě odehrává, co je explicitně na to nadstavené, aby vysálo z toho druhého energii, příběh, a zároveň je to i takový postoj označovací, který na každou z těch bytostí v tom prostoru v podstatě je nálepený a poznačený. Takže pracuje se s tím aktivně a zároveň je to taková veliká hypertrofovaná metafora.
9: David Paška volně spojil tři Luisovy romány: Jak se stát jiným, Boje a proměny jedné ženy a Monik na útěku. Hlavní postavou hry je Eddie B., tedy alter ego samotného autora. Toho hraje Tomáš Dalecký.
11: Ta pijavice je dobrá v tom, že on se, aby se mohl dostat, aby se mohl stát jiným, aby se mohl dostat z těch poměrů, tak se do jisté míry musel přisát někomu jinému a vyšplhat se potom žebříčku nahoru. A když se dostal nahoru, tak svým způsobem vysál i tu rodinu tím, že o nich napsal ty knihy, využil je.
9: Rozhodnutí Eddieho odejít se pro něj stává radikálním životním zlomem. Změní si jméno, začne psát a prostřednictvím literatury veřejně pojmenuje vše, o čem se doma mlčelo. Právě tato nekompromisní otevřenost udělala z Eduarda Luise jednu z nejvýraznějších osobností současné francouzské literatury.
10: Opisuje v dětství vyrostání prostě v chudobné dělnické třídě někde na severu Francie a rodinný stav plný homofobie, rasismu, sexismu, útlaku, alkoholismu a všech těchto stereotypních obrazů, které známe. A prostřednictvím toho, že napsal takovouhle knihu, která se jmenuje Skoncovat s Eddiem B., což je skvělá knižka, je to takový coming of age roman, ergo mladý člověk se dostává z dětství, které je negativně konotováno, do budoucnosti a dospělosti, která je pozitivní a afirmativní. A zároveň tam opisuje vztah k rodině, která je hodně negativně vnímána.
9: Slovenský režisér David Paška pracuje v Česku poprvé. Narodil se v Bratislavě, gymnázium vychodil v Praze a pak odešel studovat do Vídně. Aktuálně patří k výrazným osobnostem současného středoevropského divadla a dlouhodobě působí v mezinárodních koprodukcích. Pro herce Evu Salcmanovou a Tomáše Daleckého jsou jeho režijní postupy dost přínosné.
12: Vychází teda především z textu a příliš nepreferuje to, co je v českém divadle často k vidění, jako psychologismus, rozvláčné slovanské pauzy, tak toho není přítelem.
11: Po pocházení
12: jsem tam, takže je to, ta jeho režie je velice precizní, zaměřená na detaily, nic nám neodpustí a to zkoušení bylo pro mě inspirativní a přínosný.
4: Asi chápu, že vás to může nějak jako obohatit právě ten jeho styl. Nicméně bude to sdělné pro české publikum?
12: Já myslím, že snad jo, protože ten příběh tam je. Je docela převyprávěn přehledně a nakonec je to snad i dojemný, říkají, no, že tam je happy end, dopadne to dobře, tak to mají v Čechách rádi.
4: Dopadne to dobře, že potom jdete s mámou do Mekáče, do Vodičkovy ulice?
11: Ano, dopadne to dobře, že jdeme po divadle do Mekáče, což bylo taky zajímavý natáčet. Na jeden záběr scénu, do toho my vlastně na jevišti komentujeme.
12: No, to jsme ještě nezmínili, že součástí celé té inscenace je live cinema, to znamená, v tom bylo to zkoušení specifické, že jsme museli trénovat doslova a do písmene tedy tu spolupráci s tím kameramanem, stavět se do záběru, stát přesně na přesném místě.
13: Příběh mohla tvořit kapitolu nové Odyseje zadosti učinění. Většinu života ve stínu, v maličkých vesnicích severní Francie a potom ve stísněném pařížském služebním bytě.
14: zatržovaná doma muži, skrytá, zneviditelněná, umlčovaná všemi možnými podobami moci.
12: No a ještě bych ale chtěla říct, že jsme možná opomněli jedno důležitý téma té inscenace, a to je vytržení se z poměrů. Tak to je docela zajímavá věc, protože obě ty postavy, jak ta moje matka, tak ten můj syn, pocházejí původně ze strašně chudých poměrů a oba se nějakým způsobem z těch poměrů touží vyrvat. Jemu se to povede a pak pomůže té matce, aby se jí to povedlo taky.
4: Autorovým knihám se podařilo změnit nejenom jeho vlastní život, ale i osud jeho matky, které otevřeli možnost odejít z prostředí dlouhodobého útlaku. Zároveň ale zveřejnili intimní rodinný život před očima celého světa. Inscenace se proto soustředí i na otázku, jakou hranici má osobní emancipace a zda je vůbec možné osvobodit sebe sama, aniž by člověk zároveň neublížil svým nejbližším.
12: No já myslím, že ta postava, kterou hraju já, tak to je téma naopak žen v pokročilém věku, které nejsou spokojeny s tím, jak žijí a v jakém prostředí žijí, a že jim to dává nějaký, řekněme, impuls k tomu, že by to mohlo být taky i jinak a že by to mohli dokázat to prostě změnit. Tak to si myslím, že je velký téma pro nás starší ženy.
4: Představení s názvem Jak se stát jiným v režii Davida Pašky uvádí Pražské divadlo Komedie. Trvá necelou hodinu a půl a hraje se bez přestávky. Ke spolupráci s českými divadelníky ho přizval umělecký šéf městských divadel pražských Marian Amsler, který též pochází ze Slovenska. Kultura Plus je ve finále. Za pozornost vám děkuje Michaela Vetešková. Naslyšenou za týden.
5: Návraty časem a nebo to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout, a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem nestrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Plus. Zprávy.
15: Policisté v Rígrově ulici v Chomutově zadrželi muže s dlouhou zbraní. Izraelská armáda zabila šéfa ozbrojeného křídla Hamásu Izadína Hadáda. Hokejovou reprezentaci čeká na mistrovství světa souboj se Slovinskem. A zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, teploty 13 až 18 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Policisté v Chomutově zadrželi muže, který se v Rígrově ulici v centru města pohyboval se střelnou zbraní. Podle policejní mluvčí Veroniky Hišplerové se muže podařilo zajistit po včasném oznámení na linku 158.
16: V současné době probíhají úkony trestního řízení a případem se nadále zabývají kriminalisté. Veřejnost chceme ujistit, že v tuto chvíli již nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Děkujeme občanům za spolupráci a respektování pokynů policistů.
15: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí bude stíhaný na svobodě. Dnes o tom rozhodl okresní soud v České Lípě, který zamítl návrh státního zástupce na vazbu.
17: Soud při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Místo vazební věznice byl tak propuštěn, uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
18: Jeho trestní stíhání bude tedy probíhat na svobodě. Nic víc k tomu zveřejňovat nebudeme.
17: Advokát obviněného Vít Pavko sdělil, že jeho klient lituje toho, jak svůj čin provedl.
19: Klient nezvolil dle vlastních slov šťastné provedení protestu proti tomu, jak církev nakladala s ostatky svaté Zdislavy, tedy že oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě jeho vlastních slov nekonečná.
17: Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Samotná lebka je teď v péči restaurátoru, protože obviněný ji zalil do betonu. Jestli se podaří vzácnou relikvii dostat ven nepoškozenou, zatím není jasné. Jana Pavlíčková, Radiožurnál.
15: Šéf ozbrojeného křídla Hamásu Izzadín Haddad je mrtvý. Agentuře Reuters to řekl vysoce postavený představitel palestinského hnutí. Informaci potvrdila taky izraelská armáda, která tvrdí, že velitele zabila v pátek při úderu na město Gaza.
20: Několik mužů v Gaze neslo tělo Izzadína Haddada na nosítkách. Bylo překryté vlajkou Palestiny a Hamásu. Přihlíželi tomu desítky truchlících, pro které je Izraelem zabitý představitel Hamásu mučedníkem. Muži poté Haddadovo tělo položili do mešity, kde se u něj modlili lidé. Izraelská armáda podle serveru Times of Israel šéfa ozbrojeného křídla Hamásu zneškodnila proto, že se pokoušel obnovit vojenské kapacity Hamásu po válce s Izraelem. Údajně taky chystal teroristické útoky proti Izraeli. Izraelská armáda zároveň považovala Haddada za jednoho ze strůjců rozsáhlého teroristického útoku proti židovskému státu 7. října 2023. Marcel Faltis, Radiožurnál.
21: Čeští hokejisté zabojují na mistrovství světa o druhé vítězství. Po výhře nad Dánskem budou další zkušenosti sbírat i mladí hokejisté, kteří z medailových let juniorské reprezentace dorostli pro tu dospělou. Co budou v průběhu turnaje dál potřebovat, popisuje trenér národního týmu Radim Rulík.
22: V určitých chvílích dokázali hru zjednodušit, protože prostě odhadnout ty možnosti a co si zrovna v tu danou chvíli můžou dovolit. Pro ty nováčky každý zápas bude zkušenost a budeme pracovat na tom, aby ji zúročili.
21: Zápas Česko-Slovinsko začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Poslední Baník Ostrava porazil ve fotbalové šancelize Zlín 2-0 a ještě udržel naději na záchranu. Teplice totiž zdolali před poslední Duklu Praha 2-0 a tak se o přímém sestupujícím rozhodne až v závěrečném nadstavbovém kole, právě v zápase Dukly s Baníkem. Dnes ještě Slovácko podlehlo ve skupině o záchranu Mladé Boleslavi 0-3 a na úvod finálové části o umístění Karviná Olomouci 1-3.
23: Nebezpečí na D8 před Prahou a neprůjezdná silnice na Rychnovsku. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy teď pozorněji za sjezdem na Slaný. Mezi 16. až 17. kilometrem se po dálnici pohybují lidé. Na D3 z Českých Budějovic do Tábora a Prahy je rozsypaný náklad za sjezdem na Veselý nad Lužnicí 102. kilometru. Podle kamer v místě překážky na vozovce vidět nejsou, přesto opatrně. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice stále stojí osobní auto, kilometr 15,5 blokuje pravý pruh. Je tam šipka a kolona se v místě netvoří. A na Rychnovsku je neprůjezdná trasa České Meziříčí Jílovice. Uzavírka je po nehodě dvou osobních aut u odbočky na Tošov. Oběd se dá například přes Opočno. Další zelená vlna během hokejového zápasu.
24: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
15: Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během odpoledne přechodně oblačno a hlavně na západě místy jinde jenom ojedinělé přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru až polojasno. Na východě s deštěm trvalejším. Teploty 13 až 18, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 10 stupňů. To byly zprávy.
24: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
25: Na českém venkově je znali všichni. Muže v šedozelených stejnokrojích. Hlídali klidné noci první republiky. Jejich svědomí bylo zkoušeno během nacistické okupace a nakonec museli čelit změnám, které přišly s únorem 1948. Cestou, která mapuje osudy prvorepublikových četníků až po Sbor národní bezpečnosti, vás bude provázet Lucie Korcová.
24: Téma plus.

0: proto jich raním, proto jim raním, proto se pro nich připrám.
1: To je ta panenka hezká, česká, princezna republika. Zpíval ve 20. letech Karel Hašler. 28. října 1918 se z popela dohořívající Rakousko-Uherské říše zrodilo nejen Československo, ale i nové československé četnictvo.
2: I když v té době se to tak ještě nejmenuje, protože zákon přichází až o 2 roky později. Ale oni převzali kompletně Rakousko-Uherskou organizaci četnictva jako takovou. A na jejím základě, samozřejmě ten sbor se z části vyčistil, 10% přibližně četníků dokonce dezertovalo. To byli ti, kteří nesouhlasili se vznikem Československé republiky, ale část se jich potom vrátila, protože zjistili, že lepší to není.
1: S Radkem Galašem, ředitelem Muzea policie České republiky, jsem se sešla, jak se říká, přímo u zdroje. V tomhle případě v muzeu.
2: A v podstatě vzniká sbor, který i ten důstojnický sbor má pořád vlastně na té lince starorakouských nebo rakousko-uherských důstojníků a pokračuje se vesele dál. Nemění se příliš mnoho věcí, mění se stejnokroj, označení a podobně, mění se asi ideály, no nicméně u 90% těch četníků, stejně jako je tomu dnes a bylo tomu v minulosti, tím ideálem je chytat zločince a chránit lidi před nespravedlností.
3: Bylo třeba nějaké heslo nebo nějaké motto, které by ti prvorepublikoví četníci měli?
2: No, samozřejmě, že to heslo bylo a bylo už od roku 1850 a světe div se, je to heslo pomáhat a chránit. A rakouská policie, pokud vím, má dodnes a pravděpodobně to vzniklo ještě v dobách lombardského četnictva, které bylo vzorem tomu rakouskému. Takže heslo pomáhat a chránit tady u nás není žádná novinka, ale je to skutečně tradice od roku 1850.
3: Jak moc zasahovali četníci do toho každodenního života té první republiky?
2: No, četníci i policisté, protože to je potřeba si uvědomit, že to byl ještě druhý bezpečnostní sbor, který byl podstatně slabší, tak zasahovali do každodenního způsobu života každého občana. A ono nenadarmo už za Rakouska se říkalo, s policií se člověk narodí a s policií umře. Když se narodil, policie se zapsala, když umřel, tak se ho škrtla. Ale veškeré činnosti typu přihlašovací lístky, pobyty, trestná činnost, samozřejmě ochrana veřejného pořádku, všechno šlo za těmi bezpečnostními sbory. A byla to každodenní součást běžného života i normálního člověka. Takže vlastně normální člověk se setkával s četníkem, bydlela jste třeba na vesnici, vlastně prakticky každý den a ti lidé se velmi dobře znali, respektovali se navzájem, říká se tomu místní osobní znalost a vlastně tam fungovala jakási symbioza. Teď se bavím prosím o slušných lidech, nebavím se o lidech, kteří se živili trestnou činností. Ta symbioza fungovala a v podstatě šla dokonce tak daleko, že ta běžná veřejnost byla velmi často nápomocná četníkům i policistům právě při stíhání zločinců.
3: Jaký byl tedy ten rozdíl mezi četnictvem a policií?
2: Já to řeknu zjednodušeně, protože na to se dá psát klidně disertační práce. Četníci sloužili na venkově a policisté sloužili, říká se, ve statutárních městech, ale ani to není pravda. Oni sloužili ve vybraných městech, kde ta služba byla vlastně zřízena. A v roce 1918 vlastně tady v Československu, v Novém Československu, bylo něco kolem asi 5000 policistů, ale z toho jenom 1000 byl uniformovaný a ti byli tady v Praze. V Hradci Králové, v Moravské Ostravě a v dalších velkých městech Plzni, tak tam byla ta policie státní neuniformovaná. Ona ovšem má podstatně starší tradici než celé četnictvo, protože státní policie byla vlastně dílem Josefa II. To je nejosvícenější Habsburg a on zřídil policejní ředitelství v Praze v roce 1785. A od té doby v podstatě to policejní ředitelství a ta státní policie v Praze je dodnes. To je druhý nejstarší policejní sbor po Vídni, logicky. A samozřejmě, abych nekřivdil Brnu, tak Brno vzniká také v roce 1785, ale zase až jako druhé o několik měsíců později. Takže policie je starší, ale měla trošku jiné zaměření, než mělo četnictvo.
3: Já bych využila toho, že jsme tedy u vás v muzeu a jestli bychom si třeba mohli ukázat nějaký nejstarší exponát, který tady máte a který se týká četnictva.
2: Tak nejstarší exponáty v podstatě vidíme tady na té pravé straně, ať už je to služební šavle, pouta, ale kasární předpis, který je z roku 1850. Jo, to jsou skutečně staré exponáty, různé pamětní listy. Ono těch exponátů trojrozměrných z té nejstarší doby zase tolik není a pokud je máme, tak jsou samozřejmě buď vystaveny v té horní části, anebo pak jsou uloženy, protože to už jsou opravdu unikáty.

0: který se za první republiky chtěl stát četníkem, musel být občanem Československé republiky a být vysoký minimálně 165 cm. Výjimku měli legionáři, kterým se stát chtěl odměnit za jejich službu během první světové války. Těm stačila výška 160 cm. Uchazeč navíc musel být svobodný nebo bezdětný vdovec.
1: Ale neexistovalo, aby vzali četníka, který byl ženatý, nebo uchazeče, který byl ženatý. To prostě nešlo. Ten důvod byl jednoduchý. Tenkrát to byl vojensky organizovaný sbor a oni s nimi mohli hýbat tak, jak potřebovali. Navíc se předpokládalo, že pokud nemá rodinu, tak té službě bude daleko oddanější, loajálnější, než když má rodinu. Tam vám potom přichází další aspekty ochrany rodiny a podobné věci a nevěnujete třeba, takový byl předpoklad té službě, tolik. A samozřejmě musel ovládat jazyk slovem i písmem a navíc, to bylo další povinností, když už byl přijat, musel ovládat jazyk v místě obvyklý, to znamená sloužil na německo-českých hranicích, musel umět německy, sloužil na maďarsko-slovenských hranicích, musel mluvit maďarsky. No a samozřejmě bezúhonnost, která byla velmi složitá, protože tam bohatě stačilo, abyste měla v příbuzenstvu někoho stíhaného a prostě vás nepřijali. A také to bylo o tom, že trénovali vaši trpělivost. Oni vás přijali, v určité době potom se dokonce začaly dělat takové formy psychotestů. Oni vás přijali, ale nebylo to o tom, že příští týden nastupujete. Můj dědeček čekal rok a půl, než mu přišel povolávací rozkaz k četnictvu. A ono to byl takový prubířský kámen, možná jestli to myslí fakt vážně. Ona ta služba nebyla jednoduchá a byla velmi nebezpečná. Takže ta výběrovost k četnictvu byla opravdu enormní.
2: Mě tam ještě napadlo k tomu manželství, takže to znamenalo, že jakmile by se ale četník oženil, že během té služby se s někým seznámil, tak končil četnictvu?
1: Ne, takhle to nebylo, ale nemohl se oženit, kdy chtěl a s kým chtěl. To teda fakt nefungovalo. Takže četník se směl oženit buď ve 30 letech, anebo po 4 letech služby. Ale pozor, on musel žádat svého nadřízeného o povolení k sňatku. A to nebylo nároková záležitost. Takže on musel požádat, když splňoval podmínky, tak požádal, musel tam vypsat jméno snoubenky a příjmení a všech jejich příbuzných. A ti se všichni prověřovali, jestli jsou spolehliví. A pokud by se tam našel zase někdo nespolehlivý, tak prostě nedostal povolení k sňatku. Já jsem viděl záznamy, kdy nedostal povolení k sňatku proto, že matka nevěsty byla vesnická drbna. A nebo, že její otec byl alkoholik. Jo, tak prostě nedoporučili. Tam se samozřejmě ten četník mohl odvolat k vyšší instanci, což byl nadřízený velitel, ale ani to neznamenalo, že dostane povolení. A dokonce ve chvíli, a ty záznamy také existují, kdy, nedej bože, přivedl snoubenku do jiného stavu, tak pro ty četníky to nebyl argument, že si jako povolí sňatek. No ani náhodou. Takže ta služba byla v tomhle opravdu omezující a je zajímavé, oni to nebylo jediné omezení, oni neměli třeba volební právo. A je zajímavé, že ani soudy a nejvyšší soud tohle nepovažoval za porušování lidských práv, protože to byl fakt, se kterým oni vstupovali do toho sboru.

0: naše písnička česká. Ta je tak hezká, tak hezká. Nezapomenutelná melodie písně, kterou hrál Karel Hašler z kraje 30. let ve filmu Svatopluka Inemana Písničkář. Už o pár let později si ji pro povzbuzení pod tíhou mnichovského diktátu tlumeně prospěvoval celý československý národ. Okupací zbytku Československa nacistickými vojsky v březnu 1939 a vznikem protektorátu Čechy a Morava čekalo československé četníky těžké rozhodování. Zůstat ve službě pod správou nacistických orgánů nebo odejít. Pro odchod se podle Radka Galaše nakonec rozhodlo jen málo z nich. Drtivá většina zůstala dál. Ale nikdo netušil, co je čeká.
1: Já, když jsem byl malý, tak jsem se svého dědečka samozřejmě řádně zglajšaltován ptal, a proč jste sloužili tomu Hitlerovi? On byl za války četník. On nastupoval v roce 35 a v roce 64 ho vyhodili. A on tak na mě kouká schovývavě a říká, jak sloužili Hitlerovi? Říkám, no teď jako četníci jste mu sloužili. On říká, my jsme měli na vybranou, ale představ si situaci, že by všichni četníci řekli, a my mu sloužit nebudem, a odešli. Kdo myslí, že by tu sloužil? Já jsem to nevěděl, že on říká, Němci. Takže ty četníci v drtivý míře zůstali v té službě jenom proto, že to byli

0: podařil nadlidský úkon, kdy toho Himmlera skutečně přesvědčil o tom, že pro něj bude výhodnější, když tu zůstanou ty české policejní sbory. Četnictvo a policie. A tak se taky stalo. Drtivá většina těch policistů a četníků se zapojila do odbojové činnosti, ať už aktivní nebo pasivní. Samozřejmě, že se mezi nimi našli odpadlíci, renegáti, kolaboranti, tak jako v každé jiné profesní skupině. Ale drtivá většina, když už nedělala nic pro odboj, tak mu alespoň neškodila. Ale obrovská část těch příslušníků tomu odboji pomáhala, jak se dalo. Vypadá to dneska jako drobounké krůčky, drobounké malinké věci, službičky, ale pro ty lidi v té době to byla obrovská služba, která mohla zachraňovat životy.
1: Sám vzpomínám, když sem chodili jako k starostovi četníci z Trhového Štěpánova. A mohu říct si sám, co jsem je poznal, že to byli solidní lidé. Samozřejmě, že vyžadovali zákon, dodržování zákona. Ale byli to velice slušní lidé, s každým dokázali slušně pohovořit. I je trápila situace, válečná doba. A vzpomínám, když ťukli na okno a otec vyšel na zápraží a oni ho nabádali k tomu, tehdy byl zákaz z osvícená okna, muselo být zatemnění. A tak mu vytýkali, příště, ať už aspoň nějaký koberec nebo nějaký závěs, něco dejte na to okno, aby samozřejmě musel se plnit zákon. A když viděli a slyšeli, jak hovoří ten Londýn, tak se ptali otce, co hlásí nesměřice. My jsme, to bylo s ironií, nesměřice je blízká vesnička, ale oni chtěli také vědět, co hlásí Londýn, jak pokračuje fronta. Tak je otec vždycky informoval, když na ten jejich dotaz, jak pokračuje fronta. A oni se nechodili k nám pro informace nějaké na sousedy nebo co bývalo potom, ale přišli vždycky s úmyslem projít, aby se někde neděli nějaké nepřístojnosti.
2: To byla vzpomínka Bohuslava Vlasáka, kterou zaznamenala Paměť národa. Zapojení četníků a policistů do odbojové činnosti nebylo snadné, protože byli pod neustálým drobnohledem okupační moci. Hledali si ale nejrůznější způsoby, jak pomoct, popisuje ředitel muzea policie Radek Galaš.
0: Dneska my všichni vnímáme odboj. To vystoupení v 45., to schovávání zbraní a přechovávání lidí a účast na partizánských skupinách je takový to akční a aktivní. Ale daleko větší míra odboje, a to se netýká určitě jenom policistů a četníků, tak je ta skrytá, ta prostě nenápadná, ta opravdu to podzemní hnutí, kdy ten odboj mohl být i pasivní. Popíšu to na malým příkladu. Gestapo, které tohle velmi dobře vnímalo, tu oblibu těch bezpečnostních sborů a důvěru veřejnosti, tak se snažilo diskreditovat. Takže na to mělo x možných kroků. A jedním z těch kroků bylo, že v podstatě nutili české četníky i policisty předvádět lidi na gestapo. Za jakým účelem je asi víceméně jasné. Takže oni to dělali tak, že poslali telegramem nebo cokoliv to předvolání a ten četník nebo policista byl povinen toho člověka na to gestapo předvést. A pokud vím od pamětníků a vím to i od svého předka, tak ono to fungovalo většinou tak, že přišel telegram, v 7 hodin má být Franta Flinta předveden na gestapo do tábora. No, takže oni se sebrali večer, přišli ke jmenovanému, zazvonili, zaklepali, zítra ráno v 7 tě mám předvést na gestapo. Sebrali se a odešli. A už bylo na tom předváděném, jak naloží s tou informací. Samozřejmě ráno přišli a buď doma byl, nebo doma nebyl. S tím oni už nic udělat nemohli. Tady totiž je podstata věci v tom, že oni nevěděli, jestli to předvolání je provokace, není to provokace.

0: Gestapo a německá okupační správa je soustavně nějakým způsobem zkoušeli.
1: Podobnou zkušenost měl i Karel Holomek. Jeho otec byl Rom a po vyhlášení protektorátu musel uprchnout na Slovensko, kde se celou dobu ukrýval. Většina jeho rodiny zahynula v koncentračních táborech. Jako cikánští míšenci tam měli skončit i Karel Holomek se svojí sestrou Marcelou. Díky statečnosti jejich maminky a českého četníka je ale nacističtí úředníci nikdy neobjevili.
2: Pokud jde o ty Milotice, kde teda moje máti žila s mojí sestrou a kde teda, to musím říct a vždycky to prostě říkám jako obrovské plus. Tam to prostě bylo všeobecně známo, že jsme teda ti cikánští myšenci, kteří by měli skončit v koncentráku a dokonce to šlo tak daleko, jak později jsme zjistili na Zlínské, kde byla ta SSácká ústředna, tak prostě moje jméno a jméno mojí sestry bylo uváděno mezi 10 nejžádanějšími cikány a cikánskými myšenci, kteří mají skončit v koncentráku, tedy jít do odsunu. No ale to se nikdy nestalo, jednak díky statečnosti mojí mátě a díky jednomu četníkovi, který vždycky prostě chodil za mátě a říkal, paní Holonková, zmizte, zítra tady budou prostě SSáci dělat ščáru a já mám z toho prostě takové jako pocity, jak jsme v těch inkriminovaných létech toho roku 42 a 43, kdy ty odsudy byly, jak s námi máti cestovala vlakem, na kole, na saních, po různých prostě příbuzných nebo úplně, já nevím, neznámých, pro mě neznámých lidí. Ale co bylo prostě nejfantastičtější, v té vesnici to nikdo těm Němcům, ani řekněme četníkům českým, oficiálně neřekl. Prostě to prostě se bralo jako, že tam patříme. My jsme prostě zmizeli s tou máti a tak nás vlastně zachránila.
1: Jedním z těch, kteří pomáhali odbojovým skupinám a lidem postiženým nacistickou perzekucí, byl František Famfulík z četnické stanice v Proseči. Jeho činnost ale gestapu neunikla. O jeho zatčení vyprávěla pro Paměť národa jeho neteř Eliška Polanecká.

0: odvezlo nejdřív do Hradce Králové, potom do malé pevnosti Terezín, potom do klidovému soudu do Berlína a tam ho odsoudili k trestu smrti za velezradu. Odvezli ho zpátky na Pankrác a umístili do cely smrti. V té cele byl ještě s dalšími třemi četníky. Byli to jednak strážmistři, tak jeden nadstrážmistr, štábní strážmistr a všichni byli odsouzeni k smrti. Poprava byla určena na 8. července roku 1943 na Kobylisské střelnici. Na výslovné přání Himmlera a K.H. Franka to měla být výstražná poprava veřejná, tak, aby zastrašila četníky a odradila je od dalšího odboje. Takže povolali 120 řadových četníků ze všech různých míst a 20 důstojníků, kteří měli rovněž tu popravu sledovat a předat své zážitky svým podřízeným. Na tu popravu vedoucí úředník, který to vlastně vedl, měl připravený takový výstražný projev, kde poukazoval na to, jak dopadnou zrádci, kteří vystoupí proti německé říši a vůdci Hitlerovi.
1: Oni tenkrát projevili obrovskou statečnost i při té vlastní popravě, protože velmi dobře Němci vnímali ten odboj a tu nechuť těch českých četníků a policistů, tak veškerému protektorátnímu četnictvu nařídili, že velitelé stanic musí přijet do těch Kobylis, no tak ty chudáci nevěděli, proč tam jedou, jestli se vůbec vrátějí, takže doma se rozloučili, psali závěti a podobné věci. Dorazili sem, tady prostě vyvlekli ty čtyři četníky, přivázali je ke kůlům, zavázali jim oči a protože Němci byli teatrální a oni měli dobře zmáknutý PR, teda upřímně, tak jim strhali nárameníky, že jo, teď jim tam četli ty rozsudky. No jo, jenomže jednomu z četníků se podařilo se odpoutat, strhnout si tu pásku. Ten druhý křičel, já nejsem žádnej Jirásek z Tábora, já jsem Jirásek z Tábora a kolegové, buďte na nás hrdě, víme, proč to děláme. A prostě je zastřelili. Poprava jak vyžitá ze vším všudy veřejná, jenomže ono to vyvolalo v těch četnicích takovou vlnu nevole, že to došlo i těm Němcům a vlastně Karl Hermann Frank nařídil, už nikdy se nesmí dělat takovýhle veřejný popravy. Ale takovýhle hrdinů, kteří se podíleli na tom odbojovém mraky, drtivá většina naštěstí z nich přežila. I tak vlastně ta policie a četnictvo od roku 38 do roku 45 má přes 700 mrtvých, popravených a povražděných. To je v jedné profesní skupině obrovský číslo a drtivá většina z nich skončila buď v bojích, jenom tady v Praze v květnu 45 padlo 60 policistů, 10 četníků, anebo skončilo v koncentračních táborech a na popravištích.
2: Radek Galaš nezastírá, že se ale i mezi četníky našla celá řada těch, kteří spolupracovali s gestapem a nacistickými orgány.
1: Ale říct, že tak jako já jsem se to domníval někdy v 70. letech, že všichni četníci, protože sloužili za války, byli kolaboranti, je prostě holý nesmysl. Máte vlastně případ na požárech Ometák, Komínek, Mikš. Četník, který byl zastřelen výsadkářem Mikšem, s kterým se nakonec pravděpodobně i znal, byl pohřben s obrovskou pompou a přitom to byla úplně omylem vedená střelba jeden na druhého. A podstatě to potom skončí na tom, že Mikš po válce je označen za hrdinu, což zcela právem, a Ometák zcela neprávem je označován za kolaboranta, který zastřelil Mikše. Ale ono to tak nebylo, takže to pak musíte dělat i takové věci. A to zas musím říct, že dělá málo který historik, tak je rekonstrukce na místě činu, pokud máte dostatek podkladového materiálu. A přitom jsme zjistili, že nejenom, že střela, která zastřelila Ometáka, byla vedena z leže, to znamená ležící Mikšem, ale že první nestřílel vůbec Ometák, naopak ten byl odzbrojen a vydal dobrovolně karabinu Mikšovi, ale střílel komínek, který pravděpodobně prostě tlouk špačky na hlídce a pak se podíval a vidí situaci v noci, kdy někdo odzbrojil jeho kamaráda a on neví, kdo to je, tak se prostě začalo střílet. Američani tomuhle říkali přátelská střelba, kdy odstřelovali omylem svoje vlastní pozice. Takže to je oběť a jedna i druhá potom byla režimy, zejména nacistickým režimem, zneužita k propagaci, podívejte se, ty výsadkáři tady střílejí vaše české lidi. Ale ta realita byla někde úplně jinde. A těch příběhů takovýchhle vlastně sporných můžete najít celou řadu.
3: Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: V květnu 1945 skončila šestiletá okupace českých zemí a ulicemi měst se znovu začaly rozléhat vlastenecké písně. Jednou z nich byla i skladba Naše zlatá republika. Její autor Karel Haschler se ale osvobození nedožil. Zemřel v koncentračním táboře Mauthausen v prosinci 1941. Zemí se ale postupně začala plížit jiná hudba. Oč víc budovatelská, o to více i tísnivější.

0: Už v roce 1945 název četnictvo nahradil nový termín – Sbor národní bezpečnosti.
1: V podstatě termín četník i ten uniformovaný policista tak mizí v roce 1945 už se vznikem košického vládního programu. Ten jasně říká, že oba dva ty sbory budou zrušeny a nahrazeny takzvaným Sborem národní bezpečnosti. A vlastně za den vzniku Sboru národní bezpečnosti je považován 17. duben. Takže oni oba dva ty sbory ještě z části dosluhovali, ale přišel okamžik, kdy se prostě sloučili. A bylo otázkou toho, zda ten dotyčný chce dál sloužit ve sboru nebo nechce. To už by bylo zase na další hodinové povídání, protože tak úplně jednoduchý to taky nebylo. A byla by asi mylná domněnka, že od roku 45 do roku 48 tady fungovala nějaká demokracie. Nefungovala už vůbec ani náhodou. Už jenom když si vezmete, že ministr vnitra byl Nosek, který byl kovaným komunistou a měl silový sbor ministerstvo vnitra. Armáda Nemlich to samý. Takže tady všechno spělo ve všech přípravách právě k tomu ten sbor oslabit, takzvaně očistit. U něj to bylo jednodušší než u armády. Tam jste měla západňáky, východňáky, ani jedni nebyli pohodlní novýmu režimu. Ale ten sbor byl jednodušší, to bylo daleko méně lidí. Takže ten sbor v podstatě začal být válcován novými kádry, kde zásadní bylo takzvaná buď partizánská činnost, anebo stranická příslušnost. To je další hřebíček do rakve toho sboru a ti četníci to velmi těžce nesli. Už v roce 45 v létě bylo povoleno, aby četníci nebo příslušníci sboru směli být organizováni ve stranách. To do té doby neexistovalo. Takže už to bylo první. Nesmělo se agitovat, ale ta realita byla jinde, že se agitovalo ve velkém. No a v podstatě takhle to vlastně postupně, to je taková ta typická česká salámová metoda, tak se to všechno okrajovalo, až ten sbor vlastně úplně zaniknul logicky a změnil se i stejnokroj v roce 1946. Nastupuje nová uniforma, která jediný atribut, který je společný s tou původní, tak je ten červený doplněk na náramenících a na okolcích.
2: Sbor národní bezpečnosti je to v podstatě myslím takový symbol toho, že se ten stát, ten nově budovaný stát, že se rozchází s celou řadou věcí, že prostě ty četníci pro ty komunisty měli negativní pověst.
0: Popisuje historik Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu.
2: Před únorem 1948 tam nepochybně zůstali ti bývalí četníci a nejenom prvorepublikoví, ale i ti, kteří sloužili nebo nastoupili dokonce v době protektorátu. Jo, pokud byli tedy prověřeni, pokud neměli nějaký problém retribuční třeba, tak samozřejmě pokračovali. Takže v momentě únoru ta sestava toho Sboru národní bezpečnosti prostě komunistům moc nevyhovovala. Jo, zejména se právě týkalo té uniformované části, kde třeba jestli u těch nově budovaných pohraničních pluků SNB, tak tam bylo třeba členství KSČ 70-80%, tak tady bylo 20-30% u jako v těch nitrozemských nebo u těch běžných prostě složek SNB. Z toho ovšem drtivá většina nastoupila do komunistické strany až po únoru. Třeba těch předválečných tam bylo asi 100 pouze, jo, naprostý minimum. To znamená, že to, že vstoupili třeba do strany, tak vlastně pro tu jejich budoucnost celkem nic neznamenalo.
3: Příslušníci Sboru národní bezpečnosti a dělnických milicí, dovolte mi, abych dnes, kdy jsme již úplně odrazili reakční úklady proti naší republice, a kdy opět nastupujeme k další svorné práci na výstavbě našeho domova, dovolte mi, abych opakoval pozdrav, který zněl ještě před několika dny ve vzrušených pražských ulicích. Ať žije Sbor národní bezpečnosti, ať žijí dělnické milice, ať žije ozbrojený lid hájící svou republiku před zpátečníky a rozvratníky.
0: 28. února 1948 promluvil Klement Gottwald na přehlídce Sboru národní bezpečnosti.
3: Dovolte mi též, abych vyslovil vřelé díky vám, útvarům SNB a dělnických milicí, které hrály opravdu čestnou úlohu v kritických událostech, pomohli zmařit plány reakce a zajistili klidný a spořádaný průběh událostí. Drazí přátelé, Vzpomněl jsem volání, které jste slyšeli na nedávných manifestacích, ať žije SNB. Myslím, že stojí za to se nad tímto faktem pozastavit. Což si lze například vůbec představit, že by byl třeba před 15 lety zazněl na Václavském náměstí výkřik, ať žije policie. Pravděpodobně by se na takového člověka dívali ostatní lidé jako na blázna, nebo by ještě dostal pendrekem pro zesměšňování policie. Dnes však je situace jiná. Dnes, když se zpátečníci i následovníci agrárně kapitalistické politiky z první republiky pokusili o útok na náš lidově demokratický řád a když se lid pozvedl proti těmto úkladům, stál sbor národní bezpečnosti po boku lidu, který vyšel z továren, dílen a kanceláří. Sbor národní bezpečnosti, který se již dříve osvědčil v boji proti šmelinářům a špionům a který si za to vysloužil nenávist reakce, stál i v těchto historických dnech po boku lidu, aby spolu s ním chránil republiku a vymoženosti naší národní a demokratické revoluce.
0: Po komunistickém puči vznikly občanské komise, které posuzovaly, kdo může dál u sboru sloužit a kdo ne. Stačilo, aby se komise shodla na tom, že daný příslušník nemá důvěru pracujícího lidu a z hodiny na hodinu byl propuštěn. Bez uvedení jediného důvodu, tak přišel o peníze, byt, výsluhu. Radek Galaš upozorňuje na to, že vyhazovem od SNB to ale zdaleka neskončilo.
1: Dokonce existovaly směrnice, jak s nima nakládat. Nesměli být nikde na úřadech, museli jít makat do dělnických profesí, vysídlili je zpravidla do pohraničí i s rodinama, takže oni ty rodiny i zdevastovali.
0: O tom, jaké dopady to další dlouhá léta bude mít na celou rodinu, se na vlastní kůži přesvědčil také Karel Peterka. V roce 1964 mu bylo 16 let a jeho velkým koníčkem bylo letectví. Aby mohl začít výcvik, absolvoval lékařské prohlídky, teoretický kurz a úspěšně složil zkoušky. A pak se jednoho dne dozvěděl, že na letiště už nesmí.
4: Tam ten soudruh řekl, podívej se, soudruhu, jméno už si nepamatuju, ale říká soudruhu, tatínek má Kaňku. A ta Kaňka byl ten vyhazov od SNB, jo. Jinže to mi neřekl ten soudruh, to pak později vyšlo najevo. A takže když má Kaňku tatínek, tak se to vztahuje do třetího kolena, takže Kaňku mají i děti a vnoučata. Tak mě bylo nějakých 16. Děti jsem žádný neměl, ale už měli Kaňku.
0: Tou Kaňkou bylo to, že jeho otec, někdejší protektorátní četník, odmítl v roce 1948 vstoupit do komunistické strany.
1: Těchto vyjakčněných, a to číslo podle mě není konečný, je něco kolem 3 500. To je prostě šílený číslo. A to se nebavíme o těch, kteří odešli buď sami, emigrovali, tam to jde do stovek. Už od roku 46-47 máme hlášení o zbězích, tenkrát to bylo jako zběh, kteří opravdu emigrovali a po roce 48 to číslo narůstá a už to nebyl jenom řadový, ale byli to mnohdy i velmi významní důstojníci, jako třeba štábní kapitán Walter, který vedl útok na rozhlas v květnu 45, pak byl v Karlových Varech a nakonec musel utíct. A tam to zafungovalo po protektorátsku, bych to tak řekl, protože jednoho krásného dne k němu domů, kdy on byl vysoce postaveným příslušníkem v Karlových Varech, přišli dva příslušníci státní bezpečnosti a říkají: dobrý den, pane kapitáne, my se známe z povstání, zítra ráno vás máme předvíst na státní bezpečnost. Sebrali se a odešli. No a on samozřejmě nelenil, naložil manželku, dítě a prostě služební auto a projeli přes hranici, kde přerazil jedny závory, druhý závory, a protože měl strach, že na něj budou střílet, i když už je na americké okupační zóně, tak zhruba až po 25 kilometrech německého vnitrozemí zastavil a vydal se tam vlastně americkým orgánům, takže jemu se podařilo utíct. To je jeden z mála policistů, kteří po roce 90 nejenom, že byli rehabilitovaní, ale byl taky mimořádně povýšený do hodnosti plukovníka. To je, jak říkám, to je jeden z mála. Ten ostatní zbytek těch tisíců, včetně těch 30 popravených postupně vlastně upadá do úplného zapomnění a teprve poslední dobu se daří rehabilitovat třeba policisty, kteří se účastnili protikomunistického odboje. A jak říkám, je to téměř 30 popravených, 30 rodin.
0: Mistrem útěků byl František Divoký. Jeho příběh zní skoro jako hollywoodský velkofilm. Četníkem byl už za Rakouska-Uherska. Jakmile vypukla první světová válka, utekl, aby se přidal k takzvané srbské legii a mohl bojovat proti Německu i monarchii.
1: Když se vrátil sem, tak všechno běželo dál. On měl kariéru četníka, byl takovou docela zajímavou osobností a dělal čest svému jménu. Byl dost divoký. A vystoupal v tom kariérním žebříčku docela vysoko a v roce 1939 řekl, že tady nebude prostě. A utek do Jugoslávie, kde měli příbuzný, protože on si z té války z první přivedl krásnou Černohorku. Takže utek se svým synem do Jugoslávie a dál oni utekli původně do Krakova. A to je fenomén, o kterém se vůbec nemluví. V Krakově byl československý kontingent uprchlých vojáků a civilistů, který potom vlastně, když vznikla druhá světová válka, tak pod vedením plukovníka Ludvíka Svobody přechází do Sovětského svazu. A tady náš Divoký říká, já bolševiky znám, já tam nejdu. Takže jemu svěřili kontingent nějakých 140 nebo 150 lidí a on je z Krakova převedl až do Tel Avivu. Tam je nalodil na loď a dostali se až do Francie. Tam vstoupili do armády a bojovali vlastně v roce 1940, když Německo napadlo Francii. Přes Dunkirk se dostal do Británie, tam vstoupil do první samostatné obrněné jednotky a s tou jako jeden z prvních Čechoslováků potom v dubnu 45 překročil naše hranice. Takže to byl veliký odbář. Mezitím jeho syn s ním nešel, ten zůstal v té Jugoslávii a gestapo, protože oba dva byli hledaní při obsazení části Jugoslávie, tak ho okamžitě zatklo a vlastně ho popravili. No, Divoký se vrátil, jeho manželka zatím chudák absolvovala většinu koncentračních táborů v Evropě a po roce 48 tak vlastně řekl, já tady nebudu, tu manželku tady zase nechal, no byl divoký. A přes Hazlovský kanál, který pomáhal vytvořit, tak vlastně utek do Německa. Tam se stal jedním z řídících orgánů CIC. Potom vlastně odchází jinam, takže on utek i znova. A nakonec to dopadlo tak, že někdy v roce, tuším, že 1961, tady se znali u státní bezpečnosti, že pravděpodobně Divoký ještě v Londýně funguje pro CIC, nebo v té době už to možná byla CIA, prostě pro zpravodajskou službu britskou, takže na něj nasadili agenta. Agent dorazil k Divokýmu domů, nevím pod jakou legendou, no legendu vím, protože on údajně mu přivez nějaký balíček od manželky a říká, no manželka je na vás hrozně naštvaná, protože vy vůbec nic neposíláte, nepíšete jí a ten Divoký říká, ale já jí posílám pravidelně balíčky. Takže oni je tady vykrádali, což bylo normální, anebo je nedoručovali, ale v každém případě ten agent potom zahlásil. No a Divoký už skoro nemluví ani pořádně česky, už je úplně pase, přijal nás v nějakým holobitě na kraji Londýna, věci měl pověšený takhle na skobách. No a asi 2 měsíce na to přichází z Londýna zpráva, že agent Divoký zemřel. No a potom najdete další zprávu vojenského zpravodajství o 10 let starší a on umřel v 70. letech. Takže on opravdu s nima vydupal i tenkrát. Ale on jak šel s tou samostatnou obrněnou brigádou až do Čech, tak on nešel jako řadový voják. On byl velitel polního četnictva. To znamená, že byl velmi úzce napojený na zpravodajské služby. No a díky tomu vlastně i s majorem Proserem, který byl pro změnu major státní bezpečnosti po roce 45, tak vytvořil ten převaděčský kanál ven přes ten Hazlov, kde vlastně převáděli SMBáci. Ti převáděli ve velkým ven, no nakonec v roce 49 tu skupinu celou rozprášili.
0: Podle historika Prokopa Tomka bylo jen do konce roku 1948 za protistátní činnost zatčeno zhruba 500 příslušníků Sboru národní bezpečnosti.
2: Já bych chtěl právě rehabilitovat v podstatě ty příslušníky SNB, ty uniformované, kteří jsou někdy v současnosti označováni za tu oporu toho režimu, ale značná část jich prostě nesympatizovala s tím novým režimem, vstoupila třeba i do té strany, ale jenom spíš, že to byla taková, řekněme, pracovní knížka, ta členská legitimace, ale spousta z nich se zapojila do převádění přes hranice. Mezi těmi 40 popravenými kurýry, 4, kteří přecházeli hranice, tak jich je asi 6 nebo 8 příslušníků SNB, kteří samozřejmě tím strašně riskovali a právě proto byli popraveni, protože se pustili do toho aktivního odboje. Takže ta komunistická moc nebo ministerstvo vnitra prostě počítalo s tím, že se to bude proměňovat. Byl to ale trošku problém, protože jak začaly ty čistky, které měly poměrně ambiciozní cíle, za rok odejde třeba 1500 příslušníků SNB, tak jakmile začaly ve větší míře být propouštěni, tak to vyvolalo neklid v těch řadách. A to samozřejmě nebylo zase žádoucí, protože pro ten chod služby bylo potřeba, aby oni loajálně plnili tedy ty příkazy nové doby. A teďka oni jako nevěděli, proč mají být loajální, když je čeká prostě vyhazov, no. Takže muselo se to trošku zpomalit, potom to tempo, nicméně probíhalo to až do počátku těch 50. let rozhodně.
0: Když se řekne příslušník SNB a pomoc s přecházením hranic, většině z nás asi vytane na mysli příběh legendárního krále Šumavy Josefa Hasila. Podobně dramatický, i když rozhodně méně známý, je ale třeba osud nadporučíka SNB Jana Hoška, který byl velitelem v Tachově.
2: A ten prostě přešel hranici a stal se kurýrem a byl potom, myslím, v roce 1952 popraven jako nejstarší vlastně z kurýrů, bylo mu už 48 let. A ten nejprve působil na tom Tachovsku, přecházel hranice a pak se přesunul a přes Rakousko vlastně navštěvoval oblast, se které pocházel, Stráž nad Nežárkou, kde vlastně měl takové opěrné body, získával informace. Prostě to nakonec dopadlo s ním velice špatně.
0: Jan Hošek byl za velezradu a vyzvědačství odsouzen k trestu smrti. Jeho poslední slova zněla: nebylo mi dovoleno se bránit. Podobných příběhů, jako je ten Jana Hoška, bychom na počátku 50. let našli celou řadu.
2: Vzpomínám se třeba na případ Leopolda Doležala, což byl taky původně právě četník, působil v Brně a ten velice aktivně pomáhal Tomáši Brejchovi, což byl kurýr působící pro britskou zpravodajskou službu nebo československou sekci britské zpravodajské služby. A ten pomáhal mu vlastně vybudovat rozsáhlou síť na tom přelomu 40. 50. let na Brněnsku a Leopold Doležal byl taky popraven tedy. Jo. A pak jsou tam příběhy lidí, jako byli tři policisté, Kmínek, Macej, Strmiska, kteří byli také popraveni a za to, že by se dostali do, vlastně do provokace, že v podstatě byli jako osloveni a vytvořili jakousi skupinu, která nedělala vůbec nic, jako sbírala snad peníze pro zatčené a distribuovala časopis, který vyráběla státní bezpečnost a za to byli popraveni, protože ta státní moc a ministerstvo vnitra a státní bezpečnost potřebovali takové ty exemplární případy, aby zastrašili prostě ten zbytek, jo, aby se nikdo nepustil do té ilegální činnosti. Myslím, že se to vlastně neutajovalo, že vesměs naopak se zdůrazňovalo, že to jsou ty černé ovce. A taky se tam pak zdůrazňovalo právě to, že jsou bývalí četníci, že tam zůstala u nich prostě ta lojalita k tomu bývalému řádu a proto, že vlastně zradili, jo. Ne příliš žádoucí bylo, když byli popravováni třeba ti mladí, jo. Ovšem takový taky případy byly. Ale tam se právě taky zdůrazňovalo, že vlastně zradili, protože měli třeba špatnou povahu a morální profil, jo, že zkrátka se zhlédli v něčem jiném. Takže tam se zdůrazňovalo, že to není typický, že jsou to jako černé ovce, které ale vycházejí z nějakých starých prostě přežitků. Samozřejmě ne všechny případy byly medializované, jako já nevím, proces Mildou Horákovou, to byl určitě extrém, ale co se dělalo, tak byly články v tisku a co myslím, že bylo hodně důležité, že na ty procesy se zvala takzvaná organizovaná veřejnost a že se tam přímo zvali ty příslušníci SNB, jejich kolegové, právě pro to odstrašení. Jo, takže to si myslím, že byl hodně typický nástroj jako té propagandy a nějaké prevence proti těmhle věcem.
0: Změnily se také podmínky pro přijetí ke Sboru národní bezpečnosti. Zatímco u prvorepublikových četníků byla vyžadována naprostá morální a trestní bezúhonnost, v novém sboru stačilo být spolehlivým soudruhem. I do dalších desetiletí bylo navíc velice žádané, aby zhruba 70% příslušníků SNB pocházelo z dělnického a zemědělského prostředí.
2: To ministerstvo vnitra, SNB, jako předpokládalo, že tyhle ty lidi, kteří zpravidla neměli nějaké vzdělání a bezpečnostní vůbec, takže si je vlastně vychová. No, takže nebyl žádoucí, myslím, přivádět příliš mnoho třeba právníků, prostě z akademického prostředí lidi, kteří byli považováni za takový pochybný materiál, a že bylo žádoucí postavit to především na tady těch pevných kádrech, které jsou formovatelné. Tyhle kádry taky samozřejmě byly vděčné za to společenské nějaké povýšení. Jo, takže pak byly loajální a když si je prostě ten nový aparát vychoval, tak se předpokládalo, že teda budou dobře sloužit. Prostě tam nebylo moc místo a zejména asi u té uniformované policie pro nějaké originální jedince. To jako se rozhodně nevyžadovalo. Čitelnost, poslušnost.
0: Prvorepublikové vzory, protektorátní hrdinové i kolaboranti a po roce 1948 perzekuovaní, umlčovaní, tiše poslušní nebo nadšeně agitující. Tak by se asi ve zkratce dalo shrnout, jaký dojem v nás dodnes četníci a později příslušníci SNB zanechávají. Zajímalo mě ale, jak to vnímají ze své perspektivy historik Prokop Tomek a ředitel Muzea policie Radek Galaš.
1: Četníci byli neuvěřitelně rehabilitovaní díky Michalu Dlouhýmu, který je naším zaměstnancem a který stvořil četnické humoresky. Potom navazovala další četníci z Luhačovic, který byl trošku syrovější a šel do starší historie, ale od té doby ti lidé četníky vnímají trošku jinak, ať už očima humoresek nebo četníků z Luhačovic, to je jedno. Ale četnictvo z tohohle pohledu vypadá, že je v celku obstojně na dobrý cestě, aby bylo rehabilitováno a uznáváno úplně. Hlavně o četnících toho ví kde kdo všechno, že jo? To je úplně jednoduché. Ale o protektorátu toho příliš se neví a nemluví, no tak ono točte zábavný seriál o protektorátu, to taky moc nefunguje. Tak jako tak, tam máme ještě pořád bílá místa a mezery, ale věnuje se tomu celá řada skutečně ať už historiků, badatelů, prostě nadšenců, což je dobře. Ale ta laická veřejnost to nepovažuje za úplně důležitý. Ale ví, kdo je to četník. U té policie je to trošku složitější, protože veřejnost, ta laická, si neustále plete rozdíl mezi policistou a četníkem. Oni jako policistu vidí právě Radu Vaňáska a hříšný lidé města Pražského. Já vím, že byla postavena, ten seriál je fantastický, na reálných detektivech a někteří z nich zase byli v odboji a podobně. No nicméně ten každodenní život těch policistů nebyl příliš rozdílný od těch četníků. Bylo jich podstatně míň. Byli téměř ve všech městech a nesli stejné břímě. Akorát, že se o nich tolik nemluví.
2: Ten fenomén té policie, když se podíváme na různé režimy, tak vždycky jsou to vlastně, řekněme, služebníci toho režimu. Je to dáno z podstaty toho jejich poslání, že mají udržovat pořádek, který byl nějakým způsobem legálně, nelegálně, legitimně, nelegitimně ustanoven v té které zemi. Jo. A ono v podstatě pro ně překročit ten zákon a překročit tu lojalitu, změnit tu vlajku je vlastně pro ně strašně složitý. Protože to vlastně popírá tu podstatu ty jejich role a toho jejich stavu. A to, že to někdo třeba dokázal, že jeho svědomí mu nedalo a on věděl, že prostě nemůže sloužit tomu zlu, tomu nespravedlivému režimu, tak to je prostě potřeba ocenit. Jo, že to vyžadovalo mnohem víc odvahy než u běžného občana a to nejenom kvůli tomu, že ty následky byly prostě fatální a skutečně tvrdé a on to ten člověk věděl, ale vůbec překročit tady tu hranici muselo vyžadovat určitou jako sílu.
0: V pořadu zazněly vzpomínky pamětníků tak, jak je zaznamenala paměť národa a ukázky z archivu Českého rozhlasu. Dramaturgii měl David Hertl, technicky spolupracoval Adam Cejnar a od mikrofonu se loučí Lucie Korcová.
5: Ve válkách, armádách a bojových operacích jsou dominantní muži. Málo kdo ale ví, jak statečné dokázaly být v bojích ženy. Cyklus portrétů ženy na frontě vypráví příběh čtyř výjimečných vojaček, které ve druhé světové válce odvahou a nasazením často předčily muže. Zdravotnice a telegrafistka Marie Kvapilová. Snajperka Marie Jalková Lastovecká. Malvína Friedmanová Fantová, která zachraňovala životy na bojišti i pod nepřátelskou palbou. A Eva Kočandová, která bojovala jako protiletadlová dělostřelkyně. Cyklus portrétů ženy na frontě poslouchejte každý květnový čtvrtek po 8 hodině večer a v neděli po 2 odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Radiokniha. Jmenoval se Krejčíř. Radovan Krejčíř. A říkali mu Padrino. To proto, že byl od druhé poloviny 90. let jedním z nejvlivnějších bosů pod světí. Ve své vile měl mramorové schodiště, výtah se zlatými dveřmi a akvárium se žralokem. Když si tam pro něj policie přišla, dokázal jí zmizet při domovní prohlídce. O příběhu gangstra napsal Jaroslav Kmenta knihu Padrino Krejčíř.
5: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
6: Je 21 hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. V severoitalské Modeně najel muž s autem do lidí. Několik z nich je ve vážném stavu. Hokejová reprezentace hraje na mistrovství světa se Slovinskem. A zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno a teploty 13 až 18 stupňů. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Informoval o tom obhájce obviněného Vít Pavko. Podle něj muž nesouhlasí s tím, jak církev s ostatky patronky zacházela.
7: Zejména tedy, že relativně nekřesťansky oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků a tak ona nemohla dojít skutečného pokoje, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě je dle jeho vlastních slov v podstatě nekonečná.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Muž v italském městě Modena najel autem do skupiny chodců a zranil 8 lidí. Někteří z nich jsou ve vážném stavu. Policie řidiče zatkla a oznámila, že nehrozí další nebezpečí. Podle starosty města Modena je podezřelý muž italský občan původem ze severní Afriky. Modena je severoitalské město ležící nedaleko Boloni. Příměří mezi Libanonem a Izraelem bude trvat dalších 45 dnů. Ve Washingtonu se na tom dohodli zástupci obou znepřátelených zemí. Klid zbraní trvá už měsíc, není ale úplný. Na jihu Libanonu nadále svádí boje izraelští vojáci a ozbrojenci pro iránské organizace Hizballah. Od začátku příměří v půlce dubna přišlo při přestřelkách a i v izraelských náletech o život 600 Libanonců.
8: Ve Washingtonu se k přímým jednáním poprvé sešli vojenští zástupci Libanonu a Izraele. Podle amerických diplomatů budou rozhovory pokračovat po dvou liniích, vojenské a politické. Jednání mají historický význam. Poprvé od vzniku Izraele v roce 1948 se obě strany baví napřímo o možnosti dospět k mírovému urovnání a vzájemnému uznání. Technicky jsou Libanon a Izrael celých 78 let ve válečném stavu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
6: 3000 posluchačů navštívili Český rozhlas v Praze na Vinohradech. Na den otevřených dveří si prohlédli třeba vysílací studia. Vidět mohli i natáčení rozhlasové hry, anebo mohli být přímo u živého vysílání.
9: V roce 1923, to znamená 18. května, kdy se tady poprvé ozvalo halo, halo, zde Radiožurnál.
10: Touto větou začalo nejen první rozhlasové vysílání tehdejším Československu, ale taky komentované prohlídky budovy na Vinohradech. Té se zúčastnili třeba i posluchači, kteří přijali z Polska.
11: Kolem 10 let poslouchám Český rozhlas dost pravidelně. Především podcast Vinohradka 12, který mám opravdu rád.
10: Den otevřených dveří přilákal i ty nejmladší. Svou oblíbenou stanici chtěl vidět třeba 11-letý Honza.
12: Já poslouchám Radio Junior. To je moje nejoblíbenější stanice.
10: Posluchači rozhlasová studia zaplnili třeba u přímého přenosu pořadu Tobogán nebo besedy moderátorů Radiožurnálu Jana Pokorného a Libora Boučka. Adéla Burešová, Radiožurnál.
6: Hokejová reprezentace hraje na světovém šampionátu se Slovinskem. Po první třetině prohrává 0-1. Stanice Radiožurnál a Radiožurnál Sport vysílají duel v přímém přenosu. O mužstvu, které přímo sestoupí z nejvyšší fotbalové soutěže, rozhodne až poslední kolo nadstavby. Poslední Baník Ostrava totiž porazil Zlín 2-0 a předposlední Dukla prohrála v Teplicích 0-2. Dukla tak pro udržení prvoligové příslušnosti nesmí za týden s ostravským Baníkem prohrát. Dnes ještě Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3 a na úvod finále skupiny o umístění Karviná podlehla Olomouci 1-3. Do baráže o postup do nejvyšší domácí ligy půjdou fotbalisté Artisu Brno a Táborska. Oba kluby si zajistili v předposledním kole šance národní ligy. Artis zdolal Žižkov 5-1, Táborsko Opavu 1-0. Přímý postup už má jistý brněnská Zbrojovka. Nebezpečí na D10 u sjezdu na Tuřice a nehoda v Ostravě. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova se u sjezdu na Tuřice pohybují lidé. Pozorně mezi kilometry 21 až 22. Ostatní dálnice většinou bez kolon, na D1 stojí několik aut, z Brna do Prahy za sjezdem na loket osobní auto, na 64. kilometru blokuje krajnici. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice další omezení na kilometru 15,5 blokuje pravý pruh odstavené osobní auto. U obou vozů je značení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut. Noční teploty spadnou mezi 5 stupňů až 0, na západě Čech až na minus 2 stupně. Zítra čekáme v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na západě místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru až polojasno, na východě s deštěm i trvalejším. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 10. To byly zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Existuje mnoho publikací, které zpracovávají život a dílo Karla Kryla. Nedávno k ním přibyla nová. Nese název Jako anděl s polámanými křídly. Vydalo ji Centrum pro studium demokracie a kultury v roce 2025. Pavel Hošek se v knize pokouší nahlédnout za veřejný obraz Karla Kryla jako autora písní, které se staly symbolem odporu proti komunistickému režimu. Rozhodl se přiblížit jeho vnitřní svět, jeho duchovní krajinu. Proč a jak, o tom bude řeč v dnešním Ex Libris s Pavlem Hoškem a Jitkou Šlichcovou, která dnešní pořad připravila a knihu za vás přečetla. Uslyšíte v něm také ukázky tvorby samotného Karla Kryla. Jeho písně a postřehy z pořadu Krylogie, vysílaného na vlnách Rádia Svobodná Evropa mezi lety 1975 a 1989. Přejeme vám pěkný poslech.
5: Ex Libris. Mnozí v něm viděli básníka s kytarou, zpívajícího barda, krále českého protest songu. Někteří ho považovali za jasnovidce, pro jiné to byl věčný rebel, vzpurný hochstapler a drzý klaun. Stoupenci i odpůrci u něj nalézali rysy prokletého básníka, samozvaného či naopak bohem povolaného proroka. Pro některé to byl apoštol v civilu, a anděl v lidské podobě, pro jiné permanentně nespokojený štváč a nadsti utrhač. Nebude úplně snadné za všemi těmi portréty, ikonami a karikaturami spatřit skutečného Karla Kryla. Prosím.

0: čemž nic nemění. Svatozář.
1: Prosím, nehažte kamení. Touto písní začínal každý pořad Krylogie na rádiu Svobodná Evropa. V těch slovech slyšíme cosi podstatného. Vzdor, zranitelnost, ironii i vědomí toho, že básník bývá často souzen i obdivován. A také první biblický obraz. Ve studiu vítám autora knihy, teologa a religionistu Pavla Hoška.
2: Dobrý den, srdečně zdravím.
1: Pavle, tvoje kniha nechce jen zopakovat známý příběh slavného písničkáře, pokouší se číst Kryla hlouběji, jako autora jehož texty vyrůstají nejen z té politické zkušenosti, ale také z velmi silného mravního a duchovního napětí. Jak tě to napadlo a jakého Kryla si tedy vlastně objevil?
2: Já jsem v Krylových písňových textech vnímal to napětí, to chvění, to zvláštní, opravdu jiskření mezi řádky, v podstatě od kolébky. Moji rodiče zažili tu traumatickou událost invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 68 a téměř nad mojí tedy kolébkou zpívali ty smutné a drsně hořce pravdivé Krylovy písně a mně se to nějak vpíjelo do podvědomí, moje duše byla hnětena těmi Krylovými verši, ale zároveň mě samozřejmě jako mnohé jiné posluchače trochu mátl, trochu jsem mýval pocit, že tomu nerozumím, zvlášť když znovu a znovu zajížděl na takovou tu tajemnou rovinu, kašlu vám na fangle, já jsem chtěl kněze, nebo debatujíce o Bohu a hraní na vojáky. Co chvíli se prostě v těch Krylových verších najednou zatřpití jakési tajemství, které nás přesahuje, a mě to provokovalo a nakonec jsem si teda řekl, že by možná stálo za to pokusit se tuhle duchovní krajinu Krylova vnitřního světa trochu probádat.
1: Tak si tedy nyní poslechneme, jak si své záměry vylíčil v úvodu k tvé knize ty sám.
3: Chystám se na základě dostupných pramenů zjistit a doložit, jakou roli hrála v Krylově tvorbě jeho víra. Jaká byla ta zvláštní filozofie, která se zrcadlí v jeho písních? Odkazů na Bibli je totiž v Krylově díle mnoho. Už dávno jsem zjistil, že zdaleka nejsem jediný, kdo si celé roky myslel, že Salome je exotické jméno záhadné tanečnice z písně Karla Kryla. Abych se mnohem později dozvěděl, že je to postava biblického příběhu, nad kterým Kryl v tom slavném songu přemýšlí.

0: Přijde mi nesmírně zajímavé zmapovat krajinu Krylova duchovního života, zjistit, co si myslel o Bohu, o světě, o člověku a o smyslu života před tváří věčnosti.
1: Noci už ubývá, císař se usmívá, pokojně mohu žít, všeho lze použít pro dobrý stát.
2: Ano, Salome, no opravdu nejsi jediný, kdo znal mnohem dříve tuhle píseň než tu samotnou biblickou postavu. A když ji použijeme jako příklad, koho nebo co tedy Salome zastupovala v té Krylově tvorbě, jak se ten biblický příběh Salome vztahoval k té československé realitě?
3: Kryl je v téhle práci s pozoruhodným biblickým příběhem naprosto typický také v tom, že s tím, co v Bibli nachází, pracuje velmi tvořivě. My se z Bible vůbec nedozvídáme, co se dělo v srdci nebo v mysli té nádherné princezny Salomé, ale Kryl nás vlastně pozve do jejího vnitřního světa, tedy do jejího velkého selhání, je třeba říct. Ona se prostě zaplete se zlem, ona přistoupí na to, že se stane součástí zločinu, a pak toho pozdě lituje. To je Krylova myšlenka, kterou to propojuje se žhavou současností, tedy druhé půlky 20. století, socialistické Československo, lidé, kteří se zapletou se zlem, kteří prostě přistoupí na to, že se stanou součástí něčeho ohavného, tak jako nádherná tanečnice Salomé. A pak, když toho začnou litovat, tak je příliš pozdě, protože tedy už přinesli na míse hlavu Jana Křtitele. To jest, už došlo k nevratným škodám, což je tedy problém zcela aktuální, který se týká Krylovy generace, a on ho takhle zajímavě promítne do toho prastarého biblického příběhu.
2: Konec konců aktuální možná i pro dnešní dobu. Karel Kryl proměnil ty své zkušenosti v jazyk, kterému rozumí i současná generace. Jaké ale ty jeho životní zkušenosti byly? Nechme o těch nejstarších vzpomínkách na cestu ke kytaře promlouvat samotného Kryla. Ukázka je z prvního dílu pořadu Krylogie vysílaného v rádiu Svobodná Evropa.
4: Sbíral jsem známky, později mince, historické do značné míry. Jinak řečeno, zabýval jsem se numismatikou, což každý z nás víceméně činí s oblibou dodnes. Při jedné z kamenových bitev jsem shledal, že kámen, který držím v ruce, je zajímavý a pěkný. I přišlo na řadu sbírání kamenků, šutrologie, jak říkával otec. Přes sbírání kaktusů dospěl jsem věku pubertálního a ve 14 nastoupil cestu sebevzdělávací. Stával jsem se keramikem v Bechyni a spolužáci hráli na kytary. Učil jsem se taky. Rok 59 konečně rok, v němž poprvé mi vlastně ti kytaru a stejně poprvé v mém životě, dokonce co dar k vysvědčení. Mám pocit, že kdyby mý rodičové bývali byli tušili, co tenhle špás bude stát nervu, byli by mi snad raději bývali koupili sušenky nebo co.
2: Tak jsme slyšeli, jak se Karel Kryl dostal ke kytaře, ale o čem Karel tady nevypráví, co předcházelo, jaké zkušenosti předznamenaly tu jeho budoucí tvorbu a tu jeho budoucí dráhu?
3: Karel Kryl se narodil v roce 1944 v Kroměříži v rodině knihtiskaře, tedy Karla Kryla, jeho otce, nositele téhož jména, a také dědečka, rovněž Karla Kryla, který tu tiskárnu založil. A malý Karel tedy vyrůstal v prostředí velmi kulturním, vzhledem k tomu, že tiskaři Krylové byli velmi pečliví a v jejich tiskařské firmě přicházely na svět poklady české duchovní poezie, sbírky Jakuba Demla a Bohuslava Reinka, Jana Zahradníčka. Prostě tohle byla dětská četba Karla Kryla. K tomu jeho dětství a mládí patří i krásné chvíle, třeba právě v té bechyňské střední škole, kde potkal řadu vynikajících osobností, a je to také klíčová doba jeho hudebních začátků. On sice úplně začínal u Moravské lidové písně, kterou maminka s oblibou zpívala a doma jí společně zpívali, to je první jeho hudební impuls, ale pak teda je to trampské písničkářství, se kterým se setkal úplně napřímo v té Bechyni na keramické střední škole, a jsou to trampské osady u Lužnice, kde vlastně se učí postupně jako samouk tedy vybrnkávat a posléze brzy i také skládat první melodie. To znamená, tohle jsou ty formující zkušenosti té dětské a mládenecké etapy Krylova života, kterého tedy jako poznamenali v podstatě natrvalo. On tuhle inspiraci moravskou lidovou písní a také trampským písničkářstvím, stejně jako tu hlubokou duchovní a jazykovou inspirací těmi nádhernými sbírkami poezie, které tisknul dědeček a tatínek v rodinné tiskařské firmě, nese jako jakési dědictví a jako vnitřní poklad, ze kterého čerpá celý život.
2: Dalším zajímavým obdobím, které také bezesporu formovalo Kryla, bylo období, kterému se říká takzvaně teplické. Vlastně byly to dvě teplická období v jeho životě, první před vojnou a druhé po. Poslechněme si nyní ukázku z knihy Pavla Hoška, kde o teplickém období a jeho inspiracích mluví.
0: Důležitým a vlastně otřesným zážitkem teplického období, který natrvalo poznamenal Krylovu představivost, byl pohled na zející ruiny sakrálních staveb. Kryl si na výletech s přáteli se zájmem prohlížel zbytky rozbitých církevních památek a uměleckých děl křesťanské duchovní kultury, které dávaly vysídlené a posléze znovu živelně osidlované sudetské krajině zvláštní děsivé kouzlo. Zkušenost okázalé bezbožnosti, které byl na tradičně katolické Moravě přece jen do jisté míry ušetřen, na něj v Sudetech dolehla plnou vahou. Jedním z opakovaně používaných básnických obrazů Krylova díla se tak stanou ožívající sochy biblických postav, které jsou němými, ale vnímajícími a někdy dokonce mluvícími svědky zkázy a ničení.
4: Zájezdy do Vůkolí s Božolem a Dolfíkem, z nichž prvý Hochem, který přezdívku vlastnil, kdo ví od kdy, minimálně v 17 se mu jinak neříkalo. Dolfík pak jeho autíčko, starý Opel, pakliže se nepletu. Popojížděli jsme krajinami opuštěnými rabovacími gardami, krajinami se zničenými, splundrovanými kostely a božími mukami, rozšlapané dřevěné varhany, vzduchovkami a praky rozstřílenými barokními suškami, zlámanými krucifixy a anděli s ulámanými krucifixy.

0: také těžce nesl kompromisy toho světa kolem sebe i světa vlastního nitra. Možná byl také člověkem, který se celý život pokoušel dát řád světu, který se mu znovu a znovu rozpadal pod rukama. Jakou roli v tom hrálo Krylovo duchovní zázemí?
1: Ono je to zřejmé vlastně z toho šoku, který zakusil moravský katolík Karel Kryl, když tedy se najednou ocitl v těch severočeských Sudetech rozmlácených, roztřískaných, teda velmi nemilosrdně. A to zejména právě ty symboly duchovní kultury, ke kterým se jaksi hlásila jeho rodina. On prostě nebyl připraven na to, že až takovéhle barbarství ve vztahu ke kostelům a kaplím a všelijakým těm sakrálním památkám v těch severočeských Sudetech spatří, a k tomu se samozřejmě přidávali také kněží a řeholnice žalářovaní a všelijak pronásledovaní a pronásledované tím režimem. A on na jednu stranu, jak si to nebyl žádný plachý mládenec s modlitební knížkou na prsou, ale byl to člověk, který prostě nějak o těch duchovních věcech přemýšlel, a stali se mu také jakousi výchozí platformou k tomu vzdoru a k tomu docela vlastně statečnému drzému odporu vůči režimu veličenstva kata, jak on tomu říkal, vůči tomu stalinismu 50. let, v němž mu tedy hold bylo dáno strávit dětství a mládí.
2: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Hostem dnešního dílu Ex Libris je Pavel Hošek a spolu s ním hovoříme o jeho knize Jako anděl s polámanými křídly, duchovní profil Karla Kryla. Mluvil jsi o Krylovi jako divokém dítěti. On byl celkem divoký i jako dospělý. Rozhodně nebyl ostrovem, měl kolem sebe spoustu přátel, mužů i žen. Všeobecně známé je i jeho přátelství s opatem Anastázem Opaskem. Jsou i další osobnosti, které formovaly duchovní zázemí Karla Kryla?
1: Rozhodně ano. Karel Kryl měl vlastně štěstí na duchovní, které na své životní pouti potkal už oba kroměříští faráři, páter Bartolomej a páter Konvička, v něm zanechali velmi dobré vzpomínky na to kroměřížské dětství, ale potkával také, když pracoval v Rádiu Svobodná Evropa, řadu kněží, kteří nějak spolupracovali s tím rádiem, a vesměs o nich mluví velmi pěkně, jo? Třeba Felix Mikula nebo Alexander Heidler nebo Karel Vrána nebo Karel Skalický, se kterým se vídal, když byl v Římě, ale také Václav Malý, se kterým se zblížil po sametové revoluci, takže je to pěkná řádka kněží, někteří se k němu hlásili, protože znali jeho rodinné jméno z tiráže těch dobrých katolických knih, které tiskl jeho děda a jeho tatínek. Jo? To znamená, on měl velké štěstí, měl taky přátelé evangelíky, třeba slavného filozofa Erazima Koháka, a zdá se, že tito lidé, zejména v té exilní době, kdy vlastně pro Kryla bylo strašně důležitým novým zázemím a pevnou půdou pod nohama přátelství právě s Anastázem Opaskem, jo, který ho tedy pozval ke štědrovečernímu stolu a tak se ho otcovsky ujal, jo, a to přátelství skutečně pro Kryla znamenalo strašně moc. Tak také ty kruhy těch českých a slovenských exulantů, kde byla celá řada vynikajících duchovních, vytvořili takové prostředí, ve kterém se Kryl cítil jako doma, a ten duchovní rozměr těch jejich společných setkání, konferencí a všelijakých počinů byl poměrně důležitý, i když zdaleka ne jediný, tam šlo hodně taky o poezii, o umění, o historii, o filozofii, o promýšlení toho, jak by tedy vlastně ti Češi a Slováci žijící v nuceném exilu měli dál, pokud možno, pracovat pro svoji vlast.
0: Ale zdaleka ne všichni Čechoslováci v exilu splňovali tato Krylova očekávání, ne všechna jeho setkání s bývalými Čechoslováky v zahraničí byla pozitivní, a i tuto zkušenost Kryl tematizoval ve svém pořadu na Svobodné Evropě.
3: Uměrně s blahobytem vzrůstalo i prťáctví, souběžně také oportunismus. Zkusil jsem tuhle pohodlnost svědomí zaznamenat, já sám mám z té písničky pocit poněkud zvracivý. Kain 9.

0: nahrávku z 6. dílu trilogie Svobodné Evropy je řeč o chování československých emigrantů v prostředí blahobytného západu. Kryl pro popis vlastně těch svých aktuálních zkušeností používá nadčasový jazyk. Mluví tady o vině, soudu, pádu, milosti, zradě, obětech. Kde podle tebe ten rozměr vystupuje nejzřetelněji?
1: Určitě je to v písních, které měly tvořit kytarovou mši. Karel Kryl se svého času natchnul myšlenkou, kterou mu vnukl jeden přítel kněz, jak vzpomíná, že vytvoří pásmo písní, které budou tvořit zpívanou mši. A ačkoliv tenhle projekt nedokončil, tak přece jenom z něho je několik písní, Žalm 71, Zapření Petrovo, Jidáš a píseň Děkuji, které vlastně asi úplně nejzřetelněji vyjadřují to, jak Kryl v návaznosti na ty biblické příběhy, které čítal celý život, na to duchovní zázemí vlastní rodiny prohloubené společenstvím kolem Opata a Anastáze Opaska, tvoří východisko toho jeho pohledu na svět, toho, jakým způsobem on sám prožívá naději a taky ty nadčasové situace, které do lidských životů přináší všelijaké výzvy a pokušení a taky politická nesvoboda, kterou velmi bolestně vnímal ve své vlasti.
0: Když jsi zmiňoval kytarovou mši, pojďme si nyní poslechnout ukázku z písně Žalm 71.
2: Nebe je růžové, po cestě křížové, snad konečně spočine.

0: se ti lásku.
1: V písni Žalm 71 Kryl hovoří o cestě kříže, o tom, že lidský život přináší taky bolest a že člověk, pokud dokáže tu bolest obejmout tak jako kříž, tak se mu může stát nástrojem proměny. On sám po sametové revoluci, po té euforii v roce 89, měl před sebou vlastně už jen několik let života a bylo to těžké období. On totiž trval na některých kritických názorech, někteří ho ani vlastně nepoznávali a ztratil velkou část toho chvíli nadšeného, ale pak čím dál tím víc rozčarovaného publika. Takže bylo to už podruhé v jeho životě, kdy vlastně velká část posluchačů se od něj nějakým způsobem odvrátila, poprvé při tom nuceném odchodu do zahraničí a podruhé najednou, protože on měl za to, že musí trvat na některých věcech, že musí bourat některé pomníky a že musí varovat a burcovat tak jako za doby normalizace, tak také po té sametové revoluci, kdy se domníval, že vidí spoustu velmi varovných trendů a příznaků. No a tak se stalo, že ta jeho křídla, pokud použije tu metaforu z jeho slavné písně, byla znovu lámána. On si jistě za některé věci taky mohl sám, ale hlavně on některé věci viděl, na které mnozí z nás tehdy nebyli připraveni. Takže se zdálo, že je poněkud příliš kritický a teprve pozdější léta, mnohem pozdější, než aby je sám mohl zažít, protože v roce 94 zemřel, mu v mnohem dala za pravdu. Nicméně tahle doba není ve znamení úplné diskontinuity, že by to byl najednou nějaký jiný Kryl. On v podstatě pokračuje v tom příběhu toho ano, ostrého pranířování věcí, před kterými varoval, protože věřil, že musí. A také z tohoto důvodu se tedy ocital docela často na té křížové cestě. On ale vždycky o té cestě kříže jako dobrý katolík říká, že to je vlastně bytostná součást života, že prostě pokud kříž obejmeme, může se stát nástrojem proměny a takhle to taky sám Karel Kryl, který byl smutný a rozčarovaný z mnoha věcí, ale nebyl zahořklý. Nakonec dokázal brát tedy i ty těžké věci takzvaně z boží ruky. Je to ve své písni Děkuji, konec konců říká, děkuji za bolest, jež učí mě se tázat. To je teda nakonec vlastně jeho smířlivá a laskavá perspektiva, která obklopuje i to úplně poslední období jeho života po sametové revoluci.

0: A závěrem písně Děkuji končí i dnešní Ex Libris. Citace z knihy Pavla Hoška Jako anděl s polámanými křídly, duchovní profil Karla Kryla, četl Ivo Timer. Zazněly též ukázky a písně vysílané v pořadu Krylogie na rádiu Svobodná Evropa v letech 1975 až 1989. Dramaturgii měla na starosti Naďare Viláková, technicky spolupracovala Valerie Racmanová. Hostem pořadu byl Pavel Hošek. Děkuji, že si přijal pozvání.
1: A já moc děkuji za možnost hovořit o Krylovi.
0: Spolu s ním se od mikrofonu loučí Jitka Šlichcová.
2: Co na svých zasedáních řeší Rada Evropské unie a co Evropská rada?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Oba formáty patří k vrcholným orgánům Evropské unie a několikrát do roka svádí dohromady hlavní představitele jejich členských zemí.
4: To znamená, vždycky je tam těch momentálně 27 států zastoupeno, liší se ale úroveň zastoupení a témata, o kterých se jedná.
2: Vysvětluje na úvod profesorka mezinárodního práva Veronika Bílková z Pražské právnické fakulty Univerzity Karlovy. Vyšší status má Evropská rada. Na jejich summitech se zhruba čtyřikrát ročně scházejí vrcholní představitelé států, prezidenti, prezidentky, premiéři či premiérky a jednají o politickém směřování a prioritách Evropské unie jako celku.
4: Takže na zasedáních Evropské rady bylo rozhodnuto třeba o přijetí společné měny eura nebo o přijetí nových členů. Třeba to východní rozšíření, které se týkalo i České republiky, bylo odsouhlaseno právě Evropskou radou.
2: Dává příklad rozhodnutí, které se završilo v roce 2004, Veronika Bílková.
5: We're welcoming 10 new member states into the European Union. And today marks a new beginning for Europeans.
6: Jetzt geht's los in vereinter Kraft. Wird die Europaflagge gehisst. Und bitte einen riesen dicken Beifall dazu, jawohl. So muss das sein.
2: Naproti tomu na summitech Rady Evropské unie se scházejí jednotliví ministři, ministryně, případně jejich další spolupracovníci, aby projednali operativní úkoly nebo konkrétní opatření týkající se společné evropské politiky. Jejich spektrum může být velice široké.
4: Od boje proti terorismu přes azylovou a migrační politiku až třeba po otázky školství nebo třeba ochranu životního prostředí. Všechny ty otázky, které vlastně nejsou vyhrazeny jenom členským státům.
2: Upřesňuje profesorka mezinárodního práva Veronika Bílková. Své hlasování poté ministři stvrdí vydáním právního aktu. Díky této pravomoci se Rada Evropské unie řadí k jednomu z vrcholných rozhodovacích a také zákonodárných orgánů Evropské unie.
4: Rada Evropské unie se přímo zúčastní legislativního procesu v rámci Evropské unie po boku Evropského parlamentu, což je další orgán Evropské unie. Evropský parlament asi posluchači budou znát už proto, že tu přímo tam volíme svoje zástupce. A Evropský parlament ve spolupráci s Radou EU vytvářejí evropskou legislativu, to znamená přijímají ty akty, které potom mohou být právně závazné, dokonce i přímo pro členské státy, jako jsou nařízení nebo směrnice nebo rozhodnutí, to jsou ty nejdůležitější právní akty. To je vlastně hlavní úkol Rady EU, účastnit se normotvorby v těch různých oblastech aktivit.
2: Doplňuje Veronika Bílková. K další významné agendě Rady patří i schvalování evropského rozpočtu. A když mluvíme o schvalování, je dobré připomenout i systém hlasování v Radě Evropské unie. Ten je poměrně komplikovaný. Pro přijetí většiny závěrů a právních aktů není potřeba jednomyslné schválení. Stačí přijetí takzvanou kvalifikovanou většinou.
4: Hlasy různých států mají různou váhu a není potřeba získat souhlas všech států.
2: Dodává k tomu profesorka mezinárodního práva Veronika Bílková. Každý půl rok předsedá Radě Evropské unie jedna ze zemí 27. Na Česko doposud vyšlo toto rotující předsednictví v letech 2009 a 2022.
7: V čele unijní delegace dorazila tento deštivý den na zámecké návrší v Litomyšli předsedkyně Evropské komise.
8: I have seldom seen a presidency that has been more successful and more focused.
2: Naproti tomu Evropská rada má stálého voleného předsedu na 2,5leté období s možností opakování mandátu. K dalším vrcholným orgánům patří vedle Evropské rady, Rady Evropské unie a Evropského parlamentu ještě Evropská komise. Ta se skládá znovu po každých volbách do Evropského parlamentu a všechny členské státy v ní mají po jednom komisaři nebo komisařce.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Jak kreativní je anebo byla evoluce v případě ryb?
10: No, mě na tom nejvíc fascinuje, že vlastně jsme se vůbec rozhodli z toho moře vyjít pryč, protože kdo se kdy potápěl a zažil něco pod tou vodou, tak to je přece tak krásný svět.
9: Je dobré říkat my, protože my jsme byli také ryby.
11: Strašně záleží na tom, jak definujete ryba. Jo? Kdybyste tu otázku položila anglicky jako fish, tak v podstatě do toho spadne téměř cokoliv, jako od korýšů, že říkají shellfish, meduzy, jellyfish, takže všecko, co je vlastně evolučně blíž, tak by bylo bráno jako ryba. Vzhledem k tomu, že nikdo asi nebude zpochybňovat, že třeba latimerie je ryba. A jestli latimerie je ryba, tak my taky pochopitelně, protože vlastně my máme bližšího společného předka s latimerií, než má latimerie třeba s kaprem. To znamená, že my jsme vlastně vnitřní skupina ryb. Na nás je přímo vidět, jak to dotáhli daleko v případě evoluce, že si dokonce můžou dělat small talk ohledně toho, kam to dotáhli. Laboratoř.
12: Kmen Amazonek byl čistě ženský kmen. U této ryby to platí doslova.
13: Kradou protein, tak se tomu teda říká kleptoproteinismus. To je nový termín.
11: Ona vlastně jako krade spermie těm samcům.
13: Když už losos je unavený horkem a musí někam zalíst, tak štika se teprve pořádně rozehřeje a právě ty lososy loví.
9: Hosty tohoto dílu laboratoře jsou Karel Janko, biolog, specializuje se na ryby. Vítám vás srdečně, dobrý den.
11: Krásný den.
9: Jan Pačes je molekulární genetik a bioinformatik, vítejte.
14: Dobrý den.
9: Simona Slováková je studentka oboru bioinformatika. Jsem ráda, že jste přišla. Dobrý den.
15: Dobrý den.
9: Nová studie z časopisu Nature objasňuje, jak si v evoluci poradila malá americká sladkovodní a živorodá rybka bez samců. Během dělení jejich buněk se totiž mažou škodlivé mutace, které při tom klonování nabrala. Podobně přežívají rybí hybridi v Evropě. V našich řekách jsou to například sekavci. Tady nejsme daleko od společné studie obou našich vědeckých hostů, je to tak?
11: Ano.
9: K sekavci nepotřebují sex.
11: V našem evolučním pojetí, když řekneme sex, tak tím myslíme míchání genomů. Jo? V tomhle ohledu určití sekavci ho nepotřebují, ti se ho sekundárně zřekli, protože jako všichni jsme pořád tak nějak ryby, tak zároveň jsme všichni eukaryota a to jsme definovaný přítomností rekombinace. Ale některé organismy se toho potom jakoby sekundárně v evoluci zřekli. Jiným takovým příkladem je právě ta Amazon Molly, o které je tenhle ten článek, středoamerická živorodka.
9: Ten stojí za pozornost kvůli čemu?
11: Tady se jedná třeba o prvního obratlovce, na kterém si lidé vůbec všimli, že se dá množit bez sexu, když to tak řeknu, právě bez toho míchání genomu. Jo? To bylo objeveno manželi Hubsovými, popsáno v časopise Science. Někdy v roce 1930 nebo 33 publikovali práci o tom, že ve Střední Americe existují jako ryby, které jsou vlastně takzvané jakoby all female, čili jako čistě samičí jako linie, a že se vlastně množí klonálně. To znamená, jako nemíchají genomy tatínka a maminky, že ti potomci jsou identičtí těm maminkám, což hned jako pár měsíců na to, v době před internetem, jo, prostě vyšel článek nebo série článků různých odborníků, kteří to z mnoha důvodů prostě zhazovali, že to je absolutně nesmysl, protože takhle jako komplexní organismy, jako jsou obratlovci, nemůžou nemít mejozu a tak dále. Prostě se tomu nevěřilo. Od té doby se našly stovky případů klonálně se množících obratlovců, včetně těch našich sekavců, ale abych jako se dostal zpátky, tak teprve před nějakými asi necelými 10 lety, a to bylo u nás v laboratoři, jsme ukázali, že na rozdíl od všech těch ostatních klonálních obratlovců, kteří mají normálně funkční mejozu, tak tahle ta ryba vlastně nemá. Ona jakoby úplně záhadným způsobem, který se jako nezná, vypne to iniciální párování chromozomů. Jo, my máme vždycky dvě dělení, no tahle ryba to první prostě nemá.
9: Takový varan, kterého zmiňují taky kolegové, kteří se tím článkem nějak tady přečítají, tak ten normálně se dokáže množit, má to jako vedlejší alternativu, ale tahle rybka je teda nějak zajímavá a zvláštní. Dobře, poznámky k téhle studii od Simony Slovákové.
12: Právě ten název odkazuje na kmen Amazonek řecké mytologie, což byl čistě ženský kmen, a u této ryby to platí doslova, že celý druh výhradně samičí.
9: Tak Amazonky to.
12: Amazonky.
13: Tahle ta ryba vlastně vznikla tím, že se potkali dvě příbuzní ryby,
10: tím spojením vznikl teda takzvaný hybrid, což je ryba, která má ty genomy dva, ale ten otec je z jiného druhu než ta matka. Třeba mula a mezek, který mají za rodiče osla a koně. To je podobný případ, ale u naprosté většině případů, když se tohle to stane, tak se třeba ten tvor narodí a může mít dokonce skvělé vlastnosti, ale už se dál nešíří. Právě proto, že neumí udělat tu meiózu, neumí se rozdělit zase na ty dvě půlky, protože oni už to nejsou půlky, každá je trošku jiná. No a tahle ta ryba to obešla a obešla to tím, že to teda nerozděluje. Ono to není tak, že by úplně nepotřebovala sex. Ona pořád musí najít samečka, ale jeli svoje samečky nemá, tak musí potkat samečka jednoho nebo toho druhého druhu. Ale tomu samečkovi už nedovolí, respektive té spermii nedovolí vniknout do toho vajíčka. Takže všechno proběhne, jak má, ale ona prostě tu jeho genetickou informaci tam nepustí a použije jenom tu svoji.
9: To je unikátní.
10: Proč se tomu dlouho nevěřilo, je to, že to křížení je hrozně důležité, protože tím se můžeme zbavovat všech možných vad. Namícháte ty genomy tak, že když tam nějaká vada zůstane, tak ten jedinec se nenarodí. A když tam jsou jenom ty dobré vlastnosti, nebo tam není žádná vyloženě špatná, tak ten jedinec se dá množí. Ale tady se to nedá udělat, protože je to pořád ten samý jedinec, který jenom sbírá další a další vady. A podle všech pravidel jsme si mysleli, to není možný, takhle to nemůže existovat. No a tahle ryba vymyslela takový elegantní způsob, jak přesto, že se jí tam hromadí ty vady a ona nemůže se jich zbavit pomocí meiózy, pomocí křížení, tak se toho zbavuje jiným způsobem. A sice, když se jí někde udělá ta vada, tak ona z toho druhé kopie to přepíše. A vlastně úplně nový mechanismus, jak ta příroda je geniální v tom, jak si vždycky najde cestičku. A když to nejde jedním způsobem, tak si vymyslí úplně nečekaný druhý způsob.
9: A když to odstraňování vad přeneseme do medicíny, tak z toho bude Nobelova cena.
11: Ono je to opravdu jako složitější tady v tomhletom. O tom, že si ty asexuální obratlovci sbírají ty mutace, to se ví, nebo to se tuší někdy od roku prostě 1870 něco, kdy se začali řešit jako ty důvody, proč vlastně vůbec ten sex máme, když teda jde to bez sexu a tak dále. A je spousta teorií, které to jako vysvětlují. Jedna z nich je tady tato mutační. A u té ryby, jak oni přišli na tu teorii, že ona si jako maže ty mutace, jo? Oni jako zjistili, že přestože ta ryba pochází z hybridizace dvou druhů, který žijou v té Americe, tak ty její chromozomy, které předává dál, oni nejsou striktně, že by prostě jedna půlka chromozomu byla od toho jednoho a druhá od toho druhého. Oni jsou mírně jako namíchané. No, to ukázali ti kolegové a ještě navíc zjistili, že většinou tam, kde třeba ten jeden druh vykazuje rychlejší mutační rychlost, kde by byla šance, že to zvíře pak nabere ty škodlivé mutace, tak tam je to přepsáno tím druhým parentálem. Ale že by někdo jako dokázal za A, že ta ryba vůbec žije dost dlouho na to, aby ty mutace sbírala, jenom upozorním, že ona je stará asi 100 000 let, což je vlastně z evolučního hlediska včera, a že by ukázal, že ona reálně ty mutace sbírá, to se jako neukázalo jako v té studii, že ještě k Nobelovce jako jistá cesta jakoby bude. Ale zajímavý na tom je i genomy něčeho, o čem jsme jako byli přesvědčeni, že se množí klonálně, tak nejsou úplně statické jako pro tu evoluci, ale jakýmsi způsobem k té mixi může docházet.
9: Vůbec mi nevadí, že když jsme v evoluční biologii, tak před 100 000 lety to bylo jako včera.
10: Na tohle to vyšla moc hezká studie na myších, kde ty autoři za posledních 20 let pořád takhle klonovali myši. Myši to sami neumí, ale my to v laboratoři umíme. A tam právě se ukázalo, že se časem to nahromadí, protože po 48. generaci už se prostě nedá ta myš dál klonovat. Takže když není ten speciální mechanismus, který si vyvinula tahle ta Amazon Molly, tak to nefunguje u těch obratlovců.
9: Tak v tomto smyslu ať žijí Amazonky.
11: Ale to je zase Amazonky. Klonování jako přes somatickou linii, jo? Čili jako ta ovce doly, že jo? Zatímco tato ryba, ona je ve všech jako ohledech, bych řekl, normální, až na tom, že prostě jednu věc má divnou, a sice, že prostě vypne tu první část meiozy, ale jinak jako ty genomy normálně prochází celým tím epigenetickým resetem, ona si znovu jako prodlužuje ty telomery a tvoří normálně jako vajíčka, akorát prostě ten trik jako s tou rekombinací musela se ho nějak zbavit, jinak by prostě byla sterilní a šluz, jinak by dopadla jak ta mula nebo mezek. Laboratoř.
9: V dnešním díle Laboratoře účinkují biologové Jan Pačes a Karel Janko a studentka bioinformatiky Simona Slováková. Posluchači to nevidí, ale Já mám tady vypůjčenou od našeho hosta Karla Janka krásnou tušku, která je ve tvaru ryby. První, co mi to připomnělo, malého pstruha, tak puntíky má na sobě, ale krásná teda tuška. Tak to jsem si teď tady udělala poznámky k druhému tématu. Invazní štiky severní, které žijí na Aljašce, jsou s pokračujícím oteplováním tamních řek o dost hladovější než dřív. Všechny věkové kategorie těchto štik, nejčastěji ty mladé, aktuálně konzumují o 60% více ryb než před 10 lety. Častěji lovit je nutí zrychlený metabolismus. Ta změna představuje problém hlavně pro původní populace lososů, které tady na té Aljašce konzumují. Je to nějak řešitelné? Klimatickou změnu bohužel zastavit příliš neumíme.
10: Je, protože řeky, které jsou v Africe a které jsou teplé, tak jsou taky plné ryb. Jde jenom o to, že ty změny jsou rychlé a některé ty problémy vlastně vznikají jako hrozně zajímavě, něco, co by nás nikdy nenapadlo. I štika, i ten losos jsou obě dvě chladnomilné, mají rádi studenou vodu a tenhle ten výzkum se odehrával v té řece Deška, což je na Aljašce jedna z nejteplejších řek, že jako jediná není napájená z ledovců. Takže tam ty teploty můžou v létě jít výš. No a ty lososy se tam prostě, když je horko, jak se musí skovávat v těch studených tůních. No a do těchto těch řek se dostala invazní štika, která tam normálně dřív nežila a ta štika ty lososy loví. Zajímavé je, že když začíná stoupat teplota, tak ta ryba ze začátku plave lépe, ale ta štika vydrží o trošku víc než ten losos. Takže když už losos je unavený horkem a musí někam zalíst, tak štika se teprve pořádně rozehřeje a právě ty lososy loví strašlivým způsobem. Takže tam klesla ta populace těch lososů, ta řeka tím byla proslula. Ty štiky se zbavuje těžko, protože normálně, když někde nějaký predátor se příliš rozmnoží a vyžere si tu potravu, tak pak vlastně chcípne nedostatek. No ale ona, když vyžere lososy, tak pak jde na bělice a když je štika nejhůř, tak žere svoji vlastní populaci, co je vlastní mladý. Takže vlastně se ty ryby dá strašně špatně zbavit.
9: S těmi invazními druhy je potíž, že? Když jste si tohle četla, tam se Simony Slovákové, tak o čem jste uvažovala tady v téhle souvislosti?
12: Přišlo fascinující, že se právě štikám daří mnohem lépe v těch vysokých teplotách vody a naopak právě těm lososům ti jsou právě nuceni se schovávat například do nějakých chladnější části vod, kde naopak potom ty štiky číhají a ty lososy jsou snadným cílem.
10: Když dělali tenhle ten výzkum, tak oni to dělali ze žaludku těch ryb. A letos zjistili, že ty štiky sežraly těch lososů mnohem míň, ale ve skutečnosti je to pro ty lososy horší, protože to znamená, že už je vyžrali.
9: Tak jako by štika tam byla v tom teple ve svém živlu, zatímco ten losos ne.
11: Tam jde o to, že to teplo ve vodě znamená, kolik té vodě může být rozpuštěno kyslíku, jo? Takže vlastně jedna z těch věcí může souviset s tím, ten losos to prostě neudýchá, protože má toho kyslíku v té teplé vodě málo. Když měníte klima a ještě navíc, když to smícháte s nějakýma invazema, tak je to blbý, jo? Protože místní ekosystémy jsou vždycky v nějaké jako rovnováze, že jo, dlouhodobé. A teď to člověk jako rozhodí jednak tím, že tam něco přisype, druhá, že se mění to klima. Jenomže, když máte obecně chladné nebo nízkoenergetické ekosystémy, jako kde je málo tepla, organismy mají nízký metabolismus, tak vlastně ty negativní efekty těch invazí se nebudou projevovat tak rychle. Jenomže, když se tady vlastně ještě navíc jako zvedá ta teplota, tak třeba ta štika roste rychleji, co to je známý jako v akvakultuře, když chcete prostě vyvíjet rybu pomalu, tak ji prostě necháte v lednici a ona vám roste pomalinku. Ono se tam taky dokonce říká jako temperature days. Jako jo, jak máte ten vývoj. To může být až třeba, nevím, dvoj-trojnásobná délka jako něco takového. A ty když to jako urychlíte, no tak ty malí štiky prostě rostou daleko rychleji, než by rostly a pochopitelně potřebují víc žrát, jo. A ono se ta změna nejvíc týkala těch štik fish of the year, to znamená jako česky by to bylo té třídy 0+, to znamená jako narozené v tom roce a rok předtím, tam kde jako oni mají co nejrychlejší jako přírůstek. Ta změna je daná jednak tím, že tam lidi donesli tu štiku, která tam nemá co dělat, a druhá jako ještě v tom, že ta teplejší voda vlastně umožňuje těm malým rybkám růst rychleji, o to víc jako žerou a o to víc vyvíjí ten predační tlak na ty místní populace, které by jinak se s tím asi vypořádali, kdyby to nešlo jako tak rychle, ale že tam jde obecně o takový ten jakoby energy mass balance té oblasti. Tak to jsem ani nevěděl, že prostě tyhle konsekvence to může mít. Jako.
10: Tím souvisí jedna věc, což je článek, který už je asi 5 nebo 10 možná let starý, kde právě ukazují, že se populace lososa zmenšuje. ale tam to je daný zase tím, že on dřív migruje z toho moře zpátky, protože jak se to všechno stepluje, tak ani v tom moři mu není dobře, tak se rychleji se snaží množit, vrací se menší, slabší. To všechno hraje dohromady a když se prostě několik těch špatných vlivů potká, tak to pak má teda konsekvence, které jsou dramatické. Nicméně tady, abychom to ukončili na pozitivní notu, tak v tom jednom ramenu té řeky se teda cíleně snažili odlovit ty štiky a podlovili 25 000 štik, prostě na já nevím jak velkým úseku, a pomohlo to teda a ten losos se tam vrací, takže pochopitelně jsou cesty, jak se tomu bránit, jak to napravovat, no ale napravovat ty škody, to je většinou mnohem dražší, než je způsobit.
9: Možná někdo se bál, že si nebude moc dovolit teď lososa na talíři tady z těch důvodů, ale trošku jsme to malinko zmírnili.
10: Štíka na talíři mimochodem taky vynikající.
3: Laboratoř. Laboratoř.
9: V této debatě dnes účinkují Jan Pačes, který je bioinformatik a molekulární genetik, Karel Janko, který je rovněž z oboru biologie, zabývá se především rybami, a Simona Slováková, studentka bioinformatiky. Ryba korálových útesů z Indického a Tichého oceánu, která je českým názvem, se nazývá metařík žlutý, využívá červené pigmenty, její břicho svítí zářivou modří. A látky, které k tomu svícení potřebuje, si neumí vyrobit sama. Takže jak rade své kořisti korýšům, kterým říkáme, nebo budeme pracovně tady říkat mořské světlušky. Proč tahle ryba potřebuje svítit, tam se Simony Slovákové.
12: Ono to asi na první pohled zní jako naprostý paradox, že ryba svítí vlastně proto, aby se stala neviditelnou. Člověk by si řekl, že v temném oceánu bude svítící břicho ryby fungovat jako maják pro větší ryby a přivolává predátory, ale ono je tně naopak.
9: Protože ona se snaží, aby predátor neviděl její stín.
12: Přesně tak.
9: Já si říkám, jmenuje se to metařík žlutý, je to na červenale a na modrale. Jak si tu rybu máme představit? Nevím, kdo z vás by se toho ujal. Jan Pačes.
10: No, je to taková krásná korálová rybička, která opravdu hýří všemi barvami. Je na ní hrozně zajímavé to, že my známe ryby, které svítí a které dokonce to používají třeba pro lov nebo tak. Ale tady to svícení, to je naprosto jasný genetický znak, jako fenotyp, ale ona k tomu nemá žádný gen. To studio, o které se bavíme, byla geneticky strašně důkladně udělaná, kdy oni přečetli genetickou informaci ty ryby velice důkladně se všema možnýma kontrolama, aby dokázali, že ta ryba by svítit vůbec neměla, protože proto nemá gen, nemá ten enzym, který by to mohl dělat. Mm-hmm. Jo, a dokázat něco negativně, jako že to neexistuje, je mnohem těžší, skoro nemožný, než opačně. Ta ryba opravdu krade ne to světlo, ale ona dokonce krade ten enzym, který to světlo dělá. Právě tím, že sežere ty kolíše. To je mimořádně zajímavé, protože obecně tu potravu máme všichni, ať už jsme bíložravci nebo masožravci, a nechceme si moc tu genetiku z ty naší potravy dostávat sami do sebe. Takže máme strašně účinné mechanismy, jak všechno to, co sníme, rozporcovat, prostě rozmělnit, rozbít enzymaticky na ty prvočinitele, které pak používáme znovu na stavbu sebe sama. A tady nějakým důvodem tato ryba dokáže vytáhnout ten jeden enzym, který potřebuje a neumí si ho sama vyrobit, nemá pro to informaci a zavzít si ho do sebe.
9: Líbí se mi ta terminologie, že je to vlastně gen pro luciferázu, to je ten enzym odpovědný za svícení.
10: Když ji přestanete krmit těma kolíšema, no tak prostě postupně přestane svítit, protože ten enzym si neumí vyrobit, ten potřebuje, dojde jí i ta surovina na výrobu a přestane. A když ji začnete krmit jinýma kolíšema, který mají tenhle ten enzym trošku jiný, no tak ona začne svítit trošku jinak.
9: No to je krása. Z toho by byl festival rybí.
11: Já bych jako jenom doplnil, že svícení u ryb se dá zajistit vícero působy. Ryby to umějí tak, že si třeba ve své kůži kultivují bakterie, které jim jako pak dělají to světlo. To není případ tyhle ty ryby, protože jak tady kolegové řekli, že ono se vědělo, že ona má přímo ten enzym luciferázu a teď vlastně dokázali, že ho nemá jak kódovat a tak, jo. No, ale co mě na tom jako velice zaujalo, bylo prostě úplně ten jako primitivní dětský dotaz, přece když něco s ním, tak to prostě jako sežeru a pak to jako by teoreticky nemělo ve mně fungovat, jo. Tak jsem se začal pídit jako literaturou, co jsou další známé případy jako z přírody takovýchhle procesů, a ono to ještě jako mnohem větší úlet. Tahle ryba je fascinující tím, že ona sežere kořist, vezme z toho funkční enzym, který nezničí, a pokud vím, tak dosud neznámý mechanismem je schopna ho prostě dostat jako na ty správné místa ve svém těle a tam ho zužitkovat. Ale Existují organismy, které to vzali o level trošku vejš. Mořský plš normálně žere řasy, to znamená, on zničí buňku, ale organelu si zachová. Je takový zelený díky tomu a chvíli prostě v něm probíhá fotosyntéza. Prostě. A potom, kdo se potápí, tak třeba si jako všiml na hožábrých plžů, většinou to má na sobě takový jako křídla, nebo jak bych to řekl, takové prostě výrůstky, třeba plži z rodu flabelín a oni se neživí rostlinama, oni jsou to jako dravci a žerou korály nebo žerou jako nezmarovce, kteří se jak brání tím, že když sáhnete na korál, tak se můžete nejenom jako odřít, že jo, ale můžete být jako fyzicky popálen, nebo chemicky popálení, oni mají prostě žhavý buňky, tomu se říká knidocity, ta buňka má v sobě prostě takový osten a smotaný vlákno, prostě mimochodem medúzy mají to sami, jako prostě žhají tímhletím. No a ty flabelíny žerou ty korály, nebo teda ty nezmarovce, celýho ho prostě rozšmelcujou, sežerou, ale ty knidocity si nějakým způsobem za a neaktivujou, že by se vypálili prostě do nich, ale obalí je prostě nějakým jakoby slizem. A ta buňka potom z trávicí soustavy přemigruje aktivně, je to řízený, nevím, že by se zjistilo přesně jak, ale právě domigruje celá ta buňka do těch výrůstků nádherných, co charakterizuje ty plže a slouží to jako normálně obrana toho organismu, že když byste sahala na to, tak se popálíte úplně stejně, jako se popálí o sasanku. Jo. Takže vlastně ty krádeže biologické můžou být na úrovni proteinu, což dokazuje tato ryba, můžou být na úrovni organel, nebo dokonce jako celých buněk. A zase na druhou stranu, když jdete jakoby níž, hierarchicky, tak víme, že se krade běžně docela DNA. Vířníci jsou krásným příkladem toho, že oni během prostě toho svého životního cyklu umí do sebe nějakým způsobem prostě pumpovat DNA z okolí a prostě zabudovávat i do svých chromozomů. A dokonce jsou teorie o tom, a to jsem se dál už jako nedostal v tom svém studiu literatury, že se umí krást RNA vlastně jako nějak řídit prostě jako syntéza proteinu, že snad paraziti nebo ta semnice by uvažuje se o tom, že by měli být schopni z toho hostitele do sebe prostě dostávat jeho regulační RNA molekuly, které normálně už nikdo nechce, protože jestli chcete něco fakt regulovat a ničit prostě na první dobrou, tak je to RNA.
9: Ona zase není tak stabilní, že? Jako ta DNA.
11: Se myslelo. Já jsem třeba jednou zapomněl zkumavku přes víkend jako smažit na slunku a ukázalo se, že ta RNA byla uvnitř úplně perfektní, tak mám nobelovský objev, tak protože jsem lempl.
10: A jinak to má moc hezký jméno, ty, jak ty plastidy si vedou, jak to je kleptoplastidie a s těma knídiema je to kleptoknídie a právě pro tento protein, teda že oni kradou protein, tak se tomu teda říká kleptoproteinismus. To je nový termín, který autoři razí. A...
9: Kleptobiologii jsme v laboratoři v tomto pořadu ještě neotvírali.
10: Kleptobiologie.
9: To je...
11: Konkrétně ryba, jo, ta první, o které jsme se bavili, ta Amazon Molly, ona potřebuje spermie. Ona vlastně jako krade spermie těm samcům, protože co se tady nedodalo, tak je vlastně, že ten samec tím, že nemá vlastní děti geneticky, on si užije sexu, to jo, ale jakoby prostě nemá vlastní děti, tak on je selektovaný v podstatě na to, aby se tomu maximálně vyhýbal takovému jako křížení s tímhletím sexuálním parazitem. No a ona zase se snaží vypadat co nejvíc jako ta jeho samička a tak dále, čili tam jde o reálné kradení vlastně spermií a reprodukčního jako úsilí těch samců.
9: Taková... Poškozuje samce
10: toho druhu, ze kterého vznikl.
11: Jako třeba u sekavců, ti samci jsou úplně blbí a jdou úplně s každým, jo? Čili ať je to parazitická samička jejich nebo nějaká jiná, jim to fakt jedno, ti to berou prostě jako masivně. Ale tihle ti samci těch příbuzných druhů, těch živorodek, kdykoliv se dělali pokusy v laborce a dělali to kolegové, já jsem s ním mluvil, nikdy v životě by ten jeden samec nevybral tuhle tu Amazon Molly. Jenomže, a to se vědělo, a takže byl paradox. Jak to, že v přírodě oni přežijou, když my víme, že když dáte těm samcům na výběr, on to nikdy prostě s ní nepůjde. Ukázalo se, že oni udělali ten experiment o něco složitějíc, oni udělali to, že vzali jeho samičku a tu nechali koukat na dva samečky a teď vzali samečka, který byl sám a sameček, který byl s tou parazitickou samičkou. A ukázalo se, že sameček, který se odhodlal mít prostě sex nebo nějaký monkey business s tou klonální, tak to v té samičce jeho říkalo, a to bude nějaký frajer, ten je kvalitní, ten se rozmnoží, tak já chci taky jeho. Takže vlastně tady je to dvojí parazitismus nebo parazitismus na druhou, protože je to jako parazitismus na buněční úrovni ve smyslu krade spermie, protože je potřebuje a vylučuje ten genom. A za druhé je to behaviorální parazitismus, protože oni parazitují na pohlavním výběru. Protože normálně ta samička je vlastně, ona jenom vidí prostě, tenhle samec se rozmnožuje hodně, toho já chci jako otce svých dětí, protože ty geny snadno předám. Ale ti samci toho zneužívají tak, já jsem loser, já na vlastní samičku nemám, a tak si vezmu tu hybridní a taky mi to prostě dodá nějakou atraktivitu. A fakt to jako funguje.
9: Tak a když ten metařík žlutý dostane ten gen, tak jak z něj vyrobí to světlo?
10: No, to je klasický enzym, ale ten enzym přemění teda nějakou chemikálii tak, že začne svítit. A to je další záhada, která je vlastně ještě větší, protože tahle ta ryba si z toho kolíše nevezme jenom ten enzym, ale dokonce i tu látku, kterou ten enzym potřebuje pro svoji činnost, ze který potom vyrábí to světlo. Ale jaký mechanismus, že ona sama ty geny nemá, tudíž si neumí vyrobit nejenom to světlo, ale neumí si vyrobit ani ty prekurzory, ten stavební materiál k tomu, nebo to palivo k tomu. Takže tady musí existovat nějaký opravdu mimořádně zajímavý mechanismus, jak ona v tom vlastně rozbitým korýšovi, kde je všechno možný, jak z toho pozná, který ty věci potřebuje, jak jsou důležitý. To je úplná genetická záhada, na kterou bohužel ten článek neodpovídá, ale myslím si, že tady nás ještě čekají velký překvapení. Totiž proč je to tak důležité? Protože to by potom mělo i dlouhodobé implikace do medicíny. Kdyby se podařilo zjistit, jakým způsobem ta ryba dokáže ten jeden konkrétní protein ochránit v žaludku a dostat ho dovnitř a žádný jiný, tak kdybychom tento mechanismus využili, tak by to znamenalo mnohem snazší podávání celé řady léků, které se třeba musí píchat nebo je velmi těžké je dostat do těla skrz právě ten žaludek, tak to by byl úžasný mechanismus, kdybychom na něj přišli, ale o něm zatím nevíme. Zatím jenom máme potvrzeno, že to teda někdo v přírodě už vymyslel a umí. Ale jak to dělá? To je zatím záhada.
9: Dá se na konci téhle laboratoře říct, že jsme osvětlili zajímavé studie. Jsem za to opravdu vděčná našim hostům. Děkuji, že to byla Simona Slováková, studentka bioinformatiky.
12: Děkuji za pozvání.
9: A biologové Jan Pačes.
10: Děkuji za pozvání.
9: A Karel Janko.
11: Děkuji a naschledanou.
9: Těšilo mě. Martina Mašková se těší naslyšenou v tomto pořadu zase za týden.
3: Laboratoř. Nejen události, ale i různé pohledy, plus různá témata, plus různé žánry. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus.
14: Deset hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
14: 55% klientů v azylových domech armády spásy jsou děti. Spojené státy stupňují tlak na Kubu, plánují obžalovat bývalého prezidenta Raula Castra. O týmu, který přímo sestoupí z fotbalové šance ligy, rozhodne až poslední nadstavbové kolo. A zítra bude v Čechách polojasno a skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, teploty 13 až 18 stupňů. Lidé, kteří v dětství žili v azylových domech, se do nich v dospělosti často vrací. Informoval o tom národní ředitel sociálních služeb armády spásy Jan František Krupa. Podle něj se problémy přesouvají na další generaci. Armáda spásy loni poskytla pomoc více než 1700 dětem. Právě ty tvoří v azylových domech organizace 55% klientů. Krupa taky uvedl, že pro případnou změnu a zlepšení situace je důležitá hlavně motivace.
15: Taková ta celorodinná jako rezignace, frustrace na ten systém, nedůvěra, že se něco může změnit, tím pádem rezignace na vzdělávání, na nějaký jako progres. Taková ta neschopnost vidět světlo na konci tunelu je podle mě jako klíčový faktor.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Americké ministerstvo spravedlnosti připravuje obžalobu na bývalého kubánského ministra ozbrojených sil Raula Castra. Nese podle nich odpovědnost za sestřelení dvou amerických letadel před 30 lety. Při nich zemřeli tři Američané. Ředitel CIA John Ratcliffe kvůli tomu nedávno přiletěl do Havany. Nabídl humanitární pomoc výměnou za reformy.
16: Donald Trump v rozhovoru pro televizi Fox naznačil, že jeho administrativa usiluje o změnu režimu na Kubě. Úsilí Američanů podle jeho slov povede ministr zahraničí Marco Rubio, jehož rodiče z Kuby emigrovali. Současně do Havany nečekaně přiletěl šéf CIA John Ratcliffe a Kubě nabídl 100 milionů dolarů humanitární pomoci výměnou za reformy. Kuba je podle vlastních úřadů bez paliva i elektřiny. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
14: Nabídka letních brigád se často nesetkává s poptávkou. Zatímco studenti vyhledávají hlavně práci pod střechou a ideálně v kancelářích, firmy nejvíce potřebují brigádníky na venkovní práce, třeba na stavbách. Českému rozhlasu to řekl Radovan Burkovič z Asociace pracovních agentur. Podle něj je navíc často pro firmy výhodnější místo studentů přijmout například seniory.
17: U těch seniorů firmy vnímají to, že jsou pro ně výhodnější v tom, že mají čas celoročně, dokáží si s ním velice dobře hospodařit a hlavně mají perfektní návyky pracovní. To znamená, chodí do té práce, v té práci odevzdávají to, co se po nich chce, a mnohdy mají ten benefit, který mladí nemůžou ani mít, to znamená zkušenosti.
14: Americké filmové studio Amazon MGM začalo vybírat nového představitele Jamese Bonda. Podle serveru BBC mezi favority patří 5 známých britských herců a 1 Australan. Kdy se o obsazení hlavní role rozhodne a kdo stvární vedlejší role, zatím není jasné.
18: The name's Bond, James Bond.
19: Jmenuji se James Bond. To zopakoval poslední představitel role Daniel Craig v 5 filmech. Teď se produkce rozhoduje, kdo ho nahradí. Novým Bondem by se mohl stát například Henry Cavill, známý v roli Zaklínače, nebo Jacob Elordi, který hrál naposledy hlavní roli ve filmu Bouřlivé výšiny. Důležitý bude při výběru herců podle BBC i jejich věk. Má totiž jít o několikaleté angažmá. Za skoro 70-letou historii filmů se v roli Jamese Bonda vystřídalo celkem 6 herců. Rozálie Machartová, Radiožurnál.
14: Hokejová reprezentace hraje na mistrovství světa ve švýcarském Friburgu se Slovinskem. Na začátku 3. třetiny Češi vedou 2-1. Přímý přenos vysílají stanice Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Fotbalisté posledního Baníku Ostrava porazili v šancelize Zlínem 2-0. A protože Teplice zdolali předposlední Duklu 2-0, o týmu, který přímo sestoupí z nejvyšší soutěže, rozhodne až závěrečné nadstavbové kolo. Dukla bude za týden hostit právě Baník, který musí pro zachování ligové příslušnosti v Praze vyhrát. V sobotu ještě Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3 a na úvod finále skupiny o umístění Karviná prohrála s Olomoucí 1-3. Máme taky dopravní informace. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je za sjezdem na Vlašim úplná uzavírka. Na 52. kilometru vážná nehoda zavřela sjezd k odpočívce Střechov. Využít můžete odpočívku za sjezdem na Divišov na 44. kilometru anebo čerpací stanici na sjezdu z exitu 66 Loket. Na D1 je další nehoda v úseku z Ostravy do Polska u sjezdu na Bohumín. Na kilometru 371 auto srazilo zvěř. Místo je s opatrností průjezdné. Na D35 z Olomouce do Mohelnice je nehoda zatím bez podrobností. Na exitu 253 Unčovice kolem projedete, uzavírka tam není. A na Rychnovsku je stále neprůjezdná trasa České Meziříčí Jílovice. Uzavírka je po nehodě 2 osobních aut u odbočky na Tošov. Objet se to dá přes Opočno. Šťastnou cestu. Zítra má být v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na západě místy, jinde jenom ojediněle s přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru až polojasno. Na východě s deštěm i trvalejším a teploty 13 až 18, na východě a severovýchodě Moravy kolem 10 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
20: V každé kuchyni je určitý styl drillu. Gastronomie u nás hosty strhne. Chci, aby si to užili, říká šéfkuchař restaurace Papilio, která má jako první v Česku 2 michelinské hvězdy, Jan Knedla, a ten je hostem Osobnosti Plus. Co z kuchyně jeho babiček nabízí svým hostům a na jaké jídlo ze školní jídelny nerad vzpomíná? Dobrý den.
21: Dobrý den.
20: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
3: Osobnost Plus.
20: Jste jako šéf v kuchyni spíš diplomat nebo umíte i zařvat?
21: Spíš diplomat určitě.
20: V každé kuchyni je podle vás určitý druh drillu. Jaký drill máte ve vaší restauraci?
21: No tak samozřejmě ten drill tam musí být, protože máme spoustu hodin práce, abychom připravili to nejlepší možné jídlo. A pokud by tam ten drill nebyl a lidi si dělali, co chtějí, tak to by úplně nefungovalo. Ale já jsem si prošel spoustu skvělých restaurací po celém světě, a přesně tam bylo vidět, nebo já jsem si řekl, že chci být ten šéfkuchař, spíš ten diplomat a spíš inspirovat sám sebou. Takže od rána do večera s klukama v restauraci, v kuchyni, připravovat s nima, ochutnávat, aby vlastně já inspiroval svojí vlastní prací, než abych po nich musel šlapat a řvát po nich a říkat jim, co mají dělat.
20: Říkáte s klukama, máte tam taky nějakou ženu?
21: V kuchyni momentálně ne. Na place ano.
20: Čím to je, že šéfkuchaři jsou většinou muži?
0: Dokonce jsem slyšela, že je to spíš práce pro muže, protože to je 14 hodin denně na nohách. I těžké věci musí v kuchyni kuchaři nosit. Tak je to víc spíš práce mužská?
21: Já si nemyslím. Já si myslím, že by to mělo být půl na půl. A vlastně všude, kde jsem byl v zahraničí, tak to tak půl na půl bylo. Že jsme tam měli spoustu holek a vlastně si myslím, že tak to je správně, jo, protože holky zase mají trošku jiný vnímání gastronomie a mně přijde, že kluci jsou spíš takový jako volnomyšlenkáři a spíš takový ty kreativní a ty holky to dokážou zase usadit do těch...
0: A mají řád.
21: Přesně tak, mají řád, mají organizaci, jo, a mělo by to fungovat takhle, myslím si, 50 na 50. No.
0: A jak to, že to tam nemáte u vás v restauraci?
21: Já nevím, v Čechách je to trošku jiný, no, protože já vlastně... Nejsem tady, tak teda neprošel jsem moc prací, vlastně byl jsem jenom v hotelu, než jsem nastoupil, jsem teďka do restaurace, ale to už je teďka, už to bude taky 5 let, co jsme v Papíliu. A vlastně těch holek je málo v té kuchyni a vlastně si to nedokážu vysvětlit proč a je to strašná škoda, protože ta ženská energie tam dost často chybí.
0: Co za žádných okolností ve vaší kuchyni netolerujete?
21: Lenost. Lenost, nejhorší nemoc celého gastra. Jakmile si někdo chce ušetřit práci a vymyslet si to, jak si to nějakým způsobem udělat jednodušejc, a dost často se to, jak to říct slušně, podělá, tak pak to mě jako fakt jako vyloženě jako naštve.
0: Menu ve vaší restauraci se liší v závislosti na sezóně a surovinách. Z čeho vaříte teď v květnu nejčastěji a co?
21: Teď v květnu. My máme takový jako přerod sezóny, protože naše menu se nikdy nemění ze dne na den. Stejně jako suroviny začnou růst v jeden den v přírodě, tak i tak vlastně my s tím menu vlastně pohybujeme. Takže je to sezónní. Teď je takový přerod, vlastně máme ještě něco málo ze zimy, ale už samozřejmě máme chřesty, máme smrže, přeštické prasátko máme teďka nově na menu. A zrovna zítra dáváme na menu nové věci taky, takže...
0: Já jsem četla, že vy máte v nabídce i jezevce.
21: Ano, to je pozůstatek zimy ještě. Ten nám bohužel končí teď.
0: Co se z jezevce dá udělat a jak to chutná?
21: Jezevec je strašně zajímavé maso. Je to něco mezi divokým prasetem a skopovým. Je to krásně navoněné tím tukem, který ten jezevec má. A nám ho dodává šumavská zvěřina. Takže je to, myslím si, že je dokonce jediná společnost, která ho má v nabídce. A když samozřejmě ty zvířata se musí nějakým způsobem redukovat, tak je škoda je vlastně nevyužít v kuchyni. Takže já jsem si našel staré kuchařské knihy, ve kterých jsem našel, jak se používali, jak se připravovali, na jaké způsoby a hodně moderně jsme si to zpracovali. My jsme z toho udělali vlastně raviolu plněnou, takže my jsme toho jezevce museli nejdřív teda naložit na den do takového speciálního láku s kořenovou zeleninou, s kořením. Potom na nízkou teplotu se musel odkonfitovat s tím sádlem pěkně a pak se z toho udělala takové krásně šťavnaté ragu plné kořenové zeleniny, petržele, libečku, citronové kůry a zabalil se to do ravioli s vývarem toho jezevce a se sírovou pěnou, taky z našeho lokálního síru tady.
0: To nezní úplně jednoduše, ten nebude asi na nějaké domácí vaření.
21: No to ne. To já vždycky říkám, že u nás, co ochutnáte, tak to jsou věci, které si jednak doma neuvaříte, hlavně ani doma jako nechcete zkoušet vařit. To jsou tak složité technologické postupy, že to jako nechcete.
0: A frčí jezevec?
21: Jo, velice. My máme 6-chodové, 8-chodové a 10-chodové menu. A ten jezevec je jenom v tom 10-chodovém, protože to si opravdu dávají hosti, kteří chtějí toho ochutnat co nejvíc. Chtějí vyzkoušet zajímavé kombinace a právě ten jezevec je až pro ty nejodvážnější. A spoustu lidí to překvapí a dokonce mě vlastně překvapí, že spoustu třeba dam, u kterých bych to neřekl, tak řeknou, že to bylo třeba jedno z nejlepších jídel, co tam ten večer měli. Jo?
0: Na webu vaší restaurace je napsáno: inspirujeme se starými českými recepty, které s respektem modernizujeme, zachováváme jejich podstatu a zároveň je posouváme na novou úroveň. To je asi i ten jezevec.
21: Ano.
0: Co vás na české kuchyni baví?
21: Všechno. Je totiž neuvěřitelně jako pestrá a hlavně jako dobrá. Já miluji omáčky od malička, takže jakmile někde omáčka, tak to je prostě pro mě to nejlepší, co může být. A od malička já jsem skvěle jedl, protože jsme měli, oboje moje babičky skvěle vařily. A já doteď vzpomínám na jídla i dokonce mojí prababičky, co ještě kdysi vařívala. Tak to jsou věci, které já nedokážu vymazat z paměti.
0: Co třeba je něco takového, na co si rád vzpomínáte a říkáte si, škoda, že už ta babička to neuvaří?
21: Jo, těch věcí je právě strašně moc, ale takové ty věci, co říkám v každém rozhovoru, že miluju králíka na smetaně a takové ty věci, to Já si teďka začínám vzpomínat takové ty věci, co ty babičky dělali, a teďka mi to úplně naskočí. Já říkám si, sakra, kuňa, to bych si teďka tak dal. Třeba moje litomyšelská babička, tak když si dělávala v lívanečníku, udělala si normálně jako palčinkové těsto, ale takové hustší, a do toho lívanečníku dala malou vrstvu toho těsta a pak měla jabka, jenom nastrouhaný čerstvý jabka s troškou z kořice, dala to na to, pak to zakryla druhou částí toho těsta a v tom lívanečníku z toho udělala takový vlastně, vypadá to jako koblížek, plněnej těma kyselýma, sladkokyselýma jabkama. A když to dosmažilo, tak se to hodilo do krupicového cukru s vanilkovým cukrem. Mm-hmm. A teď to bylo v tom plechu, vždycky to bylo v té jako troubě, která měla těch 30 stupňů, takže každý, kdokoliv prošel, tak si to mohl vzít. A já se říkám si, sakra, tyjo, teď bych se to tak dal.
20: Vy jste mluvil o tom králíkovi. Mm-hmm. Moje babička mi vařila králičí hlavu a dávala mi ochutnávat mozeček.
21: Skvělá věc.
20: Já jsem to jako dítě měla ráda, ale když to někomu řeknu, tak se ty na mě dívají jako, že to by nepozřeli.
21: Tak to je taková česká ústřice, no.
20: Jíte králičí mozeček?
21: No jasně, já jim úplně všechno. Pro mě neexistuje špatná surovina, jenom špatně uvařená surovina.
20: A nemáte ani ze školní dělny nějaký ten takového toho kostlivce ve skříni, u kterého se otřesete, jenom to slyšíte a řeknete si, ne, tak to už nikdy nevezmu do pusy?
21: Ze surovin asi ne, ale takové, já třeba jsem nenáviděl polívky, jo, protože si vzpomínám, že to byla vždycky taková ta hnusná vodová s obrovským mastným okem nahoře a vlastně to v tom, vždycky, když to byla zelenina, tak byla totálně rozvařená. V tom plavaly ty šedivý kapusty a ty fazolový lusky a to bylo přesně to, co já jsem úplně nenáviděl, protože u nás doma se polívky dělaly skvělý. Poctivý vývar udělaný, skvělá zelňačka, skvělý bramboračky. Zase úplně mi se zbíjají sliny, když o tom mluvím. Fazolová bílá polévka třeba s uzeným masem, taky jsem strašně dlouho neměl. Strašně rád bych si to dal.
20: A jakou nejstarší kuchařku nebo kuchařskou knihu doma máte?
21: Úplně nejstarší je 1811. A to psala nějaká hraběnka. Je to psaný teda českým švabachem. Takže se to docela blbě jako louská, ale člověk si potom jako zvykne trošku na ty písmenka a jde to.
20: A co jste tam objevil za recept, který dnes už je zapomenutý a vy jste ho vytáhl na světlo, uvařil a je to super jídlo? Je tam něco takového, co by vás zaujalo? Nebo nějaká zapomenutá surovina, se kterou vy rád pracujete, ale moc lidí to nedělá?
21: Já miluju pracovat teda se šneky, miluju potoční raky. Jo, tohle jsou pro mě třeba jako opravdu jako symbol české jako staré gastronomie, která sice není přímo z téhleté knížky o té hraběnky, ale potom mám ty dvě nádherné knížky od paní Luzi Ondráček. A to je ta nejoblíbenější moje z roku 1904. To jsem podědil po svojí prababičce. A zrovna včera jsem si s ní listoval. To je takové jako nejhezčí, že to tam je x tisíc receptů. A vlastně kdykoliv do toho nahlídnete, tak objevíte něco nového. A to je vlastně to nejkrásnější, s čím lidi dřív pracovali. Jak si vážili všech těch produktů a kam tam je takových věcí z vnitřnosti. Já miluji vnitřnosti. Takže držky na jejich způsobů, plíčky, jazyky, ledvinky, játra. Já to snad normálně...
20: Vy máte všechno... hlad, evidentně.
21: No já mám chuť pořád. Já jsem jako strašně rozřezaný člověk. Takže jako... prostě, když přemýšlím nad jídlem, tak jako intenzivně.
20: Jak dlouho trvá, než ten původní recept ze staré kuchařky vypilujete k dokonalosti a k tomu, abyste mohlo říct, tak tohle nabídneme našim hostům?
21: Jsou věci, které mi trvají delší dobu. Ano, to vždycky začíná tak, že já se musím podívat, co v té dané sezóně zrovna je nejlepšího. Musím to vidět u těch našich farmářů nebo pěstitelů, koho máme. A kdokoliv mi přinese něco zajímavého v té nejlepší možné sezóně, tak hned nad tím začnu přemýšlet, co bych si z toho dal. Protože já nemám rád věci, když nejsou v sezóně. Takže když vidím třeba 3 týdny zpátky, nebo ještě dokonce měsíc zpátky, se mě všichni ptali, kdy bude jarní menu. Říkám, no tak když se podíváte na pole a to je hnědý, tak se blbě udělá jarní menu. Protože 10 chodů z medvědího česneku je docela jako výzva udělat. Takže samozřejmě první přijdou chřesty, pak přijde ten medvědí česneky a smrže. A takhle to pomalu jako objevuje do toho jara. A vždycky, když to vidím, tak na to musím dostat chuť. Protože i tak vlastně, jak je venku, tak já mám jako náladu, co vařit. Jo? Když je venku zima, je hnusně, tak já mám chuť na lanýže, na houby, na zemitý, hutný chutě, takovéhle věci. Ale pak přesně dostanete ten chřest a už je venku hezky, už zpívají ptáci, všechno kvete a chcete zase jíst něco takového jako svěžího. A furt přemýšlím na to, jak si to udělat co nejzajímavější.
20: A když to děláte tím moderním způsobem, tak musíte hodně ty recepty původní měnit, nebo ne?
21: No hodně. To ono, ty recepty jsou ve výsledku jako spíš filozofie toho receptu. Co je na tom to nejkrásnější? Protože v těch kuchařkách nejsou obrázky. Jo, to je nejlepší. Protože nikdo nechce vařit podle obrázku. Nebo teďka každá kuchařka musí mít obrázek, aby podle toho někdo něco vytvořil. Ale tam máte úryvek textu, který vy si musíte zapřemýšlet. A nejsou tam přesně gramáže, jsou tam spíš jako opravdu je to filozofie, jak to ten člověk má uvařit. A potom je další recept na jiný způsob. Jo? Odkazuje se na ten předešlý. Jo? A teď nad tím fakt musíte přemýšlet. A to je pro mě to nejhezčí na tom vaření, že opravdu si musíte zapřemýšlet, na co máte chuť, jak to udělat a přemýšlet tou chutí výslednou, spojit si to a vlastně fakt jako začít jako až slinit, říct jako sakra, tohle bych si teďka dal a mám to ohromnou chuť. A v té chvíli já se prostě nemůžu zastavit a musím přemýšlet a až to dotáhnu do toho, kdy to má být nejlepší.
20: A z čeho nejradši vaříte a co? Co je to vaše nejoblíbenější jídlo? Protože já předpokládám, že každý má nějaké svoje oblíbené jídlo, které rád vaří, protože jednak mu chutná, jednak se mu daří pokaždé, když ho uvaří. Mají ho rádi i ti lidi okolo, je takového něco?
21: No, těžko říct, no. Já vždycky zmiňuji toho králíka na smetaně, ale toho nevařím vlastně. Toho si vždycky jako někde rád dám, jo, protože to je takový jídlo, který jako fakt se těším,
20: a
21: že mě
20: si vaříte doma? Vaříte si doma?
21: Doma vaříme pořád. My hodně grilujeme doma, protože když je venku hezky,

0: asi jako svíčková. No.
1: Svíčková, jo. Takhle první pokus svíčková. A povedla se?
0: No jasně, tak samozřejmě babička, co by se nedopustila, aby se něco pokazilo a vyhodilo, to v žádném případě.
1: Odmítl jste vy sám něco ochutnat v životě? Že vám nabídl někdo něco tak strašně zvláštního, nechutného, že jste si řekl, do toho nejdu?
0: Zatím ne. Já to jsem ochutnal teda hodně věcí.
1: A co nejpodivnějšího jste jedl?
0: No pro mě jako nic podivného není. Jako, jo? To jako, když na to mám chuť, tak jako to není podivný. Jo? Někomu může být přijít podivný, jako že si dám přesně vepřovej čumáček nebo ledvinky králičí a...
1: Nebo ten mozeček.
0: Nebo žlázy, mozeček, jo, ale třeba v Asii tam jsme ochutnávali, třeba to mě úplně neoslovilo, byla ta mořská okurka, to je taková divná věc, taky chrupavkovitá, ale to mě, jako, to mě úplně nezaujalo. Ale pro mě je důležité, abych, když to jídlo vidím, abych vlastně na to měl jako ten apetit. Pokud by mi někdo tady daleko, abych vycucnul oko někomu, jako čerství a tak, tak to jako do toho bych nešel, protože to ve mně úplně jako, z toho jako nezačnu úplně slintat. Jo.
1: Jaké nejdražší jídlo jste v životě jedl? A stálo to za ty peníze?
0: Nejdražší, no. To je taková jako blbá jako příměra, jo. Protože třeba ty degustační menu, které jako rád strašně jim, tak jsou drahé, ale vždycky to jako...
1: Tak něco, co nestálo za to, bylo to strašně drahá záležitost. A vy jste si řekl, no, tak to jsem teda naletěl. Jednak to není dobré, je to strašně drahé. Máte něco?
0: To budu muset zapřemýšlet, no. Protože to se mi jako úplně často nestává. Protože já si vybírám opravdu restaurace jako hodně poctivě. Takže se mi to úplně jako nestává, že bych ochutnal něco úplně jako špatného.
1: A jak si teda vybíráte restaurace? Aby se nám nestalo to, že půjdeme někam, kde to možná vypadá, že to může být zajímavé a je to zbytečně drahé, ale nedají vám tam to, co za ty peníze stojí. Protože jsou lidi, kteří si vyhledávají podle těch různých hodnocení na internetu. Dá se na to spolehnout?
0: Já si myslím, že se na to dá spolehnout, nebo když je v meníčku, když jsou v meníčku obrázky, tak tam nejdu.
1: Tak jo. To je základ.
0: To je základ. Jakmile tam jsou obrázky, nebo jestli, jakmile to je číslovaný, objednáváte si podle čísla, tak tam taky nejdu.
1: Říká šéf kuchař Jan Knedla, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Já už jsem na začátku říkala, že vy jste první restaurace v Česku, která má dvě michelinské hvězdy. Jak a kdy se šéfkuchař dozví, že v jeho restauraci byli tajní inspektoři společnosti Michelin?
0: No nám pak až přišel e-mail, že jsme teda hodnocení, že u nás byli. Takže oni si to hodně samozřejmě hlídají, chrání si takovou tu auru toho tajemna kolem celého toho Michelinu. Takže se mi taky spousta hostů ptalo, jestli jsem to teda poznal, nepoznal.
1: Někdo z personálu je nepoznal?
0: Tak já jsem tam každý den v té práci. Mm-hmm. Takže se bavím úplně s každým hostem a úplně s každým stolem, takže mě taky jako nikdo neunikne. Mm-hmm. Plus je tam se mnou moje manželka, která se stará taky o chod toho fronthausu nebo té restaurace.
1: A vy jste si nevšimli, že tam jsou teda? Neměli jste podezření, že tam
0: podezření máte jako u spoustu hostů. Jo. A takže jako podezření jsme měli a byli tam samozřejmě. Takže někdo z těch podezřelých to určitě byl. Ale kdo to byl, to nevíme.
1: Víte, podle jakých kritérií pak inspektoři jednotlivé restaurace hodnotí? Co jsou ty zásadní věci, podle kterých oni rozhodují, jestli michelinskou hvězdu konkrétní restaurace dostane nebo ne?
0: No to vyšlo... No, okolo toho taky panuje spousta legend, jo, protože a zvlášť teda u lidí, kteří se v tom vůbec nevyznají. O tom nejvíc, jako nejčastěji mluví o tom Michelin, jak to funguje, jak se to hodnotí, ale když se zeptáte profesionálu, tak před covidem jsem si skoro jako jistý, že ten Michelin hodnotil ještě jinak. Jo, a před 10 lety ti šéfkuchaři se taky bavili o tom, že se to hodnotí jinak a samozřejmě ten Michelin se nějakým způsobem musí vyvíjet. On musí i brát v potaz různé kultury, ve kterých hodnotí, protože přeci jenom on nemůže srovnávat Paříž a potom třeba Bangkok. Jo, takže on musí se hledět i hlavně na tu kulturu, jak to tam vypadá, jak se tam lidi stravují a podle toho i mít jako nějaké kritéria. Ale co třeba vyšlo, je to rok zpátky, asi na Twitteru, přímo jako Michelinu, tak každá ta hvězda je hlavně teda jako, snad jako z 90% jako za jídlo. Jo, že opravdu to je za jídlo a nehodnotí se ubrusy, nehodnotí se, jak luxusní je ta restaurace. Opravdu to je čistě za jídlo.
1: A v tom e-mailu, který vám přišel, tak bylo nějaké rozhodnutí a bylo tam, rozhodli jsme se vám udělit Michelinskou hvězdu proto a proto?
0: Ne,
1: nebo
0: vůbec.
1: Jenom, že jí máte?
0: No, to bylo to vyhlašování v Mariánských lázních. Tam se to všichni dozvěděli, do té doby to nikdo nevěděl. Nám všem přišly e-maily jenom, že chtějí informace o restauraci a nějaké fotografie jídel. A to je všechno. Mm-hmm. A pak se nám přišly pozvánky na vyhlášení a nikdo vlastně nevěděl, kdo jak bude ohodnocen.
1: Hvězdu nezískává šéf, kuchař, ale restaurace. Ta vaše ano. Má ty hvězdy už dvě, což znamená vynikající kuchyni. V čem si myslíte, že jste výjimeční?
0: No, na to se mě taky ptá spousta hostů. A ono je to těžké, protože já strašně jako často říkám, že se jako nechci být jako otrokem toho Michelinu a vlastně nechci vůbec jako přemýšlet, co by jako ten Michelin by se mu mohlo líbit a co by chtěl.
1: Já tak vím, já chápu, že to není váš cíl, ale vlastně vy přece musíte tušit, čem jste jiní než ostatní, když už máte dvě ty hvězdy, ta vaše restaurace.
0: Snažíme se vybírat co nejlepší možné produkty tady od našich dodavatelů. A myslím si, jako, že já to vždycky říkám hostům. Já nevařím pro vás, já vařím sám pro sebe. To, co jíte, tak na to mám já chuť. To je prostě. A vlastně si to vymýšlím, aby to pro mě bylo co nejlepší. A ať už přemýšlím. Mně se totiž nelíbí, když ty jídla jsou extrémně jako opulentní, pompézní. Mně se víc líbí, když je tam perfektně jako kus masa nebo zeleniny a je k tomu vynikající omáčka. Prostě ta omáčka je.
1: Základ.
0: Prostě ano. A to je prostě to nejdůležitější, to nejsložitější. Tam se prostě nesmí udělat žádná chyba. Jo, udělat steak není v podstatě jako žádný problém pro nikoho. Po pár pokusech, přesně tak. Ale udělat x různých skvělých omáček, to je strašně těžký.
1: Změnilo se něco po tom, co jste dostali druhou Michelinskou hvězdu, třeba v očekávání hostů, že čekají ještě něco lepšího, než třeba bylo předtím, že cítíte větší tlak na sebe?
0: Tak tlak je tam akorát větší v tom, že máme těch mnohem víc rezervací teďka dopředu a že ta restaurace je fakt každý večer plná. Takže tím na nás jako ten tlak je a nemůžeme udělat žádnou chybu. Jo, to, ale tak, říkám, takhle to bylo od začátku nastavené, že chceme dělat to nejlepší, posouvat se.
1: A poznáte, když jste říkal, že mluvíte s každým hostem té vaší restaurace, poznáte potížistu? Hosta.
0: No jasně, ale já mám rád potížisty.
1: A stane se i v té vaší michelinské restauraci, že ten host není spokojený a vrátí vám jídlo do kuchyně? Stalo se vám to už někdy?
0: Ne, to se nám ještě nestalo, popravdě. A já jsem tam fakt každý den a je těžký, každou omáčku tam ochutnáme s mým zástupcem, xkrát za ten večer, aby se tam prostě nemohlo stát nic. Jo, a fakt to jídlo se pouští, jenom když je perfektní. To, že někomu třeba to jídlo nechutná, to je úplně v pořádku. My taky nejsme restaurace úplně jako pro všechny. Prostě kdo má trošku otevřenou jako mysl a chce prostě ochutnat něco zajímavého a zažít si úplně něco jiného, tak my jsme pro něho restaurace. Jo, já když jedu k vinařům, taky prostě má z celé palety vína, který má, nebo tu škálu, tak mi třeba jedno nebo dvě nechutná, nebo je to třeba slabší. To se prostě může stát. Ale ve výsledku, co mně se vlastně líbí, že když nás hosti takhle porovnávají nebo potom mi říkají tu zpětnou vazbu, tak říkají, že vlastně, že to není úplně o tom, že by nějaké jídlo bylo nejlepší a nějaké špatné, že jim se vlastně líbí ta harmonie toho, že všechny ty chody jako jsou vyrovnané, elegantní a celý ten zážitek je ten dvoumichelinský.
1: A ten zážitek, vy tam nabízíte ve vaší restauraci taky místo u stolu šéfkuchaře.
0: Ano.
1: Co to je za zážitek? Tam vy sedíte s nimi, s těmi lidmi.
0: Ne, já nesedím za den.
1: A co tedy děláte?
0: My máme otevřenou kuchyň a ten stůl šéfkuchaře je přímo před tou otevřenou kuchyní na takových trošku vyvýšených židlích, takže kdo si objedná ten stůl šéfkuchaře, tak má to samé menu, které my nabízíme, ale s tím, že
1: vidí,
0: vy koukáte přímo do té kuchyně. A je to stůl, u kterého já se objevím nejčastěji za tu večeři, protože my chodíme zalévat ty omáčky, protože pro mě nejdůležitější je, když vám někdo přinese to jídlo před vás, tak aby k tomu byla ta úplně vařící omáčka, kterou vy dostanete. Aby ta omáčka prostě nebyla vlažná, aby nebyla studená, aby byla fakt jako horká, aby vám voněla okamžitě do nosu, protože pro mě ještě vím, než když se na to jídlo podíváte, tak ještě vůně je pro mě mnohem důležitější, než to, že se říká jí se očima.
1: A jak si vybíráte dodavatele surovin, protože jste říkal, že ta surovina je základ?
0: My jsme na začátku měli velkou potíž, protože já jsem byl s produkty byl jsem zvyklý použít úplně jiné produkty v zahraničí. A to, co jsme použili v Hongkongu a v Londýně, tam se vlastně nezastaví jako dveře těch dodavatelů a furt tam někdo cpe něco nejlepšího. No a tady v Čechách to úplně není. Tady najednou mi řekli, ale jestli chceš tady něco do újezda, tak je to prostě pětistovka, že vám to tam dovezeme. A najednou jsme řekli, ale tak jako my nemůžeme si vzít 90 vajíček a zaplatit 500 korun navíc a z našich momentálně 90 dodavatelů ještě dávat takovýhle ceny. Jo. To bychom prostě to minimum muselo být naceněný úplně jinak. No takže pro mě to je, že já každé úterý v mém volnu nebo ve středu jedu do Holešovické tržnice, tam nakoupím spoustu věcí, pak objedu nějaké další naše dodavatele, tam nakoupím věci a přivezu s to autem. Naštěstí ten status těch dvou michelinských hvězd už nám teďka trošku pomohl, že už nám to někdo jako vozí, jo, takže ale bylo by to hezčí, kdyby to bylo ještě mnohem lepší, no, s těma produktama.
1: Já jsem četla, že kuchařina nebyl váš dětský sen. Mm-mm. Úplně, ale tak s tím příjmením Knedla to vlastně...
0: No, tak jinak to nešlo, no, tak...
1: A čím jste chtěl být?
0: Já jsem chtěl být zpěvák AC/DC, když mi bylo nějakých asi 5 let, tak jsem to říkal ve školce.
1: A umíte zpívat?
0: Ne, vůbec ne.
1: Vy jste teď popsal, co děláte, když nejste v restauraci a co děláte, když máte zavřeno a nenakupujete suroviny?
0: Tak dost často jezdíme za vinaři.
1: A to je pořád práce. Já se ptám na to, jestli máte taky něco jiného než práci.
0: No moc ne, no. Jako to gastro strašně spojuje lidi. A gastro je naprosto nádherná práce. A hlavně je to spíš koníček než práce. Jo, to, že tam ty hodiny musíme oddělat, já nikdy nepočítám vlastně, jak dlouho tam jsem. Prostě dokud ta práce není hotová, no tak se prostě domů nejde a spíš se chodí dřív, aby se ty věci zvládly. Protože my vlastně, co tam děláme večer, tak rozdáváme tu radost. A když vidíte ty nadšené lidi úplně na konci té večeře, jak jsou úplně šťastní, nadšení, tak vlastně to nám dává strašně moc energie. Jo, a tam potom těžko se jako přemýšlí nad něčím jiným. No. Jako to se člověk musí úplně jako odpojit a to se jako taky jako blbě dělá. No. Když jedeme s manželkou na dovolenou, tak se přemýšlí, kde budeme jíst, že? Kde budou mít dobrý víno. Jo, to jako...
1: Prostě je to váš svět.
0: Je to tak, no.
1: Říká šéf kuchař Jan Knedla, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
0: Hezký zbytek dne a děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Radiokniha. Jmenoval se Krejčíř. Radovan Krejčíř. A říkali mu Padrino. To proto, že byl od druhé poloviny 90. let jedním z nejvlivnějších bosů pod světí. Ve své vile měl mramorové schodiště, výtah se zlatými dveřmi a akvárium se žralokem. Když si tam pro něj policie přišla, dokázal jí zmizet při domovní prohlídce. O příběhu gangstra napsal Jaroslav Kmenta knihu Padrino Krejčíř. Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.

0: 11. prosinec roku 2022. Orduna, Baskicko. Předmět číslo 32. Lebka. Nebo aspoň její zbytek. Nožíkem a lopatkou nejde od mazlavé hlíny odlepit. Drolí se. Spodní čelist úplně odpadne. V rukavicích ji archeologové vkládají do igelitového pytlíku. Mezi nepopsanými hroby dřepí všichni na kolenou. Pátrají tu po mrtvých, na které se mělo zapomenout. V jednu chvíli se žena v takové zelenkavé zimní bundě sklání k zemi a pokládá na ní rudou růži. Jako vzpomínku na ty, které v místním žaláři na začátku 40. let zabil bestiální režim španělského kata. Franciska Franka. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Generál Francisco Franco, vůdce Španělska, Caudillo de España. Je o něm další epizoda naší speciální série Kati o krutých diktátorech s krví na rukou. A zase jsem si pozval Jaroslava Bílka, politologa se specializací na autoritářské režimy z Univerzity Karlovy. Dnes je sobota, 16. května. Dobrý den, vítejte už po páté tady u nás ve studiu Vinohradské 12 u série Kati.
1: Dobrý den.
0: Španělsko stále pohřešuje přes 100 000 lidí, kteří se stali obětí frankistického režimu. Ta lokalita v Baskicku, o které jsem mluvil na začátku v tom krátkém příběhu, ta rozhodně není jediná, kde se po těch ostatcích těchto lidí pátrá. Daří se je postupně, tak jak roky plynou, identifikovat? I po těch desítkách let?
1: No tak daří se to pomalu a nejistě a stále to není hotové. Já bych tady na úvod této epizody chtěl říct, že vlastně my se tady stkáme po páté, ale tak trošku to vypadá, že jsme si dramaturgicky nechali ty nejhorší katy na ty pozdní díly, takže s každým dalším dílem přibývá ten počet těch obětí a ty zločiny jsou strašnější a strašnější a v tomto duchu budeme pokračovat i dnes.
0: To říkáte potom, co jsme probrali i Videlu, třeba například v těch minulých dílech.
1: No ale Franco je zase ještě o level dál.
0: Co se s těmi lidmi stalo? S těmi, po kterých se teď pátrá? Proč přišli o život? Proč je neměl Franco rád?
1: Tak považovali je za nebezpečí a nebo nějak zemřeli v té občanské válce a nebo později. Občanské války bývají hodně kruté, protože se vlastně lidé na sebe vylívají hodně zlosti, frustrace a tak dále. A ta občanská válka ve Španělsku byla extrémně krutým konfliktem, ve kterém umřelo několik set tisíc lidí. Je to podobný příběh, jsme řešili, polarizovaná společnost, spory mezi konzervativní pravicí, nějakou širší levicí, které dopadly takhle. Tam je ještě strašně důležité, když to srovnáme s těmi předchozími vojáky, co vládli, jak byl třeba ten Pinochet nebo ten Videla, byť ta Franco je všechny předchází, vlastně on je takový jeden z prototypů tohoto způsobu, tak tam jde o to, že vlastně oni provedli převrat, ten byl úspěšný. Franco a to jeho okolí zkusilo provést převrat, on nevyšel a byla z toho vleklá občanská válka. Což jako zvětšuje asi to násilí a to množství obětí.
0: Řada těch obětí právě z té španělské občanské války, která předchází období diktátorů v Latinské Americe, o kterých jsme už mluvili v minulých dílech, tak řada z těch obětí byla pohřbena v údolí padlých. Taky tam byl pohřben sám Franco v mauzoleu, ale v tuto chvíli tam jeho ostatky nejsou. Oni byli přemístěné. Z jakého důvodu?
1: Oni je přemístili někam, myslím, že teďka v hrobu s tou svou manželkou. No. Obecně tady to je téma na mnoho hodin, kdybychom chtěli, ale podstatné asi je zmínit, že na konci toho frankistického režimu došlo k nějakému přechodu k demokracii a plošné amnestii pro to zlo, které se páchalo během té občanské války a po ní. No a v rámci nějakého toho vypořádávání se ale postupně snažili někteří politici ve Španělsku i veřejnost přeci jenom ty věci nějak jako revidovat a řešit. A jeden z těch kroků bylo to, že přemístili právě to tělo Franka, anebo teďka, do teďka vykopávají ty ostatky, protože se snaží jakoby nějak dostat aspoň trochu jako spravedlnosti a dělat to jinak.
0: Franco, to byl od počátku vojevůdce, člověk, který chtěl občanskou válku, který chtěl vládnout, a bavíme se tady skutečně o době, kdy on se narodil, to je přelom
1: 18. nebo nějak na konci 20. století.
0: Je to už docela dávno, tak.
1: On původně prý chtěl být námořník, ale nevzali ho na námořní vojenskou akademii, tak šel tady k pěchotě. My jsme tady už několikrát tak trošku jako různě komentovali, že jak je už třeba ten Videla nebo Pinochet, že oni za sebou neměli žádnou spektakulární kariéru až do momentu o převratu. Franco je jiný případ, protože on díky svému hrdinství ve válce v Maroku byl nejmladším generálem ve španělské armádě, takže on rozhodně nějaký ten merit jako tady z toho hlediska měl a byl to voják každým coulem. Zároveň byl taky extrémně věřící člověk, na což asi měla vliv jeho manželka, a byl také velmi konzervativní člověk.
0: Tady se opět opakuje ta linka z té Latinské Ameriky, ne?
1: Tak ona se ta linka prolíná i z druhé strany. Zase tu máme na jedné straně nějakou tu konzervativní pobožnou pravici a na straně druhé tu reformistickou levici, která se snaží nějak změnit ty poměry.
0: Nebyl prý moc charismatický. V mládí ho šikanovali. Tak si to
1: ho
0: potom kompenzoval.
1: Jsem nedohledal, ale rozhodně za velmi charismatické prý neplatil ani za velké řečníky. Dokonce jako prý to jednání s ním bylo složité, na což později upil Hitler. A já myslím, že to zase se nějak opakuje, že ti vojáci nebyli vesměs extra charismatičtí, byli to tvrdí muži, kteří chtěli pozádek vzát a zachovat ten systém, ale nebyly to králové balkónů, jako třeba Benito Mussolini.
0: A on nabýval té moci právě někdy už v těch 30. letech, v době, kdy v centrální Evropě začal hrozit Hitler?
1: No, udělal ten převrat v době, kdy už u moci byl Mussolini a Hitler. Tady je dobré zmínit, my to dneska zapomínáme, ale v těch 30. letech v válečném období ten role model tady toho typu nějakého pravicového diktátora byl Benito Mussolini. Hitler teprve začínal a nikdo nevěděl, jak dopadne historie. Takže pochopitelně ty myšlenky toho Mussoliniho a podobně hodně rezonovaly. Také když potom se jim nepovedl ten převrat, začala ta občanská válka, tak on scháněl podporu a jako první se obrátil na Benita Mussoliniho, který mu ji poskytl, a potom i na Adolfa Hitlera, který taktéž. A on vlastně díky jejich materiální a pak i vojenské pomoci, protože tam posílali ty dobrovolníky, tak dokázal vlastně vyhrát tu občanskou válku, protože ono na počátku ten konflikt byl velmi spletitý v tom, že vlastně obě ty strany měli přibližně stejnou podporu, přibližně stejnou část armády na své straně a podobně. Ty síly byly hodně vyrovnané a zase těm republikánům začal pomáhat Sovětský svaz. Takže i v tomhle to vlastně byla taková jako do jisté míry předobraz druhé světové války, kde si ty velmoci třeba testovali zbraně nové, jestli budou fungovat, nebudou, a taktiky a tak dále.
0: Jak moc krvavý konflikt to tehdy v Evropě byl? Protože jeden z mých nejoblíbenějších obrazů, to je Guernica od Pabla Picassa, ta ukazuje bombardování stejnojmenného městečka v Baskicku Hitlerovou Luftwaffe právě v době, kdy už si Franco jako zažádal o pomoc. Je v tom vidět hodně moc velké utrpení těch lidí. Znovu se vrátím k tomu, kolik krve tehdy Franco měl na rukách.
1: Já si myslím, že to je dokonce první historický příklad kobercového bombardování. Kde tam vlastně ta německá legie Kondor zkoušela ty taktiky, které pak uplatňovala po Evropě.
0: V Guernice.
1: Že to se zkoušeli. Tak oni tam poslali ty letadla, piloty a zkoušeli, co si můžou dělat, co ne.
0: To městečko bylo totálně
1: udává se několik set tisíc lidí tam zemřelo.
0: Ve španělské občanské válce, kterou vyhrál Franco v roce 39.
1: Tam jde o to, že oni pak obě ty strany páchali hodně vyhrocených zločinů proti lidskosti. Najdeme na to mnoho analogií v literatuře, ve filmech, třeba, jestli pamatujete, je třeba Zabít Sekala, tak tam ten hlavní záporák má trauma z té občanské války ze Španělska, mimo jiné a podobně. Bylo to velmi důležité konflikt, a navíc byl to konflikt, který byl mezinárodní, i v tom se do něj zapojovali i třeba dobrovolníci, i třeba z Československa. Takže tam ti lidé bojovali a zase byla to právě nějaká formativní zkušenost pro tu levici, že bojovala s fašismem a naopak. Tam spousta lidí, kteří se pak vyznamenali v tom druhoválečném konfliktu nebo později, získávala své ostruhy a zkušenosti.
0: Za druhé světové války ale Španělsko se cítilo být neutrální, nebo tak to aspoň Franco vyhlašoval, ne?
1: No, samozřejmě, to byla velké zklamání pro Hitlera i Mussoliniho, protože oni ho podporovali v té občanské válce i s viděnou toho, že on pak podpoří je v nějakém konfliktu, třeba jako protiváha Francie či Británie. Mělo by to nějaký efekt. Bohužel Franco pro ně bohužel správně usoudil, že by na tom Španělsko tratilo na tom konfliktu a nemělo by to příliš cenu. Ono je potřeba zmínit, že to mělo racionální základ v tom, že Španělsko bylo po té válce velmi zpustošené. a ta armáda by potřebovala třeba spoustu pohonných hmot a vybavení, kterého, jak víme, tak neměl Hitler a Mussolini ani pro vlastní armádu. A zároveň oni ty lidé kolem Franka a Franco sám chtěli Španělsko, které bude konzervativní, ideálně soběstačné a tak trošku jako izolované, starat se o sebe samo, takže o to velké zapojení neměli zájem. Samozřejmě oni třeba, myslím, že vojenské základny ve Španělsku využívala OSA během války a stejně tak s Ruskem bojovala dobrovolnická španělská modrá divize, ale k velkému zapojení nedošlo a vlastně zpětně se ukazuje, že to bylo dobré Frankovo rozhodnutí, protože díky tomu ten režim přežil.
0: Do toho tam teda ještě vstupovala ta boží moc, kterou on cítil a cítil se tím božím bojovníkem a vůdcem z boží milosti, jak si tak říkal.
1: Jo, a dělal to pro Španělsko a jenom pro lidi a to je vždycky taková ta čerta těch vojenských diktátorů, že oni to nikdy nedělají pro sebe, vždycky jim jde o stát a o lid a o historii, pro historie nebo Bůh je vyvolila. To jsou ohraný písničky, abych
0: nevidíte tam nějakou paralelu třeba se slovenským klerofašistickým státem té doby?
1: Možné to je, ale já myslím, že už se dostáváme trošku do jiných témat a tam bych nerad zavředal.
2: Un estado totalitario harmonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país.
0: Franco vyhlásil totalitní stát.
2: La semilla de nuestro patriotismo regada con la sangre de tantas mártires hará fecunda la cosecha.
0: Jaká ta totalita byla ve Španělsku v té době?
1: No to je právě dobrá otázka, protože když Franco začal vládnout, nebo skončila druhá světová válka, tak ta první generace teoretiků nějaké nedemokratické vlády, jako byla třeba Hannah Arendt nebo Friedrich a Brzezinski, tak oni znali vlastně dva modely, demokracie nebo totalitu. Tak pochopitelně, když ten Franco měl ty vazby na toho Hitlera a Mussoliniho a měl tam ty falangisty a podobně, tak ho přizadili do tohohle spektra. Ale postupem se ukazovalo, že to jako nevystihuje přesně podstatu toho režimu a v 70. letech vlivný americký politolog španělského původu Juan Linz přišel se svou přelomovou prací, ve které definoval vedle totalitního a demokratického režimu ještě režim autoritářský a to podle něj splňovalo přesně to tehdejší Španělsko a ten jeho argument byl, že v totalitním režimu máte nějakou ideologii, která je jasná, zřetelná a ti lidé ji musí dodržovat. A máte mobilizovanou veřejnost. Když to tomu autoritářskému režimu, on může mít nějakou zelenou knihu nebo nějaké ideologické poučky a brožurky světonázor, to se nevylučuje. Ale podstatné je, jak moc to ten režim vymáhá a jak moc vyžaduje, abyste na tom participovali. A právě v tom autoritářství většinou ta veřejnost je depolitizovaná a podstatné je, že vy vlastně chápete tu, že někdo jiný má tu autoritu a jste jí podřízený. Ale nemusíte aktivně něco dělat. Možná to ještě lépe popsala vlastně Hannah Arendt, která v tom svém vymezení totalitarismu byla, že je za důležité, že ten stát má nějakou myšlenku přerodu člověka v nějakého nového člověka a aktivně vám jít zpět a vy se jí musíte podřídit. Franco se nesnažil změnit lidi, udělat z nějaké nové Španěly, kterými ještě nebyli, nebo něco jako extra měnit. On chtěl zachovat to, co bylo před tou druhou republikou a my tradiční konzervativní Španělsko s láskou k Bohu, ke koridě, k nějakým tancům, který se mu líbili, k nějaké verze španělského jazyka a tak dále.
0: Jak tvrdě, nebo úst držel pod krkem ale ty Španěly? Třeba ti jeho falangisté, to byli jako kdyby Mussoliniho černokošiláci?
1: V jádru ano, ta falanga vznikla ve 30. letech, založil to, myslím, syn Primo de Rivery, což byl španělský diktátor, který vládl do roku 30. A měla to být analogie na ty, dejme tomu, černé košile Mussoliniho, že jo, tak Italové měli fasces, Španělé měli falangu, pořád je to nějaké pevné sepnutí nějakých lidí, prutů někoho, prostě ty pevná sepnutí, ty fašisty jako fascinovala. No a
0: odkazy na starý Řím a Řecko.
1: Na starý Řím, Řecko, taková tam mekaté civilizace, že jo, jasně.
0: Ozvěny antiky.
1: No, ale on se s těmi falangisty pochopitelně spojil, protože bojovali s těmi republikány. Ale třeba než toho syna Primo de Rivery zastřelili ti republikáni, tak on nebyl úplně pro to spojení, protože mu Franco a ti lidé kolem něj přišli moc zpátečničtí. Že právě nebyli z jeho pohledu dost revoluční. A samozřejmě ta první generace falangistů byla jako relativně revoluční, ale postupně se z toho stala taková byrokratická organizace odborových technokratů a v podstatě byla to úplně jiná organizace potom za Franka někde v pozdní fázi toho režimu než v těch 30. letech, když to jako zakládali.
0: Takže to nebylo kladivo na odboj? Španělský, jestli tam existoval?
1: Pak španělský odboj tam byl v 60. letech, ještě v 50. letech, prostě v 60. letech byly občas nějaké levicové bojůvky, taky tam hlavně byla ETA, jako basketská teroristická organizace, která dokonce
0: separatistická
1: měla několik úspěchů. Zabila nějakého admirála, o kterém se uvažovalo, že by byl následník Franka, a dokonce předtím se jí povedla taková hodně manifestační věc. Oni udělali teroristický útok na vlak, který vezl ty frankistické veterány z občanské války na nějakou slavici nebo z ní, jako, což vlastně z hlediska nějakého symbolického boje vlastně jako dává smysl. No, takže nějaká ohniska odboje tam byla, ale nebyla velká a rozhodně ten režim byl velmi silný. Já jsem dokonce našel srovnání, že bezprostředně po té válce, když Franco nastoupil, tak on zpočátku vládu pomocí dekretů, než zavedl nějaký parlament a tady ty věci, vládu, a že podle některých měl v rukou více moci než Stalin nebo Hitler v píku své moci. Ale potom samozřejmě on se snažil nějak, aby to vypadalo podle ústavy a aby to nějak plnilo nějakou roli, ale vlastně až do konce toho režimu on byl ten hlavní. A...
0: Chápu, a zároveň jste mě přivedl na zajímavou myšlenku, totiž to Baskicko, a my jsme začali i tím Baskickem, tím příběhem, to nebyl jediný národ, který ho štval, on neměl rád třeba ani Katalánce a vůbec bojoval proti všemu nešpanělskému.
1: On byl purista, on dokonce chtěl unifikovat španělštinu, že byla jedna verze v celé zemi a tak dále, že jo. Nějaký tance mu vadili, nějaký ne. Jeho manželka zase hrozně bojovala proti projevům sexuality v kultuře a umění ve Španělsku.
0: Řekněte, jak Franco přišel o moc?
1: Umřel. Franco v klidu umřel ve svém úřadu. On řekl před svou smrtí, že po jeho smrti se zpátky restauruje monarchie. To se stalo a pozdější panovník chtěl tedy, aby se vrátila demokracie, což se velmi složitým manévrem povedlo, jen mezi tím byl ještě jeden nepovedený vojenský převrat, kdy se nějaký ti radikální frankisté v tom jakoby parlamentu měli přezdívku, že jsou sdružení Bunker, což mělo odkazovat k tomu, jak jsou vlastně tvrdí a semknutí, snažili o vojenský převrat, který selhal. Což je možná vlastně zajímavé, že vidíme, že Franco se dostal k moci po nepovedeném převratu, z kterého vznikla občanská válka, a vlastně od moci frankisté odchází zase po nepovedeném převratu, kdy se ukázalo, že ta část armády, která zkusila ten převrat, je extrémně malá a zároveň nemá podporu veřejnosti a nemá podporu krále.
0: Všechny ty oběti, které on má na svědomí, tak to byly právě ti republikáni z té občanské války a potom ty národy, které on neměl rád? To znamená Katalánci, Baskové a republikáni, statisíci
1: těchto
0: lidí.
1: Ano, ale u té občanské války se dneska řeší i ty oběti na druhé straně, protože třeba během té občanské války už pak jako si vypalovali vesnice a věci navzájem a bylo to opravdu velmi jako kruté a hnusné. Ale
0: a to je
1: ano.
0: Taky důvod, proč teď nacházíme po Španělsku jako celou řadu těch neoznačených hrobů, které teď po těch 40 let lidé znovu se snaží otevřít a najít a identifikovat.
1: Ano, ale zase je třeba říci, že když Franco nechal stavět ten památník, kde pak byl pohřben, to údolí, tak tam oni už tehdy za Franka začali pohřbívat lidi jako z obou stran, jako mrtví. O nějaké to smíření se asi v čase snažili různě všichni, samozřejmě nebylo nějak zásadní a doteďka se v tom Španělsku vlastně vede debata, jestli jako bylo třeba správně přemístit ty Frankovy ostatky. Myslím, že představitel té strany Vox, hlavní tehdy jako té pravicové, že když vyhrají volby, tak je přemístí zpátky. Zároveň část veřejnosti má nějakou nostalgii k tomu režimu, že byl dobrý. On se Frankovi povedla neoddiskutovatelně jedna věc, která tu ještě nepadla. V 60. letech za něj proběhl bezprecedentní ekonomický vzestup Španělska, což se mu přičítá jako k dobru, protože on vlastně tím, jak nebyl fašista a neměl nějakou velkou ideologii, tak on se obklopoval hodně technokraty a ty jeho vlády byly takové korporativisticko-technokratické a vlastně se jim podařilo v těch 60. letech způsobit hospodářský růst Španělska, který nejde odiskutovat.
0: No, podle Centra sociologického výzkumu ve Španělsku víc než pětina Španělů a Španělek si myslí, nebo cítí určitou nostalgii právě po té době, možná i z tohoto důvodu, že se teda Španělsku ekonomicky dařilo přes všechnu tu bídu lidí,
1: je
0: kteří
1: to,
0: byli perzekovaní.
1: Je to jako jedno vysvětlení, zároveň, když se podíváte na čísla z České republiky, kolik lidí teskní po minulém režimu, tak ty čísla jsou podobná, prostě tady ty společenské jevy, které diskutujeme, tak my můžeme se shodnout asi na nějaké vědecké úrovni, odborné, ale na úrovni veřejnosti, jejich pocitů, zážitků, zkušeností, to bude vždycky rozdělovat do nějaké míry tu společnost a pochopitelně v každém i tom sebekrutějším režimu jsou lidé, kteří z něj profitují, kteří ho považují za správný a kterým se po něm třeba stýská.
0: Do jaké míry Franco promlouvá do současnosti Španělska? On už totiž promluvil v době ještě předtím, než umřel, protože si vlastně našel svého nástupce. Chodívali spolu na golf tady s Juanem Carlosem I., ten se potom stal pokračovatelem.
1: V tom se vlastně zmýlil svým způsobem, stejně jako se v něm zmýlili ty poslední frankisté, protože oni vlastně svrhávali vládu, zajeli premiéra, ale šli za králem, že teda když jmenuje novou vládu, bude to dobrý a král se úplně jako odmít bavit. Takže tady z toho hlediska vlastně je trošku asi zklamal všechny, ale jinak právě pro tady ty kroky, jakože třeba řekl, že po jeho smrti se vrátí král a podobně, tak vlastně je na něj často nahlíženo trošku lépe, než by asi mělo tváří tvář s těm mrtvým obětem, protože to je opravdu taková velmi zvláštní epocha dějin a velmi zvláštní diktatura, která probíhala jen za Franka, on na konci svého života už jasně stanovil, jak vlastně má skončit, nebo co se má jako změnit, co často vidíme, jak ti diktátoři chtějí třeba po smrti vládl jejich syn, nebo aspoň ta strana, ideologie, něco. A ten Franco na to šel vlastně úplně jinak.
0: No ale tak třeba Frankově dceři byl udělen titul vévodkyně a pak se udělala tlustá čára za tou jeho érou. Byla tam i amnestie, ne? Amnestijní zákon.
1: Byla velká amnestie v roce 77.
0: Vyrovnalo se Španělsko teda s frankismem nebo ne?
1: No moc ne, protože potom vlastně po roce 2020 přijali ten zákon o tom, že jsme tu demokracii a více jako řešit ty oběti a připomínat si ty oběti a odškodňovat je a najít je. A samozřejmě to se jako měnilo, tam třeba za Franka oni udělili několik desítek šlechtických titulů. Tak ty pak zase zrušili pro ty restaurace a podobně. Ale já už jsem to tady říkal, když jsme řešili, myslím, toho Pinocheta. My jsme zvyklí, že ty diktatury končí podobně jako v tom Československu, že prostě ty komunisti vlastně zdrhli od moci po nějakých jednáních. Ale většinou to je daleko komplikovanější proces. V tom Španělsku byl extrémně komplikovaný, vlastně trval několik let, ať tam byly zapojeny ty různé odborové svazy, armáda, frankisti, karlisti, spousta frakcí. Tak vlastně byl velmi složitý a zase tady z toho hlediska ho lze nazírat jako úspěšný, protože se jim podařilo opravdu ve Španělsku vybudovat funkční demokracii, která tam je do dneška. Byť ten panovník tam stále má nějakou ceremoniální roli, ale tu tam má právě i proto, jak se zachoval ten Juan Carlos, když docházelo k té tranzici, třeba že nevyslechl tu armádu, chtěl demokratizovat a podobně. A vlastně díky tomu ta stát jako dneska rozhodně je z hlediska nějak lidských práv a demokracie ve velmi dobré kondici.
0: Vyhledávají Frankův hrob nějací jeho uctívači do dnešních dní?
1: Tak určitě, on na ty pravici má asi nějaký zastánce a já myslím, že tady každoročně chodí lidi k hrobu Klementa Gottwalda a podobných lidí, tak asi budou chodit k Frankovi, že jo? Tomu se asi nedá zabránit.
0: Dobrá, tak jo, tak moc díky, že jsme probrali generála, diktátora Franka.
1: Děkuji.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska mluvili o generálu Frankovi, což znamená, že máme za sebou další epizodu z naší speciální série Kati. Opět u toho byl politolog Jaroslav Bílek a já tradičně shrnuju, že Franco vládl Španělsku od roku 1939 do roku 1975. Připomínám, že na celou sérii dohlíží editorka Katka Pospíšilová a rešeršistka Tea Veseláková, skvělý sound design dala dohromady Damiana Smetanová a tuhletu epizodu tu zvukově smíchal a vyladil Krištof Cejp. Další Kat zase za týden. Naslyšenou příště.
3: V 80 lety začalo v Praze zúčtování s nacistickým vrahem K.H. Frankem. Někdejší státní ministr v protektorátu Čechy a Morava se měl zodpovídat ze zločinů proti českému národu. Lucie Korcová a Vojtěch Koval spolu s historikem Vojtěchem Kinclem zmapovali klíčové okamžiky největšího poválečného procesu na našem území. Vydali se také na místa, která jsou přímo spojená s tehdejším terorem. Do Lidic nebo do Terezína. V pětidílné dokumentárně publicistické sérii Kat K.H. Frank dokreslují atmosféru doby unikátní nahrávky, které se dochovaly v Českém rozhlase. Díky práci rozhlasových archivářů se tak posluchači mohou přenést přímo do soudní síně a poslouchat mrazivé výpovědi a hrůzná svědectví. Všechny díly si můžete poslechnout v pondělí 18. května na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. A také od pondělí do pátku v 13:30 odpoledne na Plusu. Radiokniha.
4: Jmenoval se Krejčíř. Radovan Krejčíř. A říkali mu Padrino. To proto, že byl od druhé poloviny 90. let jedním z nejvlivnějších bosů podsvětí. Ve své vile měl mramorové schodiště, výtah se zlatými dveřmi a akvárium se žralokem. Když si tam pro něj policie přišla, dokázal jí zmizet při domovní prohlídce. O příběhu gangstra napsal Jaroslav Kmenta knihu Padrino Krejčíř.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
5: Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
6: 22. března 1946 začal v Praze soud s K.H. Frankem.
7: Člověkem, který stál za největšími zločiny proti českému národu.
8: Já jsem ztratila muže, otce a 4 bratry. Vrahu bídnej.
3: Český rozhlas Plus uvádí dokumentárně publicistickou sérii Kat K.H. Frank o procesu s vrahem od psacího stolu.
7: Vyhlazení Lidic, poprava studentů 17. listopadu 1939, tisíce obětí staného práva po atentátu na Heydricha. To vše spojuje jediné jméno Karl Hermann Frank.
9: O osud žen a děti, ani o jiné okrutnosti, jsem se nezajímal.
7: Jsme Lucie Korcová
6: a Vojtěch Koval a provedeme vás klíčovými okamžiky největšího poválečného procesu v Československu.
10: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře pankrácké věznice.
3: Kat K.H. Frank od 18. května na Plusu v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy bude vyšetřován na svobodě. Rusko útočilo na jihu Ukrajiny. Prezident Zelenský slíbil odplatu za čtvrteční útok na Kyjev. Čeští hokejisté prohráli poprvé v historii se Slovinskem. Na mistrovství mu podlehli 2-3 v prodloužení. Zítra bude v Čechách polojasno, na Moravě zataženo, místy přehánky, teploty do 18, na Moravě kolem 11 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Soud dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Státní zastupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Okresní soud v České Lípě ale návrhu na vazbu nevyhověl, uvedla liberecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
2: Na základě rozhodnutí soudce okresního soudu v České Lípě byl obviněný 35-letý muž propuštěn ze zadržení a jeho trestní stíhání bude dále tedy probíhat na svobodě. Žádné další informace k tomuto případu nebudeme v průběhu víkendu zveřejňovat.
1: 35-letý muž vzal vzácnou relikvii v úterý a zalil ji do betonu s cílem ji pohřbít, uvedla policie. Hrozí mu až 8 let vězení. Ruské střely zasáhly oděskou oblast na Ukrajině. Cílem útoků byla kritická infrastruktura i rezidenční budovy. Na místě jsou dva zranění, informoval o tom šéf zprávy oděské oblasti Oleh Kyper.
3: Oděská oblast byla v noci podle úřadů terčem masivního útoku ruských dronů. Na snímcích, které zveřejnil šéf oblasti Oleh Kyper na Telegramu, zasahují hasiči u poničené pětipatrové budovy ve městě Izmail. Dům má poničená okna, fasádu a jeden z bytů hoří. Podle ukrajinské agentury Unian je ve městě asi 20 000 lidí bez elektřiny. Během ruského útoku byl zasažen taky přístav v Oděse. Rusko na jihu Ukrajiny útočilo pár dní po rozsáhlém útoku na Kyjev, při kterém zemřelo více než 20 lidí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský slíbil odplatu. Zelenský taky tvrdí, že Rusko plánuje útoky na rozhodovací centra na Ukrajině, včetně prezidentské kanceláře nebo podzemních bunkrů v Kyjevě. Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: V Severním moři uhynul keporkák přezdívaný Timmy. Voda velrybu vyplavila u dánského ostrova Anholt. Informuje o tom agentura DPA s odkazem na německé úřady. Timmy od konce března opakovaně uvízl na Mělčině v Baltském moři. Na konci dubna ho iniciativa dobrovolníků vyprostila u severoněmeckých břehů a nákladním člunem přepravila do hlubších vod Severního moře. Odborníci po celou dobu upozorňovali, že šance na přežití keporkáka jsou nízké. Čeští hokejisté po vítězství nad Dánskem prohráli druhé utkání ve skupině mistrovství světa. Porazili je Slovinci a to 3-2 v prodloužení. V pondělí Čechy čekají Švédové. A fotbalisté Ostravy zvítězili ve skupině o záchranu 2-0 nad Zlínem. Baník tak stále má naději se v závěrečném kole soutěže vyhnout přímému sestupu. Pražská Dukla totiž prohrála v Teplicích 0-2. K účasti v baráži musí Ostrava za týden vyhrát v Praze právě na Dukle. Souhru obou sobotních výsledků komentuje trenér Baníku Josef Dvorník.
4: My jsme nemuseli zvládnout zápas, nebo ho mohla zvládnout Dukla. Stalo se to v tom složení, že my jsme ho zvládli, Dukla ne, takže pokračujeme dál. My na Duklu musíme jet s tím, že musíme tam vyhrát. Nesmíme remizovat, musíme prostě vyhrát a já si myslím, že pro nás to možná bude lepší v tom, že budeme si za tím vítězstvím od začátku a nebudeme špekulovat, jestli remize nám stačí nebo ne, nestačí.
1: Slovácko prohrálo s Mladou Boleslaví 0-3 a ve skupině o umístění Karviná prohrála 1-3 s olomouckou Sigmou. Odveta je na programu za týden.
5: Na dálnici D10 na Mladoboleslavsku překážky a také nehoda. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy čekejte dvě omezení. Nejprve opatrně za sjezdem na Bakov nad Jizerou, 52. kilometru. Na vozovce je rozsýpaný náklad a pohybují se tam lidé. Na D10 do Prahy za Mladou Boleslaví je pak hlášená nehoda. 43. kilometr poblíž benzinky Orlen. Kolona se v místě nehody teď netvoří. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim stále nesjedete k odpočívce Střechov. Na 52. kilometru na odbočce k čerpací stanici Orlen zasahují u nehody záchranáři a policie. Sjet se dá třeba na odpočívku za sjezdem na Divišov 44. kilometru. A opatrně na silnici 27 z Plzně do Klatov za D5 do Rozvadova a Prahy se srazila dvě osobní auta a zasahují tam záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jihozápadě až polojasno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11, na horách kolem 8 a v Beskydech kolem 3 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
6: Jak fungují sankce Spojených států vůči Kubě? O blokacích ruského internetu rozhodují tajné služby. Šéf českého rezortu spravedlnosti chystá paragraf Babiš. Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
0: Názory a argumenty.
6: Dlouhé výpadky proudu, nedostatek pohonných hmot, kolabující doprava a další vlna emigrace. I to je realita dnešní Kuby. Zdá se však, že absolutního dna v této zemi stále ještě nebylo dosaženo. Více už v komentáři publicistky Leony Šmelcové.
7: Spojené státy v posledních měsících výrazně rozšířily sankce proti Kubě. Nový exekutivní příkaz prezidenta Donalda Trumpa míří nejen na představitele režimu, ale nově i na neamerické firmy, banky nebo lodní společnosti, které s ostrovem obchodují. Jenže se zdá, že ani tvrdší sankce nezabírají a v zákulisí Bílého domu už zaznívá, že prezident Trump ztrácí s kubánským režimem trpělivost. Aktuální zpřísnění sankcí znamená pro Kubu další omezení přístupu k energiím, financování i dovozu základního zboží. Už roky platí, že pokud si zahraniční firma vybere k obchodování Kubu, tak si musí dávat velký pozor na jejího severního souseda. Buď může rovnou zapomenout na obchodování s Američany, nebo je v podnikání velmi opatrná, protože by jí ve státech mohl hrozit soud. A teď Washington své sankce dál rozšířil a posílil jejich vymáhání. Jenže Kuba navzdory přitvrzení stále drží. Byť tamní obyvatelé přežívají v podmínkách, které připomínají permanentní krizový stav. Energetická krize se stala symbolem dnešní kubánské reality. Dlouhé výpadky proudu, nedostatek pohonných hmot, kolabující doprava nebo další vlna emigrace. To všechno Kuba dobře zná a nelze vinit jen Spojené státy. Ostrov dlouhodobě doplácí na neefektivní centrálně řízený systém, zastaralou infrastrukturu i sérii katastrofálních ekonomických rozhodnutí. Kubánci těžkým obdobím neprocházejí poprvé. Za téměř 70 let vlády castrovského režimu zažili hlubokých krizí několik. Nejdramatičtější nastala po rozpadu Sovětského svazu, kdy Kuba ztratila svého štědrého sponzora a její HDP se za 3 roky propadl o 30%. Později za vlády Raula Castra se prohloubily sociální rozdíly. Když pak přišlo krátké oteplení vztahu za Baracka Obamy, zdálo se, že země dostane šanci na ekonomické nadechnutí. Jenže režim se zásadně neotevřel, po návratu Trumpa americká politika znovu přitvrdila, pandemie ochromila turistický ruch a po lednové intervenci USA v Caracasu přestala Venezuela ostrov dotovat levnou ropou. Do toho před 5 lety provedla Havana měnovou reformu, která prudce oslabila peso a rozjela inflaci. Zatímco se odkládaly investice do energetiky nebo infrastruktury, dál se stavěly hotely pro turisty, kteří nakonec nepřijeli. Washington podle zákulisních informací chystá i blokování zbývajících remitencí, tedy peněz, které posílají Kubánci ze zahraničí svým rodinám na ostrově, včetně transakcí přes kryptoměny nebo agentury ve třetích zemích. Pod americké restrikce mají více spadat i firmy napojené na režim, i když jen minimálně. A sankce mají pocítit i společnosti působící v turistickém sektoru. V pozadí je i domácí politika. Tvrdý postup vůči Havaně dobře funguje u kubánsko-amerických voličů na Floridě a Trump by rád vykázal další zahraničně politické vítězství. Americké ministerstvo obrany podle nezávislých exilových kubánských médií aktualizuje možné scénáře intervence, kdyby si je Trump vyžádal. Ten sice v lednu hlásil, že kubánský režim padne sám do konce roku, údajně ale věřil, že ta chvíle nastane mnohem dříve a nyní už začíná být netrpělivý. Havana teď dokonce hrdě odmítla humanitární pomoc ve výši 100 milionů dolarů, kterou ostrovu nabídl americký ministr zahraničí Marco Rubio. Mimochodem syn kubánských emigrantů, kterého by Donald Trump rád viděl v čele ostrova, jak opakovaně zmínil. Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel naopak stále tvrdí, že slovo vzdát se Kuba nemá ve slovníku. Režim tak znovu sází na odolnost a schopnost přežít další kolo tlaku. A právě v tom je největší tragédie celé kubánské reality. Washington i Havana rozehrávají vlastní mocenskou partii. Jedni kvůli geopolitice a volbám, druzí kvůli udržení režimu. Mezi nimi ale zůstávají miliony obyčejných Kubánců, kteří neřeší ideologii ani velkou politiku. Zajímá je hlavně to, jestli zítra poteče proud, seženou benzín a budou mít co dát dětem k obědu.
6: Tolik Leona Šmelcová. Napětí v ruské společnosti roste a tím i nervozita ruského vedení. Stále častěji se také objevují spekulace o možném puči proti prezidentovi Vladimíru Putinovi a zmiňovány jsou analogie se situací v předvečer bolševické revoluce v roce 1917. I to je jeden z důsledků rozhodnutí, jehož závažnost si vedení původně vůbec neuvědomovalo. Stále častějšího vypínání internetu. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
8: Pátá kolona v Kremlu připravuje státní převrat. Liberálové ve vládě se snaží zdiskreditovat Vladimíra Putina. Situace začíná připomínat dobu před revolucí v roce 1917. Tyto alarmistické věty v posledních týdnech zaznívají od proválečných blogerů, ale i od jinak hyperloajálního šéfa ruských komunistů Gennadije Zhuganova. Věc, která by ještě před pár měsíci byla nemyslitelná. Důvodů je několik. Prováleční publicisté jsou rozčarováni ze situace na frontě. Někteří obvinují Kreml, že dostatečně nebojuje. Podle nich je nutné vyhlásit mobilizaci a ekonomiku podřídit potřebám války. Skeptičtější z nich tvrdí, že už je na to pozdě. A ani 500 000 nových vojáků by chod války nezměnil, protože Ukrajina má dnes převahu v dronech a byla by schopná podobný útok odrazit. Hlavním důvodem nespokojenosti jsou ale současné blokace internetu. Úřady zablokovaly Messenger, Telegram a nyní se snaží zablokovat i služby VPN, pomocí kterých velká část Rusů blokace obchází. Na počátku této poslední kampaně ještě prováleční publicisté doufali, že se jim podaří Kremlu vysvětlit, že je to chyba, která ve výsledku poškozuje ruskou armádu. Nyní ale pochopili, že to Kreml myslí smrtelně vážně. Oficiálním důvodem jsou právě ukrajinské dronové útoky. Úřady tvrdí, že mnohé z nich používají pro navigaci právě mobilní internet ruských operátorů. Což bezesporu je také pravda. Připomeňme mimořádně úspěšnou operaci Pavučina, kdy drony, vypuštěné z kamionů, zaútočily na 4 ruská vojenská letiště daleko od linie fronty. Jenže to bylo v červnu loňského roku a nyní Ukrajinci používají jiné způsoby navigace. A jak upozorňují sami prováleční blogeři, třeba v belgorodské oblasti na hranicích s Ukrajinou, internet nefunguje už dlouhé měsíce a na nálety ukrajinských dronů to nemá sebemenší efekt. Jak ale říká novinář Andrej Zacharov, který napsal knihu Ruský kyberpunk o snahách úřadů blokovat internet, pro ruské tajné služby to není argument. Pokud vypnutí internetu zabrání bytí jednomu dronu zasáhnout cíl, tak se to v jejich logice vyplatí. Lidi to podle nich musí pochopit a ostatně nikdo se jich ptát nebude, říká Zacharov. A problémem totiž podle něj je, že o blokacích rozhodují tajné služby, V jejich čele stojí lidé vyššího věku, kteří jsou k internetu od počátku podezřívaví a sami ho nepoužívají. Ostatně jako sám Vladimir Putin. A zcela upřímně nechápou, proč jsou lidé nespokojeni kvůli tomu, že si nemohou objednat taxík, dovážku potravin nebo si pustit večer oblíbený seriál.
6: Dodává Ondřej Soukup.
0: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Fungování justice v Česku se znovu dostává do centra zájmu současné vlády. Potvrzují to snahy ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce zásadním směrem změnit trestní řád, a to způsobem, který by pomohl i jeho šéfovi, premiéru Andreji Babišovi. Podrobnosti připojuje spolupracovník internetového deníku Forum 24 Martin Fendrich.
9: Zdrcující většině z nás se asi nemůže stát, že bychom byli obviněni za 50-milionový dotační podvod. Ale zdrcující většinu z nás, kteří nejsme špičkoví politici, třeba premiéři a zároveň miliardáři, by asi soud odsoudil, pokud by měl důkaz, že jsme záměrně vytvořili malou firmu, abychom tak pro velkou firmu získali tak velký balík peněz. Trestní sazba je tu 5 až 10 let natvrdo, docela pálka. Asi tušíte, že mluvím o vlekoucí se kauze dotace pro firmu Čapí hnízdo a o našem premiérovi Babišovi. On sám soudu momentálně díky imunitě uniká. Ale druhá obviněná Jana Naďová byla nedávno městským soudem v Praze nepravomocně odsouzena. Trest je velmi nízký, 3letá podmínka a peněžitý trest 500 000 korun. Soudce Jan Šot se podřídil názoru odvolacího soudu, to jest Vrchního soudu v Praze, jehož senát řídila uznávaná soudkyně Eva Brázdilová. Jan Šot ale také řekl, že se nemůže odchýlit od rozhodnutí Vrchního soudu, dál je však přesvědčen, že Naďová neměla být odsouzena. To je dobré vysvětlit. Máme dvouinstanční justiční soustavu. Proč? Jde o právo na spravedlivý proces. Expertka ANO Helena Válková opakovaně zdůrazňovala, že soudci dělají chyby. Proto však musí existovat cesta, jak ty chyby napravit. Ústavní soud ve své judikatuře opakovaně potvrdil toto. Fakt, že soud nižší instance je vázán rozhodnutím soudu vyšší instance, není popřením nezávislosti soudu. Je to záruka, že řízení směřuje k zákonnému a předvídatelnému výsledku. Ostatně proto se obhájci a žalobci odvolávají, že Jana Naďová sice dostala velmi nízký nepravomocný trest, ale pro Andreje Babiše je to problém, protože je vysoce pravděpodobné, že dopadne stejně, nebo možná i hůř, vždyť Jana Naďová skoro jistě celou akci nevymyslela. Soudce městského soudu Šot řekl, že by sám Naďovou neodsoudil, důkazy, které nečekaně doplnil odvolací vrchní soud, ho nejspíš nepřesvědčili. Babiš si ale zřejmě myslí, že by Šot neodsoudil ani jeho a začal konat. Přesněji začal konat jeho ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Ten chce naprosto zásadně změnit trestní řád. Pokouší se do něj vložit odstavec, který jednoduše říká, že odvolací soud nemůže nalézací soud zavázat k tomu, jak má v novém rozhodnutí hodnotit důkazy a jaká má učinit skutková zjištění. Jinými slovy, by pak soudce Jan Šot nemusel Janu Naďovou odsoudit. Zároveň se Tejc pokouší prosadit, aby odvolacímu soudu výrazně omezil pravomoc vzít prvoinstančnímu soudci případ, pokud v něm pochybí. Kdyby to Tejc prosadil, a ve sněmovně na to má Babiš dostatečně velkou sílu, pokud ho podpoří motoristé sobě a SPD, pak by se dost možná premiér odsouzení vyhnul. Vznikl by jakýsi paragraf Babiš. Paragraf speciálně ušitý k tomu, aby z kauzy Čapí hnízdo premiér vyklouzl. Avšak zároveň by ta změna naprosto zásadně změnila charakter českého dvoustupňového justičního systému. Proto jsem v úvodu řekl, že premiér a miliardář má úplně jiné možnosti než zdrcující většina z nás běžných smrtelníků.
6: To byl Martin Fendrich.

0: text popisující vývoj politických názorů spoluzakladatele americké technologické společnosti Google, známé především jako provozovatel největšího internetového vyhledávače. Sergej Brin, který se narodil v Moskvě v židovské rodině, je nejen počítačovým vědcem a podnikatelem, ale také jedním z nejbohatších lidí na planetě. Článek stojí za přečtení, neboť nám nabízí víc než jen portrét jedné výjimečné osobnosti. Je to spíš popis určitého společenského jevu. Jímž je názorový vývoj celé sociální a generační výseče. Ještě v roce 2016 Sergej Brin, jako většina z bohatlíků v jeho okolí, nazýval tehdejší volební vítězství Donalda Trumpa hluboce urážejícím a chodil na demonstrace proti jeho imigrační politice. Dnes je tentýž Brin významným donorem republikánské strany, členem Rady vlády pro technologické novinky a pozuje vedle prezidenta v červené kšiltovce s nápisem MAGA. Jinými slovy, udělal ve svých názorech obrat o celých 180 stupňů. V rozhovorech s novináři vysvětluje takový vývoj tím, že sám pochází ze Sovětského svazu, odkud jako dítě odešel s rodiči v roce 1979 a měl možnost poznat, jak destruktivní a utlačovatelskou společnost tam socialismus dokázal vytvořit. Nechci, aby stejně skončila i Kalifornie, říká Brin. New York Times je hlasnou troubou demokratické strany a nemůže jinak, než pro takový vývoj hledat nízké a kořistní důvody. Názorový posun úspěšného podnikatele deník vysvětluje špatným vlivem nové Brinovy přítelkyně Geraldine Gilbert Soto, přezdívané Gigi. Ta totiž je horlivou stoupenkyní hnutí MAGA a vyzývá je nosit dámskou kabelku s touto zkratkou vyšitou štrasem. Jenže pokus vidět za změnou Brinových postojů jen romantické okolnosti a vliv nové ženy by byl velkým zjednodušením. Pak by se jednalo o ojedinělý případ a nedalo by se mluvit o jevu. Skutečnost je taková, že Sergej Brin je jen jedním z dlouhé řady technologických velkopodnikatelů ze Silicon Valley, kteří v poslední době prodělali obdobný radikální obrat. Patří k ním nejbohatší muž světa Elon Musk, majitel společnosti Tesla a SpaceX, Peter Thiel, zakladatel firem PayPal a Palantir a vývojář výzvědných technologií pro vládu a armádu, Mark Andreessen, softwarový inženýr a multimiliardář, který spolu s Benem Horovicem založil největší venture kapitálový fond v Americe, a člen představenstva Facebooku, zakladatel Meta platformy Mark Zuckerberg, Jeff Bezos a mnozí další a další technologičtí magnáti. Ti všichni byli kdysi buďto politicky neutrální, nebo aktivně podporovali demokratickou stranu. A nyní se masově posouvají doprava. Důvody jsou nejrůznější. Vysoké daně nebo hluboké rozčarování v demokratech kvůli jejich snaze všechno regulovat. Nebo, jak uvádějí mnozí, nesouhlas s antisemitskými tendencemi levice obecně a zejména jejími protiizraelskými postoji v otázce konfliktu na Blízkém východě. Americká společnost jako celek prodělává nyní rychle a radikální politické změny. Jedna viditelná spočívá v tom, jak se mění nálady křemíkového údolí, technologického tahouna americké ekonomiky. Takové zobecnění přímo vyplývá z článku o Sergeji Brinovi, leč deník New York Times si ho dovolit nemůže.
1: Konstatuje Jefim Fištejn. A teď se ohlédneme za zajímavými příspěvky uplynulého týdne. Konflikt v Perském zálivu nevyhnutelně poškodil trasy, kterými byly exportovány suroviny z této části světa. Už teď tamní vlády řeší otázku, jak z této šlamastiky ven. Logická odpověď je obejít úzké hrdlo Hormuzu po zemi. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
2: Vývoz ropy, plynu a dalších

0: modit pomocí obřích tankerů po vodě byla dosud až nejlevnější a nejlogičtější cesta. Nebyla bez rizika, ale i pozemní transport má svá nebezpečí a nepochybně vyšší náklady. Otázku zablokovaného Hormuzu řeší i Írán. Objevily se kolony cisteren, ale i motocyklů ověšených kanistry, jak míří do Pákistánu. Problém je to ale i pro arabské země. Zatímco Kuvajt, Irák, Bahrajn a Katar jsou závislé na svobodné plavbě Hormuzem, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty využívají potrubí, které mají k dispozici. To v prvním případě vede 1200 kilometrů přes celý arabský poloostrov do Rudého moře. V druhém případě emiráťané obcházejí Hormuz kratší oklikou, ale o to zranitelnější jejich trasa je. Objevila se totiž současně obava, že ohrožena je nyní plavba i kolem Jemenu, naproti Džibutsku a Eritreji. A také v jiných částech světa se spekuluje o rostoucí chuti některých zemí napodobit Írán. Řešením je tedy postavit nové ropovody, plynovody, ale i železnice a tedy i přístavy a překladiště. I ty je samozřejmě v éře naváděných střel a dronů možné ohrozit. Částečně to posílí postavení Egypta, ale především Turecka, protože většina tras povede právě přes něj. Týká se to nejen ropovodů ze Saúdské Arábie nebo Emirátů, ale i plynovodů, ať už z Kataru nebo ze Střední Asie přes Kaspické moře směrem na západ. Tras, které existovaly a mohly být obnoveny, je víc. Vše záleží na tom, jak rychle by mohly být postaveny, kolik by stály a jak by byly bezpečné. A zda k takovému potrubí vůbec existuje dostatečně silná produkční kapacita, aby se vyplatilo. Nad tím, s čím se vznáší i jiné otázky. Jedna je, jestli se celkově dlouhodobě nesníží role ropy a plynu z oblasti Perského zálivu. To se už částečně stalo. Těží z toho producenti v jiných částech světa, třeba ze Střední Asie, Afriky, Norska a obou Amerik. A také zda v důsledku současného dění nakonec neklesne dlouhodobá důvěra velkých spotřebitelů ve fosilní paliva. S postupným úpadkem ropy a plynu se na Blízkém východě počítalo, ale je možné, že přijde dřív, než se čekalo.
1: Říká Jan Fingerland. Již delší dobu je patrné, že klíčové politické bitvy v zemi mezi vládou a opozicí se již neodehrávají v parlamentu, ale nakonec je rozhodne ústavní soud. Po prvních měsících Babišovy vlády, kdy panoval v tomto ohledu relativní klid, nyní ústavní soudci začnou dostávat jeden podnět za druhým, vysvětluje politický analytik Lukáš Jelínek.
2: První měsíce Babišovy vlády se ústavního soudu nijak nedotkly. Brzy se ale muži a ženy v talárech budou mít co ohánět. V minulém volebním období tomu nebylo jinak, v tomto ale nápor stížností směřujících z Prahy do Brna může zesílit. V míře větší než malé zatím vězí pokrytectví politiků. Na jedné straně často varují před aktivismem justice a před tendencí dělat z ústavního soudu třetí parlamentní komoru. Na straně druhé ale jakmile jim někdo šlápne na kuří oko, nebo když legislativní proces ve sněmovně, v senátu a na hradě nedopadne podle jejich přání, už se pisují podání. První dva zákony, které mohou doputovat k ústavnímu soudu, jsou už na obzoru. Předsedovi Starostů a nezávislých Vítu Rakušanovi vadí snaha rozvolnit zákon týkající se rozpočtové odpovědnosti. Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel má zase spadeno na obnovující se elektronickou evidenci tržeb, do níž mají být zahrnuty i platby kartou. Byl by div, kdyby nepřibyly i další položky. Opozice bude například nepochybně pečlivě zkoumat nový zákon zaměřený na veřejnoprávní média a jejich financování. Tam, kde hrozí kolize s Ústavou České republiky nebo Listinou základních práv a svobod, jsou podobné kroky pochopitelné. Jenže opozice, byť v ní pokaždé sedí někdo jiný, si také zvykla vnímat ústavní soud, co by jedno z mnoha bitevních polí, na nichž válčí s koaliční přesilou. Strany chtějí svým voličům ukázat, že to nevzdávají až do posledního okamžiku. Kromě toho opozice cítí šanci prosadit skrze soudní korekci aspoň něco málo ze svých představ, když už s nimi neuspěla v parlamentu. Jen by si měla uvědomit, že zahlcením ústavního soudu banalitami může oddálit verdikty týkající se skutečně závažných kauz. A to ani nemluvě o tom, že se nakonec můžeme dočkat též oficiálního kompetenčního sporu prezidenta s vládou. Když šlo o nejmenování Filipa Turka ministrem, mohl se kabinet tímto způsobem bránit. K tomu se ale neměl ani premiér Andrej Babiš, ani předseda motoristů Petr Macinka. V této souvislosti z koalice zaznělo, že by soudci mohli jít prezidentem prezidentovi Petru Pavlovi na ruku, což není v jejím zájmu. Teď je situace opačná. Vláda se chystá hlavě státu reprezentující zemi navenek bránit v účasti na letním summitu Severoatlantické aliance. Nedojde-li k dohodě, Pavel kompetenční žalobu nejspíš podá a ústavní právníci předpokládají, že by mohla mít šanci na úspěch. Také nám ale mohou z Brna vzkázat, že ústava je schválně napsána obecně a volně, aby ji šlo interpretovat na základě politických dohod a zvyklostí. Vzhledem k tomu, že napjaté vztahy mezi vládní většinou a prezidentem, ale i senátem budou pokračovat, mohou následovat i další pokusy přenést konfliktní témata k ústavnímu soudu. Pokud ale zrovna nepůjde o brutální ohýbání zákonů nebo o ignorování elementárních ústavních práv a svobod, měli by být politici zdrženliví. Jinak také mohou jejich voliči získat dojem, že si ulehčují práci a svoji lenost či neschopnost uzavírat kompromisy nahrazují přehazováním míče z politického na justiční hřiště.
1: A slova Lukáše Jelínka zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistryní zvuku byla Helena Málková, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
3: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

0: Jaroslav Kmenta, Padrino Krejčíř. Kniha druhá, Žralok. Část osmá.
1: Vendeta je krevní msta. Je to odplata za vraždu, urážku nebo křivdu. V mafiánských kruzích platí zásada krev za krev. Radovan Krejčíř slíbil vendetu všem, kdo se podíleli na vraždě jeho otce Lamberta.

Rejčíř nebyl začátkem roku 2005 vůbec v klidu. A nebylo to jen strachem z prozrazené akce, Krejčíř totiž trpěl depresemi. A právě v té době se projevovaly nejvíce a začaly měnit jeho osobnost. 17. ledna 2005 byl Krejčíř hospitalizován na psychiatrické klinice ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Vyšetření svědčí o těžké depresi s psychotickou intenzitou, má narušené myšlení a prožívá poměrně velkou úzkost. Aktuální intelektová schopnost je v pásmu průměru IQ 102. Přitom před rokem bylo jeho IQ podle měření o 20 bodů vyšší. Pokles je důsledkem těžkého stavu deprese, uvedli lékaři. Při přijetí v nemocnici byl Krejčíř nejistý, stěžoval si na bolesti. Podle lékařů u něj byla patrná vztahovačnost a depresivní nálada. V noci se budil. Vstával v 5 hodin ráno. Přetrvává u něj senzitivní vztahovačnost. Nedůvěřuje podávaným lékům. Chce dokonce, aby měl u sebe ochranku, kterou má obvykle doma, napsali lékaři. Druhý týden se mu mírně zlepšila nálada. Po 16 dnech pobytu ale přišla náhlá změna. Měl zrychlené jednání a tempo, byl aktivní, začal být nekritický ke svému zdravotnímu stavu a požádal nás o propuštění. Má familiární chování. Myšlení má soudržné, ale místy překotné. Má řadu plánů do budoucnosti a odmítá změnu psychofarmak. Přestává dodržovat režim na oddělení, opět nás žádá o propuštění, napsali lékaři. A důrazně ho upozornili, že musí brát pravidelně léky. Předepsali mu celkem 5 druhů. Na jeho vlastní žádost ho pak 11. února 2005 pustili domů. Je fakt, že Krejčíř se snažil svou depresi využít k mnoha úlevám ve vězení. Bez zpochybňování vážnosti této nemoci si policisté nechali začátkem roku 2004 vypracovat znalecký posudek z oboru psychiatrie a klinické psychologie. Krejčíř totiž ve své výpovědi uvedl, že je dlouhodobě léčen na psychiatrii a že má ve vazbě v Českých Budějovicích psychické obtíže. Policie chtěla mít jistotu, že to neskončí tím, že ho soud osvobodí, protože nakonec získá papíry na hlavu. Znalci Taťána Šindelková a Vladimír Chodura vypracovali posudek 12. února 2004. Lékaře začal Krejčíř navštěvovat už někdy v polovině 90. let v Ostravě. Krejčíř lékařům říkal, že hodně pracoval až 16 hodin denně a z přepracování prý začal omdlévat. Potily se mi ruce, cítil jsem neklid v nohách, začal jsem brát Xanax, říkal. Důležitou součástí znaleckého posudku byl také dotazník, na který musel Krejčíř odpovědět. Byla to zajímavá sonda do jeho duše a nejen to, bylo to cenné zrcadlo, které dalo nahlédnout do podstaty problémů. Jestli policisté hledali odpovědi na to, proč byl Krejčíř takový, jaký byl, a kde se v něm brala mafiánská povaha a zdánlivá neohroženost a agresivita, našli ji právě v mnoha lékařských zprávách a znaleckých posudcích. Jak byste charakterizoval svou povahu? Jsem vznětlivější, energický a společenský, jsem ve všem hodně důsledný a pečlivý. Někdy jsem ale hypochondr, jinak nic zvláštního, ve své povaze nevidím nic výjimečného. Koho byste zařadil mezi své nejbližší lidi? Moji nejbližší jsou manželka a syn. Byl jste na vojně? Na vojně jsem nebyl, dostal jsem modrou knížku, ale už si ani nepamatuji, kvůli čemu jsem ji dostal. Ale asi to nebyla žádná závažná choroba. Propadl jste někdy hráčské vášni? Ne, v žádném případě. Někdy, jednou za půl roku, si vyjdeme s manželkou pro zábavu zahrát ruletu, ale to prohraju maximálně 100 tisíc, víc ne. Pijete alkohol, kouříte, požíváte drogy? Mám rád víno. Opilý bývám výjimečně, hodně snesu. Okusil jsem marihuanu a kokain, ale to bylo spíše ze zvědavosti. Kouřím od mládí. Pak jsem dlouho nekouřil. Začal jsem zase až ve vězení v roce 2002. Z léků beru jen antidepresiva. Lékaři si v únoru 2004 poznamenali.
Krejčíř přišel upravený, chování měl plně společenské, bez projevů manifestní úzkosti. Vystupoval sebejistě, měl rychlé a pohotové reakce. Podle tohoto znaleckého posudku odpovídal krejčířův zdravotní stav takzvaným depresivním reakcím neurotického typu. Nebyla shledána duševní choroba, netrpí ani poruchou osobnosti. Jeho rozumové schopnosti byly a jsou nadprůměrné. Depresivní stavy mají neurotický charakter. Ve vztahu k trestné činnosti nejsou tyto úzkostně depresivní stavy posudkově nikterak relevantní. Nesnižují schopnost rozpoznávat společenskou nebezpečnost toho, co dělal. Je schopen chápat smysl trestního řízení i smysl eventuálně uloženého trestu. Napsali v únoru 2004 znalci do své zprávy. Jenže jeho stav od té doby prošel razantní změnou. Krejčíř byl čím dál více psychicky labilní. Jak sám později přiznal, deprese se prohlubovaly.

Krejčíře se stal nevypočitatelný člověk. Možná i v důsledku prohlubujících se depresí. Nikdo si před ním nebyl jistý, měnil nálady, zadával nové a nové úkoly, ze dne na den změnil důležité rozhodnutí. Policisté, kteří ho sledovali a odposlouchávali, začali mít čím dál silnější pocit, že dělá vše proto, aby se pomstil všem, mafiánům i policajtům. Těch zpráv o jeho zvláštních pokynech lidem, kteří dělají jenom špinavou práci, bylo tolik, že začali mít pohotovost i sami policisté. Tentokrát to nebylo žádné plácání do vody. Stálo to na konkrétních informacích z blízkého okolí Krejčíře. V únoru 2005 se proto ředitel protikorupční policie Jiří Pálka obrátil na šéfa inspekce ministra vnitra Miroslava Borníka. Napsal mu několikastránkový dopis, v němž shrnul, co všechno nyní hrozí několika jeho lidem, a požádal ho o spolupráci na tom, jak podřízené ochránit. Krejčíř se podle něho zaměřil hlavně na Karla Tichého a Oldřicha Kopa. Krejčíř sice zpočátku označoval jejich přístup za profesionální, ale pak si ho vyhodnotil jako velmi nebezpečný, neboť, jak sám prohlásil, dosud se nesetkal s takovým zaujetím, vytrvalostí a zabejčeností. Šířil o nich nepravdivé informace, že chtějí unést jeho syna Denise, nebo že Tichý a Kop dostali od Martina Pechana kreditní karty k zahraničním účtům, na kterých je 15 milionů korun. Podle nejnovějších informací ale teď Krejčíř tvrdí, že policisté mohou za ztráty v jeho podnikání. Doslova řekl, oni mě připravili o čepro, oni mi ho ukradli.

Jakub Konečný mezitím dostal od Krejčíře nabídku, kterou nemohl odmítnout. Když se bude podílet na dalším plánu ohledně Čepra, dostane svých vysněných 200 milionů korun. Konečný na to ihned kývl. Krejčíř po něm chtěl, aby založil v Lucembursku firmu Hastings, kterou bude spravovat. Krejčíř Konečnému řekl, že přes firmu Hastings půjde důležitá transakce spojená s Čeprem. Potečou přes ní doslova miliardy. Konečný byl v sedmém nebi, byl opět v centru dění a taky, jak doufal, na cestě ke 100 milionům. Přesto všechno ale Konečný nepřestával být dvorním rávkem Karla Tichého. Aby bylo jasno, vztah agenta a řídícího důstojníka není kdo ví jak blízký. Policista si s takovým rávkem dá třeba dvakrát do týdne nebo jen jednou do měsíce schůzku, zjistí o něj novinky, případně mu zadá nějaké úkoly, na co se má zaměřit, ale tím to končí. Se svými dalšími aktivitami se takový agent svému šéfovi nesvěřoval. Natož o věcech, které hraničí se zákonem. A Konečný jich dělal také spousty. Jenže v něčem Konečný státu opravdu pomohl. Bylo to v případě Krejčířova útoku na Čepro. Byl to právě Konečný, kdo policii včas předal informaci, že se schyluje k podvodu se soudními obsílkami a že do Čepra má vlítnout exekutor, který státnímu podniku zabaví miliardy na účtech. Jestli udělal Konečný pár finančních podvodů a policie nad tím přimhouřila oči, bylo to dozajista špatně, ale Čeprem si to Konečný odpracoval. Co si ale nikdy nemohl odpracovat, byl jeho podíl na únosu a následné vraždě Lamberta Krejčíře. To mu Krejčíř neodpustil. V úterý 1. března 2005 jel Konečný na schůzku na Pražské Vinohrady. Ještě předtím se krátce sešel se svým řídícím důstojníkem Karlem Tichým. Stáli v garážích v Burzovním paláci. Konspirativně za sloupem, aby o nich nikdo nevěděl. Konečný dal Tichému tip na nějakého bílého koně kolem Krejčíře. Je to nějaký novej koník, ale dost důležitý, Káčko na něm staví další biznis, řekl Konečný. Tichý si to poznamenal a zeptal se, zda nezná jeho jméno. Nevím, ale znělo nějak polsky. Zkusím vám to zjistit, řekl Konečný. A co vy? Zeptal se Tichý. Já to ještě zkusím s Krejčířem nějaký čas koulet a pak uvidím, řekl Konečný. O tom, že se s Krejčířem dohodl na další spolupráci, se mu tentokrát nezmínil. Konečný od posledního setkání změnil strategii a s Krejčířem si plácl. Ten mu slíbil odměnu 200 milionů korun. Tichý o tom, že Konečný na to nakonec kývl, nevěděl. Jakube, děláte toho pro nás hodně a my si toho vážíme, ale poslední dobou se šíří různé zvěsti, jak se chce Krejčíř pomstít, i nám, policajtům. Začíná to být hodně nebezpečné. Měl byste teď spíš na čas schůzky s Krejčířem omezit nebo úplně přerušit, řekl Tichý. Konečný se lehce usmál. Ne, to je dobrý. Já vždycky poznám, kdy jde do tuhýho. Znám už ten jeho zlostný výraz ve tváři. Má takový zvláštní záblesk v očích. Když tohle přijde a udělá ho, tak to je signál a to se stáhnu. Ale teď je to s ním ještě dobrý. Svěřil se Konečný. Nebo bychom mohli zkusit program na ochranu svědků, navrhl ještě Tichý. Já si neumím představit, že bych najednou nepřišel domů a žil někde jen s ochrankou. A co moje přítelkyně, táta a máma, navíc neumím jazyky, říkal Konečný. Jazyková bariéra by nebyl problém, existují možnosti, jak to vyřešit. Pro začátek byste mohl do Polska nebo na Slovensko, řekl Tichý. Konečný se odmlčel, ale nakonec řekl, děkuju vám, ale já myslím, že to dopadne dobře, uvidíte. Pak to ještě probereme, řekl Tichý. Podali si ruce a rozloučili se. Konečný zamířil v garážích ke svému černému Porsche Cayenne Turbo. Ale ještě než nastartoval, zavolal své přítelkyni. Jedu na Vinohrady kvůli tomu bytu, oznámil jí. Nepřipadlo jí to divné, věděla, že už delší dobu vyjednává s jedním majitelem nemovitosti na Vinohradech o koupi luxusního bytu. Schůzka nebude trvat dlouho, jakmile skončím, přijedu domů, řekl jí Konečný.
Přítelkyně se zaradovala, že spolu stráví večer. Bydleli na jihovýchodním okraji Prahy v Benicích v pronajatém rodinném domě. Žila svůj sen, honosné sídlo, luxusní auta, vedle ní úspěšný muž a život, jako když se narodí se zlatou lžičkou v puse. Konečný byl pověstný tím, že bez auta nedá ani ránu, a tak jel vozem i na Vinohrady. Z podzemních garáží burzovního paláce vyjel v 17 hodin 21 minut. Pak rychle prokličkoval centrem Prahy a dojel do Šrobárovy ulice. Tam jen pár metrů od areálu Vinohradské nemocnice zaparkoval. Sám to místo navrhl, protože další schůzku měl plánovanou v nedalekém hotelu Don Giovanni. Konečný si potrpěl na luxus. Měl na sobě černý značkový oblek. Ve Šrobárově ulici se sešel s bývalým boxerem Petrem Řezníčkem. To rozhodně nebyl normální klient. Konečný k němu přisedl do auta černozeleného Audi A8. Bylo to asi v 17 hodin 40 minut. Dohodli se, že se na prodeji bytu ještě domluví a prý se v klidu rozešli. Od té doby už nikdo Jakuba Konečného neviděl.

Případ dostal na starost útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Tichý s nimi spolupracoval. Řekl jim vše o tajných schůzkách i o důležité roli Konečného v kauze Čepro. Detektivové si stanovili několik vyšetřovacích verzí. Buď se Konečný stal obětí únosu, nebo vraždy v rámci vyřizování účtů mezi podnikateli. Možné ale bylo i to, že zmizel sám dobrovolně za hranice. Za hlavní verzi nakonec zvolili tu, v níž figuroval krejčíř. Minimálně proto, že ho unesl už jednou. Tento nikdy neohlášený a tedy nikým nevyšetřovaný únos se odehrál v dubnu 2002. Policie na to přišla až nyní po Konečného zmizení, když u něj v kanceláři našli dopis, který napsal Konečný vlastní rukou pro případ, že by se mu někdy něco stalo. Do detailů v něm popsal, co se mu přihodilo v dubnu 2002, kdy ho unesli krejčířovi Albánci. Ve středu 2. března ráno, když policie zjistila, že Konečný měl poslední telefonní hovor na Vinohradech, odjeli kriminalisté hned do Šrobárovy ulice. Konečného černé Porsche bylo nalezeno ve Šrobárově ulici u domu číslo 35, napsali detektivové do svodky. Všimli jsme si, že asi o 3 parkovací místa dále bylo zaparkováno černé vozidlo Volkswagen Passat. Seděl v něm muž ve věku mezi 45 a 50 lety. Četl si noviny. Tak to zde seděl asi 45 minut, ale pak, aniž k němu někdo přistoupil, najednou z místa odjel. Byla to zjevná reakce na to, že naproti autu Konečného v tu chvíli zaparkovalo služební vozidlo policie, poznamenali detektivové. Černý Passat byl veden na firmu, která patřila nějakým dvěma Rusům, ale nic dalšího podezřelého se nezjistilo. Možná to byla jen náhoda a rychle mizícího muže v autě vyděsila policie. Libanonec Tarek Bešara později detektivům útvaru pro odhalování organizovaného zločinu řekl, že se dozvěděl od lidí z bezprostřední blízkosti krejčíře, že Jakuba Konečného únosci nejdříve mučili a pak zabili. Mučili ho, chtěli z něj dostat přístup ke kontům v zahraničí. Jakub přistoupil na krejčířovu nabídku a jel s ním v podvodech kolem Čepra. On ho nalákal na to, aby vytvořil nějaké offshoreové společnosti po Evropě, kde by vyprali peníze, které z Čepra očekávali. Kdo byli ti únosci? Zeptali se policisté. Nejspíš Starka, teda lidi kolem něj. On si to u krejčíře musel odpracovat za tátu, za únos Lamberta Krejčíře, vypověděl Bešara. Víte, jak Konečný přesně skončil a kde je jeho tělo? Zeptali se ho detektivové. Říká se, že skončil úplně stejně jako Lambert, tedy že ho rozpustili v kyselině. Dokonce jsem slyšel, že ty ostatky, jestli se to tak dá nazvat, vylili na místo, kde přesně takhle pohřbili Lamberta. Bylo to prý Krejčířovo přání, řekl Bešara. Víte, kde to místo je? Zeptal se policista. Nevím, kdybych to věděl, tak vám ho ukážu. Taky jsem slyšel, že Krejčíř chtěl mít jistotu, že byl Konečný popraven, tak mu únosci přivezli na důkaz odvedené práce Jakubovo ucho. Popsal šílenou historku Bešara. Krejčíř jeho verzi popřel. Stejně tak se od těchto událostí distancoval Starka. Karel Tichý si musel vzít 3 dny volna. Byl vyčerpaný a psychicky na dně. Únos Jakuba Konečného ho zasáhl. Ztratil chuť k jídlu, špatně spal. Smutek střídal neklid, byl bezradný a měl pocit viny, že neudělal vše, co bylo v jeho silách.

0: Další nečekaná zpráva přišla 7. dubna 2005, kdy oznámil šéf ČSSD a premiér Stanislav Gross, že odejde z vlády. Už od poloviny ledna 2005 byl pod obrovským tlakem, protože nedokázal vysvětlit původ peněz na pořízení svého bytu v Praze na Barrandově. 25. dubna pak rezignoval a nahradil ho Jiří Paroubek. Krejčířovi to už moc nevadilo. Tvrdil, že Čepro získá i bez Grosse. Sobota 7. května 2005. Celý den bylo 13 stupňů a jen na večer předpovídali mírné přeháňky. Každý v zemi měl své starosti. Ty nejtěžší ale prožíval kolem 10. večer u svého domu Jaroslav Starka. Bydlel v Písecké ulici v klidné jihozápadní čtvrti Příbrami, které se kvůli častým přestřelkám a násilí říkalo středočeské Palermo. Starka to měl necelý kilometr od svého milovaného stadionu a fotbalového klubu 1. FK Příbram. A jen 700 metrů vzdušnou čarou od něho sídlila policie. Ani toho ale neochránilo. Starkovi nejdříve někdo vypnul elektřinu. Když pak Starka vyšel ven nahodit pojistky, všiml si i ve tmě auta stojícího před domem. Nikdy tam takové nestálo. Syna, který s ním vyšel ven, poslal i hned zpět. Otočil se ke skříňce s pojistkami a při odklápění víka v něm uviděl záblesk. Otočil se bokem a kulka mu prošla ze strany spodní částí hrudníku a vyšla ven. Další tři výstřely ho těsně minuly. Kdyby se neotočil ke střelci bokem, trefil by ho a bylo by po něm. Hned utíkal přes garáž pro zbraň. Starka měl doma pistole, brokovnici i samopal. Střelec po něm znovu vypálil a trefil ho do pravé ruky. Při vybíhání po vnitřních schodech v garáži do domu mu další kulka škrtla o pravé ucho. Chybělo opět jen pár centimetrů. Jeho syn vše viděl. I to, jak jeho otec vyběhl z garáže do patra a s prostřeleným hrudníkem hledal zbraně. Všude bylo krve jako při zabíjačce. Než stačil vyběhnout ven, střelec byl pryč. Teprve pak začal volat sanitku. Tuhle přeháňku v televizi nepředpověděli. Jsem věřící, pán Bůh asi chtěl, abych tu zůstal. To, že jsem se otočil, to bylo jeho vnuknutí, řekl Starka krátce po útoku. Odnesli to jen ruka a břicho. Měl dva čisté průstřely. Měla to být poprava. Byly minimálně dva. Schodili jističe v celém domě a věděli, že Starka bude muset vyjít ven. Ten, co střílel, už byl taky venku z auta, aby Starka neslyšel zabouchnutí dveří. Policistům pak ještě jednou popsal, jak se to odehrálo. Když měl ale odpovědět na dotaz, zda to všechno tak trochu nesouvisí s únosem Lamberta Krejčíře, ošíval se na židli, jako kdyby seděl na vysypaných připínáčcích. To je hnus a špína. Nikdy jsem s tím neměl nic společného, tvrdil. Jsem raváč z první linie, ale ne bandita, gangster, Al Capone, únosce ani vrah. Tu roli mi přisoudili, ale nikdy neprokázali, dodal. 11krát po mně vystřelili, ale schytal jsem to jen 3krát. Pán Bíček mě tady nechal a já mu moc děkuju. Doufám, že to ještě nějakou chvíli vydržím, řekl a po chvíli dodal. Nic příjemného to nebylo, ale život nemá zpátečku, takže nemá cenu to řešit. Střelci tento atentát dělali s největší pravděpodobností na zakázku. Pro koho? O tom Starka přemýšlel každý den. Na základě knižní trilogie Jaroslava Kmenty Padrino Krejčíř připravil pro rozhlas Marcel Peterka. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Lukáše Kopeckého četl Pavel Hromádka. V pořadu hovořil také autor. Zvuková spolupráce Antonín Kánský.
1: Dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
2: Karel Weirich byl český novinář, který za druhé světové války zachránil stovky československých Židů. Jeho osudovou zemí byla Itálie. Weyrich se narodil do české rodiny v Římě. Otec byl sochařem. V mládí Karel pracoval pro papežský stolec jako účetní. Mimo to také psal pro vatikánský deník a v roce 1935 se stal vatikánským korespondentem Československé tiskové kanceláře.
3: Na této pozici se udržel celých 6 let až do roku 1941, kdy byl pro své protinacistické postoje vyhozen. Kromě těchto profesí si v Itálii vyzkoušel i mnoho dalších. Po jistou dobu se živil třeba jako organizátor různých společenských akcí, humanitární pracovník nebo stenograf.
2: Během protektorátu v důsledku aplikace norimberských zákonů se mnozí Židé pokusili emigrovat. Často mířili do Itálie, která pro ně v té době pod vládou Benita Mussoliniho byla ještě relativně bezpečná. To se změnilo už v roce 1940, kdy italský diktátor nechal ve velkém internovat Židy neitalského původu. Karel Weyrich a jiní Čechoslováci žijící v Itálii založili svatováclavský fond, který měl v nouzi pomáhat právě československým Židům.
3: Nejznámější je případ lodi, která vezla asi 500 Čechů a Slováků do nového domova v Palestině. V říjnu roku 1940 ale ztroskotala u ostrova Rodos a její pasažéři byli převezeni do koncentračního tábora. Weyrich jim neváhal poskytnout jídlo, peníze i falešné cestovní doklady, aby se mohli dostat například do Argentiny. Většině z nich se to díky Weyrichovi podařilo. I přes velký risk takto pomáhal až do roku 1944.
2: Tehdy německé gestapo odhalilo jeho činnost a on sám byl po krátkém procesu odsouzen k trestu smrti. Zakročil ale Vatikán, kterému se podařilo nejvyšší trest pro Karla Weyricha zmírnit na 18 let těžkých prací v Bavorsku. Tam ho ale v příštím roce osvobodila americká armáda.
3: Karel Weyrich se vrátil do Říma, kde dál pracoval pro agenturu ČTK. Po únorových událostech 1948 byl povolán do Prahy. Zřejmě už ale tušil nebezpečí a proto zůstal v Itálii, kde v roce 1981 zemřel.
4: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy bude policie vyšetřovat na svobodě. Izraelská armáda zabila šéfa ozbrojeného křídla Hamásu Izadína Hadáda. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa se Slovinskem v prodloužení. Dnes bude v Čechách polojasno, na Moravě zataženo, místy přehánky, teploty do 18, na Moravě kolem 11 stupňů. Je neděle 17. května, u hlavních zpráv vás vítá Pavel Prouza.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí bude stíhaný na svobodě. V sobotu o tom rozhodl okresní soud v České Lípě, který zamítl návrh státního zástupce na vazbu.
6: Soud při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Místo vazební věznice byl tak propuštěn, uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
7: Jeho trestní stíhání bude tedy probíhat na svobodě. Nic víc k tomu zveřejňovat nebudeme.
6: Advokát obviněného Vít Pavko sdělil, že jeho klient lituje toho, jak svůj čin provedl.
8: Klient nezvolil dle vlastních slov šťastné provedení protestu proti tomu, jak církev nakladala s ostatky svaté Zdislavy, tedy že oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě dle jeho vlastních slov nekonečná.
6: Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Samotná lebka je teď v péči restaurátoru, protože obviněný ji zalil do betonu. Jestli se podaří vzácnou relikvii dostat ven nepoškozenou, zatím není jasné. Jana Pavlíčková, Radiožurnál.
5: Šéf ozbrojeného křídla Hamásu Izadín Hadád je mrtvý. Agentuře Reuters to řekl vysoce postavený představitel palestinského hnutí. Informaci potvrdila i izraelská armáda, která tvrdí, že velitele zabila v pátek při úderu na město Gaza.
9: Několik mužů v Gaze neslo tělo Izadína Hadáda na nosítkách. Bylo překryté vlajkou Palestiny a Hamásu. Přihlíželi tomu desítky truchlících, pro které je Izraelem zabitý představitel Hamásu mučedníkem. Muži poté Hadádovo tělo položili do mešity, kde se u něj modlili lidé. Izraelská armáda podle serveru Times of Israel šéfa ozbrojeného křídla Hamásu zneškodnila proto, že se pokoušel obnovit vojenské kapacity Hamásu po válce s Izraelem. Údajně taky chystal teroristické útoky. útoky proti Izraeli. Izraelská armáda zároveň považovala Hadáda za jednoho ze strůjců rozsáhlého teroristického útoku proti židovskému státu 7. října 2023. Marcel Faltis, Radiožurnál.
5: Ruská disidentka Nina Litvinovová spáchala sebevraždu. V dopise na rozloučenou napsala, že cítí bezmoc kvůli válce na Ukrajině. Vadily jí taky represe proti odpůrcům kremelského režimu. Disidentce a oceánoložce bylo 80 let.
10: Úryvek z dopisu na rozloučenou zveřejnila na Facebooku její sestřenice novinářka Maria Slonimová. Podle ní Litvinovovou zabil ruský prezident Vladimír Putin. Disidentka do dopisu napsala, že se její život stal po začátku ruské invaze na Ukrajinu nesnesitelný. Šéfa Kremlu Putina ve vzkazu obvinila ze zabíjení a věznění nevinných lidí. V Rusku zakázaná organizace Memorial připomněla, že Litvinovová od 60. let pomáhala politickým vězňům. Její bratr Pavel Litvinov byl zase jedním z 8 lidí, kteří v srpnu 1968 na moskevském Rudém náměstí protestovali proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
5: Švýcarská zpravodajská služba otevře dlouho zapečetěné spisy o nacistickém zločinci Josefu Mengelem. Píše to web britské stanice BBC. Mengele prováděl v koncentračním táboře v Osvětimi pseudovědecké pokusy na lidech a za své činy nikdy nebyl potrestaný. Po válce utekl do Jižní Ameriky. Historici podle BBC opakovaně žádali o přístup ke švýcarským spisům kvůli podezření, že Mengele v zemi po válce navzdory mezinárodnímu zatykači pobýval. Švýcarské úřady dosud otevření spisů odmítaly. 3000 posluchačů navštívili Český rozhlas v Praze na Vinohradech. Během dne otevřených dveří si prohlédli třeba vysílací studia, viděli natáčení rozhlasové hry a mohli být přímo u živého vysílání.
11: V roce 1923, to znamená 18. května, kdy se tady poprvé ozvalo halo, halo, zde Radiožurnál.
12: Touto větou začalo nejen první rozhlasové vysílání tehdejším Československu, ale taky komentované prohlídky budovy na Vinohradech. Té se zúčastnili třeba i posluchači, kteří přijeli z Polska.
13: Kolem 10 let poslouchám Český rozhlas tak dost pravidelně. Především podcast Vinohradská 12, který mám opravdu rád.
12: Den otevřených dveří přilákal i ty nejmladší. Svou oblíbenou stanici chtěl vidět třeba 11-letý Honza.
14: Já poslouchám Radio Junior. To je moje nejoblíbenější stanice.
12: Posluchači rozhlasová studia zaplnili třeba u přímého přenosu pořadu Tobogán nebo besedy moderátorů Radiožurnálu Jana Pokorného a Libora Boučka. Adéla Burešová, Radiožurnál.
5: Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Původně mělo od sobotního večera do pondělního poledne spadnout až 70 mm srážek. Podle meteorologů nakonec ale naprší méně, než očekávali. Varování platilo v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji mělo silně pršet hlavně na Vsetínsku. Na 59. ročník dálkového pochodu Praha-Prčice v sobotu vyrazilo 23,5 tisíce turistů. Vybrat si mohli z 21 tras, nejdelší z nich měla kolem 70 kilometrů. Na konci pochodu účastníky čekala upomínková plastová botička.
15: Na jeden z 21 startů pochodu Praha-Prčice se mezi prvními postavil pan Miroslav. Akce se účastní pravidelně od roku 1970.
16: Rekord je 55 účastí a od letošního roku nepřetržitých účastí. Radši nechybí ani jeden rok, kromě covidových.
15: Celkem se pochodu zúčastnilo přes 23 tisíc lidí, to je o 800 méně než minulý rok, říká hlavní organizátor pochodu Petr Karlovský.
17: Ale vzhledem k tomu, jaký bylo ráno, počasí a podobně, tak to pořád považujeme za úspěch.
15: Organizátoři už teď plánují speciální program na výroční 60. pochod v příštím roce. Z Prčice Alena Junová, Radiožurnál.
5: Ve Vídni právě teď sčítají hlasy 70. ročníku Eurovize. Ve finále zabojovalo 25 interpretů, včetně českého zpěváka Daniela Žižky. A na místě je reportér Jiří Štefl.
18: A o vítězi Eurovize už je rozhodnuto. V tuhle chvíli už začalo odhalování výsledků. Nejprve se rozdělují hlasy od odborných porod, pak od diváků. Ve finále zpíval tedy i český zpěvák Daniel Žižka. Během jeho vystoupení ale došlo k technickým problémům s kamerou. Česká delegace proto podala stížnost a taky žádost o opakování písně. Tu ale pořadatel, tedy EBU, zamítl s tím, že samotné vystoupení ani zvuk ovlivněny nebyly. Mezi favority letos patří Finsko nebo Austrálie a vítěze bychom měli znát zhruba do 15:45. Z Vídně Jiří Štefl, Radiožurnál.
5: Čeští hokejisté poprvé v historii na mistrovství světa prohráli se Slovinskem. Ve druhém utkání letošního šampionátu mu podlehli 2-3 v prodloužení. Co porážka s outsiderem s národním týmem udělá, říká reprezentační útočník Jakub Flek.
19: Věřím, že jsme dost silný tým na to, že to s náma neudělá nic a nesmí to s náma udělat nic. Určitě si k tomu něco řekneme, je to špatně, ale furt to máme ve svých rukou, my se z tohohle musíme oklepat, poučit se z toho hlavně, poučit se a být lepší v příštích zápasech.
5: Ten nejbližší čeká Čechy v pondělí, kdy nastoupí proti Švédsku. O posledním týmu skupiny o záchranu se ve fotbalové šanzelize rozhodne až v závěrečném kole. Ostrava totiž porazila Zlín 2-0 a má stejně bodů jako pražská Dukla, která prohrála 0-2 v Teplicích. Právě vzájemný souboj Dukly a Baníku rozhodne o sestupujícím. Dále Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3 a ve skupině o umístění Olomouc zvítězila 3-1 v Karviné.
20: Nebezpečí na D8 u Prahy a uzavírka na dálnici D1 na Benešovsku. Na dálnici D8 před Prahou s Ústí nad Labem stále opatrně. Na 3. kilometru poblíž OMV hlásil náš zpravodaj pohyb chodců. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zůstává za sjezdem na Vlašim úplná uzavírka. Na 52. kilometru se nedá sjet na odpočívku Střechov. Šetří tam nehodu, zřejmě vážnou, na místě jsou hasiči, taky policie. Sjet se dá k Šelce na 44. kilometru a v Ostravě v Místecké ulici vedle areálu dolní oblasti Vítkovic kolona, hustý provoz teď ve směru do centra zřejmě skončil Majáles. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Noc je na západě polojasná až jasná, jinde zatažená až oblačná, na východě Moravy a Slezska s deštěm. Teploty 5 stupňů až 0, na západě až minus 2 a přízemní mrazíky, na Moravě a ve Slezsku 9 až 5 stupňů. Dnes má být v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jeho západě až polojasno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11, na horách kolem 8, v Beskydech kolem 3 stupňů. Tolik zprávy.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
22: Práva online vydavatelů na poplatky za obsah, rozpoznávání obličejů na fotbalových stadionech, VPN k obcházení ověřování věku a celoevropský zákaz používání sociálních sítí dětmi. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provází David Slížek.
21: Online Plus.
22: U mikrofonu samozřejmě vítám také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
23: Ahoj Davide.
22: Evropská komise zvažuje zavedení celoevropského věkového omezení pro přístup na sociální sítě. Podle své šéfky Ursuly von der Leyen by mohla příslušný legislativní návrh představit už letos v létě. Diskuzi o zavedení minimálního věku pro přístup na sociální sítě nemůžeme ignorovat, řekla na konferenci v Kodani. Věkový limit podle ní už chce zavést Dánsko i dalších 9 členských států Evropské unie. Evropa se podle ní může poučit z příkladu Austrálie, která na konci loňského roku zavedla zákaz používání sociálních sítí do 16 let. Jenže australská data zatím ukazují, že mladší děti dokáží zákaz ve velkém obcházet. Podle průzkumu australských úřadů 7 z 10 dětí, které před zákazem měly na největších sítích účet, jej má i po tomto omezení. Petře, téma, které se nám v poslední dobou samozřejmě hodně vrací do našeho pořadu, hodně jsme o něm mluvili, možná se nebudeme tolik opakovat. Myslím si, že jsme i docela tady předpovídali, že nejspíš přijde nějaká snaha o celoevropský zákaz používání sociálních sítí do určitého věku. Myslím, že jsme oba říkali, že z toho nejsme vůbec nadšení. Změnil jsi zatím na to názor, nebo trváš také na tom, že to není úplně dobrá věc?
23: Nadále trvám na tom, že to není dobrá věc, nestalo se nic, co by mě přesvědčilo o opaku. Naopak ty australské zkušenosti, které postupně vycházejí najevo, ukazují, že ten zákaz nefunguje v tom smyslu, v jakém to tam zamýšleli. Děti určitě nejsou chráněny více, spíš méně, protože vlastně se pohybují mimo zákon, pokud ty sítě používají. Takže pravděpodobnost, že si budou stěžovat nebo si, že se svěří, když tam narazí na nějaký útok na sebe, na nějaké špatné chování, je mnohem menší než dřív.
0: Šéfka Evropské komise ten australský případ právě zmiňovala v tom svém projevu jako pozitivní model, na který se může právě Evropa podívat a může se podle něj zařídit, tak nevím úplně, jak to tady myslela, jestli ta data nezná, nebo co vlastně to přesně znamenalo. Každopádně Austrálie nebo australské úřady z toho prozatím nevelkého úspěchu viní převážně ty samy sociální sítě, které podle nich zákaz příliš dostatečně nevinucují. Mohla by podle tebe tedy větší přísnost, ať už těch regulačních úřadů na sociální sítě, nebo sociálních sítí na ty své uživatele něco změnit? K lepšímu tedy?
23: Ono se zdá, že prosadit ten věkový limit čistě technicky, i když odhlédneme od všech sociálních a morálních aspektů na chvíli, je prostě obtížné. Mluvili jsme o tom v tomto pořadu už několikrát. Děti nemají osobní doklady, kterými by se dal věk jednoznačně prokazovat. Pokud to nastavíme od toho věku, kdy ty osobní doklady mají, tak tam rázem a v Evropě zejména vzniká problém s ochranou osobních údajů a s tím, jestli ty doklady chceme předkládat provozovateli těch sociálních sítí. V zásadě by kontrolováni museli být všichni a tak dále a tak dále. Právě proto se používají jiné metody ověřování věku, jako například v té Austrálii fotografie, chování a podobně, a ty jsou nespolehlivé. Já nevím, jestli paní von der Leyen tohle neví, anebo jestli spoléhá na to, že to nevědí ti, k ním mluví, a ani jedno, ani druhé by nebylo dobře.
0: No, uvidíme, jak to dopadne. Zatím je to takový příslib, že by ta legislativa tedy mohla být předložena letos v létě. Komise si zřídila podle paní předsedkyně také nějaký poradní orgán složený z odborníků, kteří mají dát nějaká doporučení právě v oblasti ochrany dětí v tom online prostředí, tak uvidíme, jaká ta doporučení budou. A než tedy se asi Evropská komise dostane k nějakému tedy schválenému nařízení nebo směrnici, tak to předpokládám ještě potrvá měsíce, spíš možná několik let. Další volby do Evropského parlamentu, pokud mě paměť neklame, budou někdy v roce 2029, tak možná do toho termínu se něco představí a pak se to ještě bude řešit v tom předvolebním boji. Takže myslím si, že se máme hodně na co v úvozovkách těšit v téhle oblasti. Uvidíme tedy.
21: Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Jedním ze způsobů, jak mohou děti ověřování věku online obcházet, jsou virtuální privátní sítě, takzvané VPN. Například po zavedení povinného ověřování zletilosti u některých online služeb ve Velké Británii jejich popularita mezi uživateli raketově vzrostla. Někteří zástupci organizací, které bojují za větší ochranu dětí v online prostředí, proto říkají, že VPN představují díru v zákonech, kterou je potřeba zacelit. Konstatuje to alespoň zpráva výzkumné služby Evropského parlamentu, o které v posledních týdnech psala řada médií s titulky typu, že Brusel řeší, jak omezit VPN. Materiál přitom doplňuje, že zastánci ochrany soukromí varují, že by omezení VPN mohlo narušit bezpečnost, citlivé komunikace a anonymitu na internetu. Petře, mě vlastně docela překvapilo, jak tahle ta relativně z mého pohledu nevinná zpráva, kterou vlastně tento think tank Evropského parlamentu připravil pro zákonodárce, tak jak takhle zarezenovala, tedy aspoň na sociálních sítích a mezi všemi zastánci prostě soukromí. Hodně se teď mluví o tom, že Brusel chce zakázat VPNky nebo je nějakým způsobem zregulovat a omezit a že je to opravdu krok špatným směrem. Máme nějaké další signály, kromě téhleté zprávy, která opravdu spíš shrnuje, co se v téhle oblasti píše a řeší. Máme nějaké další signály, že Brusel opravdu chce tedy nějakým způsobem zakázat nebo omezit VPNky?
23: Já o žádných dalších nevím. Je pravda, že technologie virtuálních privátních sítí se několikrát v minulosti objevila v souvislosti s ochranou dětí a s regulací přístupu k internetu, ale vlastně nikdy Pokud vím, to nebylo v poloze, že by se Evropská unie chystala zakázat nebo výrazně omezit jejich provozování, to by byl tak obrovský zásah do fungování internetu a do ochrany soukromí, že věřím tomu, že orgán demokratické Evropy tohle prostě udělat nemůže. Na druhou stranu poslední dobou jsme z těchto míst viděli tolik trochu podivných návrhů, že rozumím té nervozitě, která i kolem celkem neutrálně laděné a zřejmě nevinné výzkumné zprávy vznikla.
22: Možná bychom mohli teďka vysvětlit, co to ty VPNky jsou a k čemu se tedy používají, kromě toho, že se tedy prostřednictvím VPN mohou obcházet ta různá ověřování věku, například ve Velké Británii a podobně.
23: Je to technologie, která ustaví dočasné spojení mezi dvěma body na internetu, typicky mezi koncovým uživatelem, který sedí u svého počítače, a nějakým serverem, takovým způsobem, že identita toho uživatele, reprezentovaná jeho digitální číselnou adresou, takzvanou IP adresou, je skryta. Namísto ní se tam dočasně objeví nějaká jiná, což je právě zařízeno technicky. Velice často se to používá k tomu, aby se ten uživatel tvářil, že je v jiné zemi, v jiné geografické oblasti, ale především se to používá k tomu, aby to spojení bylo nenarušitelné a neodposlouchávatelné. Naprosto v rutině se to používá třeba při dálkovém připojování lidí, kteří pracují z domova do počítačů jejich firmy, pokud tam chtějí mít zaručenou bezpečnost a neodposlouchávatelnost, což chce prakticky každý. Já sám používám VPN denně pro připojení k serverům svého zaměstnavatele, když pracuji z domova.
22: Tak to nevypadá na úplně nějaký nástroj ďáblův, který by se zneužíval pouze k nějakým nelegálním účelům. Já také VPNku používám samozřejmě ne úplně denně, ale občas ano. A vlastně také mi to přijde dost jaksi přehnané, byť jen uvažovat o nějakém omezení vlastně takovýchhle služeb, protože těch skutečně legitimních případů použití je celá řada. Každopádně já vím, že možná nějaká regulace VPNek by mohla být tedy ve hře v rámci Evropské unie, protože když jsem nedávno psal o chystaném návrhu evropských pravidel pro takzvanou data retention, tedy ukládání provozních a lokalizačních údajů, tak jsem narazil na materiál, pracovní materiál Rady Evropské unie,

0: úplně a takhle, abych to vysvětlil, já o tom slyším poprvé teď od tebe a nemám tu odpověď příliš dobře promyšlenou. Nicméně takhle z voleje bych řekl, že možná ne úplně, protože mimo jiné tam jde o utajení obsahu té komunikace a ta by se zřejmě tímhletím způsobem nijak neodkryla, neotevřela. Ale máš naprostou pravdu v tom, že by to bylo velký zásah do toho, k čemu ty VPNky jsou. Je to velice radikální návrh. Zatím bych si s tím moc nalámal hlavu, protože podobně radikálních návrhů, o kterých se často vůbec nedozvíme, se pohybuje v politice, hlavně v té okolo digitálních technologií hodně a drtivá většina z nich prostě skončí pod stolem a vůbec nic z toho není. Takže věřil bych tomu, že i tohle je jeden z těch přestřelených nápadů nebo zkoumání, kam až se dá zajít. Kdyby ale to mělo nabít nějakých pevnějších obrysů, tak by to určitě stálo za velkou pozornost a velké objasňování, proč to je špatný nápad. Zatím se mi do toho moc nechce, protože mám pocit, že bychom jenom dělali paniku tam, kde není potřeba.
1: Ano, je pravda, že to je zatím opravdu, nebo byl to zatím tedy pracovní materiál z jednání pracovní skupiny v rámci tedy Rady Evropské unie. A Evropská komise má představit ten finální svůj návrh někdy teď, nebo měla ho představit na jaře, už by měl být veřejný, zatím veřejný není, tak možná se ho brzy dočkáme a pak se do něj podíváme a uvidíme, co tady bude stát v tom oficiálním návrhu pravidel pro data retention. A myslím si, že to bude i tak plné různých dalších zajímavých témat, o kterých i v našem pořadu pak budeme mluvit.
2: Online Plus Davida Slíška.
1: Na fotbalových stadionech by mělo být povoleno používání kamer s technologií na automatické rozpoznávání obličejů. V reakci na incident při nedávném fotbalovém derby Sparty a Slávie to v rozhovoru pro Český rozhlas řekl předseda disciplinární komise fotbalové ligy Jiří Macner. Existuje tady z mého pohledu přežité, ale stále existující rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů, které použití této technologie znemožňuje. Jsem zastáncem názoru, že právě tato událost dává zapravdu názorům, které říkají, že to je přežité a že dnes jsme se posunuli dál. Bezpečnost je jedna z výjimek, kdyby použití mělo být povoleno, řekl. Podle dostupných informací se ve světě rozpoznávání obličejů na fotbale používá hlavně v Brazílii, kde je od loňského roku povinné na všech stadionech s kapacitou nad 20 000 diváků. V Evropě s technologií experimentuje policie při vybraných exponovaných fotbalových zápasech ve Velké Británii. V Evropské unii nasazení technologie brání obvykle přísnější pravidla pro ochranu osobních údajů. Petře, co si myslíš ty, tedy stálo by za to tuhle technologii do kamer na velkých fotbalových stadionech opravdu zavést a zapnout ji, když teď pomineme to tedy, že podle pravidel pro ochranu osobních údajů to v Evropské unii není úplně možné?
0: Inu, zákony platí všude, dokonce i na fotbalovém stadionu, i když to tak občas nevypadá. Čili, aby se něco podobného mohlo stát, musela by se buď udělat výjimka ze zákona, anebo, což mi připadá podstatně schůdnější, museli by sami návštěvníci fotbalových zápasů vyslovit souhlas s tím, že jim nevadí, že se tam ty obličeje rozpoznávají, protože se souhlasem člověka můžeš udělat ledacos, co bez jeho souhlasu nejde. Čili postavit to tak, chcete jít na fotbal, odsouhlaste tedy, že se tam bude tahle technologie používat. Když by to bylo v téhle poloze, asi by mi to nijak zásadně nevadilo. Možná kdybych neviděl v televizi záběry z těch závěrečných minut zápasu mezi Spartou a Slavií, tak bych byl jiného názoru, ale protože jsem je viděl, tak soudím, že na hrubý pytel hrubá záplata a že asi by se s tím něco dělat mělo. Nicméně nesouhlasím s tím, aby se to udělalo formou porušení zákona a věřím, že to ani dost dobře nejde, že se musí napřed najít právní konstrukce, která to umožní. Opět po 99. v tomto pořadu zdůrazňuji, že nejsem právník, ale mám za to, že ten institut souhlasu by tady pomohl.
1: Já se obávám, a taky nejsem právník, že GDPR neumožňuje to, abys prostě musel souhlasit, jinak se nedostaneš na fotbal nebo něco podobného, takže tam nevím úplně, jak by se to asi dalo udělat, ale rozumím tomu argumentu, kam směřuješ vlastně, že kdyby s tím

0: souhlasili, tak by to možná bylo přijatelnější nebo něco podobného. Já myslím, že tam je taky problém ještě s nařízením umělé inteligenci AI aktem, které vlastně vylučuje určitá používání právě těchto technologií, například to rozpoznávání obličejů v reálném čase. Je to mezi těmi zakázanými použitími umělé inteligence, pokud se nepletu. Takže tam by těch právních asi problémů bylo víc. Každopádně vlastně většinou proti těmhle technologiím opravdu protestují různé organizace, které se zabývají ochranou osobních údajů a ochranou soukromí, a protestují například i proti tomu, aby se to nasazovalo jinde než na fotbale, například na pražském letiště. Že tady sdružení Jure velmi protestovalo proti tomu nasazení tohoto nějakého systému. Nakonec, pokud vím, tak policie ji musela vypnout, jestli se nepletu, jestli si to dobře pamatuju. Takže ta debata o tom, kde jsou nějaké hranice použití této technologie a kde ty jaksi pozitivní dopady převažují nad nějakými riziky, tak ta se vede už další dobu. Myslíš, že tedy, když odhlédneme od toho fotbalu, tak například použití právě v kamerových systémech ve městě nebo v dalších kamerách, že tohle použití by stálo také za zvážení, protože většinou bezpečnostní složky tedy říkají, že by to omezilo například zločin, že by to umožnilo lepší chytání pachatelů a podobně.
1: V žádném případě ne v otevřeném veřejném prostoru, na ulici, v místech, kde není žádná restrikce vstupu. Myslím si, že k takovým místům patří i to letiště, přinejmenším třeba odletová hala. Jak je to potom při bezpečnostní kontrole a po ní, to těžko říct. Celé je to citlivá otázka. Asi mohou existovat prostory, kde je tak jako tak zavedeno omezení vstupu. A tam si dovedu představit, že se dá zdůvodnit to rozpoznávání obličejů. Ale pokud je to veřejný prostor, tak v žádném případě ne, s tím rozhodně nesouhlasím.
0: Mm-hmm. Tak tohle je zajímavá hranice vlastně. Pokud tady je ten přístup tam omezen, tak bys byl pro, a pokud ne, tak ne.
1: Já neříkám, že bych byl pro, já říkám, že si dovedu představit, že bych nebyl proti. To je trošičku něco jiného.
0: Ano, rozumím. Tak se omlouvám, že jsem ti to takhle podsunul, ale už ti rozumím. No, jak jsem citoval, tak třeba na tom fotbale se to používá v některých zemích, zejména v té Brazílii, kde se, jak jsem pochopil, potýkali s velkými problémy a s velkými násilnostmi na těch fotbalových stadionech, a tedy používají to tam od loňského roku. Nenašel jsem zatím žádné velké zprávy o tom, jak se ta situace změnila nebo jak ta technologie vlastně opravdu pomohla nějaké prevenci těch nějakých přečinů nebo násilností. Hodně se o tom psalo také ve Velké Británii, tam nejenom co se týká tedy fotbalových stadionů, ale například také třeba obchodů, které některé tam podobnou technologii mají a snaží se pomocí ní chytat třeba zloděje. A tam vím, že se hodně psalo právě o případech, kdy ta technologie zklamala a identifikovala řadu lidí, kteří nic neukradli. Je ta technologie dneska, co se týká přesnosti a toho, jak je schopná tedy odhalovat takové případy, opravdu na dostatečně dobré úrovni, aby ty chyby tolik nedělala?
1: Já si myslím, že není, ale to není ten hlavní argument, protože se neustále zdokonaluje. A pokud to postavíme na argumentu nespolehlivosti rozpoznávání, tak ten za několik let může padnout, může přestat být platný. Já myslím, že by obecně společnost v podobných případech měla být zdrženlivá a nenaskakovat na paniku, která nastane po jedné ošklivé události. To, co se stalo na Slavii, to byla nepěkná událost, která zřejmě trošku otřásla představou o tom, jak vypadá v Česku masová zábava, jak vypadá první fotbalová liga. Ale převrátit kvůli tomu půl světa prostě proto, že jsme se jednou něčeho polekali, to není dobrý nápad.
0: Ono konec konců, jak to tak sleduju v médiích, tak to vypadá, že policie bude schopná identifikovat ty různé výtržníky čistě z těch záznamů kamer, které tam prostě jsou, nebo z toho, co natočili lidé na své mobilní telefony, protože těch záznamů vypadá to, že je celá řada a že toho materiálu je hodně, tak snad to třeba zůstane u toho a nebude potřeba omezovat soukromí vlastně nějakými dalšími technologii, říkám za sebe, ale každopádně by se nejdřív museli překonat ty zákonné jaksi překážky, o kterých jsme mluvili, takže nevím, jestli je to vůbec v dohledné době reálné.
2: Online Plus Davida Slíška.
0: Italské úřady mohou společnosti Meta přikázat, aby vydavatelům online médií platila licenční poplatky za používání jejich obsahu. Ve svém verdiktu to řekl Soudní dvůr Evropské unie. K placení se firmu snažil přimět italský regulační úřad, který v roce 2023 stanovil pravidla pro určení, jak se mají licenční poplatky vypočítávat. Meta, která provozuje sociální síť Facebook, to v zápětí napadla u soudu. Podle firmy rozhodnutí porušilo její svobodu podnikání, která je zakotvena v evropských zákonech. Soudní dvůr Evropské unie souhlasil s tím, že o určité omezení svobody podnikání skutečně jde, ale v tomto případě je důvodné, protože zajišťuje ochranu duševního vlastnictví vydavatelů, řekl také soud. Petře, myslím si, že mimořádně zajímavý verdikt, který otvírá si možnosti v celé řadě členských států, které zatím o tom vyjednávání s sociálními sítěmi vyhledávače a dalšími velkými online platformami zatím nezačaly. A asi dost velké vítězství pro ty vydavatele, kteří takhle mají potvrzeno, že tedy mohou o ty finance žádat a že úřady mohou třeba právě určovat jejich výši. Myslíš, že třeba i v Česku, kde tedy je trošku specifická situace v tom, že Facebook a Google přestali zveřejňovat ty snippety, takzvané tedy takové ty ukázky z článků médií před platností toho zákona, že to nějakým způsobem tedy českým vydavatelům pomůže?
1: Abych pravdu řekl, nemám ponětí, právě protože tím, o čem jsi mluvil, je ta situace odlišná a řekl bych méně jednoznačná ve prospěch vydavatelů. Google a Facebook se mohou bránit tím, že toho včas nechali, abych tak řekl. Mm-hmm. Ale posté říkám, že nejsem právník a nevím, jestli tenhle argument by něco vážil, nebo ne. Rozhodně tím, že v jedné velké důležité zemi Evropské unie takovéhle rozhodnutí zřejmě teď už bude nevývratné a nebude možné ho obejít a ty firmy budou muset začít platit, tak se trochu mění situace.
0: No tak uvidíme, jak to tady dopadne na ta česká vyjednávání. Pokud vím, tak tady ten správce licenčních práv vydavatelů zatím s těmi velkými platformami nic nevyjednal, vyjednal s některými menšími firmami, například na monitoring tisku, ale o tom jsme také v našem pořadu už v minulosti mluvili, tak jsem zvědavý, jestli tohle to bude tady mít nějaký dopad na tu českou situaci, která opravdu je vlastně v rámci Evropy specifická. Petře, každopádně pro dnešek ti děkuju za tvoje komentáře a postřehy. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se budu těšit zase za týden naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: A od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.
2: Americký prezident Donald Trump jedná v Číně, tématem budou samozřejmě obchodní vazby, které svou protekcionistickou politikou narušil nejvíce za poslední dekády. Co reálně může americký prezident v Číně vyjednat a jak to zapadá do jeho politiky směrem k Evropě? Téma pro Janu Matesovou, ekonomku, která zastupovala Česko ve Světové bance a která je se mnou ve studiu. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Řeč ale bude dnes také o českých důchodech, které se tento týden řešily na tripartitě. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
4: Řečí peněz.
2: Otevřete Čínu americkému biznisu. S tímto prohlášením přiletěl americký prezident Donald Trump na třídenní návštěvu Číny. Sebou veze početnou delegaci zastupující ty nejvýznamnější americké společnosti, například Elona Muska nebo šéfa Nvidia Jensena Huanga. Čína reagovala prohlášením, že Peking je připraven rozšiřovat spolupráci, řešit rozpory a vnášet do tohoto turbulentního světa více stability a jistoty. Tolik oficiální prohlášení čínského ministerstva zahraničí. Tak to téměř idylicky začíná summit, který podle britské BBC může nastavit pravidla hry mezi oběma supervelmocemi na mnoho let dopředu. BBC ale upozorňuje na souboj v oblasti umělé inteligence, kde Číně k technologickému pokroku chybí špičkové americké čipy. Spojené státy zase nutně potřebují takzvané vzácné zeminy, kterých Čína celosvětově zpracovává zhruba 90%. Jednoduchá a pragmatická dohoda by byla očekávaný výsledek, ale Před necelým rokem Trump označil Čínu za největšího nepřítele Spojených států a vedl proti ní ostrou celní válku. Tu zastavila až dohoda z loňského podzimu. Trump navíc voličům sliboval, že výrobu z levné Číny vrátí zpět domů a naopak hrozil zemím, že kdokoliv se bude s Čínou chtít více spolupracovat, tak pocítí celní hněv Spojených států. BBC také upozorňuje, že od Trumpovy poslední návštěvy v roce 2017 je Čína silnější a mnohem asertivnější. A podle Reuters Trump vstupuje do jednání ve výrazně oslabené pozici, když americké soudy osekaly jeho možnosti uvalovat dle libosti cla na dovoz z Číny, ale i z dalších zemí. A navíc se ve Spojených státech blíží midterms, tedy volby, ve kterých hrozí, že republikáni ztratí kontrolu nad jednou nebo dokonce oběma komorami kongresu. Tedy pro Donalda Trumpa poměrně horší vstupní podmínky pro jednání. Jano Matesová, my přiznáme, že se spolu bavíme ve středu, tedy v den, kdy jednání začínají, ten výsledek budeme zdát pravděpodobně až v pátek, až ta jednání skončí. Pojďme se podívat na to, jaké jsou vlastně ty současné ekonomické vztahy mezi Spojenými státy a Čínou.
5: Já na úvod řeknu, že od tohoto jednání se očekává otevření rozhovoru anebo pokrok ve čtyřech oblastech, všechny jsou důležité a konec konců úspěch kterékoliv z nich by mohl asi Donald Trump vydávat za úspěch. Jedny jsou ty obchodní vztahy, tak k tomu se hned vrátím k vaší otázce. Druhá věc je zprůjeznění Hormuzského průlivu. Třetí věc jsou, jak jste zmínil, vzácné zeminy. Zase to souvisí s tím Hormuzským průlivem v tuto chvíli velmi dramaticky. A čtvrtá věc, o té se zmíním rovnou, protože abychom se k ní nevraceli. Spojené státy s Čínou vedou už řadu let, v průběhu celé Bidenovy administrativy vedly dohody o tom, že by spolu našli konsenzus na zákazu využívání umělé inteligence v bojových operacích. Nejenom, že by umělá inteligence tvořila nějaké bojové technologie, ale že by pomocí umělé inteligence byly naváděny třeba teď drony, jak to občas vidíme v Rusku nebo na Ukrajině, vidíme, že to není spolehlivé a může se dostávat mimo kontrolu člověka. Čili obě země se domnívají, že kdyby se těmto technologickým lídrům v té oblasti umělé inteligence jednoznačně podařilo najít souhlas, takže by snadno potom přesvědčili celý svět k celosvětové dohodě. To si myslím, že je významná otázka, velmi významná otázka. A že kdyby tady dosáhli pokroku vzhledem k tomu, že to je kontinuální jednání, kde ani politická změna na straně Spojených států nic nezastavila, nespomalila, neodvrátila, takže to by byl ten možný úspěch. Velký úspěch, protože to zřejmě má pro celou světovou populaci největší dopad. Tak k těm obchodním otázkám. V jakém stavu jsou obchodní vztahy? Tak Donald Trump, jak také jste uváděl v úvodu, byl naposledy v Číně v roce 2017 a tehdy, v tom jeho prvním funkčním období, tehdy se jim podařilo sestavit tým, kterému do vyjednávání prezident Trump moc nemluvil. Ten tým byl neobyčejně kvalitní, jak v té strategii, kterou si stanovil, tak v té vyjednávací taktice a hodně toho dosáhl. Měli 9 oblastí, jednu se nepodařilo vůbec otevřít, to byla ochrana intelektuálních práv, takové to kopírování
2: západních
5: poznatků, což je velmi podstatné, ale všechny ostatní se podařilo aspoň otevřít a skutečně závislost Spojených států na zboží z Číny a na financování, na nákupu dluhopisů amerických, na půjčování americké vládě ze strany Číny se hodně snížila. A je třeba říct, že i od loňska, když srovnáváme leden únor loňského roku, kdy se ještě politika Donalda Trumpa moc neprojevovala, než nastal ten celní chaos. A když srovnáme to období s letošním lednem a únorem, tak pokud jde o obchod, čistě se zbožím, protože obchod se službami to prezidenta Trumpa moc nezajímá, tak v té oblasti obchodu se zbožím se ta obchodní bilance, čili o kolik víc Američané dovážejí z Číny, než kolik tam vyvážejí, snížila o 60%. Takže velmi výrazně. A tím pádem samozřejmě a také změnou kurzu dolaru se hodně snížila ta závislost financování amerického na Číně. Čili úspěch tam je. Úspěch tam je už dosud vůči Číně.
2: A souvisí s tím i ten požadavek Donalda Trumpa otevřít Čínu americkému biznisu?
5: Jde úplně v opačném směru. Takže je to jeden z těch, ano, to jde úplně v opačném směru. Opačném směru té jeho politiky v prvním funkčním období, jeho cílů teď, americké politiky po celých posledních 23 let, čili to berme jako zas nějaký takový...
2: Takže to nemáme brát jako obrat, protože mě to právě zarazilo, že jsem si říkal, kde se ten obrat nastal, jestli tím Donald Trump nesignalizuje nějakou hlubší změnu přístupu jeho ke globální politice, k Číně, protože on ji opravdu ještě minulý rok označoval za největšího nepřítele, varoval dokonce Evropu, že pokud bude s Čínou uzavírat nějaké výrazné dohody, že to Evropa velmi silně pocítí.
5: Já bych ráda viděla tváře čínských představitelů, když si přečetli nebo poslechli tento výrok, protože pořád v Číně stejně platí jejich zákony, které říkají, když něco vyrobíte na naší půdě, anebo když sem něco přivezete, dovezete, i když je to vyrobené jinde, tak ten technologický, ten vědecký, ten intelektuální obsah je náš, tečka. Čili, ne, samozřejmě, pokud možno, firmy, které mají velmi pokročilé zboží, se snaží na čínském trhu nevyrábět a popravdě řečeno se snaží bez čínského trhu obejít. Vyrábět v Indii, vyvážet na indický trh a zkusit zmenšit svou závislost na Číně.
2: Ale my vidíme, že s Donaldem Trumpem na ten summit míří právě technologické špičky Spojených států. To také naznačuje to, že se možná ten přístup k Číně ve Spojených státech mění?
5: Možná ano, možná ne, protože vlastně všechny ty čtyři body, hlavní body jednání, které jsem řekla na začátku, s tím souvisejí. Tak vezmu si Hormuzský průliv v tuto chvíli. Z Perského zálivu Hormuzským průlivem musí projít naprostá většina hélia potřebného pro výrobu čipů, nejenom v Číně, ale i těch nanočipů v Jižní Koreji a na Tajvanu. Všechny tyto technologické firmy americké jsou na nich absolutně závislé. Ne tak pro tu výrobu telefonu a počítačů, to samozřejmě také, protože ten hardware potřebují, ale pro datová centra, bez kterých jsou ztracené. Umělá inteligence bez nich zkrátka nebude. Čili je potřeba, aby nanočipy se vyráběly, k tomu potřebujete a i ke spoustě jiných výrob potřebujete helium, naprostá většina ho jde z Perského zálivu, Hormuzským průlivem, tam se ten průliv prostě musí otevřít. Druhá věc, vzácné zeminy, o to je vlastně další součást toho jednání. Ano, v dnešní době státy, vyspělé státy rozumějí, že aby někdo mohl být na geopolitickém a geoekonomickém, globálně ekonomickém poli brán vážně, vůbec aby mohl být brán vážně, tak musí mít dostatečný přístup k vzácným zeminám, které ten moderní průmysl potřebuje a nemůže bez nich být. Zase magnety, vzácné zeminy, také to potřebují třeba ta datová centra, všechna moderní elektronika, automobily, všechno, na čem vlastně v dnešní době běh moderních společností závisí. A ty vzácné zeminy, jak jste říkal v úvodu, jsou z více než 90% zpracovávány v Číně. Hodně se jich tam také těží, ale velmi mnoho se jich také těží v Africe. Ta těžba je z velké části chemická, chemickou separací. Kyselina sírová a jiné chemikálie, které se k tomu v Africe používají, jsou vyváženy z Perského zálivu. Teď se tam nedostávají, čili ani ta primární těžba neprobíhá, protože docházejí zásoby les, kde už došly. Čili zase, vzhledem k tomu, aby celá ta moderní ekonomika, na níž jsou mimo jiné svými zisky samozřejmě závislé všechny ty velké technologické firmy, i obrané, je tam Boeing, všechny ty velké technologické firmy, tam jsou taky Mastercard třeba, jsou na tom závislé, a je potřeba, aby u toho stolu taky seděli a spolu s těmi oběma stranami hledali, co teda mohou udělat, aby výroba pokračovala. A pak je tam samozřejmě, jak jsem říkala, ta otázka použití umělé inteligence v jakýchkoliv bojových, obranných, útočných operacích, a to se jich taky všech týká.
2: No a když se podíváme na to, co by vlastně bylo pro Donalda Trumpa úspěchem na konci tohoto jednání, dá se stručně říci, co by bylo pro americkou ekonomiku a i pro tu globální, to zásadní, co je třeba domluvit s Čínou?
5: Domluvit se na zprůjeznění Hormuzského průlivu by bylo zásadní pro celou globální ekonomiku i pro americkou, protože benzín u amerických čerpacích stanic, jeho cena se zvýšila od 28. února o 60%. Cena hnojiv amerických se zvýšila o 60% od té doby. Farmáři, to jsou voliči
2: Donalda Trumpa.
5: Donalda Trumpa, to je jeho zásadní voličská skupina, a pokud jde o vliv benzínu na politické nálady v Americe, to je ten hlavní ukazatel. Ceny benzínu nesmějí stoupat přes 4,50 dolarů za galon a za americký galon, no a teď je mnohem víc, víš už, čili to by pomohlo z tohoto hlediska. Pomohlo by to také k tomu, že americký biznis by zase znovu mohl používat všechno to, kde se mu dodávky krátí. Dále by to pomohlo snad inflaci, protože americká inflace je hodně přes 3% už.
2: 3,8.
5: Ano, čili tím pádem nový guvernér americké centrální banky,
2: pokud který... Pokud se nepletu, ujímá se funkce tento pátek.
5: Ano, takže on by rád byl vybrán s tím, že bude snižovat základní sazby americké centrální banky, ale teď bude mít velké dilema s tou rostoucí poměrně vysokou inflací.
2: A promiňte, že vám opět skáču do řeči, připomenu, že Jerome Powell nakonec ve Fedu v radě guvernérů setrval, zůstal, neodešel z ní, jak bývá v Americe zvykem. A analytici, kteří Fed sledují podrobně, říkají, že tam bude velmi těžké prosadit to snižování, když tam bude Jerome Powell.
5: Určitě ano, on má samozřejmě i mezi těmi ostatními členy té rady. Má velké renomé, velký respekt, ale taky je pravda, že při těch minulých jednáních těch disentujících členů rady, kteří chtěli už snižovat úrokové sazby, bylo opravdu velké minimum. Takže ano, bude to mít obtížné, ale má tam taky ten fakt, že opravdu inflace teď roste. Roste i to, čemu se říká jádrová inflace, tedy to, co nezávisí na ekonomickém cyklu. Takže to si myslím, že zprůjeznění Hormuzského průlivu potřebuje celý svět. Ale také Američané, zatím americká a čínská strana na té technické úrovni jednání předjednala založení dvou komisí. Jedné komise pro obchod, která by měla nastavovat ta pravidla, druhé komise pro investice, ta by taky měla nastavovat pravidla, tak to taky asi může vydávat za úspěch, kdyby to stvrdili. Investice v tom roce 2017 Čína se Spojenými státy podepsala dohodu o velkých investicích, konec konců Čína s Českou republikou tehdy také podepsala dohodu o velkých investicích. Dopadlo to obojí stejně, nepřišly žádné peníze.
2: Já, protože se blížíme k tomuto tématu, ke konci, se nemohu nezeptat na nejnovější hrozbu Donalda Trumpa směrem k Evropě, protože Evropa právě sleduje výsledek tohoto jednání. Čína byla jedna z mála zemí, která se velmi ostře v té celní válce minulý rok postavila americkému prezidentovi, šla do toho souboje. Nakonec dosáhla toho, že v říjnu loňského roku se ta eskalace po dohodě prezidentů zastavila a teď stojí na jakémsi bodu příměří dočasného a čeká se právě, jak toto jednání dopadne. Jak moc ten výsledek jednání je důležitý pro Evropu, evropskou ekonomiku, Evropskou unii, aby věděla, jak přistupovat k těm nejnovějším hrozbám?
5: Pokud jde o tu nejnovější hrozbu, to znamená zvýšení cla na dovoz evropských automobilů do Spojených států na 25%, tak to je zase takové plácnutí, které má dopad na tom, že zvyšuje nejistotu pro automobilový průmysl, to tedy rozhodně ano, ale že by je Spojené státy zavedly a udržely, to jistě ne, protože jsou vyhlášena opět podle toho zákona, podle kterého smějí být celní sazby maximálně do 15% a maximálně na 150 dní. 15% už je tam teď, čili není co zvyšovat, to znamená, že i kdyby to Donald Trump náhodou zavedl, což nepředpokládá, tak to bude zase soudem zrušeno. Jistě, zcela jistě. Teď jde o to, že Donald Trump tím chce urychlit činnost Evropského parlamentu, aby schválil obchodní dohodu z loňského léta. No to si myslím, že je v zájmu i Evropy, aby Evropský parlament tu dohodu schválil. Tam jsou takové iluze o tom, že šlo vyjednat něco lepšího, to myslím, že vesměs pochází
2: od lidí. A teď se také čeká na schválení jednotlivých států, aby to prošlo.
5: A ještě jednotlivých států, ale on není ještě ani ten Evropský parlament, aha, protože si vyžádal prodloužení. Ono lidem, kteří v životě nevyjednávali žádné mnohostranné nebo i dvoustranné obchodní smlouvy s nějakým silným partnerem, se kterým si nemůžete navzájem zabouchnout dveře. Prostě nemůžete. Tak mají různé velmi naivní představy o tom, že šlo něco lepšího vyjednat.
2: Jana Matesová zůstává naším hostem.
4: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: A my se na závěr podíváme do Česka a podíváme se na penzijní systém. Vláda premiéra Andreje Babiše kráčí ke splnění dalšího předvolebního slibu, a to v podobě zastropování odchodu věku do důchodů na 65 letech. Nic na tom nezmění ani dlouhodobá odborná doporučení, například od Mezinárodního měnového fondu nebo OECD, která jasně před tímto krokem varují, protože se pak podle těchto studií stane systém dlouhodobě neudržitelný. My jsme viděli v tomto týdnu jednání tripartity, kdy se vláda víceméně shodla s zástupci odborů, kteří upozorňují, že to finanční zatížení, které by přišlo tímto zastropováním, by vlastně pouze dorovnalo ty náklady státu, které jsou běžné v Evropě, kdy říkají, že jsou běžné kolem 11% hrubého domácího produktu, zatímco my aktuálně dáváme kolem 8%. A právě zaměstnavatelé varují před tím, že to zastropování na těch 65 letech není nikde jinde v Evropě. Evropa jde opačným směrem, naopak se to postupně navyšuje. Jana Matesová, je to zastropování na těch 65 letech opravdu tak zásadní problém? A já připomenu, že až do roku 2030 se to vlastně nikoho netýká, protože tam se teprve přiblížíme tím postupným vzorcem navyšování k těm 65 letům.
5: Ano, je to naprosto zásadní. A ještě dokonce teď v tom zákonu je, že se to bude týkat až lidí narozených po roce 68, čili ono to vlastně začne naskakovat až dokonce o 2 roky později. Čili věku 67 lidé by odcházeli do důchodu ve věku 67 let v roce 2056. To bude úplně jiná společnost, úplně jiná ekonomika. Nicméně.
2: Takže i ten argument věku dožití ve zdraví bude úplně jiný.
5: Tak já připomenu, že když byl v Československu poprvé zaveden penzijní systém, důchodový systém, pouze pro státní zaměstnance v roce 1924, tak věkem, ve kterém začali dostávat penzisté penzi, bylo 65 let, zatímco průměrná délka dožití u muže tehdy byla 52,7 a u ženy necelých 57 let. Čili to jsou argumenty o těchto výplatách nejsou, jestli jsme na někoho oškliví, ale jestli si to stát může dovolit. A pokud si to dovolit nemůže, tak musí nastoupit něco jiného. Například to, že bude mnohem efektivnější zdravotní péče, že budou lidé motivováni k tomu, aby o sebe pečovali, aby se dožívali, protože argument, že u nás se lidé dožívají ve zdraví nižšího věku než v Německu, no tak ale proč? Vždyť máme stejný životní styl, stejné potraviny. Méně o sebe pečují, mají jiný životní styl. To se nedá napravit z 10 let na 10 let, ale do roku 56 se to určitě napravit dá. Tak, to je jedna věc. Druhá věc je, že my máme spočítané od mezinárodních institucí, dostala Česká republika, dostává pořád, jaký růst zadlužení je pro nás udržitelný. To není stejné pro každou zemi, to záleží na tom, jaké jsou ty struktury výdajů, jaká je demografická struktura dané země. A Česká republika si nemůže dovolit zvyšovat zadlužení na hodnotu 60% HDP v průběhu několika let, třeba 10 let, a myslet si, že nenarazí na ochotu věřitelů ještě jí vůbec něco půjčit. Narazí. Čili to je úplně jedno, co je v zákonu, protože ať je v zákonu, že tohle se nepočítá, investice se nezahrnují do
2: deficitu. Teď mluvíme o zákonu o rozpočtové zodpovědnosti, ano, který je také aktuálně ve sněmovně v tomto týdnu a pravděpodobně v pátek bude prohlasován, protože koalice už se rozhodla, že na pátek zařadí pevné hlasování o tomto zákonu.
5: Je to tak, a pokud se všichni poslanci za koalici sejdou, tak ho schválí. Čímž si současná vláda odblokuje jeden problém, že už na podzim schválila zákon o rozpočtu, který byl v rozporu s jiným českým platným zákonem. Tak teď to nebude v rozporu s platným zákonem, ale finančním trhům, které půjčují české vládě, a česká vláda to potřebuje. Náš dluh už teď je blízký 3,5 bilionu a pořád se s každým deficitem přidává. A ten 3,5 bilion, to není nějaké, že tam máte na 100 let dluhopisy. Ne, to jsou dluhopisy na 11 měsíců, na 12, na 3 roky, a ty se postupně musí splácet a vydat nové, a ty už jsou za vyšší cenu, a už za tento rok, od začátku roku, se zvýšila ta sazba úroková průměrná, za kterou si český stát půjčuje velmi výrazně, asi o osminu, že opravdu výrazně, to je možná i o víc, takže s tímhle nejde hazardovat. No a samozřejmě věřitelé vidí, česká vláda se, nebudeme se dívat na deficit, budeme se dívat na to, kolik si potřebuje půjčovat, jaká je ta absolutní výše, kolik si každý rok půjčuje, čili to na každoroční navýšení státního dluhu, a to se může opravdu hodně prodražit. Z toho největší část, ne hned v příštím roce a ne hned v tom dalším už ano, 2028, a v budoucnosti absolutně nejvyšší část by představovalo právě to navýšení důchodů ze zrušení toho zastropování. Protože ono v tom roce, kdyby tedy začali první lidé odcházet do penze v 67 letech, v tom roce 56, by to znamenalo v současných cenách, v současné hodnotě peněz o 300 miliard ročně navíc proti tomu zákonu, jak je teď. To je samozřejmě absolutně neudržitelné pro českou ekonomiku. Zase si představte, v současných cenách, že by ekonomika někde vydělala za rok víc o 300 miliard, nevydělá, čili to by bylo na úkor zadlužení, bylo by to na úkor toho, že nebudou peníze na sociální zabezpečení, na zdravotnické zabezpečení, zdravotnickou službu, nutně by to vyžadovalo omezení přístupu nebo vysokou spoluúčast, nebo lidé, kteří by neměli soukromé zdravotní pojištění, by se prostě ke zdravotní péči nedostali. Znamenalo by to omezení sociálních služeb. Není to možné. Čili příští vlády budou muset znovu ten strop zavést. O tom není sporu, ale bohužel ten návrh, který teď předkládá vláda, říká, že sice ten věk odchodu do důchodu o měsíc každý rok začne růst až potom roce 32, nicméně předčasné důchody se začnou už od roku 28 počítat, jako by platilo to znovu zastropování. Takže ty náklady už začnou narůstat brzy.
2: Varuje ekonomka Jana Matesová, která byla naším dnešním hostem, a já slibuju, že k penzí se podrobně dostaneme v některém z příštích vydání Řečí peněz. Já vám moc děkuji.
5: Děkuji, přeji všem hezký den.
2: A obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
6: K čemu všemu nám slouží koruna?
7: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
6: Kurs koruny ukazuje, kolik naše měna stojí v jednotkách jiných měn. V našem případě tedy to, kolik stojí koruna dolarů nebo eur a opačně. V tržních ekonomikách, a tedy i u nás, se směnné kurzy měn určují na devizovém trhu. To, jak je koruna drahá nebo levná vůči ostatním měnám, je pro nás důležité, protože nám to buď prodražuje nebo zlevňuje zahraniční nákupy a dovozy zboží do Česka a naopak cenově zvýhodňuje nebo znevýhodňuje zboží a služby, které ven vyvážíme. Silná koruna je dobrá pro ty, kteří utrácejí své peníze v zahraničí a nakupují zboží ze zahraničí u nás, protože jejich nákupy to zlevňuje, ale naopak znevýhodňuje vývozce, pro které je lepší koruna slabší. Díky ní se totiž víc vydělají a při slabším kurzu měny mohou navíc své ceny v zahraničí snížit a zlepší si tak svoji konkurenceschopnost na zahraničním trhu.
4: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Německý úřad na ochranu ústavy zastavil sledování scientologů. Čeští hokejisti podlehli Slovinsku ve skupině mistrovství světa. V Čechách bude polojasno, na Moravě zataženo, místy přeháňky teploty do 18, na Moravě kolem 11 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Informoval o tom obhájce obviněného Vít Pavko. Podle něj muž nesouhlasí s tím, jak církev s ostatky patronky zacházela.
7: Zejména tedy, že relativně nekřesťansky oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků a tak ona nemohla dojít skutečného pokoje, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě dle jeho vlastních slov v podstatě nekonečná.
2: Podle policie muž zalil lebku do betonu a chtěl ji pohřbít. Za to mu hrozí až 8 let vězení. Stíhaný bude na svobodě. Pavko taky uvedl, že obviněný písemně slíbil, že se vyvaruje páchání další trestné činnosti. Takzvaná scientologická církev, známá taky z Česka, už nebude v Německu pod soustavným dohledem zpravodajské služby. Důvodem opadnutí zájmu je pokles významu této organizace v průběhu let, informoval Úřad na ochranu ústavy. Scientologové mají v Německu asi 3,5 tisíce členů.
8: Hnutí scientologie založené v roce 1954 autorem sci-fi Ronem Hubbardem považují jeho kritici za nebezpečnou sektu. Německá domácí zpravodajská služba ho sleduje od konce 90. let jakožto uskupení usilující o společnost, která nerespektuje například důstojnost jednotlivce. Úřad na ochranu ústavy nepustí scientologii ze zřetele úplně, ale už je nepovede jako samostatný a celostátní fenomén. Víc se chce soustředit třeba na sabotáže a na terorismus. Není to první letošní reorganizace úřadu. Minulý měsíc zrušil kategorii extremismu postihující delegitimizaci státu, zavedenou před 5 lety během protipandemických opatření. Z Německa Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Muzeum v Chebu připomíná 100 let od vzniku české loutky Hurvínek. Vyrobil ji řezbář Gustav Nosek, který ve městě žil. Na výstavě jsou jak původní loutky, tak i ty, které vznikly v současné době, říká spolukurátor výstavy Michal Beránek.
9: Čemu se chceme věnovat? Předně tedy Gustavu Noskovi jako obyvateli města Chebu a jeho celoživotnímu dílu. Jeho nejslavnější loutkou je tedy přirozeně Hurvínek, který se stává světovým fenoménem, kdy jeho průnik před televizní a filmové kamery. A ten následný se věnuje tomu Hurvínkovi opravdu, který pronikl do světa od Mexika přes Evropu až po Tajvan, Japonsko.
2: Součástí výstavy jsou taky komentované prohlídky a edukační programy pro školy. Češi prohráli se Slovinskem na hokejovém mistrovství světa. Outsiderovi podlehli 2-3 v prodloužení. Už před utkáním bylo jasné, že reprezentaci nedoplní gólman Anaheimu Lukáš Dostál. Mistr světa z Prahy po skončení sezóny v NHL na šampionátu startovat chtěl, ale podle generálního manažera národního týmu Jiřího Šlégra je jeho účast ve Švýcarsku vyloučena.
10: Lukáš Dostál neprošel lékařskou prohlídkou, takže nedorazí.
11: Nikdy člověk neví a že se to stát může kdykoliv a dal bych to asi na rozebírání. Tady máme brankáře, kterým věříme a to je důležité.
2: V dalších sobotních zápasech Slovensko porazilo Norsko 2-1, Velká Británie prohrála s Rakouskem 2-5, Itálie Kanadě 0-6 a Maďarsko 1-4, Finsku domácí Švýcarsko pak zvítězilo nad Lotyšskem 4-2.
12: Na Na dálnici D1 na Vysočině překážka a na D52 na Brněnsku nehoda. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za nájezdem z Koberovic policie hlásí v levém pruhu odstavené auto. Kilometr 85, je to mimo kamery, dejte v úseku pozor. Na dálnici D52 z Brna do Mikulova srazila dodávka zvěř. Stojí za sjezdem na Hrušovany na kilometru 21,5. Podle kamer je označená, provoz nezdržuje, je tam slabý. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim je už několik hodin zavřený sjezd k odpočívce Střechov. Uzavírka na 52. kilometru je po nehodě, odklízí její následky. Sjezd se dá k Šelce na 44. kilometru, případně na odpočívku za sjezdem z exitu 66 Loket. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes má být v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jihozápadě až polojasno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11, na horách kolem 8, v Beskydech kolem 3 stupňů. Tolik zprávy.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Krádež lebky svaté Zdislavy a následné zadržení pachatele, výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, ale taky změna rozpočtových pravidel, kterou prosadila

0: vládní koalice a třeba i návštěva prezidenta Spojených států amerických Trumpa v Číně. To jsou jen některé z hlavních událostí, které přineslo uplynulých 7 dní. My si je teď připomeneme podrobněji, a to v pořadu Týden plus. Jeho autorkou je Václava Marešová.
1: Týden plus.
0: Deváťáci po celé republice, a nejen oni, už ví, jak dopadly jejich přijímací zkoušky na střední školy. Na střední školy se letos dostalo přes 93% deváťáků. Státní organizace CERMAT v pátek zveřejnila výsledky prvního kola přijímacího řízení. Pro většinu z více než 156 tisíc uchazečů tak skončilo období nervozity a teď už ví, kam po prázdninách nastoupí. Obecně se na školu, na kterou chtěli nejvíc, dostali 3/4 z přijatých. Stres skončil i pro sedmačku Beatu. Ta se dostala na jedno pražské gymnázium.
2: Tak já jsem nadšená, protože jsem se na to dlouho učila a kdybych se nedostala, tak se vlastně učím zbytečně, což je hrozná otrava, protože se učím furt. Takže jsem ráda, no.
0: Na 8letá gymnázia se letos dostala necelá polovina uchazečů a na 6letá něco přes třetinu z nich. Nicméně oproti předchozím rokům je procento přijatých vyšší. Opět bylo nejtěžší dostat se na střední školy v Praze a ve Středočeském kraji. Upozorňuje ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosulková.
3: Nejvyšší podíl přijatých byl v kraji Vysočina, kde dosáhl 94,5%. Nejnižší podíl tradičně v Praze, do těch 4letých oborů bylo přijato 80,2% uchazečů a ve Středočeském kraji pak uspělo 86,4% uchazečů.
0: Nicméně ti, kteří zjistili, že se na žádnou ze škol v prvním kole nedostali, nemusí zoufat. Mají šanci ve druhém kole. Funguje stejně jako to první, jenom už nemusí opakovat jednotlivé testy. Budou se totiž počítat výsledky z prvního kola. A volná místa budoucí studenti uvidí v systému DIPSY anebo na webových stránkách škol. Vysílání rozhlasu i titulky novin a zpravodajských serverů tento týden plnilo jméno svaté Zdislavy. Její 800 let starou lebku, která byla pro věřící vystavená v kostele v Jablonném v Podještědí, v úterý před bohoslužbou někdo ukradl. Policii pátrání po pachateli trvalo do čtvrtka, kdy ho taky zadržela. No a policisté zajistili i lebku. A co pachatel s lebkou plánoval udělat? Podle policie zloděj lebku zalil do betonu. Kriminalistům řekl, že mu vadilo její vystavování v kostele a chtěli pohřbít. Jak doplní redaktor Krištof Jiřík, hrozí mu za to až 8 let vězení.
4: Muž relikvii ukradl v úterý večer při přípravě bohoslužby, když byly vypnuté alarmy. Rozbil ochranné sklo a s lebkou utekl. Zachytila ho přitom sice kamera, ale záznam byl velmi nekvalitní, proto policie žádala lidi o pomoc. Dopadnout se jim ho podařilo ve čtvrtek v Mladé Boleslavi. 35-letý muž ještě předtím ale lebku zalil do betonu a následně ji chtěl hodit do řeky a tak pohřbít, popisuje ředitel Českolipského územního odboru policie Petr Reit.
5: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit, podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracena nenávratně.
4: To se ale naštěstí nestalo. Muž po 7hodinovém výslechu přiznal, kam lebku ukryl. Z čeho je obviněný, říká za kriminalisty Jan Ujka.
6: Muž je obviněn z trestného činu krádež a dále z přečinu výtržnictví a přečinu poškozování cizí věci. Nejvyšší je tam zločin krádež, kde je trestní sazba 2 až 8 let odnětí svobody.
4: Jestli se podaří lebku z betonového zajetí vyprostit, zatím není jasné. Chybí podstatná část kostí v obličejové části a je po staletích velmi křehká. O jejich záchranu se budou pokoušet restaurátoři. Čekají nejdřív rentgen, aby bylo jasné, kde přesně je v betonu uložená, a pak jeho postupné odstraňování. A pokud se vše podaří, bude napříště mnohem lépe chráněná. V plánu je její zakrytí pancéřovým sklem. Vyrobit by ho měli regionální skláři a navržené by mělo být tak, aby památku vizuálně nenarušovalo, popisuje odborník na historické vitráže Zdeněk Kudláček ze spolku Sakristal.
7: Tady musíme zohlednit taky památku, že jsme v baroku, takže tím cílem je, aby vy jako laik nebo památkář se podíváte na ten relikviář, tak nepoznáte, že tam je to pancéřový sklo. Vy to budete vnímat, že tam je barokní ručně foukaný sklo, ale ono ve skutečnosti bude pancéřový.
4: Kdy se podaří relikvii na její místo vrátit, zatím není jasné. Představený baziliky v Jablonném Pavel Maria Majer je ale rád, že vše dobře dopadlo.
1: Máme velikou radost, nejenom já, ale i spolubratři, sestry dominikánky, co tady slouží, i farníci, že pachatel je zajištěn.
4: Místní lidi krádež lebky svaté Zdislavy z Lemberka velmi zasáhla. Co pro ně světice znamená, vysvětluje paní Jarmila.
8: To je taková jako naše patronka města, že jo, všech lidí. Já si myslím, že tady ho má každý rád. Každý jako ji obdivoval.
4: Svatá Zdislava z Lemberka byla šlechtična, zakladatelka klášterů a špitálů. Narodila se kolem roku 1220 a podle Dalimilovy kroniky proslula svým milosrdenstvím, dobročinností a ošetřováním nemocných.
0: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl pak s nadsázkou dodal, že svatá Zdislava si tímto udělala obrovské PR. Podle něj byl taky ohlas veřejnosti na celou událost velmi pozitivní a všem za to poděkoval. Vláda zřejmě bude moci navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce rozpočtu, a to až do roku 2036. Prodloužení této výjimky totiž schválila sněmovna, a to ve sporné novele zákonů, které se týkají veřejných rozpočtů. Vláda bude moci nad rámec povolených rozpočtových schodků navyšovat i výdaje státního rozpočtu, a to na strategické infrastrukturní stavby podle liniového zákona. Obě úpravy navrhla ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová. Novelu sněmovna schválila takzvaným pevným hlasováním, které prosadila vládní koalice, a to přes hlasy opozice. Podle ní totiž hrozí další nekontrolované zadlužování země, jak varuje třeba předseda ODS Martin Kupka.
9: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
0: Opozice prosazené úpravy pravidel označuje za protiústavní a chce se obrátit na ústavní soud. Ministryně financí z hnutí ANO Alena Schillerová ale tyto výtky odmítá s tím, že bez zmíněných úprav by nebylo možné dodržet deficity naplánované minulou vládou.
10: Chci jasně říct, že pokud tento zákon prosadíme, Česká republika zůstane mezi rozpočtově nejodpovědnějšími státy Evropské unie, silně pod průměrem států EU, silně pod průměrem všech našich sousedních zemí.
0: Schválená novela teď míří do Senátu. Opravdu hrozí bezhlavé zadlužování země, které budou splácet ještě naše děti a vnoučata, jak říká opozice. A nebo je rozvolnění rozpočtových pravidel teď zkrátka potřeba, jak tvrdí vládní poslanci z hnutí ANO, motoristů a SPD? O komentář jsme požádali Aleše Bělohradského z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy.
11: Celkově to znění, které bylo schválené, tak z mého pohledu fakticky ruší to národní fiskální pravidlo, to znamená, a ruší tím pádem smysl toho zákona, který byl o tom, že měl omezovat vládu, i když je to nepříjemné, v tom, aby nekontrolovaně navyšovala výdaje. Ty úpravy, které tam byly skrze pozměňovací návrhy dodané, tak opravdu umožňují velmi výrazně zvyšovat výdaje. A to hned několika různými způsoby. Jedním z takových nejvíc do očí bijících je, myslím, ta úniková doložka na infrastrukturní stavby, což je nejen na dopravu, ale i na energetické stavby, které umožní ne navyšovat nutně peníze na nové investice, ale vlastně vyřazuje i investice, které dodnes byly v rámci těch rozpočtů zachycované v deficitu, a místo těchto, což může být třeba 120 miliard prostředků, které v těch rozpočtech dodnes byly, tak nahradit jinými výdaje, které můžou jít úplně na cokoliv.
0: Vysvětlil Aleš Bělohradský, ekonom z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy. Stát si chce znovu půjčovat peníze přímo od lidí. Ministerstvo financí po několikaleté pauze obnovilo dluhopisy republiky. Úřad láká na zhodnocení úspor už od 1000 koruny a přidal taky jeden nový druh dluhopisu. Investovat je možné minimálně 1 000 korun, maximálně pak 3 miliony. Takzvané dluhopisy republiky zavedla už předešlá Babišova vláda a teď se tedy vracejí. A my jsme se proto ptali hlavní ekonomické analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové na to, jak výhodně výhodné vlastně můžou tyhle dluhopisy být?
12: Tak ministerstvo financí se zjevně u těchto dluhopisů poučilo z vývoje, když to tak řeknu, protože když je vydávalo právě pod taktovkou Aleny Schillerové v tom minulém vládním období, tak tehdy se státu značně prodražily, protože v letech 2022 až 2023, jak si pamatujeme, tak přišla obrovská dvojciferná inflace a minulá vláda, respektive ministr financí Stanjura, potom další emisi zastavil právě protože splatil stát obrovské úroky. Teď je tedy Alena Schillerová ty protiinflační dluhopisy spouští znovu, ale skutečně jednak je v jiné situaci a hlavně s pojistkami pro případ, že by se inflace kvůli nějakým globálním šokům třeba zase nějak výrazně utrhla. Úrok u těchto dluhopisů se bude stanovovat vždy podle květnové meziroční inflace, tedy každý rok, a ještě jí úřad zastropuje na 5% za rok s tím, že pokud by to bylo víc než těch 5%, tak ten rozdíl nad těch 5% se potom vyplatí až jednorázově na konci jako prémie toho celého pětiletého cyklu. Takže kdo si ty peníze vybere dřív, prostě tak o část zisku přijde a stát ušetří.
0: Popsala hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Ministerstvo financí plánuje vydat teď dluhopisy v objemu asi 20 miliard korun.
13: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Americký prezident Donald Trump v tomto týdnu navštívil Čínu. Nejvyšší představitel Spojených států jel do Číny po bezmála 10 letech. Donald Trump jednal s čínským prezidentem Xi Jinpingem o obchodu, Blízkém východu i Tajvanu. Xi podle Trumpa vyjádřil ochotu pomoci vyjednat konec války s Íránem a otevření Hormuzského průlivu. Čínský lídr pak označil Tajvan za nejdůležitější bod čínsko-amerických vztahů. Čínský prezident pak varoval Trumpa, že velmoci se mohou dostat do střetu, pokud by Washington postupoval chybně v otázce Tajvanu. Zatímco Čína považuje ostrov za svou součást, USA podporují jeho nezávislost. Prezident Donald Trump pak při návratu z Pekingu odmítl potvrdit, že by Spojené státy v případě čínského útoku Tajvan vojensky bránili. Otevřená podle něj zůstává už i schválená dodávka amerických zbraní ostrovu za 14 miliard dolarů.
14: Donald Trump na palubě prezidentského letounu na cestě z Pekingu odmítl odpovědět, zda by Spojené státy Tajvan v případě čínského útoku bránili. O tom nemluvím, řekl novinářům. Xi Jinping mu prý položil tutéž otázku a dostal stejnou odpověď. K dodávce už schválených amerických zbraní ostrovu za 14 miliard dolarů Trump dodal, že o ní rozhodne v krátké době. Nejdřív prý chce mluvit s tajvanským prezidentem.
0: Popsala naše americká zpravodajka Jana Cíglerová. Čínský prezident pak podle čínských státních médií označil cestu Donalda Trumpa za přelomovou. Jak ji máme vnímat my? Na to jsme se ptali odborníka na mezinárodní vztahy a bezpečnost z Univerzity Karlovy Vlastislava Břízy.
15: Podstatné ještě je, že se shodli, a to je zajímavost, že setkání těchto dvou představitelů jsou nejdůležitějšími na světě. Tím chtěl prezident si deklarovat, že Čína vstoupila na to pole supervelmocenského soupeření se Spojenými státy, že se odtrhla od toho dalšího zbytku pelotonu, jako je Indie, Rusko a spol, a že již hraje dominantní roli ve světě. To bylo to, co chtěl akcentovat. My dva jsme v tuto chvíli nejdůležitější státníci světa, podle nás dvou se bude točit svět. To bylo to poselství na to první setkání. Čína 2026 není Čína 2017. Proč to říkám? V roce 2017 navštívil Donald Trump Čínu, a ta jednání se odehrávala úplně jinak než teď. V tuto chvíli je vidět, že Čína je podstatně asertivnější, je ekonomicky vyspělejší, než byla, to bezesporu, ač má svoje problémy, svoje neduhy, kdo je však nemá ve světové ekonomice, viz například realitní bublina, odtrženost několika vůbec set tisíc bytů od reality, tržní síla obyvatel, rozdělení větší, rozevření nůžek mezi bohatými chudými, to všechno se v Číně děje bezesporu, je to více než v tom roce 2017. Vojenské posílení, pokročilost v technologiích, nejenom z hlediska klasické civilní ekonomiky, ale i vojenské ekonomiky, a to všechno se propsalo do toho, že Čína jednoznačně asertivnější. Narážím tím na prohlášení prezidenta Xi, který první den schůzky de facto varoval prezidenta Spojených států amerických, ať nedělá chyby stran Tajvanu. To je něco nemyslitelného, bezprecedentního, že by někdo si dovolil varovat prezidenta nejsilnější supervelmoci světa.
0: Dodává odborník na mezinárodní vztahy Vlastislav Bříza. A čínský prezident Xi Jinping na podzim navštíví na pozvání prezidenta Donalda Trumpa Spojené státy americké. Uvedl to čínský minister zahraničí.

0: činy, jako je mučení, zabíjení civilistů nebo deportace dětí, protože toto už řeší například Mezinárodní trestní soud. Tento zvláštní tribunál bude ale soudit rozpoutání války jako takové. To znamená, že bude cílit na nejvyšší politické a vojenské velení Ruska, včetně Vladimíra Putina. K odpovědnosti by měl hnát zhruba 20 lidí, kteří mají na svědomí to rozhodnutí použít ozbrojenou sílu proti jinému státu v rozporu s chartou OSN. Rada Evropy připouští, že to bude složité, tedy jak je fyzicky vůbec dostat z Ruska do vazby. Nicméně Rada Evropy také uvádí, že mezinárodní právo se stále vyvíjí a osobní politická imunita nemůže představovat nějaký neomezený šek pro beztrestnost. Ruští poslanci tento týden schválili zákon na obranu Rusů stíhaných v zahraničí, což je očividná reakce na zřízení tohoto tribunálu. Tento zákon by Putinovi měl umožnit nasadit ozbrojené síly na obranu Rusů, kteří byli zatčení nebo trestně stíháni právě v zahraničí na základě rozhodnutí cizích soudů bez účasti Ruska.
1: A další silné útoky podnikalo Rusko na Ukrajinu i tento týden. Vzdušný úder na Kyjev v noci na čtvrtek nepřežilo 24 lidí. Rusové při něm přitom zabili i 3 děti. A rozsáhlé dronové útoky podniklo Rusko ve středu taky na západní Ukrajinu. Právě na západě Ukrajiny žije početná maďarská a slovenská menšina. Maďarsko si v reakci na tyto útoky předvolalo ruského velvyslance. Za Slovensko útoky odsoudil nejdřív tamní minister zahraničí Juraj Blanár. Premiér Robert Fico reagoval na středeční útoky až v pátek. Drony přitom mířily i na okolí města Užhorod, ležícího prakticky na ukrajinsko-slovenských hranicích. Sudetoněmecký sjezd v Brně by podle koaličních poslanců být neměl. Organizátory ke zrušení akce vyzvali usnesením, které sněmovna odhlasovala bez opozice. Ta se schůze nezúčastnila. Usnesení poslanců vládní koalice hnutí ANO, SPD a motoristů pak označil předák sudetských Němců Bernd Posselt za frašku.
2: Sjezd může podle koalice narušit česko-německé vztahy. Mohl by totiž otevřít citlivá témata nacistické okupace a Benešových dekretů, pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
3: Nejde vůbec o to urovnat nějaké vztahy, ale naopak je rozjitřit a naopak rozdělit společnost.
2: Podle opozice téma sjezdu na půdu parlamentu nepatří. Přijetí usnesení zkritizoval třeba poslanec František Talíř z KDU ČSL.
4: Podle mě to i na hraní ústavnosti vůbec říkat vůči právu na shromáždění, kdo kde se má potkávat.
2: Sudetoněmecký sjezd bude příští víkend součástí festivalu Meeting Brno. Usnesením sněmovny se pořadatelé řídit nebudou. Letos bude 670. ročník sjezdu. V Česku se ale akce uskuteční vůbec poprvé.
1: Popsala reportérka Adéla Burešová. Podle Tomáše Jelínka z Česko-německého fondu budoucnosti se ale dál vztahy Čechů a Němců v pohraničí odrážejí hlavně ve vzájemné spolupráci, a to při udržování společné minulosti obou národů a hlavně osobních vzpomínek pamětníků.
5: My máme prostě to štěstí, že známe především ty sudetské Němce, ale já jsem přesvědčen, že jich je dnes drtivá většina, kteří vlastně v duchu té česko-německé deklarace neřeší žádné politické nebo právní otázky z minulosti, ale prostě společně s Čechy vlastně přispívají k rozvoji i českého pohraničí. Oni společně opraví kostel, hřbitov, navazují partnerství mezi obcemi a městy. A co je důležité, já si myslím, že tím vlastně pomáhají těm českým místním obyvatelům navazovat, jak si posilovat ten vztah k tomu místu, kde žijí. Stárnoucí generace pamětníků, oni vlastně často nenachází mezi svými potomky v podstatě nikoho, kdo by se o to pěstování té paměti na tu jejich bývalou vlast staral, a oni nakonec jako darují i ty své předměty a archivy a pozůstalosti zpátky do Čech, a tam jsou zase instituce, tam jsou jednotlivci, kteří se o to vlastně dál starají. My vidíme, že to posiluje tu místní identitu a vlastně v tom důsledku to vede k rozvoji a vlastně prosperitě toho pohraničí.
1: Popsal Tomáš Jelínek z Česko-německého fondu budoucnosti. Fotbalisté Slavie díky výhře 5-1 nad Jabloncem obhájili titul v Šancelize. Po událostech v nedohraném derby se Spartou, kdy domácí fanoušci vtrhli na hřiště, ale slávisté slavili před prázdnými ochozy.
6: Když se ptáte na ty tribuny, tak prostě je vám z toho jako smutno.
7: Řekl trenér Slavie Jindřich Trpišovský k tomu, že slávisté slavili titul před prázdným Edenem. Radost v kabině si ale hráči vršovického klubu vzít nenechali. Slavia hrála první ze 4 ligových zápasů bez diváků, i přesto přišlo před největší stadion v Česku několik stovek fanoušků. aktivity před stadionem si všimlo i vedení Slavie. Předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík na popud majitele Pavla Tykače navzdory předešlým vyjádřením přislíbil oslavy.
8: Nelze kluky a fanoušky o ten už teď připravit. Něco zkoušíme vymyslet.
1: Shrnul rozpačité získání titulu Slavii náš reportér Karel Schamberger. Slavia Praha taky dostala od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace nejvyšší pokutu v historii české nejvyšší soutěže za to, že v závěru sobotního derby pražských S vtrhli diváci předčasně na trávník a napadli tři hráče Sparty a házeli do sektoru hostujících pyrotechniku, zaplatí 10 milionů korun. A to už je závěr výběru událostí, které tento týden přinesl. Naslyšenou se těší Václava Marešová.
9: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
10: Alexander Fleming, muž, který dokázal vyrobit penicilín, zachránil tak tisíce lidí před téměř jistou smrtí.
11: Jako syn farmáře ze skotského Darvelu neměl Alexander Fleming v dětství k medicíně nijak blízko. Po skončení studií ve vesnické Malotříce a pak jen o něco větší škole v Darvelu ho naštěstí rodiče nadále nedrželi na rodinné farmě, ale místo toho ho poslali dále studovat přírodní vědy.
10: Po neúspěšném pokusu dostat se do britské armády v době bůrské války se mladý Alexander Fleming uchytil na lékařské fakultě při nemocnici St. Mary v Londýně. Tam se mu dařilo výborně, dokonce byl několikrát prohlášen nejlepším studentem ročníku. Právě tehdy se začal věnovat bakteriologii. Jeho známý profesor Freeman totiž Fleminga přesvědčil, aby s ním začal pracovat v bakteriologické laboratoři. Fleming nejenže přijal nabídku, ale také začal s Freemanem působit v jeho ordinaci a do toho ještě psát knihy.
11: Za první světové války byl Alexander Fleming jako lékař poslán do Francie, kde zároveň zkoumal, jak co nejúčinněji předejít infekci. V té době se také oženil se zdravotní sestrou Sarah Marion McElroyovou. Po válce se spolu vrátili do Londýna, kde Fleming pokračoval v práci v laboratoři. Pak ale přišel zásadní rok 1928, kdy Fleming náhodou objevil na zapomenuté Petriho misce plíseň typu Penicillium notatum, která ničila okolní mikroby. Začal ji tedy pěstovat ve velkém na masovém vývaru. Po dalším zkoumání zjistil, že plíseň ničí velkou většinu použitých mikrobů, včetně těch způsobujících tyfus.
10: Fleming tušil, že stojí na prahu velkého objevu. Nikomu se totiž zatím nepodařilo získat čistý penicilin. Úspěšní byli až v roce 1940 chemici Ernst Chain a Howard Florey. Už o rok později byl penicilin podán člověku umírajícímu na septikémii. Pacient sice nepřežil, ale jen kvůli nedostatku léku. Další pokusy byly úspěšné a penicilin se v období druhé světové války začal ve velkém posílat do nemocnic na léčení zraněných vojáků.
11: Jeho objevitel se samozřejmě také dočkal zasloužené odměny. V roce 1945 získal spolu s oběma chemiky Chainem a Florym Nobelovu cenu za medicínu. Alexander Fleming, muž jehož vynález pomohl zachránit tolik životů, zemřel v roce 1955 ve svém domě v Londýně na infarkt myokardu a je pohřben v londýnské katedrále svatého Pavla.
9: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí bude policie vyšetřovat na svobodě. Rozhodl o tom okresní soud v České Lípě, který zamítl návrh státního zástupce na vazbu. Soud při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Stovky posluchačů navštívili Český rozhlas. V rámci dne otevřených dveří si mohli prohlédnout regionální studia i hlavní vysílací budovu na Pražských Vinohradech. Návštěvníci viděli třeba natáčení rozhlasové hry, byli u přímého přenosu pořadu Tobogán nebo na besedě moderátorů Radiožurnálu Jana Pokorného a Libora Boučka. Dánské a německé úřady potvrdili, že uhynulou velrybou nalezenou u břehu dánského ostrova Anholt je keporkak přezdívaný Timmy. Kytovec uvázl na konci března na Mělčině v Baltském moři. Iniciativa dobrovolníků ho na začátku května přepravila do hlubších vod Severního moře. Hudební soutěž Eurovize vyhrála bulharská zpěvačka Dara. 27-letá interpretka zaujala odbornou porotu a diváky se svou písní Bangaranga. Na druhém místě skončil Izrael, třetí bylo Rumunsko. V finále se účastnilo 25 zemí, včetně České republiky. Čeští hokejisti druhé utkání na mistrovství světa ve Friburgu nezvládli, se Slovinskem prohráli 2-3 v prodloužení. To fotbalisté Táborska a Artisu Brno si kolo před koncem šance národní ligy zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši porazili Opavu 1-0 a jsou teď druzí. Artis rozdrtil Žižkov 5-1 a na Táborsko ztrácí bod.
13: Zvěst na D5 u Prahy a nehoda na dálnici D52 u sjezdu na Hrušovany. Na dálnici D5 na výjezdu z Prahy do Plzně hlásíte zvěř na vozovce mezi druhým a třetím kilometrem.
14: Vlastně na začátku dálnice 2 kilometry před Rudnou, tak byly srnky na dálnici ve směru z Prahy do Plzně. Teda to strhlo do levýho a oni šli jako do pravýho.
13: Na dálnici D52 z Brna do Mikulova stojí dodávka postřetů se zvěří. Za sjezdem na Hrušovany kilometrů 21,5 označená. Místo nehody plynulé průjezdné. A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim skončila úplná uzavírka. Na 52. kilometru se přes 4 hodiny nedalo sjet na odpočívku střechov. Následky vážné nehody jsou odklizené. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Noc je na západě polojasná až jasná, jinde zatažená až oblačná, na východě Moravy a Slezska s deštěm. Teploty 5 stupňů až 0, na západě až minus 2 a přízemní mrazíky, na Moravě a ve Slezsku 9 až 5 stupňů. Přes den má být v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jeho západě až polojasno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11, na horách kolem 8, v Beskydech kolem 3 stupňů. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Květen 1945 a konec druhé světové války v Evropě. Nadšené obyvatelstvo u nás vítá Rudou armádu a obnovení Československa. Sice ne úplně v předmichovských hranicích, ale to v nastálé euforii málo komu vadí. Spolu se sovětskými vojenskými jednotkami se však u nás objevují i oddíly jiné. Sice rovněž sovětské, ale operující v skrytu.
9: Historie Plus.

0: My se teď nacházíme ve Střešovicích v Dělostřelecké ulici u takové poměrně pěkné vily. Ta nějak souvisí s jednotkami Směrš. A tyto jednotky se u nás objevily kdy přesně a v jakém kontextu?
1: Stojíme před tou vilou číslopopisné 11, která byla centrem těch oddílů Směrš, které operovaly tady v Praze intenzivně od května 1945. A tady bych chtěl na prvním místě vysvětlit, co to vlastně byly ty oddíly Směrš, protože ten akronym zní tak trochu tajnosnubně.
0: Hovoří historik Petr Hlaváček.
1: Znamená vlastně Směrč špionám, smrt špionům, a údajně ten název vymyslel sám Stalin. Tyhle ty zvláštní jednotky vznikly v roce 1943, kdy se ta situace na té frontě německo-sovětské zásadně proměňuje a Rudá armáda přechází do totální ofenzívy. Byly vyčleněny z toho slavného NKVD a byly vlastně podřízeny přímo tomu ministerstvu obrany, čili lidovému komisariátu pro obranu, a měli zajišťovat kontrašpionáž, taky měli na starosti politickou kontrolu řekněme v týlu postupující Rudé armády, a potom tam byl ještě důležitý úkol, a to čištění těch obsazovaných, osvobozovaných území od těch takzvaných protisovětských živlů. Je třeba zmínit, že v čele těch oddílů Směrš stál Viktor Abakumov, který byl zároveň náměstkem toho lidového komisaře, čili ministra obrany, kterým byl v době války sám Josef Vysarionovič Stalin, tedy člověk, který toho hodně pro Stalina, tak říkajíc, udělal, a po jeho smrti v roce 1954 byl pak vojenským soudem odsouzen a taky popraven, zastřelen. Prakticky každá jednotka Rudé armády měla v svých řadách nějakého agenta nebo informátora těch speciálních oddílů, které měly na starosti důstojníci, kterých byly 10 000. Vlastně je paradoxní, že tím prvním objektem té kontroly byla samotná Rudá armáda a politické smýšlení rudoarmějců. Takže v podstatě nedělali jenom klasickou špionáž, kontrašpionáž, ale právě se zaměřovali i na tu kontrolu, no a pak právě, jak už jsem zmínil, na tu likvidaci politicky nepohodlných osob na těch takzvaně osvobozovaných územích v Pobaltí, v tom nově Sověty okupovaném Pobaltí, vlastně už podruhé, tak likvidovali, řekněme, ty demokratické politické kruhy nebo ty takzvané nacionalisty. Podobně se chovali třeba v Haliči vůči Ukrajincům. V Polsku speciálně se zaměřovali na armii krajovou, to znamená na zemskou armádu a protikomunistický odboj, a obecně stíhali skupiny ruského, ukrajinského, běloruského a jiného obyvatelstva, které sice nemělo třeba nikdy sovětské občanství, ale bylo potřeba ho prověřit, profiltrovat, no a deportovat do Sovětského svazu.

0: Ty jednotky ale nešly vždycky až za Rudou armádou. Kdy se vlastně poprvé objevily v Praze a v tom blízkém okolí pražském?
1: Tak obecně v Československu začaly operovat hned od konce roku 1944 po vstupu Rudé armády k nám, to jest na Podkarpatské Rusy a na Slovensku, a už tam jejich činnost byla, řekněme, velmi brutální, protože deportovali 10 000 Slováků a Rusínů nejen do Gulagu, ale na nucené práce do Sovětského svazu. U nás máme doloženou aktivitu Smirš v Ostravě a v Brně proti ruské emigraci, zejména také ukrajinské. V okolí Prahy vlastně byly už v březnu, dubnu 45 vysazeny ne Smiršovci, ale řekněme čekističtí operativci, kteří měli v rámci akce Voron, Havran, za úkol zlikvidovat generála Vlasova, který stál v čele komitétu pro osvobození národů Ruska a také té právě se formující ruské osvobozenecké armády. A vlastně první dotyk s Prahou je už z počátku května 45 a ten hlavní zájem je ruská a ukrajinská emigrace, což byli často už Čechoslováci, tedy s naším občanstvím, ale přesto pro Sovětský svaz takzvané protisovětské živly. My víme, že pak se vstupem Rudé armády do Prahy 9. května 45 začíná nejaktivnější část a i viditelná ve veřejném prostoru těch Smiršovců, kteří nejprve sídlili teda v hotelu Centrál v Vyberenské ulici. No a potom si vybrali tuhletu vilu tady ve Střešovicích, která byla svědkem výslechů, bití, taky vražd, údajných sebevražd. Také to bylo místo, jakási přestupní stanice pro ty zajištěné přes Ratibor ve Slezsku, kde byla jedna z centrálních věznic NKVD, do Moskvy nebo někam na Sibiř.
0: A my známe některá konkrétní jména spojená právě tady s tou dělostřeleckou ulicí?
1: Jedno z těch jmén, které bezprostředně souvisí tady s tou vilou, tak je jméno Vladimír Rafalský, což byl diplomat prozatímní ruské vlády tady v Praze, významný intelektuál nazývaný otcem ruského exilu, který právě už 11. května 45 byl zajištěn oddíly Smiršov, tady byl v téhleté vile internován a údajně měl spáchat sebevraždu, ale tomu se nedá věřit. Prostě stal se jednou z prvních obětí těchto speciálních oddílů našich osvoboditelů.
2: Po obědě následuje odpočinek. Je to jediná doba, kdy nikdo nepracuje. Je nedotknutelná dokonce i v pražských podmínkách. Také jsem si chtěl odpočinout. Ale neuběhlo ani 10 minut, když mne neobvyklý rámus donutil vyjít ven. Na betonovém dvoře ležel člověk. Pane bože, vždyť je to Rafalský. Kolikrát jsem ho viděl v Nikolajevském chrámu. Vždycky jsem obdivoval jeho ušlechtilý vzhled. Bílé vlasy, bílá bradka, moudrá a výrazná tvář. Umírá, pronesl major Nadvorný. O jednoho bílého banditu míň odtušil major Popov. Hleděl jsem na krví zalitou tvář, na mozek smíšený s prachem. Lubjanka. Proč jezdit do Moskvy, aby člověk viděl Lubjanku? Ta je i tady. Tam se lidé vrhají z okna, aby skončili svůj život sebevraždou. A totéž se děje i zde. Lubjanka v Praze, ve Střešovicích, v Dělostřelecké ulici číslo 11.
0: Předchozí, možno říci dokumentární ukázka, pochází z velmi zajímavé publikace.
1: Tady je taková jedna zajímavá věc, že my vlastně máme i určitou literární paměťovou stopu k tomu, co se tady v Praze dělo, protože jeden Rusín, tedy konkrétně Michail Mondič, se v roce 1944 stal tlumočníkem těch oddílů Smiršov a došel s nimi až do Prahy a on potom utekl z Československa krátce po válce do americké okupační zóny a v roce 1948 pod pseudonymem Sněvirský vydal takové paměti, takový komentovaný deník. U nás vyšel český až v roce 2014 mimochodem. A tam právě popisuje vlastně tu tragédii, kdy v té jásající Praze osvobozené, bratřící se tedy i s Rudoarmějci, tak probíhá tady ten hon na ty nepohodlné Čechoslováky, na ty ruské, ukrajinské exulanty.
0: A jak se k tomu stavěly naše tehdejší oficiální orgány k těmto procesům, protože to samozřejmě nešlo utajit?
3: Tak všichni věděli o tom, že z Československa jsou unášeni českoslovenští občané, ať už byli české, slovenské, německé, ruské nebo ukrajinské národnosti. V podstatě v gesci to mělo ministerstvo zahraničních věcí. Jan Masaryk se tím měl zabývat, spíš tady moc nebyl, anebo se tomu tak nevěnoval dostatečně. Na starosti to měl jeho státní tajemník Vlado Klementis, tedy to byl nominant komunistické strany Československa, a ten teda formálně vyzýval třeba ambasádu sovětskou a nebo sovětské vojenské orgány, aby vrátili hlavně teda Slováky zajištěné na Slovensku, ale moc aktivní nebyl. To aktivnější byl ten generál Bohumil Boček, šéf toho hlavního, čili generálního štábu Československé branné moci. Však mu to taky spočítali právě, když pak zahynul v roce 52 ve Valdicích, ale pro vás teda dostal i Vlado Klementis.
1: Ono je totiž důležité nejenom proti komu bojuje, ale za co bojuje. Samozřejmě Rudá armáda bojovala proti nacionální socialistickému Německu, ale nepřinášela jenom svobodu od toho německého útlaku, ale spíš to vákuum po jednom impériu zaplnilo to druhé, neméně brutální impérium. A řada Čechů tady v Praze se divila. I směršovci vybírali nemocnice a vraždili vlasovce zraněné při pražském povstání, nebo je odtahovali na Olšany a tam je vlastně házeli do masových hrobů. A nebo když jejich sousedy, Čechoslováky, intelektuály ruského a ukrajinského původu brali z jejich domovů, z různých důvodů a ti už se nevraceli.

0: Jak dlouho Směrš sídlila tady v té Dělostřelecké ulici, v té vile?
1: Tak v podstatě můžeme říct, že Rudá armáda zůstává u nás do toho listopadu 1945 a tak i ty speciální oddíly Směrš, které měly k dispozici i několik pluků toho takzvaného vnitřního vojska NKVD, tak operovali tady zhruba do podzimu roku 45. To ale neznamená, že by tady nebyli sofistikovaní nástupci z NKVD, tedy z toho lidového komisariátu vnitřní bezpečnosti, tak potom i KGB, protože ta aktivita tajných služeb Sovětského svazu byla v podstatě toho období 44-45 na československém území velmi, velmi intenzivní a pracovala na různých úkolech, zajímali třeba uran v Českosaském Krušnohoří, no a samozřejmě bylo potřeba pracovat na sovětizaci naší společnosti, našich zdejších elit a likvidovat případné odpůrce.
0: Nacházíme se tedy u sochy maršála Koněva v Dejvicích.
1: Je to takové exponované místo, je docela paradoxní. Jsme vlastně na rozhraní, řekněme, Dejvic a Bubenče. To je oblast, kde během první republiky vznikla celá řada činžovních domů a proto tady taky bydlelo hodně cizinců. Z nich se pak stali třeba i českoslovenští občani a mezi nimi byla celá řada těch ruských a ukrajinských, ale třeba taky běloruských a kavkazských exulantů, kteří utekli před bolševickým terorem a tady získali v Československu nový domov a stali se z nich hrdí Čechoslováci. A to vlastně paradoxnější a smutnější je ta situace, že když v roce 45. 9. května sem vlastně přichází vojska maršala Koněva, tak naše civilní a vojenské orgány tak trochu zavřou oči, i my, ty jásající davy těch osvobozených Čechů a Směrš, čili oddíly Směrč špionám, dělají svoji práci. Připomenul bych, že ještě před vstupem Rudé armády do Prahy, tak pan generalisimus Stalin, ten vošť, vůdce Sovětského svazu, vlastně nařídil velitelům jednotlivých frontů, včetně maršála Koněva, aby začali chystat v podstatě koncentrační tábory pro obyvatelstvo nebo ty skupiny obyvatel, které bude nutno nějak zajistit anebo deportovat do Sovětského svazu. No a tady to pak všechno začíná v rámci té střední skupiny vojsk Rudé armády, která byla utvořena po osvobození a kam patřilo nejenom Československo, ale také Rakousko a Maďarsko. Vedl vlastně ty oddíly Směrš jistý pan Měšik, což byl generál poručík, který se teda jako velmi zajímal právě o ty ruské a ukrajinské exulanty a taky třeba o ten uran. V tom Českosaském Krušnohoří měl zkrátka svoje také důležité politické zadání a ty jeho oddíly odtahovaly ty pohodlné osoby tady odsud z Prahy, zejména do Ratiboře, do té věznice NKVD, někdejším německém, potom už polském Slezsku.

0: A ty jednotky Směrš byly nějak logisticky propojeny s Rudou armádou nebo pracovaly úplně na vlastní pěst?
1: Oni byli teda vyděleni z NKVD, měli své speciální oddíly, řadu velmi dobře vyškolených důstojníků, jakožto agentů, ty měli svoje informátory, no a protože bylo potřeba někdy zajišťovat, řekněme, i logisticky ty akce, tak samozřejmě musel o tom vědět jak pan maršál, tak samozřejmě potom ti velitelé těch speciálních pluků NKVD, které byly k dispozici směršovcům, bylo potřeba mít nejenom ty internační tábory, ale taky nákladní vozy, no a taky, řekněme, ty vyšetřovny, my už jsme byli u té vily v dělostřelecké ulici ve Střešovicích, ale takových vyšetřoven bylo třeba i v Praze několik, něco na Malé Straně, něco na Novém Městě na Karláku, taky na Vinohradech. Málo se připomíná, že třeba v Ružomberku na Slovensku byla přímo jedna z věznic NKVD, která byla teda velmi, velmi aktivní. V podstatě rokem 45 se k nám dostává, či to někomu líbí nebo nelíbí, i ta sofistikovaná infrastruktura sovětských tajných služeb. I českoslovenští občani s ní přicházejí do styku, i ti Češi a Slováci, nejenom Rusové, Ukrajinci, a často se diví, co osvoboditel tady koná. A divili se takhle i sousedi tady v Bubenči nebo v Dejvicích, když začali mizet jejich sousedi, kteří třeba ani žádnou protisovětskou činnost nevyvíjeli, anebo to jenom byli intelektuálové. Profesoři třeba Ruské svobodné univerzity, Ukrajinské svobodné univerzity, nebo naší univerzity Karlovy. No a jak víme, tak i intelektuálové jsou nebezpeční, vedou ke kritickému myšlení a podobně. A po těch teda směršovci šli velmi výrazně a několik osudů si klidně můžeme komentovat.
0: Mezi odvlečenými bylo i několik ve své době opravdu známých jmen.
1: Pokud bychom se měli bavit o těch obětech, každý zná asi jméno československého generála Sergeje Vojcechovského, opravdu Čechoslováka a nejvyššího československého armádního důstojníka, který byl taky zajištěn, směrší, odvezen do Moskvy a potom do Gulagu, kde v roce 51 zemřel. Zemřel, to je taky tak trochu eufemismus. Prostě stal se obětí toho obludného sovětsko-ruského režimu. Jehož impérium se nám jaksi zvětšilo i o naše Československo. Ale pak je celá řada zvláštních osudů a strategií přežití, abych zmínil několik těch Čechoslováků. Na prvním místě asi Alfreda Béma. To byl výrazný ruský intelektuál, literární historik, profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a působil taky na té Ruské svobodné univerzitě tady v Praze a taky byl teda členem Pražského lingvistického kroužku. Toho ještě v květnu 45 tady Směrš zajistila, vystýchala právě i v té vile v Dělostřelecké ulici a pravděpodobně ho zabila už tam teda. Další osudy byly i jinačí, třeba Konstantin Čchejdze, ruský spisovatel, jehož novely byly známé i československému čtenářstvu za první republiky, tak ten teda se po svém zatčení tady v Praze dostal do Gulagu, přežil a po 10 letech, to znamená v roce 55, se mohl vrátit ke své československé rodině. Připomínám, že žil v Československu od roku 1923 a byl loajálním Čechoslovákem. Tragický osud ovšem postihnul Avgustina Vološina, ten vlastně nikdy nepatřil mezi občany ruského impéria ani sovětského Ruska. Byl Rusín z podkarpatské Rusy, byl poslanec prvorepublikového národního shromáždění, tenhle ten řecko-katolický kněz a intelektuál. Byl taky předsedou té autonomní karpatorské vlády a po Mnichovu žil v Praze a mimo jiné byl posledním rektorem pražské Ukrajinské svobodné univerzity. No a toho oddíli Směrš jako potenciální nebezpečí, protože Podkarpatská Rus se stala Zakarpatskou Ukrajinou součástí Sovětského svazu, tak toho zajistili, vezli do Moskvy a tam v podstatě zahubili, umlátili ještě v červenci 45, přičemž oficiálně teda dostal infarkt. Ale tyhle ty eufemizmy se v materiálech sovětské tajné služby, jak už se jmenovala NKVD nebo KGB, objevují docela běžně.
0: K tomu si poslechněme ještě jednu ukázku z deníkových zápisků Směrš, rok v táboře nepřítele.
2: Nazdar, Koljo. Šibaljov se usmívá. Jeho oteklý růžový obličej prozrazoval uspokojení z právě vykonané práce. Poznáváš ho? podíval jsem se na tělnatého monsignora, který vystupoval z vozu. Vološin. Ano, to je on, váš bývalý prezident. Stařec Vološin se na mne podíval, sotva mne viděl. Jeho pohled bloudil někde daleko v neznámých krajích. Vždycky to byla jen figurka v rukou těch vychytralejších a silnějších. Ti mazanější a silnější čekistům unikají, ale Vološina tu jako pěšáka nechali. Kam koukáš, Pope? Na nebe? Už je pozdě. Měl se smodlit k Bohu dřív a nechat politiku politikou. Vološin bez zájmu poslouchal Šibajlova. Hybaj, tady s tímhle vojákem do sklepa, rychle. Vološin zrychlil krok, jako by dosud nevěřil, že je zatčen.
0: Existuje nějaký takový pozitivnější příklad, kdy se podařilo někoho ano. zachránit?
1: Ano, a rád bych ho zmínil, protože svědčí o tom, že někdy stačila i malá občanská statečnost, skrze niž mohl být zachráněn jednotlivec. A to je případ ukrajinského intelektuála, archeologa Ivana Borkovského. My ho známe v našem českém kontextu jako zakladatel moderní české archeologie a jako hlavní archeologa Pražského hradu. A tohle člověka, který stihnul ještě jako mladík bojovat proti bolševikům na Ukrajině, tak v roce 1945 také zajistila směrš a už byl zařazen do jednoho z těch vlaků, do transportů směřujících směr Sovětský svaz, takže mu hrozil pak nějaký soud někde v Kyjevě nebo v Moskvě a pak gulag. Jenomže doktor Jaroslav Böhm, který byl ředitelem státního archeologického ústavu a Borkovského přítelem, tak ten v podstatě si k těm směršovcům pro něj došel. Vysvětlil jim, že je to československý státní občan, že nespolupracoval s nacionálně socialistickým Německem a jeho okupační správou a v podstatě ho z toho vlaku vyreklamoval. Vytáhnul asi k údivu důstojníků s černými výložkami, ale prostě projevil tu statečnost, tu odvahu a zachránil mu život. A to je, myslím, ten pozitivní příklad, že někdy stačí aspoň trochu se nebát, byť samozřejmě ten dotyčný riskoval život a tady se prostě pak může projevit určitá svobodomyslnost, hodná následování.
0: Existují v našich třeba pamětech, byť publikovaných třeba později nebo dosud v rukopise, nebo něčem z exilu, samizdatu, nějaké alespoň stopy těchto událostí?
1: No určitě stačí sáhnout třeba po pamětech Václava Černého, tam ty zmínky jsou, byť je vidět, že i ten člověk, který byl vlastně docela dobře informovaný, byl vlastně součástí České národní rady a toho povstání, tak vlastně informace neměl úplně dostatečné. On tam třeba zmiňuje právě ten osud toho jeho kolegy, profesora Alfreda Böhma. O němž předpokládal, že asi skončil v nějaké věznici v Rakousku, vlastně o tom jeho osudu toho příliš nevěděl. Taky třeba víme, že i Albert Pražák, jakožto šéf České národní rady a generál Kutlvašer, jakožto ten vojenský velitel pražského povstání, se snažili komunikovat třeba s představiteli Rudé armády, aby ochránili ty takzvané vlasovce, bylo jich asi 200-300, kteří tady zůstali po nemocnicích, protože nemohli jaksi se účastnit toho ústupu do americké okupační zóny, která začínala na Plzeňsku, a prosili v podstatě o nějakou benevolenci, k níž nedošlo. Ty kluci byli někteří stříleni ještě v těch nemocnicích třeba na Karlově náměstí, anebo byli i přes ta zranění odtaženi na Olšany a tam postříleni a pohřbeni v masovém hrobu.
0: Existují nějaká alespoň rámcová čísla? Víme, kolik lidí bylo odvlečeno, kolik z nich zahynulo, kolik se jich vrátilo?
1: Tak pokud bychom mluvili o samotném hlavním městě, to je o Praze, tak té evidenci těch obětí nebo těch unesených je více než 200 lidí. Stovky by jich byly, řekněme, z českých zemí. Děsivá čísla máme ze Slovenska, když nechám stranu Podkarpatskou Rus, protože tam bez ohledu na národnost a nebo nějakou politickou angažovanost bylo odhadem možná až 100 000 Slováků odvlečeno do Sovětského svazu na nucené práce, aby v podstatě pomáhli odklízet ruiny a budovat industriální infrastrukturu zničenou během té takzvané velké vlastenecké války. Takže v té české části republiky jsou to stovky lidí, v Praze dejme tomu 200, ale na Slovensku jsou to opravdu 10 000, možná 100 000 lidí, kterých se tahle ta perzekuce ze strany sovětských orgánů nějakým způsobem týkala.

0: cyklu Historie Plus jste slyšeli pořad Směrš s vůní šeříků. Hovořil historik Petr Hlaváček, zvukovým mistrem byl Adam Voneš, ukázky načetl a režii měl David Schneider. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.
1: Katolíci, pravoslavní, evangelíci, buddhisté i hinduisté, ti všichni na jednom místě mezi nebem a zemí. Vertikála. To jsou domácí i mezinárodní zprávy o věřících, s věřícími i pro věřící. V neděli po 8 na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy bude vyšetřován na svobodě. Spojené státy stupňují tlak na Kubu, plánují obžalovat bývalého prezidenta Raula Castra. Česká reprezentace prohrála v prodloužení se Slovinskem na hokejovém mistrovství světa. Dnes bude v Čechách polojasno, na Moravě zataženo, místy přehánky, teploty do 18, na Moravě kolem 11 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Soud neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Okresní soud v České Lípě ale návrhu na vazbu nevyhověl, uvedla liberecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Na základě rozhodnutí soudce okresního soudu v České Lípě byl obviněný 35-letý muž propuštěn ze zadržení a jeho trestní stíhání bude dále tedy probíhat na svobodě. Žádné další informace k tomuto případu nebudeme v průběhu víkendu zveřejňovat.
2: 35-letý muž vzal vzácnou relikvii v úterý a zalil ji do betonu s cílem ji pohřbít, uvedla policie.